0: Další uzavírka kvůli stavbě mostu mezi kilometry 16 až 19 skončila. Zruzině bez kolony od D1 se okruh ucpává u sjezdu na Lochkov zhruba 14. kilometru vepředu. Od 16. se na 3 kilometrech jede jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24, na horách většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Na Slovensku mají zvláštní párty. Jsou pro ženy, které už si myslely, že noční život není nic pro ně. Před nejstarší americkou filharmonii se postavil nový dirigent Gustavo Dudamel a lidi se mohli utleskat. Japonského konzula v Litvě Chiune Sugiharu dlouho nikdo neznal, přestože právě on zachránil před německým nacismem falešnými vízy tisíce židů. Jestli něco Francouzi milují, tak jsou to bleší trhy. Nejslavnější z nich najdete v Lille. Jeho historie sahá až do 12. století.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Osm na parket, v 11 domů. V Bratislavě se týdny dopředu vyprodává Mama je späť. Párty, která běžný klubový večer obrací na ruby, je pouze pro ženy a začíná o několik hodin dřív, než bývá zvykem. Na parketu se navíc potkávají maturantky, mámy i seniorky. Podobné akce přibývají i jinde v Evropě. Proč na ně ženy slyší, zjišťovala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
4: Neřeší, jestli je na párty příliš brzy. Plný parket ukazuje, že pro tuhle skupinu žen je 9 večer, naopak přesně ten čas, kdy jim to vyhovuje.
5: Přímo před DJkou tančí i Katka.
6: Já jsem matka po materskej, pracujúca, momentálně velmi vyťažená, čiže já si nepamätám, kedy jsem byla na party.
5: S Katkou přišla i její kamarádka Lotka a na parketu je evidentně ve svém živlu.
7: Já jsem seniorka, právě jsem oslavila 70 rokov, teraz v auguste, takže zasloužila disco žinka.
5: Obě na dnešním večeru prý lákala stejná věc.
6: Že se konečně můžem nachystat sama pre sebe.
7: Ano, ano. A i mňa toto, že celý den jsem se chystala jako za mladí, hej.
5: A v podobné náladě je tu s nimi i přes 150 dalších žen, které dnes přišly. Čistě dámské večírky jsou přitom v evropských městech prakticky už běžnou součástí klubové scény. V Bratislavě ale teprve začínají díky Kristýně Banovič.
8: Nápad vznikl tak, že keď můj syn mal jeden rok, tak ma kamarátka vytiahla na podobnou party v zahraničí. A tam som si to naplno užila a mala som pocit toho, že som späť. A tam vlastne vznikol aj celý ten názov. Niekoľko mesiacov to vo mne musel napr uzrieť, než som si povedala, že idem do toho a niečo podobné chcem priniesť aj pre slovenské ženy.
5: A práve tá možnosť na pár hodín vypadnúť z biežného kolotoče je jedním z hlavních dôvodů, proč sem ženy chodí. Mezi nimi i kamarádky Alena, Dominika a Kristýna.
9: To je paráda, ja si pamätám, že my chodíme aj na fit pobyty spolu a tam som to predniesla ešte predtým, než bola táto party, že keby niekto vymyslel, že od 8 do 11 alebo do polnoci party, že ja tam idem tancovať, ale že keď všetky tie tance sa začínajú o polnoci, já už spím.
5: A prý si užívají i atmosféru, která vznikne, když je celý parket jenom ženský.
9: Tak je to akože príjemné, že nemusíš sa obzerať, nemusíš akože riešiť, kde sa kto obšmieta. Proste je to príjemné, že lebo my chodíme vonku ženy si zatancovať spolu a o to ide. Nepotrebujeme akože tých chlapov máme doma s deťmi, takže...
5: To, že je akce jen pro ženy, ale podle Kristýny Banovič není žádné vymezování vůči mužům. Je to zkrátka princip téhle konkrétní párty. A dveře pro ostatní zůstávají zavřené jen po dobu jejího trvání.
8: My nie jsme, že proti mužům, my iba chceme svůj priestor na to, kde se můžeme zabavit. Toto je párty na 3,5 hodiny. Ty muži můžou do toho klubu dojít o 23.00, že je to tu otvorené pre nich, hej.
5: Párty Mama je späť se zatím konala dvakrát a po každé byla prakticky vyprodaná. Před první akcí, ale přitom nebylo jisté ani to, jestli pro ní najdou klub. Provozovatelé totiž nápadu zpočátku moc nevěřili.
8: Neporozuměli tomu, proč by ženy za a aj mami teda išli na party v skoršem čase a iba ženy. No medzi

0: aj do Košíc a aj do iných miest. Ideme postupne. A áno, akože máme už aj veľa záujemkým z Čech, takže tá vízia ísť do Česka tam určite je.
1: Chuť si zapařit rozhodně nezmizela, jen pro část žen dnes ideální večer nezačíná o půlnoci, ale končí ještě před ní. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Newyorská filharmonie, nejstarší americký orchestr, má po 17 letech nového šéfa. Jejím bývalé dítě z venezuelského hudebního programu pro chudé, Gustavo Dudamel. Je to výstřední osobnost, snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi, ze kterých sám vzešel. Svůj první koncert v nové funkci odehrál v Radio City Music Hall a naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si to nemohla nechat ujít.
3: Tady ten nápis na Radio City Hall říká Welcome to New York, Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel je světoznámý dirigent, který přebírá New Yorkskou filharmonii. Je to obrovská sláva, protože Gustavo Dudamel je superstar mezi dirigenty a je to strašně zajímavá osobnost. A tak u toho samozřejmě Český rozhlas nemohl chybět.
4: Welcome, Gustavo Dudamel. Welcome to New York.
3: Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol zachránit klasickou hudbu v Americe.
5: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
3: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku? Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel, a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. V 18 letech dostal na starost Národní mládežnický orchestr. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf dirigent Los Angeleské filharmonie. A ten ještě ten den zavolal svému nástupci, že musí tohodle kluka slyšet. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu, má hvězdu na chodníku slávy. Objevil se v animovaném filmu. Založil tam mládežnický orchestr pro děti ze sociálně slabší čtvrti. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Prezidentka orchestru za ním tajně jezdila po světě, než ho přemluvila, aby místo přijal. Chybělo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Dudamel vstoupil do New Yorku ze široka. Jen v tom prvním týdnu odehrál 7 různých programů na 3 různých místech. Tady v Radio City Music Hall spolu se zpěvačkou Lizzo. Otázka, na kterou se teď ptá celá klasická hudební scéna, zní jednoduše. Podaří se mu i tady to, co dokázal v Los Angeles, tedy přesvědčit mladší a pestřejší publikum, že koncertní sál není muzeum?
6: New York, this is the best city in the whole fucking world.
3: Kdybychom měli soudit podle vstupenek, tak ty jsou nahodně dlouho vyprodané.
2: S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou ještě navážeme na předchozí reportáž Zdravím za oceán.
3: Dobrý den.
2: Kdo je Gustavo Dudamel, už jsme naznačili. Proč se ale o něm mluví jako o možná nejslavnějším žijícím

0: dirigentovi a v čem je tak jiný než ostatní?
1: On se narodil v roce 1981 ve Venezuele a to bylo pro ten jeho talent klíčové. Oba rodiče jsou hudebníci a jako kluk on si doma skládal hračky do orchestru a dirigoval je, ale důležité bylo, že vyrostl z prostředí obyčejné rodiny a je to znát na jeho přístupu k hudbě. On se snaží vrátit hudbu mezi běžné lidi. Tím je právě výjimečný. To on je ten dirigent, který mimochodem letos při světovém poháru ve fotbale dirigoval na stadionu v New Jersey loutky Mapet. On taky hrál ve filmu Trollové a i ten dirigent v seriálu Mozart v džungli byl inspirovaný jím. Od ostatního prostě odlišuje ten způsob, jakým se k hudbě staví, ale také i způsob, jakým diriguje. Partituru jako kdyby stělesňoval celým tělem, on ji přenáší na jednotlivé hráče, na publikum. On vlastně také neuznává tu hranici nějaké vysoké a nízké kultury. Prostě klasiku klidně bude hrát s popovou hvězdou.
0: Pokud jde o současnou New Yorkskou filharmonii, v jakém je stavu a proč se právě do Gustáva Dudamela vkládají takové naděje?
1: Filharmonie je slavná, ale v posledních letech se dá říct, že měla takovou zaprášenou pověst. Prostě publikum stárne, nedoplňuje se, lidé už si nekupují předplatné na celou sezonu, takže působí tak nějak usedle, elitně. Po Leonardu Bernsteinovi doteď nestál na pódiu žádný dirigent, který by měl charisma, které by se mu aspoň vyrovnalo. A tohle chce Dudamel změnit. On chce dokázat, že klasická hudba může znovu být součástí popkultury, právě jako když Bernstein dostal klasiku do televize.
0: Gustavo Dudamel je rodák z Venezuely. Jak se z téhle země dostal až do New Yorku a kdo se na tom podílel? Kdo stojí za jeho příchodem?
1: Gustavo Dudamel vyrostl v systému hudebního vzdělávání, který se jmenuje El Sistema. To je systém geniální venezuelský, kdy se děti učí zdarma hrát v komunitních centrech a on ten systém zavádí, kde se dá. Ve 23 vyhrál Mahlerovu dirigentskou soutěž. To je soutěž, kterou lidé vyhrávají až tak kolem 40 let. A to byl moment, kdy opustil Venezuelu, odjel do Ameriky a tam převzal filharmonii v Los Angeles. Zůstal tam 17 let, založil dětský orchestr pro děti ze znevýhodněných rodin, ten se jmenuje Yola, ale prezidentka tamnější filharmonie se stala prezidentkou New Yorkské filharmonie a několik let ho tajně lákala, aby ho převzala, nalákala do New Yorkské filharmonie, až se jí to povedlo.
0: Jaké koncerty Gustavo Dudamel připravil a čím chce New York překvapit?
1: V následujících dnech tady bude hrát Mahlerovu pátou symfonii už v Lincolnovém centru. 30. září ho čeká slavnostní inaugurační gala, to bude velká sláva. A 2. října, to bude snad ještě větší sláva, vystoupí s Dudamelem slavný violončelista Jojo Ma. A potom, a tady je vidět ten jeho zásah, se filharmonici vydají na první evropské turné po téměř 10 letech od 9. do 22. října. Koncerty budou třeba v Paříži, v Berlíně, ve Vídni, takže ho můžou vidět i čeští diváci. A je vidět na tom, že se ty věci mění hned od začátku.
0: Tenhle dirigent měl nějakou podmínku pro to, aby filharmonii v New Yorku převzal a ty víš, co to bylo za podmínku?
1: Určitě měl několik, ale tu jednu, ta je známá a to je, že bude moct v New Yorku organizovat komunitní programy po vzoru toho venezuelského El Sistema, tedy pořádat koncerty v městských parcích, organizovat vzdělávací projekty, které mají vysvětlovat, proč je hudba důležitá pro všechny, rozdát hudební nástroje chudým dětem, založit systém hudebního vzdělávání, který si můžou dovolit všichni. Filharmonie k tomu už dneska nabízí koncerty pro školy nebo pobytové projekty ve školách a taky, a to je důležité, bezplatný mládežnický pěvecký sbor pro děti od 6. do 9. třídy. Vlastně podobný systém, jaký vyprodukoval ten Dudamelův talent.
0: Ještě na samý závěr. Ty jsi byla u toho historického momentu v New Yorku, jinak bychom neměli tu reportáž, ale co by si k tomu ještě mohla dodat?
1: Musím říct, že to bylo nesmírně dojemné. Bylo to navíc v předvečer výročí 11. září, takže ta atmosféra byla hodně intenzivní. Vystupující umělci dávali silně najevo, jak moc pro ně New York znamená. A v Radio City Music Hall, kde jsem byla já, tam je 6000 míst, to je skoro 3x víc než v Lincolnově centru, což je ta základna New Yorkské filharmonie. A bylo tam plno. Lidi stáli fronty, chodili ještě dlouho po začátku, protože stály ty fronty venku. Potom v průběhu toho vystoupení vstávali, tleskali ve stoje. I umělci, které si tam pozval, mu dojatě děkovali za příležitost. Například raperka Lizzo, hudebnice Saint Vincent, muzikálový zpěvák Aaron Tveit, i venezuelská hvězda Jacquina. To prostě byli umělci, kteří normálně by s New Yorkskou filharmonií nepřišli do styku. No a večerem navíc provázel herec Liv Schreiber, takže to byl opravdu takový Hollywood v New Yorku.
0: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Děkuji za zprostředkování kulturního zážitku a představení mimořádného dirigenta.
1: Také děkuji, hezký den.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když Sovětský svaz v červnu roku 1940 zahájil okupaci pobaltských států, v Litvě uvízly tisíce Židů, kteří tam uprchli před terorem na územích okupovaných Německem. Jejich šance na útěk z Evropy rychle slábly. Část uprchlíků ale našla pomoc na nečekaném místě. Víza jim vystavil japonský konzul Chiune Sugihara, a to i přes zákaz nadřízených úřadů. V budově bývalého japonského konzulátu v Kaunasu, kde natáčela naše zpravodajka Kateřina Havlíková, se dnes říká Dům naděje.
3: Chiune Sugihara pocházel z matčiny strany ze samurajského rodu a celý život se řídil hodnotami spjatými s touto tradicí. Například se řídil tím, že pokud je člověk v dobré, výjimečné pozici a může být užitečný, může pomáhat lidem, měl by to dělat. Proto se také v životě choval jinak, než jak japonská společnost očekávala. Jeho otec chtěl, aby byl lékařem, aby si zajistil dobrý život. Ale Sugihara byl spíše humanitně zaměřený. Mluvil 6 jazyky.
4: Popisuje historik Lina Svenslauskas v salonu, jehož expozice je věnovaná osobnímu a rodinnému životu Chiune Sugihary. Za to, že nenásledoval vůli svého otce, se o sebe od 17 let musel starat sám. A vedl si dobře. Stal se součástí nové generace japonských diplomatů a v roce 1939 přišel do Litvy.
3: Nacistické Německo a Japonsko byly tehdy spojenci a jejich společným nepřítelem byl Sovětský svaz. Ten ale uzavřel s Německem pakt Ribbentrop-Molotov, což Japonsko znepokojovalo. Takže Sugihara sem oficiálně přišel jako vicekonzul pro diplomatickou, ekonomickou a kulturní agendu. Ale jeho hlavním úkolem byla zpravodajská činnost. Litva tehdy byla neutrálním nezávislým státem a on byl fakticky špech.
4: Do Litvy v té době prchalo také mnoho Židů z Německem okupovaného Polska. Litva pro ně byla bezpečným a dostupným státem, odkud se mohli pokusit odejít do světa. To se dramaticky změnilo v červnu 1940. Tehdy Litvu napadl Sovětský svaz, který záhy nařídil uzavření všech konzulátů. A právě tehdy, v posledních týdnech před zavřením úřadu a vystěhováním, Chiune Sugihara začal i přes nesouhlas japonské vlády vydávat uprchlíkům transitní víza.
3: Jejich držitelé byli uprchlíci, kteří pocházeli nejen z Litvy, často přicházeli z Polska a většinou měli židovské kořeny. Prakticky jedinou cestou, jak je dostat ze Sovětským svazem okupované Litvy, bylo dát jim transitní vízum a vystavit vízum cílové destinace Surinam, Curaçao a další nizozemské kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
4: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemský honorární konzul Jan Zwartendijk. A fakticky, málo který z uprchlíků do těchto kolonií skutečně dorazil. Většinou po přejezdu Sovětského svazu zůstali v Japonsku. Pokud měli prostředky a kontakty, pokračovali třeba do Spojených států nebo Palestiny. Sugihara sám nebo s pomocí dalších zaměstnanců vystavil nejméně 2000 transitních víz. Muzeum v domě bývalého konzulátu v Kaunasu dnes vypráví životní příběhy některých z jejich držitelů. Ukazuje také jejich cestu přes Sovětský svaz, průběh války, včetně operace Barbarossa. Ukazuje také dochované dokumenty, deníky nebo obnovené seznamy.
5: Rozhodl se pomoci mnoha lidem, ale pro Japonsko dlouho nebyl hrdinou. Po druhé světové válce žil opravdu bídný život, protože se vzepřel japonskému právu a Japonsko ho za to potrestalo.
4: Vypráví Harumi, která Sugiharu v dům v Kaunasu navštívila při své cestě po Litvě. Chiune Sugihara zamířil z Kaunasu do Kaliningradu a později do Bukurešti. Po návratu do vlasti v roce 1946 ho Japonsko za neposlušnost propustilo z diplomatických služeb a tím i jeho rodinu odsoudilo k nuznému životu. Své rehabilitace v roce 1986 se nedožil.
5: Mnoho Japonců si dnes pana Sugihary váží. Mě návštěvu jeho domu doporučila kamarádka, která tu byla dříve. Jeho dům by měl jednou v životě navštívit každý Japonec.
4: V roce 1984 jeho památník Yad Vashem vyznamenal titulem Spravedlivý mezi národy. Jako jediného Japonce. Z Kaunasu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Černé hrnce plné mušlí a k tomu hranolky, jako dezert wafle. I tak vypadá bleší trh v Lille na severu Francie, jehož historie sahá až do středověku. Vlna a len se tam sice už tolik neprodávají, ale i tak tam člověk sežene, na co si vzpomene a prakticky si tam může vybavit celou domácnost. Náš zpravodaj Marcel Faltis se nechal zlákat a nestačil se divit.
6: Blešák se koná po celém centru Lille a člověk tu sežene, na co si vzpomene, ať už to jsou knížky, nábytek, různé starožitnosti, ale tak třeba i zubní protézy.
5: Prodávám tu starožitnosti, použité věci, staré hračky, šperky, keramiku, knihy, známky nebo obrazy. Nejčastěji lidé ale hledají starožitnosti. Jsem tu letos poprvé, moc se mi to líbí, určitě se sem vrátím.
6: Patricia má v Lille stánek společně se svým známým, který sem jezdí už přes 20 let. Věci mají rozložené na stolech a další nádobí, knihy a veteš nosí z dodávky. Každé zboží si tu ale najde svého kupce. Vycpanou kachnu si pořídila Američanka Hena, která žije v Paříži.
7: Ona mě sem dotáhla. Já jsem tu poprvé. Koupila jsem si takový stojan do svého obchůdku v Paříži. Asi na to budu věšet vánoční ozdoby. Tu vycpanou kachnu dám asi do kabinky a zbytek vystavím.
6: Hena přitom ukazuje na svoji kamarádku Ashley, která jezdí do Lille opakovaně. Atmosféru zdejšího trhu má ráda, protože jí připomíná festival v americké Kalifornii.
8: Mám to tady ráda. Je to už taková tradice. Děti se vracejí do škol a já jezdím sem. Navíc se tu prodávají věci za dobré ceny. Je to zábava. Říkám tomu koučela starožitnosti.
6: Nechybí ani široký výběr LPček, třeba Rolling Stones. A s Blešákem se nepochybně pojí i gastronomie. Místní restaurace tu podávají tradiční specialitu, mušle v typických černých hrncích a hranolky, ale ne všechny tradice se udržely, dřív se totiž lastury hromadily přímo v ulicích, dnes je číšníci vyhazují do košů.
7: Prostě to tady milujeme. Byli jsme v jednom místním baru, měli skvělý program, pivo, mušle, hudba, prostě pohoda. Rádi se bavíme a máme rádi takové slavnosti.
9: Nic jsme si nekoupili, za to jsme ale hodně jedli, pili a zase jedli. Bez toho to nejde.
6: Jean-Paul mě ujistil, že si tu nic nekoupil, za to se prý se ženou ale dobře napili a najedli. Tradice blešáku v Lille sahá až do 12. století, tehdy se tu ale spíš prodávala třeba vlna, lén, hedvábí nebo víno a obilí. Až v 19. století se tu začal prodávat nábytek nebo nádobí a Francouzi bleší trhy milují. Večerem se ale obří bleší trh postupně promění spíš v hudební festival a smlouvání přehluší koncerty. Z Lille Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Procházkou po bleším trhu na severu Francie a inventurou jeho pestrého zboží náš pořad končí. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
2: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Půl třetí. Český rozhlas Plus Zprávy. Ani v jednom z nedělních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky není pitná. Několik obcí na severu od Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Trestní odpovědnost za vraždy a další závažné trestné činy by se v budoucnu mohla snížit z 15 na 13 let. Změnu chce v první polovině příštího roku předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj u dětí roste kriminalita. Podle něj by se v praxi snížená hranice dotkla jednotek případů. Podle Institutu kriminologie a sociální prevence ale data neprokázala, že by brutalita trestných činů páchaných dětmi rostla. U letecké základny Fairford na západě Anglie policie zadržela 5 mužů. Jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Pyrotechnici včera ráno u základny prohledali několik podezřelých vozidel a policie evakuovala 85 domácností. Podle zasahujících složek je už situace pod kontrolou, pořád ale platí bezpečnostní opatření. Základnu Fairford Spojené státy využívají k úderům na Irán. A 4 české národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Nové logo představili národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí i České Švýcarsko. Jejich vlastní loga zůstanou dál platná. Společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují, a při ochraně přírody. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a v samostatné historii vybojovali v týmové soutěži 7. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou na zápasy 2-0 završila v Číně Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6.
10: Nehody na dálnici D10 v Praze a D11 u Poděbrad. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Mladé Boleslavy. Čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte mezi 2. a 3. kilometrem. Je to poblíž čerpací stanice Orlen. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky. Vážná nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV narazilo osobní auto do sloupu. Zasahují tam záchranáři, je to úsek bez funkční kamery. Kolona se netvoří, počítejte s omezením i uzabírkou vjezdu k odpočívce. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barandov a Ořech jede k D1 i na Ruzyni jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, teď plynule, a úsek už byl v noci kvůli stavbě mostu několikrát neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Přes den čekáme většinou jasno, teploty od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Blíží se test popularity Andreje Babiše. Sněmovna schválila v prvním čtení zmrazení platů politiků. Americký prezident chtěl venezuelskou ropu a dostal ji. Tvůrci umělé inteligence požadují regulaci. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
4: Tématům politických debat v Česku, které se neustále vrací, patří mimo jiné požadavek na zmrazení platů politiků. Současná koalice příslušný návrh nedávno schválila v prvním čtení v parlamentu. Nad možnými dopady se zamýšlí komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
12: Ze seznamu předvolebních populistických tahů si můžeme odškrtnout takřka povinnou položku. Sněmovna v prvním čtení schválila návrh poslanců ANO na zmrazení platů politiků. Jistě to bude populární krok. Nicméně pojďme, jak se dnes módně říká, proti srsti a nepopulárně konstatovat, že jde o úplný nesmysl. A to ze všech pohledů, které se neomezují jen na primitivní emoci nechuti společnosti k politické třídě. Především jde o nesmysl věcný. Pokud se tvrdí, že by politici měli dýchat se společností, a není na tom nic špatného, tak proč pro boha mrazit jejich platy zrovna nyní? Vždyť ekonomice se vcelku daří, platy i mzdy rostou, v druhém čtvrtletí to bylo oproti minulému roku nominálně přes 6%, reálně o více než 4%. Mrazit platy politiků má snad nějaký symbolický smysl v krizi, ale teď proto není důvod ani náhodou. A navíc, proč platový růst zarazit na 5 let, když přeci nemůžeme vědět, jak se bude ekonomika vyvíjet? Pokud to bude dobré, tak proč by z toho jako jediná část společnosti neměli profitovat politici, kteří mají notabene na situaci země podstatný podíl? Za druhé jde o nesmysl procedurální. Pokud se zmrazí platy politiků na 5 let, tak samozřejmě po této době skokově narostou, klidně o 30%. Jde o známý cyklus české politiky. Populista zmrazí platy, ty po rozmrazení raketově narostou, populista se vyděsí a jde mrazit znovu. Populista tak funguje vlastně jako periodicky se rozbíjející mraznička. Není divu, že to pak ve společnosti trochu páchne. Proč místo toho nenastavit platový automat a už na to nikdy nesahat? Správně, populista, mrazič by si neměl s čím hrát. Za třetí, jde o nesmysl z pohledu psychologického. Jestliže chceme, aby někdo vykonával svou práci dobře, musíme ho samozřejmě dobře zaplatit. Je pozoruhodné, že to společnost chápe ve všech profesích. Nikdo například neříká, že by se měly mrazit platy lékařů, vojáků nebo učitelů. Přitom se současně kdekdo tváří, že u politiků by to mohlo nebo dokonce mělo být jinak. Autor tohoto textu opakovaně píše, že politici jsou vlastně manažeři státu a pokud má stát fungovat, tak musí být manažer dobře zaplacen. Ne, že se budeme tvářit, že by měl pracovat ideálně zadarmo pro vlastní čest, slávu a dobro našich lidí. Člověk sice může být dílem homo empaticus, ale vždy je také homo economicus. A s tímto vědomím je nutno, pokud máme zachovat elementární racionalitu, k odměňování politiků přistupovat. Nejdůležitější je ale pohled pragmatický. Pokud přitakáme iracionálnímu volání po mrazení platů politiků, kdo pak asi do politiky bude převážně chodit? Ano, správně. Budou to oligarchové či vykukové, kteří peníze z politiky opravdu k ničemu nepotřebují, ale za to potřebují, aby se zákony a celkové fungování státu nastavovalo tak, aby to vyhovovalo jejich biznisu. No a za druhé to budou, jak to jen říci, osobnostně méně kvalitní lidé, kteří jim v tom budou ochotni za drobný peníz na zmrazené výplatní pásce asistovat. Abych se nedopouštěl kategorických tvrzení, samozřejmě stále bude řada lidí, kteří do politiky půjdou opravdu sloužit společnosti. A to přesto, že je není ochotná adekvátně ocenit a naopak se na ně dívá skrz prsty. Takovým lidem samozřejmě budíž vzdána čest a patří jim dík. Ovšem spoléhat jen na ně je podobné, jako bychom ve starosti o potřebné spoléhali jen na charitu a kašlali na dobrou funkci profesionálního sociálního systému. Dnes se říká, že je třeba odhodit politickou korektnost a říkat věci na plná ústa. Hodnocení návrhu poslanců ANO, vedených pevnou rukou jejich oligarchického předsedy, který peníze z politiky ve formě platu opravdu nepotřebuje, proto nemůže znít jinak než verichovsky. To je blbý, to se bude líbit. Je to samozřejmě skvělá definice populismu jako takového. Patří k ní ale ještě dodatek. Konečné důsledky populistické praxe bývají tak v uvozovkách blbé, že se nemohou ve finále líbit skoro nikomu. Z výše popsaných důvodů je doufám zřejmé, že v případě mrazení platů politiků to může jen těžko dopadnout jinak.
13: Dodává komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zvyšující se ceny základních komodit, hlavně fosilních paliv, jsou špatnou zprávou nejenom pro obyvatele Česka, ale zejména pro její vládu. Premiér Andrej Babiš totiž bude muset na rostoucí životní náklady svých spoluobčanů chtě nechtě reagovat. Domnívá se publicista Jan Vávra.
14: Zatím to vypadá, že všechno funguje. Preference hnutí ANO se drží na úrovni výsledku voleb. Nejnovější průzkum Medianu přisuzuje Babišovu politickému projektu dokonce 34%. Jeho pozice na politické scéně se zdá být neotřesitelná a jeho politických protivníků se spíše zmocňuje deprese. Ale zatímco na palubě se stále tančí, na kapitánském můstku lze pozorovat známky nervozity. Obavy vzbuzuje především růst cen základních komodit. Ceny ropy a zemního plynu jsou podle expertů krok před prudkým vzestupem. Benzín se u pumpařů prodával za 45 korun, diesel těsně pod 50 korunami za litr. České domácnosti, které topí plynem, čeká od ledna zdražení o třetinu. Na vině je válka na Ukrajině, v Hormuzu a nyní i další ohrožení lodní dopravy u Jemenu. Vicepremiér Karel Havlíček už hovoří o energetické krizi. Zdražení životních nákladů obyvatelstva je politický problém. To Andrej Babiš, na rozdíl od bývalé vlády, dobře ví. Přesvědčil se o tom za covidu, kdy vyvolal chaos a odstartoval jednu z nejvyšších inflací v Evropě, známou jako Babišova drahota. A prohrál na tom volby. Proto také Babišova vláda oznamuje od října znovu zavedení regulace cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Nikdo neví, kam ceny porostou, ale je jasné, že veřejnost to pocítí. Babiše jistě znepokojuje příklad Donalda Trumpa, kterému růst životních nákladů obyčejných Američanů silně komplikuje vyhlídky na další neomezené vládnutí. Andrej Babiš určitě ze zdražování energií obviní Evropskou unii. Karel Havlíček už teď říká, že smrtící přísadou krize je Green Deal. Čeští politici obecně úspěšně tají před veřejností, že investice do obnovitelných zdrojů by nás zbavily závislosti na naftě, plynu a uhlí. Andrej Babiš si je vědom toho, že jeho pozice na politické scéně je přímo závislá na slibovaném zvýšení životní úrovně většiny obyvatel. Proto Česká republika míří k tak obřímu dluhu státního rozpočtu. Andrej Babiš, Karel Havlíček i Alena Schillerová hovoří o nutných investicích, ale když přijde na podrobnosti, ukáže se, že jde o takzvané investice do lidí, což je eufemistický výraz pro uplácení určitých skupin obyvatelstva, jako jsou třeba důchodci nebo státní zaměstnanci. Pokud nastane energetická krize, o které hovoří Karel Havlíček, bude mít Andrej Babiš dvě možnosti. Buď nechat na své voliče dopadnout další Babišovu drahotu a riskovat volební porážku, nebo dál Českou republiku brutálně zadlužovat, až státní finance skončí někdy v budoucnosti nárazem do zdi. Není těžké uhádnout, k jakému řešení se politik Babišova naturelu přikloní. Je ale pravděpodobné, že ani další zadlužování země nebude stačit na splnění slibů, kterými před volbami zasypával svoje voliče. Pak se ukáže, co je skutečným zdrojem Babišovy popularity. Zatím se většina politiků a politologů domnívá, že Babišovy preference pramení z toho, že své voliče uplácí. Co když má ale tento 72-letý miliardář pro své sociálně slabší voliče podobné kouzlo, jako má Donald Trump pro své republikánské voliče, kteří mu odpustí skoro všechno? Následující vývoj nám tedy může dát odpověď na otázku, zda si Andrej Babiš své voliče skutečně koupil, nebo v něm tyto skupiny společnosti vidí nového spasitele. Je to možná poněkud teoretická otázka, ale na druhou stranu nám může prozradit něco zajímavého o české společnosti. V současné opozici ovšem energetická krize nabízí celkem unikátní příležitost. Je ovšem otázkou, zda ji její vůdci budou schopni využít.
13: To byl publicista Jan Vávra. Když před časem vystoupil americký prezident Donald Trump před OSN v New Yorku, věnoval ve svém projevu před valným shromážděním velkou pozornost Venezuele. Je totiž velice pyšný na dohodu, která umožní Spojeným státům kontrolovat bohatá venezuelská ropná pole. Podrobnosti dodává publicistka Leona Šmelcová.
15: Kořist patří vítězi. Scénáristé proslulé filmové ságy Piráti z Karibiku by tuhle údernou větu nenapsali líp. Vyřkli však americký prezident Donald Trump během projevu v OSN, když hovořil o, řekněme, znovu nabitém přátelství s Venezuelou. Jako obvykle hýřil superlativy. Když spojíte Spojené státy a Venezuelu, máte více než 60% světových zásob ropy. Byla to válka, ale je to možná ten největší obchod, jaký kdy byl uzavřen. pronesl šéf Bílého domu. S čísly si však prezident Trump trochu pohrál. Jak ověřil například New York Times, Venezuela má zhruba 303 miliard barelů prokázaných zásob ropy a Spojené státy asi 46 miliard. Dohromady je to něco přes 20% světových zásob, nikoli 60. Trumpův projev se odehrál na symbolickém místě. Přesně před 20 lety u téhož pultu někdejší venezuelský lídr Hugo Chávez proslulou větou "Ještě je tu cítit síra" označil tehdejšího amerického prezidenta George W. Bushe za ďábla a úhlavního nepřítele své země. Bush tam řečnil o den dřív. Zda si na Chávezova slova vzpomněla jeho někdejší věrná stoupenkyně a nynější prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová, která projev o kořisti, kterou je třeba si vzít, poslouchala přímo v sále, to není jasné. Později sama vystoupila a její projev se citelně lišil od toho, který pronesla před 7 lety. Tehdy jménem prezidenta Nicolása Madura odmítla Trumpův supermačismus a imperialistické choutky. Letos mu děkovala za péči o Venezuelu a svého bývalého šéfa ani nezmínila. Maduro, kterého v lednu během bleskové americké vojenské operace odvlekli z Caracasu, mezitím tráví čas ve věznici vzdálené sotva 14 kilometrů od budovy OSN. Rodriguezová a Trump už z kraje týdne oznámili, že chtějí vztahy svých zemí zlepšit. Dokonce se spolu sešli. Úterní schůzka dvou Déček, Delcy s Donaldem, patřila k nejočekávanějším setkáním newyorského týdne OSN. Lídři obou zemí se sešli poprvé od setkání Billa Clintona s Chávezem v roce 1999, nepočítáme-li krátkou slovní výměnu Baracka Obamy a Madura před 11 lety v Panamě. Trump je na ropnou dohodu náležitě pyšný a má proč. Podle informací Bílého domu získala soukromá venezuelská firma North American Blue Energy Partners od venezuelských úřadů stoletou koncesi na 17 ropných polí s prokázanými zásobami zhruba 65 miliard barelů. Američané získali ve společnosti 35% podíl a výrazná kontrolní práva. Mohou také za výrobní cenu koupit 20% veškeré ropy, kterou firma na těchto polích vytěží, a na dalších 80% mají předkupní právo. To je silná pozice u jednoho z největších ropných ložisek světa. Ropa ale není jediná komodita, o kterou se v zemi hraje. Jde i o volby. Trump tento týden apeloval, aby se konaly. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio ale zdůraznil, že nejprve je třeba zabránit hospodářské krizi, která by mohla ohrozit přežití demokracie. Datum voleb tak zatím oznámeno nebylo. Rodriguezová přitom stojí v čele země už 9. měsíc bez přímého mandátu z celostátních voleb a podepisuje zásadní transakce, které výrazně ovlivní budoucnost Venezuely. Zároveň u pultu OSN řeční o obrodě vlasti a o rovných podmínkách pro všechny. Mimochodem právě v den, kdy se významná opoziční politička a laureátka Nobelovy ceny míru Maria Corina Machado znovu pokusila překročit hranice své země. V uplynulých týdnech to byl už její 7. neúspěšný pokus. Zkrátka, kořist bere vítěz.
13: Konstatuje publicistka Leona Šmelcová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Prudký rozvoj umělé inteligence, kromě jiného, stále silněji odhaluje rizika, která jsou s danou technologií spojena. Zároveň jsme svědky paradoxní situace. Šéfové firem, které AI vyvíjejí, sami volají po její regulaci. Více už v komentáři spolupracovníka časopisu Přítomnost Ivana Šterna.
16: Není to poprvé, čeho jsme dnes svědky, kdy se v dějinách podnikatelé obrátili na stát, aby se ujal rozhodčí píšťalky a zkrotil neviditelnou ruku trhu. V 19. století to byly zákony potírající dumpingové ceny a snahu podnikatelů uzavírat kartelové dohody. Díky nim silnější požírali slabší. Ti osvícenější věděli, že takový vývoj vede do pekel. I ti malí a střední jsou zapotřebí. Je proto ve veřejném zájmu si je zachovat. Jen taková ekonomika je zdravá, co udrží v rovnováze působení těch velkých i malých. Trh ponechán sám sobě selhával. Role se proto musel ujmout zákonnými nástroji vybavený stát. Podobně tomu je i nyní v souvislosti s umělou inteligencí. Nijak nepřekvapuje, že hlavní tvůrci jejich modelů v obavě, že se vše vymkne z rukou a umělá inteligence zvlčí, se obrátili na stát, aby se ujal své regulační role. Politický komentátor listu Süddeutsche Zeitung Nicolas Richter se skrytou ironií napsal, že si nelze představit přesvědčivější doklad úplného selhání státu, jestliže sami libertariánští bosové technologických firem po něm požadují, aby zasáhl do jejich konání. Bez pochyby tu jde o další plod současné neoliberální politiky. Sytíc se uhlířskou vírou, trh vyřeší vše, dokonce lépe cestou privatizace obstará i věci veřejného zájmu, opakovaně požaduje destrukci státu. Tvrdí, že postačí jen malý, skromný stát. Nakonec ti, kteří z této neoliberální mantry z definice měli těžit, volají po silném, účinných regulací schopném státu. Jde přece o veřejnou bezpečnost. Naposledy ji v tomto smyslu pochopili politické elity díky objevu jaderné energetiky a vývoji jaderných zbraní. Nejenže si státy drží jednoznačnou kontrolu nad jádrem, ale jsou z toho dohodnout se a držet vývoj a šíření jaderných zbraní pod kontrolou, vědomi si už od 80. let minulého století, že světové zásoby jaderných zbraní jsou natolik rozsáhlé, že jejich hromadné použití může lidstvo vyhladit z povrchu zemského několikanásobně. Podobnou apokalypsou hrozí tvůrci umělé inteligence. Státní ochrana společnosti před fatálními riziky je veřejnou službou. Každý kapitalista ví, že poskytnutí zboží nebo služby musí být řádně zaplaceno. Týká se to i veřejných služeb. Vedle prosby o ochranu ze strany státu by proto zmínění bosové měli stát požádat, aby i je pořádně podojil na daních. Zatím o něco podobného požádala jen malá skupinka britských milionářů. Jsou vlaštovkou, která žel ještě jaro nedělá.
13: Míní spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern. A v této chvíli se vrátíme k zajímavému komentáři uplynulého týdne. Bohatství státu se dá měřit různými způsoby. Nejznámějším ukazatelem je hrubý domácí produkt. Z posledních dat Světové banky plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký nebo žádný růst, se za poslední desetiletí navýšil o 18%. Jaké to může mít důsledky, uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
17: Technokraté a AI optimisté sní o tom, že umělá inteligence přinese éru prosperity pro celý svět, nebo alespoň pro jeho šťastnější část. Třeba Elon Musk se nechal slyšet, že peníze v budoucnosti ani nebudou potřeba, protože svět řízený AI doručí každému efektivně tolik zboží a služeb, co bude potřebovat. Zatím ale výhled začíná být spíše opačný. Světová banka dlouhodobě sleduje, jak si jednotlivé státy vedou a zda bohatnou či nikoli. Měří to ukazatelem hrubý domácí produkt na obyvatele. A z posledních dat plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký či žádný růst tohoto ukazatele, za dekádu vzrostlo o 18%. Magazín Economist tuto skupinu zemí označuje jako klub nešťastných a všiml si, že tam v posledních pár letech spadly i bohaté či donedávna rychle rostoucí země. Čína, Rusko, Kanada či Německo. U každé z nich je to jiný příběh. Rusko doplácí na svou agresivní politiku, Čína na vleklou krizi a spor s Amerikou. Kanada a Německo utrpěly masovou migrací. Zatímco dlouhodobě migrace podle studií ekonomice pomáhá a omlazuje populaci, krátkodobě ukazatel HDP na hlavu schodí, protože lidí rychle přibude, zatímco produkce produktivita tak rychle nevzroste. Nízký růst pak vede k nespokojenosti obyvatel. Celkově ale světová ekonomika stále roste. V poslední době nejvíce lidnatá Indie, které se připisuje polovina růstu skupiny rozvíjejících se zemí za celou dekádu. Co se týče postkomunistických států, růstovým premiantem je Polsko, kde se ekonomika na obyvatele za 20 let zdvojnásobila. Česko je s růstem 35% hodně pozadu. I Slovensko proti Česku zrostlo dvojnásobně. Jistou útěchou je, že Česko je stále bohatší než zbytek postkomunistických zemí. Nicméně dynamika naznačuje, že brzy může jít o zacházející slávu. Ze stavu po covidu a inflačním šoku se totiž Česko dostává nejpomaleji z celé Evropy. Celkový výhled není kdo ví jaký. Někdejší euforie nad tím, že se budeme mít ekonomicky stále lépe, vystřídal spíše pesimismus a geoekonomická fragmentace, kterou Světová banka a další instituce nazývají jako takzvané dobrovolné chudnutí, které narušuje světový obchod. To je zavádění plošných cel, omezování ekonomických exportů i podpora neefektivní domácí výroby, tedy vše, co známe z obchodní války mezi Amerikou a Čínou. Tyhle bariéry připraví globální HDP o biliony dolarů ročně a dlouhodobě snižuje produktivitu i kupní sílu obyvatel. A zvyšují inflaci, takže přestože nominální mzdy rostou, kumulovaná inflace za poslední 3-4 roky v mnoha rozvinutých ekonomikách, včetně střední Evropy, smazala reálné mzdové zisky. Toho si všímají i statistiky bohatství, kterou dělá například švýcarská banka UBS. Podle ní osobní bohatství lidí loni globálně vzrostlo o 10%. Jenže rostlo lidem, kteří mají příjmy z kapitálu, ne z mest, které užírá inflace. A naopak úrokům z majetku pomáhá. Tedy nájemné a splátky úvěrů rostou, ale výnosy z pronájmu a cenných papírů také. Růst bohatství se přesouvá k nejbohatší vrstvě a medián nová hodnota, tedy majetek typického člena střední třídy, stagnuje či klesá. Nůžky se rozevírají a vzniká dvourychlostní společnost. Například ve Spojených státech na růstu akcí bohatne především horních 10% společnosti. Proto i v bohatých zemích, které na papíře vykazují růst celkového národního jmění, většina populace subjektivně i podle mediánové statistiky chudne vůči svým životním nákladům. Ekonomové tomu připisují současnou politickou radikalizaci. Nespokojení lidé z ekonomické deprivace viní politiky a kloní se k extrémům. A pocit stesku po zlatých dobrých časech umějí extrémisté se sakra dobře využít.
13: Tolik Tereza Zavadilová. A v této chvíli jsme se už dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
18: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
19: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
18: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
19: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
18: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
19: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
18: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
19: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
20: 3 hodiny.
21: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvyšování daní. Švýcaři v referendu odmítli zpřísnění neutrality. Hokejisti Sparty budou v extralize hostit Karlovy Vary a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. Chce tak zlepšit vysoký státní schodek státního rozpočtu. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
22: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinérsko, chystám některé další.
11: Ministerstvo financí zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní. V programovém prohlášení vládní koalice přitom stojí, že daně zvyšovat nechce. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. To žádala iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
23: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, ta je ale Rusko členem.
24: 30%
23: V referendu to podpořila jen třetina voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos třetí neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: V brněnských Husovicích pokračuje oprava kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Restaurátoři teď obnovují plášť 230metrových věží v průčelí kostela z počátku 20. století. Práce na fasádě zdobené štuky, kamenem a cihlami mají skončit do Vánoc. Příští rok budou restaurátoři pokračovat na zadní straně kostela. Současně se opravují taky varhany, upřesňuje varhanář Jaromír Votava.
25: Hlavně se tady na tom nástroji mění takzvané míšky, ty organický materiál, které jsou vlastně střeva kozí, ovce, jo, a je to prostě ta trvanlivost se odhaduje 20-30 let, takže už to má svoje za sebou.
11: Hokejisti Sparty budou od 16 hodin hostit v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy Karlovy Vary. V nedělních duelech vedoucí Třinec vyhrál v Liberci 3-1 a druhé Pardubice porazili domácí Kometu Brno 5-3. České Budějovice přestříleli Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň přehrála Hradec Králové 2-1 a Vítkovice zvítězili nad Mladou Boleslaví 6-2. A čeští fotbalisti po prohře v Lize národů s Chorvatskem trénovali před vlastními fanoušky. Na otevřenou přípravu dorazilo několik desítek lidí, kteří vyhráli vstup na trénink díky reprezentační soutěži. Brankář Lukáš Horníček k tomu říká.
26: No rozhodně to bylo příjemný. Fanoušci jsem přijel s tím, že se nás chtěli vidět, aby se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
11: České fotbalisty čeká v úterý druhé domácí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii.
10: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky havarovalo osobní auto. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV narazilo do sloupu. Je to vážná nehoda. Na vjezdu k odpočívce počítejte s omezeným průjezdem i uzavírkou. Dálnice teď bez kolon i Pražský okruh mezi sjezdy na Barandov a Ořech. Kvůli stavbě mostu se k D1 i na Ruzini mezi kilometry 16 až 19 jede jen jedním pruhem a úsek už byl v noci kvůli stavbě mostu několikrát neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Noční teploty padají na 9 až 5 stupňů Celsia při uklidnění větru až na plus 3 a ojediněle se objevují přízemní mrazíky. Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Přijdou velké povodně a od expertů slyšíme, že je potřeba lépe zadržovat vodu v krajině. Nastane sucho a odborníci znovu připomínají totéž. Musíme se naučit lépe zadržovat vodu v krajině. Dva velmi odlišné projevy člověkem způsobené změny klimatu a jedno společné řešení. Proč ho ale zatím neumíme moc využívat, co se v tomto směru v Česku děje a jak by opravdu účinné zadržování vody v krajině mělo vlastně v praxi vypadat? U Leonarda Plus vás vítá Jan Kaliba.
2: Leonardo Plus.
1: Ve studiu je se mnou Klára Salcman, krajinářská architektka, vědkyně, pedagožka z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a hlavně odbornice právě na koncept zadržování vody v krajině. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Můžeme říci po tom letošním létě, které bylo znovu jedno z nejteplejších měřené historii s rekordním počtem extrémů kolem 40 stupňů Celsia, takže s velkým výparem a chybějícími stovkami milimetrů srážek. Co se tedy děje teď v krajině po tomhletom období?
3: Tak letošní léto to byl, bych řekla, opětovně zase zvedlý prst přírody, která říká: člověče, zpamatuj se. My si musíme uvědomit, že my krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc. To znamená, když vlastně se pak zkombinují všechny tyto faktory i klimatické, tak nastává ten stav, který v létě nastal. A samozřejmě, že i toto se dá řešit, ale je důležité pochopit vlastně, jak voda funguje v krajině a snažit se tento model, bych řekla, co nejlépe nastavit.
1: Takže čeho jste si konkrétně všímala tohle léto?
3: Já mám to štěstí, že žiju v Brdech, blízko velmi krásné zachovalé prameniční krajiny, kde jsem sledovala, jestli i toto obrovské sucho, které nastalo, jestli má vliv na tyto přirozené prameniční louky a místa. Zjistila jsem, že nemají, že ten koloběh funguje stále. Ale když víme, že 80% pramení v České republice je úplně zničených a zdevastovaných, to znamená, voda nemá kudy vystoupit nahoru na povrch, aby potom po povrchu odtekla do řek, dotovala potoky, řeky a tak dále, tak vlastně není divu, že se tohle děje. Je to zákonité.
1: Takže jste to vlastně tolik nepozorovala, že by bylo sucho v krajině?
3: Tam v těchto prameništích, tam ne. Samozřejmě, že ta okolní krajina, která je, dá se říct, čím dál tím víc přizpůsobovaná zemědělským strojům, lesnické těžbě a tak dále. To znamená, ideálem pro zemědělskou výrobu je čím rovnější plochy, čím míň kamení, čím míň vlastně právě toho drsného materiálu, který je pro vodu velice, velice důležitý. Takové ty drobné nerovnosti, které tu vodu vlastně zadrží, tak ty nám stále víc a víc ubývají.
1: Takže když se řekne, neumíme zadržovat vodu v krajině, co to tedy vlastně přesně znamená? Už jste to trošku naznačila, jak naše krajina v tomhle ohledu vypadá. To není její přirozený stav, my jsme ji to odnaučili asi.
3: To, co je důležité si uvědomit, že voda, to nejsou potrubí a nejsou jenom ty místa, které člověk určil, aby tam voda byla. To znamená přehrady, odběrná místa, čistírny a tak dále. Voda v přirozené formě je v krajině vlastně na celém povrchu. Ale člověk právě svojí činností postupně tyto plochy ubíral, přizpůsoboval si je a bohužel po roce 1948 nastalo ty nejvážnější změny v krajině. Velké odvodnění ploch, které by za normálních okolností, kdyby vlastníci byli ty původní sedláci, kteří byli, tak asi by k tomu nedošlo. A tím pádem jsme dosáhli to, že plochy jsou velmi dobře obdělávatelné, je využitelná skvěle velká zemědělská technika, ale tato půda a tyto plochy nezadržují vodu. Takže dochází vlastně k vážnému narušení celého hydrologického cyklu, kde my vlastně vodu sezbíráme, nazbíráme do přehrad, do rybníků, potom ji použijeme na svoje potřeby, to znamená do domácností, do průmyslu a zase přes kanalizační systémy, čistírny tu vodu odvádíme do velkých řek. To znamená, voda vlastně nemá takzvaný vertikální pohyb. Voda se nemá odkud vlastně dostat nahoru do těch prameništ a kudy. A stejně tak se potom, když jsou povodně, když jsou velké vody,

0: nedohledneme. My bohužel nemůžeme spoléhat jenom na tyto technické prvky, které člověk postavil, ale my musíme pracovat s přírodou a s vodou, jako s komplexem, jako s celkem, protože tak je to nastavené. A tady bych chtěla upozornit na jednu věc, že je velmi nebezpečné mluvit o takzvaných technických řešeních anebo o přírodě blízkých řešeních, protože oni všechna řešení, které máme, všechna jsou přírodní. Akorát ty technické prostě si trošku jako přivypomáháme. Ale v první řadě my musíme pracovat s těmi přírodními cykly a ty se snažit podpořit. Takže když se vrátím k tomu momentu, že jsme s nástupem vlastně zemědělství v naší krajině, jsme začali krajině ubírat ty mokřady a plochy pro zemědělství, tak teď naopak bychom měli vymezit takzvanou říční krajinu, kde bychom měli řeku, potoky, prameniště nechat přirozeně téct, tak, aby se ta voda dostala tam, kam měla. Mohla nám zásobit podzemní bazény. A my jsme se nedostali do takové situace, jako i letos v létě. Protože ten dopad na zásobování vodou, zejména na venkově, kde jsou malé vesnice, malé městečka, tak je, bych řekla, docela fatální.
1: Posloucháte Leonardo Plus s krajinářskou architektkou Klárou Salzmann a mluvit budeme víc samozřejmě i o těch zmíněných řešeních.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pojďme říct teď trošku konkrétněji, jak vlastně by vypadala taková ideální krajina, která vodu zadržovat umí, co všechno by měla splňovat v takovémto celku.
0: Já studentům často říkám, že říční krajina, to je takový cévní systém krajiny. A jsou k tomu i velmi, bych řekla, povedené obrázky, kde opravdu ten cévní systém krajiny, ta říční krajina, vypadá velice podobně jako rozvod krve v těle člověka. A funguje to, bych řekla, na stejném principu. Rozvádí to tekutiny, rozvádí to živiny po těle. To znamená, v první řadě, to, co my potřebujeme v krajině, tak je obnova této říční krajiny a přiznání. My jsme ji totiž to, bych řekla, velice brutálně potlačili. A tváříme se, že technická řešení a kanalizace a přivaděče a čističky, že to všechno zvládnou. Ale ukazuje se, že ne. Nemluvě o tom, že celou řadu funkcí příroda umí podstatně líp než my lidé. Respektive my lidé to asi umíme dobře, ale ta příroda to umí velmi často, bych řekla, levnějc nebo i úplně zadarmo. Takže bych řekla, teď nastává obrácený proces, to znamená, předtím jsme z té divoké přírody vyrvávali ty kusy, kde probíhá teď to zemědělství, plochy, které byly využívány, kde byly pole, pastviny a tak dále. A teď bychom obráceně potřebovali do té naší technické, rovné, polomrtvé krajiny dostat vlastně zpátky tu živou říční krajinu, protože to, co je důležité říct, je, že říční krajina je prostor, který si voda sama vytvořila. Za miliony let tím vlastně stálým stékáním v tom stejném tvaru toho povodí, jak si ho vytvářela, tak právě v trase říční krajiny vytvořila obrovské velké sedimentové náplavy a ty tam jsou. Říkáme tomu, že voda má svoji paměť v krajině. To znamená, ona se stále vrací na stejná místa. Bez ohledu na to, jestli tam člověk něco postavil nebo nepostavil. Ale třeba právě velká města, jako je Praha, ale i Vídeň, a prostě všechny velká města, které jsou na nějakém velkém vodním toku, tak jsou postaveny na násepech. Ale velmi vysokých. Třeba v Budapešti vím, že je násep kolem řeky Dunaje vysoký 10-15 metrů. A v Praze to taky nebude jako o moc míň. A je to proto, abychom zajistili bezpečný život. Takže to vymezení říční krajiny a zachování těch přírodě blízkých funkcí je důležité, bych řekla, ze třech důvodů. Je to jednak obnova hydrologického cyklu. Obnova hydrologického cyklu znamená nejenom tečení vody z toho prameniště, potokem do řeky a potom do moře. Ale znamená to i vertikální pohyb, to znamená vsakování vody do podzemí a zásobování podzemních pramenů, které potom zase s tlakem se můžou dostat na povrch do těch pramenišť a tím vlastně se ten koloběh uzavírá. A ještě jsem zapomněla na klimatickou součást hydrologického cyklu, že když je krajina dostatečně vlhká, tak dochází k výparu, což způsobuje lokální srážky. To je něco,

0: co třeba já jako dítě ještě pamatuju, ale dnes už to nezažíváme. Dnes lokální srážky jsou téměř neznámý pojem, možná někdy v pohraničí, tam, kde je vlastně těch lesů asi víc.
1: Což oceníme při těch horkých létech a krajina, když trpí suchem.
0: Přesně, ale v případě vlastně těchto našich současných srážek, na které už jsme si bohužel zvykli, je, že dlouhodobě je sucho. To je i z toho důvodu, že třeba zemědělská půda v České republice, to je 54% území. To znamená, tím, že je tato zemědělská půda v létě velmi často bez jakéhokoliv pokryvu, je obrovsky horká, je má vyšší teplotu, než třeba teplota v sídle, ve městě. Vzniká vlastně takový komín horkého vzduchu a ten zabraňuje jakýmkoliv zrážkám, aby vlastně na to území spadly. Takže přichází do úvahy jenom velké srážky, které se vytváří nad oceánem nebo nad mořem. A potom teda prší a prší a prší a prostě trvá to strašně dlouho a vznikají povodně. Takže je to takové jako nevyvážené.
1: To znamená, co se týče těch řek, to řešení je, o čem se docela často mluví, vracení do původních koryt. To je asi ten základ. Já si vzpomínám, že letos na jaře jsem splouval jako vodák Moravu v Litovelském Pomoraví a byl jsem úplně fascinovaný, jak nádherné meandry tam jsou, jak přirozeně tam ta řeka teče. Je to dobrý příklad?
0: Určitě je to jeden z nejkrásnějších, bych řekla, příkladů v České republice vůbec, Litovelské Pomoraví. A za to patří obrovský dík profesoru Štěrbovi, že se mu to podařilo vyhlásit za chráněnou krajinnou oblast. Takže to je jako opravdu super.
1: Kromě vracení řek do původních koryt, tak se mluví často o rušení meliorací, o vytváření mokřadů. Můžeme nějak aspoň stručně tedy jmenovat další z těch nejúčinnějších opatření v
0: krajině?
1: Takže
0: ten první krok je obnova té samotné říční krajiny. Samozřejmě nejde to všude v naprosto celém rozsahu, protože třeba kdybychom v Labské Nivě chtěli zabrat zemědělskou půdu, která by sloužila jenom vsakování vody, tak to asi by nám úplně neprošlo. Ale tady se teď my musíme zastavit a zamyslet se, co je pro nás té krajině důležité. My musíme najít kompromis a říci, tato část řeky, ale i s tím svým, bych řekla, biologickým doprovodem, to znamená spolu s půdou, s organismy, se zvířaty, bude prostorem, kde ta voda bude chodit nahoru dolů, kde poteče a kde bude plnit vlastně všechny ty přírodě blízké funkce, které my potřebujeme. Například samočistící schopnost řeky, když je v přírodním stavu, je obrovská a velice užitečná. A zase v podstatě bych řekla, zase to víceméně nic nestojí. A současně tento prostor může být krásným základem veřejného prostoru a systému sídelní zeleně v sídlech a ve městě. Což je velmi důležité, protože právě koridory řek ve městech a v sídlech poskytují úžasný, příjemný prostor právě v těch obdobích sucha a obrovských veder v létě, protože tam ten vzduch proudí, je tam vegetace. To znamená, tyto plochy není třeba se k ním tvářit a chovat, že je to něco, co je na konci města, co nikoho nezajímá. Naopak, to jsou plochy, které skutečně můžou tvořit takzvané zelené páteře a můžou být základem zelené infrastruktury. Dále, co se týče zemědělské krajiny, tak tam je jeden velmi vážný problém, že současná technika, zemědělská technika, to jsou obrovské stroje a ty potřebují velký manévrovací prostor. Takže já mám často pocit, že pro zemědělce by bylo nejlepší, kdyby tam žádné potoky nebyly. Byla by to jenom rovná plocha, po které by se dalo krásně jezdit. Ale česká krajina je, bych řekla, poměrně dost mikrokrajina. To znamená, tohle všechno se musí respektovat. A zase je to o domluvě mezi zemědělci a ostatními uživateli té krajiny, jakým způsobem si tu krajinu budeme do budoucna využívat a co je pro nás prioritou. A já osobně se domnívám, že ta voda je pro nás jako hodně důležitá, protože bez vody není život. Dále je to problematika lesů. Samozřejmě, že lesy jsou obrovsky, bych řekla, hodnotný biotop. Pro nás je to 33% republiky. Je to přece jenom území, kde i v těchto vedrech v létě ta teplota byla teda o hodně nižší, i když jsou to smrkové porosty. A tam právě je taky obrovská rezerva, obrovský potenciál pracovat zase i s říční krajinou, přiznat, protože tam jsou taky potoky velmi často zahloubené a voda odtéká velice rychle pryč. A přiznání mimoprodukční funkce lesů pro celou republiku jako celek. protože myslím si, že tohle by mělo být zase pojmenováno jako priorita, jako velmi důležitá věc.
1: Tedy, že to není jenom prostor, ze kterého vytěžíme dřevo a vyděláme
0: na tom. Říkáme továrna na dřevo, ale je to prostor, který dnes je naprosto klíčovým prvkem pro naše klima. A my dlouhodobě bojujeme o to, aby se krajinné plánování stalo součástí územního plánování a bylo minimálně tak důležité, jako je navrhování územního rozvoje, to znamená výstavby toho celého území. Protože to zatím neprobíhá. Já mám velmi často pocit, že s krajinou nakládáme jako s krajícem chleba, že prostě ukusujeme, protože pořád ještě je, ale ono je to organismus, ono je to tělo. To, co se teď děje v přírodě a i vodě, je naprosto, bych řekla, normální a odpovídá to tomu stavu, který v té krajině je.
1: Některé samosprávy to řeší docela intenzivně. My si teď můžeme poslechnout, jak k tomu přistupuje třeba město Krnov i ve svém okolí, právě v té zemědělské lesní krajině nad městem, kde se snaží zadržovat vodu z velice dobrých důvodů, protože, jak víme, je to oblast, kde třeba předloni ty povodně byly velmi zásadní a ničivé. Takže jsem se tam procházel krajinou a studovali jsme ta opatření s Pavlou Hájkovou, referentkou z magistrátu, která má ta opatření pro zadržování vody v krajině na starosti.
2: Doufám, že už konečně dořešíme komplexní pozemkové úpravy. Dochází k nějaké směně pozemků, ale zároveň se právě řeší polní cesty, remízky, třeba i velké zařízení jako suché poldry. A ty my bychom potřebovali, aby byly dokončené, protože ty by nám pomohly. A ještě si město nechalo zpracovat studii. Odborníci si tu krajinu prošli a navrhli konkrétní opatření. Jsou tu různé průlehy, výsadba stromů, tuňky, různé svejly, což je takový jakoby příkop v tom svahu, který zabrání právě tomu odtoku vody nebo případně půdní erozi.
1: Pojďme se podívat k nějakému tomu konkrétnímu místu.
2: Teďka jdeme vlastně po poli, které už dneska je sklizené. Byla tady řepka. A tohle to je pozemek města, jenom tady tato část. Je to taková úzká nudle, která vede do kopce a kolem jsou vlastně nějaké pole.
1: Jsou tady nějaké stromy?
2: Ano, jsou tady nějaké nálety, je tady teda spousta kopřiv, takže teda nevím, jestli nám tam bude chtít vlézt do toho zarostlého, ale tady vlastně vidíte jednu už z těch konkrétních tůní, které jsme tady vykopali, ona dneska je suchá. Jo?
1: Teď je vyschlá. Ale je to místo, kam se ta voda může vlastně kumulovat a nesteče to z toho pole úplně dolů.
2: Jako tady tohleto primární opatření je, aby se ta voda zasákla v tom vyhloubeném místě a aby jsme právě zpomalili ten její odtok.
1: Tam byl změněn ten městský pozemek a že to je důležité. Co patří městu, tam může město dělat ta opatření, ale s ostatními pozemky mohou být problémy, je nutné samozřejmě jednat s majiteli a byly tam zmíněny, že město trápí komplexní pozemkové úpravy. Z vaší zkušenosti je tohleto možná pro mnoho lidí neviditelné, byrokratické téma zásadní pro adaptaci krajiny?
0: Přesně tak. Ono by ta skládačka měla být taková, že tím hlavním plánovacím dokumentem by měl být územní plán, který by vlastně v sobě měl obsahovat všechny ty zásady rozvoje krajiny, zachování krajiny, rozvoje sídel ve vazbě i na ty vyšší úrovně, krajskou a celostátní. Tohle by měl být podklad pro komplexní pozemkové úpravy, kde už je to i projednáno s veřejností v rámci participativních procesů. A potom tyto věci vlastně můžou jít do realizace. Takže to je, bych řekla, takový jako ideální model. Samozřejmě vždycky záleží na tom, nakolik i ta obec je tomu nakloněná. A právě v současné době já spoléhám právě na obce, které mají osvícené vedení, kteří chtějí něco pro tu krajinu udělat.
1: Důležitá je ale určitě i ze zhora v úroveň celostátní a funkce české vlády a přístup. Jak vnímáte a hodnotíte současnou vládu, pokud jde o přístup k zadržování vody v krajině? Minimálně rétoricky adaptační projekty a dotace zmiňuje. Na druhou stranu slyšíme velkou kritiku za rozvolňování protierozních opatření, za třeba schválený stavební zákon, který zjednodušuje třeba kácení zeleně a tak dále. Jak jsme na tom tedy v tomhle ohledu?
0: Co mi tak utkvělo v paměti, je, že vlastně tato současná vláda plánuje jako boj proti suchu výstavbu dalších přehrad. Což nepovažuji za, bych řekla, úplně ideální řešení, protože právě ta soustava přehrad, kterou my vlastně už dnes máme, tak umrtvuje ten potenciál těch stávajících řek. To znamená, ten vertikální prostup vody mezi povrchem a tím podzemím, ta přehrada vlastně úplně zastaví. Když si vezmete, že Vltavská kaskáda má 200 kilometrů a teď vlastně začneme takovýmto způsobem umrtvovat další řeky, tak z mého pohledu ta situace se zase jenom zhorší. Takže ta cesta je opravdu, bych řekla, ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích. Samozřejmě, že my nádrže, akumulační nádrže na vodu potřebujeme, potřebuje průmysl, potřebuje velká města, ale musí se velice opatrně se zasahováním a poškozováním toho přirozeného říčního systému.
1: Můžeme na závěr ještě zmínit nějaké inspirativní projekty v Česku? My jsme tady mluvili o meandrech v Litovelském Pomoraví, ale vím, že jste před natáčením zmiňovala ještě třeba Šumavu.
0: Pro mě velikou nadějí do budoucna jsou právě iniciativy obcí, které cítí, že tohle je problém, který si musí začít řešit sami, že to tempo, jakým to dělá vlastně vláda a státní politika, je příliš pomalé na to, co ta obec vlastně potřebuje. Takže takových obcí je opravdu jako celá řada, ale pro mě takovým jako nejznámějším a jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a pramenišť, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody. Povodí vlastně řeky Vltavy v těch horních částech. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, Vohnančice například. Prostě jakmile se někdo rozhodne vážně věnovat problému zadržování vody v krajině a zlepšení situace a sedne si spolu s občany nad mapu a začnou spolu přemýšlet, co by v tom území mohli spolu dělat. A když si k tomu pozvou i odborníky, tak rozhodně určitě jsou místa, které můžou řešit hned. A tady bych chtěla apelovat ale nejenom na obce a kraje, protože je celá řada velmi aktivních, bych řekla, subjektů, ale každý občan, každý jeden člověk v tomto státě může něco pro tu vodu udělat. Na vlastním pozemku, vlastním přístupem k vodě, kde pro mě je naprosto nepochopitelná stále nedostatek legislativy, který neřeší problém například, že WC splachujeme pitnou vodou. To je, bych řekla, taková neúcta k té pitné vodě, které máme stále dostatek. Myslíme si, že jí máme dostatek. Takže ty rezervy jsou obrovské a každý na vlastní zahradě může zadržovat vodu, může si vytvářet tůně a jezírka a prostě vrací se život do těch ploch a ta voda je obrovsky, bych řekla, jako zajímavým a vítaným prvkem.
1: Dají se dělat zázraky.
0: Tak.
1: Slyšeli jste Leonardo Plus o zadržování vody v krajině v poslední době až módním sousloví, za kterým se ale skrývá ještě spousta reálné práce, pokud chceme Česko připravit na častější a silnější sucha i povodně v éře člověkem způsobené změny klimatu. Povídali jsme si o tom s Klárou Salcman, expertkou na krajinářskou architekturu z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Děkuji za to.
0: Děkuji, nashledanou.
1: K pořadu se i v delší verzi můžete kdykoliv vrátit na webu plus.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích. Příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.
3: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října se marže obchodníků zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální cenu benzínu a nafty. Kabinet zároveň rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinerie, ta bude platit v letošním a příštím roce. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Každému poskytne 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Nabídka má podle vedení školy konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí. Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká zahraniční experty i České vysoké učení technické ve spolupráci s Bakala Foundation. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci, otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám v zemi. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se pravidelně opakují už od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadě zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dřív vypsal předčasné parlamentní volby. Ty se budou konat v říjnu. Vučić v nich chce kandidovat a stát se premiérem. A dnes je poslední šance si prohlédnout na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damian Vích.
5: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady a Pečky vážná nehoda. Kilometr 35,5 u sjezdu na odpočívku s OMV. Osobní auto tam narazilo do sloupu. Na dálnici u nehody se kolona netvoří. S omezeným průjezdem počítejte na výjezdu k odpočívce. Na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov stojí po včerejší nehodě osobní auto. Na kilometru 138 je zavřená krajnice, u auta bliká šipka a podél jsou kužely. A Pražský okruh je mezi sjezdy na Barrandov a Ořech po několika nočních uzavírkách teď průjezdný. Kde jedničce i na Ruzini se mezi kilometry 16 až 19 jede jedním pruhem, staví tam most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme většinou jasno na severozápadě až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: Dnes s Janem Lukačevičem.
7: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, když se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit dnešní host. Filip Schlesinger z Ostravské univerzity zkoumá sesuvy a pomalé pohyby svahů pomocí stromů. Za výzkum, který letokruhy propojuje s geofyzikálním měřením nitra svahu, navíc letos od města Ostravy získal titul Talent roku. Dnes se spolu procházíme podél Děhelovského potoka na Ostravsku a povídáme si nejen o sesuvech, ale i o tom, jaké to je hledat odpovědi ukryté ve dřevě. Filipe, ahoj.
8: Ahoj, Honzo.
3: Žárovky.
7: Filipe, sedíme tu u Děhelovského potoka. Kolem nás rostou stromy. Člověk by řekl, že tady jenom tak stojí, ale ty z nich umíš vyčíst nějakou informaci. Jak to děláš?
8: V podstatě je to mnohem jednodušší, než to vypadá. Protože stromy tady v naší krajině, nebo v našich šířkách zeměpisných, rostou tak, že každý rok vytvoří nějaký jeden letokruh. A v tom letokruhu se vždycky zapisuje všechno, co se v tom daném roce, na tom daném místě, kde ten strom roste, stalo. To znamená od nějakých klimatických věcí, jako hodně srážek, malo srážek, vyšší průměrná teplota, nižší průměrná teplota, tak případně právě nějaké svahové procesy, nebo nějaké události, jako jsou třeba povodně, anebo naopak můžou říct něco o tom, zda byly ty stromy v tom daném roce napadeny nějakým škůdcem nebo nějakou houbou, případně jaký je jejich zdravotní stav a kondice.
7: To si dovedu představit, ale ty se na to koukáš přece jenom z trošku jiného úhlu pohledu. Ty se totiž dovedeš podívat i za to sucho, nebo za ty věci, které si představí naši posluchači a posluchačky. Co všechno se takhle ještě dá vyčíst?
8: Zejména to, pokud stromy rostou na nějakém svahu, zda ten svah je vlastně nějakým způsobem aktivní, nebo naopak není aktivní. A když my máme nějakou tu referenční datovou sadu těch stromů, díky kterým můžeme odfiltrovat právě ty klimatické vlivy.
7: Co je to referenční datová sada stromů?
8: Referenční datová sada stromů je taková sada stromů, ze kterých my získáme právě ty data z těch letokruhů. A ty stromy byly ovlivněné pouze těmi klimatickými, nebo naopak ne těmi procesy, které způsobují ty svahy. Takže rostou často někde na nějaké rovince a neovlivňuje je žádný gravitační proces.
7: A teď tu máme ty stromy, které v tom svahu jsou. Co s nimi ten svah udělá a jak ty to vlastně poznáš?
8: Na první pohled si můžeme všimnout, že ty stromy jsou ovlivněné tak, že jsou třeba vychýlené jejich kmeny. Jsou nějakým způsobem nakloněné nebo mají nějaké kolenovité ohnutí. Případně část jejich kmene je nějakým způsobem pohřbená zeminou, která se sesunula, nebo jsou obnažené jejich kořeny. A když se podíváme na ty letokruhy, které z těch stromů jsme schopni teda získat, tak veškeré tyhle ty důsledky, které ten strom dostal tím svahovým procesem, tak se propisují do těch letokruhů. To znamená, některé letokruhy jsou naopak širší, nebo vytváří se takzvané reakční dřevo, případně dojde k razantnímu zúžení těch letokruhů, k takovému náhlému potlačení toho růstu.
7: Zaujal mě termín reakční dřevo, já znám jenom reakční videa. Tak co to je reakční dřevo?
8: Reakční dřevo se vytváří u stromů, které byly právě nějakým svahovým procesem nakloněny a ty stromy se snaží dostat zpátky do své vertikální pozice. Takže se snaží vyrovnat, aby rostly zase zpátky kolmo nahoru, tak jak je známe. A dělají to tím způsobem, že na jedné straně toho svého kmene vytvářejí buňky, které mají mnohem tlustší buněčnou stěnu. A na tomhleto kruhu to jde vidět tak, že je to vlastně takové tmavší dřevo. A to reakční dřevo se vytváří jenom po dobu, kdy ten strom vyrovnává ten svůj růst zpátky do té kolmé pozice. V momentě, kdy se vyrovná, tak už tyhle ty typy buněk nevytváří a zase přirůstá klasicky tak, jak to známe.
6: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: My jsme si tu hezky poseděli, ale je taky čas na nějakou práci. Filipe, ty jsi s sebou dneska vzal jeden pracovní nástroj. Můžeš nám popsat, o co jde, jak vlastně vypadá, k čemu slouží?
8: Říká se tomu oficiálně Presslerův přírůstový nebozes, ale zkráceně a zjednodušeně tomu říkáme vrták.
7: Přeskočili jsme Děhlovský potok a blížíme se ke stromům, kde si ukážeme, jak se takový vrták, který vlastně člověka na první pohled ani moc nezaujíma, je to taková tyčka, funguje, protože ty nám ho sestavíš, že jo?
8: Je to tak, pojďme si ho poskládat. V první řadě je potřeba takový závit tady nahoře odšroubovat. A v momentě, kdy to odšroubujeme, jde to celkem stuha, tak vysuneme takovouhle jehlu, která se říká extraktor. Tu zatím potřebovat nebudeme. A pak je tam další část toho vrtáku. To je v podstatě ta hlavní část, ten vrták jako takový. Takováhle černá tyčka se závity na konci. Tuhle tu část toho vrtáku já vlastně zasunu do toho madla, do toho držadla. Zajistím to. A teď v podstatě mám poskládaný vrták a jsem připraven k tomu jít odebírat vzorky ze stromu.
7: Z jakých stromů nejčastěji odebíráš vzorky?
8: Nejčastěji odebírám z buku anebo ze smrku. Podle toho samozřejmě, co na dané lokalitě roste za druhy, ale tyhle ty dva jsou takové nejčastější v našich místech.
7: A my máme to štěstí, že před námi je buk, tak se pojďme vrhnout na jedno takové vrtání.
8: Při odběru je potřeba vždycky myslet na to, co nás při tom výzkumu zajímá. Co za svahový proces se tady odehrává, jakým způsobem by se mohl propsat do toho stromu, do těch letokruhů, zda se teda jedná o nějaký náklon nebo o zúžení těch letokruhů případně. Podle toho musím odebírat ty vzorky v tom stromu. Nejčastěji však vždycky odebírám dvě vrtná jádra, což znamená z té jedné strany podél svahu a pak z té opačné strany z protisvahu. Na začátku je vždycky potřeba udržet vrták co nejlépe kolmo ke kmenu toho stromu, aby se ten vrták nějak nevychýlil. A člověk musí být trpělivý, dokud se ty závity nezachytí do toho kmene. Takže je to asi ta náročnější část toho vrtání.
7: Nadře se člověk?
8: Nadře. Přitom, když člověk je v terénu a musí vyvrtat desítky nebo i stovky takových stromů za jeden den, tak opravdu je to makačka hlavně na ruce.
7: A možná naše posluchači a posluchačky překvapí, jak velká dřina dovede být taková věda. Nejčastěji si asi představí nějakého vědce nebo vědkyni v laboratoři, jak zvedají zkumavky a pipety. Takové kolegy už jsme tady měli v našem pořadu, ale Filip rozhodně vybočuje, protože svýma namakanýma rukama teďka vrtá do buku. Jak dlouho se takový strom vlastně vrtá?
8: To záleží na tvrdosti toho dřeva. Samozřejmě buk je jeden z těch tvrdších dřevin, takže tam to trvá trošku déle. U smrku je to daleko jednodušší, protože je to měkčí dřevo. Takže záleží taky i na tom, jak to má člověk v ruce, jestli vrtá často nebo méně často. Ale dejme tomu jeden strom tak na cca 2 minuty, když je hodně dobrý.
7: Ty jsi tedy navrtal a jak teďka vlastně dostaneme to dřevo ven?
8: Mně se podařilo vrták uchytit do kmene. A teď je hlavním úkolem ten vrták vlastně vyvrtat pokud možno nejlépe středem toho kmene až na protější stranu toho kmene. Takže vrtám tak dlouho, dokud mi vrták nějakým způsobem nevyjede z opačné strany toho kmene.
7: Slyšíte krásné lupání? Tak to je právě zvuk stromu, který reaguje na to, jak se do něho pomalu zavrtává Filipův vrták. A Filip je skrz, to znamená, že my teďka odebereme nějaké to dřevěné jádro, nebo jak to přesně funguje?
8: Je to tak, říká se tomu dřevěné jádro, nebo taky vrtné jádro. Teď přichází ta chvíle, kdy já vezmu tu jehlu, ten extraktor, který jsem na začátku odložil, protože jsem ho nepotřeboval. Ten extraktor vlastně zasunu do toho vrtáku a naberu to jádro, které je teďka momentálně v tom vrtáku. A když mám tu jehlu vlastně až na doraz zasunutou, tak musím teďka otočit proti směru toho vrtání. Teď už by se to jádro mělo uvolnit a zůstat právě v té jehle, takže teď můžu opatrně tu jehlu zase z toho vrtáku vysunout.
7: Vidíme krásné čerstvé dřevo. Bohužel rozhlasový přenos nedovede zprostředkovat taky ten další zážitek, a to je krásná vůně toho čerstvého dřeva. Tak si můžete představit, jaké to asi je, když stojíte u buku v hlubokém bukovém lese. A ty takových jader tedy za ten den zvládneš vyrobit i několik stovek, je to tak?
8: Je to tak, je potřeba někdy i několik stovek vyvrtat. Záleží vždycky na tom, jak rozsáhlý je ten sesuv, který vlastně zkoumám. Jsou i případy, kdy stačí třeba pár desítek těch stromů, ale jsou to nějaké fakt málo rozsáhlé procesy. Častokrát právě stovky, někdy i 200.
7: A možná naše posluchače a posluchačky taky napadne, co na to ten strom, jestli na to nějak reaguje, nebo jestli ho potom následně musíte nějak ošetřit, aby takováhle odebraná dírka, která po něm zůstává, nemůže způsobit nějakou paseku.
8: Naprosto legitimní otázka, kterou si kladou asi všichni, včetně mě. Kladl jsem si to takhle i na začátku, když jsem s touhle prací vlastně začal. A vždycky je lepší samozřejmě ten strom potom vývrtu nějakým způsobem ošetřit, protože my vlastně do něho vytvoříme nějakou vstupní bránu pro hmyz nebo houby, případně jiné parazity. Pokud ale vrtáme ve vegetačním období toho stromu, tak to zas až takový problém není, protože ten strom je schopen reagovat velmi rychle a takovouhle ránu zacelí za velmi krátkou dobu. Kdybychom však vrtali v zimním období, čili v takovém vegetačním klidu, tak je to problém trošku větší, protože ta rána se hned nezacelí. Ale na druhou stranu v tom zimním období zase nežije toliko hmyzu a parazitu.
7: Takže tím nebozezem se zase musíš dostat zpět. To už je asi o dost jednodušší, že?
8: Je to tak. Musím ho vždycky vyvrtat zpátky, abych ho mohl zase použít, nenechám ho v tom stromě. A je to o dost jednodušší, než ho tam zavrtat, protože ten nebozez už je tam uchycen. Takže vlastně zpátky už je to jenom odvrtání.
7: Je nějaké dřevo, které je jednodušší nebo naopak složitější na vrtání?
8: Jo, smrky jsou jednoznačně tou nejjednodušší dřevinou na vyvrtání. Jsou opravdu fakt měkké. A tam si se svým vedoucím pomáháme i vrtačkou, že vlastně ten vrták neuchytíme do toho madla, ale do klasické vrtačky. Pak je ten vývrt vlastně o dost rychlejší a jednodušší. Naopak, třeba takový akát, tak to je jedno z hodně tvrdých dřev nebo stromů. Tam by nám ta vrtačka nepomohla, protože bychom ji úplně odvařili. Takže tam musíme vrtat ručně. Ale u těch akátů je to teda opravdu dřina a tam jako vrtat stovku by člověk za jeden den ani nedal.
6: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
7: S Filipem Šelezignem z Ostravské univerzity sedíme, jak slyšíte, na břehu Děhylovského potoka. A trošku nás tu trápí komáři, což je normální, je krásné počasí. A mě by zajímalo, jestli to je právě ten důvod, proč ty ses vlastně do takového výzkumu pustil, jestli tě ta příroda lákala, nebo to jsou nějaké jiné důvody, co tě vedlo k tomuhle vědeckému oboru.
8: Je to ta příroda, máš pravdu. Ale já bych vlastně začal možná tím, že úplně odmala. Mě vždycky zajímal zeměpis. Já jsem strašně rád cestoval prstem po mapě a učil se hlavní města státu a takovéhle věci. Pak jsem si udělal takovou jenom krátkou odbočku na jeden rok na španělskou filologii, jazykovědu. Tam jsem zjistil, že to je slepá ulička. Tak jsem se pak přihlásil na vysokou školu na studium geografie a vlastně během bakalářského studia jsem zjistil, že opravdu ta fyzická geografie, potažmo environmentální geografie, ta, co řeší ty přírodní procesy, tak je ta cesta, kterou chci jít, protože trávím čas v přírodě a můžu zkoumat to, jak ta příroda se chová, jak se chovala, jak ji my jako lidé ovlivňujeme a jaké to má vlastně všechno dopady.
7: Co tě na tom výzkumu stromů a potažmo sesuvů chytlo natolik, že jsi u toho zůstal tolik let a sbíral za to i různá ocenění?
8: Chytlo mě na tom hlavně to, že ten výzkum jako takový je v podstatě něco jako taková detektivka. Já skrze ty stromy získávám nějaké informace, protože oni jsou takový kronikáři, ty stromy, a já z nich získávám informace, co se v té krajině tehdy v minulosti dělo, jak je to nějakým způsobem ovlivnilo. A byť je ta metodika, případně celá ta práce taková jakoby jednotná a myslí si člověk, že to je možná pořád dokola to stejné, tak ale každý ten případ je v něčem individuální. Takže je to takové odhalování toho, co se kdysi stalo a hledat možná vysvětlení.
7: Tvůj výzkum se, Filipe, odehrává hlavně v Jeseníkách, nebo spíš v Javorníkách, jestli se nepletu, a v Beskydech. Jak vlastně vypadá takový běžný den v terénu?
8: Je to tak, Honzo. Javorníky a Beskydy jsou hlavní dvě lokality, kde svůj výzkum dělám. A takový běžný den začíná úplně standardně, aspoň teda z mého pohledu. Vždycky se svým vedoucím nebo s kolegy sejdeme na univerzitě, zbalíme všechny potřebné věci do terénu, jak už to byl právě tady vrták, případně pásmo, nějaké měřidlo. A hlavně, co se týče toho geofyzikálního měření, tak i tyhle ty nástroje. Nasedneme do auta, jedeme na lokalitu. A tam už procházíme celé to místo, kde ten svahový proces probíhá a sbíráme data ze stromu, takže ty vývrty, případně provádíme to geofyzikální měření a většinou odpoledne se vracíme domů.
7: Kolik toho člověk takhle s tím vybavením za den nachodí?
8: To je dobrá otázka. Myslím si, že na to úplně neexistuje asi univerzální odpověď, protože každý ten proces je jinak rozsáhlý. Takže člověk může opravdu nachodit pár jednotek kilometrů, ale může nachodit i desítku, dvacítku.
7: Tak to už se člověk docela projde. Při tady těch procházkách došlo někdy k něčemu, co tě v rámci toho výzkumu překvapilo nebo zaskočilo? Nebo překvapení přichází, až když ty data analyzujete?
8: V drtivé většině to překvapení přichází v době, kdy ty data analyzujeme. To znamená, když datuju ty letokruhy, když už jsou ty vzorky zpracované, takže často v laboratoři nebo potom v kanceláři u počítače. Ale i v terénu mám takový jeden zážitek, který mě vlastně docela překvapil. To jsme s kolegyní vrtali stromy tady nedaleko v Karviné a ty stromy měly zatopené kmeny a byť na první pohled se zdály, že už jsou teda mrtvé a nežijou, tak po tom vývrtu jsme zjistili, že jsou stále živé.
7: Filipe, ty jsi sebou taky vzal takové špalíčky a já si zkusím domyslet, jak to mohlo vzniknout. Jsou to ta dřevěná jádra? Co se s nimi musí tedy stát, potom se odeberete, aby ten výsledek byl takový, jako my můžeme vidět tady?
8: Odhadl jsi to velice správně, Honzo. Jsou to ta vrtná jádra, která odebereme ze stromu. Potom, co skončí naše terénní práce, tak jedeme do laboratoře. Tam ty vrtná jádra ukotvíme právě tady do těchto dřevěných lišt, takových kolejníček. Klasicky je tam nalepíme lepidlem, přicvakneme kolíčkama. A necháme je tam takhle zaschnout a zatvrdnout. A až jsou dostatečně uchycená, tak je pak musíme vybrousit. Takže na brusce potom ta jádra takhle vybrousíme a pak jsou ty letokruhy takhle krásně čitelné, jako můžeme vidět na tomhle příkladu.
7: Kolik takových jader máte v nějakém archivu?
8: Tisíce. Jsou to plné skříně, plné sady v laboratoři, když otevřete každé dvířka, vždycky na vás vykoukne nějaký balík takovýchhle vzorků.
7: Viděl jsem tě, jak vrtáš. Říkal jsi mi o těch desítkách kilometrů, které člověk nachodí. Jak odpočíváš? Co děláš, když se zrovna nevěnuješ tady té terénní práci nebo analýze v laboratoři?
8: v podstatě sám jsem si naordinoval v uvozovkách 8-hodinové pracovní dny a snažím se to dodržovat, abych právě nepřetahoval práci, aby mě to nějakým způsobem nevyčerpalo jak fyzicky, tak psychicky. O víkendu si dávám volno. A dělám bouldering, tam trávím asi nejvíce času. A pak taky hraju deskové hry s přáteli, případně videohry.
7: A jak na to reaguje tvoje rodina? Dá se to nakombinovat tak, aby si byl se vším spokojený?
8: Je to těžké. Rodina na to teda jako reaguje, že to přijala jako fakt. Tak to je. Náš člen rodiny je prostě vědec nebo bude vědec. Důležité je hodně plánovat dopředu. Takže už to není tak, jak to dříve bývalo, že byla nějaká spontánní akce a vždycky jsem mohl. Teď už je to tak, že prostě pokud se s rodinou nedomluvím na něčem měsíc, dva dopředu, tak prostě nemám čas.
7: Když takhle plánuješ nějakou cestu, jak to vlastně funguje? Co všechno musíš vzít v potaz a chystáš si svačiny?
8: Musím vzít v potaz hlavně, jaké bude počasí, takže se připravit v podstatě na skoro jakékoliv podmínky. Takže do batohu zbalit i pro případ deště nějaké jako nepromokavé oblečení. Rozhodně i pevnou obuv. Dostatek tekutin. Svačinu si taky chystám, protože když jsme právě někde v terénu, tak dost často jsme i mimo civilizaci na místech, kde není signál. Svačina je taky důležitý základ.
7: A nezbývá, než se zeptat, jestli do přírody někdy chodíš i bez toho, aniž by si v ní zkoušel něco zkoumat. Chodíš taky někdy do lesa jen tak?
8: Jasně, chodím. Vzhledem k tomu, že ta terénní práce není nějaký úplně můj denní chleba, že bych jako chodil do terénu každý den nebo často, je to spíše taková nárazová věc. Takže trávím i hodně času právě na horách, v lesích, mimo práci. A upřímně je těžké se někdy pohybovat na výletě a neskoumat tu krajinu tím profesním pohledem.
7: Já jsem si právě říkal, jestli nemáš nějakou profesní deformaci a nekoukáš na všechny nakloněné stromy, když se procházíš někde na dovolené, ale chápu, že to se musí dít a asi to k tomu všemu patří. Filipe, ani v krásné přírodě Děhlovského potoka se nevyhneme rychlé baterii otázek v rámci našeho dotazníku.
9: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
7: Spíš hory nebo nížiny?
8: Hory, jednoznačně.
7: Máš raději vrták nebo lopatu?
8: Vrták.
7: Preferuješ letní terén nebo analýzu v zimní kanceláři?
8: Těžký výběr, ale spíš asi letní terén.
7: Máš raději stromy nebo skály?
8: Opět je to 50-50, ale spíše stromy.
7: Preferuješ klid lesa nebo ruch velkoměsta?
8: Spíše klid lesa.
7: A když zkoumáš sesuvy, baví tě víc ty rychlé nebo ty pomalé?
8: Jednoznačně pomalé.
7: Já jsem se chtěl zeptat právě na ty pomalé sesuvy. Mě by zajímalo, jak přesně takové sesuvy fungují a obecně čím se vlastně liší od toho, co si člověk představí nejčastěji, od toho rychlého sesuvu.
8: Je tam rozdíl mezi těmi pomalými od těch rychlých. Právě už ten název vypovídá v tom, že ten hlavní rozdíl je vlastně v té rychlosti toho pohybu. Zatímco ten rychlý nebo klasický sesuv, který si lidé představí, tak ten se náhle v jeden moment stane. Část toho svahu se sesune a tím v podstatě ta událost nějakým způsobem skončila. Kdežto u toho pomalého sesuvu, jakým je třeba mělké ploužení, tak ten pohyb probíhá neustále, kontinuálně, počas celého roku, by se dalo říct. Takže tam není nějaký zásadní jeden moment, kdyby se ten sesuv odehrál, ale jde o ten kontinuální proces.
7: Nezbývá než se zeptat na takovou klasickou otázku, k čemu je to vlastně všechno dobré? Proč je užitečné znát, jak se svaly pohybují a sesouvají a k čemu nám ta historická data můžou být?
8: Jak se obecně říká, že poznání minulosti je klíčem k budoucnosti, tak to samé vlastně platí teda i tady, u našeho výzkumu. Tak všechna tahle ta data z minulosti, kdy a kde byl který svah aktivní a v podstatě do jaké míry, tak nám dá informaci o tom, když bychom chtěli v té dané oblasti nějakým způsobem stavět, ať už je to nějaká infrastruktura nebo nějaké budovy, tak zdali nejsou ohrožené právě nějakými těmihle geohazardy, jako jsou sesuvy, anebo nějaké kontinuální pohyby, které by měly na svědomí praskliny.
7: To mi dělá radost, protože i zdánlivě nesouvisející obor, o kterém se bavíme v hluboké přírodě, nám najednou může povědět hodně o tom, jak vlastně stavět lépe naše města, sídla a má docela velký užitek pro lidi. Je něco, co za nějaký hlubší smysl zase hledáš ty, nebo jdeš za tady touhletou velkou vizí, že se snažíš pomáhat lidem, aby stavěli, řekněme, udržitelněji a odolněji?
8: Jednoznačně jsem pro, abychom my jako lidé obecně stavili udržitelněji a více přizpůsobovali svůj život do souladu s přírodou, než naopak, abychom si ji podmanili. Ale já za svou práci spíše vidím nějaké zdokonalení té dané metody. Spíše než nějakou aplikační rovinu, tak naopak spíše zdokonalení, aby ta metoda přinesla ještě přesnější výsledky, než přináší teď.
7: Zmiňuješ metodu. Mě by zajímalo, jestli v tom oboru existuje nějaká otázka, na kterou zatím nikdo neumí odpovědět, ale ty bys ji chtěl rozlousknout.
8: Takových otázek v našem oboru je spousta. Mě ale nejvíce zajímá otázka toho, že v době, kdy ten strom je nakloněn, vytváří právě třeba naopak to reakční dřevo, které už jsme tady zmiňovali, tak on není schopen zaznamenávat v tu danou dobu, kdy to reakční dřevo vytváří, jiné pohyby toho svahu. Takže se vlastně ztratí v té jeho reakci. A já si myslím, že ale jsme schopni, nebo možná časem budeme schopni, odhalit nějakým způsobem i to, že ten strom je schopen zaznamenávat i ty pohyby, které právě jsou schované v tom šumu.
7: Je právě tohle směr, kterým by se tvůj obor měl vydat? Nebo myslíš, že by měly být ještě nějaké jiné směry, kterým by se ten dendrogeomorfologický výzkum měl ubírat dál?
8: Myslím si, že to je jedna z cest, ale možná nenabízí asi toliko možností. Je to spíš přímočařejší. Naopak si myslím, že daleko větší šířka pole působnosti je v oblasti zkoumání v jiných klimatických podmínkách, nejenom v mírném pásu, ale i do jiných podmínek, a vyzkoušet i jiné druhy stromu, jak reagují.
7: Protože v našem pořadu se rádi ptáme taky na dobré zprávy. Existuje z nedávné doby nějaká dobrá zpráva z tvého oboru nebo nějaký objev, který by nás posunul vpřed?
8: Tak tím si nejsem úplně teďka jistý. Na nic takového jsem nenarazil.
7: Já totiž jednu dobrou zprávu mám. Rád bych totiž připomněl, že ty jsi za svůj výzkum získal ocenění Talent roku. Můžeš nám popsat, jak to probíhalo, jak jsi na to reagoval?
8: Statutární město Ostrava vypsalo výzvu, kterou vyhlašuje každý školní potažmo akademický rok. A to je výzva o udělení ceny titulu Talent roku města Ostravy, do které se mohou přihlásit vysokoškolští studenti, jak bakaláři, tak magistři, tak i doktorští studenti. A z těch, co se přihlásí a vyplní formulář a splní určité podmínky, tak potom nezávislá rada prozkoumává ty jejich žádosti a vyhodnocuje, kdo takovýhle titul vlastně za svou práci, ať už vědeckou, či výsledky ve škole, tak kdo takovou cenu získá. A letos nás tu cenu získalo celkem 18, což je docela velké číslo, takže nejsem jediný, je nás víc takhle talentovaných na území města.
7: Tak to mi dělá velkou radost a myslím, že taky našim posluchačům a posluchačkám. Filipe, přejeme ti hodně štěstí ve sbírání dalších ocenění, ale taky získávání nových vědeckých objevů, abychom lépe chápali naši krajinu. Jsem moc rád, že jsme si spolu mohli povídat. Toto byl Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. Filipe, ahoj.
8: Ahoj Honzo a děkuju moc.
7: Já se s vámi loučím, mé jméno je Jan Lukačevič a příště se uslyšíte zase s Pavlou Hubálkovou.
6: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
9: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Slyšeli jste nějaký cyklus pořadů Českého rozhlasu Plus a nemůžete ho najít? Pomůže vám sekce Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Najdete tam to nejlepší, co v posledních letech ve vysílání Plusu zaznělo. Pořady o historii, cyklus Kellner, pohled do podsvětí devadesátek, česká satira nebo příběhy mafie, diktátorů, ale i indiánských náčelníků. Série pořadů Českého rozhlasu Plus najdete v sekci Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy. S
4: Slovenský premiér Fico připustil vypsání předčasných voleb. Izrael vykázal nizozemské diplomaty ze západního břehu. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Ve finále Billie Jean King Cupu porazili Ukrajinu a dnes bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby, řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a teď žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS taky znovu vyzval k urovnání sporů.
10: Hlavně ich prosím, nech skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
4: V zářijovém průzkumu agentury NMS je Ficův Smer druhý s 16,2%. Vede opoziční Progresivní Slovensko, které má 21% a 0,6%. Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu, reaguje na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, východním Jeruzalém a Golanských výšinách. Nizozemsko zakazuje přivážet zboží z osad od úterý, týká se to firem, ale i osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
11: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. V příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobné kroky izraelská vláda podnikla taky vůči Velké Británii, která taktéž uvalila sankce na zboží z izraelských osad. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: V Česku přibývají energetická společenství. Do jednoho nového se teď můžou hlásit domácnosti i malé a střední firmy ze Vsetína. Město ho založilo, aby lidi mohli lépe využívat elektřinu ze solárních elektráren. Veřejnosti se společenství otevírá po několika měsících zkušebního provozu. Co to přinese domácnostem, vysvětluje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
12: Kdo má na střeše solární elektrárnu, může své přebytky nabídnout ostatním členům. Elektřina tak nemusí odtékat do veřejné sítě a spotřebuje se přímo tady ve Vsetíně. A kdo panely nemá, může díky sdílené elektřině ušetřit. Podmínky i přihlášku lidé najdou na webu energetického společenství.
4: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové, ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
13: Rozhodně mezi to patří něco jako Grand Slam, olympiáda, tenhle titul nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fedka bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
4: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fedcupu.
5: Nehoda na dálnici D11 u Poděbrad a omezení na D8 u sjezdu na Doksany. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrad šetří vážnou nehodu, případně už odklízí následky. Na kilometru 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV osobní auto narazilo do sloupu. Dálnice je u nehody volně průjezdná. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se objíždí odstavené osobní auto, stojí za sjezdem na Doksany 40. kilometru kousek před opravovaným úsekem omezením. A Pražský okruh je po několika nočních uzavírkách teď průjezdný. Zůstává omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzini se úsekem jede jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Sváteční pondělí bude většinou jasné, na severozápadě až polojasné, jen ráno ojediněle čekejte mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Často mluvíme o tom, jak klimatická změna ovlivňuje svět, ale jak konkrétně třeba ovlivňuje střední Asii?
15: No, je to mnohem horší než u nás, takže když máme u nás vedra, tak si představte, že třeba v červnu tam sněžilo.
14: Tak to určitě ovlivňuje i zvířata.
16: Zároveň to kontinentální klima, na které oni jsou zvyklí, tak to vlastně jsou velké rozdíly mezi zimou a létem a to se teď akcentuje a ubývá srážek, což právě ty ekosystémy, které jsou křehké, vlastně může vychylovat.
14: Tak to cítíme i u nás.
17: I u nás v České republice právě dochází k těm rapidním změnám klimatu. Je čím dál tím víc extrémní. No a na to právě je třeba napojena i ta naše krajina, která nějakým způsobem funguje a funguje úplně jinak, než třeba fungovala před nějakými 10 lety.
14: Do dnešní laboratoře přišli Barbora Dobijašová, zooložka, dobrý den.
18: Dobrý den.
14: Vladimír Hula, který je ekolog, také entomolog, vítejte.
19: Dobrý den.
14: A David Štrup, student Českolipského gymnázia, vítejte.
20: Dobrý den.
9: Laboratoř.
16: Kdo přijde, ten pase.
17: Obrovský louky, kde jsou 1, 2, 3 druhy rostlin a to je velký problém. My jsme tomu začali říkat zelená poušť.
16: Místa, které jsou blíž k těm sídlům, jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradaci.
19: Kolegové z Lambátaru si stěžovali, že tolik prašných bouří nezažili. Klima tam má obrovský dopad.
14: Původně stepní Mongolsko se stalo pouští už téměř z 82%. My budeme za okamžik mluvit o tom, jak vypadá tamní degradovaná krajina. Autoři studie, kterou začneme dnešní laboratoř, popisují, že se tam právě odehrávají stále častější prašné nebo písečné bouře. Úbytek uhlíku v půdě vede k omezení rozmanitosti druhů v krajině. Jak se pozná, že se z mongolské stepy stala poušť? Ptám se Vladimíra Huly.
15: Když do takovýhle pouště v uvozovkách přijedete autem, tak nádherně voní, protože tam dominují pelinky, které jsou tam díky pastvě a vlastně to nám ukazuje to, že to je degradované celé. Poušť jako taková, když ji definujeme ekologicky, tak je tam méně vegetace než 15%. Ale k tomu máme ještě další kritéria, které to určují. Chtě nechtě poušť v Mongolsku je strašně vzácná a vlastně se nachází jen v chráněných územích.
14: To působí paradoxně, že tam létá prach a písek do Číny, ano. Nebo myslím i do Japonska.
15: Kolegové třeba z Ulaanbaatáru se stěžovali letos, že tolik prašných bouří nezažili. Ale do toho tam přichází to, co jsem říkal už předtím, že tam do toho sněží v létě. Takže prostě to klima tam má obrovský dopad.
14: Barbora Dobijašová má také osobní zkušenost z Mongolska. Jak tohle ovlivňuje zvířata?
16: Už z té definice 15% vegetace v zachovalé poušti je poměrně málo. Přesto je mnoho specialistů, kteří dokáží v těch extrémních podmínkách vyžít, jako třeba divoký velbloud, kulani a ziští osly nebo dva druhy gazel. Koně převalského se povedlo navrátit do Mongolska. Ale oni jsou v tom prostředí vlastně na nějaké takové hranici, kdy se jim daří využívat ty zdroje a nacházet je. A pokud se to posouvá, tak to samozřejmě ovlivňuje i ty jejich populace.
14: Tady i tam je důležité hospodaření s vodou. Víte, obracím se na Davida Štrupa, studenta, který se zvláště ve své středoškolské odborné činnosti už věnuje velmi intenzivně biologii. Když jste četl tuhle tu věc, tak o čem jste přemýšlel?
17: Mě velice právě zaujalo, že ta desertifikace svým způsobem může v následujících letech ohrožovat přímo i nás, i naší krajinu. Konkrétně dnes to můžeme vidět třeba na jižní Moravě, kde už je to velký zemědělský problém, kdy vlastně se tam nestává z toho, dejme tomu, ještě poušť, ale například na polích, kde právě, jak se tady hovořilo o úbytku uhlíku, úbytku vlhkosti, tudíž ty kohezní síly tu půdu nedrží takovým způsobem, tak vlastně dochází k tomu, že se stává sypkou a následně je tím větrem odnášena vlastně ta ornice, která je velice důležitá pro to zemědělství.
14: Tak sice je možné, že klimatická změna způsobí, že na jižní Moravě budeme mít vína kvality Itálie, ale když si veme do ruky půda, tak se nám rozsype, neudrží kvalitu. No a v tom Mongolsku?
15: Oni donedávna pole vůbec neměli a teďko se objevily velké množství polních ekosystémů, kde za ní aplikují i pesticidy, které tam nebyly. Oni jsou hlavně pastevci, že v současné chvíli mají zhruba 70 milionů kusů dobytka. A teď je ale otázka, jaký je složení toho dobytka. Když jsme se bavili o tom uhlíku v půdě, tak že velký herbivoři dělají to, že toho uhlí uhlíku teoreticky jejich činností přibývá v půdě, když jsou jako extenzivně. Takže vlastně jsou jako půdotvorní. Tam je prostě problém v tom, že tam jsou malí zvířata a jich hrozně moc. Mají hlavně kozy a kolik kašmíru. A ještě tam je ten dopad, že vlastně díky tomu, že se mění klima, tak přibývá takzvaného dzudu. To znamená, že jejich zimy jsou mokrý, je tam víc sněhu, vznikají velké vrstvy sněhu, které neumožňují dostat se zvířatům k potravě přes zimu a díky tomu vlastně umírají.
14: A já bych ještě vlastně tohle téma moc ráda zaramovala s projekty, které pomáhají hospodařit s vodou. Myslím, že tam je projekt, který pomáhá obnovovat vodní plochy.
15: Já se bojím toho, že každý tohleto technokratické řešení není řešením. Ono to vidíme konec konců i u nás. Já se tam podílím dlouhodobě na pracech v lesích, kdy ty lesní ekosystémy jsme se tam snažili ve spolupráci s Němci navracet našim středoevropským lesnictvím. A to prostě není cesta. To znamená prostě vysadit stromečky a ty se potom starat. Ale když se na to podíváme fakt jako čistě ekologicky, tak tam je to tundra boreální. Mongolové mají nádherné lesy, i přestože mají poušť. A tyhle ty lesy jsou tam obnovovány pomocí velkého lesního cyklu. A velký lesní cyklus znamená nejdřív ty takzvané náletové dřeviny a potom až ta kulturní dřevina, kterou tam jako chceme. A tohle ten cyklus je bohužel narušený zase i klimatem, protože máme problém s tím, že nám ta je permafrost, máme méně vody a třeba i borovice lesní, která je adaptovaná na dostatek vody, tak umírá.

0: Ta urychluje erozi půdy, snižuje produkci biomasy a přispívá k řízení pouště. Kromě omezení chovů, autoři toho článku, o kterém teď budeme mluvit, navrhují rotaci pastvy, která umožní obnovu vegetace. Já se obrátím na Barboru Rubiášovou s otázkou. My jsme mluvili o tom, že se tam pasou kozy v Mongolsku hlavně kvůli té poptávce po kašmíru. Dá se nějak rozpoznat, kdy ta pastva je ještě krajně prospěšná a kdy už ne?
1: Základním ukazatelem je diverzita té vegetace, jestli tam je zachovaná a nějaká ta pokryvnost, pokud se vlastně po té pastvě těch koz nedokáže obnovovat sama od sebe nebo nedochází k té migraci, co třeba dřív docházelo, a oni jsou delší dobu na jednom místě, protože i ti pastevci dneska do určité tendence vlastně přijímají nějaký takový ten sedentárnější způsob života. Tak potom dojde přepasení toho prostoru a vegetace vlastně pořádně neobnovuje a není schopná podporovat tak velkou populaci.
0: Čili oni jsou rádi na jednom místě.
1: Tradičně oni vlastně migrují s těmi stády za tou pastvou, ale to se do určité míry dneska vlastně omezuje, protože jsou faktory takové, které dříve neovlivnily, jako třeba dostupnost hlavního města, péče, nějakých kvalitních škol třeba pro děti, takže oni mají tendenci vlastně být blízko těch center a nějakým stylem přizpůsobit tu pastvu těch svých zvířat.
0: Dovedu si představit, že když přijdete vy ekologové za pastevci a řeknete, kozy je moc, přispívá to k rozšiřování pouště, tak oni vám řeknou, ale z čeho máme žít? Jaká debata se tam o to vede?
2: Tam je jedna věc, která je velmi podobná s naší krajinou, tam jsou taky agrobaroni, kteří vlastně ty obrovský stáda a vlastně ty pastevci, kteří jsou na těch místech, tak jsou jejich subdodavatele, kteří se jim starají o stáda. A oni sami o sobě často chápou to, že dělají problém, ale nemají jiný východisko, protože o ta stáda se musí postarat, protože mají prostředky podle toho, kolik jim přežije vlastně dobytka. Ti, kteří mají vlastní stáda, tak většinou dokonce migrují. Ti, co se starají o tyhle ty obrovský stáda, tak většinou zůstávají poblíž těch měst. A ta dezertifikace okolo těch měst je teda jako průšvih, jako obrovský. Tam opravdu čím blíž jste, tak tím je ta půda degradovanější. My jsme řešili třeba jedno místo nedaleko Ulanbátaru, nese to Javland, což je vlastně písečná duna, kterou se společně s Mongolama a společně s německou rozvojovou pomocí snažíme zastavit. A právě ona tam vznikla díky té pastvě. Díky tomu přebytku pastvy je tam nádherný slaný, nebo bylo tam nádherný slaný jezero, který je dneska bahno a nic tam není. A právě nám se povedlo vlastně tu dunu zastavit jedním prostým faktorem, jenom ji oplotit. Vlastně tím, že jsme ji oplotili, i když jsme tam teda dělali výsadbu, která vlastně nevzešla, tak se ta vegetace renaturalizovala a obnovila a ku podivu se ta příroda začala obnovovat velice rychle. Ale ten tlak na tu půdu, na tu rozlohu, je tam prostě obrovský. Teďko současní chvíli tam mají 70 milionů dobytka, měli 10 milionů, řekněme, před 30 lety, ale 10 let zpátky měli 90. Ono jim to zahubili hodně dzudy, ty studený zimy. Bohužel to samé ale se děje jako v přírodních ekosystémech, že nám umírají i ty gazely. Ono by vlastně stačilo tu pastvu nějak vyloučit z některých míst.
1: A nebo ji řídit, což se vlastně dřív dělo na nějakých těch společenstev, který spolu dohadovali, kdo má nárok historicky rodově, kde pás a je tam jakou dobu. A to se vlastně po rozpadu Sovětského svazu úplně přeměnilo. Dneska, kdo přijde, ten pase. A samozřejmě ty místa, které jsou blíž k těm sídlům, tak jsou frekventovanější a pak dochází té extrémní degradaci.
0: Trošku si říkám, že ta evropská tendence s podporou malých farem a jejich dotací dává smysl, vlastně když poslouchám o tom Mongolsku, ale nechtěla jsem to zavést k evropské zemědělské politice, ale spíš k té úvaze. V české situaci máme málo pastvy, že tak to je těžší srovnávat, ale přece jenom poznámky Davida Štrupa k téhle té studii.
3: U nás v Česku, právě jak jste zmínila, tak máme nedostatek pastvy. My jsme tomu s Vláďou Hulou začali říkat v podstatě taková zelená poušť, kdy vlastně místo písku tady máme obrovský třeba i louky, kde jsou třeba jenom jeden, dva, tři druhy rostlin a to je velký problém. A právě tohleto je třeba nějakým způsobem začít se tomu věnovat víc. Evropská unie to samozřejmě nějakým způsobem podporuje. Podporuje to i Agentura ochrany přírody a krajiny, která k té pastvě nějakým způsobem přistupuje jako prostředkem k ochraně přírody. Zajímavější mi ale přišlo právě třeba z té studie, že to krásně koreluje s tím, kolik třeba nám tady spadne srážek, kolik v Mongolsku spadne srážek, že vlastně u nás je to 10x třeba víc, v průměru samozřejmě. A je to zajímavé, že vlastně i ty biomasy je u nás třeba tak jako 10x víc. Tudíž my jsme potom třeba schopni nasazovat více těch zvířat, než třeba v Mongolsku, a hlavně přistupovat k tomu úplně jinak, k té pastvě. Právě třeba počtem zvířat nebo nějakým spektrem těch zvířat, které na té pastvě bude. A to je právě klíčové pro nás, dokud to ještě jde.
2: Navážu hned rychle. Nesmí přijít takový léto, jako bylo letos. A potom máme jako technokrati problém s tím to nějak jako nastavit, protože je to něco jiného, s čím se nepočít.
3: V Evropě je tohleto asi ten největší problém, že se všechno plánuje a chtělo by to řešit více operativně. Jo, protože přesně jak říkal Vláďa Hula, když přijde takovéhle léto, jako přišlo letos, už jsou nasmluvaný peníze, třeba už je nasmluván počet zvířat, jenomže oni nemají třeba

0: třeba co pást. Ty zvířata prakticky teda se potom musí třeba přikrmovat, nebo naopak se musí nějakým způsobem jinak zakročit k té redukci, ale stejně nedochází.
1: No ale to myslím kvůli suchu, pokračující klimatické změně, bylo navíc málo krmiva.
0: A bude. A to je právě problém, protože když to takhle půjde samozřejmě dál, pak je jako málo možností, co s tím dělat. Buď to teda zredukovat počet těch zvířat, a nebo nějakým způsobem teda je přikrmovat, ale čím? Jo? To bude ten větší problém. Zvířata jsou připravena na ten zvýšený přísun potravy. Jsou na to naučená vlastně.
1: Ale tohle nějak řeší i Mongolové.
2: No, Mongolové řeší taky, co tam byla ta tradiční pastva. Oni vůbec neřešili seno. Jo. V současné chvíli se produkuje seno. A produkuje se i v národních parcích, což je ten velký průšvih. Jo.
1: Proč?
2: To jsou pralouky. Jsou to louky, které historicky nebyly kosený. A třeba v Numurugu jsme měli zajímavý případ teď, kdy Číňani kosili kus národního parku a stahovali to do Číny, aniž by o tom mongolský úřady věděli.
1: Než jste přišli, než jsme začali mluvit o té mongolské situaci s tou nadměrnou pastvou, tak jsem měla spojenou pastvu spíš, pokud je tedy přiměřená, s tím, že jako prospívá krajině, že tady jsou i v České republice projekty, které jako by dokládaly to, že je dobře, když se tam pase. Kde je ta hranice? Tam se Barbory Dobiašové.
3: V současné době je opravdu jako řada projektů i u nás už ve střední Evropě i více, kde se snaží ta pastva zpátky vlastně vrátit do té krajiny a tím pádem znovu hrát tu roli, co ti velcí kopytníci, než jsme je tady v tom našem středověském prostoru vlastně vyhubili, pratur, zubr, dělení divocí koně, jakou tu roli tady vlastně hráli a jakým způsobem se vyvíjela ta vegetace.
1: Prospívá to vegetaci?
3: Prospívá to té vegetaci, protože vlastně místo rychle rostoucích travin, které jsou tou preferovanou potravou většinou těch velkých býložravců, tak dochází k uvolňování některého toho prostoru tím selektivním vypásáním a tam potom mají prostor vzejít rostliny třeba kvetoucí, které jsou pomalejší a nejsou tak konkurenceschopné těm rychlým travám. V momentě, kdy se to nestane, tak to vlastně přeroste jedním, dvěma druhy trávy a pak tam ty nektarodárné rostliny vlastně vůbec nejsou, které podporují potom ty společenstva hmyzu, následně ptáků. A takhle je to vlastně navázané na sebe. Čím je diverzitnější ten pokryv, tím vlastně větší diverzita potom těch návazných druhů.
1: Takže proto v Mongolsku to střídání pastvin.
2: Určitě. To je hypotéza jednoho pana profesora z Holandska, který přišel s tím, že ta naše krajina musela být vždycky otevřená, protože tady byly ty velký kopytníci, který ji otvírali. Je okolo toho obrovská diskuze.
1: Že jsme tu měli málo lesu?
2: No, že jsme tu měli mnohem méně lesa, než si myslíme. Že dokonce i v tom období Atlantik, kdy to bylo vlhký, tak ten les ve skutečnosti byl asi dost řídký. A že třeba palynologické analýzy, které máme, jsou
1: to znamená pilu, analýzy pilu.
2: Ano, takže jsou zkreslený tím, že některý pil se líp pohybuje než jiný, líp se schromažďuje, my se k němu potom dostaneme v těch sedmtech, kde se schromáždil a tak dál. Takže vlastně ty vývody jsou jako složitější. Třeba profesor Zelavý říkal, my vždycky odvozujeme něco od rozpláclíků, ale my vlastně vůbec nevíme, jak ty rozpláclíci vypadaly, teda myšleno fosílie. My se snažíme číst šifru, který nemáme klíč. Takže my se snažíme jako odvozovat, jak ta krajina vypadala historicky. A to je fantastický na Mongolsku, že my se tam vlastně můžeme učit. My tam můžeme koukat na to, jak ta naše středoevropská krajina vypadala, když se tady intenzivně páslo. Samozřejmě, oni mají moderní postupy, auta, mají silnice, ale chtě nechtě, ta krajina je pod velmi silným pastevním tlakem, tak jako u nás byla před druhou světovou válkou. To znamená, zase jak zmiňovala kolegyně, prostě těch bylin u nás určitě třeba bylo mnohem víc, jo. Nikdy se nelukařilo tak, jak se lukaří teďko posledních 20 let. Prostě ty louky, které děláme, kdy produkujeme seno, protože je drahý, protože se na ně dá vydělat, máme na to dotace, tak tenhle ten tlak vede k tomu, že zemědělci mají prostě mašiny, které to udělají velmi rychle. Vyprodukujeme velké množství sena, to znamená, musí se hnojit, nebo často se hnojí. Ty louky se zakládají. Jo, není to tak, že by ta louka jako vznikla. Ne, to se oseje, připraví se půda, pohnojí se. Takže vlastně to je jenom pole na trávu. To nejsou louky. A tohle je 90% našich luk.
1: Jste v rozhlasové laboratoři a v ní dnes debatují ekolog Vladimír Hůla, zooložka Barbora Dobiašová a student David Štrup.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Na závěr té třetí části naší debaty budeme mluvit opět o velkých zvířatech, nebo zaměříme se víc na velká zvířata. V Mongolsku je ikonou irbis, sněžný levhart, to je zvíře, které žije ve vysokých horách i jinde ve střední Asii, v suché krajině jižního Gobi. Dali ekologové irbisům obojky, aby zjistili, jak šíření pouští ovlivňuje jejich chování. Uvědomili si, že může izolovat jejich populace. Potíže irbisům dělají třeba i silnice, železnice nebo těžba. A ubývání kořisti v údolích je nutí putovat na velké vzdálenosti mezi horskými masívy. Ten irbis, on je tuším noční zvíře, mluví v tom Mongolsku nějaké gazely, něco podobného.
3: On se pohybuje velmi dobře vlastně v těch vysokohorských terénech a v každé té oblasti, řekněme, má trošku jiný specifický nebo ten preferovaný druh té kořisti. V Mongolsku to nejčastěji bývají kozorožci anebo argaly, horské ovce. Na ty on vlastně navázaný, takže on se pohybuje a vyskytuje tam, kde je ta určitá denzita té jeho kořisti, aby vlastně byl schopen se uživit.
1: To jsou ale volně žijící ovce, nebo on by si troufl i na ovci z chovu?
3: Jsou to volně žijící zvířata, samozřejmě, nicméně je to, protože tam ty populace jsou. Jsou takové dohady v momentě, kdyby ty populace z nějakého důvodu skolabovaly, což se právě může dít díky tomu, že jim ubývá ta přirozená pastva, je tam kompetice s těmi domácími zvířaty, že se tím pádem zvýší zaměření irbisů na ta domácí zvířata a tím se potenciálně zvýší ten konflikt vlastně mezi irbisem a člověkem, který najednou bude toho irbise vnímat jako škůdce.
1: Mluvili jsme o té snížené odolnosti přírody v Mongolsku k extrémní zimě. Tady je to, myslím, také ten případ podle autoru studie, že degradace mongolských stepí snižuje odolnost irbisů.
2: Já si myslím, že to je zase komplex dopadů, že to není jenom to, že by tam byla dezertifikace, ale jde tam hlavně podle mě o ten tlak těch lidí, který je prostě obrovský. Že je tam mnohem kratší nebo jiná pastevní sezóna a oni musí ty zvířata migrovat. Samozřejmě migrují hlavně do hor, kde prostě je vlhkost, takže tam je vegetace. Jenomže díky tomu, že mají relativně suchý jaro, tak do těch hor přijdou dřív a přijde tam víc těch zvířat, protože tam přivezou. Já jsem zažil několik národních parků, hlavně teda v jižní části Gobi Altaje, kde bych neřekl, že to je národní park, to prostě byly úplně jako vypasené místa na trávu, prostě bavno zbytek trávy a na hlínu, velká vodní eroze. Já jsem tam teda jel konkrétně za konkrétními druhy motýlů, které už tam prostě nejsou, to je prostě zlikvidovaný. Kam se postaví silnice, tam oni se dostanou a tím pádem vlastně dochází k fragmentaci populací, nejen irbise, že jo, to je to jako tenhle ten problém je u všech velkých zvířat. Hezký příklad jsou samozřejmě třeba i koně, tam ten dopad je taky i v Gobi, i na dalších místech.
1: To se myslím týká i práce Barbory Dobijášové, že vy se zabýváte právě koňmi tam.
3: Ano, já se zabývám chovem vlastně lidské péči, ale zároveň se podílím i na několika reintrodukčních projektech koně převalského do Mongolska, do Kazachstánu.
1: Jak to tam ovlivňuje koně? Oni taky se posouvají jinam, než by to udělali, já nevím, před 30 lety?
3: Ta kompetice tam vlastně s těmi domácími zvířaty je o tu primárně dobře uživnou pastvu. Tam, kde prostě je dobrá pastva, tam je samozřejmě zájem těch pastevců ta zvířata pást. Zároveň v těch suchých ekosystémech té Gobi B v jihozápadním Mongolsku vlastně tam je omezený počet těch vodních zdrojů a ty vodní zdroje nějakým stylem vlastně mění svoji vydatnost. Zároveň začínají být velmi důležité pro ty pastevce s těmi domácími zvířaty a to zase narušuje pobyt a tu souběžnou pastvu koní převalského, který se snaží vlastně odtamtať v tu inkriminovanou dobu jakoby odejít, mění ty své návyky, chodí pít třeba v jiné denní doby než normálně a jsou vlastně vytlačováni z těch optimálních prostor.
1: Takže je vidět opět význam toho hospodaření s vodou, že i pro člověka, i pro ty pastevce, jaký vliv to má i na volně žijící zvířata.
0: Mně to připomnělo třeba populace našeho modráska černoskvrného, kdy vlastně on je taky silně postižen tou fragmentací. Jedna populace je svým způsobem rozfragmentovaná do menších populací na té jedné lokalitě a třeba přelétávají. A právě u nás je tento modrásek postižen velkou sukcesí, tím zarůstáním, proto třeba i ta pastva by se potom hodila. Každopádně tohle je za mě potom ten problém podobně i jako u toho irbise, právě ta fragmentace.
1: On to má asi jinak než třeba modrásek bahenní.
0: Určitě, on je třeba schopný 200 kilometrů někam ujít. Jinak ještě mi to právě evokovalo ty optimální podmínky u našich dvou druhů horských okáčů, okáč horský, okáč menší. Vlastně okáč menší je naším endemitem v Jeseníkách.
1: To tady zbyl z doby ledové.
0: A kvůli klimatické změně ustupuje čím dál tím výš, jenomže v posledních 5 letech narazil na svůj strop a není schopen jít dál. Okáč horský to teda není náš endemit, žije, mám takový dojem, i v Alpách, i v Tatrách. U něho je ten trend vlastně podobný. Ta krize z Mongolska se dá nějakým způsobem přenést i k nám, do té střední Evropy a nějakým stejným způsobem pozorovat.
1: V debatě k tomu článku o irbisech, tedy o těch sněžných levhartech z Mongolska, mě zaujalo, že některé koridory, které jsou zásadní pro přežití těchto zvířat, nejsou součástí chráněných území. Tak jak by to pomohlo, kdyby se jimi staly?
3: V Mongolsku se právě o té konektivitě těch chráněných oblastí hodně diskutuje, je snaha nějakým způsobem ty krodery tam fixovat. Zároveň jsou tam ale velké tlaky vlastně na nějaké nerostné bohatství a vytěžování a vůbec transport, takže tam vznikají vlastně projekty na úplně nové silnice, dříve nedotčenou krajinou, úplně nové železnice. Zároveň jsem ale určitě zaznamenala i poměrně odborné, seriózní debaty a snahy vymyslet vůbec systém, jaké koridory by fungovaly pro který druh zvířat. Třeba se to řeší hodně u těch asijských oslů kulanů, kde je obrovská populace vlastně v Mongolsku světově největší a nejzachovalejší. Právě ten jejich areál bude jako do budoucna přeťat koridorem, kde bude silnice i železnice. A už dneska se aktivně řeší, jaké typy podchodů, jak široké, jak dlouhé, jak časté by se měly zbudovat právě na této magistrále, tak aby ty kulani byly schopni ty populace udržet spojité. A to se bude do budoucna muset řešit i pro všechny ty druhy, které mají fragmentovaný areál.
1: Jak ten kulan vypadá?
3: Je to vlastně divoký osel takového pískového zbarvení se světlejšíma nohama a břichem s dlouhými ušima, jako tak oslové mají a dalším čumákem. A neskutečně vlastně odolný v tom, jak obrovské migrace podniká, jak obrovské území je schopen vlastně obsáhnout a chodit třeba desítky kilometrů vzdáleným vodním zdrojům, o kterých jako ví, kde jsou lokalizované.
1: Ten kulan je ochotný přejít, jako napadne ho to?
3: Řeší jako podchody, jak vlastně by musely být dlouhé, aby to pro to zvíře nebylo s obavami vstoupit do nějakého tmavého prostoru a jak často by měly být, aby oni je vlastně za toho běhu podél nějakého transektu byli schopni zaznamenat a opravdu použít.
1: U nás to taky funguje, že? Co ta zvířata motivuje jako lézt do tady těch našich námi vyráběných cestiček?
2: Oni vědí, kam mají jít. Jo. Oni se většinou jako orientují podle nějakých landmarků, anebo teda podle nějakých výrazných míst, a nebo dokonce podle hvězd ptáci, že jo? To je jako známá věc.
1: To mají svoji GPS.
2: Ty mají svoji GPS navíc. A my jim do toho potom stavíme nějaké bariéry, které jsou většinou nějaké liniové stavby a je to jako problém. Trošku jiný přístup je krajinářský, trošku jiný přístup je ekologů. A samozřejmě ten ekologický by měl být správnější teoreticky, ale ty krajináři v tomhle tom mají jako navrch docela, protože máme úzesy, územní systém ekologické stability, který by měl teoreticky pomáhat v těch migracích, ale bohužel je spíš na, jako v některých případech spíš na škodu.
1: Co je ten ekologický přístup?
2: No, ten ekologický přístup je přímo sledovat ty migrace, že jo? Prostě to znamená dávat obojky a sledovat, kudy ty zvířata jdou. Třeba na Vysočině se to dělalo tím způsobem, že se sledovalo kadaveři, kde se sledovalo, kde umírají nejčastěji ta zvířata při střetu s auty. A třeba Vašek Hlaváč z HKO Žďárský vrchy to přímo řešil a navrhoval změnu právě přechodu pro zvěř, protože tam vzniklo několik nových přechodů. A na D1 měly být přechody, jak jsem říkal, podle toho úzes, podle toho systému, jenže oni byli třeba o kilometr vedle, než to bylo opravdu potřeba. Nakonec se to povedlo a postavilo se to tak, jak jako by mělo. A opět zajímavý, že najednou začaly fungovat ty přechody. Tahle ta diskuse se u nás vedla dlouho a je strašně super, že právě Mongolové se učí a že se opravdu snaží jako to řešit, protože u nás ta diskuse trvala několik desítek let a vlastně současný zvířecí přechody, který máme ještě na, jako na starých dálnicích, prakticky nefungovaly. Jo, když dělala třeba Arnika jako sdružení, když dělali, když posud na přechody pro zvěř přes dálnice, tak přišli na to, že z těch 20, co dělali, 25, co dělali, fungoval jenom jeden jediný. Byli teda postaveny na špatných místech a ta zvířata je prostě nenašla, jo, protože k ním neměla třeba přístupové cesty. Já příliš se bála třeba. Jo,
1: tam byla... Tak tohle řeší i Mongolové.
3: Ano, přesně tak. A tam to právě probíhá naštěstí velmi dobře tím, že opravdu se jako aktivně sledují ta naobojkovaná zvířata v různých populacích.
4: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy. Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září. Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma. I oni o ně ale musí zažádat. Policisti zajistili 24 aktivistů, kteří v neděli pronikli do zemědělského podniku v Markvarticích na Jihlavsku. Protestovali proti podmínkám chovu prasnic. Podnik si podle svého vyjádření vybrali náhodou. Policie incident dál vyšetřuje, právní kvalifikaci zatím nestanovila. Podle zástupců podniku skupina aktivistů porušila veterinární zákon. V areálu bylo 200 kusů dobytka, z toho 120 prasnic. Silné deště a bouřky způsobily v části oblastech Indie a Nepálu záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zemřelo a dalších 11 je pohřešovaných. Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi. Povodně a sesuvy půdy taky narušily telekomunikační spojení v některých částech země. A novou sezónu pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christopha Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a jejich politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaňáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizace společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznětínská a Anna Veselá. Fotbalisti Portugalska uspěli v novém ročníku Ligy národů i po druhé. V elitní skupině vyhráli 2-1 v Norsku, Německo podlehlo Řecku 0-1, Srbsko prohrálo 1-2 s Nizozemskem a Dánsko přehrálo Wales 2-0. České fotbalisty čeká souboj druhého kola v úterý, kdy nastoupí v Edenu proti Anglii.
5: Nehody na dálnici D11 u Poděbrad a na Lounsku. Jsou to více než 2 hodiny, co na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady havarovalo osobní auto na kilometru 35,5 u sjezdu na odpočívku z OMV narazilo do sloupu. Je to vážná nehoda, podle policie nehodu stále šetří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov stojí dodávka s defektem. Pozorně projíždějte mezi kilometry 107 až 106. Vozidlo je v odstavném pruhu. Na D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov včera havarovalo osobní auto. Stojí na kilometru 138, je tam zavřená krajnice, místo je dobře označené, u auta je šipka, podél jsou kužely. A na Lounsku silnici nižší třídy od průmyslové zóny Triangle do Bytozevsi srazilo osobní auto zvěř. Pozorně projíždějte zhruba na půl trasy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme většinou jasno, na severozápadě až polojasno, jen ráno ojedinila s mlhami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Poslední fáze závislosti byla vyloženě destruktivní. Pil jsem a bral cokoliv, co přišlo pod ruku a najednou jsem cítil, že buď přestanu nebo umřu. Ať už dobrovolně, nebo mě to zabije, říká o své závislosti adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus. Může se člověk ze závislosti léčit a vyléčit sám? A jak najít správnou hranici pečující výchovy tak, aby dětem nezačala škodit? Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
7: Máte za sebou 15 let závislosti, 15 let abstinence. Co jste se za tu dobu o sobě dozvěděl?
8: No, spoustu věcí. Ne vždy hezkých, teda musím přiznat, ale spoustu věcí. A myslím si, že hlavně jsem se dozvěděl, že o sobě, že mám nějakou cestu, po které můžu jít a můžu být spokojený. Tak to je takový jako, možná trochu klišé, ale je to tak jako.
7: Kdy vám bylo za těch 30 let nejhůř?
8: No, to, na to se těžko odpovídá a myslím si, že asi jedno z těch nejhorších období opravdu bylo v momentě, kdy jsem vlastně se rozhodoval, jestli půjdu anebo nepůjdu si nechat pomoc odborně. Tak to bylo období, který fakt já ve svém životě považuji za hodně jako obtížný.
7: Stýská se vám někdy po drogách nebo po alkoholu?
8: Jasně, neustále. Nebo nechci říct neustále, už je to mnohem lepší, ale občas ano, v těch těžkých situacích, ale i v těch radostných situacích se to děje.
7: Mimochodem, už jste se zbavil závislosti na nikotinu?
8: Ne, nezbavil.
7: Vy jste začal pít už ve 13. Co byl důvod?
8: No, myslím, že těch důvodů bylo víc, ale takovým tím hlavním důvodem bylo, že já už jsem ve 13, že to je věk, kdy člověk dospívá a řeší hodně vztahy s těma vrstevníkama a já jsem měl velký komplex ze svého těla, že jsem byl takový, i teď jsem takový trošku jako větší, prostorově jinak řešený, jak by bylo, se dalo říct, ale měl jsem různý takový komplexy a zjistil jsem, že ten alkohol mi umožňuje vlastně být v té společnosti s těma lidma a necítit ten stůd, necítit tu úzkost. A to mě strašně oslovilo. Takže to byl ten důvod.
7: Po jak dlouhé době se z toho stala závislost?
8: No, úplně docela rychle si myslím, protože mě to fakt jako oslovilo hodně, ale protože mám 13, 14 let, takže jako nemáte tolik možností, tolik přístupů, že jo, a máte za sebou rodiče, že jo, takže který nějakým způsobem to korigovali, ale myslím si, že po 2-3 letech už jsem vykazoval nějaký známky závislosti určitě. No.
7: A kde přišly drogy?
8: Drogy přišly celkem rychle po tom alkoholu. To šlo v ruku v ruce. Jakože dokonce si myslím, že třeba u té marihuany to bylo vlastně možná i dřív, že ta marihuana mě jak je oslovila vlastně tak celkem rychle, tak si myslím, že to bylo hodně souběžně. No.
7: Rodiče tušili? Co máte za problém?
8: Nemyslím si, že úplně takhle z kraje, protože jsem to uměl docela dobře skrývat, ale potom později určitě si toho nějakým způsobem všímali a myslím si, že trochu tušili.
7: Kdy vám začalo docházet, na jak tenkém ledě jste, co všechno se může stát? Předpokládám, že jako teenagerovi to asi úplně nedochází.
8: Přesně tak, nedochází. Myslím si, že až v momentech, kdy mě čekaly takové těžší životní zkoušky, typu dokončit školu, nastoupit do práce, založit rodinu, tak to byly všechno momenty, kdy jsem věděl, kdy jsem se víc dotýkal té reality toho, že hele, Karle, tohle tě hodně limituje v tom to jako, nějak jako udělat dobře. A, no, takže tam jsem to cítil hodně. No.
7: Jste říkal, že vám drogy a alkohol pomohly cítit se ve společnosti dobře, i když jste sám ze sebe dobrý pocit neměl. Bylo tam ještě něco víc, co vám přinášely drogy a alkohol?
8: No, oni mají spoustu pozitivních vedlejších účinků, že jo, tak myslím si, že všichni z nás zkusili alkohol a tak člověk se prostě v určitý fázi toho pití cítí dobře, to je prostě proto to lidi dělají, jo. Ale sebevědomí, sílu, energii, stav uvolnění.
7: A co vám vzali drogy a alkohol?
8: Spoustu věcí. Určitě na čas. Vzali mi zdraví, to cítím mi teď po těch 15 letech a snažím se o sebe pečovat. Vzali mi na nějaký čas moje blízké vztahy, což považuji úplně za to nejhorší, co se mohlo stát. A no, vzali mi tenkrát nějakou chuť do života.
7: Vy jste asi ve 30 se rozhodl, že s tím skončíte. Jak dlouhá cesta vedla k tomu uvědomění si, že buď umřete, anebo s tím musíte něco udělat? Těch celých 15 let jste si to uvědomoval, nebo to bylo až ta poslední destruktivní fáze?
8: Ne, až ta poslední fáze. Dokud člověk to sám před sebou schovává a vlastně jako popírá to, že nějaký problém má, tak tohle si vůbec nepřipouští, neuvědomuje. Ale pak už, když už je to nevyhnutelný a ta srážka s tou realitou je, tak se člověku vlastně jako uleví, že si uvědomí, že prostě na tom fakt blbě. A je zajímavý, že on se ten život jako diametrálně nezměnil v tu chvíli. On byl už docela dlouhou dobu dost podobný a stejný, ale prostě nějakou umíme to schovávat před sebou, umíme schovávat to, že jsme na tom fakt špatně. No a v tu chvíli jsem si vlastně jako uvědomil, že to takhle dál nechci, no, že prostě potřebuji změnu.
7: Vy jste měl ale docela štěstí na to, že vás přijali velmi brzy do léčebny v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Je to tak?
8: Já jsem si to vynutil, no. Tak trochu.
7: Jste tam seděl na lavičce a čekal.
8: Jak to víte?
7: Vy jste čekal a šla kolem paní doktorka, se kterou jste předtím mluvil o tom, že by vás mohli přijmout, ale že to bude trvat díl a vy jste se rozhodl, že si to tam vysedíte. Takže jste Přesně. si to vyseděl.
8: Přesně tak. Seděl jsem si to tam, je to, zní to hrozně zvláštně. Ani to nebyla lavička, jsem tam seděl na zemi, ale vyseděl jsem si to, no. Já jsem měl úplně jako naivní představu o tom, že když přejedu do Bohnic, tak že prostě najednou jako všichni padnou na prdel, vezmou mě tam.
7: Že vás vezmou do pokojíčku.
8: A oni mi nejdřív odvezli na záchytku, kde jsem strávil 24 hodin, abych se dostal jsem do nějakého druhu stavu, že jsem měl přes 3 promile tenkrát. A Ještě jsem jako čekal, že pro mě jako přijedu na tu Bulovku, že se mě odvezl do těch Bohnic, to se taky nestalo. Jsem říkal, sakra, co já budu dělat? No, tak jsem došel k těm Bohnicím, tam jsem si set a čekal jsem, ale ne dlouho, pár hodin, takže dobrý.
7: Kina teď promítají dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, ve kterém režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela svého bratra Davida a 2 bratrance, kteří žijí na ulici se závislostí, a ptá se sama sebe, jestli má svého bráchu pořád zachraňovat, nebo ho má nechat jít a mít ho ráda i s jeho závislostmi. Může člověk zachránit někoho, kdo to sám nechce?
8: Ne. Jednoduchá odpověď.
7: Jak těžké dilema je tohle pro rodiny závislých?
8: Je to hrozný, musí to být hrozný, nebo je to hrozný vlastně koukat na někoho, kdo se v tom životě nějak trápí a vědět, že ho nemůžu zachraňovat, když mu chci pomoct.
7: Taky se vás snažil někdo zachránit, když jste nechtěl?
8: Spousta lidí, de facto všichni blízký okolo mě, se mi v určitou chvíli snažili nějak pomoct, ale já to nechtěl.
7: A když se ohlédnete za těmi 15 lety závislosti, věděl jste, co prožívají vaši nejbližší, nebo je tohle v alkoholovém a drogovém opojení člověku úplně jedno a nevnímá to?
8: Je to součást toho popírání. Vy si to nepřipouštíte, že byste mohl ubližovat. To až potom, v momentě, kdy si vlastně jako, kdy jsem si připustil to, že mám problém, kdy jsem dokázal vystřízlivět, kdy jsem nějakou dobu byl trochu funkční a už se mi vracelo nějaký to, chci říct, jako svěžejší myšlení, tak jsem si začal uvědomovat, co všechno to vlastně, jaký to měl dopad, což je teda hrozně, jako pro mě to bylo hrozně náročné, silný pocity viny a vyrovnat se s tím nebylo úplně jednoduché. No.
7: A vzpomenete si, co byl ten poslední bod, ten moment, kdy jste si řekl, končím, začnu žít normálně, bez závislosti?
8: No ten moment byl...
7: Ty 3,5 promile?
8: Ne, to už... To bylo pár dní předtím. Ty 3,5 promile pro mě byla asi taková běžná startovací dávka, nebo respektive v 3,5 promilích jsem ještě nebyl opilej a tak jsem, jako cítil jsem se dobře. Což zní hrozně, protože 3,5 promile už je dávka, při který některý lidi můžou umřít. Ale já jsem si to uvědomil někdy mnohem dřív. Myslím si, že jsem stál na nějaký opilosti, ne teda s úmyslem se zabít na nějakým vysílače, kam jsem vylez. A tak jsem jako koukal na to malý městečko, v kterém jsem žil a na ten dům, kde byly ty moje děti. Tenkrát říkal jsem si, sakra, ne, ty je prostě chceš vidět vyrůstat. Ty s nima chceš být. A to byl ten moment.
7: Dokáže člověk se závislostí skončit sám? Nebo to jsou spíš výjimečné případy?
8: Nemyslím si, že jsou to výjimečné případy. Myslím si, že hodně lidí dokázalo skončit se závislostí sami. Ale potřebujete k tomu jako...
7: Podporu?
8: Tak
7: odbornou.
8: Určitě. Ne, to ne. Ne. Já si myslím, že odborná podpora je fajn, ale je spousta lidí, kteří se ze závislosti dostali sami bez své pomocí, pomocí přátel, pomocí rodiny, ale jde to, jo, určitě. No.
7: Může si někdo jako vydat třeba ještě skleničku vína nebo pivo, nebo je to pořád, nebo je to už doživotní abstinence?
8: No dát si asi může, ale jak to bude mít následek, nevím. Já to takhle mám. Já to mám jako doživotní abstinenci, protože já se opravdu bojím toho, že bych se v tomhle ohledu vlastně jako vrátil někam, kam jako jde už prostě.
7: Že by vás to zlákalo?
8: No jasně. Jako vlastně se bojím sám sebe, jo, a té reakce. Ale nemyslím si, že to takhle musí mít všichni. A no... No, ale to se jako úplně nevylučuje s tím, že se jako, já mám kladný vztah k návykovým látkám a ke změněným stavům vědomí, takže to dokážu udělat i jinak.
7: Češi a Češky se dlouhodobě drží na předních příčkách světových žebříčků ve spotřebě alkoholu. Podle zprávy úřadu vlády o závislostech pije rizikově alkohol ohledem 1,5 milionu lidí. Proč se o škodlivosti a závislosti na alkoholu mluví míň než o závislosti na jiných drogách?
8: Je to kulturně podmíněná záležitost. Proto se o tom mluví míň, protože prostě alkohol je u nás dominantní látku, psychoaktivní látku, kterou používáme a asi si těžko umíme představit, že by jsme měli omezený přístup k alkoholu, že by jsme, i přesto, že víme, že třeba tohle jsou v principy, které fungují, tak je to pro nás nějak těžko představitelné, jako pro obecně pro lidi prostě.
7: Míra tolerance k alkoholu je v Česku vysoká. Přibližně polovina Čechů a Češek podle průzkumu věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné. Je?
8: Ne.
7: Nebo ne?
8: Ne, rozhodně ne. Víme, že alkohol způsobuje spoustu negativních zdravotních dopadů, jak pro jednotlivce, tak pro to širší okolí a je prokazatelně karcinogenní, takže ne.
7: Vy jste byl závislý i na lécích. Jak velký problém v české populaci zneužívání léku je?
8: Velký. Myslím si, že o něco míň, no o něco, těch číslech, kdyby jsme hledali, tak si myslím, že těch lidí je o něco míň, ale je u nás spousta, teď z hlavy nevím, spousta lidí, kteří užívá nebo nadužívá léky, ať už s nějakým psychiatrickým účinkem nebo nějakým účinkem třeba proti bolesti.
7: Zabývá se tím někdo?
8: Myslím si, že nedostatečně, ale teď jsem zaznamenal nějakou aktivitu na ministerstvu zdravotnictví, kde vznikla nějaká pracovní skupina, která se před tím zabývá, chce a asi i bude, takže.
7: Říká adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus.
6: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vaše závislost vás nakonec přivedla ke studiu adiktologie. Působíte jako terapeut, založil jste první online českou adiktologickou platformu. Myslíte si, že díky své zkušenosti rozumíte klientům líp?
8: Ne, nemyslím si. Já jsem si to původně myslel, že to tak bude, ale myslím si, že v některých věcech možná malinko víc, ale já osobně si myslím, že ten předpoklad toho, že když někdo prošel tou zkušeností, tak bude jako lepší adiktolog, lepší terapeut, jako úplně neplatí. A možná, že jsem si to tak jako trochu v koutku duše přál, ale není to tak. Myslím si, že dobrý člověk, nebo dobrý člověk, který pracuje v pomáhající profesi, ať už jako adiktolog, poradce, psycholog, terapeut, potřebuje úplně jiný kompetence. Dokonce někdy ta zkušenost trošku brání tomu procesu.
7: Jak dlouhá cesta vedla k tomu, než jste se ze závislého na alkoholu a drogách stal člověkem, který pomáhá a je vystudovaný adiktolog?
8: No, dlouhá, ale já jsem člověk, který ač byl takhle závislý a měl vlastně celkem jako silnou závislost, si myslím, tak jsem vždycky jak inklinoval k tomu se učit a mě to učení baví, takže já jsem se prostě rozhodl, že se musím někde nějak vzdělávat, aby mě to jako udržovalo nějaký jako spokojenosti. No a řekl jsem si, že vlastně jako to, čemu rozumím, je trochu to stavebnictví, z kterého jako jsem přešel a pak ty drogy. No,
7: tak jste se rozhodl, že budete.
8: Takže to byla ta cesta docela krátká.
7: Mluvíte se svými klienty o své zkušenosti, svěřujete se svým příběhem nebo ne?
8: Nikdy jsem s tím jako úplně záměrně nepracoval. Nikdy jsem to o sobě neprohlašoval. Až teďkom v poslední době jsem to vlastně nějak jako veřejně řekl. Takže se to sem tam klienti dozví a když se mě na to zeptají, tak s nima o tom mluvím. Ale že bych zpracoval ze svých zkušeností jako nějak jako explicitně, to ne.
7: A našel si vás někdo právě proto, že máte tu zkušenost a že si člověk třeba řekl, tak ten mi pomůže, protože ví jak na to? Neřekl vám to nikdy?
8: Nikdo mi to neřekl, ale protože já pracuji v neziskové organizaci Sananim, kam prostě ty lidi přichází, protože fakt potřebují pomoc, tak se moc jako neptají. Potom možná časem se zjistí, kdo vlastně jste, ale no, tak jako tam pracuji jako nejvíc, takže a nemyslím si, že by někdo přišel do stacionáře, protože do té organizace, protože mám zkušenost, ale myslím si, že to je úplně kvůli něčemu jinému. A v soukromí praxi nevím, musel bych se zeptat.
7: Jak často se vám klienti vracejí s tím, že to nezvládli?
8: No, poměrně často a my jsme za to strašně rádi, že se vracejí, protože víme, že to je ta jediná možná cesta, která vede k tomu trvalému nějaký trvalý spokojenosti toho člověka.
7: A co vás, teda co lidi k vám nejčastěji přivádí? Už nemůžou dál, nemůžou pracovat, zasahuje jim to do vztahu, do života, nebo co je ten motiv, že si najdou člověka, který jim může pomoct?
8: všechny, který jste vyjmenovala, a není žádný, který by převládal, ale většinou je to fakt už moment, kdy ten člověk začíná prostě přicházet o vztahy, přicházet o nějakou jistotu, přicházet o bydlení a přicházet o zdraví, nebo svým způsobem už to má nějaký reálný dopad na to zdraví, tak to jsou všechno problémy, proč to lidi přichází.
7: Mění se s věkem i závislosti, nebo člověk zůstává většinou u toho, na čem ujede hned na začátku?
8: Když ujede na něčem na začátku a vydrží u toho a stane se opravdu závislým, tak se to rozhodně bude nějakým způsobem vyvíjet a měnit. Jsou lidi, kteří dokážou vydržet u té jedné látky. Ten alkohol je jasným důkazem, protože vlastně myslím si, že spousta jako lidí má obavu z toho užít nějakou jednou návykovou látku, protože drogy, že do... myslím si, ještě nedávné doby měli takovou pověst jako něčeho strašně nebezpečného.
7: Strašák.
8: Takže spousta lidí zůstane u toho alkoholu. Ale z mýho pohledu a z těch, když koukám kolem sebe a vidím to u klientů, tak to má vždycky nějaký vývoj. A je úplně běžný, že člověk skočí z nějaký látky do nějaký látky.
7: Vy máte děti. Sám jste začal jako dítě pít alkohol, brát drogy, jak s nimi mluvíte o svojí závislosti, o závislostech obecně, o tom, co je čeká, když něco zkusí?
8: Úplně otevřeně, s nima úplně od začátku, vlastně přiměřeně věku, jsem jim vlastně nějakým způsobem o sobě, oni to zažili, část těch dětí to zažila prostě, tím přímým přenosu, takže oni tomu byli vystaveni, takže jsem s nima o tom jako musel mluvit a chtěl mluvit. A teďkom s nima o tom jejich experimentování se snažím taky otevřeně mluvit. Ví, že za mnou můžou přijít, ví, že mi to můžou říct a děje se to. A jsem za to strašně rád, protože to je jediný způsob, jak toho člověka dobře informovat a předejít nějakým průšvihu.
7: Co teď frčí mezi dětmi?
8: No, frčí nejvíc asi syntetický kanabinoidy, což je takový to, co se prodává v těch různých shopech a automatech.
7: Vláda se teď rozhodla, že zakročí proti kratomu. Jak velký problém je kratom v Česku?
8: Oproti ostatním látkám jako marginální, jo? Nebo ne marginální, to bych možná trochu přehnal, ale jako svým způsobem problém to... Problém je to, protože nějakou dobu kratom prostě tady byl jako v nějakým volným jakoby prodej a lidi nevěděli, co to vlastně je.
7: A co to vlastně je?
8: Je to látka, která působí na stejný receptory jako jiný opioidní látky nebo jako jiný drogy nelegální, jako je heroin. A může vyvolat závislost. Jo. Mm-hmm. A to je to, co, s čím my se setkáme i v té praxi, že občas přichází lidi, který, studenti třeba, který v rámci zkouškovýho potřebovali zůstat zhůru a potřebovali se učit a začali to nějakým způsobem užívat a mysleli si, že to je prostě zelený bezpečný prášek, který jako mača, který prostě až ho nebudou chtít užít, jako nebudou užívat, ale zjistili po určitý době, že to prostě nejde.
7: Po jak dlouhé době na tom může vzniknout závislost?
8: To je hodně individuální a záleží, jaký množství ten člověk bere a taky záleží, jaký má predispozice pro to, aby se ta závislost rozvinula. To je hrozně důležitý. Takže to nejde úplně říct, ale myslím si, že celkem rychle, že v momentě, kdy se do toho člověk pustí a začne užívat určitý větší množství, tak během řádově možná nižších měsíců by se mohla rozvinout, ale to je fakt hodně individuální.
7: Kabinet chce posunout hranici prodeje kratomu na 21 let a chce zakázat taky online prodej a přísnější by měl být i prodej ve specializovaných obchodech. Je to správná cesta?
8: Něco z toho správná cesta možná je. Já třeba u toho prodeje 21 let jsem vlastně celkem za, ale přijde mi to hrozně nefér, kdy teda dělíme látku, která teda má jako podstatně nižší rizikový profil než třeba alkohol, a alkohol bude brát 18 a kratom od 21 let. To je jedna věc. Myslím si, že už teď, jak je nastavená regulace, tak je této látky, protože my ji regulujeme, tak je nastavená jako skvěle. A nesouhlasím s online prodejem, se zákazem online prodeje, protože to vlastně může, jako může se stát to, že část těch uživatelů, kteří nemají tu možnost dojet si do toho kamenného obchodu, si začne vlastně vytvářet nějakou novou cestu a
7: černý trh.
8: A to je přesně to, co nechceme. No.
7: Jak kratom v těle funguje? Co to dělá?
8: No, on je takzvaný, má bifázický jako účinek. To znamená, že on v nižším množství vlastně ten jako stimuluje to tělo. On funguje trošku jako kofein nebo něco takového. Dokáže prostě jako člověka pozbudit a stimulovat. A to je lákavý pro ty studenty a pro lidi, kteří se chtějí jako udržovat svěží. No a velká jako výhoda a nevýhoda téhle látky vlastně je, že ve vyšším účinku působí sedativně. Jo, a takže tohle on s tím tělem umí dělat. Myslím, jestli můžete hezky regulovat to, jestli chcete být jakoby svěží, nakopnutá nebo nakopnutý, a nebo jestli chcete být potom utlumený. Takže stačí se jenom trošku víc a člověk může jít spát.
7: A dá se přesně určit ta míra toho, kdy to funguje jako stimulant a kdy vás to spíš utlumí?
8: U každého člověka to zase bude jinak, tam záleží na konstituci a na mnoha jiných věcech, ale ano, dá se to určit. Každý si to tam nastaví, myslím si, že každý ten člověk, který začne užívat, tak to pozná, jaká ta dávka.
7: V rozhovoru pro časopis Glance jste řekl, že jedním z nejrizikovějších stylů výchovy na vznik závislosti na alkoholu je hyperprotektivní výchova. Je to?
8: No, úplně hodně zjednodušeně a ve zkratce je to proto, že vlastně my jako jedinci v rámci toho psychosociálního vývoje musíme procházet takovýma zkouškama jakoby. A musíme se učit, musíme se spálit od ty kamna, když bych to řekl hodně zjednodušeně. Musíme si prostě míry nabít tu hubu. No a v momentě, protože to jsou důležité zkušenosti, a v momentě, kdy nás od toho někdo někoho chrání, tak tuhle zkušenost nezískáváme a ona nám potom chybí v té dospělosti.
7: Takže to pak děti svádí k tomu víc zkoušet a experimentovat? Nebo když budu své dítě víc ochraňovat, tak má větší předpoklady, že jednou ujede na nějaké droze nebo alkoholu?
8: No, takhle bych to úplně nespojil. To je taková jako hrozná zkratka.
7: Hrozná zkratka.
8: Je to hrozná zkratka. Ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, když budete svoje děti hodně ochraňovat, což je pochopitelné. Já jsem rodič, takže vím, jaký to je, jako koukat se na to dítě, že když trpí. Ono je rozdíl mezi jako podporou a ochranou. A když budete přehnaně to dítě ochraňovat, tak to na něho bude mít nějaký důsledek. To dítě prostě nebude mít zkušenosti, jak
7: nebude
8: se
7: odolné.
8: Nebude odolné, přesně tak.
7: A kde najít tu správnou hranici, aby se dítě vyzkoušelo tu frustraci, aby se takzvaně spálilo o ta kamna, ale aby to přežilo?
8: No, to je hrozně těžká otázka. Děkuju za ní. Strašně rád bych to věděl. I když si myslím, že v mém případě už je trochu pozdě. Protože už mám velké děti, které to je těžký. No. To je hodně individuální. A já jako rodič bych se koukal a pozoroval bych to u toho dítěte, co ještě je schopný nějak pojmout, kontejnovat prostě nějak jako... No,
7: A nějaké první příznaky toho, že už je to mimo tu běžnou frustraci a kdy už se něco děje, tak tam první nějaký náznak je co?
8: No, teď bych potřeboval být trochu konkrétnější, jako ve vztahu...
7: A nebo že třeba dítě jede v drogách. Tak co je ta první, mě mělo varovat, když přijdu domů?
8: No, myslím si, že to jsou věci, které v určitý věku toho dítěte jsou trošku těžko rozeznatelné, protože adolescenti se jako týhle fázi tak jako přirozeně trošku oddalují od rodičů.
7: Chovají se trošku
8: jinak, ale to oddálení může být trošku jako výraznější. A ten člověk, pokud vlastně jako on musí něco začít skrývat. A to si myslím, že ten rodič často může jako vycítit. Ale pak jsou to takové jako jednoduché věci, kdy najednou v noci spí, nespí, kdy se začnou ztrácet doma peníze, nebo začne být větší poptávka po penězích z nějakého důvodu, začne se víc kupovat oblečení a najednou se ztrácí to oblečení a různý jiné věci. Tak to jsou známky, že můžou být známky toho, že to dítě začíná experimentovat. No.
9: pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Voda v obcích severně od Prahy dál není pitná. Ruské drony v neděli znovu zabíjely na Ukrajině. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové a bude většinou jasno, teploty do 25 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ani v jednom z nedělních 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
11: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
10: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o 1% z tržby. Po ruském dronovém útoku na tržnici na předměstí Kyjeva zemřeli 2 lidé. Asi 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram o tom informovali úřady kyjevské oblasti. Další 3 lidé včera zemřeli v jiných částech Ukrajiny. Rusko útočilo například na Sumy nebo Charkov a celý den taky na hlavní město Kyjev, kde je podle starosty Vitalie Klička nejméně 9 zraněných. Lidé po celém Česku si dnes připomenou patrona země svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde nechal knížete v roce 935 zavraždit jeho bratr Boleslav, bude od 10 hodin mše pod širým nebem. Sloužitý bude arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Mariánské náměstí a okolní ulice budou pro dopravu uzavřené, říká mluvčí středočeských policistů Michála Richterová.
12: Z důvodu konání kulturní akce Národní svatováclavská pouť v Brandýse nad Labem bude od ranních 6 hodin do večerních 10 hodin úplná uzavírka silnice 2. třídy číslo 610 v úseku od křižovatky s ulicí Na Prádle po křižovatku s ulicí Okružní.
10: České tenistky slaví titul v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Číně porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy díky triumfům Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Češky ovládly týmovou soutěž po 7. v samostatné historii a poprvé od změny formátu a názvu Svet Cupu na pohár Billie Jean Kingové. Lídr hokejové typ Sport Extraligy se 100% bilancí je i po 5. kole Třinec. Oceláři vyhráli v Liberci 3-1. O klíčových momentech a síle soupeře mluví trenér domácích Severočechů Jiří Kudrna.
13: Soupeř přidal druhou branku a ještě třetí a sebralo nám to vlastně už i tomu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
10: Ve zbylých nedělních duelech extraligy Kometa Brno prohrála s Pardubicemi 3-5, Kladno s Olomoucí 1-4. České Budějovice přehrály Litvínov 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice vyhrály nad Mladou Boleslaví 6-2.
5: Nehody u Prahy a na Novojičínsku. Dálnice po ránu bez kolon i Pražský okruh po několika nočních uzavírkách je průjezdný. Zůstává omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzini se jede v úseku jen jedním pruhem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov stojí dodávka s defektem mezi kilometry 107 až 106 v odstavném pruhu. Místo je podle kamer označené. Na silnici 611 z Prahy do Sadské narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v Mochově u průmyslové zóny a na místě už zasahují záchranáři. A na silnici 58 z Ostravy do Kopřivnice srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehoda je kousek za dálnicí do Frýdku Místku na obchvatu Příboru a na místě je policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Přes den čekáme většinou jasno, na severozápadě i polojasno. Teď po ránu ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Ve věku 94 let zemřela v polovině září Ludmila Javorová, jedna z nejvýznamnějších postav československé tajné církve, která byla dokonce vysvěcená na kněze. Její dokumentární portrét natočil v roce 2021 Jan Hanák.
9: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Pojďte dopředu tady do kolečka, pojďte. Nebo kdo chcete.
1: Já chápu situaci, že lidé nejsou připraveni, toto bylo pro mimořádné okolnosti. Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme, to vyšlo ven a my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Když jedu v takové, jo, a někde jezdíme. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
0: Můžeme začít.
1: Vatikán se to dověděl, no a Javorovou si potom podali. Poslali delegáta a ten mě donesl papír a podepsal. Ale já jsem teda na ten papír ale napsala, že se podřídím, že veřejně, že teda nemůžu sloužit. Jinak to nejde. Já nikdy nemůžu jít odspat se nebo mít nějakou legitimaci na něco. Takže jsem se podřídila tomuto, ale napsala jsem na ten papír, který oni nedají do rukou. Já jsem řekla, pane, já něco podepisuju a vy mě nic nedáte? To já třeba zapomenu. Tak co teď? Což je pravda. Já mohu dostat Alzheimer a zapomenu, co jsem tam napsala a půjdu do kostela. A řeknu kostelníkovi, aby mě oblíká. Nešlo to, protože oni stále opakovali jedno a totéž. Žena v současné době není schopna přijmout. Jak vy o tom můžete rozhodovat? Zdali je nebo není schopna.

0: Já jsem Lída. Tykej mi. Řekla mi hned v prvních okamžicích našeho prvního setkání. Bylo mi to žinantní. Vždyť je to taková legenda. Navíc jednou tak stará, jak já. A já už také nejsem žádný mladíček. A ještě k tomu dáma. Ale záhy jsem zjistil, že to nejde jinak. Že je to tak přirozené, že to vlastně ani nejde jinak. O skryté církvi Koinoté jsem toho slyšel celkem dost. Možná taky proto, že má brněnské kořeny stejně jako já. Slyšel jsem dost o odvaze těchto katolíků v hlubokém utajení vůči vládnoucímu komunistickému režimu, stejně jako vůči viditelné církvi, představované mnohdy kolaboranty. Slyšel jsem dost i o kontroverzích jejich učení i činů, jak vůči režimu, tak vůči církvi, které způsobily, že jsou mnozí z nich nesnad přímo v utajení, ale v jakési alternativě dodnes. Zajímavý příběh a zároveň úlet. Přitahovalo mě to. A zároveň jsem byl dost ostražitý. Třeba kněžské svěcení žen, jakože emancipace, módní mainstreamová genderová agenda aplikovaná na tak bytostně nemainstreamovou Ježíšovu duchovní cestu. Podivnost.
1: Pro mě bylo těžké po revoluci vidět biskupa jako takhle obrčeného. Já jsem to zažila, já jsem z první republiky ještě, ale to ve mně bylo úplně už někde vykumováno. A já jsem zažila biskupa, když jsme si tykali, když jsme prostě byli jako spolu bratři. A tady šlo o určitou bezprostřednost. Ti biskupové se pohybovali mezi lidma. Byly tady otevřené vztahy. Nebyla žádný hierarchický odstup. Protože Bůh přece byl člověk. A dokonce mu říkám můj lidský bratr. Proto ho lidství přijal, aby nám byl blízko. Čili co bych... A tady teď dostal charisma pro druhé, aby ti druzí taky byli posvěceni, aby taky

0: Byl tady strach a jedu dnes. Strach z ženy. Řekla mi Lída po nějakém čase. Vůbec to neznělo emancipovaně. Spíš mi to sahalo až kam si k ledvinám. K novému uchopování toho, kdo jsem já jako kněz. Ne náboženský představitel, teoretik, hlasatel konceptů, ale jako kněz.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

výměně názorů, debat, takže půjdou na procházku. Tak. Zaprvé si vzpomínám velmi dobře na Pátra Pokorného, který to byl nějaký hudební vědec nebo kritik, už nevím, že si odložil v ložnici rodičů, kde teda většinou se dávali za stolem, tak si odložil biret. A maminka, jak je obsluhovala, tak já jsem maminku stále tahala za sukni, že bych chtěla na to sáhnout. No, maminka moc na to nereflektovala, ale Pátr Pokorný se zvedl a řekl, na to holčičky nesmí sahat. Tak já jsem zůstala trochu omráčená, ale pak jsem šla velmi opatrně a hezky jsem si na něj sáhla. Jenom prstičkem. To bylo, a to, kolik mě mohlo být let, nevím. Byla jsem malé děcko, tam 3, 4. Já jsem ráda chodívala s tatínkem na procházku, protože on vyprávěl. A bájil o světě. Kam všude půjdeme, až bude po válce, co všechno uvidíme. Prostě rozšiřoval moje obzory. My jsme doma odebírali časopis Hlasy svatohostinské. Já jsem samozřejmě četla všechno a jednou jsem přišla za tatínkem a řekla jsem, tati, tady jsem četla, to je zajímavé. Kluci si pořád hrají každou neděli na velebné pány. A já nemůžu ani ministrovat, protože oni je nechtějí ani kázat, oni káží tam ze štokerlete, mají kazatelnou udělanou. A já nemůžu vůbec nic. A tady jsem četla v těch Hlasech svatohostinských, že se někdo ptá, nějaká žena, jestli někdy v budoucnu budou také ženy svěceny na kněze. Tatínek začtenej v knihovně, něco tam četla a řekl, jo, tak se za to modlí, ono to možná bude. To bylo všechno, ale já jsem byla děcko. Děcko, ve kterém toto pracovalo, že jsem si toho všímala a to je... Víceméně jsem hledala nějaké souznění, jestli někdy někoho něco napadlo. Po válce musím říct, že lidé byli velmi vstřícní. Pospolitost velká byla. Zpívalo se, chtěli budovat společně. Netrvalo to 2 roky a přišel... komunismus a bylo po všem. Bylo po všem a to už byla další kapitola. Já jsem potom nastoupila do práce a dělala jsem si školu při práci. Ale to už začal komunismus a už se vědělo. A my jsme doma měli spoustu knih jako z revoluce ruské. Takže nás tatínek posílal ke známým, aby jsme jim ukázali, co všechno komunismus je. A oni namítali, ale depak, to tady tak nebude, my jsme inteligentní lidé. To se tady nikdy nestane a stalo se to už v 50. letech. A později jsem poznala jako Salesiány, protože bratr, který byl zavřený, byl Salesián, takže rodiny jsme se stykali, protože oni taky měli zavřené. Protože jsem čekala, že teda zbalí možná i mě, protože jsem taky chodila jako s holkama, kteří měli jsme takovou skupinu a to si nikdo nepředstaví, jaké ty počátky byly, jak jsme byli tvrdě sledovaní. U kostela se zastavit neexistovalo. Ve skupině někde být neexistovalo. Okamžitě se fotilo. Takže jsme s těma toho holkama se dali dohromady. To už byla taková, víc bych řekla, semknutá skupina. Jezdili jsme i po republice, čili jsme nabírali ostatní lidi. A teď to hledání začalo tady. Protože já jsem věděla 100% svoji cestu. Že to nic jiného nebude leč jenom život s Bohem. No a jednoho dne jsem se teda rozhodla, že nastoupím do jednoho řádu, že tam budu sloužit jako civilní sestra, protože jsem měla odpraktikováno v úrazovce, takže já jsem papír od toho měla. A dala jsem výpověď. Dala jsem výpověď, tam jsem si to domluvila, že tam byly jiné holky, které byly jako civilní.

Ani sestry a přitom do toho řádu vstoupili. Že já jsem ráno vstala, jsem měla jízdenku koupenou, práci výpověď a já jsem řekla, že nepůjdu nikam. Absolutně jsem neměla opodstatnění v sobě. Pouze jedinou věc. Já jsem věděla, že tam nemám být. Já jsem měla vnitřní jistotu, že tam není moje místo. A do tohoto přišel Davidek vlastně z kriminálu.

Napadá mě spousta otázek. Tak jako pro mě jsou velkou inspirací tyto chvíle s Lídou, tak pro ní to byl zjevně Felix Davídek, dávný rodinný přítel, později kněz brněnské diecéze, pár let po svém svěcení vězeň komunistického režimu na 15 let, pak zakladatel skryté církve Koinotes, tajně svěcený biskup, který sám světil jiné biskupy tajně, kněze tajně, spoustu ženatých kněží tajně i ženy, snad super tajně.

0: Kdybyste dělal pro mě, tak tě posadím do křesla nebo na lavici. A ne takovou malou židličku.
1: Štokrle. To je štokrle, ne? Kolik krásné české ne, slovo.
0: Necelých 15 let. Kolik mu chybělo do těch 15, to nevím přesně. Pouze vím, že když vyšel z kriminálu, takže nevěděl, na kterou stranu se má dada zabloudil. A nastoupil potom někde do vlaku a když vystoupil tady v Brně, tak říkal, teď jsem si vlastně uvědomil, že nemám domov. Bratr byl ženatý, bydlel tam s rodinou, matka ještě žila, otec už nežil. Takže šel sice domů, ale ten první den přišel k nám. Když jsem mu přišla otevřít a první otázku mi položil, co děláš? A já jsem se domnívala, že se mě ptá, co dělám jako teď. Že maminka v té době měla chřipku. Takže jsem byla u ní. No jo, co dělám teď? No, já jsem prostě měla takovou radost, že se vrátil. My jsme se dennodenně za něj modlili. Dennodenně. A on mi položil otázku, co děláš? A já jsem řekla, no co dělám, teď jsem tady, ale já to nemyslím. Tak, co děláš ve svém volném čase? Tak to jsem byla ohromena, že mi pokládá takovou otázku. No ale celá rodina už čekala, takže jsme museli vejít dovnitř, tak jsem na to ani neodpověděla. Pak jsme se k tomu vrátili ještě ten týž večer a on řekl, já bych tě potřeboval. A já jsem chtěla vědět na co, nebo k čemu. Možná bych, já ti to teď všechno nemohu říct, ale znáš někoho, kdo musel odejít ze semináře, anebo má touhu zdát se knězem a co takový hoch dělá, tak musíš k ním najít kontakt, to je první věc. Od té doby k nám začal chodit denně. A první neděli v tomto týdnu už měl schůzku s dvěma kněžími. No a tam jsem najednou poznala, že existuje nějaký program, který vlastně Davidek přinesl z kriminálu jako hotovou věc. A začaly semináře, takže organizovat ty semináře, najít místo, kde lidi prověřit. Kromě toho se muselo to místo hlídat, kde jsme byli. Jo, po určité době vždycky musel někdo být, většinou teda udělat okruh, poněvadž oni chodili v určitých intervalech. Zpočátku byli velmi viditelní a znatelní, až nosili mongomeráky dlouhé, takové zvláštní klobouky vraženy do čela, takže já jsem řekl, to já nemusím ani hlídat, vyjdu na roh a už vím, že tady jsou. Oni byli nápadní tím, že chodili po dvou, to taky. Takže to šlo lehce uhlídat. Horší bylo potom, když tady toto skončilo a začali chodit jen v civilu. Jo. Kdy to poznat nebylo. My jsme stejně byli hlídaní, poněvadž jsem měla zavřeného bratra. Jo, protože tiskoviny náboženské rozdával a podobně. Takže on, co jsme věděli, a věděli jsme i kým v ulicích a ve čtvrti a chodili až k nám na dvůr. Dá se říct, hlídat, co děláme. Ale v tu neděli jsem poprvé slyšela o tomto programu, že není úplný, ale začít se musí pracovat hned. Čili nachystat si určitý cyklus přednášek. A ti lidé, kteří budou ochotní riskovat, na ty přednášky přijdou.
2: Smiluj se nad námi, pane. Ukaž nám, pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám naše viny a přiveď nás do života věčného.
0: Já jsem slýchávala od kněží. Holky, rychle se vdejte, církev potřebuje dobré rodiny. A mě to zvedalo z židle. proč pořád slyším jedno a to tež, když taky církev potřebuje něco jiného. Ale to něco jiného nebylo nikde na programu. Takže proto mě to tak hluboce oslovilo, když on přijdouc druhý den a už mi dává program a řekl, teď tě potřebuji pro sebe a uděláš to a to. Ty přednášky nebyly zaměřeny jenom duchovně, ale byly zaměřeny celolidsky. Vždycky tam byla politologie, protože nelze tomu uhnout. Žijeme v lidské společnosti a musíme v té společnosti žít a jako křesťané tam vnášet lidství, skrze které mluví Bůh. No a postupně se dávaly otázky, jak to lidství formovat.
2: Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se. Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne, ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni, ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A ti to, moji učedníci, poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.
1: Řekni mi, čím tě ten Felix tak uchvátil? Čím tě zaujal, že jsi prostě za ním šla?
0: Zaujal mě tím, že měl program, to musím říct. Tím, že měl program, byl cílevědomý, okamžitě dokázal říct, co je potřeba teď v této době udělat. Jak jedinec, tak společnost. A to mě oslovovalo tak hluboce, protože to jsem slyšela poprvé. Já jsem nikdy, aby někdo mluvil soustavně o lidstvu, které čeká na osvobození a je to povinnost křesťanů, tak to pro mě bylo totální novum. Totální, to jsem nikde nezaznamenala. Já jsem najednou měla otevřené okno do světa. Do světa, který nebyl nepřátelský, ale který na nás čeká, že my tam vneseme Boha, dá se říct. Každého život je svědectvím, kdo žije s Bohem. My jsme skutečně formovaní a byli jsme formovaní na to, že je svět nepřátelský, plný hříchu, vyhýbat se a ne tomu, že jsme posláni do světa, i když v textech to najdeme, ale de facto to nikdo nebylo moc zdůrazněno tady toto. To je vysoce dynamický proces. Tak jako v manželství se stávají jeden skrze druhého svatým. A v celibátu se stává kněz svatým tím, že posvěcuje lidstvo. Že se stará o druhé po stránce duchovní, ne o svoji svatost, ale o svatost druhých. V tom je smysl celibátu. Samozřejmě, že tím, že se stará o svatost druhých, je také skrze druhé posvěcován. Proto se vlastně vždycky mluvilo o lidstvu jako fenoménu, protože kněz je zodpovědný tady za tu složku lidskou. A vědělo se, že církev ji neplní. To řeknu otevřeně. bylo to novum. Já to říkám jako generace, která tohle toto vůbec nikdy neslyšela až tam. A pro mě to bylo tak velké novum, že jsem prostě byla fascinovaná. Já kdybych stála u oltáře, tak mě by nikdo nezastavil. Já bych totiž lidma mluvila. Teď je ten okamžik, kdy teda ty vaše balvany tady položte na paténu lásky. Kristus bude proměněn, ta hmota, a on promění i ty vaše těžkosti. Očima to neuvidíme nikdy. Ale je to ve věčnosti.
2: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti dnes přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože na věky.
0: Mám dojem, že žena má k tomuto blíž, poněvadž tím, že je v ní mateřství, které je stále nakročeno dopředu. Tím má určitou tvořivost v sobě ta žena, což muž nemá. Mají to někteří, ale je to z charismatického daru, čili není to všeobecně. Toho jsem si všimla. A rozvíjet tady toto, rozvíjím totiž lidství v celém šíři, protože duch se neváže na čtyři stěny tady. A já do sebe přijímám to, že jsem jako křesťan zodpovědná za lidstvo, neboť to je duchovní oblast, co dělám, tady je moje důvěra. Tady je moje důvěra, že to nezůstane tady mezi těma čtyřma stěnama. Ale že to je Boží duch, který působí skrze člověka. A to je moje krédo.
1: Ženské kněžství. Ženské kněžství. Jak to Felix viděl? Jaké to bylo, když...
0: Tam byla jedna věc a ta věc je nesmírně důležitá a nikde se nezdůrazně, jako biskup. Já jsem s ním jezdívala, no. Všude jsem ho vlastně provázela. Byli jsme na generální vizitaci u Boromejek ve Znojmě, kde nás přijala matka Vojtěcha Hosmandová. No a při řeči ona poprosila otce Felixe a velmi hluboce soustředěně ho prosila, pane biskupe, udělejte něco pro ty ženy, které jsou zavřené. Protože kněži mají naprostý komfort, mají svátosti a ženy jsou ponechány naprosto ladem. Jsou sami a dovedete si představit to utrpení. No a samozřejmě, že na to okamžitě Davidek reagoval, zamyslel se a řekl, budu o tom uvažovat. A potom znovu se k tomu ona vrátila a znovu upozornila, nezapomeňte na to, já se za ně velice přimlouvám. A když jsme potom jeli domů, tak jsem se ptala, co chceš pro to udělat. No a právě tehdy začaly být semináře, které byly k tomu zaměřené. K rozdílu mezi mužem a ženou, jak myslí k celibátu jako takovému a co mě tam třeba hluboce oslovilo, bylo to, že celibát je jedna z forem vzdání se sebe pro druhého, pro široký okruh druhých. A že stejně ten člověk dozrává lidsky, i duševně, i duchovně. Je to charismatický dar, není pro každého, je potřeba to zkoumat. To mě hluboce oslovilo, tady tento moment. No a pak se začalo o tom mluvit víc. Vyústilo to v takových třech gremiích, které za tím účelem byly svolány. Byli k tomu vybraní lidé, kde se řeklo, o co se bude jednat, složila se přísaha už na těch gremiích. že je situace taková, že nelze o tom mluvit veřejně. Kdo cítí, že by mu to dělalo potíže, ať si raději odejde. Vyzvání. Odejde, anebo prostě nějakým způsobem se k tomu to zná, aby se vidělo, jak se zařídit. Čili každý musel přistoupit ke stolu a přisahat na písmo, že souhlasí s tím, aby se začalo jednat o postavení ženy v církvi. Ne o kněžství. O postavení ženy v církvi. Že žena v současné církvi nemá žádné postavení.

0: Jeden můj přítel, taky kněz, Karel Satoria, mi před časem říkal, že nikdy neuchopím plnost kněžství, pokud nezažiju velké ženské přátelství. Co se mi v té chvíli docvaklo? A byl to jeden z důležitých momentů života, které se v čase objevují a postupně skládají ve srozumitelný obraz. A teď zase. Jakoby mi Lída v mysli otevřela další dveře, o kterých jsem dosud měl jen nějaké tušení. Nečekané a žádoucí. Pak se mi požádal o požehnání. Bylo to po dlouhém natáčení, kdy jsme zůstali jen dva. S kamarádem Jirkou, kterého jsme mimochodem před časem křtili, s Honzou Špilarem, dalším mým přítelem a učitelem Jáhnem a Holičem. Požehnání nám Lída dala v mikropředsíni svého panelákového bytu na Staré Osadě, kterou za poslední půlstoletí prošlo snad celé Koinotes, stejně jako spousta estébáků. Její požehnání mě přikovalo k zemi jako už dlouho nic. Ta síla procházející člověkem. Když jsem konečně otevřel oči, bylo mi jasné, že Jirka to má zrovna tak. Rozumové koncepty se možná příčí představě, že on je kněz, ale duše v té chvíli prostě ví, že to tak je. Ono tady totiž nejde o emancipaci, ale o uchopování podstat, které nemohou spoutávat žádné lidské hranice. Nejen biologická, ale duchovní evoluce směřující k bodu omega, k rozhodnému času dějin. Pierre Teilhard de Chardin. Začal jsem nasávat učení tohoto nekonformního francouzského jezuity desítky let poté, co ho objevili jiní. Snad ne úplně s křížkem po funuse.
1: Jaká byla atmosféra v Koinotes jako církve? Jo, dneska vidíme církev mnohdy jako církev institucí, církev forem.
2: Toto je věc, která tam nebyla, tam byl hluboce lidský a osobní přístup. Jo? Všichni si tykali, ne všichni na tom byli stejně, to je vždycky bylo a bude, ale co se týká hierarchie, jako biskupové, tak to byli bratři. Já musím říct, že jsem se to učila. Já jsem se to učila, protože pro mě otče biskupe, prostě Felixi, on si to přál a byl mezi náma jako skutečně bratr. On to byl čas, kdy jsme byli tak plní, že jsme se nevešli. A když semináře jeli, že jsme třeba zvali i hosty. Ale postupem času, když se začalo utužovat, jako k tomu roce 70 začalo uchopovat. Největší rozkvět byl těch 68-70. To by řekla, že byl takový největší rozkvět. Ale pak to začalo řídnout. A musím říct, že po tom roce 70, což je dodnes mé duši jako rána, velká, tak tam to prořídlo hodně. Mně to bylo tak hluboce líto.
1: Pozdravme se navzájem řádně, pozdravení pokoje.
2: Když to začalo, já jsem neřekla vlastně to podstatné, když jsme se sjeli k tomuto jednání do těch Kobeřic na tu synodu, teda my jsme tomu říkali konci, ale tak my jsme jeli poslední, to bylo velmi náročné, organizačně velmi náročné. A když jsme přijeli my jako poslední, tak v předsíni vystoupili ti tři biskupové a řekli, že se to nekoná, ačkoliv místnosti byly plné lidí. Ti, co tam byli pozvaní. Den předtím byl u mě jeden z hochů, kterého oni navštívili a řekl mě, prosím tě, odvolejte to. A já jsem chtěla vědět, proč. Já jsem nevěděla důvod, proč. by se to mělo odvolávat. Řekl, protože já mám strach, že z toho vznikne jako druhá nějaká jako odnož a že se roztřeštíme, no, řekl, druhá nějaká podzemní církev. Já jsem to teda tlumočila, ale Felix to vůbec nebral na třetel. A když tam přijel, tak oni mu teda zabránili vstupu, rozdělali ruce a řekli, nekoná se. No a tady teda on zasáhl a řekl, ale od toho jsem tady já a nikdo jiný. Jste pomocní biskupové. Na třech gremích jste souhlasili, že se bude projednávat otázka ženy v církvi, ne nějaké konkrétní svěcení. Pozor. Já, když jsem potom se k tomu vrátila, tak oni mi řekli až per post. No ale my jsme věděli, že to nikdo jiný nemá a v úvahu jenom ty, tak proto mě to bylo jasné. O to ta bolest byla větší. Já jsem zažila hroznou bolest a i potom to musím říct, hrozně veliko. A kdybych, nechci to prožít znovu. Takže se to konalo, ale nebyl schopen uvést celou tu nachystanou přednášku. Oni neustále vpadali do řeči v tom smyslu, co s náma bude, až se to dozví papež. A na to Felix odpověděl, vstoupili jste vědomně k této práci, to znamená do podzemní církve, které je rizikem, ale ne hazardem. Já jsem nikoho nenutil. Všichni získali svěcení, byli připraveni. Nelze se všemu naučit v textech. Musí tam být také charisma, musí tam být také práce ducha.
1: Vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky. Dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.
2: Já jsem vyšla ven do mrazu, byla jsem po angině. Musím říct, že jsem velká celou bytostí jenom nad tím, jakým způsobem se to dělo. Kdyby se to mělo opakovat, už bych tam to nepřežila. Já jsem, tam nešlo o mě, já jsem ještě nevěděla nic, že bych byla svěcena, ale tam šlo o to, o ten postoj vůči ženě. Ten postoj vůči ženě bylo taková nepřeklenutelná skala, kterou já jsem cítila, jak je nepřeklenutelná. Žádné řečičky tomu nepomohly. Žádné řečičky.

Pak za několik dnů si mě tyhle chlapci vyžádali a jelo se na hráz a teď se do mě pustili otázkama. No, mučili mě svým způsobem, nebudu je jmenovat. Já jsem teda ochotně na všechno odpovídala, samozřejmě neporučila jsem nic, ještě jsem nic nevěděla, že bych byla svěcena, to bylo asi druhý nebo třetí den. No a Felix za mnou přišel, rozjeli jsme se a on v autě řekl, ale já vím, že to musím udělat. Je to moje povinnost jako biskupa zajistit svátosti tam, kde nejsou a kde se po nich touží. A já jinou možnost nemám, ale neřekl o mém jménu nic, nepadlo nic. Blaha jel s náma, seděl za ním a provolával teda, že to musí udělat. Ano, rozhodně se ještě ho podporoval v tomto. Já jsem se otočila v tom autě a řekla jsem mu, ty s tím nesouhlasíš, tak to neříkej. Já jsem to cítila. Večer potom, nebo v pondělí, teda po těch svátcích přišel ten Felix a řekl mě, já jsem rozhodnut. Podívej, si na to málo času. Ale já víc času nemám, prostor se uzavírá a jiná možnost není. Jseš ochotna toto přijmout s tím rizikem, že půjdeš do Krymu. Ano, to jsem řekl. Nechaj mi prosím tě tento večer na rozmyšlenou. Já ti to řeknu zítra. Takže jsem mu zítra ten následující den řekla a on mi řekl, dobře, tak se připrav, protože vím, že to musím udělat. A já jsem řekla, a můžeš mě vysvětlit, jak s takovou jistotu získal? A on mi na to neodpověděl, nebo řekl, že to zjistím časem, nebo něco, co já už si moc přesně nepamatuju. Ale já ze svého života dneska mohu dodat, že skutečně jsou okamžiky v životě, kdy se rozhodnout musíš a musíš to riziko vzít na sebe a vědět, že ti to něco přinese třeba minusového, ale nelze jinak jednat. A tady jsem si já v jiných situacích potvrdila velmi výrazně mnohdy.

Boží řeč. Že Bůh promlouvá, promlouvá skrze události lidi, ale umět jí to zachytit. No a já jsem absolutně nevěděla, jakým způsobem budu pracovat, ale byla jsem připravovaná na to, že půjdu. Protože jsem všude byla u všeho přítomná, čili že do toho Krymu půjdu. Jestli mě ty ženy přijmou nebo nepřijmou, o tom jsem moc neuvažovala, protože v takových situacích věřím, že se potom dá přijmout i to, co se zdá, že je nepřijatelné. A z výsledku vím, že já jsem o tom nikdy nemluvila, nikdo to nevěděl doma, absolutně nedělalo mi to žádné potíže. Až potom jsem teda zůstala úplně sama a zákaz, jo, když se dobře se dostala ven, tak jsem tady řekla, ano, teď jsem k dispozici, ale plně k dispozici. Kněžství je nesmazatelný dar a je to dar. A je to veliký dar od tebe, já ho chci donést. Takže teď všechno záleží na tobě. Tím já končím. A proto se nebojím o tom mluvit. Já jsem podepsala, když mi dávali zákaz, samozřejmě, že ty momenty byly drastické. Drastické, nechtějí to vůbec vidět. Tak jsem napsala a proškrtla jsem to. Žádný papír jsem do rukou nedostala. Kněžství je nesmazatelný dar a dar Boží, čili s tím já nemohu zacházet, jakože mi ho někdo vezme. Může ho vzít Bůh. Ale napsala jsem, že nebudu vykonávat veřejnou službu, ale že bych o tom nemluvila, nikdy nepodepíšu. Protože to bych popřela Boží dar. A to neudělám. A dneska cítím stále víc a víc, jak ta potřeba je. Já už jsem nakročená jako uzavření života. Proto otevřeně teda mluvím o tom, že jsem přesvědčena, že tento dar existuje i pro ženy.

Víš, že se známe, řekla mi po nějaké době Lída. Bylo mi tehdy 17, nedlouho po listopadu. Lída přišla učit náboženství na můj gimbl. Nespomínám si na to. Dostala na mě tip jako na prý zajímavého mladíka. Vešel jsem tehdy do třídy, beze slova prošel kolem ní a zase odešel. Z toho něco bude, řekla si tehdy. Fakt si na to nevzpomínám. Honza Špiller ví, jak mě to karnevalové pojetí církve stále víc odpuzuje. Rigidní, zakonzervovaný karneval. Jak mám rád jeho a mnohé další, v čele s Františkem v Římě, kteří v církvi představují milující svobodu. Nebo nevím, jak jinak to říct. Kteří se nebojí hledat, kteří vnímají, že duch vane kudy chce a nelze ho spoutat, že nejistota cesty zároveň nemá omezujících stropů. Jednou při stříhání zbytků mých vlasů jsem Honzově říkal o tom setkání s Lídou 17, na které si vůbec nevzpomínám. S tím, že jsem byl tupý blázen, protože jsem mohl církev, která mě tak otevírá, poznat už tehdy. No jo, ale to by tě pak oficiálně nevysvětili, opáčil Honza. No jo, to má pravdu. Duch vané, kudy chce.

0: nerada mluvím o víře, protože víra je takový první, ano, my věříme. Všichni něčemu věří, každý něčemu věří, ale důvěra je něco naprosto jiného. Je to spolehnutí, získává zkušenosti, určitou jemnost a spolupráci s Bohem. A ta boží řeč vane kolem jako vzduch, ale člověk ji neumí zachytit, protože s tím neumí pracovat. A můj názor je ten, že tak jako má žena k životu blízko, tak má blízko i k této tvorbě, neboť ona to žije a už tím to vlastně předává. Je to dar. Je to dar boží a já ten... Na mě to působí tak, že je záměrně odložen. Proč? Já se ptám, proč Bůh stvořil člověka. Člověka. Jako muže a ženu. Stejné hodnoty. Proč odkládáme toto? My jsme ho nepoznali. A proč jsme ho nepoznali? Protože jsme se báli. A já to tak cítím. Byl tady strach. A je dodnes strach z ženy. Žena nemá využití toho bohatství, kterého dostala. Ona čím víc dává, tím víc se stává. A po ní to nikdo nechce, aby to dávala. Mně to je líto, že to muselo zůstat zavřené pro nepochopení některých, poněvadž oni chtěli pochopit jen právo, ale duch nejde skrze právo. Duch je volnost. Duch vane, kde chce. A nemůžeš ho spoutat. A potom ta boží řeč, já jsem zůstala prostě potom po těch všech zákazech a peripetích, jsem řekla, tak co teď? A tady mi pomohla ta důvěra. Dostala jsem dar, čili teď jsem vlastně ponechána jen tobě, pane Bože. Koho mi pošleš, s ním budu pracovat, poznám kněžství i z jiné strany, neboť to není jenom nastrojená služba, ale je to služba lidu. Lidu, který ty miluješ. No a on to splnil.
1: Moc krát děkuju vám všem za společné slavení. A jsem taky moc rád a velice se toho vážím, že tady může s náma být Ludmila Javorová zase po čase. Že jsme tady dneska byli dva v kněžské službě, všichni v té královské a dva v té služebné kněžské roli. Děkuju moc. A tak, no, jsem úplně dojatej. Moc jsi mi dala v životě a ještě dáváš. Děkuju. Tak, dobrý večer. Otevřme se Duchu Svatému. Pán s vámi. Ať nám všem žehná náš dobrý Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Jdeme ve jménu Páně. Amen.

0: Slyšeli jste dokument Jana Hanáka Ona je kněz o Ludmile Javorové a jejím vysvěcení v takzvané skryté církvi Koinotes.
1: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecnáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Hovory. Čím větší katastrofa, tím lepší historka, říká žena, která původně pracovala jako manažerka v IT, ale postupně začala psát, nejdříve blogy, následovaly novinové reportáže, fejetony a rozhovory a dnes má na kontě 9,5 knih. Píše také televizní scénáře pro soutěž Na lovu a živí se tedy mimo jiné tím, že vymýšlí vtipy, které pak říkají jiní lidé. Spisovatelka a scénáristka, pisatelka, jak sama říká, Zuzana Hubeňáková bude mým hostem.
1: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
4: Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy radiožurnálu Vojtěch Tomášek.
5: Policie podezírá zadržené muže u vojenské základny ve Velké Británii z přípravy teroristického útoku. Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění neutrality země. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: U letecké vojenské základny Fairford ve Velké Británii policie zadržela 5 mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku. Tamní úřady označily situaci jako vážnou. Od včerejšího rána tam zasahuje protiteroristická jednotka. Obyvatelé nedaleké vesnice se museli evakuovat.
6: Brzy nad ránem poslali policisté obyvatele Welfordu bydlet k příbuzným. Důvodem byly 3 podezřelé bílé dodávky, které se v noci přiblížily letecké základně Fairford. Na záběrech z vrtulníku je vidět, jak speciální robot pro práci s výbušninami pomalu zkoumá obsah vozidel. Letiště britského královského letectva využívala americká armáda k útokům na Irán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa byli zadrženi muži součástí spolupráce Spojených států a Velké Británie. Na základně Fairford platí nejvyšší stupeň pohotovosti. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Švýcaři v referendu nepodpořili zpřísnění ústavního principu neutrality. Žádala to iniciativa blízká pravicovým lidovcům s odůvodněním, aby se Švýcarsko nezačalo podobat válčícím zemím. Nedělní hlasování pozorně sledovali taky v Rusku.
7: Rusko by se v případě úspěchu návrhu zbavilo některých sankcí, ty už by totiž Švýcarsko podle přísnějšího výkladu neutrality nesmělo přejímat od Evropské unie, ale až kdyby je schválila Rada bezpečnosti OSN, té je ale Rusko členem.
8: 30% haben hier zugestimmt.
7: V referendu to podpořila jen 1/3 voličů a ani jeden z kantonů, řekl ministr zahraničí Ignacio Cassis. Švýcarsko podle něj ale i tak zůstává neutrální. Pro stranu SVP to bylo letos 3. neúspěšné referendum. Z jara Švýcaři nepodpořili drastické snížení koncesionářských poplatků a pak ani zastropování počtu obyvatel země na nejvýš 10 milionů. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: V Uherském Brodě dnes odhalí sochu Přemysla Otakara II. Významný český panovník Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Pokračuje městský architekt Jiří Kolouch.
9: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
5: Zrekonstruovaná věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích bude dnes zpřístupněná veřejnosti. Podle Petra Červenky z arcibiskupství Olomouckého jde o jedinou vyhlídkovou kostelní věž ve Zlínském kraji. V průběhu rekonstrukce dělníci opravili fasádu, schodiště, dlažbu, historické dveře, výměnou prošly taky věžní hodiny. Výstup na věž bude možný dnes odpoledne mezi 13. a 16. vždy v celou.
10: Sport. České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v čínském Shenzhenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak kvalitními tenistkami může spolupracovat.
11: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
10: A hokejisté Třince vyhráli v Tipsport Extralize i po páté. Domácí Liberec porazili 3-1 a jako jediní mají 100% bilanci. Na prvním místě tabulky mají oceláři dvoubodový náskok na Pardubice, které zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. V ostatních nedělních duelech nejvyšší soutěže České Budějovice přehráli Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň zdolala Hradec Králové 2-1 a Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na Pražském okruhu a kluzká silnice 15 na Litoměřicku. Dálnice po ránu bez kolon je na Pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech, kilometry 16 až 19, postupně ruší noční omezení, kde jedničce i na Ruzyni se jezdilo jen jedním pruhem. A končí už taky uzavírka na exitu 16. Znovu se bude dát najet z ulice k Barandovu směr Ruzyně. Na silnici 15 trase Litoměřice Úštěk stále pozorně v Liběšicích. Na vozovce je olej a úsek je kluzký. A na silnici 38 ve směru od České Lípy do Mladé Boleslavy ráno najela údržba. Popojížet bude do odpoledne v jízdním pruhu mezi Jestřebím a odbočkou na Bezděz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. Taky zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno s mlhami, nejvyšší teploty 20 až 25, na horách až 16 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
14: Co říkají o šíření informací ohledně alternativních výkladů světa středověké inkviziční záznamy? To je otázka, kterou si pokládá dnešní host pořadu. A odpovědi o tehdejších hereticích hledá inovativními metodami pomocí výpočetního modelování. Jak pomáhá religionistice geoinformatika? Proč česká veřejnost o výuku o náboženstvích příliš nestojí? A co může mít společné hnutí za klimatickou spravedlnost se středověkými heretiky? Také o tom bude dnešní Studio Leonardo. U poslechu vás vítá Martina Pouchla.
12: Studio Leonardo.
14: U mikrofonu vítám dnešního hosta, kterým je David Sbíral, který působí jako docent na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Je vlastně náboženství věda?
15: Náboženství není věda. Náboženství je v společenské kultury, který je odlišný od vědy. Byť křesťanští intelektuálové třeba a nejenom křesťanští se snaží navazovat nějaký rozhovor s vědou. Na druhou stranu religionistika je něco jiného než náboženství. Religionistika je odborné studium náboženství a v tomto smyslu splňuje v úplnosti charakteristiky vědy. Co to znamená vlastně věda? Určitě bychom poukázali na důsledné zkoumání, intelektuálně náročné a zároveň nezaujaté zkoumání, to znamená ne z pozice některého náboženství, ale z pozice vědeckého zájmu, kde se snažíme porozumět člověku, porozumět lidské kultuře. Takže religionistika není zkoumání Boha, ale člověka, když to tak řeknu. Religionistika je zkoumání lidské kultury a jejího vývoje v historii i současnosti. Občas se setkáváme s takovým argumentem, který se neříká specificky jenom proti religionistice, ale proti humanitním vědám, že se objevují nejrůznější a vzájemně nesmířitelné názory na tu samou věc, ale ti, kdo tenhle argument šíří, tak vlastně by udělali dobře, aby se podívali, jak skutečně probíhá diskuze v přírodních vědách a že různost názorů není doklad toho, že něco není vědecké, spíš právě naopak. Ta různost názorů je vlastně to, co žene vědu dopředu a to platí právě i o religionistice.
14: Ostatně různost názorů vědců, přírodovědců ze stejného oboru jsme mohli sledovat poměrně barvitě i v posledních měsících v mediálních diskuzích. Proč je důležité zkoumat vědecky i náboženství?
15: Náboženství je opravdu klíčová součást lidské kultury. Náboženství provází lidský druh už od doby, kde jsme vůbec schopni lidství sledovat. Jestliže chceme porozumět člověku, tak vlastně je důležité tenhle klíčový segment nevylučovat. Jo, třeba jenom proto, že myslíme, že je to otázka minulosti. Když se podíváme i na naší papírově ateistickou českou společnost, tak vidíme, že pod povrchem téhle nálep nenáboženské nebo ateistické společnosti ve skutečnosti bují široká mýtotvorba a nejrůznější praxe, které bychom mohli klidně interpretovat jako náboženské. Takže potřebujeme jim porozumět z hlediska antropologie, sociologie, historie a dalších oborů, které se vlastně pod hlavičkou religionistiky setkávají, aby společně společnými silami zkoumali tady tenhle fenomén.
14: Která konkrétní témata jsou nyní v centru pozornosti ve světové religionistice?
15: Religionistika je velice široký obor. Je obtížné vymezit nějaké jedno, dvě nebo i 10 konkrétních témat, která by byla zvlášť na pořadu dne. Důležité téma je radikalizace a konkrétně v našem případě náboženská radikalizace. Jak se stává, že nějaký jednotlivec nebo nějaká skupina zahájí jak nějaký způsob uvažování, tak třeba nějaké násilné akce, které doposavat se nedaly z jejich směřování vytušit a kde vlastně dochází k tomu předělu, jestli je to efekt nějaké sociální dynamiky, nebo je to efekt prostředí, nebo je to efekt radikálních kazatelů, nebo proč se to vlastně děje. Takže radikalizace je určitě důležité téma. Další zajímavé téma, které religionisté studují, je vlastně nenáboženství. To znamená, čemu vlastně věří a jaké kvazináboženské, rituální nebo magické praxe vlastně vyvíjí lidé, kteří nemají žádnou oficiální náboženskou příslušnost. A pokud bych měl ještě uvést třetí téma, tak u nás to sice v České republice tolik zatím neplatí, ale ve světové religionistice je docela důležité téma, jak učit o náboženství na školách, jak učit o náboženství nenábožensky, jak učit o náboženství vědecky, odborně, ale zároveň respektovat různá kulturní prostředí, ze kterých studenti a žáci vlastně pocházejí a nemít za cíl náboženskou výchovu, ale výchovu nějakého kultivovaného diskurzu a tolerantního diskurzu kolem náboženství, protože to je to, s čím vlastně v současné chvíli třeba Francie dost zápasí. Takže to je další důležité téma, kterým se religionisté v Evropě a ve světě zabývají.
14: A proč to není u nás aktuální? Je to tím, že jsme poměrně nábožensky jednolitá společnost, kdy pokud už někdo věřící je, tak se identifikuje s křesťanství, ke kterému potom má přístup pomocí nepovinných hodin náboženství?
15: Je to proto, že náboženství alespoň zatím nebo v současné chvíli není tak velké téma. Je patrný i určitý opad zájmu 90. let, která vlastně byla taková hodně pronábožensky aktivizovaná, tak v současné chvíli se to vrátilo do nějakého rovnovážného stavu. Myslím, že to má taky co dočinění s prioritami rodičů. Velká část rodičů českých školáků vlastně nechce, aby se děti o náboženství učili, protože mají takový pohled na náboženství, který klade důraz na náboženské instituce, vlastně je takovým odkazem osvícenství. To znamená, že náboženství patří do soukromé sféry a nemá co dělat ve veřejné sféře, potažmo ve veřejné škole. Plus tam často ještě fungují právě asociace, že přece nebudeme naše děti učit islám, ještě se něco špatného z toho stane. Je to vlastně snaha náboženství odsunout z veřejného prostoru, respektive z veřejného školství. Na druhou stranu ono se samozřejmě oklikou vrací a způsob, jak s ním kultivovaně a poučeně zacházet, je o něm samozřejmě něco vědět.
14: Hostem studia Leonardo je David Zbíral, religionista z Masarykovy univerzity. Ve vašem projektu Dizinet, na který jste dostal také prestižní grant Evropské rady pro výzkum, se zabýváte nonkonformními náboženskými hnutími středověku. Jaká data plánujete nashromáždit?
15: V projektu Dizinet se zabýváme středověkými inkvizičními záznamy. Inkviziční záznamy jsou takové policejní záznamy středověku, které jsou vlastně velice věcné. Často čekáme záznamy o čarodějnických sabatech a podobně, ale spíš ve většině jde o suché policejní záznamy o tom, jak se lidé spolu stýkali a

0: protože se netýkají průměrné populace, ale týkají se populace, která se nějak zapojila do ilegální činnosti, do ilegálního náboženství. Na druhou stranu, co my zjišťujeme, je, že způsob jejich fungování je založený opravdu na běžných mezilidských interakcích. Ten ilegální obsah, kterým se vlastně zabýváme, tak se do značné míry šíří v rodinách, takže sleduje linie rodinných vazeb, přátelství, profesní spolupráce, čili nejde o nějaké velice specifické supertajné společnosti nebo konspirace. Jde opravdu o běžné sociální sítě, které se v určitou chvíli začnou zabývat nějakým nelegálním obsahem, začnou věřit věcem, které nebyly většinově přijatelné.
1: Odkrývá to taky něco zajímavého o středověku jako takovém?
0: Takový nejzajímavější závěr, ke kterému jsme nicméně ani vlastně nepotřebovali úplně ty složité výpočetní přístupy a badatelé k němu dospívají už léta, my to jenom dál propracováváme, je, že středověk není nějaký zlatý věk víry. Není to doba vlády jednoho jediného náboženství nebo jediné varianty jednoho náboženství, není to vláda ortodoxie, spíš se setkáváme s velkou názorovou odlišností, ale taky různými alternativními náboženskými praxemi. Takže můžeme si středověké lidi v tomto ohledu představit hodně jako lidi moderní. I oni měli rádi diverzitu, i oni vykládali náboženské poselství různými způsoby a z toho vlastně vznikly tady ty archivy represe, ty archivy zkoumání, kdo vlastně se dopouští nějaké ilegální náboženské aktivity.
1: My tady používáme neustále pojem nonkonformní společnosti. Co pod tím vlastně rozumět?
0: Nonkonformita je poměrně složitá záležitost, protože nikdy neexistuje sama o sobě, vždycky existuje ve vztahu. Ve vztahu k nějakému společenskému řádu, který vlastně pomáhá definovat. Takže člověk není nonkonformní jenom tím, že to o sobě prohlásí, ale tím, že se dostane do nějakého konfliktu se společenským řádem a s jeho institucemi. V tomto případě s oficiálním křesťanstvím, které případně pro potřeby potlačování náboženského disentu zřídilo vlastně na západě i instituci vyšetřování a kacířství, to znamená inkvizici. Nonkonformismus je taková hra interakcí, to znamená, že zároveň některé osoby dospívají k obsahu, který není většinově přijatelný, ale zároveň na to vlastně instituce reagují a pomáhají spolu definovat, co to ten nonkonformismus je. A často dokonce přispívají k tomu, kam se bude dál vyvíjet, tím, že vlastně ho nějak vylučují ze společnosti.
1: Která třeba křesťanská hnutí bychom dnes vnímali právě jako nonkonformní v tom významu, jaký jsme teď popsali?
0: Dnešek by zdánlivě se mohl zdát jako naprosto liberální, takže bychom si mohli myslet, že každý může věřit tomu, čemu chce, což ovšem na druhou stranu není pravda ani z hlediska zákonného řádu a už vůbec ne z hlediska společenské přijatelnosti. Takže samozřejmě máme celou řadu hnutí, která se dostávají třeba i zcela vědomě do nějakého odstupu od většinové společnosti. Mohou být různě radikální a mohou být radikální teoreticky nebo třeba i prakticky. Takže když bychom se bavili o tom teoretickém radikalismu, tak bychom našli celou řadu alternativních životních stylů, které vlastně nastavují zrcadlo většinové společnosti, ale jsou třeba vnímané jenom jako nějakým způsobem zvláštní, specifické. Potom můžeme najít i odchylky, které se pouštějí do nějakého druhu společenské kritiky. Může jít o ilegální vylepování plakátů, ale může jít taky třeba o teroristické útoky.
1: Vy jste zmínil, že tady tato hnutí nastavují zrcadlo společnosti. Je to skutečně tak, že ty nonkonformní proudy něco vypovídají, něco zajímavého, něco, čemu bychom měli věnovat pozornost?
0: Existuje jedna taková maxima moudrá, která říká, že úroveň společnosti se pozná podle úrovně jejího disentu a zároveň podle úrovně zacházení s disentem. Takže já bych řekl, že vlastně každá společnost, která se chce nějakým způsobem kultivovat, tak nachází v disentu takový svůj protipol a vlastně dochází tam k nějakému kulturnímu rozhovoru o tom, co jsou priority té dané společnosti, kam dál chce směřovat. Když si vezmete vlastně, a to odbíháme hodně daleko od středověku, ale když si vezmete hnutí jako Animal Rebellion nebo si vezmete neklid ohledně toho, kam se vyvíjí vlastně globální klima, to jsou témata, která mohou rezonovat v poměrně širokém společenském okruhu. Samozřejmě, že jejich mluvčí budou v menšině, ale mají potenciál nějak vtahovat do tohohle rozhovoru širší společenské vrstvy. Když si vezmete poměrně de facto malé téma nebinárních genderových identit, které je dneska politicky aktuální, tak to není tak velké téma, které by vyžadovalo třeba tak rozsáhlou společenskou reakci, je to spíš nějaké téma sebeurčení minorit. Na druhou stranu se ukazuje, že je politicky velice nosné a dokonce některé autoritativní

0: Režimy se o něj hodně opírají, a to proto, že vlastně, i když je to početně malá záležitost, tak ta otázka nebinárních identit vlastně nabourává takové konzervativnější pojetí společnosti, určité, řekněme, jakoby nostalgické mýty o tradiční společnosti a tradiční rodině, a tím pádem můžeme vlastně na tom vidět docela hezky, jak zákrok proti nějakému skutečnému nebo zdánlivému nonkonformismu může vlastně zajímavě ukazovat základní charakteristiky našeho společenského řádu a představ v společnosti o sobě samé, víš, než o tom, jaká je, tak o tom, jaká by chtěla být.
1: Ono to zní, že vlastně, byť studujete poměrně vzdálené společnosti časově, takže ty závěry, které váš výzkum přinese, můžou být velmi platné i pro současnou dobu, je to tak?
0: My se vyhýbáme prvoplánovým aktualizacím, takže nesnažíme se říct, že to, co studujeme na příkladu středověkého křesťanství, nám otevře cestu k tomu, abychom pochopili nonkonformismus nebo abychom pochopili fungování skrytých sítí v současnosti, než kvůli, abychom pochopili třeba radikalizaci v dnešních náboženských skupinách, tak daleko nejdeme. Na druhou stranu vidíme určitou aktuálnost v tom, že některé společenské interakce se opravdu v historii opakují a zároveň si je neseme v naší kultuře. Podobně jako genetický kód současných lidí si nese vlastně celou tu rozsáhlou biologickou historii interakcí s naším prostředím a mezi námi navzájem a s dalšími druhy, tak stejně tak si neseme vlastně v naší kultuře odkaz dlouhých dějin, nejenom náboženských, ale šířeji řečeno kulturních. Takže vlastně to, co jsme, je i odkazem velmi hluboké minulosti.
1: Dizinet je akronym z Dizinet Networks, čili z dizidentských sítí, které mapujete. A to skrze velmi inovativní metody. Co za nástroje používáte a v čem jsou inovativní?
0: Mnoho lidí si pod historií a religionistikou vybaví spíš takové narrativní obory, kde hraje velkou roli vlastní názor. Tak to ale není a určitě to v žádném případě neplatí o Dizinetu. V Dizinetu využíváme různé výpočetní metody, které jsou stále ještě běžnější třeba v přírodních vědách, ale čekají určitě na širší využití ve vědách humanitních a sociálních. Ty metody, kterými se zabýváme a které využíváme, jsou například geoinformatika nebo analýza sociálních sítí.
1: A můžete nějaké to konkrétní využití zkusit zmínit, abychom si to představili trochu hmatatelněji? Jak ta geoinformatika je tedy v rámci toho Dizinetu použitá?
0: Určitě. A když se zastavím právě u toho využití geoinformatiky a geografických informačních systémů, tak při čtení nějakého pramene středověkého od začátku do konce nám samozřejmě uniknou nějaké prostorové souvislosti, protože ty údaje jsou rozptýlené po celém tom dlouhém textu a my je potřebujeme vidět na mapě. Takže první krok je vlastně vizualizace a taková průzkumná analýza toho, co vidíme. Věc, kterou často děláme, je, že vezmeme nějaký fenomén a umístíme ho do prostoru. Takže díváme se vlastně, v jakých oblastech a v jakých konkrétních sídlech, v jakých lokalitách se vyskytuje. Takže třeba existovaly takové nekonformní řeholní domy katarských řeholníků a my se díváme, kde se vyskytovaly a jestli tam není nějaká pravidelnost. Jestli například se zhlukují v jedné oblasti, jestli se vyskytují ve větších městech nebo spíš v odlehlejších lokalitách. A to je takový první průzkum. Posléze můžeme využít i statistické metody k tomu, abychom ověřili, jestli to, co vidíme, to, co si myslíme, že vidíme, opravdu tak je a jestli třeba existuje nějaká jako kdyby odpudivá síla, že se tyhle ty řeholní domy vyhýbají oblastem velkých měst nebo že se vyhýbají oblastem, které jsou pokryté mocenskou strukturou a klášterů nebo dalších oficiálních církevních institucí.
1: V jaké podobě pak budete nashromážděná data prezentovat?
0: Konkrétní výstupy mají různé podoby. Jedna z nich je interaktivní mapa. Takže když se zabýváme vlastně prostorovými vzorci středověkého nekonformního křesťanství, tak potřebujeme některé věci vidět na mapě. Některé věci lépe ukáže statická mapa, ale většinou pro průzkum toho, jak věci jsou, je dobré využít přiblížení, oddálení, filtrování, takže tam je nejlepším řešením interaktivní mapa, něco podobného, co známe z Google Maps, ale zaměřené ne na restaurace a hotely, ale na středověké nonkonformní křesťanství, na to, kde se vyskytovaly které představy, kde se vyskytovaly víc, kde se vyskytovaly míň, na to, kde se vyskytovaly jaké instituce, protože zároveň středověké nonkonformní křesťanství vytvářelo některé trochu stabilnější společenské instituce. Dalším typickým výstupem je třeba graf sociálních sítí, což je vlastně taková, dá se říct, prostorová mapa toho, jak spolu lidé interagují. Je to něco, s čím se určitě čtenáři se setkali v podobě sociálních grafů přátelství na Facebooku nebo na dalších sociálních sítích, kde vidíme, kdo jsou naši přátelé, kdo jsou přátelé našich přátel a jestli se v té širší sociální síti tvoří nějaké podkomunity, kterými se může třeba speciálně šířit nějaký obsah. Takže dnes se tomu říká sociální bubliny, ale vlastně odborně řečeno jsou to klastry v nějaké sociální síti. Sociální síti nemám na mysli ten nejobvyklejší dnešní obsah, ale širší společenské vztahy.
2: Posloucháte Studio Leonardo. Exkluzivní rozhovory s domácími i zahraničními vědci o životě i vědě. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Religionistika neskoumá bohy, ale člověka a jeho kulturu. Znalosti o náboženstvích světa pomáhají kultivovat veřejnou debatu o nich. To jsou některé z bodů, které zazněly v dnešním rozhovoru s Davidem Sbíralem, docentem religionistiky na Masarykově univerzitě. I on kultivuje veřejný prostor, mimo jiné pomocí zdokonalování Wikipedie. Kromě toho, že je akademikem, který se věnuje výzkumu, učí také vysokoškolské studenty a v rámci jednoho z kurzů, které má, tvoří pečlivá hesla spojená s náboženstvím na Wikipedii. Proč jste si vybral jako platformu právě Wikipedii?
0: Ptáte se na takový výukový projekt, který je mi velice drahý, to znamená, že jsem cítil určité omezení toho, když studenti odevzdávají seminární práce a s nimi se potom nic dalšího neděje, než že na ně dostanou nějakou zpětnou vazbu a tím to skončí. Snažil jsem se, aby studentská práce byla víc vidět právě v tom zmíněném veřejném prostoru a k tomu je Wikipedie naprosto ideální platforma, protože umožňuje každému, aby ji editoval, je otevřená, zároveň je zaručeno, že informace, které se tam uvedou, tak zůstanou dostupné pod volnou licencí. To znamená, nikdo si je nemůže přivlastnit, stále zůstanou dostupné bezplatně. A klíčový důvod, proč si vybrat Wikipedii, je, že je to jedno z nejpoužívanějších informačních médií, když hledáme informaci o nějakém tématu, na které nejsme odborníci. Takže je to skvělé místo, kde se dá vlastně kultivovat i veřejná debata, například právě o náboženství nebo v našem případě křesťanství, protože ten projekt, který jsem vlastně vedl, tak se jmenoval Křesťanství na Wikipedii a spočíval v úpravě hesel, které se týkaly křesťanství. Za dobu existence toho kurzu jsme se zaměřili spíš na kvalitu než kvantitu. Upravili jsme, myslím, asi tak 30 hesel spolu se studenty. Některá z nich jsou i hodně široká, široce využívaná. Vedl jsem studenty k tomu, aby se nevybírali jenom nějaký medailon jedné osobnosti, ale něco, k čemu můžou tak nějak jako šířeji přispět. Tak třeba taková hesla, jako je čarodějnictví nebo rané křesťanství, takže taková širší hesla.
1: Tyto poměrně neotřelé výukové metody a vůbec další neotřelé postupy jsou poměrně vlastní ústavu, na kterém pracujete, Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vy a vaši kolegové spolupracujete s předními univerzitami světa, včetně té Harvardovy. V Brně funguje také Levina, neboli Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, kde vaši kolegové zkoumají náboženství prostřednictvím experimentů. Vy sám jste ale v čele jiného pracoviště, a to Centra pro digital výzkum náboženství, pod které také spadá projekt Dizinet. Čemu všemu se tady toto centrum věnuje?
0: V obecnosti jsme založili tohle centrum v roce 2019 jako centrum, které se bude věnovat výpočetním metodám ve vědeckém studiu náboženství. V současném personálním složení máme takové specifikum, že se hodně zabýváme historií, historickými daty, takže v současné chvíli převažuje antika a středověk. To může být i přidaná hodnota, protože center, které se věnují digitálnímu výzkumu historických jevů, není zase až tolik ani ve světě. Nicméně neuzavíráme se ani současnějším tématům. Vymezujeme tedy tohle centrum spíš metodologicky, to znamená, že je to hodně interdisciplinární mezioborové centrum, které využívá intenzivně výpočetní metody, jako ty právě už zmíněné, to znamená geografické informační systémy, analýza sociálních sítí, geoinformatika a tak dále.
1: Právě projekt Dizinet jsme rozebrali. Nicméně zmínil byste rád závěrem i některé další zajímavé projekty vašich kolegů z centra?
0: Aktuálně řešíme projekt, který se zaměřuje na evoluci moralizujících motivů v antickém Středomoří. Zabýváme se vlastně řecky psanou literaturou a sledujeme, jak se tam objevují motivy spojené s morálkou. Protože není to tak, že v centru všech náboženství musí nutně být moralizující diskurs. My se na to díváme vlastně v takové dlouhé, mnoha sedleté až tisícileté perspektivě a díváme se metodami zpracování přirozeného jazyka na to, jestli opravdu platí, že tyhle motivy přináší ve značné a neobvyklé míře křesťanství oproti tomu, jak to bylo dřív. Díváme se i na diverzifikaci samotné křesťanské literatury, jak se vlastně zabývá tady těmihle moralizujícími motivy. Protože existuje taková teorie, která říká, že tady ta náboženství, která kladou do centra bohy, kteří kontrolují morální chování jednotlivce, takže to není jako všeobecný druh náboženství, který se vyskytuje všude ve světě, ale že je specifický a že se objevuje se společensky komplexními společnostmi, kde je potřeba koordinovat větší počet lidí, dát jim vlastně nějaké sdílené hodnoty. Takže je to zároveň takový projekt, který se snaží přispět vlastně ke studiu lidské evoluce.
1: Studium lidské evoluce, zkoumání středověké hereze i používání výpočetních metod při studiu inkvizičních záznamů. To byla témata dnešního studia Leonardo, kam přijal pozvání religionista a nositel ERC grantu David Sbíral. Děkuji, že jste si našel čas na rozhovor.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.
2: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Dobré ráno v 6:30. Vojtěch Tomášek a zprávy.
4: Papež Lev XIV. Dnes skončí čtyřdenní návštěvu Francie. V Métách bude mluvit o míru i jednotě evropských národů. Francouzský prezident Emmanuel Macron do města na východě země pozval i evropské lídry. Francie hostí papeže skoro po 20 letech. Jeho cestu provázel velký zájem věřících. Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámila to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce dvojici rukojmích. Teroristé z Hamásu tehdy unesli 251 lidí, přes 1200 dalších při útoku zabili. Dnes naposledy jsou na Pražském hradě vystavené české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer znovu vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Sport. Hokejový Třinec vyhrál v Tipsport Extralize i 5. zápas a drží si 100% bilanci. V 5. kole oceláři porazili domácí Liberec 3-1. 3 body získali taky obhájci titulu Pardubic, kteří zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. České Budějovice přestřílili Litvínov 5-4. Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. A dnes od 16 hodin bude Sparta hostit v dohrávce Karlovy Vary.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na Teplicku a u Prahy. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 ruší omezení u sjezdu na Ořech, kilometry 19 až 18 se v levém pruhu pohybují lidé a technika. Na silnici 13 z Teplic do Mostu je hlášená nehoda se zraněním. Pozorně projíždějte v Bílině u městského úřadu na křížení ulic Bílinské a Břežánské. Na silnici 611 z Prahy do Sadské narazilo osobní auto do stromu. Nehodu, ke které vyjeli záchranáři, čekejte v Mochově u průmyslové zóny. A neprůjezdná je od rána trasa Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Uzavírka kvůli národní svatováclavské pouti potrvá do dnešního večera. Objížďka vede přes Zápy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V průběhu celého týdne nás čeká krásné podzimní a slunečné počasí s poměrně vysokými denními teplotami, ty noční i ranní už ale zůstanou nízké. Pokud už teď se dáte do auta a vydáváte se na silnice, pozor na mlhy, které se můžou na některých místech objevovat. Během dne ale bude jasná obloha, na severozápadě až polojasná a denní teploty vystoupají 20 až 25 stupňům Celsia. Na horách naměříme po celý den okolo 16 stupňů, na Šumavě dokonce až 19 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, na Českomoravské vrchovině a severu Čech mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Noc na úterý bude jasná až skoro jasná, opět se můžou vyskytovat ojedinělé mlhy a teploty 11 až 7 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Blíží se test popularity Andreje Babiše. Sněmovna schválila v prvním čtení zmrazení platů politiků. Americký prezident chtěl venezuelskou ropu a dostal ji. Tvůrci umělé inteligence požadují regulaci. Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
7: Názory a argumenty.
8: Tématům politických debat v Česku, které se neustále vrací, patří mimo jiné požadavek na zmrazení platů politiků. Současná koalice příslušný návrh nedávno schválila v prvním čtení v parlamentu. Nad možnými dopady se zamýšlí komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
9: Ze seznamu předvolebních populistických tahů si můžeme odškrtnout takřka povinnou položku. Sněmovna v prvním čtení schválila návrh poslanců ANO na zmrazení platů politiků. Jistě to bude populární krok. Nicméně pojďme, jak se dnes módně říká, proti srsti a nepopulárně konstatovat, že jde o úplný nesmysl. A to ze všech pohledů, které se neomezují jen na primitivní emoci nechuti společnosti k politické třídě. Především jde o nesmysl věcný. Pokud se tvrdí, že by politici měli dýchat se společností, a není na tom nic špatného, tak proč pro boha mrazit jejich platy zrovna nyní? Vždyť ekonomice se vcelku daří, platy i mzdy rostou, v druhém čtvrtletí to bylo oproti minulému roku nominálně přes 6%, reálně o více než 4%. Mrazit platy politiků má snad nějaký symbolický smysl v krizi, ale teď proto není důvod ani náhodou. A navíc, proč platový růst zarazit na 5 let, když přeci nemůžeme vědět, jak se bude ekonomika vyvíjet? Pokud to bude dobré, tak proč by z toho jako jediná část společnosti neměli profitovat politici, kteří mají notabene na situaci země podstatný podíl? Za druhé jde o nesmysl procedurální. Pokud se zmrazí platy politiků na 5 let, tak samozřejmě po této době skokově narostou, klidně o 30%. Jde o známý cyklus české politiky. Populista zmrazí platy, ty po rozmrazení raketově narostou, populista se vyděsí a jde mrazit znovu. Populista tak funguje vlastně jako periodicky se rozbíjející mraznička. Není divu, že to pak ve společnosti trochu páchne. Proč místo toho nenastavit platový automat a už na to nikdy nesahat? Správně, populista, mrazič by si neměl s čím hrát. Za třetí, jde o nesmysl z pohledu psychologického. Jestliže chceme, aby někdo vykonával svou práci dobře, musíme ho samozřejmě dobře zaplatit. Je pozoruhodné, že to společnost chápe ve všech profesích. Nikdo například neříká, že by se měly mrazit platy lékařů, vojáků nebo učitelů. Přitom se současně kdekdo tváří, že u politiků by to mohlo nebo dokonce mělo být jinak. Autor tohoto textu opakovaně píše, že politici jsou vlastně manažeři státu a pokud má stát fungovat, tak musí být manažer dobře zaplacen. Ne, že se budeme tvářit, že by měl pracovat ideálně zadarmo pro vlastní čest, slávu a dobro našich lidí. Člověk sice může být dílem homo empaticus, ale vždy je také homo economicus. A s tímto vědomím je nutno, pokud máme zachovat elementární racionalitu, odměňování politiků přistupovat. Nejdůležitější je ale pohled pragmatický. Pokud přitakáme iracionálnímu volání po mrazení platů politiků, kdo pak asi do politiky bude převážně chodit? Ano, správně. Budou to oligarchové či vykukové, kteří peníze z politiky opravdu k ničemu nepotřebují, ale za to potřebují, aby se zákony a celkové fungování státu nastavovalo tak, aby to vyhovovalo jejich biznisu. No a za druhé to budou, jak to jen říci, osobnostně méně kvalitní lidé, kteří jim v tom budou ochotni za drobný peníz na zmrazené výplatní pásce asistovat. Abych se nedopouštěl kategorických tvrzení, samozřejmě stále bude řada lidí, kteří do politiky půjdou opravdu sloužit společnosti. A to přesto, že je není ochotná adekvátně ocenit a naopak se na ně dívá skrz prsty. Takovým lidem samozřejmě budíš vzdána čest a patří jim dík. Ovšem spoléhat jen na ně je podobné, jako bychom ve starosti o potřebné spoléhali jen na charitu, a kašlali na dobrou funkci profesionálního sociálního systému. Dnes se říká, že je třeba odhodit politickou korektnost a říkat věci na plná ústa. Hodnocení návrhu poslanců ANO, vedených pevnou rukou jejich oligarchického předsedy, který peníze z politiky ve formě platu opravdu nepotřebuje, proto nemůže znít jinak než verichovsky. To je blbý, to se bude líbit. Je to samozřejmě skvělá definice populismu jako takového. Patří k ní ale ještě dodatek. Konečné důsledky populistické praxe bývají tak v úvozovkách blbé, že se nemohou ve finále líbit skoro nikomu. Z výše popsaných důvodů je doufám zřejmé, že v případě mrazení platů politiků to může jen těžko dopadnout jinak.
8: Dodává komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Zvyšující se ceny základních komodit, hlavně fosilních paliv, jsou špatnou zprávou nejenom pro obyvatele Česka, ale zejména pro její vládu. Premiér Andrej Babiš totiž bude muset na rostoucí životní náklady svých spoluobčanů chtě nechtě reagovat. Domnívá se publicista Jan Vávra.
10: Zatím to vypadá, že všechno funguje. Preference hnutí ANO se drží na úrovni výsledku voleb. Nejnovější průzkum Medianu přisuzuje Babišovu politickému projektu dokonce 34%. Jeho pozice na politické scéně se zdá být neotřesitelná a jeho politických protivníků se spíše zmocňuje deprese. Ale zatímco na palubě se stále tančí, na kapitánském můstku lze pozorovat známky nervozity. Obavy vzbuzuje především růst cen základních komodit. Ceny ropy a zemního plynu jsou podle expertů krok před prudkým vzestupem. Benzín se u pumpařů prodával za 45 korun, diesel těsně pod 50 korunami za litr. České domácnosti, které topí plynem, čeká od ledna zdražení o třetinu. Na vině je válka na Ukrajině, v Hormuzu a nyní i další ohrožení lodní dopravy u Jemenu. Vicepremiér Karel Havlíček už hovoří o energetické krizi. Zdražení životních nákladů obyvatelstva je politický problém. To Andrej Babiš, na rozdíl od bývalé vlády, dobře ví. Přesvědčil se o tom za covidu, kdy vyvolal chaos a odstartoval jednu z nejvyšších inflací v Evropě, známou jako Babišova drahota. A prohrál na tom volby. Proto také Babišova vláda oznamuje od října znovu zavedení regulace cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Nikdo neví, kam ceny porostou, ale je jasné, že veřejnost to pocítí. Babiše jistě znepokuje příklad Donalda Trumpa, kterému růst životních nákladů obyčejných Američanů silně komplikuje vyhlídky na další neomezené vládnutí. Andrej Babiš určitě ze zdražování energií obviní Evropskou unii. Karel Havlíček už teď říká, že smrtící přísadou krize je Green Deal. Čeští politici obecně úspěšně tají před veřejností, že investice do obnovitelných zdrojů by nás zbavily závislosti na naftě, plynu a uhlí. Andrej Babiš si je vědom toho, že jeho pozice na politické scéně je přímo závislá na slibovaném zvýšení životní úrovně většiny obyvatel. Proto Česká republika míří k tak obřímu dluhu státního rozpočtu. Andrej Babiš, Karel Havlíček i Alena Schillerová hovoří o nutných investicích, ale když přijde na podrobnosti, ukáže se, že jde o takzvané investice do lidí, což je eufemistický výraz pro uplácení určitých skupin obyvatelstva, jako jsou třeba důchodci nebo státní zaměstnanci. Pokud nastane energetická krize, o které hovoří Karel Havlíček, bude mít Andrej Babiš dvě možnosti. Buď nechat na své voliče dopadnout další Babišovu drahotu a riskovat volební porážku, nebo dál Českou republiku brutálně zadlužovat, až státní finance skončí někdy v budoucnosti nárazem do zdi. Není těžké uhádnout, k jakému řešení se politik Babišova naturelu přikloní. Je ale pravděpodobné, že ani další zadlužování země nebude stačit na splnění slibů, kterými před volbami zasypával svoje voliče. Pak se ukáže, co je skutečným zdrojem Babišovy popularity. Zatím se většina politiků a politologů domnívá, že Babišovy preference pramení z toho, že své voliče uplácí. Co když má ale tento 72-letý miliardář pro své sociálně slabší voliče podobné kouzlo, jako má Donald Trump pro své republikánské voliče, kteří mu odpustí skoro všechno? Následující vývoj nám tedy může dát odpověď na otázku, Zda si Andrej Babiš své voliče skutečně koupil, nebo v něm tyto skupiny společnosti vidí nového spasitele. Je to možná poněkud teoretická otázka, ale na druhou stranu nám může prozradit něco zajímavého o české společnosti. V současné opozici ovšem energetická krize nabízí celkem unikátní příležitost. Je ovšem otázkou, zda ji její vůdci budou schopni využít.
8: To byl publicista Jan Vávra. Když před časem vystoupil americký prezident Donald Trump před OSN v New Yorku, věnoval ve svém projevu před valným shromážděním velkou pozornost Venezuele. Je totiž velice pyšný na dohodu, která umožní Spojeným státům kontrolovat bohatá venezuelská ropná pole. Podrobnosti dodává publicistka Leona Šmelcová.
11: Kořist patří vítězi. Scénáristé proslulé filmové ságy Piráti z Karibiku by tuhle údernou větu nenapsali líp. Vyřkli však americký prezident Donald Trump během projevu v OSN, když hovořil o, řekněme, znovu nabitém přátelství s Venezuelou. Jako obvykle hýřil superlativy. Když spojíte Spojené státy a Venezuelu, máte více než 60% světových zásob ropy. Byla to válka, ale je to možná ten největší obchod, jaký kdy byl uzavřen, pronesl šéf Bílého domu. S čísly si však prezident Trump trochu pohrál. Jak ověřil například New York Times, Venezuela má zhruba 303 miliard barelů prokázaných zásob ropy a Spojené státy asi 46 miliard. Dohromady je to něco přes 20% světových zásob, nikoli 60. Trumpův projev se odehrál na symbolickém místě. Přesně před 20 lety u téhož pultu někdejší venezuelský lídr Hugo Chávez proslulou větou "Ještě je tu cítit síra" označil tehdejšího amerického prezidenta George W. Bushe za ďábla a úhlavního nepřítele své země. Bush tam řečnil o den dřív. Zda si na Chávezova slova vzpomněla jeho někdejší věrná stoupenkyně a nynější prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová, která projev o kořisti, kterou je třeba si vzít, poslouchala přímo v sále, to není jasné. Později sama vystoupila a její projev se citelně lišil od toho, který pronesla před 7 lety. Tehdy jménem prezidenta Nicolása Madura odmítla Trumpův supermačismus a imperialistické choutky. Letos mu děkovala za péči o Venezuelu a svého bývalého šéfa ani nezmínila. Maduro, kterého v lednu během bleskové americké vojenské operace odvlekli z Caracasu, mezitím tráví čas ve věznici vzdálené sotva 14 kilometrů od budovy OSN. Rodriguezová a Trump už z kraje týdne oznámili, že chtějí vztahy svých zemí zlepšit. Dokonce se spolu sešli. Úterní schůzka dvou Déček, Delcy s Donaldem, patřila k nejočekávanějším setkáním newyorského týdne OSN. Lídři obou zemí se sešli poprvé od setkání Billa Clintona s Chávezem v roce 1999, nepočítáme-li krátkou slovní výměnu Baracka Obamy a Madura před 11 lety v Panamě. Trump je na ropnou dohodu náležitě pyšný a má proč. Podle informací Bílého domu získala soukromá venezuelská firma North American Blue Energy Partners od venezuelských úřadů 100letou koncesi na 17 ropných polí s prokázanými zásobami zhruba 65 miliard barelů. Američané získali ve společnosti 35% podíl a výrazná kontrolní práva. Mohou také za výrobní cenu koupit 20% veškeré ropy, kterou firma na těchto polích vytěží, a na dalších 80% mají předkupní právo. To je silná pozice u jednoho z největších ropných ložisek světa. Ropa ale není jediná komodita, o kterou se v zemi hraje. Jde i o volby. Trump tento týden apeloval, aby se konaly. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio ale zdůraznil, že nejprve je třeba zabránit hospodářské krizi, která by mohla ohrozit přežití demokracie. Datum voleb tak zatím oznámeno nebylo. Rodriguezová přitom stojí v čele země už 9. měsíc bez přímého mandátu z celostátních voleb a podepisuje zásadní transakce, které výrazně ovlivní budoucnost Venezuely. Zároveň u pultu OSN řeční o obrodě vlasti a o rovných podmínkách pro všechny. Mimochodem právě v den, kdy se významná opoziční politička a laureátka Nobelovy ceny míru Maria Corina Machado znovu pokusila překročit hranice své země. V uplynulých týdnech to byl už její 7. neúspěšný pokus. Zkrátka, kořist bere vítěz.
8: Konstatuje publicistka Leona Šmelcová.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Prudký rozvoj umělé inteligence, kromě jiného, stále silněji odhaluje rizika, která jsou s danou technologií spojena. Zároveň jsme svědky paradoxní situace. Šéfové firem, které AI vyvíjejí, sami volají po její regulaci. Více už v komentáři spolupracovníka časopisu Přítomnost Ivana Šterna.
12: Není to poprvé, čeho jsme dnes svědky, kdy se v dějinách podnikatelé obrátili na stát, aby se ujal rozhodčí píšťalky a skrotil neviditelnou ruku trhu. V 19. století to byly zákony potírající dumpingové ceny a snahu podnikatelů uzavírat kartelové dohody. Díky nim silnější požírali slabší. Ti osvícenější věděli, že takový vývoj vede do pekel. I ti malí a střední jsou zapotřebí. Je proto ve veřejném zájmu si je zachovat. Jen taková ekonomika je zdravá, co udrží v rovnováze působení těch velkých i malých. Trh ponechán sám sobě selhával. Role se proto musel ujmout zákonnými nástroji vybavený stát. Podobně tomu je i nyní v souvislosti s umělou inteligencí. Nijak nepřekvapuje, že hlavní tvůrci jejich modelů v obavě, že se vše vymkne z rukou a umělá inteligence zvlčí, se obrátili na stát, aby se ujal své regulační role. Politický komentátor listu Süddeutsche Zeitung Nicolas Richter se skrytou ironií napsal, že si nelze představit přesvědčivější doklad úplného selhání státu, jestliže sami libertariánští bosové technologických firem po něm požadují, aby zasáhl do jejich konání. Bez pochyby tu jde o další plod současné neoliberální politiky. Sytíc se uhlířskou vírou, trh vyřeší vše, dokonce lépe cestou privatizace obstará i věci veřejného zájmu, opakovaně požaduje destrukci státu. Tvrdí, že postačí jen malý, skromný stát. Nakonec ti, kteří z této neoliberální mantry z definice měli těžit, volají po silném, účinných regulací schopném státu. Jde přece o veřejnou bezpečnost. Naposledy ji v tomto smyslu pochopili politické elity díky objevu jaderné energetiky a vývoji jaderných zbraní. Nejenže si státy drží jednoznačnou kontrolu nad jádrem, ale jsou z toho dohodnout se a držet vývoj a šíření jaderných zbraní pod kontrolou, vědomi si už od 80. let minulého století, že světové zásoby jaderných zbraní jsou natolik rozsáhlé, že jejich hromadné použití může lidstvo vyhladit z povrchu zemského několikanásobně. Podobnou apokalypsou hrozí tvůrci umělé inteligence. Státní ochrana společnosti před fatálními riziky je veřejnou službou. Každý kapitalista ví, že poskytnutí zboží nebo služby musí být řádně zaplaceno. Týká se to i veřejných služeb. Vedle prosby o ochranu ze strany státu by proto zmínění bosové měli stát požádat, aby i je pořádně podojil na daních. Zatím o něco podobného požádala jen malá skupinka britských milionářů. Jsou vlaštovkou, která žel ještě jaro nedělá.
8: Míní spolupracovník časopisu Přítomnost Ivan Štern. A v této chvíli se vrátíme k zajímavému komentáři uplynulého týdne. Bohatství státu se dá měřit různými způsoby. Nejznámějším ukazatelem je hrubý domácí produkt. Z posledních dat Světové banky plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký nebo žádný růst, se za poslední desetiletí navýšil o 18%. Jaké to může mít důsledky, uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
13: Technokraté a AI optimisté sní o tom, že umělá inteligence přinese éru prosperity pro celý svět, nebo alespoň pro jeho šťastnější část. Třeba Elon Musk se nechal slyšet, že peníze v budoucnosti ani nebudou potřeba, protože svět řízený AI doručí každému efektivně tolik zboží a služeb, co bude potřebovat. Zatím ale výhled začíná být spíše opačný. Světová banka dlouhodobě sleduje, jak si jednotlivé státy vedou a zda bohatnou či nikoli. Měří to ukazatelem hrubý domácí produkt na obyvatele. A z posledních dat plyne, že počet zemí, které vykazují jen nízký či žádný růst tohoto ukazatele, za dekádu vzrostlo o 18%. Magazín Economist tuto skupinu zemí označuje jako klub nešťastných. A všiml si, že tam v posledních pár letech spadly i bohaté či donedávna rychle rostoucí země. Čína, Rusko, Kanada či Německo. U každé z nich je to jiný příběh. Rusko doplácí na svou agresivní politiku, Čína na vleklou krizi a spor s Amerikou. Kanada a Německo utrpěly masovou migrací. Zatímco dlouhodobě migrace podle studií ekonomice pomáhá a omlazuje populaci, krátkodobě ukazatel HDP na hlavu schodí, protože lidí rychle přibude, zatímco produktivita tak rychle nevzroste. Nízký růst pak vede k nespokojenosti obyvatel. Celkově ale světová ekonomika stále roste. V poslední době nejvíce lidnatá Indie, které se připisuje polovina růstu skupiny rozvíjejících se zemí za celou dekádu. Co se týče postkomunistických států, růstovým premiantem je Polsko, kde se ekonomika na obyvatele za 20 let zdvojnásobila. Česko je s růstem 35% hodně pozadu. I Slovensko proti Česku vzrostlo dvojnásobně. Jistou útěchou je, že Česko je stále bohatší než zbytek postkomunistických zemí. Nicméně dynamika naznačuje, že brzy může jít o zacházející slávu. Ze stavu po covidu a inflačním šoku se totiž Česko dostává nejpomaleji z celé Evropy. Celkový výhled není kdo ví jaký. Někdejší euforie nad tím, že se budeme mít ekonomicky stále lépe, vystřídal spíše pesimismus a geoekonomická fragmentace, kterou Světová banka a další instituce nazývají jako takzvané dobrovolné chudnutí, které narušuje světový obchod. To je zavádění plošných cel, omezování ekonomických exportů i podpora neefektivní domácí výroby, tedy vše, co známe z obchodní války mezi Amerikou a Čínou. Tyhle bariéry připraví globální HDP o biliony dolarů ročně a dlouhodobě snižuje produktivitu i kupní sílu obyvatel. A zvyšují inflaci, takže přestože nominální mzdy rostou, kumulovaná inflace za poslední 3-4 roky v mnoha rozvinutých ekonomikách, včetně střední Evropy, smazala reálné mzdové zisky. Toho si všímají i statistiky bohatství, kterou dělá například švýcarská banka UBS. Podle ní osobní bohatství lidí loni globálně vzrostlo o 10%. Jenže rostlo lidem, kteří mají příjmy z kapitálu, ne z mest, které užírá inflace. A naopak úrokům z majetku pomáhá. Tedy nájemné a splátky úvěrů rostou, ale výnosy z pronájmu a cenných papírů také. Růst bohatství se přesouvá k nejbohatší vrstvě a mediánová hodnota, tedy majetek typického člena střední třídy, stagnuje či klesá. Nůžky se rozevírají a vzniká dvourychlostní společnost. Například ve Spojených státech na růstu akcí bohatne především horních 10% společnosti. Proto i v bohatých zemích, které na papíře vykazují růst celkového národního jmění, většina populace subjektivně i podle mediánové statistiky chudne vůči svým životním nákladům. Ekonomové tomu připisují současnou politickou radikalizaci. Nespokojení lidé z ekonomické deprivace viní politiky a kloní se k extrémům. A pocit stesku po zlatých dobrých časech umějí extrémisté se sakra dobře využít.
8: Tolik Tereza Zavadilová. A v této chvíli jsme se už dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
7: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Připomínka Mnichovské zrady z roku 1938, dokument o Ludmile Javorové, ženě, kterou v československé skryté církvi vysvětili na kněze, a samozřejmě osobnost svatého Václava a český vztah k Němcům. To je sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus v den české státnosti 28. září. A chybět nebudou ani zpravodajské informace v odpoledním Plusu, rozhovor v Osobnosti Plus nebo cyklus Jak to bylo doopravdy ze série Od husitů k jezuitům. I ve sváteční dny jsme s vámi. Český rozhlas Plus.
7: Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
3: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Stát se podle ministryně financí nevyhne zvýšení některých daní. Izrael slaví židovský svátek Sukot. Pro Palestince na západním břehu zavedl plošná omezení pohybu. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinky porazily 2-0 na zápasy. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
7: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí
15: ANO. Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
4: Ministerstvo zvažuje i zdanění investičních bytů a některých návykových látek. V úvahu podle Schillerové přichází i zavedení některých sektorových daní. V rozpočtu by to mohlo celkem ušetřit 20 miliard. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance, měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Jižní Korea žádá Ukrajinu o omluvu za to, že vyzradila předání dvou severokorejských válečných zajatců. Jejich předání z Ukrajiny do Jižní Koreji minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve valném shromáždění OSN. Jihokorejská prezidentská kancelář teď požádala o oficiální vysvětlení. Uvedla, že vyzrazení mohlo ohrozit rodiny zajatců. Podle Soulu se obě země dohodly, že informaci o výměně nezveřejní. To Kyjev odmítá. Izrael během židovského svátku stánků za týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Na základě doporučení armády to nařídil ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října.
16: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Do kostela svatého Václava v krkonošském Harachově se vrátil historický skleněný lustr. Slavnostně se rozsvítí dnes o 13:30 odpoledne při svatováclavských slavnostech. Empírová památka z konce 19. století byla doteď uložena v muzeu, říká historik Jan Luštinec.
17: Takže vrací se zpátky, krásně vyčištěn, on nebyl nějak zvlášť poškozený a doplní ten nádherný interiér. Je to krásná ampírová práce, myslím, že takový lustr jsem dlouho neviděl tady široko daleko.
7: Sport.
18: České tenistky vyhrály ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou a slaví sedmý titul v samostatné historii. Tým kapitánky Barbory Strýcové rozhodl v čínském Shenzhenu už ve dvou hrách, které ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková. Třinečtí hokejisté jsou dál v nové sezóně Tip Sport Extraligy 100%. V pátém kole vyhráli v Liberci 3-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1, Vítkovice Mladou Boleslav 6-2, Olomouc zvítězila na ledě Kladna 4-1 a Pardubice v Brně 5-3. Rozhodující gól vstřelil útočník Jan Mandát při vlastním oslabení, kdy přečetl rozehrávku domácího Kristiana Pospíšila a jel sám na branku. Situaci popsal pardubický asistent trenéra Václav Kočí.
19: Já si myslím, že to vyplynulo z té hry, že my jsme tam střídali a myslím, že Pospec si ho nevšim, prostě vyšel ze střídačky a to jsou momenty, které se prostě stávají takhle, když někdo jde z té střídačky, tak vy ho nemáte načtenýho a vletí tam, kam si myslíte, že nikdo není a on se tam objevil.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 u Rozvadova a nehoda na silnici 13 na Teplicku. Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov včera večer havarovalo osobní auto. Na kilometru 138 je mimo vozovku, zavřený je tam jen odstavní pruh, u auta je šipka, podél jsou kužely, zřejmě se čeká na odtah. Na silnici 13 z Teplic do Mostu v Bílině se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zraněním omezuje průjezd v centru u městského úřadu, je to na křížení ulic Bílinská a Břežánská. V obou směrech se u nehody tvoří kolony. A na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barrandov a Ořech už jede k D1 i na Ruzyni dvěma pruhy. Víkendové omezení skončilo, kvůli stavbě mostu se jezdilo jedním a dálnice byla několikrát neprůjezdná. Skončila taky uzavírka na exitu 16, už se dá najet z ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle můžou tvořit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. To nejlepší z hovorů.
21: Jak bude vypadat Česko v roce 2060? Jak bude fungovat český stát, ve kterém budou mít hlavní slovo starší generace? Bude se rodit stále méně dětí a o seniory se nebude mít kdo starat? A kdo bude vyhrávat volby? Spisovatel a novinář Leoš Kiša si takovou budoucnost představil a sepsal v knize s podtitulem Zápisky ze světa gerontokracie. Začínají hovory, vítá vás u nich Petr Vezina. Hostem hovoru je spisovatel Leoš Kiša.
20: Hovory.
21: Dobrý den a děkuji, že jste dorazil.
22: Děkuji za pozvání.
21: Na začátek si musíme říct, že nemáte nic proti seniorům, protože popisujete dobu, kdy vám bude, jestli dobře počítám, 1,80.
22: Možná ještě víc. Já často se ztrácím v tom, kolik mi je.
21: Jste ročník 79.
22: Je to tak, je to tak.
21: Tak jestli dobře počítám, tak v roce 2060 by vám mělo být 1,80 let a popisujete svět, který vás čeká.
22: Přesně tak. Svět, ve kterém budu vlastně součástí té gerontokracie.
21: Jak si představujete Česko za těch 35 let?
22: Já jsem to všechno hodil do té knížky, že jo? Ale potřebujeme to nějak zhutnit. No, bude to složitý. Bude to Česko, který bude plný starých lidí, to už dneska víme, prostě to není jako žádná věc k diskuzi, to je prostě, to jsou statistiky, to jsou projekce, predikce, které jsou nevyhnutelné. A zvlášť, když se člověk dívá vlastně na to, jak ta politika funguje za posledních 30 roků, že s tím nic nedělá vlastně a není schopna s tím...
21: Co s tím může politika dělat, když žádný stát na světě nic takového nerozlouskl a jsou země, kde se rodí ještě méně dětí než u nás? A to nejsou jenom evropské země, jsou to země v Asii například.
22: Je to tak, je to nevyhnutelné. Samozřejmě u někoho to přijde v některé státy dřív, některé později. Samozřejmě asi se nějakým způsobem to dá stimulovat, dá se s tím nějak pracovat s nějakou třeba řízenou migrací, zaměřenou na konkrétní ročníky, ale samozřejmě už téma migrace a v tu chvíli samozřejmě všichni vytahují meče a vznikají politické a kulturní války, takže samozřejmě v tu chvíli si myslím, že je to zabetonovaný, neřešitelný. Nějaké snahy jako stimulovat porodnost v Česku, vždycky byly spíš, jako řekl bych, proklamatorní, často velice bizarní. Ta diskuze se vlastně nikdy vážně nevedla, což je dost děsivý, ale nemyslím si, že od revoluce opravdu někdo vedl vážnou diskuzi napříč třeba politickým spektrem. Ten osud je nevyhnutelný. Budeme země plná starých lidí, budeme tam, kde je teď třeba Japonsko, nebo kam se blíží Japonsko, a bude to problém celého světa. A bude to něco, jako, co už teď vlastně pomaličku jako vidíme, ty problémy, které s tím přichází. Nedávno se objevily zprávy přesně o domovech důchodců, který jako dobře nefungují, který nemají kapacity.
21: To byly soukromé domovy důchodců, které nalákají klienty, ale nemají odbornost, nemají dostatečné zázemí pro péči. To tak?
22: Přesně tak. A to zázemí je problém. A ti lidé, kteří se budou starat o ty stárnoucí lidi, to je taky obrovský problém. Takže samozřejmě, a to samozřejmě navíc, kromě toho, že to je velká zátěž pro ekonomiku, kromě toho, že potom ty lidé, když nebudou moc pracovat, tak ta ekonomika na tom bude ještě hůř. A ti mladí lidé to budou muset všechno nějak zvládnout.
21: Vy si tedy kreslíte své stáří dost temně. V knize děláte něco podobného, jako kdysi George Orwell, když psal 1984, ten dystopický román, a to znamená, že vezmete trendy ve společnosti a protáhnete je o něco dále, a tím pádem, když vám na to namítnu, že to takhle nemusí být, že dějiny jsou vždycky dějinami zákrut a nečekaných událostí, že se může něco stát, co by vlastně mohlo všechny tyhle trendy zvrátit, tak pořád ještě stojíte za svou knihou.
22: Tak přece sci-fi funguje. Přesně my říkáme, co se stane, když se něco nezmění. Co se stane, když se něco nestane. To znamená, že ten můj příběh o tom, jak ten svět bude vypadat, jak bude vypadat Česká republika, jak to bude, když půjdeme kontinuálně krok po kroku, přesně tímhletím krokem, který je v tuhle chvíli jako nejpravděpodobnější.
21: Vy jste si musel taky pomáhat novým jazykem. Avatar, to je celkem pochopitelné, co to je. To je kombinace virtuálního dvojníka, čili avatara, to známe z počítačů, a umělé inteligence. To už mimochodem se taky děje ve zdravotnictví v zahraničí, že už máte nějaké avatary, které pečují. Ale pak tam jsou slova jako Mofitejgom. Kdo je, kdo nebo co je Mofitejgom?
22: Mofitejgom jsou právě mladí lidé, to jsou, nebo je to nějaké, řekněme, hnutí mezi mladými lidmi, kteří právě odmítají technologii, kteří chtějí být autentičtí.
21: Protože jejich rodiče a prarodiče jsou příliš přilepeni k technologiím, to jsou dnešní...
22: To jsme my.
21: To jsme my.
22: To jsme my a o generaci mladší lidé, kteří jsou přesně přilepení k technologii, kteří jsou pořád na mobilu, kteří vlastně, a to jsme my přesně. To znamená, že já myslím, že to je to i zajímavější, že
21: když... Jste si je vysnil. Jednou přijde generace, která odloží mobily, přestane scrollovat. Je to tak?
22: Já tu generaci znám, učím, mám děti, to znamená, že dívám se na tu mladou generaci a přesně vidím ty trendy, jezdím třeba na LARPy s mladšími lidmi a to jsou přesně lidé, kteří jako chtějí mít nějaký sice hru, ale autentický zážitek, odloží mobily, vezmou si revolver, hrají si na kovboje, anebo si vezmou meč a hrají si fantasy hry. Takže vlastně i pro mě jako ta LARPová komunita, přesně tyhle ti lidé, kteří touží vypadnout z toho světa, odložit tu technologii, zmizet nějakým způsobem z toho křeččího kolečka, ve kterém se točíme běžně, což prostě je náš úděl, nedá se s tím nic dělat, vypadnout, tak ti jsou pro mě takovou jako velkou inspirací. Znamená, že určitě tyhle tendence tu budou.
21: Pojem LARP je srozumitelný, ale jenom připomeňme, že to jsou lidé, kteří se nějak obléknou a žijou v nějaké hře na víkend třeba?
22: Hrají divadlo bez diváků.
21: Hrají divadlo bez diváků. A ještě je tam jedno slovo, které jste podle mě vymyslel, to jsou NPCčka. Kdo nebo
22: to jsem nevymyslel. NPCčka je právě to vlastně z počítačových her. NPC je postava, která má je taková vedlejší postava, která vlastně v té hře se vyskytuje, má jenom nějaký úkol, točí se neustále dokola, takže například, když jdete ve hře jako hrdina ke kováři, který vám spraví meč a prodávám nový meč a říká čtyři hlášky dokola, je naprogramovaný a nemá teda vlastní vůli, tak to je NPC.
21: Je to vedlejší postava příběhu, jen to NPCčko?
22: Přesně tak, která nemá vlastní vůli a která je vlastně je k ničemu.
21: No počkejte, tohle jsou postavy taky v tom vašem románu, nebo v té knize?
22: Ano.
21: NPCčka, co tam dělají? Jsou to živí lidé, nebo jsou to virtuální?
22: Jsou to živí lidé, kteří přesně se nepostavili tomu osudu, no, kteří se jako nechali semlít tím životem a okolnostmi. Jsou to NPCčka, no. Je to nadávka jako mezi náma mladejma. To je.
21: Čili kdybychom to mezi vámi mladými rozhodili na plus a minus, tak plus jsou ty Mofitejkom, to jsou lidé, kteří se vzepřeli diktátu toho digitálního světa, toho, jak sami sebe vnímáme a prodáváme přes digitální svět. A na druhé straně jsou to NPCčka,
22: přesně.
21: To jsou jenom ti statisti.
22: Kteří vykonávají ty rutinní činnosti pořád dokola. v rámci toho systému, který jim to nadiktoval.
21: Tak o tom se budeme bavit, co se děje v tom světě, v budoucnosti, ve světě vašich 81 let. Hostem hovoru je spisovatel Leoš Kiša.
20: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Nezapřete novináře, člověka, který má nějaký určitý smysl pro humor, například v té knize.

0: rádi, nemáte rádi, cokoliv si o něm myslíte, je tak výrazná postava české politiky, že si myslím, že do budoucna je tím svým jako naturalem, tím významem, a to říkám, nebavíme se vůbec o výsledcích práce a můžete si myslet cokoliv, tak si myslím, že už je tak výrazná postava politiky, že trumfne takový ty, řekněme, porevoluční ikony jako Zemana a Klause. Já si myslím, že Andrej Babiš bude ještě jeho odkaz a jeho definice a jeho řešení a kritický jako přijímání dalších 10-20 let. Potom, co zmizí z politiky nebo třeba umře, tak bude určitě jako velice důležitá velká debata o tom vlastně, co teda ten Andrej Babiš v těch moderních dějinách jako znamenal. Takže toto myslím, že úplně bez legrace bude pořád jako téma i v roce 2060.
1: To jsme u vaší další knihy, jestli se nepletu. Jestli hledáte ty velké postavy, tak tady jste teď jednou jmenoval. Zajímalo by vás to, lákalo by vás napsat knihu, v které hlavní postavou bude někdo tak výrazný jako politik toho střihu?
0: Ne, určitě ne. Mě zajímá spíš jako společnost a zajímají mě obyčejní lidé. Já jsem vlastně, když jsem psal Nástupce, což je teda hlavní název té knihy, že o zápisku zase ta grantokracie, tak mě zajímali obyčejní lidé. Obyčejní lidé v tom velkém světě, v tom světě roku 2060 a jejich příběh, jak budou žít, mě prostě zajímá vždycky v tom příběhu ten člověk, který se třeba postaví tomu světu, který nějakým způsobem se snaží vybojovat spravedlnost, nějakým způsobem přežít, nějakým způsobem se postaví třeba jako tomu, kdo vládne, ať už je to kdokoliv. Takže jako ten příběh těch jako obyčejných, prostých lidí, protože samozřejmě ta otázka na začátku té knihy byla, jako jak bude tenhle ten svět vypadat, jak v něm budou žít třeba moje děti nebo děti mých dětí, jak jako budou žít v tomhle zvláštním světě, který nás čeká. A nás čeká prostě zvláštní svět. Čeká nás svět starců a stařen, svět starých lidí, svět, kde se školy prostě promění nakonec, ať chceme nebo ne, školy a školky se prostě promění v pečovatelský domovy, snad s nějakou úrovní. A tak ten svět prostě bude vypadat a mě zajímali ti obyčejní lidé, kuchaři, taxikáři, lidi, kteří se živí rukama.
1: Ten obyčejný člověk, ten můžeme říct antagonista, který je hlavní postavou vaší knihy, je to zvláštní, on je vlastně taxikář, on pracuje pro Rozvoz seniorů, ale je to zakuklený právník, který má, řekněme, dělnickou nějakou profesi. Je to sympaťák, to můžeme asi říct, že chcete vyprávět příběh obyčejného člověka, tak ten musí být sympatický, nemůže to být.
0: Já mám rád sympaťáky, no.
1: Čili nevyžíváte se v tom popisovat zlouny, protože sympaťák se píše hůř.
0: Já prostě ty zlouny jak nemám rád ani v té realitě, takže když už píšu, tak radši o těch sympaťácích.
1: A ten zloun v tom vašem příběhu je ten systém? Nebo co tam je? Co tam je to zlé? Protože to teda není úplně jako veselý svět, jo, který popisujete. A já jsem pochopil, že říkáte, no k tomuhle směřujeme, možná je to nevyhnutelné, pak, že se něco nestane, řekl jste, že to je sci-fi, že takhle se prostě píše. No tak co tam je to zlo?
0: Myslím, že zlo je ta společnost, která ustrne, protože, a to si myslím, že vidíme všude, ta společnost, která bude stárnout a čeká nás to, společnost, která bude stárnout, bude konzervativnější, bude ustrnulejší, nebude náchylná k žádným změnám a ten systém, i když se bude zadrhávat, když se bude jako rozpadat, i když ten systém vlastně bude na tom hůř a hůř, celkem logicky, tak vlastně nebude mít důvod ho jako nějak radikálně měnit. To znamená, že ten jako umrtvený, umírající, zadrhlý systém, který jako odmítá tu změnu, tak to je vlastně ten nepřítel. Jako, ale ten nepřítel, se kterým se bude muset porvat. A něco mi říká, že už se s ním tak trochu rveme. No.
1: Čím to podle vás je, že nemilujeme změny? Není to přirozené, že přece jenom chceme stabilní svět? Ten svět se stabilní teda moc nejeví v poslední době. O to víc stojíme, o to, aby se příliš neměnil. Je to tak?
0: Tak celkem logicky, že když vám je 20, 30, chcete změnit svět, když vám je 50, 60, tak už jako chcete, aby to fungovalo tak, jak jste si zařídili, protože už jste v tom světě si vyboxovali, vybojovali své místo.
1: Když vám je 47, tak to vypadá jak?
0: Tak půl na půl, no.
1: Vy jste úspěšný spisovatel, jak koukám, tak píšete jak drak, jak by se řeklo, píšete hodně, máte to rád evidentně, baví vás to? No tak jste s tím světem spokojený? Jak funguje? Jste jeden z jeho činitelů?
0: To je ten problém, že jo? Ten svět jako mě vyhovuje. Já jsem v tom světě šťastný. Mm-hmm. Já myslím, že vy taky jste asi v tomhletom světě šťastný, když si říkáte, že by to mohlo být o trošku lepší. ale budou v tom světě šťastní ty mladí lidi? Hmm. Budou v něm jako šťastní moje děti? Já když učím studenty, učím tvůrčí psaní na vysoké škole a vlastně vždycky říkám, vy jste generace, která se bude muset poprat s mnohem většími výzvami, než se vůbec pomohla poprat moje generace. Já jsem jako příslušník podle mě nejšťastnější generace v dějinách téhle země. My jsme prostě vyrostli ve světě po revoluci, sametové revoluci, ve světě, kde najednou jako všechno bylo možné, kde jsme měli svobodu, kde jsme měli strašně moc možností, mohli jsme být čímkoliv jsme chtěli. Měli jsme strašně moc možností uspět v podnikání, v kultuře, v popkultuře, udělat kariéru prostě ve velkých korporacích, vyrazit do světa a žili jsme vlastně ve světě, který se jevil stále víc a víc bezpečnější a klidnější. To, že ten svět najednou se jako zadrh, což asi chápeme všichni a cítíme a vidíme, že se nějakým způsobem zadrh, no tak on se zadrh v okamžiku, kdy už jsme jako si vybudovali ty kariéry, pozice, máme asi sice ještě všichni v mý generaci ty hypotéky na krku, ale už to není tak strašný, už jsme třeba v půlce a zároveň s tím jsme v půlce života a jsme jako spokojení. Ale dívám se na ty mladý lidi a říkám si jako, jaký možnosti mají oni teďka a jaké výzvy čekají. My jsme jako toho moc řešit nemuseli. Úplně bez legrace. To znamená, že ten román je o tom, jako jak budou v tom světě žít mladí lidé, protože už ti mladí lidé dneska. A samozřejmě toto jako každý se umí smát generaci Z, že jsou takovýhle flákači a moc nepracují.
1: Myslíte mladým?
0: Mladým. Aha. Ale prostě oni žijou v extrémně náročnějším a komplikovanějším světě, než jsme vůbec kdy mu museli čelit my.
1: Máte...
0: A mluvím o své generaci, samozřejmě nemluvím třeba o generaci mojí babičky.
1: Já jsem to pochopil. Teďka přemýšlím o vašem vztahu k vašim studentům, potažmo k vašim dětem. Čím je nejlépe vybavit do toho světa budoucnosti, protože tedy jak ten svět budoucnosti jste popsal, tak si nemůžu představit tu výbavu, která by člověku umožnila v tom světě obstát.
0: Je to tak, protože dřív jsme si říkali, tak měj školu, měj nějaký vědomosti, znalosti, schopnosti, jenomže spousta těch vědomostí, schopností dneska dokáže ta umělá inteligence nahradit. A za 5, 10, 20 let to bude úplně jiný, jako najednou vlastně ta vysoká škola bude úplně k ničemu v mnoha oborech. A teď jako často ti studenti, a já to přesně vidím třeba u toho tvůrčího psaní, oni mají jako deprese a bojí se ty umělé inteligence, protože jsou kreativní, chtějí psát a říkají jako, a má smysl vůbec jako třeba tvořit a psát, když umělá inteligence za 5-10 let, až já vychodím vysokou školu, bude jako stokrát lepší než já? Bude vůbec někdo mít zájem o tu moji kreativitu? A ta kreativita, to je taky velký leitmotiv té knížky o těch lidech, kteří chtějí být kreativní, kteří chtějí dělat umění, kteří chtějí něco tvořit, kteří se chtějí nějakým způsobem realizovat a vlastně jako nemůžou, protože za ně všechno prostě vytvoří umělá inteligence, anebo už bylo vytvořeno, tak samozřejmě prostě ty studenti se toho trochu děsí a hledají, jako kudy teda studovat a kam jít a už to ovlivňuje prostě nejenom jako jejich výběr vysoké školy, ale ovlivňuje to taky už i jejich jako duševní pohodu, už takový jako nějaký jejich nastavení toho, jako jak vnímají svět. A taky to hodně třeba u těch mladých lidí ovlivňuje to jako přesně, jestli chtějí nebo nechtějí mít děti, protože jako mít, nemít děti, to není jako o tom, jestli dostanete milion nebo 2 miliony porodný, ale je to často o tom, že si řeknu, jako do jakého světa ty děti přivedeme, jak ty děti vlastně v tom světě budou šťastný. Takže tohle jsou prostě samozřejmě otázky, které si myslím, že si klade asi jako spousta lidí, jak my autoři science fiction jsme naučení si je klást jako velmi intenzivně a pátrat po té budoucnosti. A sice si říkáme, super, kosmický výzkum, vyrazíme na Mars, ale tak se teďka zase díváme do té společnosti a říkáme si, co je vlastně čekáno.
1: No teď je velký projekt Dlouhověkost, tak vzhledem k tomu, co se děje ve vaší knize, tak možná vlastně v tu dobu ten stoletý Jindřich Šídlo nebude zase taková výjimka.
0: Nebude, no, ale... A teď to není o Jindřichovi Šídlovi, že? My to používáme trochu jako humor v tom diskuzi. A já jsem ho tam použil celé jako kontinuity se starýma časama a taky člověka, který jako postava v tom románu nějakým způsobem jako vlastně může zajímavě reflektovat tu minulost a přítomnost a budoucnost a dávat těm mladým, nadšeným lidem trochu nějakou jako, řekněme, skeptickou nebo možná trochu cynickou nebo realistickou zpětnou vazbu, proto jsem ho vlastně použil jako starýho novináře a zajímavý, který mi tam prostě seděl do dynamiky toho příběhu, ale... Jako co se přesně stane, až ti lidi budou jako staří a bude jim dobře, třeba nebudou potřebovat tu pomoc, nebudou v tom pečovatelském domě, tak oni se úplně té funkce, té moci, toho, co dělá, jako nezbaví, že jo? Oni jako neodejdou. Prostě, kdy si Petr Vizina řekne, už jsem starý, koukejte, kolik tady mladých, nadějných adeptů, absolventů žurnalistiky, proč teďka ty rozhovory nemůže vést tady ta 33-letá nebo 25-letá holka Petra? Proč jako pořád tady sedí? A to, jo, jdu po vás. Proč tu sedí Petr Vizina? Proč nemůže odejít už pryč? Jako jasně, je chytrý, schopný, fešák, evidentně hodně běhá, drží si kondici, určitě baští vitamíny. Ale proč tady nesedí 23-letá Petra, která možná je vzdělanější, chytřejší a o tom světě jako ví mnohem víc a určitě má mnohem lepší hlas pro rozhlasového posluchače? Jo, proč ještě Petr Vizina tady sedí? Protože ta Petra sedí teďka v kavárně, poslouchá to a říká, ano, já bych taky chtěla být jako rozhlasová moderátorka, ale nebudu. Protože ti starci se těch funkcí nevzdají.
1: Hostem hovoru je spisovatel Leoš Kiša. Teď jste mi zasadil brouka do hlavy, já o tom budu přemýšlet, ale zeptal bych se vás spíš na to, jak vypadá vaše profese v roce 2060, jak si ji představujete. Vy jste říkal, že když to půjde, tak ti lidé budou pracovat do dalšího věku, ti mladí na ně možná budou nadávat, že už by taky mohli skončit a dělat něco jiného, tak budou existovat knihy. Víme, že AI a vůbec ty jazykové modely dneska vygenerují texty, které vlastně vypadají dost dobře.
0: A budou samozřejmě lepší, budou autentičtější.
1: V čem lepší?
0: Budu dokonalejší. My vlastně už dneska, já testuji různý modely, které se zabývají literaturou. Jsem s kamarádem Honzou Tylem, který je vývojář umělé inteligence, primárně on, já mám k tomu zpětnou vazbu, vytvořil systém, který skvěle hodnotí literaturu. A hodnotí dokonce způsobem tak, že vy si můžete jako vytvořit AI agenty, který se nadefinujete, z jakého pohledu se na to dívat. To znamená, že se vytvoříte jednou jako 50 čtenářů, který jako lusknutím prstu ten román přečtou a dají vám zpětnou vazbu.
1: Podle nějakého kritéria, které...
0: Přesně, vytvoříte si uklízečku, inženýra, vytvoříte si AI Evu Klíčovou, vytvoříte si kteréhokoliv jako literárního kritika, kterýho jako chcete, stvoříte si ho a on vám dá zpětnou vazbu, ale samozřejmě jako když teda budete tvořit nějaký dílo, tak vytvoříte si svoji focus grupu, která vám během sekundy řekne, jak moc je dobrý, pak budete mít ty AI spisovatele, který dostanou tu zpětnou vazbu, vytvoří, předělají to dílo na tu focus grupu, aby bylo prostě dokonalý. Takže to, co dneska filmaři dělají dlouho, těžko tím, že mají ty pokusní skupiny a pak udělají promítání a když se to divákům nelíbí, tak to jako přestříhají nebo trochu přetočí, tak to se jako nestane, protože ta AI tohle všechno udělá jako rychle, ale tak rychle, jako že než se stačíte nasnídat, tak samozřejmě vytvoří ten film dokonalosti. No, budou ty věci dokonalý, ale nebudou tak, já si nemyslím, že budoucnost je, že budou filmy AI a knížky AI, ale že každý z nás bude mít tu možnost si tohle dokonalý dílo pro sebe jako vytvořit. Takže já si vytvořím sebe jako AI agenta a řeknu, dneska večer bych si chtěl pustit hodinu, 10, dlouhý film o trpaslících lítajících vzducholodí, a který jezdí na bojových kapibarách a jsou tam nahý sexy elfky. Kliknu a pak si pustím přesně takovejhle film, který bude odpovídat mýmu vkusu.
1: No dobře, tak a to ale nebudete se cítit literaturu. Osamělý, protože to,
0: já myslím, že to je osamělost, je to, co nás čeká. Že?
1: Jo, jo, aha, vám to nevadí.
0: Protože ne, já s tím počítám.
1: Vy nebudete konfrontovaný se světem, který je jiný než vy. Vy si do něj jenom promítnete svoje touhy.
0: Ale nebude to bezpečný a krásný a nebude to ty lidi lákat a nebudou si říkat, jako jak je to vlastně super.
1: Těšíte se na to?
0: Já jsem člověk, který běhá s tím mečem po lese, anebo se hraje na vestek novýho kovboje a střílí zombie a čarodějnice. Takže mě to vlastně baví v obojí. Jako mě baví být konfrontovaný s tím světem a potit se v lese ve špatně padnoucím kostýmu. A taky mě baví si opravdu sednout a těším se, až se jednou jako vygeneruju ty trpaslíky na těch bojových kapibarách. Ale někdo nakonec se rozhodne, že bude jenom generovat trpaslíky na bojových kapibarách a zůstane u toho. Ale to už taky dneska děje.
1: A co ti, kdo budou generovat ideální romány třeba o gerontokracii v roce 2060, nepředstihnou vás?
0: Je to možný. Jako já si myslím, že a tak to je riziko každého umělce, každého spisovatele, že vždycky přijde někdo mladší, hezčí, což se teda nestane v rozhlase, že? Ale u nás spisovatelů se to stát může.
1: Hostem hovoru byl spisovatel Leoš Kiša. Já vám moc krát děkuju. Přeju vaší nové knize úspěch.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Hovory. Čím větší katastrofa, tím lepší historka, říká žena, která původně pracovala jako manažerka v IT, ale postupně začala psát, nejdříve blogy, nasledovaly novinové reportáže, fejetony a rozhovory a dnes má na kontě 9,5 knih. Píše také televizní scénáře pro soutěž Na lovu a živí se tedy mimo jiné tím, že vymýšlí vtipy, které pak říkají jiní lidé. Spisovatelka a scénáristka, pisatelka, jak sama říká, Zuzana Hubeňáková bude mým hostem.
3: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
4: Nejvyšší patra americké politiky.
5: This is only the dawn of the golden age of America.
4: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
6: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
7: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
8: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
4: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
9: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
7: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Mariáně často říkali, když byla malá, fašistický harant. Přitom s fašismem nemůže mít nic společného. Narodila se roku 1947.
11: V noci to dítě, kterému bylo třeba kolem 5-6 let, tak vyhodil na ulici. Jak můžu trestat děti za to, do jaké se narodili
10: rodiny? Jak ta nenávist jako lidi přivádí takhle hrůzným činům.
12: Když budeš hledět být dobrým člověkem, tak si můžeš být jistý, že je o jednoho mizeru na světě méně. To si myslím, že kdybychom si vzali za cíl všichni, kdyby stovka lidí kolem mě, no nebylo by nám fajn?
3: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
11: Já jsem Sudeťačka, protože jsem se tady narodila. Tady jsem vyrostla, tady to miluju, tady chci zůstat, tady v Sudetech. Nebudu říkat, že to nejsou Sudety, když to jsou Sudety. A ta handlivá, opravdu ošklivá historie, jakou měli, ta není zas až tak dlouhá.
12: Tenkrát jsem tomu zdrhnutí, když se to tak řekne, byla nejblíž. Tam jsem se opravdu rozhodovala, jestli pojedu příští týden zpátky, nebo jestli tam zůstanu. Ne, je to jiné prostředí. Já jsem doma tady. Já jsem prostě česká Němka a hotovo.
11: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. Já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady znovu Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláši.
10: Ahoj Lucie, dobrý den, milí posluchači.
11: Já jsem si tentokrát v úvodu pomohla citací paní, kterou posluchači ještě uslyší několikrát během toho našeho dnešního dílu, protože budeme rozebírat právě její příběh. A je to paní Mariana Tomašovská. A aspoň za mě jsme ten příběh vybrali i z toho důvodu, že se na něm dá krásně ukázat, že děti opravdu nemůžou za provinění svých rodičů, jakékoliv provinění případné, ale často za něj trpí.
10: A přitom právě Mariana je přesně ten příběh, na kterém vlastně můžeme ukázat, jaké obrovské nespravedlnosti se těmto lidem od Čechů dostává. Právě Mariáně často říkali, když byla malá, fašistický harant. Přitom s fašismem nemůže mít nic společného. Narodila se roku 1947.
11: Vezmeme to asi trošičku od začátku, protože její otec sloužil za války ve Wehrmachtu, on byl sudetský Němec, její maminka byla sudetská Němka, ale uměla česky. A my se ale dostáváme v tom příběhu, který se týká Mariany, na ten konec té války. Konkrétně do roku 46, kdy oba manželé jsou ve sběrném lágru pro Němce v meziměstí u Broumova. A tam právě maminka paní Mariany, paní Ratnerová, otěhotní s Marianou.
10: Její tatínek byl sice voják Wehrmachtu a prošel celou tou anabází za druhé světové války, ale původně to byl opravdu český Němec, který byl vynikající řemeslník, původně kovář. Byl to také člověk, který měl velmi dobrou pověst, velmi ochotný, velmi levně lidem vyráběl třeba překrásné velké postele a takové ty kovové, a s tou postelí tam je jedna odbočka, on ji potom našel, tu svoji, tu, na které si dal záležet, našel ji v jedné chalupě, když rozvážel na nějakém povoze pazdeří, což byl suchý len, čímž tenkrát lidé tam topili, tak v chalupě nikdo nebyl, měl přivést zásilku a nakoukl dovnitř a koukat, to je moje postel. Prostě Češi vyrabovávali prostě majetek těchto Němců, kteří se vraceli z války. Pan Ratner byl alkoholik. Řešil to, co zažil za války, utápěním prostě v alkoholu. A stalo se právě to, že když přijel zpátky do své vlasti jako voják Wehrmachtu z nějakého zajetí, tak našel svoji manželku těhotnou. Věděl, že to pravděpodobně není jeho, takže se s tím vypořádával po svém. Nechtěl mluvit o tom, co zažil později, tedy někteří lidé vypověděli, že jim tento bonvián z hospody, když se nalil, a oni tedy dožadovali se, aby vyprávěl, co zažil v těch východních jednotkách na Ukrajině ve Wehrmachtu, tak hovořil o tom, jak pálili lidi v kostelích. V kostelích, ve kterých se německá jednotka předtím modlila na bohoslužbě. Paní Mariana říká, že její otec před válkou byl hluboce věřící katolík, což většina sudeckých Němců byla katolického vyznání, ale po válce s tím nechtěl mít nic společného. Jemu prostě přišlo neuvěřitelné, že se lidé dopouštěli těch nejhorších hrůz a na opascích měli nápis Gott mit uns, tedy Bůh s námi.
11: On ten příklad toho pana Ratnera, otce paní Mariany, i ukazuje, jak ta válka člověka opravdu zlomí, protože ona tam vzpomíná i na to, že jí říkali různí lidé, jak byl otec před válkou, veselý člověk, nikdy nenadával, nikdy nikoho nepomlouval, byl velice přátelský, kamarádský. Ale my vlastně do toho příběhu spolu s ní vstupujeme ve chvíli, kdy, ano, jak ty říkáš, on je závislý na alkoholu, je to zlomený člověk.
10: Nemá ruku. On nemá je ještě ruku. Navíc mrzák. On totiž byl z toho lágru z meziměstí vytažen, aby šel opravovat nějaký stroj na sušení lnu, a když byl uvnitř, tak to někdo pustil a ten stroj mu amputoval ruku, takže mrzák, který se nedokáže postarat o rodinu.
11: Takže totálně zlomená rodina, oni kvůli několika okolnostem nebyli nakonec odsunuti z Československa. Jedním z těch důvodů bylo i to, že paní Ratnerová tedy tlumočila z němčiny do češtiny obráceně.
10: Zároveň, on byl řemeslník.
11: Zároveň oni nestihli i tu první vlnu, v uvozovkách nestihli tu první vlnu odsunu právě kvůli tomu jeho zranění. Takže nakonec tady zůstávají a vrací se do té své rodné chaloupky, kde předtím žili před válkou v Bučnici. A tady se v březnu 47 narodí právě malá Mariana. Ale její maminka 2 roky na to umírá na rakovinu.
10: To je její první vzpomínka. To malé dítě vidí umírající maminku. To je pro ní jako nesmírně těžká vzpomínka. To malé dítě si najednou uvědomilo, že nemá bezpečí. Tatínek nefungoval.
11: No to je právě to hrozné. Tomu se chci dostat, že v těch 2 letech Marianě jsou 2 roky. A maminka je mrtvá. A tatínek úplně ztrácí zájem ty děti, protože ona má, to jsme myslím neřekli, ona má o 5 let staršího bratra, takže bratrovi je 7, Marianě jsou 2 a ty děti jsou necháni úplně bezprizorně svému osudu, bez jídla, o samotě na ulici. Jak na tohle vzpomínala paní Mariana?
10: Že se stala se svým bráškou takovými obecními sirotky. Tatínek o ně opravdu neměl zájem a oni se živili prostě to, co našli, co ukradli. Mariana byla opravdu malinká, tak si brali různé rodiny, většinou české rodiny, místní sedlácké rodiny k sobě, chvíli krmili, pak ji zase předali do nějaké další rodiny, takže o Marianu se staralo spoustu vlastně lidí. Často byla přichycena při přelizání nějakého plotu a něco malého kradla. Zároveň nechtěli úřady, české úřady umístit do dětského domova, který byl, myslím, že právě v Broumově, v nedalekém městě, právě protože je to potomek Němců, ať se tedy o něj starají Němci.
11: Mně tam přišly úplně děsivé vzpomínky v tom jejím vyprávění na to, jak právě kvůli tomu německému původu se k ní chovalo okolí, ale třeba i dospělí lidé. To nejenom, že děti si ji budou nějakým způsobem dobírat a škádlit se, děti umí být zlé, protože ještě spoustu věcí třeba ani nedomýšlí. Ale to, jak se chovali ti dospělí, když ona tam třeba vzpomíná na to, že když byla na té ulici, jak nějaká kamarádka jí vzala k sobě domů přespat a v noci tam vtrhl otec té dívky a začal řvát, že on tady nebude živit nějakého fašistického prostě spratka a v noci to dítě, kterému bylo třeba kolem 5-6 let, tak vyhodil na ulici. To je úplně neskutečné, to myšlení. A to je to, o čem jsem mluvila, kde se to v nich bere, a to je to, o čem jsem mluvila na začátku, jak můžu trestat děti za to, do jaké se narodili
10: rodiny. Ta nenávist jako lidi přivádí k takhle hrůzným činům. To malé dítě si navyklo takovou strategii, ona o tom v tom rozhovoru docela často povídá, že když je nějaké nebezpečí, tak hledá úkryt. Prostě uteče. Co nejdál. Takže když byla dětská hra a kluci se rvali, tak ona ležela v nějakém kroví. Když přišly tanky v 68., to už byla dospělá žena, měla přesně podobnou reakci. Hlavně se do ničeho nemontovat, zmizet, nakoupit jídlo pro rodinu. K tomu se za chvilku dostaneme. A také si všimla jedné věci, že když se bude hodně snažit, tak to bude dobré. Tak jí vlastně nebudou trápit, nebudou ubližovat. Takže na základní škole byla premiant, mohla si vybírat školu, kterou by mohla studovat, když se pak přihlásila na střední školu. Myslím, že to byla nějaká technička.
11: Optik, myslím.
10: Ano. Ale oni tam nechtěli vzít právě kvůli německému původu. Nutili jí, aby se vzdala to německého občanství. Ona měla v křestním listu německou národnost. To se jí prostě příčilo. To považovala za nějakou vnitřní identitu, nějaké spojení s těmi předky sudetskými Němci.
13: Zástupce ředitele pan Trenčínský na mě činil tlak, abych, že to je přeci hloupost mít tam tu německou národnost, čemu je mi to dobré. Že to je jednoduchá manipulace, když mě do těch papírů napíše, že jsem Češka. Nikdo na mě nepozná, že jsem Němka, ne? Začala to na sebe. Nemám důvod, proč to udělat.
11: Víš, co mi tam ještě přišlo zajímavé, že ona mluví o tom, že do 10 let vlastně moc nevěděla nic, co byly koncentrační tábory, kdo to byli gestapáci, SSáci a tak dále. A pak, když začala zjišťovat, o co šlo, co to byla druhá světová válka, jakou roli v tom mělo Německo, tak že vlastně pochopila, proč se k ní Češi chovají tak, jak se k ní chovají, a že tomu rozuměla, se tomu vlastně nedivila. A mně to vlastně přišlo hrozně děsivé, že 10leté dítě si řekne, dobře, takhle se ke mně chovají, protože tohle se stalo, tak to tak přijmu, tak se s ním smířím.
10: V 50. letech, když studovala základní školu, tak tam měla nějakého učitele dějepisu, který jí poměrně často při výkladu o druhé světové válce vyvolával se slovy, ty o těch zločinech nacistických něco i určitě víš. Něco v tomhle smyslu, ona neustále byla konfrontována s tím, že jako Němka vlastně za to nese zodpovědnost.
11: A to by člověk čekal, že když jí potom někdo řekne, hele, změň si občanství, budeš to mít lepší, tak stejně řekne a just ne. A vlastně se mi to líbilo, že ona zmiňovala, tak já jsem se narodila dvou Němcům, ale budu si tady psát jako české občanství, dítě je to úplně postavený na hlavu. A taky tam moc hezky vlastně mluvila o tom, že kdyby se každý podíval na svůj rodokmen, že oni tam mají, ano, že z otcovy větve dobře, tak jsme teda echt Němci, ale tamhle už máme, ten byl Žid, ten byl Čech, ten byl Polák a tak. Tady je to všechno hrozně namixované, ať se každý na to podívá a ať mi někdo něco říká o nějaké nacionální hrdosti. A to mě opravdu pobavilo.
10: Paní Mariana Tomašovská žije dodnes v Broumově, vlastně kousek od těch míst, které zažívala v dětství a dospívání. Konec konců chvíli dokonce pracovala jako technička, optička, tak tam v podstatě měla spoustu německých krajanů, ale postupně ti Němci umírali a ona vlastně dnes je pravděpodobně úplně poslední Němkou, českou Němkou, která zná to broumovské německé nářečí. To je unikátní. Braunsch se jmenuje. Já jsem ji přemlouval, aby mi i v tom jazyce zaspívala tehdejší písně. Které,
11: a zaspívala?
10: No, přemlouval jsem ji asi 3 dny. Vlastně, asi 2x jsem ji navštívil a nakonec tedy souhlasila. Máme krásnou píseň. Ale také mluvila na nás Braunsch. Když jsme natáčeli poprvé spolu, tak to bylo před pedagogy, kteří se sjeli do broumovského kláštera. My jsme tam jako Paměť národa organizovali setkání učitelů dějepisů, kteří chtějí vlastně se svými žáky používat metodu oral historie a ty příběhy dostat do výuky. A právě tak jsem jim ukazoval. Názorně jsme si pozvali paní Marianu a já jsem s ní natáčel její vyprávění vlastně před publikem, takže na té nahrávce je slyšet potlesk a ty lidi se smějou. A to je zajímavé, ona vypráví nesmírně smutný příběh. Ale vlastně se velmi často to publikum směje, protože Mariana je úžasná v tom, jak s určitým nadhledem vypráví o té své německé identitě. A mimochodem říká také zajímavou věc, ona si vybírala kluky podle toho, jestli jejich maminky nebudou mít nic proti tomu, že je původem Němka. Bála se zamilovat do kluka, jehož maminka prostě by ji vyhnala. A nejeden kluk vlastně tomhle problém měl. Všechno je to vlastně úsměvné a ona tam před tím publikem vypráví, jak byla vlastně šikovná, že byla krásná dívka a uměla vlastně s klukama to zařídit tak, že se do ní zamilovali ti praví.
11: Hele, a nepřemýšlela nikdy o tom, že by prostě odešla do Německa, že by to pro ní možná bylo jednodušší, když tady, jak to tak chápu, asi čelila tomu, že je Němka a nějakým výpadům třeba kvůli tomuhle tomu jejímu původu i v dospělosti, že to nebylo jenom otázka toho dětství a té poměrně krátké doby poválečné, tak nenapadlo jí nikdy, že by, protože její babička s dědečkem přece byli odsunuti, tak by asi i měla se ke komu uchýlit.
10: Ona měla samozřejmě příbuzné v Německu, o některých věděla, ale nutno si uvědomit, že když to bylo možné, byla malinkým dítětem, pak na dlouho možnost už nebyla a potom v té druhé půlce 60. let, když už byla vlastně dospívající dívka, tak si našla muže, se kterým měla 2 děti. Bohužel ten vztah teda nevydržel. Ona byla prostě taková, jak vyprávěla, svobodomyslná. Prostě místo, aby vařila nedělní oběd, tak měla ráda, že si zbalila s dětma baťoch, namazala si housku a vyrazili na túru na celý den. To jí manžel nějak hůře snášel a
11: měl jet s nima, ne?
10: Já to mám taky hrozně rád, všechny víkendové výlety. Ale tenkrát prostě ten vztah bohužel nevydržel. Ty děti zůstávaly u tatínka a ona vlastně se potom docela protloukala. Našla si pak druhého muže, což byl hrubián, nějaký zaměstnanec železnice. Si to byl strojvedoucí, do kterého se zakoukala právě, když cestovala někam do zaměstnání. No a ten ji potom velmi jako tloukl a jednou to přehnal tak, že ona chudinka skončila nadlouho v nemocnici, snažila se dovolat ochrany u policie, která ji v tom nechala, řekla, že s tím nic dělat nebude a nakonec teda se jí podařilo utéct od toho násilníka. Ale musela vlastně hledat nějaké hodně vzdálené místo od toho, tuším, že Liberce nebo kde žili. A nakonec dlouhá léta snad pracovala někde v horách, na nějaké horské chalupě nebo hotelu, tak dělala uklizečku, potom snad byla nějak pokladní, ale pak se vrátila do Broumova. Žije v Broumově se svými dětmi a je takovou velkou průvodkyní. Historici za ní jezdí, jezdí za ní lidé, kteří se zajímají o ten kraj. Ona dělá s těmi lidmi výlety a ukazuje, protože zná i ty příběhy, ukazuje ty místa, kde žili velké německé rodiny, co s nimi bylo. Ukazuje i místo, kde došlo k těm velkým masakrům na Broumovsku, kde byli Němci prostě rozstříleni někde v lese, tak je tam malý pomník. Tak tam nás také zavedla.
13: Tady zůstali ti, co to měli v úmyslu zvelebit a chtěli se tady usadit. A to si myslím, že ta práce potom byla pro ně dost těžká, že jim to zabralo veškerý ten jejich čas. A do toho zatáhli i tu svoji rodinu, i ty svoje potomky, aby zvelebili to, co před nima třeba tamti zničili. A ti druzí zase, co sem přišli, ti vzdělaní, ti zatrast, jak jsme říkali, no tak když tady potom už nemuseli být, tak pokud nepřilnuli nějak tomu kraji, tak zase zvedli kotvy a šli zase někam jinam. Tady chybí ta tradice, chybí tady nějak ty kořeny.
10: Mariana je také věřící, ona sice to náboženské společenství hovistů, ale je to taková nesmírně milá, veselá dáma, která prostě vypráví o tom němectví, které prožívá tady v naší zemi.
11: Z toho všeho, co říkáš, a když si vezmu ten její životní příběh, kdy opravdu dostala teda docela naloženo od začátku, tak mně přijde překvapivé, že nezahořkla.
10: Ona nezahořkla, ale myslím, že našla určitou útěchu ve víře v Pána Boha. Ona je, dejme tomu, citlivá na určité věci. Těžce se jí vypráví o svých rodičích. Tam bylo vidět, že má pocit, že dostala něco nespravedlivého, že prostě maminku ztratit ve dvou letech, tatínka kvůli alkoholu a prostě lidé jí odstrkovali.
11: To jsme totiž nedořekli, ten její vztah s tím otcem, protože ona se k němu nějakým způsobem vrací v roce 53, kdy on se asi po třetí ožení, nebo po kolikáté to je, a bere si nějakou starší vdovu, která se o ty děti nějakým způsobem tedy stará, o ní a o toho jejího bratra. Ale v tom vyprávění paní Mariany, ona o tom otci vlastně mluví velice hezky.
10: Ona taky moc hezky mluví o té své maceše, která pak velmi těžce umírala na rakovinu dlouho. Tenkrát ještě nebyly ty utěšující prostředky jako morfium tak snadno dosažitelné jako dnes. A ta chudinka, která se o ně opravdu postarala, Mariáně bylo 5, 6, 7 let, strašně si vážila, že má doma maminku, náhradní maminku, a potom zažívala opravdu týdny a týdny, kdy ta maminka křičí bolestí a chodí tam za nima nějaká sestřenice, která se stará o tu umírající maminku. Tatínek byl ani v této věci neschopný, prostě byl neustále naložený v lihu.
11: No, tak jak tedy ona to měla s tím tátou, ten vztah?
10: Těžko říct, ona v něm samozřejmě viděla někoho, kdo byl původně člověk, kterýho ta válka nesmírně zničila, zranila. Že se z toho nedokázal úplně dostat. A že to vlastně nebyla jeho vina. Že to prostě byla vina nacistů. Tady také je důležité říci něco o tom společenství sudetských Němců. Jo? Oni vlastně tvořili velmi kompaktní enklávu v horách, no v podhůří českého pohraničí. Byli to často lidé, kteří žili tím odkazem svých předků, navazovali na hospodářství předešlých generací, zvelebovali i duchovně tu krajinu, stavili křížky, opravovali kostely, budovali kláštery. Bylo tam spoustu vlastně řeholníků, německých řeholníků, řeholnic. Většina z nich byla pak právě odsunuta. A zároveň prožívali trochu jinak tu Československou republiku. Protože oni měli dojem, že Češi tedy dostali tu nabídku toho světového vítězného společenství vybudovat si svůj stát, tedy být autonomní, sebeurčení. Němci, kteří se odkazovali na ten 14-bodový americký program amerického prezidenta Wilsona, jehož 10. bod zněl, že národům po rakousko-uherském rozpadu bude nabídnuta autonomie. Tak na to se samozřejmě odkazovali. Domnívali se, že sudetská země, Sudetenland, bude autonomní, samostatná, bude mít svoji vlastní správu. A konec konců i Masaryk přišel s tou myšlenkou mnohonárodnostního Československa, něco jako Nové Švýcarsko. A že budeme všichni národové žíti v respektu a míru. Češi byli velký vlastenci a budovali tuto zemi s velkým étosem. Jsme malý národ, konečně můžeme prostě v Evropě být svobodní. No a sudetským Němcům samozřejmě nakládali v mnoha ohledech. Ať to bylo ve 20. letech pozemková reforma, tak dostat se k půdě bylo pro Čechy mnohem snadnější než pro Němce. Všechny státní zaměstnanci museli projít zkouškou z češtiny. To pro mnohé prostě sudetské Němce bylo velmi obtížné. A když už se naučili česky, tak mluvili takovým žvatlavým, šišlavým způsobem. A když pak procházeli tou zkouškou, tak je Češi často jenom z nějaké záminky vyhazovali. Takže české úřady byly plné Čechů, ale i četníci byli Češi, pošťáci byli Češi, nakonec i státní zaměstnanci, cestáři byli Češi. Takže Ono to mnohonárodnostní soužití plné respektu prostě ze strany sudeckých Němců pociťováno šťastně nebylo. A když potom přišel Henlein s tím, že já nastolím tu rovnoprávnost a přišel opravdu s velmi agresivní politikou vůči československé vládě, mimochodem oni ji nazývali pražská vláda, nebyli milovaní, Beneš rozhodně ne, Masaryka milovali, opravdu ho měli rádi, považovali za vynikajícího politika. Beneš podle nich to akorát nezvládl. Takhle o něm mluví dodnes vlastně sudeční Němci. Ale chci jenom říci, že žili samozřejmě společně Češi a Němci. Češi skupovali chalupy a pozemky a lesy a různé podniky německé a často se k ním dostali za dosti výhodných podmínek. Ti často nemajetné české rodiny, které se stěhovaly do pohraničí, tak měli velmi výhodné finanční půjčky. Zatímco sudeční Němci přišli o spoustu peněz, protože například Rakousko-Uhersku půjčovali peníze. Měli své cenné papíry rakousko-uherské, to všechno vlastně vyletilo komínem. Bylo spoustu bankrotů a nezaměstnanosti. A třeba sudeční Němci hodně často vzpomínali na rok 1919, kdy Češi přebírali vlastně tyhle úřady a nebyli schopni zajistit dostatek třeba uhlí. A 1919 přišla zima už na konci října. Takže tam byl nesmírný nedostatek potravin. Tenkrát ty sudeční Němci, a to se tradovalo, museli zabíjet své vlastní domácí zvířata, kočky a psy, aby přežili. Jíst je. Takže tam bylo spoustu výčitek ze strany sudeckých Němců, což ale neříkám, že je mělo přivést k té zradě. Já se domnívám, že skutečně 1938 sudeční Němci zradili tuto zemi.
11: To chci říct, že musíme ukázat i to B, aby to nevyznělo tak, že jenom sudeční Němci byli v útlaku Čechů. Ono to potom trošku vyznívá, že pak udělali logicky to, co udělali. Tady samozřejmě, když se vezmeme Sudetendeutschlandpartei, už si zmiňoval Henleina, ale K.H. Frank je představitelem v Karlových Varech a netají se nenávistí vůči Čechům dávno ještě před druhou světovou válkou. A ve chvíli, kdy Hitler obsazuje pohraničí potom Mnichovu, tak je pravda, že sudeční Němci velice nadšeně vítají to, že konečně patří k říši, nebo ve velké většině samozřejmě nechci zase zobecňovat. A Češi jsou vyháněni velice rychle a velice... Myslím, že taky tvrdě, nemilosrdně.
10: Ano.
11: Jenom říkám, že ty vztahy jsou strašně komplikované a jsem hrozně ráda, že jsi to popsal, vlastně i to, co tomu předcházelo, protože to nikdy není černobílé. A myslím si, že do té dnešní doby si spíš můžeme vzít to, pojďme se na to otevřeně takhle dívat a pojďme si říct, tohle se stalo a ani jeden z těch národů už nechce, aby se to opakovalo. Proto je dobré vést ty dialogy, nenechávat to v zapomnění, nezavírat oči, ale otevřeně o tom mluvit, ale je to 80 let zpátky.
10: Já myslím, že slovo smíření je velmi důležité, ale my musíme to smíření podložit nějakým vyznáním, porozuměním, pochopením, co se tenkrát stalo.
11: A to musí přijít z obou stran.
10: Ano.
11: Tak a já moc děkuju, že jsme teď probrali příběh paní Mariany Tomašovské a znovu bych se vrátila k tomu, děti opravdu nemůžou za provinění svých rodičů. Ať už domnělá nebo skutečná.
10: Děkuji za toto téma a těším se na bonus. Tam se dotkneme jedné úžasné knížky, se kterou mám spojenou docela zajímavou historku.
11: Tak se nás určitě pusťte a budeme se těšit zase naslyšenou. Loučí se Lucie Korcová
10: a Mikuláš Kroupa. Naslyšenou.
14: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jak to bylo doopravdy?
15: Do historie českých zemí se výrazně zapsali také jezuité.
16: Říká historik Martin Deutsch. Jak se sem ale jezuité dostali a jak se vůbec budoval jejich úspěch, nezávisel náhodou také na ženách, mecenáškách?
14: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové? Dnes po 8 hodině večer na Plusu. Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Ilich Ramírez Sánchez, známý jako Carlos nebo Šakal, ve své době nejhledanější terorista světa, má na svědomí životy nejméně 83 lidí.
18: The day of the jackal finally comes to an end. After 20 years of escaping an international dragnet, the shadowy international terrorist known as Carlos the Jackal is in French custody.
17: 20letý Honena Šakala popisuje speciál portrétu Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Je 8 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
20: Tento týden začnou platit vládní opatření k cenám nafty a benzínu. Lotyšsko čelí úmyslnému poškození bezpečnostních systémů na hranici s Ruskem a Běloruskem. Hokejisté Třince vyhráli v extralize i po páté a vedou tabulku. Kolony po nehodě čekejte na silnici 13 v Bílině. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
21: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
20: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý den určovat maximální přípustné ceny.
22: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
23: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
22: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
24: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
22: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Radiožurnál.
20: Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámila to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce dvojici rukojmích. Teroristé z Hamásu tehdy unesli 251 lidí, přes 1200 dalších při útoku zabili. Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zabezpečení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž. Metody pachatelů i jednotlivců odporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější.
25: Lotyšsko zabezpečuje hranici automatizovanými systémy pro sledování prostoru na několika úsecích naraz. Současně se ale potýká s poškozováním této infrastruktury. Jak oznámila lotyšská pohraniční stráž, podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenala poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 000 pokusům o nelegální překročení této hranice. Podle lotyšských ozbrojených sil jsou do nelegální migrace zapojené běloruské bezpečnostní složky. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
20: Pražská zoo si dnes připomíná 95 let od svého otevření. Návštěvníci se budou moct na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Součástí oslav bude taky představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
26: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
21: Sport.
0: Třinečtí hokejisté zůstávají jediným 100% týmem nového ročníku Tip Sport Extraligy. Na ledě Liberce vyhráli v pátém kole 3-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. Pardubice zvítězili v Brně 5-3 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Po Američankách Kingové, Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala čtvrtou ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i kapitánka.
1: Já jsem nevěděla, kde tyhle ty jména tam jsou, a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítili, že jsem v klidu, a to, že se to povedlo, je jako neskutečný, a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na D5 u Plzně a D11 za Jaroměří, Jan Hoda na 13 v Bílině. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov zpozorněte u sjezdu do Plzně u Ejpovic. Na 67. kilometru leží u středových svodidel a zasahuje do levého pruhu sražený divočák. Na D11 z Jaroměře na Prahu za sjezdem na Černožice opatrně na kilometru 104,5 v odstavném pruhu stojí porouchané auto. Taky na D48 z Českého Těšína na Frýdek Místek hned za sjezdem na Nošovice na 54. kilometru nepřehledněte dokonce dvě odstavená auta. A na tahu 13 most Teplice čekejte komplikace v Bílině. V kruhovém objezdu u městského úřadu se srazila dvě osobní auta, kolony se tvoří obousměrně, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď ráno se ojediněle vytvářejí mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. Taky zítra čekáme slunečno, ráno ojediněle s mlhami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. A podobné počasí vydrží celý týden. Mírně se začne ochlazovat až po příštím víkendu. To byly zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Po staletí mají Češi horu Blanik spojenou s legendou o spícím vojsku. Vede ho svatý Václav na bílém koni a do boje vyrazí, až bude českým zemím nejhůře. Jaké kořeny má tento mýtus v čase? To vysvětlí v repríze Leonarda Plus z roku 2022 geolog Václav Cílek, kterému otázky položila Tereza Hrstková.
21: Leonardo Plus.
5: Pane Cílku, mohli bychom dnešní pořad zahájit podobně jako divadlo Járy Cimrmana hru Blaník, totiž anketou pídící se po tom, co se lidem vybaví, když se řekne Blaník. Ale jsem si jistá, že výsledek by dopadl podobně. V divadle tehdy konstatovali, že téměř 90% dotazovaných odpovědělo, že jde o hru, v níž podle pověsti dříme české vojsko. My bychom se možná dozvěděli ještě tolik, že je to slavná divadelní hra z pera Járy Cimrmana. Jisté je, že Češi mají blaníckou legendu stále v dobrém povědomí. My tu dnes o Blaníku budeme mluvit především proto, že jste mu spolu s kolegy věnoval další knihu. Co vás k tomu přimělo?
6: Víte, to je hrozně jednoduché. Někdy před 10 lety mě oslovili kolegové ze Středočeského kraje, že by bylo pěkné postupně mapovat významná území Středočeského kraje, teda zejména chráněné krajinné oblasti. Takže tato knížka o Blaníku pod Blanicku, o HKO, že je, myslím, že devátou prostě v řadě. A těch knih má být, já nevím, 10 nebo 11, a pak asi už zase žádné pokračování prostě nebude. Ale zároveň teda, jo, vlastně ten Středočeský kraj si vždycky ta témata vybírá velmi jako dobře. To znamená, že bavili jsme se o půdě, někdy je to tematicky, jo, je to, to znamená voda, půda, do budoucnosti asi i les, a jindy je to prostě regionálně. A Blaník nás v téhle chvíli zajímá i z hlediska národní identity, jako kdo jsme, co si myslíme, jo, takový to zvláštní očekávání té katastrofy v té české duši tady je jako pevně, jako spjatý vlastně i s horou Blaníkem.
5: Zasaďme si Blaník do krajiny, podobně jako v případě Řípu nejde o žádnou velehoru, ale oběma jim je vlastní, že vystupují z okolní krajiny. Velký Blaník má nicméně ještě souputníka v podobě malého Blaníku. Co dalšího je oběma horám společné a co je případně rozděluje?
6: Víte, u toho Blaníku, jako u mnoha hor posvátných či mýtických, je nápadný ten tvar. Když jedete z Českých Budějovic, že jo, tak někde za tím Miličínem najednou poprvé prostě se otevře krajina a uvidíte Blaník, a ten Blaník má odlišný tvar od zbytku okolní krajiny. Je to dáno tím, že Blaník je budován z větší části přeměněnými žulami, tak s turmalínem, já to nebudu prostě komplikovat, ale ta hornina je velice jako odolná. U Blaníku zároveň z hlediska geomorfologie je zajímavé, že vytváří dvojhoru s malým Blaníkem. Pokud se k tomu ještě dostaneme, tak ukážeme, že třeba existuje malé a velké Sitno, jo? Že velmi mnoho hor...
3: Na Slovensku.
6: Ano, na Slovensku, které mají, jo, nějakou taky jako posvátnou tradici, že? Nebo se o nich vypráví o vojsku, jsou hory dvojité. A některé hory dokonce jsou ty Triglavy, jsou ty hory trojité. Pro Blaník dál je nesmírně důležitý fenomén blanické brázdy. To znamená příkopu, který se táhne zhruba od severu k jihu, v délce nejméně 200 kilometrů, se dá vysledovat vlastně od Dunaje až k Labi.
3: To směřování severojižní neodpovídá tak úplně tektonickému obrazu České republiky, zvláště když se vezmeme v potaz třeba pohraničí Pohoří, Krkonoše nebo Krušné hory. Čím to, že ta vlastně blaňská brázda má tento severojižní směr, a našli bychom třeba nějaké další takové geologické útvary v České republice?
6: A v Evropě teda. A na celé severní polokouli teda. Já se možná trošku rozpovídám, protože tohle je taková jako nová věc a je poměrně jako málo známa. Že na českém území máme dvě výrazné brázdy. Je to brázda blanická a boskovická. Obě směřují maloučko jako ve směru jedna hodina, jo, to znamená od severu, maloučko jako na východ. Ale když se podíváme důkladně na geologii České republiky, tak těch brázd najdeme mnohem víc. Od západu Tachovská, potom Žihelská je velmi jako nápadná. Žihle je obec už v západočeském kraji, vytváří takový nápadný, prostě zlomovitý stupeň. Je to vidět od silnice do Karlových Vár. Potom, abych vlastně tu věc nekomplikoval, jo, a neprodlužoval, tak i na Jihlavě je prostě jihlavská brázda a ten směr zhruba na sever a maloučko k východu sleduje i jedna větev plutonu, to znamená žulových těles, které vystupují vlastně u Jihlavy, a pak je to ta boskovická brázda. Ale teďka takhle. Představte si Českou republiku v karbonu, to znamená v době, kdy vzniká uhlí. Někde v té severní půlce Čech a části Moravy se bude rozkládat jako velký močál, velké jezero s údolím, jako je třeba, nevím, Kladenské údolí a podobně. A do téhleté oblasti, která je možná napojená až hluboko prostě na polské, na slezské, polské a možná ještě i ruské oblasti systémem velkých jezer a močálů, tak do téhleté oblasti budou směřovat údolí řek. Jo? A ty údolí, to bude ta blanická brázda a to bude ta boskovická brázda. Ty řeky potečou, což je taky vlastně hrozně zajímavé, před těmi 300 miliony let, stejným směrem, jako tečou dneska. A to údolí té blanické brázdy bude děleno Prahy. To znamená, tam, kde bude práh vyšší, tak vznikne jezero. To jezero přeteče, udělá říční proud, vokus dál vznikne další jezero. A jak se to začne zanášet vlastně sedimenty, tak teprve vznikne průběžně takový jako průtočný systém. Musel být úžasný, jo, protože ty kopce okolo té brázdy měly pravděpodobně výšku několik set metrů, prostě, ne-li ještě víc. Jo, to u toho Českého Brodu máme takový štěrky vlastně nápadný. Vždycky ta východní strana, kdy bylo asymetrické, byla vyšší. Jo, to znamená, jo, není to jenom močál, ale je to takový jako podhorský močál, peře je do toho, no prostě ta krajina musela být vlastně jako úplně jako nádherná.
3: A kdy se tady začala drát vlastně řeka Blanice, možná ještě doplňme, že to není ta Blanice, která teče Vodňany a Prachaticemi, ale je to takzvaná Vlašimská Blanice.
6: Ano, jsou dvě Blanice, no. Tohle to je až potom jako ta kvartérní záležitost. Ale když se začnete zajímat o směry řek v Českém masivu, tak najednou zjistíte, že i v té křídě, jo, před nějakými, já nevím, 100 miliony let vlastně tekly podobné řeky, jo, podobným směrem, že tady se několikrát po sobě vlastně opakuje situace, že z časově odděleně až několik desítek milionů let vzniká analogická říční síť. Jo, ta se hodně rozvíjí v těch třetích horách. O těch třetích horách toho moc vlastně tak jako nevíme, protože ta krajina je dneska monotónní a je rozpohybovaná, ale zřejmě to byla krajina mnoha močálů, mnoha řek, mnoha průtočných jezer a teprve ten poslední milion let, když dochází ke zdvihu celého českého masivu, tak vzniká ta současná říční síť.
3: Vy jste nicméně naznačoval, že tady ty severojižní brázdy jsou evropský, možná i celosvětový fenomén.
6: Ano, to jsme nedořekli teda. Jo, prostě pro český masiv je jinak jako typický ten směr Šumavy nebo Krušných hor, že ty sudetské a krušnohorské směry, jo, ale najednou tady máme vlastně severojižní směr. Tak a teďka se podíváme na Evropu. Jo, a jedna ze záhad Evropy jsou řeky, které zhruba tečou severojižním směrem, dokonce zhruba stejně daleko jako od sebe. A jsou to tak významné řeky, jako je třeba systém Rýn a Róna. Francouzi dělí vlastně svoji geologii na tu část východní a západní, právě prostě oddělený Rónou a Saonou, že

0: Ale taky, co je podstatný, je, že tahle ta síť zlomů se málo kdy projevuje jako velké zlomy. My máme údolí, včetně třeba, nevím, Vltavy nebo Labe, které jsou jako podle pravítka místama. Jo, takže vypadá to, že jsou doopravdy založený prostě na nějakém zlomu nebo systému zlomu, ale v terénu ty zlomy skoro nikdy nenajdete. A s tímhletím souvisí hypotéza, někdy se tomu říká tektonický creep. To znamená, že jsou třeba vyvlečeny, mám to zase na Blanické brázdě, prostě někde u Rudolfova a u Šebířova, hadce nebo granulity z velkých hloubek a zase nemáme žádný velký zlom. A vypadá to tak, že ta hornina je nadrcená vlásečnicovitě, že se pohybuje po milimetrech vlastně nahoru dolů, ale pak to dá celkově vlastně třeba těch 20 kilometrů. A že řeka, která tam později teče, tak tím, jak je trpělivá, jak má hodně času, tak si dokáže najít cestu tou jenom o něco méně pevnou horninou, tím tektonickým mikrokrýpem vlastně jako postiženou a tím potom vznikají třeba ty severojižní směry.
1: Pro ty brázdy a prolomy třeba už ve zmiňovaném povodí Rýnu nebo Rhóny jsou typické teplé prameny, zemětřesné roje anebo také vlastně rudní ložiska. Setkáme se s něčím takovým také v té Blanické brázdě?
0: Podobně jako na všech těchto evropských brázdách, které jsem popsal a mnohých, které jsem nepopsal, tak v okolí máme ta rudní ložiska, tak vlastně na systému zlomu Blanické brázdy asi možná je nejzajímavější to ložisko Roudné, které bylo několikrát teďka monograficky zpracováno panem Zemkem. A to bylo ložisko, které ve 20. století představovalo velmi zajímavé a výnosné, těžili to Britové teda, ložisko zlata. Tam byl ještě základ nějaká středověká těžba a spekuluje se právě o možnosti, že tohleto ložisko, které je vzdálené něco jako hodinu a kousek pěší cesty vlastně od toho Blaníku, může mít i nějaký vztah k Blaníku.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
1: Podívejme se ještě na nějaké ikonické druhy, které bychom tady v té Blanické brázdě našli, ať už teda z pohledu fauny, flory, anebo i geologie.
0: Víte, v okamžiku, kdy my se pohybujeme v oblasti středočeské pahorkatiny, my někdy o tom mluvíme jako o českomoravské Vysočině, což je jako nepřesný, to znamená o oblasti takových spíš jako nevýrazných kopečků, která je tvořená žuly, ruly, metamorfované horniny. Jo, a obvykle je tahle ta oblast považována za botanickou Saharu nebo prostě za místo, které je jako velice chudé. Určitě se to nedá srovnat s Křivokládskem, s těmi různými typy vulkanitu nebo s českým krasem prostě s vápencem. Jo, to znamená, je nutné mít jiná kritéria na lokality na Českomoravské Vysočině a jiné prostě v českém krasu. S tím se jako nedá nic moc dělat. Z minerálů, které by mohly být ikonické, tak je to ten turmalín. Turmalín tvoří takové černé sloupečky, běžně tak centimetr, někdy 2 centimetry velké. Uvidíte je na patnících. Vchody do kostelů jsou často prostě obloženy touhletou turmalinickou vlastně, turmalinickou přeměněnou žulou, ortorulou, zase já to nechci jako komplikovat, jo, je to prostě stará žula, která vznikla ze sedimentu a ty sedimenty obsahovaly hodně boru a ten turmalin je borokřemičitan a turmalin je jako hrozně zajímavý minerál, protože v antice si všimli, že když ho zahřejete, tak přitahuje kousky popela. Jo, on má pyroelektrický a piezoelektrický efekt, to znamená, že když ho stlačíte, tak vyprodukuje nějaké malé množství prostě elektrického proudu, který za tohle to může. A dokonce ty turmalíny byly vřezány a ještě v době okolo první světové války z nich byla dělána čidla ponorek, protože oni reagovali na tlak přicházejících vln prostě. Jo, a ten tlak šel potom změřit jako elektricky. Jo. Takže to je fakt jako takový jako pěkný termín. Takový jako hezký minerál je prakticky všude je běžný, ale je hezký, že tenhle ten zvláštní minerál tvoří ten Blaník. To se mi vždycky jako líbilo. No, z druhů ze zvířat teda. Asi je to jenom mihule. To je taková jako skoro jako ikonická ryba pro Blanici a zároveň teda ta mihule je příjemná tím, že to je indikátor čistoty vod, takže kde je prostě mihula, tak tam je to jako docela dobrý. No a co se týče rostlin, tak vůbec jako nejzajímavější v této oblasti jsou hadce. Teďka, co jsou to hadce, že? To jsou tělesa takzvaných ultramafických hornin, mají málo křemene, jsou hodně tmaví, mají hodně hořčíku, často niklu, zinku a vytvářejí a pocházejí z velkých hloubek, prostě třeba okolo 20 kilometrů. A tyhle ty hadce vytvářejí hadcové stepy a na těch hadcových stepích běžný kytky nerostou. Protože to množství hořčíku jim vadí, je prostě pro ně toxický, že jo? A ty hadce zároveň se rozprskají do kostiček a ty kostičky dobře sají vodu nebo drenují vodu, to znamená, ty stepy jsou suché a toxické pro běžné vlastně rostliny. Takže na hadcích často žijí nebo rostou endemiti, to znamená druhy, které jsou omezeny jenom na to jedno místo. A mezi ty typické endemity této oblasti patří, vlastně je to úplně endemit, kuřička hadcová, jo, abych teďka se zase nespronevěřil prostě botanickému botanikům. A je to taková rostlinka, která vypadá jako hvozdík, jako prostě malý karafiát. Je to taková jako prostě malá, hezká, ušlechtilá kytka a místní lidé se ji naučili pěstovat třeba tak, že si dělají doma hadcové skalky a tam přenáší tu kuřičku. Jo, zase probíhnul tam celý velký záchranný program. A spíš je to o tom pro mě, že když se začtete do života mihule nebo prostě kuřičky, tak objevíte prostě zajímavé vztahy. Jo, ta věc, když si ji zvětšíte, většinou je jako velmi jako krásná, tak pro mě jako nebotanika, pak je ta procházka tou přírodou takový jako věčný očarování z mnoha příběhů, které většinou prostě neznám, ale vím, že za každou tou kytkou prostě jsou tu mravenci, kteří přenášejí semínka, tu motýly, kteří to prostě opilují. Jo, prostě něco jako hodně zvláštního, akorát, jak je to malého měřítka, že jo, a české, tak se o tom netočí ty filmy jako BBC, prostě o bílých žralcích nebo o tučňácích, jo, ale něco takového v malém a nenápadném máme v mnoha našich rezervacích.
1: Zastavme se teď ještě u toho osídlení lidského. Co nám říkají archeologické nálezy o nejstarším osídlení Blaníku a jeho okolí?
0: Tenhle ten kraj je archeologicky velice chudý. Jsou tam nějaké staré nálezy sekirek v eneolitu. To je hrozně prostě zajímavé, je, že ty eneolity, s těmi 5000 lety, pravděpodobně prolezly celou českou kotlinu, včetně hor, a na mnoha kopcích zanechali sekerky. Jo, zdá se, že to jsou prostě votivní dary, a je to možný taky, že prostě jako násobili sílu hory silou té sekery schopné podseknout strom. Můžeme o tom spekulovat. Potom to, co je vlastně vůbec nejpodstatnější, že jo, je, ono to asi není opidum, ale nazveme to prostě opevněním, nahoře Blaník je pravěké, byly tam dělány nějaké sondy, zase jenom pár metrů čtverečních, takže to je jako typická situace pro většinu hradišť, že to, co známe, známe třeba z 10 metrů čtverečních, že jo. A tamto osídlení jde, jak je typické pro ten sklonek té doby bronzový, přes Hallstatt vlastně až ke Keltům. Teďka to osídlení, ono není vlastně moc hezký. Jo, já si dokonce ani nemyslím, že ten vrchol by byl posvátná Keltská hora, protože když máte doopravdy místo, které má takový jako posvátný náboj, tak je malebný, prostě je dobře začleněný, je to nějaký kruh nebo prostě nějaký ovál. Jo, u toho Blaníku to spíš dělá dojem, buď to dohledu nad cestou starou, nebo dohledem prostě obchodní stanice, která pečovala o rýžování zlata. Nejsou proto důkazy, ale dá se to předpokládat, nebo prostě něco podobného. Jo, ale tím se vlastně ještě maloučko, abych zase tu horu nedesakralizoval, že jo? Tak oč se jedná, jo? Ono totiž na těch posvátných horách máte místa hluchá, máte tam linie, kterými putují bohové, máte tam čarovný palouky, to je všechno teda z irského folkloru teďka, to, co jako říkám, a máte často horu, která je posvátná jenom proto, že má několik skal a ty skály jsou extrémně posvátné vlastně. A tohle může být situace Blaníku, která má největší a nejkrásnější skály vlastně v celém širém kraji. Je to zase dáno tou odolností vlastně té turmalinické ortoruly a jedná se zejména o tu slavnou Veřejovou skálu.
1: Která je na Velkém Blaníku, ale ne úplně na vrcholu, protože na vrcholu Velkého Blaníku stojí taková dřevěná rozhledna, od které by ale ten vstup do hory očekával asi málo kdo. Takový dojem daleko více vzbuzuje právě ta Veřejová skála?
0: Veřejová skála je, dá se normálně navštívit. My když jsme tam byli, já už tam byl po několikátý, tak teďka teprve jsem věnoval pozornost okolí. Všiml jsem si, že je obklopena valem obdélníkovým. Pak se ukázalo nakonec, že ten, tak jsme si to nakreslili, zaměřili, že pak se ukázalo, že už ten val je popsaný před nějakou dobou. To znamená, Veřejová skála je opevněné místo, protože ten val je poměrně nízký, má ten právě ten obdélníkový pravoúhlý prostě základ, tak skoro určitě je středověký. Skoro určitě ta Veřejová skála nebyla osídlena dlouhou dobu. Takže otázka je, co to bylo. Mohl to být hrádek dřevěný, ze kterého se nezachovalo skoro nic. Petr Meduna se domnívá, že by to mohlo být, že by tam mohl být i opevněný kostel, jo, protože tam se mluvilo vlastně o tom pochování těch apoštolů toho Petra a Pavla. A nebo to mohl být nějaký prostě husitský tábor z okolí, že jo, nebo dohled vlastně nad cestou. Archeologie tam prakticky není žádná, my jsme pochopitelně nekopali, ale byli jsme tam po velkých deštích, kde bylo prostě rozplaveno velké množství materiálu, ani střípek, ani kousek železa. Jo, takže to právě nasvědčuje takový ty jednorázový vlastně situaci. No a pod Veřejovou skálou, Veřejová znamená dveřejová, to je ten dveřej, to jsou ty dveře vlastně do toho podzemí. Ta brána do toho podzemí. Že jo. A když sejdete kousek pod tu skalku, tam je sice nějaký převis, ale za moc nestojí, tak o kousek níž najdete puklinu. Tahle ta puklina pravděpodobně odpovídá starému popisu místního historika, který mluvil o vchodu podobném gotické bráně. Moc se to té gotické bráně nepodobá, ale je to pravděpodobný vchod vlastně do hory. A ještě o kousek níž je převis, tak jako tmavý převis, asi o 30 metrů dál, že jo? Před kterým je postavený novodobý menhir, ale pěkný, jako doopravdy jako citlivě vlastně zakomponovaný do toho místa. To znamená velice pravděpodobně, v dobách, kdy ten Blaník byl víceméně odlesněný, pasáci tam prostě pásli, tak pod tou Veřejovou skálou viděli tuhle tu dutinu, která jakoby umožňovala vstup vlastně do toho kopce a to je zřejmě ten pravý vstup do Blaníku.
1: Na druhé straně na Malém Blaníku leží ještě rozpadlá kaple svaté Marie Magdalény, v jejímž středu vlastně vyrostl smrk stepilí, nazývaný také mnich, a to vlastně uprostřed bukového lesa, což je místo, které je možná ještě působivější.
0: Víte, na těch Blanicích je vlastně zajímavé to, ze zhora je vlastně doopravdy jako krásný výhled, ty některé skály jsou moc pěkný, ale takový jako nejposvátnější pocit máte spíš na tom Malém Blaníku. Kde je barokní kaple, kruhová, teda Máří Magdalény. A to je světice, která žila v jeskyni, takže zase tam ten motiv toho dutého vlastně jako kopce. Tak tam máte doopravdy pocit, že se tam jako o něco jedná, že to je to posvátné místo, což zřejmě ti lidé těch minulých staletí cítili podobně, protože je to místo, kam prostě vodili poutě, nikoliv na vrchol Velkého Blaníku, kam se vodili až poutě politické národnostní v tom 19. století. To znamená, pro mě, kdybych zase měl znovu navštívit Blaník, tak asi nejdřív ze všeho bych šel na Malý Blaník, ke kapli prostě Máří Magdalény, pak na Veřejovou skálu a pak teprve na Velký Blaník.
1: Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. Po krátkých zprávách se na Blaník a další podobné posvátné hory vrátíme.
2: Leonardo Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Tady je Radiožurnál 8:30. Vojtěch Tomášek a další zprávy.
4: Unijní ministři obrany budou dnes v Bruselu jednat o vojenské pomoci Ukrajině. Řešit budou taky hybridní hrozby nebo situaci na Blízkém východě. Česko bude zastupovat vedoucí sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský. Izrael během židovského svátku stánků na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Na základě doporučení armády to nařídil ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října. Strakova akademie se dnes otevírá veřejnosti. Sídlo úřadu vlády na Pražském Klárově pořádá den otevřených dveří. Začne dnes v 10 dopoledne a potrvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Návštěvníci uvidí třeba jednací sál vlády anebo reprezentační prostory. Sport. Pardubičtí hokejisté vyhráli v 5. kole Tip Sport Extraligy v Brně 5-3. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1, Vítkovice Mladou Boleslav 6-2, Třinec zvítězil v Liberci 3-1 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. Čech Matyáš Vacek si na závěr mistrovství světa v silniční cyklistice při pádu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na evropském šampionátu. Ten začíná v sobotu v Lublani. Rozhodnou o tom další vyšetření.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D7 za Panenským Týmcem a na D5 u Plzně. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Panenským Týmcem na 39. kilometru pozor na sraženou srnku, leží mezi levým a pravým pruhem. Na D5 z Prahy na Rozvadov opatrněji za sjezdem do Plzně u Ejpovic na 67. kilometru leží vlevo u středových svodidel sražený divočák, do levého pruhu už výrazněji nezasahuje. Na D11 za Jaroměří směrem do Prahy na kilometru 104,5 zabírá pravý pruh porouchané vozidlo. A na D48 z Českého Těšína na Frýdek Místek za sjezdem na Nošovice na 54. kilometru stojí v odstavném pruhu pro poruchu dvě auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Jasno, na severozápadě až skoro jasno a teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve sváteční pondělí. Babí léto je tak v plném proudu. A podobné, tedy slunečné a poměrně teplé počasí nás bude doprovázet i během úterý. Denní teploty do 24 stupňů Celsia a jasná nebo skoro jasná obloha, ráno se opět můžou vyskytovat mlhy. Pozor na ně především na silnicích. Noční i ranní teploty budou opět nízké, od 11 do 7 stupňů Celsia, objevit se ale můžou i přízemní mrazíky. Ve středu maxima do 24 stupňů Celsia, místy ale bude větrno. Ochlazení přijde až na víkend, kdy se denní maxima budou pohybovat do 22 stupňů, noční teploty budou klesat i k 1 stupni Celsia. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
1: Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes se bavíme o památné hoře Blaníku a kraji ležícím v jejím okolí.
2: Leonardo Plus.
1: Během 19. století se Blaník stal jedním ze symbolů vzmáhajícího se českého národního hnutí. Kámen z Blaníka byl vsazen i do základu Národního divadla, což jenom potvrzuje jeho bájný význam. Samotný blanický mýtus se ale poprvé objevuje s největší pravděpodobností už v 15. století. Jeho historii připomíná ředitel muzea Podblanicka Radovan Cáder.
7: My úplně přesně nevíme, kde jsou původy, počátky té pověsti. Víme jen, že se nevztahuje určitě, nebo nevznikla určitě přímo jaksi v okolí hory Blaník, protože podobných pověstí známe z Evropy více. Každopádně k Blaníku se začaly jisté mytické a bájné zkazky vázat již v dobách nejstarších. Máme je doloženy už ve středověku. Takže víme například, že se Blaník jako místo, kde je jistý náboženský blouznivec, se tam vyskytoval, tak se objevuje například i v kázáních mistra Jana Husa, případně tedy pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házenburku. A od toho středověku vlastně se táhne jako červená nit kolem toho Blaníku ta mytičnost, to, že Blaník není horou obyčejnou. Ta blanická pověst se pak vyvíjela, dlouhá léta vlastně existovala v podobě té, že je Blaník místo, které je určeno k záchraně, ať už vyvolených z hlediska náboženského, nebo tedy později se do toho začíná mísit i ten prvek národní. Nicméně až do konce 18. století to bylo velmi, velmi takové obecné. Ten Blaník se v této podobě vyskytuje v různých sibylinných proroctvích a v proroctvích slepého mládence. Ale teprve na konci toho 18. století se začíná dostávat ta pověst do širšího povědomí. A jako u spousty jiných věcí je hezké to, že typicky národní českou pověst vlastně tehdy se spopularizoval pražský Němec, pan Schiffner, který vytvořil takovou báchorku o jezdcích spících v Blaníku, která byla úplně ahistorická a s tou dnešní podobou té pověsti neměla mnoho společného. Nicméně velmi ji spopularizoval, do češtiny pak o rok později převedl Václav Matěj Kramérius. A v této podobě té ahistorické báchorky, ve které tedy vystupují už rytíři v Blaníku, ale ještě tam není o svatém Václavu ani o nikom takovém ani vidu, ani slechu, tak vlastně v této podobě ji pak velmi spopularizoval v Čechách Václav Matěj Kopecký se svým loutkovým divadlem. A v tom 19. století se najednou to jádro té pověsti stalo velmi aktuální. Bouzel se český národ a hledali se ti, kteří vlastně vyjedou na pomoc, že? Takže ta pověst začala být opravdu velmi populární a začala být zpracovávána v tom českém národním hnutí velmi často a velmi, řekněme, volně.
8: Tolik historik Radovan Cáder, který byl hostem pořadu Tady to znám na Českém rozhlase Region. Sláva Blaníku se šířila prostřednictvím románů, básní, loutkových her i kramářských písní. Jednou pozoruhodnou báseň nazvanou Hlas z Blaníka sepsal i básník a novinář František Matouš Klácel. Poslechněme si teď, jak zněla původně.
9: Žižka vůdce je náš, bratři, nebledněme. Hus nám jest kazatel smělosti.
8: A jaký Klácel pozměnil na nátlak cenzury.
9: Hurách, už je tu čas. Zbuďte se, bratři. Václav vůdce náš, on vede k slávě nás. Vojtěch nám kazatel smělosti.
8: Tady tedy můžeme hledat změnu ve vedení blanického vojska. Jan Žižka a Prokop Holý museli ustoupit svatému Václavovi a svatému Vojtěchovi. Zatímco podle původních verzí legendy už někdy z 15. století stál v čele rytířů jednoznačně Jan Žižka. V 19. století se na scénu dostává spor o smysl českých dějin a s ním také otázka, zda husité mohou být rehabilitováni jako pozitivní hybná síla českých dějin. V té chvíli zvítězila verze, kdy v čele blanické armády stojí zemský patron svatý Václav. Spor o vedení blaňského vojska je ostatně také jeden z ústředních motivů Cimrmanovy hry Blaník. Pane Cílku, tolik tedy k oblibě blaňického mýtu v době národního obrození. Dá se říct, že od té doby se blaňčtí rytíři těší neutuchající oblibě? Ať už za první republiky, nebo třeba...
0: Nevím, jestli je to obliba, nebo prostě, nebo takový to volání, kde jste, který se opakuje každých několik let. Pojďme se na ten mýtus podívat od samého začátku. Když ten Blaník posuzujeme jenom z hlediska Blaníku, tak ty zdroje jsou velmi chudé, že jo, a jsou většinou až teda z té husitské doby. A ta husitská doba, jak byla fascinovaná apokalypsou, tak zřejmě tu lidovou pověst, která se tam udržovala, nějakým způsobem prostě převzala. K dalšímu takovému jako velkému budování vlastně té blanické pověsti dochází v barokní době, kdy máme ta četná proroctví, že jo, ale ta četná proroctví mají zřejmě dobrý základ a to je bitva u Jankova. Bitva u Jankova je jedna z největších bitev 30leté války. Je doopravdy jako prohráli jsme všechno, že jo, Švédi se začali sápat na Vídeň, ale zastavili se u Brna a pak se jako museli prostě jako vrátit, že jo, ale podle dochovaná ikonografie víme, že prostě zničili krajinu. Všechno hořelo prostě. To znamená, v tom baroku je to doopravdy jako velká síla té apokalypsy těch potoků krve. Jo, já myslím, že jedna z důvodů jako přežívání vlastně té blanické pověsti je právě vlastně ta bitva u toho Jankova a 30letá válka. Tak, ale když se podíváme na otázku dutých kopců, asi se k tomu ještě dostaneme, z hlediska mytologie, tak zjistíme, že podobných pověstí se vypráví celá řada. A to v území někde od Iránu až po Británii. Ty pověsti mají podobnou strukturu, vždycky je to nějaké vojsko, někdo významný je prostě jako vede. A skorem vždycky ta hora, kterou označují, má nějaké archeologické osídlení, někdy jako velice výrazné. No to znamená, v celku z hlediska mytologie nemůžeme pochybovat o tom, že tyhle ty pověsti mají pravděpodobně ty velmi, velmi prostě staré jako základy, jo, a pak jsou nějakým způsobem dál jako transformované.
1: A kde konkrétně bychom se třeba setkali s dalšími vojsky v dutých horách?
0: Na našem území je to celá řada míst. Kupodivu se to vyprávělo i o Řípu, že jo? Ale já možná udělám úkrok do vzdálenějších krajin, a to až na Altaj. A to proto, že tam jsou podobné pověsti zachycované ještě v roce 1940 a později. Jo. Takže na Altaji je hora, která se jmenuje Izik-Tak. O tom Izik-Taku se vypráví neuvěřitelné množství pověstí, jo, včetně takových, že z nedaleké hory vyšlo vojsko, spojilo se s rudoarmějcema a porazilo Němce. Jo, ale to je typický pro ty posvátný nebo mýtický, ať už to nazveme, jak chceme, že obsahují v sobě něco, co vzbuzuje zájem lidí opakovaně prostě celá desetiletí nebo staletí. Tak, a teďka dutý kopce v indoevropské tradici. Prostě úžasný téma. Máme to zachovaný z Tibetu a máme to zachovaný v té staré vrstvě toho benistického náboženství. Jo? A oč se jedná? Putuje se k hoře. Putuje se tam většinou nebezpečným způsobem, protože cestou padá sníh a jsou tam banditi a tak dále a přijdete k hoře. A teďka k té hoře vy máte, v Tibetu existují průvodci, některý jsou tajný, jiný jsou veřejný. A týká se toho, že ta hora je prakticky vždycky dutá a v té hoře je zámek. Ten zámek je nad jezerem. Tenhle ten průvodce, tibetský prostě, indický, po těch posvátných horách má zároveň charakter modlitební mapy. To znamená, jdete na určité místo a vzýváte určité božstvo. Ten střed té hory září. Jo? Podobně jedna zase z pozdních pověstí blanických mluví o křišťálových sluích prostě v blaníku tohle. Ale naspátek teda k těm tibetským jako horám. A v těch průvodcích někdy jsou mapy toho imaginární mapy podzemí té hory. A většinou je to tak, že za tím jezerem je palác. Ten palác má vstupní bránu a ta je strážena nějakými draky nebo hrozivými bytostmi. Otírá se nám pole pohádek, že jo. A jak obcházíte tu horu, tak překonáváte na jednom místě, prostě překonáváte hrozivá božstva, vstupujete do prvního patra, tam je tolik a tolik místností, v nich žijí a ti bodhisattvové, jo, a postupně se propracováváte vlastně nahoru. Takže neustále vedete s tou horou vnitřní dialog. Pro Evropany je typický někam přijít, takzvaně si dobít baterky, sebrat nějakou energii, že jo, a jet domů nadšeně, jo. Tady ne, tady se ocitáte.
1: Stoupání nahoru?
0: Ano, v tom poli síly se tomu říká, ne, teda v tom buddhismu, ale zároveň ona je to pole inspirace. Jo, to znamená, velmi často s těmito místy jsou spjati hudební skladatelé, že jo, básníci, jo, nebo náboženský figury. Hlejte se, teďka odbočím, jo, ale aby jsme pochopili, jak se nese kult hor. Jo, zhruba před měsícem ohlásil britský Guardian, že policie britská řeší problém létajících světel u hory, jejíž jméno jsem zapomněl, ale je to hora, na které se modlil svatý Patrik. A vypadá jako říp, je to sopka, akorát, že má nahoře prostě plochu. Jo? To znamená, jo, pokud policie v této době dokáže prostě řešit otázky mimozemských nebo Bůh ví jakých prostě létajících světel, jo, v Británii v této době, tak jak to muselo být silné třeba v raném středověku nebo v pravěku nebo prostě ještě vlastně v baroku. Ale jako tím chci říct, že tohle to vás posune do nějakého úplně jiného světa prostě. Tajných map, tajných nákresů, podzemních paláců prostě, ve kterých jsou ukryty ty klenoty, ale ty klenoty, to není to zlato, to je to v té buddhistické tradici pozdější, jsou to ty klenoty toho poznání vlastně. Tohle mi přijde být jako na těch horách skutečně jako fascinující.
2: Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
1: Vy jste hned při pátrání po té tradici do těch hor skočil na Altaj a do Tibetu, ale možná tady zmiňme, že podobné do té hory, ve kterých dlí ti vojáci, bychom našli i v Německu, konkrétně třeba horu Kyffhäuser v Durynsku, Hochtron v Bavorsku, anebo už zmiňované Sitno na Slovensku. Tak já budu přízemnější a zeptám se vás tady na ty naše okolí.
0: Sitno je fascinující hora a já bych nejradši viděl poutní cestu nejenom teda z Řípu na Blaník, ale z Blaníku na Sitno. Umím si představit, kudy by vedla. Sitno, zdaleka tě vidno, že jo, slovenská národní písnička, to znamená zase Blaník zdaleka tě vidno, Říp taky zdaleka tě vidno, že jo. Takže je to, musí to být hora prostě nápadná. Pro Sitno je typické to, že ono leží pod velmi starou cestou, která směřuje od Ostřihomy, maďarské, jo, což je původně za prvé keltská pevnost nad Dunajem, za druhý je tam velkomoravský kostelíček, až teprve později přibyla nedávno ta vlastně velkomaďarská bazilika, která překryla jak Kelty, tak původní slovanské osídlení. Tam vedla vlastně stará cesta. Kusy té staré cesty byly střeženy valem. To je další fascinující záležitost, protože v délce 60 kilometrů se táhne obranný val asi z 5. století. Není to úplně jasné, je to možná obrana proti Hunům až pod Sitno. V Sitnu, že jo, Sitno nahoře je pravěké hradiště, za ním už je teda Banská Štavnica, z doly, jo, ze zlatem, ze stříbrem. A Sitno je taky dvojhora vlastně, jo, a ta otázka té dvojhory má, musím říct, jako problematická jako řešení. Nicméně, jo, nejstarší záznamy o dvojhoře pocházejí ze staré Mezopotámie. Hledajte se, proč já o tom mluvím jako o možné analogii a zároveň se toho straním, je to, že v průběhu toho eneolitu, který byl zhruba v období, já nevím, egyptských, nejstarších egyptských pyramid, nebo prostě Mezopotámie, ti lidé hodně putovali. My tady máme velký prostě migrace. To znamená, není vyloučeno, že část těch tradic se zachovala a na druhou stranu archeologicky se to nedá dokázat. To znamená, je to napůl pohádka, jo, a napůl vlastně hypotéza, ale nicméně prostě je zajímavé, kolik posvátných hor právě jsou dvojhory. No a představa byla taková v té staré Mezopotámii, že mezi těmi dvěma horami je sedlo. A v tom sedle je vchod do podzemí totiž. Jo, takže nějaká takováhle paralela by tam asi jako mohla být. Jo, pozoruhodné je to, že když navštívíte jak Sitno, že jo, tak Blaník, tak z některých úhlů se navzájem podobají, přestože to Sitno je vysoký 1000 metrů prostě. Jo, a v okolí zase byly nějaké ty depoty, že jo, a posvátné kopečky a podobná záležitost. Takže to je taková jako bratrská, jako prastará hora, že jo.
1: A jakou roli hraje Sitno, řekněme, v té slovenské mytologii?
0: V té slovenské mytologii je to složitější záležitost, protože to samotné Sitno leží na samé hranici, tuším, Maďar Orszag se to jmenoval. To znamená území, které bylo zabráno Maďary na začátku druhé světové války jako klasické maďarské území, kde se taky většinou mluvilo maďarsky. Hlejte se, tu krajinu chce navštívit. Já to neumím vlastně popsat, jo? Ale jsou prostě místa, kde se doopravdy propadáte do nějaké neolitické minulosti, téměř jako balkánského typu, kde těch kultur je prostě obrovské množství, kde jsou nalézány sošky venuší, tedy hliněných venuší, nebo sošky bíků. A teďka nad tím je to Sitno vlastně.
1: Jo? A je to také místo, do kterého Slováci vkládají své naděje ve chvílích, kdy bude nejhůř?
0: Ale to si já myslím, že ne. Jo, právě proto, že to Sitno mělo tu smůlu. Že ono vlastně kulturně leží mezi maďarskými, původně maďarskými nížinami a těmi hornickými městy, které jsou mezinárodní, které jsou do značné míry německé, ale taky tyrolské, alpské, saské. To znamená, že ty jsou nositeli vlastně jiné kultury. Ta hornická města, ta horní města Slovenska pak sehrála velkou roli za 19. století, za slovenského obrození, protože prostě na nich byly ty nejlepší školy, protože ty doly byly nejhlubší, rybníky byly nejsložitější, to znamená hornická města Slovenska do sebe nasávala vlastně ty nejlepší duchy celého Slovenska nebo rakouské monarchie, že jo, nebo tohleto, takže nakonec se tam objevují i ty, ten Ján Boto, že jo, takový ty okrsky toho nového slovenského uvažování vlastně o světě, ale vlastně historicky to Sitno je hrozně málo slovenský.
1: Už jsme tu zmínili Kelty a vy jste vlastně vyprávěl i historku o hoře svatého Patrika. Tak by bylo na místě možná připomenout ještě takzvané Ace Sheet, což znamená mocnosti hor, které nacházíme především v severoirských legendách.
0: Jo, to kdybych věděl, co tohle to znamená. To jsou prostě ta velká mystéria. Ale pojďme se na to podívat jako z jiné strany. Kde máme zachovány nejlepší tradice o předkřesťanském vnímání světa? Je to na dvou místech. Je to Irsko a je to Island. Jo, vždycky nějaký třeba 9., 8., 9., 10. století. A je to proto, že na obou místech křesťanství přichází přátelským způsobem a splývá s místní tradicí. Jo, je to hodně patrné na těch islandských ságách, že tam ty rozbory jsou docela jako pěkné. Kdo chtěl, tak to křesťanství mohl přijmout zpočátku, kdo nechtěl, nemusel, ale nesměl to dělat jako vlastně veřejně. A třeba ty islandské ságy, to je sága o lidech Njálových. Tam jsou minimálně dva verše nebo dva odstavce, které hovoří o vcházení do hory, nebo jak prostě bard vchází do hory a je přijat vlídně prostě lidmi, kteří v té hoře vlastně jako sní. No a když si vezmete tyhle ty vlastně islandské ságy, tak několik z těch hrdinů, včetně teda Olafa, spáchalo při šíření křesťanství, jo, tolik různých zločinů, že nakonec vlastně odcházejí do Říma, aby získali odpustky. A když se podíváte, kudy oni šli do toho Říma, oni mohli jít buď to tou západní cestou přes tu Francii, ale nejrychlejší bylo odjet lodí do Aquileje a jít normálně rovnou na sever. Jo, to znamená, hrdinové islandských ság mohli jít okolo Blaníku, kde vede prostě stará cesta. Jo, že ty dvě nejbližší staré cesty vedly po obou březích vlastně Vltavy a jedna z nich, jedna z těch důležitých vlastně, která vede jako okolo vlastně Českých Budějovic, Ševětína, to je Borovsko, prostě a dál na sever, mine Milevsko, že jo, tak vlastně směřuje podél Blaníka do tak významných center komunikačních, jako byl Načeradec. Jo, asi důležitý je ten vlastně Načeradec a několik dalších míst v okolí.
1: Teď jsem čekala, že nás povedete spíš kolem Avalonu za králem Artušem, tak tím Blaníkem.
0: Jo, to je prostě další jako pověst. Jo. Ale tím chci říct jenom, že když se doopravdy na to začnete dívat z hlediska těch mnoha hor, mnoha pověstí a mnoha archeologických nálezů, tak vlastně nepochybujete o tom, že blanický mýtus není výmyslem husitské doby, ale že je starší.
1: Když se vrátíme ještě na chvilku na Podblanicko, je to krajina, která inspirovala nejenom básně, romány a třeba i obrazy, ale také nejedno hudební dílo. A těch hudebníků svázaných s místním krajem je skutečně mnoho. Které jméno zaujalo vás, pane Cílku?
0: No vždycky je to Jan Dismas Zelenka, jeden prostě z největších českých hudebníků všech dob. Jo, prostě
1: rodák z Louňovic.
0: Rodák z Louňovic, ano, ano. V Louňovicích mimochodem byl klášter, byl tam dělaný poměrně hezký archeologický výzkum. Klášter je původně ještě teda jako románský a není vyloučeno, že do těch Louňovic byl lokalizován ze dvou důvodů. První byla přítomnost té staré cesty, ale druhá byla nutnost christianizovat tu krajinu toho Blaníka, kde já teda tuším nebo se domnívám, že existovaly ty posvátné skály, spíš než posvátná prostě hora. Nedaleko působil nebo pobýval nějakou dobu, že Richard Wagner, a nedaleko od Richarda Wagnera o několik let jindy sbíral své folklorní zkušenosti Bedřich Smetana. Jo, ale aby jsme to nerozptylovali se vlastně těmi dalšími jmény, tak Jan Dismas Zelenkační, doopravdy jako obrovský, jako velikán. A zase, kdybychom byli buddhisté, tak bychom spekulovali nakonec, nakolik mládí prožité pod posvátnou horou, které má to pole síly a inspirace, ho mohlo ovlivnit, byť vlastně on pak v Čechách už moc nepůsobil.
8: Poslechněme si na závěr ještě ukázku z Cimrmanovy hry Blaník. A to ve chvíli, kdy se učitel dějepisu Chvojka chystá k návratu z hory.
10: A já abych šel, jenomže vás ještě ruším, páni rytíři, ale až já přijdu zase do školy a budou se mě zase ptát, jsou tam a přijedou někdy, co já mám o tom vašem Blaníku říct?
11: Řekni jim, děti, je to noclehárna.
10: To ne, ne, já jim řeknu asi tolik. Máme své české vojsko, je dobře vyzbrojeno, dobře vycvičeno, bedlivě sleduje, co se v Čechách děje a čeká, až bude národu nejhůře. Říkám to dobře?
12: Dobře to říkáš. A ještě jim řekni, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř.
8: Tolik úryvek ze závěru Cimrmanovy hry Blaník. Co podle vás vypovídá pověst o Blaníku a blanických rytířích o české národní povaze?
0: Úplně všechno. Jo, to znamená, najdeme tam patos, očekávání konce, najdeme tam srandu, najdeme tam národní tábory, výlet Václava Klause nahoru v době, kdy jsme vstupovali teda do Evropské unie, manifest Daniela Landy. Jo, to znamená, je to, Blaník se chová tak, jak se má chovat správná mýtická hora, to znamená velké množství různých inspirací, ale zároveň i sporů. Jo, není to bezpečná hora, mýtické hory nejsou nikdy bezpečné hory, jo, ale jsou to hory, okolo kterých se točí emoce, možná ani ne historie, ale právě ty proudy vlastně té imaginace, a v každém případě já si myslím, že Blaník je ta hora, která teprve to hlavní nebo to důležité nám řekne.
8: Nejen na Blaníku, ale i na dalších posvátných a mytických místech se šíří různé přírodní kulty a svatyně, anebo se třeba i vztyčují menhiry, tak se to stalo i na Blaníku. Jak myslíte, že by se mělo s podobnými místy zacházet?
0: V posledních 10 nebo 20 letech se začíná hodně projevovat taková ta novodruidská nebo novopohanská vrstva. Někdy se projevuje šťastně, někdy nešťastně. Jo, v každém případě je důležité si uvědomit, a to je podle třeba antických nebo vlastně pravěkých vzorů, že většina těch skutečně posvátných míst byla malá a nebyla moc zvýrazňovaná. Jo? U nás je to tak, že přijde jedna parta, postaví si menhir, přijde druhá parta, postaví menhir vlastně o kousek dál a pak ještě k tomu něco dodají prostě. To je jako nepříjemný. Jo? Ta místa je dobrá jako zvýrazňovat. Na Malém Blaníku je moc hezká dřevěná socha keltského bojovníka nebo modrce, ono to tam jako splývá. Jednak tam patří, jednak je vkusná a jednak se rozpadne časem, jo? Takže to má význam. Další věc je kladení různých prostě obětin. Když už ano, chci zanechat stopu, tak aby ta stopa nebyla trvalá a aby s tím místem splynula. Že jo, já sám fandím všem křesťanům, novopohanům a já nevím, buddhistům a tak dále, jo, ale to náboženství nebo ty nauky dokážou být taky prostě hodně nevkusné.
8: Dnešní Leonardo Plus končí. Já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji za dnešní výpravu na Blaník a do Podblanicka. Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
8: Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.
13: Radio Radioservis představuje
14: CD Gramo Tingle Tangle.
15: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
16: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
15: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
16: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 9 hodin. Zprávy pro nás má Vojtěch Tomášek.
4: Do Staré Boleslavy přijíždí věřící a návštěvníci z celé republiky na svatováclavskou pouť. Rusko zintenzivnilo útoky proudovými drony na Ukrajinu. Čeští fotbalisté trénovali před svými fanoušky na další duely v Lize národů. Na sraženou zvěř pozor na dálnici D7 z Prahy na Chomutov na 39. kilometru. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Lidé po celé zemi dnes slaví Den české státnosti a svátek národního patrona, svatého Václava. Připomínají si ho i na poutním místě ve Staré Boleslavi, kde byl světec zavražděný v roce 935. Za hodinu začne na Mariánském náměstí poutní mší tradiční národní svatováclavská pouť. Na místě je taky náš reportér Mikuláš Vochoska.
17: Náměstí se už plní věřícími i návštěvníky z celé republiky. Hlavní mši na Mariánském náměstí bude poprvé celebrovat arcibiskup pražský Stanislav Přibyl a koncelebrantem bude poprvé nedávno jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent. Při mši také nahradí lebku svatého Václava nová stříbrná herma. Jde o 14-kilogramovou bystu s kouskem světcovy kosti. Ta už v Boleslavi zůstane natrvalo. Kromě bohoslužby jsou pro poutníky připravené i koncerty a další kulturní program. Ze Staré Boleslavy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
4: Laboratoř nenašla nadlimitní množství olova ani v jednom z 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i dál musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné označit ji za bezpečnou. Rusko zvyšuje počty proudových dronů, které vysílá na Ukrajinu. Z téměř 300 dronů různých typů, které od sobotního večera útočily na Ukrajinu, jich víc než polovina měla proudový pohon. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
18: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o 147 sestřelených dronech z téměř 300. Nedaří se jí včas zlikvidovat nebo odklonit vysokorychlostní drony. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že tyto drony včera v Kyjevě zasáhly 2 školky, 2 školy, obyčejný bytový dům, autoservis, několik skladů a komunikační objekty. V kyjevské oblasti večer při těchto útocích zahynuli 2 lidé a 3 byli zranění, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim peníze na výzkum i vlastní vědecký tým.
19: V prvním kole Univerzita Karlova vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
20: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
19: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
21: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
19: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
22: Sport. Čeští fotbalisté den po prohře s Chorvatskem na úvod Ligy národů trénovali před vlastními fanoušky. Na hřišti byl celou dobu také kapitán Ladislav Krejčí, který do zápasu s Chorvatskem vůbec nezasáhl kvůli zranění. Několik desítek příznivců následně čekalo na fotografie a podpisy od reprezentantů. Největší zájem byl právě o Krejčího, který k tomu říká.
23: Tak to nevím, jestli úplně na mě, myslím si, že na všechny, ale jsme moc rádi, že přišli nás takhle podpořit, podívat se na nás a je to fajn a cítit od nich i takovou energii, takže moc si vážíme jejich času a bychom mohli taky ten čas s nima tak strávit.
22: České fotbalisty čeká zítra druhý duel v elitní skupině Ligy národů v Edenu. Přivítají ve 20:45 Anglii. Hokejisté Třince vyhráli v Tipsport Extralize na ledě Liberce 3-1. V dalších duelech pátého kola Pardubice zvítězili v Brně 5-3, Vítkovice porazili Mladou Boleslav 6-2, České Budějovice Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Olomouc vyhrála na ledě Kladna 4-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D11 za sjezdem na Chlumec a taky na D48 za Nošovicemi. Na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu dejte pozor, v omezení za sjezdem na Chlumec na 60. kilometru zasahuje do pravého pruhu z Kranice porouchané osobní auto. Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína na Frýdek místek za sjezdem na Nošovice opatrně na 54. kilometru stojí tam v odstavném pruhu porouchané vozidlo. D7 z Prahy na Chomutov už je za Panenským Týncem bezpečně průjezdná, ze 39. kilometru před chvílí odklidili sraženou srnku. A na příjezdech do Staré Boleslavy na Svatováclavskou pouť aktuálně plynulý provoz, počítejte ale s uzavírkami v okolí Mariánského náměstí a hlavně silnice 610 už od mostu přes Labe na příjezdu od Brandýsa až po křižovatku s okružní, objížďka je vedená přes Zápy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Svatováclavská tradice sehrála v českých národních dějinách neobyčejně významnou roli a není sporu, že po staletí to byla role pozitivní. Václavovo jméno šeptali lidé v modlitbách za dob nejtemnějšího temna. Pojilo generace, konkretizovalo národ a jeho staleté tradice, vytvářelo pocit soudržnosti. V kritických časech za válek, hladomorů i ve staletích germanizace se jméno Václavovo vynořovalo vždy znovu jako symbol národa a vlasti. Mělo svou magii. Ale na druhé straně, a to nelze přejít úplně mlčením, býval svatováclavský kult zneužíván i k prosazování méně ušlechtilých myšlenek a postojů. Rozporuplnost Václavovy osobnosti to umožňovala.
1: Byl svatý Václav opravdu rozporuplnou postavou, jak uvedl Petr Hořejš ve svých toulkách českou minulostí? Právě osobnost svatého Václava je dnešním tématem, jak to bylo doopravdy. Odpovídat si totiž budeme na otázku. Byl svatý Václav kolaborantem? Ze studia vás zdraví Ivana Dynčevová. V čem spočívá údajná rozporuplnost této postavy? Tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je profesor Jan Rojt.
2: On se vlastně rodí do doby, která je docela přelomová. Je to doba nastupujícího křesťanství v naší zemi. Jeho otec byl Vratislav, matka Drahomíra, pocházeli vlastně z rozdílného prostředí. Vratislav byl z rodu Přemyslovců, byl mladším synem Ludmily a Bořivoje, tedy těch, kteří přijali křest. A na straně druhé je tam vlastně ten moment toho příbuzenství s Drahomírou, která byla z kmene Havolanů. A to je taky další zvláštní věc, protože ti Havolané byli právě pronásledovaní. To jsou ti polapští Slované, jejíž města, osady a tak dále sahaly až na Rujánu, kde byla na Kap Arkóně svatyně Boha Svěntovita. A ona, Drahomíra, začala být svědkem toho velkého pronásledování právě Jindřichem Ptáčníkem. Takže to je ta zvláštní situace těchto dvou.
3: Statný král německý Jindřich I. Přímým sužoval Slovany polapské, zejména Bodrce, Lutice, Dalemince, Ratary a jiné, krutými válkami tak, že pomalu všichni jemu a říši německé se podrobili. Zdá se, že Drahomíra ve všeslovanském boji poslala pomoc jakousi krajanům svým stodoranům, kmenu lutickému, kterýž králi velmi silný odpor činil. Aspoň neví se o jiné příčině, pro kterou král onen počal Čechy stíhat válkou. Sebrav zajisté ze všech krajin německých silné vojsko, přitáhl s ním roku 928 až ku Praze. Zde mezitím Václav, ačkoliv teprve asi 20letý, sám se vlády byl ujal. Zdali a jak chránil zemi a město před mocí tak náramnou, o tom nemáme žádné zprávy. Poddav se, jak se zdá, bez krvavého boje, zavázal se k roční dani 500 hřiven stříbra i 120 volů a slíbil králi německému věrně oddán být.
1: Pohled Františka Palackého z 19. století z jeho knihy Z dějin národu českého nás uvádí, dnes bychom řekli, do tehdejší mezinárodně politické situace. Takže německý král Jindřich I., který získal jednak Bavorsko a útočil na Václavovo knížectví. Václav sám byl zvyklý ale bojovat. Například on porazil kouřimského knížete. Já bych tak řekla velmi zjednodušeně, pane profesore, vraždili se mezi sebou a ti nejsilnější tedy zvítězili a opanovali to.
2: Tenhle ten tribut pácis, daň míru, platili vlastně Čechové už údajně od roku 806 a nebyla to pro bohaté Čechy zas taková daň veliká.
1: Zastavme se ještě u toho 10. století, v jaké rovnováze či nerovnováze vznikající státní útvary byly tedy Václavovo Přemyslovské české knížectví a území, kde vládl Jindřich I. Ptáčník.
2: Tady si musíme uvědomit, že církevně správně Čechy náležely pod Bavorsko a Čechy zprvu také měli spíše afinitu k Bavorsku, tedy k Arnulfovi, a teprve teprve, i když Jindřich Ptáčník jeho moc převážila nad právě tím bavorským Arnulfem, tak se vyhrotila ta situace. Václav, ještě jedna věc, a to jsou války s kočovnými Maďary. Ty tam také hrají roli, protože 927 došlo k jakémusi míru, smíru tedy s Uhry, a toho využil pak právě Jindřich Ptáčník ke vpádu do Čech.
3: Ale proč byl Václav vojenským tažením krále Jindřicha k poplatku, nebo lépe slibu věrnosti, donucen? Upozorním předem, že zpráva Vidukindova o nějakém donucení, o nějakém boji a násilí nedí vlastně ničeho, ač bezprostředně předtím zmiňuje se o krvavém vítězství Jindřichově nad kmeny slovanskými na sever od Čech. Od let 49. století, tedy po více než 80 let, nepočítáme-li dobu svrchovanosti Svatoplukovi, kdy čeští Slované, jak dí jeden pramen, byli násilím vytrženi z moci Bavorů, byli vykonavateli a představiteli římsko-německé moci říšské vůči českým kmenům. K bavorské diecézi řezenské byli Čechové také připoutáni církevně. Boj o svrchovanost v době Václavově, byl-li v skutku boj takový, byl bojem mezi nároky Sasů a nároky Bavorů. Boj Sasa s Bavorem, ne s Čechy.
1: Otázky, které si kladl ve svém textu svatý Václav, historik Josef Pekař, napsal v roce 1929 svou studii celou o smyslu českých dějin, a to její součást, jsou otázky, které si můžeme klást i dnes. Ale řekněme si, jaké prameny k tehdejším událostem máme. Josef Pekař zmiňoval například jeden z pramenů kronikáře 10. století Vidukinda.
2: To je jeden z nejdůležitějších historických pramenů. Pak bohužel k té otázce svatováclavské máme prameny svatováclavské legendy. A legenda je literární útvar, který je interpretuje tu kterou dobu. Takže tam se lecos dovídáme, ale musíme interpretovat ten pramen.
1: Poněvadž informace tam obsažené měly sloužit k nějakému i propagandistickému sdělení.
2: Přesně tak. Například právě v době, kdy vznikají ty nejstarší svatováclavské legendy, ať už je to Kristia nebo první staroslověnská legenda, Gumpoldova legenda, tak to duchovní milie Evropy je pod vlivem klinického hnutí, takové té zbožnosti, kde panovník je také tedy ten, který propouští otroky, vyučuje, který vzdělává vinici a tak dále. Tyto vlastnosti měl svatý Václav.
1: Alespoň podle legend, ale přesto. Josef Pekař uvádí, že tedy vůbec nešlo primárně o české knížectví, ale právě o ten boj mezi Bavory a Sasy. Takže Václav se do toho jenom tak zapletl, poněvadž církevně spadal směrem do Bavorska.
2: Někteří historici uvádí, že právě ten boj s tím Radslavem, a to jméno Radslav je až u Dalimila, je bojem, který souvisel právě s tím problémem sporu s Jindřichem Ptáčníkem. Radslav byl zřejmě exponentem té bavorsko-saské politiky.
1: Tady se se svatým Václavem pohybujeme v první polovině 10. století. Klíčovým prvkem pro vznik těchto států bylo právě křesťanství. Svatý Václav je také symbolem. Znamenalo to tedy nejen státnost, ale také rozvoj kulturního a vzdělanostního života, samozřejmě pod taktovkou římské církve. Co můžeme v tomto smyslu říci právě o postavě Václavově?
2: Já bych tady použil slova vynikajícího českého historika Dušana Třeštíka. Ten napsal,

0: Paříži, kde byla také rotunda. Ta rotunda je dneska považovaná za opravdu asi tu nejstarší svatyni v Čechách, kde Václav byl vyučován. To je taky další zvláštní věc, že svatý Václav byl muž vzdělaný. On se učil slovanskému písmu podle legend Ludmilou a latinskému písmu na Budči. To je taky něco zvláštního.
1: Bylo to výjimečné v té době?
0: Bylo to výjimečné. Když se podíváme ještě dále, třeba mnoho francouzských králů neumělo číst a psát a tady jsme vlastně v 10. století a jsou zmínky o tom, že Václav se v těchto věcech vyznal.
1: Můžeme si trochu zaspekulovat, zda bylo jeho panování v knížectví už tehdy, dejme tomu v období 10. století, za jeho života či krátce po jeho smrti považováno za tak přínosné pro rozvoj daného území, nebo to přichází to ocenění až mnohem později?
0: Já si myslím, že to ocenění přichází až trošku později, protože když ho konfrontujeme s jeho bratrem Boleslavem, ostatně jaksi, který ho poručil zabít, nebo ho dokonce sám podle jedné verze legendy zabil, tak ten Boleslav je považován za velmi úspěšného panovníka, který rozšiřuje české knížectví, který pochopil význam ale svého bratra a v podstatě jak si způsobil jeho kanonizaci tím, že byly přenezeny jeho ostatky ze staré Boleslavy do Prahy.

0: milý Heidrichu. Víte, že já bývám na pochvaly skoupý, ale musím konstatovat, že vy jste pro mě v protektorátu nenahraditelný.
1: Děkuji, můj vůdče. Sloužím říši.
0: A sloužíte dobře. Postupujete brutálně proti odboji. A to se mi líbí.
1: S nepřáteli říše nemám slitování.
0: Správně. Nejdrzejší jsou vždycky ti, se kterými se zachází nejschovývavěji. Hned si myslí, že jsme slabí nebo hloupí.
1: Generála Eliáše máme pod zámkem. A je jen otázka času, kdy půjde před popravčí četu. Chystáme proti němu další proces. Frank hledá důkazy v té aféře otravy novinářů loajálních říši. Nepochybujeme, že to Eliáš celé zorganizoval.
0: Eliáš je zatracený nacionalista. Znám Čechy dobře. Pamatujte si, že každý Čech je rozený nacionalista, co podřizuje svým zájmům všechny ostatní povinnosti.
1: Myslím si, můj vůdče, že někteří už pochopili, že přežijí jenom ve svazku s Velkoněmeckou říší. Například takový Moravec je naprosto loajální.
0: Nemylte se. Čím víc se Čech ohýbá, tím je nebezpečnější. Němec ze staré říše se rozplývá, když něco takového vidí.
1: Vím, jaký je můj úkol. Moravec mi osobně předal klíče od klenotnice, kde přechovávají svatováclavskou korunu. Nevidíte v tom symbol?
0: Mě tyhle staré symboly nedojímají. Je to historická veteš.
1: Rozumní Češi vnímají svatováclavský kult jako důkaz odvěké spojitosti s Velkoněmeckou říší. Myslím, že když ho budeme rozumně podporovat, získáme část Čechů na svoji stranu.
0: Snad byste nenaletěl na tuhle směšnou státoprávní konstrukci. Kult. To jsou všechno směšné formálnosti.
1: Ne, ne. Můžeme tím Čechy názorově rozdělit na dva nesmířitelné tábory. A tím snadněji je ovládnout.
0: V tom případě prezidenta Háchu musíme prezentovat jako jednoho z největších mužů světa, pokud nechá Čechům závěť, která bude znamenat jejich konec. Právě jeho jméno musí být vyslovováno jedním dechem se jménem toho jejich krále Václava, aby se na něho mohl odvolat každý zbabělec.
2: To jsme se ocitli o 11 století později. Právě tehdy se svatý Václav stal tématem rozhovoru na berlínském říšském kancléřství mezi Adolfem Hitlerem a Reinhardem Heydrichem.

0: Heydrichem. Setkání se uskutečnilo 30. ledna roku 1942. Hitler nazýval svatého Václava králem. Je to jistá zajímavost?
1: Já si myslím, že Hitler nebyl zrovna zběhlý v českých dějinách. On měl jisté znalosti vojenství, ale myslím, že tady se značně mýlil.
0: Heydrich tam dokonce tvrdil, cituji, rozumní Češi vnímají svatováclavský kult jako důkaz odvěké spojitosti s Velkoněmeckou říší. To byl ten hlavní záměr nacistů.
1: Třeba i Habsburkové využili svatováclavského kultu ke své legitimizaci. Považovali se za údy rodiny svatého Václava. Dokonce, jak si máme i příklady ve výtvarném umění. Tady si myslím, že další pokračování té tradice. A tady musíme být ještě jednom opatrní, že to nebylo jenom z té německé strany, ale tajemník Háchy, doktor Kliment, sepsal takové pojednání, ve kterým spojuje právě tu svatováclavskou tradici s říší. Takže tohleto si uskutečnili sami Češi. Z toho pak vzniká také to vyznamenání svatováclavská orlice, které je takovým viditelným znamením kolaborace.
0: 3. července roku 1942 se sešlo shromáždění na pražském Václavském náměstí u pomníku svatého Václava. Říšský protektor Reinhard Heydrich byl už mrtev, lidice byly vypáleny, stovky lidí byly povražděny v souvislosti s vyšetřováním útoku československých parašutistů právě na Heydricha a končí stané právo.
2: Sešli jsme se tu dnes v tak hojném počtu také proto, abychom vyjádřili vděk zastupujícímu říšskému protektoru, který dnes odvolal stané právo. Žádný poctivý Čech nemůže a také nesmí v budoucnosti dopřát nejmenšího sluchu nepřátelům říše, nejméně však úhlavnímu nepříteli českého národa zaprodanci Benešovi. Celý svět má slyšet, že se jednotně známe k Velkoněmecké říši a svorně zatracujeme její nepřátele. A nyní předávám slovo panu ministru školství a národní osvěty Emanuelu Moravcovi.
3: Já děkuji svému předřečníkovi, panu ministerskému předsedovi Krejčímu. A dodávám, v jednom však nikdo z vás nesmí být na pochybách. Zrušení výjimečného stavu neznamená, že říše by zítra zde u nás přihlížela k novým rejdům zrádců a Benešových agentů. Kdyby došlo u nás ještě jednou k šíleným podnikům proti říši, znamenalo by to neodvratný konec českého národa. Velkoněmecká říše má dosti sil k tomu, aby se spravila s národem, který v jejím týlu tropí přes všechna vážná varování neplechu a je nenapravitelný. Češi a Češky, pan státní prezident Hácha svolal vás sem před pomník svatého Václava úmyslně ve chvíli, kdy se mu podařilo vůdce přesvědčit, že český národ vcelku nemá nic společného s Benešovými vrahy a jejich ojedinělými pomáhači. Říše uznala naši snahu a proto ti národe český vrátila starý klid a poskytla možnost další plodné práce. Zde pod pomníkem českého patrona, který dobře viděl vývoj, který začal tu nejsprávnější českou politiku před tisíciletím. Zde si slibme všichni věrnost. Zde si slibme, že každý z nás při každém svém kroku bude napříště stále myslit na osud svého národa a na sílu Velkoněmecké říše. Jejíž pevná ruka znovu nám byla podána.
0: Stejný leitmotiv, svatý Václav a jeho podřízenost německé říši, to se opět objevilo ve vystoupení nenáviděného a pronacistického ministra Emanuela Moravce. Bylo to příznačné pro demagogické zneužívání této historické postavy? Otázka na profesora Jana Rojta, hosta dnešního, jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si na otázku, zda byl svatý Václav kolaborant.
1: V té starší době se toto nikdy neobjevuje, dokonce ani v souvislosti s Habsburky ne, ale vlastně s tím přišel a naznačil to František Palacký. Oni vlastně zdůrazňují něco, co tady bylo a co bylo lehce uchopitelné.
0: Postava a také kult svatého Václava se vždy s jistou naléhavostí objevovalo v naší historii. Místem zhromažďování ve 20. století se stávalo pražské Václavské náměstí a samotná Myslbekova socha svatého Václava na koni.
4: Jenom ne strach, jen žádný strach. Takovou fugu nezahrál sám Sebastián Bach, co my tu zahrajem, až přijde čas, až přijde čas. Kůň bronzový, kůň Václavův, se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal. Myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál.
0: Ve sbírce Torzo naděje je právě tato báseň Františka Halase Praze. Je to zajímavé, že na straně jedné se nám svatý Václav objevuje jako symbol naděje, ochrany, státnosti, ale na straně druhé pak i jako symbol beznaděje, podřízenosti a jisté malosti.
1: Ano, je to tak, ale co je zajímavé, že právě Václavské náměstí, původně Konský trh, byl takovým shromaždištěm spíše naděje. Už v roce 1848, tehdy ještě u sochy Jana Jiřího Bendla barokní, se vlastně shromáždili lidé a pak tedy došlo ke známým událostem. Socha Myslbekova pak byla takovým trošku symbolem zmáhajícího se češství. Ostatně je strašně zajímavé, že byli vybíráni zvláštním způsobem ti, kdo tam smí být na tom pomníku. Například tam nemohl být Jan Nepomucký nebo svatý Zikmund. A později tedy opět je spíše symbolem naděje v roce 1938, se tam také 1918 nesmíme zapomínat, ale také bohužel v roce 1948 se tam odehrávaly a později tedy různé události komunistické. Takže to vědomí toho náměstí s tím svatým Václavem hraje docela důležitou roli.
0: A mohli bychom připomenout rok 68, 69, 80. leta, Jana Palacha a tak dále. Proč?
1: Já si prostě myslím, že skutečně jsou místa, která mají určitý genius loci a ta osobnost svatého Václava tam hraje přesně tu roli, o které jsme dneska hovořili. Je to na jedné straně ten světec, který je patronem země české, na druhé straně světec, který může být zneužívan, ale za to svatý Václav nemůže.
0: Byl svatý Václav opravdu kolaborant?
1: Je to muž, který sehrál obrovskou roli v tom, že tady křesťanství nalezlo svoji půdu, křesťanství, které přineslo duchovní život a kulturu. A byl to muž, jehož tradice hraje naprosto pozitivní roli v našich dějinách.
0: Není právě v osobnosti svatého Václava něco i z naší, řekněme, národní povahy, že někdy je lépe ustoupit, nějak se dohodnout, nějak to zvládnout? Neneseme si to jisté dědictví po ta století?
1: Možná, že trochu ano, ale my jsme ten malý národ a musíme vlastně zvažovat a vyvažovat různé věci a v tom, myslím, je také ten pohled na svatého Václava.
5: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Radiožurnál 9.30. Vysíláme zprávy. Rusko podle Kaji Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem Ruska rozdělat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, podle které 27. nezbrojí dostatečně efektivně. Dnes naposledy jsou na Pražském hradě vystavené české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer znovu vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Ve Stockholmu se poprvé sejde nový švédský parlament. Po zářijových volbách v něm budou mít většinu středové a levicové strany dosavadní opozice. Ta se ale zatím nesjednotila a neudělala pokrok v sestavování vlády. Švédské úřady zároveň řeší rekordní počet stížností na výsledky parlamentních voleb. Rada Evropy dnes ve Štrasburku vyhlásí jméno laureátky letošní ceny Václava Havla za lidská práva. Ve finálním výběru jsou tentokrát tři ženy. Iránsko-americká novinářka Masih Ali Nežádová, maďarská právnička Marta Pardaviová a iránská právnička Nasrin Sotodujová. Cenu Václava Havla za lidská práva Rada Evropy každoročně uděluje od roku 2013. Sport. Portugalští fotbalisté získali 3 body i ve druhém zápase na úvod ligy u národů. Úřadující šampioni zvítězili v Norsku 2-1. Řecko vyhrálo v Německu 1-0, Nizozemsko v Srbsku 2-1 a Dánsko porazilo Wales 2-0. V elitní části ligy národů se dnes od 20 hodin a 45 minut utkají Belgie s Francií a Turecko s Itálií. Češi nastoupí zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 překážka u Rousínova a nehoda na Šmejkalce. Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Brno pozor za Vyškovem. Kousek před sjezdem na Rousínov na kilometru 217,5 stojí v levém pruhu porouchané auto. Už je před ním policejní dodávka, ale je to v levotočivé zatáčce vidět na poslední chvíli. Na dálnici D1 komplikace ve směru z Brna do Prahy. Za exitem Chocerady čekajte kolonu z 28. kilometru a natahuje se zdržení už asi 20 minut. Na začátku omezení před Šmejkalkou na 25. kilometru totiž zasahují záchranáři po nehodě kamionu a dvou osobních aut. Průjezdný je pravý pruh. Na D11 z Hradce na Prahu za sjezdem na Chlumec v omezení na 60. kilometru pozor na stojící porouchané auto zasahuje z krajnice do pravého pruhu. A taky na D11 obráceně z Prahy do Hradce za exitem Městec. Opět v tom zúžení na kilometru 61 hlásíte další porouchané osobní auto v pravém pruhu.
3: Tam zastavilo vozidlo, zatím tam jdou dát trouhelník a je to trochu za zatáčkou.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Společnost OpenAI zavádí prý velmi přísné kontroly a nová omezení, a to i za cenu zpomalení vlastního výzkumu a vývoje. Důvodem je nedávný útok AI modelů firmy na vlastní divizi Hugging Face. A i obecně se umělá inteligence patrně vyvíjí o něco pomaleji, než předpokládali varovné prognózy bývalého zaměstnance firmy Daniela Kokotajla a jeho kolegů z loňského roku. Tato skupina letos zveřejnila aktualizaci, podle níž už lidstvu nemusí hrozit vyhynutí, pokud ovšem dvě hlavní světové mocnosti, Spojené státy a Čína, uzavřou dohodu o odložení vývoje AI do roku 2040 a o jeho naprosté transparentnosti. Jde o nadějnější scénář, anebo už se modely i expertům vymykají z rukou a představují riziko pro lidské životy. A dokáže veřejnost ohlídat politiky, aby nešly na ruku technickým gigantům a honbě za ziskem pro investory? Přeji příjemný poslech.
4: Pro a proti Lucie Vopálenské.
5: A A mými dnešními hosty, které srdečně vítám ve studiu, jsou v abecedním pořadí odborník na AI Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci v síti. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A Dalibor Kačmář, ředitel pro technologie a bezpečnost české a slovenské pobočky společnosti Microsoft. Hezký den.
7: Hezký den a taky děkuji za pozvání.
5: Tak pánové, je umělá inteligence pro lidstvo ještě bezpečný projekt, anebo už přináší více rizik než možných přínosů? Optám se nejprve vás, pane Kačmáři.
7: Já myslím, že stále je bezpečný projekt, ale je důležité se věnovat právě těm rizikům nebo situacím, kdyby se použití umělé inteligence mohlo dostat mimo naši kontrolu, anebo překonat překážky, které jí klademe při jejím použití nebo v nějakých třeba testovacích scénářích, který jste právě zmínila v tom případu, kdy umělá inteligence napadla v rámci testování služby firmy Hugging Face.
5: Pane Holý, podle vás je také stále ještě AI bezpečný projekt, anebo vlastně i ten případ napadení Hugging Face ukázal, že už to nemáme tak úplně pod kontrolou, jak si předpokládá pan Kačmář?
6: Já si myslím, že to je relativně bezpečný projekt, ale je potřeba tlačit na ty firmy právě z hlediska větší transparentnosti a z hlediska teda zabezpečení, protože to, co se stalo s tím Hugging Face, tak tam oni opomenuli podle všeho, podle toho, co víme, jako určité bezpečnostní zásady. A obecně se dá říct, že ta technologie je velmi nová, je velmi komplexní, když se bavíme o těch takzvaných velkých jazykových modelech. A my sami jako lidstvo, potažmo ani ty tvůrci ty té technologie dost dobře nerozumí a tam vzniká vlastně potom ten problém toho, jakým způsobem jí kontrolovat, jakým způsobem jí vůbec ty překážky do toho do té cesty chcete-li jako klást?
5: No, měli bychom pro naše posluchače a ani já, ani mnozí z nich nejsme experti na AI a na počítačové technologie, takže vás poprosím o nějakou jednoduchost při vyjadřování. Co se vlastně stalo v případě napadení Hugging Face? Nakonec se zjistilo po nějaké době, a nebylo to hned, že modely OpenAI napadly vlastně firmu, že to nebyl žádný útok zvenčí, že? Ale co to tedy dokládá? Ptám se proto, že třeba Petr Koupský, častý host Českého rozhlasu, minulý týden v deníku N v souvislosti s touto kauzou upozornil, že v sázce mohou být lidské životy a že už to je poslední varování. Pane Kačmáře.
7: Opravdu OpenAI tady tenhle ten incident sama nazvala jako varovný výstřel. A pokud bych měl citovat to originální znění, tak to nazval jako warning shot, kdy sice to nebyla typická provozní nehoda nebo nějaká chyba při nějakém vývoji, ale ukázalo to té firmě samotné a celému zbytku světa, že bez těch odpovídajících jakýchsi pojistek se může stát, že takzvaní AI agenti, což jsou samostatně fungující digitální části umělé inteligence, dovedou obejít nějaká technická omezení, která se jim nastavila, dovedou spolu komunikovat, dokonce i přes nějaké jako neschválené kanály nebo nepředpokládané kanály a dokonce můžou podniknout akce, které jim nikdo nezadal.
5: Byl problém v tom zadání, anebo právě nebyl problém v zadání, když AI vlastně nemá etiku, není to samostatně úplně zatím tedy myslící entita, jo, a záleží jenom na lidech, co do ní dají, pane Holý.
6: Byl problém takhle v zadání. Oni pokud vím, tak testovali ty modely v nějakých úlohách kyberbezpečnosti, jak se budou chovat.
7: Ano.
6: A co se stalo, tak jak už tady řekl pan kolega, tak vlastně oni ty modely dokázali objevit bezpečnostní díry, kterých potom dokázali využít, a to jak k úniku z toho testovacího prostředí a k napadení externích systémů Hugging Face, což je jiná webová služba.
5: A laicky řečeno, chápu to dobře, že se v podstatě ty AI modely zachovaly jako hacker, který je ještě daleko výkonnější, nesrovnatelně výkonnější díky tomu výkonu.
6: Můžeme to tak říci, a zachovali se jako hacker, a teď co to znamená, že se zachovali jako hacker? Oni ty modely jsou samozřejmě velmi výkonné, to znamená, že umí zpracovávat velice rychle velké množství informací. To znamená, že v rámci plnění úkolů, který nespočíval v tom běž a nahekuj se do Hugging Face, ten úkol prostě zněl nějak jinak, tak v rámci plnění tady toho úkolu si usmysleli, že nejlepší bude, když se zkusí nahekovat do Hugging Face, protože by tam mohlo být jako kusy řešení toho úkolu, který mají za úkol řešit. To znamená, že oni vlastně v rámci plnění jiného úkolu si jako pod úkol zvolili, že nejjednodušší cesta bude tohle.
5: Jo, díky za vysvětlení. Já myslím, že takhle by to
7: mohlo
5: stačit.
7: Ještě tam byl jeden zajímavý moment. V tom prostředí umělé inteligence se občas projeví takový fenomén, který se jmenuje reward hacking. Možná pro posluchače, kteří neznají tady tenhle ten pojem nebo fenomén. Ten není úplně nový, ten už tady nějakou dobu máme. A já bych ho asi přiblížil na jedné situaci, která nastala dříve, kdy umělou inteligenci nechali hrát hru řízení auta na počítači a úkolem bylo zvítězit prostě v nějakém závodě. No nicméně umělá inteligence si usmyslela, že jako nebude závodit, ale bude objížděním té trasy sbírat nějaké body, protože to byl jeden z cílů získat co nejvíce bodů. Nejenom vyhrát, ale také získat co nejvíce bodů. No a tady tenhle ten reward hacking se také projevil vlastně tady v tomhle tom incidentu. To znamená, není to důkaz toho, že by umělá inteligence v tu chvíli měla nějakou svoji vlastní vůli nebo nějaké vlastní vědomí. No nicméně to zadání, které ty autonomní systémy dostaly, využili tady téhle z té schopnosti své a docílení nějakého splnění úkolu, který jsme jim my jako lidstvo nebo autoři toho testu zadali.
5: No, já si z toho beru, když to hodně zestručním, že se ten model umělé inteligence nebo ty modely vymkly kontrole, protože vlastně nikdo nepředpokládal, že udělají to, co udělají, a přišlo se na to až zpětně. No a já se teď chci zeptat vás obou, aniž bychom tady na vlnách rozhlasu šířili nějaké jako poplašné zprávy, jak velké je to riziko, že může jít třeba i o lidské životy, protože kdybychom si představili, a nejsem sama, kdo tady to vznáší, tuto obavu, kdybychom si představili, že AI modely toto udělají na úrovni geopolitiky, tak může třeba dojít i ke spuštění, řekněme, já nevím, světové války. Pane Holí.
6: To je samozřejmě jedna z těch, jako z těch takzvaných doomsday scenarios, to znamená těch apokalyptických scénářů. To je otázka, jak jsou dobře zabezpečené systémy pro spuštění třetí světové války, atomové a další, ale co ty modely mohou dělat, dneska vidíme poměrně jako velkou snahu o nasazení těch modelů do různých oblastí lidské činnosti, včetně prostě velkých korporací a dalších. A to, co vlastně ten související automatizace, jo? Dneska se mluví o agentních systémech, že všechno bude agentní a tak dále. To jsou přesně ty modely, které zabalíte a necháte samočinně konat vůči splnění nějakému cíli. To je agent, jo? A v tu chvíli, pokud nasadí libovolná entita, korporace, nějakou takovou armádu agentů, tak hrozí, že se může stát něco velmi podobného, jako se tady stalo tomu OpenAI, pokud nenastaví dobře to prostředí, cíle, nebude mít dobře monitoring, dohled a tak dále.
5: A v jakém stavu je nastavení tohoto prostředí v současné době u technických gigantů, jako je Meta, Microsoft, Google, Anthropic?
6: Tak podle toho, co víme, tak v případě jako OpenAI tam došlo podle všeho jako nějak k podcenění určitých jako bezpečnostních zásad, protože pokud vím, tak oni to nějakou dobu ani nevěděli, že to ty agenti dělali, že oni ty agenti se jako dokázali schovat. A na začátku, když ty zprávy začínaly vycházet a co ta firma teda na začátku uveřejnila, tak tam byly cesty, kterých ty agenti mohli využít, nebudu zabíhat do detailu, které by tam ale teoreticky mít jako neměli. To znamená, že tam do jisté míry selhal lidský faktor a nějaký dohled. A tohle to je něco, na co se bude muset jako v danou chvíli a v následujících měsících a letech prostě dbát větší pozornost.
5: No, lidský to faktor. Právě, vy jste začal mluvit o tom, že záleží na tom, jak budou ty bezpečnostní podmínky připravené, ale na druhé straně může být člověk, který přijímá potom nebo reaguje na to ohrožení z prostředí AI modelu a člověk prostě má svá omezení, jak víme. Takže nakolik je na místě tady opravdu mluvit o posledním varování? Kde je psáno, jak já mám vědět, že to není jenom OpenAI, ale že to není třeba také Microsoft, kde toto hrozí?
7: Já si myslím, že to, co OpenAI dělá jako průběžně a k čemu se teďko mi třeba po tom incidentu zavázalo, je strašně důležitý krok testování a pochopení těch modelů, jak fungují, nebo AI, jak funguje obecně, a lépe monitorovat a hledat ty situace, ve kterých je naznačeno už, že se začíná dít něco nesprávně nebo nesprávným směrem. Tímto způsobem například třeba my v Microsoftu, když vlastně používáme AI dneska jako nedílnou součástí téměř většiny programů. I těch běžných, které naši posluchači mají, těch běžných, které posluchači mají nainstalované na svých koncových zařízeních, tak u nás se dělají teda pravidelně testy. Všechny nové funkce, které by měly být použity, se musí nejdříve ověřit a v případě, že bychom měli nějakou pochybnost, že nevíme, jak fungují, nevíme, jak se chovají, nebo by se mohli chovat jinak, než očekáváme, tak nejsou součástí vůbec toho, té produkce. Mimochodem, všechny AI
5: věříte
7: služby...
5: Věříte tomu, že to tak je i v Microsoftu, i v jiných, u jiných těch gigantů?
6: Z pohledu toho, že Microsoft, když bych to takhle řekl, tak vy máte jako daleko větší závazky, než prostě OpenAI, kdy vy dodáváte do velkých podniků, do velkých firm, do velkých korporátů, to znamená, a potom i běžným uživatelům, jo, ale z hlediska té agentnosti a toho, že prostě se, kam se nasazují ty modely, Copilot a další, tak věřím tomu, že si musíte dát pozor, protože by tam bylo obrovský jak finanční, tak reputační riziko. A tím, co OpenAI prostě pořád je, už to dávno není startup, ta valuace je prostě stovky miliard dolarů, takže v podstatě srovnatelná s Microsoftem, už jsme v těch řádech. Ale pořád je to taková ta firma, která se snaží jako tahat, jít dopředu co nejrychlejc, vyhrát ty závody, které vyhlásili sami, a to z toho potom plynou určitý jako další rizika. Věřím, že Microsoft bude konzervativnější tady v tom.
5: Mě zaujalo, mluvíme o OpenAI, ten název Open vlastně na začátku znamenal, že to jako je otevřený systém, ale dneska je to samozřejmě bohatá firma na burze a tak. A o otevřenosti naopak, nebo není?
6: Ještě není na burze.
5: Jo, pardon, omlouvám se. Ale o otevřenosti naopak v dnešní době mluví čínský prezident Xi Jinping. Víme vůbec, do jaké míry už je tohle testování a ta bezpečnost zajištěná právě v Čínské lidové republice, která má komunistické vedení. Pane Kačmáři.
7: Je obtížné spekulovat nad tím, jestli různé státy po celém světě, a můžeme se bavit o těch demokratických i o těch méně demokratických, přijmou nějakou dohodu nebo principy umělé inteligence. To je prostě práce diplomatů, která se musí odehrát. Zajímavé
5: je práce diplomatů, ale neukazuje už to prostředí těch technologických gigantů a třeba takový průšvih, jako se stalo s Hugging Face, že jako i samotní ty experti by měli být mimořádně na pozoru a nejít třeba v honbě za ziskem a místo toho sami regulovat sebe sama?
7: Pojďme to vzít postupně, teda nejdříve teda s tím, jestli jednotlivé země nebo státy, jako jsou třeba Čínská lidová republika, by se dobrovolně regulovali nebo dohledovali. Dneska je i zjevné, že umělá inteligence se stává jakýmsi bojem nebo předmětem strategické převahy, jo, kde Samozřejmě tyhle ty největší ekonomiky spolu jako soutěží a AI je nedílnou součástí tady téhle z té soutěže. Tudíž nějaké jako dohody, které by byly přijímány nebo nepřijímány, nebo jejich bojkot, by vlastně ani nebyl realizovaný tím, jestli přistoupí nebo nepřistoupí k nějaké dohodě, ale spíš jako, jak tu dohodu potom budou vykonávat, jestli budou vykonávat jako poctivě, anebo spíš laxně.
5: Čili jsme zase zpátky u těch AI firem, že? A teď, jak to teď vypadá vlastně z profity těch firem, které vyvíjejí agenty umělé inteligence a tak dále a možná vývoj směřuje k nějaké obecné umělé inteligenci. Vznikají nová a nová datová centra, ta zamořují životní prostředí a tak dále. Stojí to spoustu peněz. Zároveň prý investoři tlačí na to, aby se jim jejich vklady vrátily. Jak to, pane Holý, třeba ovlivňuje právě tu otázku té bezpečnosti?
6: Tohle je velmi jako široké téma, jo. Jestli ještě můžu k té Číně a pak se vrátím k datovým centrum, tak tam je nesmírně zajímavý právě ten pohled toho amerického, dejme tomu technologického sektoru a dejme tomu toho čínského, kdy ty cesty jsou fundamentálně odlišný. Jo? Zatímco Američani vyhlásili i národní strategii pro AI loni, kterou vydala Trumpova administrativa, vlastně závody ve zbrojení a ten cíl těch závodů je dosažení té AGI, té obecné umělé inteligence v podstatě, aspoň takhle to jako říkají, takhle to prodávají lidi, jako je Dario Amodei a Sam Altman těm investorům a dalším. A pak z toho potom děsí veřejnost, že prostě nás to bude lepší než ne všichni a budeme potřeba univerzální příjem a tak dále. Tak Číňani podle všeho ty vydali vlastně o týden později podobný typ zprávy, kde naopak vyzývají ke světové kooperaci, k transparentnosti a dalším věcem, což je paradox, kdy totalitní stát vlastně jde na to jako úplně z druhé strany, vlastně jako kdyby se trochu prohodili role.
5: No.
6: Podle všeho Číňani se neúčastní závodu v AGI, to znamená v dosažení obecné umělé inteligence, a spíš jdou cestou, kdy vydávají z řady důvodů, vydávají otevřené modely, které si každý může stáhnout k sobě na počítač, když máte dostatečně výkonný a ta potřeba toho výkonu stále klesá spolu s tím, jak se ty počítače zlepšují. Takže
5: nechovají se ty čínské firmy vlastně daleko zodpovědněji než firmy.
6: Protože jako cíl čínské vlády zjevně je co nejrychleji dostat tu technologii do všech možných sektorů ekonomiky, to znamená zdemokratizovat přístup k té technologii podle všeho. Takhle se to může vidět zvenku. Zároveň z hlediska toho geopolitického zápolení, o kterém jste mluvil vy, tak oni vlastně využívají tradiční čínský taktiky a to je dumping. To znamená, oni podtrhnou ty americké firmy, které, jak jste říkala správně, investují obrovské peníze do budování datových center a honbě za AGI, ať už tomu věříme nebo ne, tak najednou přijdou Číňani a ty ten trh zaplaví a ono to opravdu má efekt. Modely, které jsou zadarmo, které si můžete stáhnout, když se zachováte rozumně a dobře si je zamknete, protože zase nevíte, co v těch modelech jako je, na čem je to naučený, jaký tam jsou rizika, tak v tu chvíli máte přístup k modelům, který sice nedosahují těch amerických, ale jsou třeba půl roku pozadu. Což není zase takovej rozdíl, jo, na běžný provoz, na běžný agentní systémy, na to, co drtivá většina biznisu a lidí potřebuje. Takže tady máme takovouhle zajímavou dynamiku. A k těm datovým centrům, tak to je velká otázka, mluví se samozřejmě o bublině. Ještě před rokem se říkalo, že ty firmy, ať už je to prostě OpenAI, nebo je to Google, nebo je to Facebook ve smyslu Meta, nebo možná i Microsoft, že ty stavby těch datových center a ty investice do toho vývoje, že utáhnou z toho cash flow, to znamená z těch peněz, které prostě jim jdou z těch jiných částí biznisu. Teď se ukazuje v poslední čtvrt půl roce, že víc a víc ty firmy do toho lejou vlastně peníze, které jsou jako na půjčku, to znamená, že už se začíná jet na dluh. S nejasným výsledkem, ten způsob toho financování je poměrně komplikovaný, nicméně pravdou je to, že se staví obrovské továrny, můžeme si to představit jako továrnu, kde výstupem té továrny je, dejme tomu, ta inteligence, nebo teda ty slova, které ten stroj generuje, protože to textový model, tak generuje slova, takzvaný tokeny, ale to je jedno. Cena toho té výroby klesá, čipy potřebujete průběžně obnovovat, takže když to jednou postavíte, tak to neznamená, že to takhle poběží 20
5: Není
6: let, jako jedna elektrárna.
5: Ale já bych se chtěl zaměřit ještě, abyste se dostali té bezpečnosti. Mluvíte o bublině a je možné, že to splaskne, ale ptám se, jak to ovlivní tu bezpečnost, protože začali jsme riziky, zajímají mě ta rizika. Je. Kam se dostáváme teď, když v úvodu jsem zmiňovala dvě prognózy, jedna z loňského roku, zveřejněná byla někdy na jaře, druhá vyšla letos v lednu od Daniela Kokotajla a jeho týmu. Tak vlastně kam jsme se posunuli a jak jsme se jakoby poučili v tom, že ty firmy to ohlídají, zkrátka.
7: Jo, jo. Já asi nemůžu mluvit za všechny firmy, no, které prostě máme na trhu.
5: Jakou roli tam hrajou ty peníze?
7: Já ještě, teda musím říct, že když se podívám na to ryze z optiky naší firmy, tak pro nás tady tohle dilema jako výdělek versus odpovědnost, ano, bezpečnost, případně osud lidstva je jako falešné dilema.
5: Ano.
7: Z jednoho prostého důvodu. Předmětem našeho podnikání je produkt, služba a zákazník, který by ztratil důvěru anebo neměl důvěru v ten produkt a jakkoliv bychom ji poškodili záměrně či nezáměrně, tak takový produkt prostě přestane kupovat. A tudíž všechny technologie nebo všechny produkty, které vyrábíme dneska, v nich je ta bezpečnost ne nějaký jako dodatek, který by jako vzniknul až ve chvíli, kdy je produkt hotový a pak se přemýšlelo nad tím, jestli náhodou jsme nezapomněli někde nějakou bezpečnost, ale ta odpovědnost a ta bezpečnost je jako nedílnou součástí toho produktu. Jo.
5: Já vám rozumím,
7: mimochodem,
5: ale
7: je to jeden z důvodů.
5: Jde o to kontrolované prostředí.
7: Jo, už několik, mnoho let od počátku v podstatě rozboje tady těch velkých jazykových modelů, kdy jsme teda měli k dispozici ty první verze, tak mluvíme o, nebo vyzýváme ten technologický sektor k přijetí závazných pravidel pro právě regulaci a dohled nad těmi nejvýkonnějšími modely. Stejně tak jako aplikaci, říkáme tomu, bezpečnostní brzdy a nějakého mezinárodního dohledu, který třeba vidíme i v nějakém jiném průmyslu, jako je třeba jaderný nebo nějaký jiný.
5: No, Michal Pěchouček z ČVUT navrhuje agenturu pro dohled nad umělou inteligencí, podobně jako máme agenturu pro

0: jadernou energii. Je to dobrý nápad a nakolik si myslíte, že opravdu může něco takového vzniknout, nějaká mezinárodní spolupráce?
1: Určitě by bylo dobré, aby nějaká mezinárodní spolupráce vznikla, protože jedna věc je třeba kyberbezpečnost a druhá věc je, že ty modely, jak jsou výkonné a jak samozřejmě jsou naučené na celém internetu takzvaně, tak oni mají v sobě poměrně dost nebezpečných jako schopností, jako například, že vám dají prostě návod na vývoj nového patogenu, který vyrobíte, jak já říkám, prostě z potřeb, jako z oby, jo, zjednodušeně řečeno. To jako zlehčuju, ale je to najednou se vám komoditizuje něco, co dřív měli jenom top laby, laboratoře, tak najednou se vám to vlastně zjednodušuje a ten přístup teoreticky se k tomu velmi jako může k tomu přiblížit.
0: Takže myslíte, že bude vůle s ohledem na to, jaká rizika představitelná?
1: Myslím si, že existuje a už je i poměrně dobře vydefinovaná jako množina rizik, jako jsou ty biozbraně, terorismus, jako je kyberbezpečnost a další, na kterých by ta mezinárodní spolupráce byla žádoucí a ty snahy o to jsou. Vždycky je nějaký summit někde v Londýně nebo v Číně, kde se o tom aspoň hovoří. Jo? To znamená, že k tomu směřujeme.
0: Více už se nám do debaty bohužel nevejde. Tolik Josef Holý, spoluautor podcastu Kanárci síti a odborník na AI a Dalibor Krčmář, šéf bezpečnosti z české a slovenské společnosti Microsoft. Děkuju moc za dnešní debatu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání.
2: Děkuju také.
0: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
5: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
4: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
5: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
3: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
6: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
7: Papež v Métách končí návštěvu Francie, promluví o jednotě Evropy. Velké obchody dnes musí zůstat zavřené, v den české státnosti platí zákaz prodeje. Vítkovičtí hokejisté získali první body v nové extraligové sezóně. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D1 z Brna do Prahy před Šmejkalkou a bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Papež Lev XIV. Dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí čtyřdenní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve téměř po 20 letech.
2: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovou návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Rusko v noci zaútočilo na východu ukrajinský Charkov. Ve čtvrti Saltivka zasáhlo bytový dům, který má zničená 2 patra. Po útoku je zraněných 16 lidí, včetně 8 dětí. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy charkovské oblasti Oleg Sinihubov. Podle něj na místě zasahují záchranáři. Nikdo ze zraněných není ve vážném stavu. Velké obchody dnes musí zůstat zavřené. V den české státnosti platí zákaz prodeje pro obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákon ale umožňuje řadu výjimek, říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
8: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti, a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
7: Začíná festival sci-fi filmů Future Gate. Na pražskou část programu dorazí i režisér snímků ze světa Star Trek Nicholas Meyer a Oscarový střihač Joe Walker.
9: Americký střihač Joe Walker spolupracoval třeba na trilogii Duna nebo pokračování sci-fi filmu Blade Runner 2049.
10: Joe Walker usedne i ve festivalové porotě a uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a Příchozí.
9: Popisuje jeden z pořadatelů festivalu Philip Schauer.
10: A druhou osobou je režisér kultovního Star Trek Nicholas Meyer.
9: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
11: Sport. Hokejisté Třince dál vedou tabulku Tip Sport Extraligy. V 5. kole nejvyšší soutěže vyhráli v Liberci 3-1 a zůstávají 100%. Pardubice zvítězili v Brně 5-3 a Olomouc na ledě Kladna 4-1. České Budějovice porazili Litvínov 5-4, Plzeň Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. Ostravané tak získali první body v nové sezóně. 2 asistencemi přispěl k vítězství obránce Tomáš Pavelka.
12: Skvělý pocit tohle, už dohrávat za takovou stavu a vidět kolem sebe kluky, jak se konečně smějou, když končí zápas, a to samé v hledišti. Takže paráda, užili jsme si to. Za stavu 4-2 po té druhé třetině si myslím, že rozhodla nějaká ta trpělivost. Pak jsme vlastně krájeli ten čas v té třetí třetině a jsme tam vyprodukovali nějaké šance z toho našeho systému, takže asi to byl klíč.
11: A 5. kolo dnes uzavře utkání Sparta Karlovy Vary, které začne v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D1 nehoda na Šmejkalce a překážka i u Rousínova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozorně už kus za sjezdem na Sázavu. Kolem 30. kilometru začíná kolona kamionů v pravém pruhu. Hned v zápětí u exitu 29 Choceradi zastavují i osobní auta v levém pruhu a sunou se pak kolem 20 minut před Šmejkalku. Na 25. kilometru je tam ještě zabraný levý pruh, opravují betonová svodidla po jinak už dořešené nehodě. Na D1 z Přerova do Brna kus za Vyškovem pozorně na kilometru 217,5 levý pruh blokuje porouchané auto, je už před ním světelná šipka, brzdí se a řadí do pravého pruhu bez kolony. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Chlumec na 60. kilometru překáží v pravém pruhu zúžení porouchané auto, už je označené světelnou šipkou, kolem se jede plynule. Podobná situace na D11 taky směrem z Prahy do Hradce Králové za exitem Městec, opět v zúžení na 61. kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. A ještě silnice 22, výjezd ze Strakonic na Vodňany, pozorně, před Podsrpem srazila se 3 auta, hasiči jsou na cestě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16 a na Šumavě naměří až 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Co všechno se dělo ve vysílání v těch měsících a týdnech roku 1938, než přišel mnichovský verdikt? Jak se střídali naděje a pesimismus, klid a hysterie, věcné příspěvky s totální a často velmi temnou propagandou? Připomeneme si útržky historie zaznamenané pro budoucnost mezi červnem a koncem září roku 1938. Já jsem Jan Sebindubský a přeji vám všem inspirativní poslech.
3: Archiv Plus.
15: Pravděpodobné počasí zítra v sobotu. Proměnlivá, časem ještě značná oblačnost a místy přehánky. Mírně chladno. Vyhlídka na počasí pozítří, pozvolné zlepšení a trochu tepleji. Dnes odpoledne se konala schůze politických ministrů, které předsedal dr. Milan Hodža. Schůze vyslechla referát ministra zahraničí doktora Crofty o bledské konferenci stále Rady Malé dohody.
14: Kdo někdy navštívil jezero Bled v dnešním Slovinsku, jistě tuší, jak krásně tam mohlo na konci léta být. Ovšem, co mohlo platit pro počasí, neplatilo v tu chvíli rozhodně pro politiku. Toto zasedání Malé dohody z konce srpna 1938 se ukázalo být vůbec posledním v její historii a popravdě řečeno, mohla se tato formace tehdy na Bledu rovnou rozpustit. Na začátku jste slyšeli část unikátně uchovaných kompletních večerních zpráv z 26. srpna 1938. Ještě se k ním za okamžik vrátíme, snad jen pár slov k oné Malé dohodě. Když se podíváme na dobovou politickou mapu střední Evropy koncem 30. let minulého století, zjistíme, že toto uskupení tří zemí, tvořené Jugoslávií, Rumunskem a Československem, má poněkud podivný a zdánlivě nepříliš logický půdorys. Obkličuje totiž Maďarsko, proti kterému byla mimo jiné namířena kvůli potenciálním snahám této části bývalé habsburské monarchie snažit se získat zpět to, o co po první světové válce přišlo. Jenomže v roce 1938 se Malá dohoda velmi rychle odebírala do historie. Především Jugoslávie si pomalu šla svou vlastní cestou. A na to bránit své členy, tedy i Československo, proti jakékoliv agresi už tento spolek opravdu neměl. A nic na tom neměnila třeba letecká soutěž států Malé dohody z přelomu srpna a září 1938, nebo přítomnost jugoslávských sokolů na tribuně v červnu a červenci 1938 při slavném všesokolském sletu.
16: Československá vlajka se vyhupla na stožár a vedle ní vlajka bratrské Jugoslávie. Pan prezident republiky dr. Edvard Beneš vstoupil do své lože. S ním paní Hana Benešová. Stadion bouří. Paže mávají, bílé šáty se skví v jasném slunci. Pan prezident děkuje za všechny pozdravy. Panem prezidentem vstoupili do lože představitelé československého sokolstva a sokola jugoslávského.
14: Pamětníci tehdejšího 10. všesokolského sletu považovali dny na začátku července za nejspíš poslední vlnu radosti a hrdosti na Československo jako sebevědomou zemi, která má Evropě co dát a která se bude bránit. Po sletovém nadšení ovšem ještě během léta 1938 přišlo velmi odlišné politické počasí v Evropě. Pustíme si teď další část zpráv z 26. srpna 1938, ve které už zaslechneme zlověstné jméno Runciman.
15: Předseda vlády dr. Milan Hodža přijal dnes odpoledne francouzského vyslance v Praze de la Croix. V poslanecké sněmovně se konala dnes odpoledne schůze šestičlenného parlamentního výboru, na které byli přítomni předseda poslanecké sněmovny Jan Malipetr, předseda senátu dr. Soukup a poslanci dr. Rašín, dr. Meissner, dr. Dufek, dr. Klapka, dr. Patejdl, Ostrý, Chalupa a monsignor dr. Stašek. Poslanec dr. Meissner podal přehled jednání šestičlenného výboru se členy štábu lorda Runcimana. Předseda vlády dr. Hodža přednesl výklad o politické situaci v souvislosti s jednáním o národnostních otázkách a odpověděl na některé předložené dotazy.
14: Hodža, Mali Petr, František Soukup, mimochodem politický veterán a jeden z mužů října 1918, ale taky poslanec Ladislav Rašín, syn slavného otce, který pak za okupace na své vlastenectví doplatí životem při práci v odboji. Ta jména něco znamenají a jsou spojena s fungováním prvorepublikové politiky v trochu jiné politické rovině, než je ta prezidentská. Říkám to proto, že ani vláda, natož prezident sami o sobě, nemohli bez ústavního zákona odhlasovaného Národním shromážděním, tedy oběma komorami parlamentu, sami rozhodnout o změně hranic státu. Přesto se to za pár týdnů stane. Při tom všem osudovém rozhodování stál parlament zcela mimo hru, což se pak stalo v některých okamžicích našich moderních dějin bohužel zvykem. V zářijových dnech roku 1938 se ve střední Evropě už samozřejmě naplno rozhořela propagandistická mediální válka. Mimořádně perfidní výkony v tomto směru předváděla vídeňská vysílačka, která drze vepsala do svého názvu všem Čechům známé Masarykovo heslo.
17: Pravda vítězí. Vídeňský vysílač vídeňský přináší vysílání české menšiny. Jedné ze svých posledních vysílání tázali jsme se. Bude válka? A seznali jsme, že chtějí národy všech států mír, protože válku mohou chtít jen šílenci, jak pravil už tak často Adolf Hitler. Kdo tedy vlastně sve do války?
14: Tedy v tomto případě bych se nebál použít poněkud profláknutého výrazu štvavá vysílačka. Ještě jednou to ocituji, kdyby to snad bylo špatně slyšet. Válku mohou chtít jen šílenci, jak pravil už tak často Adolf Hitler. A aby neměl případný posluchač čas tápat, hned se zvídně dozvěděl, co a jak.
18: Milí československí krajané, řekněme si přece jednou zcela otevřeně a poctivě, kdo je vinen hrozným nedorozuměním a napětím mezi Československou republikou a říši německou. Úplná čistá pravda zní. Jsou to komunističtí štváči a rozvratníci v Československu. Cizí živlí, agitátoři moskevští, židé a emigranti. Co s nimi má společného slušný a rozumný český dělník nebo sedlák?
14: Vyhrožovalo se tu bolševickou revolucí ve střední Evropě. Na tom sice něco bylo, ale naše předky v Československu tento typ nacistického antibolševismu nemohl nějak zvlášť oblažovat. A vídeňský vysílač pak zakončil své v uvozovkách denní zprávy z 10. září 1938 něčím na způsob dnešních propagandistických řetězových mailů.
18: Co to znamená, milí krajané? Co to znamená? Antikrist zvíhá hrozivě svou pitvornou tvář. Naše vlast, Evropa, je v nebezpečí. Démon stahuje z Moskvy svou ruku do kultivované střední Evropy. Krev, teror, oheň, bída, neštěstí, vražda a válka jsou jeho průvodci. Hrozná to metla lidstva.
14: Ke všedním starostem předmnichovského vývoje, tak jak je zažíval každý na vlastní kůži, patřilo třeba i schánění materiálů vhodných k zatemnění. Už na konci srpna 1938 o tom proběhl v rozhlase následující rozhovor nejmenovaného redaktora s nejmenovaným majorem Československé armády.
19: Pane majore, že v mnoha rodinách přesto, že už je uděláno dost pro zatemňování v případě leteckého útoku, myslím, že se ještě nechápou dost dobře ty nejzákladnější povinnosti.
20: Máte pravdu. Ještě donedávna se občané domnívali, že protiletecká ochrana je jen obtěžováním, které si vymysleli úřady. Ale dnes už, bohu dík, se na věc hledí jinak.
19: Možná se zdržovala, tato otázka je peněžní.
20: Právě tak, jako nelitujeme peněz, jde-li o naše zdraví, nemáme litovat peněz pro své zabezpečení. V Německu mají heslo. Protiletecká ochrana není otázkou peněženky, ale otázkou charakteru.
19: Myslím, že jednou z nejdůležitějších složek protiletecké ochrany je zatemňování.
20: Ano, nejdůležitější, ale nejšpatněji chápanou. Lidé se totiž domnívají, že v případě válečného nebezpečí bude nutno zatemnití jen v době nepřátelského náletu.
19: Ovšem.
20: To je omyl. V době války bude muset zatemnění trvat od soumraku do svítání.
19: a jak se dá nejlépe omezit osvětlení, pane majore?
20: Podívejte se, nejlépe, když na to půjdeme prakticky.
19: Ovšem.
20: Vezmeme například dvoupokojový byt. Nejméně starostí nám dá ložnice, kde stačí malá olejová lampička. Je-li dobře umístěna a zacloněna, můžeme pak klidně nechat okna v ložnici otevřena. Případně můžeme dát do ložnice lampičku elektrickou, 6-voltovou, takzvanou světlušku, kterou napájíme z osvětlovací sítě přes reduktor. Ovšem, i tahle žárovčička musí být stíněna.
19: No ovšem, nejlépe si my s

0: A pracovat a vůbec obývat ve stavu vdělen.
1: Na to je mnoho způsobů, laciných i drahých. Ten nejprostší je zalepení vnitřních oken černým papírem, letenkou a podobně. Ve dne vnitřní okna necháme otevřena a z večera je zavřeme.
0: No, to je dobré, ale jak to udělat v zimě, pane majore, kdy musíme mít zavřená oboje okna?
1: V tom případě je dobré mít zatemňovací papír napjat na dřevěný nebo kovový rám, asi tak, jako bývají okna s organtínu proti hmyzu v letní době. Na okna se dá upevnit tento rám, například háčky.
2: Někdy krátce po 10. září odvysílal Československý rozhlas prohlášení obce československých spisovatelů s podtitulem K svědomí světa. Obrátili se v něm na světovou veřejnost i na své kolegy v Evropě i v zámoří a pokusili se aspoň částečně zaplnit informační vákuum v demokratické propagandě československého státu.
3: Stojí se dnes na nejzazší výzvě evropské demokracie, prohlašujeme s plnou odpovědností před dějinami, že katastrofou, která se připravuje, náš národ vinen není a nebude. Snažíme se ze všech sil zachránit mír, jenž je mírem nás všech, ale budeme stejně všemi sílami bojovat za svobodu své vlasti. Proto se obracíme k vám, kdo jste především povoláni, abyste střežili to, co dosud bylo ctí a výsadou Evropy a vzdělaného světa. Úctu k pravdě, svobodu ducha a čistotu svědomí. Žádáme vás, abyste sami rozsoudili, kde je poctivá ochota k míru a spravedlnosti a kde je dobyvačná zvůle, používající všech prostředků násilí a lži. Vyzýváme vás, abyste objasnili veřejnému mínění svých zemí, že bude-li nám, malému a pokojnému národu, na nejexponovanějším místě Evropy, vnuce nejtěžší boj, nebudeme bojovat jenom za sebe, za vás a za mravní a duchovní statky, společné všem svobodným a mírumilovným národům světa. Nikdo nezavírej oči před tím, že po nás by došlo na jiné národy a země. Prosíme všechny spisovatele a všechny lidi, kdo kulturu tvoří a kulturně žijí, aby rozšiřovali tento projev mezi národy světa všemi možnými prostředky.
2: Mezi signatáři je úctyhodná řada jmen s nejrůznějšími osudy a politickým zaměřením. Lidé blízcí hradu i jeho kritici. Levičáci, pravičáci, legionáři, ruralisté, katolíci i komunisté. V tomto složení a v takové jednotě se dotyční už později nikdy k ničemu nevyjádří. Někteří k tomu pochopitelně ani nedostanou příležitost, protože se konce války nedožijí.
3: Za obec spisovatelů podepsali projev Josef Čapek, Karel Čapek, Jan Čárek, Jan Čep, Václav Černý, Jaroslav Durych, Hanna Gregorová, František Halas, Adolf Hofmeister, Josef Hora, Hanuš Jelínek, Petr Jílemnický, Josef Kopta, Josef Knap, Jaroslav Kvapil, František Langer, Emil Boleslav Lukáč, Marie Majerová, Bohumil Matézius, Rudolf Medek, Vítězslav Nezval, Laco Novomeský, Ivan Olbracht, Ferdinand Peroutka, Marie Pujmanová, Miroslav Rutte, Jaroslav Seifert, Anna Marie Tilšová, Vladislav Vančura.
4: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Nad ránem 21. září 1938, to jest ve 2 hodiny v noci, probudili, jak je možná známo, vyslanci Francie a Anglie prezidenta Edvarda Beneše a předali mu ultimátum svých vlád. Z něho vyplývalo, že pokud Československo nepřenechá Německu oblasti s nadpoloviční německou většinou, vystavuje se hrozbě, že se stane viníkem vypuknutí války v Evropě, se všemi následky z toho vyplývajícími. To znamená, že mu nikdo z dosavadních spojenců nepřijde na pomoc. Ráno v 6 hodin vláda tento požadavek vzala na vědomí, přičemž premiér

0: Premiér Milan Hodža údajně prohlásil, že o mravní stránce tohoto postupu není vhodno se zde šířiti. Bude to věc historie. Následkem tohoto výbušného zvratu se pak 21. a 22. září do éteru rozletěla skutečná smršť různých prohlášení a výzev ke klidu, protože emoce obyvatelstva byly pochopitelně vybičované na maximum. Propukly demonstrace a u Rudolfína se na známém shromáždění sešli občané žádající obranu republiky. To je ta známá situace, kdy se na jedné demonstraci vedle sebe sešli Klement Gottwald s už zmíněným Ladislavem Rašínem. Byla tu prostě odhodlanost to tak nenechat. Nám dnes neznámý člověk tak už 21. září žádal ve vysílání, aby se moci v zemi chopili generálové. Pozoruhodné na jeho lehce zmateném projevu bylo, že mluvil i k Němcům, kteří by ovšem asi museli rozumět česky.
1: Češi, Slováci a Němci žijící v Československé republice žádáme tímto, aby zachovali úplný klid a neničili sami svůj vlastní majetek a aby udělali následovní věc, kterou dneska provedla nynější vláda, což se snad všem Čechům a Slovákům i Němcům nezdá být za vhodno. Všetní nyní Češi a Slováci i Němci v naší Československé republice nesou tíhu této podstaty, jenž se udělala. Proto vyzýváme všechny žijící Češi, Slováci, Němci, aby do rána zachovali naprostý klid a jelikož žádají, aby byla vláda generálů. Vládu generálů, tuto sestávající se z generálů armádního inspektora Sýrovýho, Bláhy a Krejčího, je zpřání lidů. Tyto lidé, které museli snad pod nátlakem určitých velmocí dát zem českou šanc nenáviděnému Němci, nemůžeme jenom tak nechat. Tuto zem jsme budovali, stavěli, za ní jsme krváceli, pro ní taky budeme žít a i se být. Proto žádám všechny žijící Čechové, Slováci i Němci na své Československé republice by vyčkali dalšího postupu lidu, který žádá na všech frontách, aby území, jenž jsme budovali staletí a na něm žili, jak otcové, tak matky i synové, za něj taky i naše hoši, tátové rodiny padali, se jen tak lehce nedalo.
0: Den poté, co se vyrojila všechna tato prohlášení k národu, pak přišel další zlom, totiž všeobecná mobilizace vyhlášená 23. září 1938 večer. Co jí předcházelo? Další setkání Hitlera s Chamberlainem v Berchtesgadenu, kdy vůdce s drzostí sobě vlastní stupňoval další požadavky vůči Československu a tím zahnal i jinak smířlivého britského premiéra poněkud do kouta. Následně tedy ani Anglie už nebyla schopná doporučovat Československu, že se nemá za žádnou cenu bránit. A fragment vysílané mobilizační vyhlášky se zachoval i v archivu Českého rozhlasu.
2: A vzdyne teplé prádlo, po případě obu, působilu prepojenou službu a tím hodlá používat místo erárnej obuvy. Dvostojníci a rotmajstry z povolania a mužstvo v činnej vojenské službe meškajúce na dovolenej, ako i dôstojníci a rotmajstri z povolania na dovolenej bez platu, sa vrátia i hneď a čo najrychlejšie k svojim útvarom. Každá osoba, ktorá podľa mobilizačnej vyhlášky nastupuje do činnej vojenskej služby, má nárok na jednu cestu zdarma po železnici najkratším smerom zo stanice najbližšej, najpríhodnejšej miestu pobytu, trvalého alebo dočasného, dostanete najbližšej tomu miestu, kde má nastúpiť do činnej vojenskej služby. Než nastúpi cestu, musí predložiť v nástupnej stanici výdajní cestovných lístkov k orazítkovaniu svoj vojenský preukaz, vojenskú knižku, vojenský list, určovací alebo svolávací lístok, alebo jestli nemáš žiadneho takého preukazu, overovací lístok. Overovací lístok vydá obecný úrad miesta pobytu v zemi slovenskej a podkarpatoruskej obecný obvodný notár na požiadanie tým, ktorí nemajú žiadného vojenského preukazu. Cestovných lístkov pokladňa nevydá.
0: Mobilizace probíhala vzorně mezi Slováky, Čechy a dokonce i částečně sudeckými Němci. Ale netroufám si odhadnout, kolik mužů se vykašlalo na různé byrokratické procedury a prostě sedli na vlak a přijeli na vlastní náklady. V každém případě víme, jak to celé skončilo. Díky mírové aktivitě především Nevilla Chamberlaina, ale i dalších mírotvorců, byl v Mnichově podepsán dokument, který vešel do dějin jako Mnichovská dohoda. Poté se věci dali do pohybu už zcela bez možnosti Československa být aktérem dění. Na závěr bych se spolu s vámi ještě jednou rád vrátil do 22. září 1938 a z toho velkého množství provolání k národu vybral část z projevu, který pronesl Lev Sichrava, místopředseda Československé obce legionářské a šéfredaktor legionářského deníku Národní osvobození. Sichrava měl pravdu, když naznačoval, že selhání konkrétních vlád, byť v nepopsatelně tragický moment, ještě nemusí znamenat selhání národa nebo demokratických hodnot jako takových.
1: Po 20 letech se ukázalo, že Německo tento mír pokládalo jenom za příměří, jehož užilo k novému vyzbrojení. Spojenci si to uvědomili pozdě a dali se překvapit novými ultimáty. Uznali za nutné požádat nás o ústupek nesmírně pro nás bolestný. Chtěli jsme žít se svými německými spoluobčany v míru a rovnoprávnosti, ve společné domovině. Zneuznání této naší poctivé vůle je kruté a nespravedlivé. Ale není správné mluvit o zradě spojeneckých národů. Oni také ve svých širokých vrstvách cítí nesmírně bolestně ponížení, jež nám bylo vnuceno. Dejme pozor, abychom nelitovali svých přísných slov. Nesmíme učinit nic, čím bychom nepříteli usnadnili jeho snahu zrušit snad na dlouhá desetiletí ono nerozlučné spojenectví mezi národem naším a národy, jež za války nám dopomohli k vítězství.
0: Tolik Lev Sichrava. A k etapě těsně po Mnichovské, tedy k začátku takzvané druhé republiky, se v tomto pořadu vrátíme v některém z dalších pokračování. Na dnešním Archivu Plus spolupracovali dramaturg David Hertl a mistrně zvuku Iva Podzimková. A vám děkuje za poslech Jan Sedmidubský. Naslyšenou.
3: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
4: Radiožurnál 10.30. Jana Gůda a zprávy.
5: V Česku začne tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od čtvrtka budou zastropované marže obchodníků na 2,50 korun na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jižní Korea žádá Ukrajinu o omluvu za vyzrazení předání 2 severokorejských válečných zajatců. Převoz z Ukrajiny do Jižní Koreje minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN. Jeho korejská prezidentská kancelář teď požádala o oficiální vysvětlení. Vyzrazení podle ní mohlo ohrozit rodiny zajatců. Podle Soulu se obě země dohodly, že informace o výměně nezveřejní, to ale Kyjev odmítá. Na náměstí v centru Madridu znovu spaly stovky lidí. Stany si tam postavili sobotní demonstranti proti krizi bydlení. Na madridském náměstí Puerta del Sol chtějí zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Bydlení má být podle nich právo. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze na zákonu kabinet pracuje a chce ho schválit už na zítřejším zasedání. A zrekonstruovaná věž kostela svatého Vavřince ve Vizovicích bude dnes zpřístupněná veřejnosti. Podle Petra Červenky z arcibiskupství Olomouckého jde o jedinou vyhlídkovou kostelní věž ve Zlínském kraji. V průběhu rekonstrukce dělníci opravili fasádu, schodiště, dlažbu, historické dveře. Výměnou prošly i věžní hodiny. Výstup na věž bude možný dnes odpoledne mezi 13. a 16. vždy v celou hodinu. Sport. Tým Evropy ovládl po šesté tenisový exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazil 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menšík, který vyhrál v Londýně dva zápasy ve čtyřhře a jednou prohrál ve dvouhře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 nehoda na Šmejkalce a překážka i u Rousínova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu počítejte s kolonami, kamiony v pravém pruhu ze 31. kilometru, osobní auta v levém ze zhruba 30. a odtamtud je to na 20 minut. Na začátek omezení před Šmejkalkou na 25. kilometru, tam po dřívější nehodě je průjezdný jenom pravý pruh. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za Vyškovem obezřetně na 218. kilometru. Tvoří se tam kratší fronta, na 217. a pultem je pro poruchu auta zabraný levý pruh. Na dálnici D11 překáží dvě nepojízdná auta v dlouhodobém zúžení mezi sjezdy na Městec a Chlumec. Ve směru na Prahu je to na 60. kilometru v pravém pruhu, ve směru na Hradec Králové na 61. kilometru opět neprůjezdný pravý pruh. A na příjezdu do Strakonic silnicí 22 z Vodňan za Podsrpem čekejte kratší kolonu, srazila se tam tři auta, projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Patřil k nejznámějším tvářím hlavních událostí České televize. Pak z obrazovky večer zmizel. Dnes moderuje historie CS. A bývalý televizní radní jeho přesun veřejně zařadil mezi změny, kterými se podle něj dařilo měnit kurz České televize. Kdo a jak ten kurz mění? Jak silný je politický tlak na veřejnoprávní média? A co dnes vůbec znamená být nestranným novinářem? Hostem sváteční osobnosti Plus je Jakub Železný. Vítejte, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, Báro.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
7: Když v těchto dnech čirou náhodou slyšíte znělku hlavních zpráv České televize, co se vám děje v hlavě?
8: Vy na mě jdete rovnou přes emoce. V té slavné scéně z Majora Zemana, kterou tak fantasticky sparodovali v České Sodě, sedí příslušníci bezpečnosti a dívají se na toho zločince, respektive Václava Klause v té České Sodě. A major Kalina, nebo plukovník Kalina, tam říká, jestli na něho půjdeš s emocema, tak pohoříš. Takže já se řídím touto moudrou radou dobrého plukovníka Kaliny, šéfa STB, a nedělám tohle, nebo nevnímám tohle přes emoce. Snažím se.
7: Ale teda. Vy většinu věcí jinak vnímáte přes emoce.
8: To je pravda, ale tohle je práce. Tohle je práce a zase tvrdit, že to se mnou vůbec nic nedělá, to bych lhal.
7: No tak čemu byste ten pocit, slyším znělku toho, kde jsem řadu let to uváděl, tak co se děje?
8: Tak nostalgie třeba, trošku nostalgie tam je, to ano, to přiznávám.
7: Lítost?
8: To ne, to určitě ne. Je to práce. Báro, je to práce a člověk musí jít dál, přece se nemůžeme zaseknout, zastavit. Ano, to se lidem mého typu rakům, narozeným ve znamení raka stává, ale já se snažím s tím bojovat.
7: Víte, byly vlastně dvě vrstvy toho příběhu vašeho odchodu z Událostí. Hmm. A připomeňme, že letos v zimě to už budou 3 roky. Hmm. Tak, jedna vrstva byla to, co vy jste říkal tehdy.
8: Já jsem ale nikdy nelhal.
7: Ne, ale můžu to jenom dokončit. Jasně. Vy jste říkal v podstatě, že je to kvůli zdraví a že potřebujete kvůli zdraví vysadit. A pak jinde, později jste říkal, že když jste se dozvěděl, že končíte v Událostech, byl jste hodně překvapen. Takže se ptám, jak to jde dohromady. Rozhodla to televize, rada nebo vy?
8: Tak rada určitě ne, ta do toho nemá vůbec co mluvit. A mě moc těší, že už i současné, i bývalé vedení televize, aniž by přiznalo, že jsem to já léta všem vnucoval, pochopilo, že Rada České televize nemá co České televizi podle zákona do provozu mluvit.
7: No všichni víme, že takový je zákon, ano. Ale realita bývá odlišná.
8: Dobře, ale zákon je zákon, duralex sedlex, no. Ale dobře, ale k tomu, co jste se ptala, Já myslím, že to jde dohromady. Já jsem potřeboval vysadit a opravdu jsem na tom zdravotně nebyl úplně ideálně. Zaplať pámbu klepu, to se víceméně vyřešilo.
9: Gratuluju.
8: Děkuju. A to, že jsem skončil v Událostech, pro mě bylo překvapení. To nepopírám. Ale na druhou stranu bral jsem to jako fakt a co s tím tak člověk může dělat? No?
9: Do této chvíle jste nikdy neměl podezření, že ve vašem přeřazení má prsty nějaký radní?
8: Jedna věc je, že můžete mít nějaké podezření, ale druhá věc, a já vím, že mi to nebudete věřit, ale trošku mě znáte, já jsem fakt vlastně strašně naivní. Já si to prostě neumím představit. Úplně vážně, Báro, úplně vážně si neumím představit, že by ten svět takhle fungoval. A nechci, aby takhle fungoval.
9: Víte, to je hezké, že vy si to nedovedete představit.
8: Já vím, že mě za to
9: ale
8: vypeskujete. No.
9: Ne, ale v okamžiku, kdy radní Matocha zveřejní veřejně, tak to tak bývá, že zveřejňuje se veřejně, ale prostě napsal, že Jakub Železný, že moderuje bezvýznamný pořad ve srovnání s Událostmi a teď se řeší Václav Moravec, tak nemáte ani stín podezření, že to šlo právě o tamto?
8: Já bych si zase dovolil použít jeden citát, když jeden herec, který tehdy ještě nebyl členem komunistické strany, ale později do ní vstoupil, tak v roce 1977 na otázku, jak si vzpomíná na Václava Havla, tedy tehdy největšího nepřítele národa, tak řekl něco ve smyslu, ne, tak já pana Havla neznám, já si ho nepamatuju. A přitom hrál ve všech jeho hrách v divadle na Zábradlí v 60. letech, tak já toho pána, kterého jste jmenovala, neznám. Fakt ho neznám. Já jsem s ním v životě nemluvil a vím,
9: ale
8: jak vypadá.
9: To jsem si
8: já vím, že jste se neptala. Já vím, ale mě jeho vyjádření absolutně upřímně. Báro, absolutně nezajímá,
9: ne, víte,
8: ale ten stín tam je, OK, takhle. Tak, chcete-li tuto odpověď? Ano.
9: Právě víte, proč se proč se zrovna vás ptám?
8: No.
9: Je to, že vy jste vždycky byl takový purista, pokud jde o to, co rada může a nemůže.
8: Ano.
9: A rozčilovalo vás vždycky, když své pravomoce překračovala.
8: Tak.
9: Takže jestli to není náhodou tenhle případ, já nevím, já se
8: to,
9: ptám.
8: Báro, já to taky nevím a ptáte li se na ten stín pochybnosti, tak přiznávám, že ano. Druhá věc ale je, že opravdu toho člověka neznám, nezajímám se o něj a nechť on se nezajímá o mě. Ale pravda je, že když to takhle dáte dohromady, tak to skutečně tak vypadá. Jo, beru.
9: Tak, měli bychom taky říct v téhle souvislosti, že tento radní už není radní.
8: No jo, ale, to se tak v životě někdy stává, tak, když se člověk pustí ústa na špacír. No.
9: Ale
8: když ho i jeho soukmenovci potom zaříznou, to je opravdu zajímavé. No.
9: Dělal jste si někdy bilanci po té době, kdy už tam nejste a po té době, co jste v historii CS? Co vám vlastně tenhle přechod vzal a co vám dal?
8: Když bych začal tím, co mi vzal, no tak vzal mi to, že už nejsem v 7 večer v hlavním vysílacím čase na obrazovce. Což samozřejmě je určitá prestižní role, určitá prestižní pozice. Nebudu tvrdit, že ne.
9: Čili ztráta prestiže?
8: Já bych to ale nenazval ztrátou, protože ztráta znamená, když řeknete slovo ztráta, tak to implicitně znamená, že jste jakože o něco přišla, něco, co vás trápí. Mě to fakt netrápí. Říkám, nostalgie určitě ano, ale nějaká lítost, to fakt ne. A co mi to dalo? Dalo mi to možnost pracovat v pořadu, který mě neuvěřitelně baví a který si společně s dramaturgií toho pořadu můžu víceméně utvořit tak, jak já si myslím, že by to mohlo být a baví mě to. Takže já se snažím v tom najít to dobré.
9: Jasně,
8: opravdu, vážně,
9: ne, a to
8: vážně.
9: Je správné, tam je to úplně logické, co říkáte. Ale jestli vám nevadí třeba to, že večer v 7 se na Českou televizi dívá obrovské množství lidí a na historii CS daleka tolik ne.
8: Já se vám přiznám, že já jsem to kritérium sledovanosti nikdy nebral moc vážně. Já vím, že to nezní úplně věrohodně, ale fakt to tak je. Samozřejmě, že to respektuju a beru to, ale pro mě je podstatné dělat kvalitní obsah a ten, kdo se na něj dívá, ať si najde to, co se mu líbí. A jestli někdo se dívá na hlavní zpravodajskou relaci, tak je jasné, že to bude ten většinovější divák, samozřejmě. Ale že bych z tohohle nějak chodil doma a plakal, to fakt ne.
9: A jen pro zajímavost, když děláte pořad věnovaný historii, máte občas tendenci nebo chuť jakoby z té historie ano. vzkazovat něco dnešku?
8: No jasně, já jsem přesně věděl, pardon, ale tušil jsem, kam směřujete. Ano, určitě, určitě jo.
9: A kdy to bylo naposledy?
8: Naposledy to bylo, když jsme dělali pořad o 35 letech ODS a řešili jsme, jestli tam pozvat nebo nepozvat Václava Klause. A já jsem říkal, no musíme ho tam mít, a pak mi bylo řečeno ano, tak jsem říkal dobře, s Cimrmanem řečeno, je to jako Hamlet bez Hamleta, kdyby tam nebyl. A tak jsme s ním dělali rozhovor, předtáčeli jsme ten rozhovor a tam mám pocit, že byly momenty, kdy to mělo přesah i do současnosti a to mě samozřejmě bavilo.
9: Říká Jakub Železný, dnešní host sváteční osobnosti plus. Máte pocit, a teďko prosím, vzhledem k tomu, že zažíváme takové to ostré období před volbami, tak bez názvů politických stran a bez konkrétních jmen politiků.
8: Já to řeknu tak, že to nikdo nepozná a nikdo nepochopí, jo? Takhle to uděláme.
9: No, tak jo.
8: Dobře,
9: ale
8: to.
9: Mě by zajímalo, jestli z vašeho pohledu se změnilo za poslední roky to, jakým způsobem politici odpovídají na dotazy novinářů.
8: To můžu říct naprosto obecně, aniž bych se pokusil pod Prahově kohokoliv jmenovat. Hodně se to změnilo. Oni se hodně vycvičili na jedné straně. Obsahově bych řekl, že ten politický diskurs velmi zhrubnul, velmi, ať se nikdo neurazí, zburanštěl občas, mám takový pocit, to je ta obsahová stránka a ta formální. Vždycky, když se děly v historii nějaké změny, tak málo kdy se děly rovnou, že takhle spadl meteoriticky. Je to gradualistické, postupné a v dějinách komunikace je to velmi typické. Myslím, že za pár let už způsob komunikace skrze rozhovor s nějakým televizním nebo rozhlasovým moderátorem bude téměř minulostí, protože oni pochopili, že ta dnešní forma, to znamená skrze sítě, skrze různé podcasty, které si mohou sami v podstatě na koleně doma vyrobit, je pro ně mnohem výhodnější. Takže to je ta druhá rovina.
9: Jasně, ale o tom pojďme se dohodnout takhle, protože o tomhle se všeobecně mluví, všichni vědí, že prostě když má politik svůj kanál, takže nemusí potom chodit na rozhovor.
8: Ale to je klíčové, podle mě.
9: Určitě, ale mě zajímá u těch politiků, kteří ještě jsou ochotni vůbec dávat rozhovory, tak vy jste řekl, oni už se to naučili.
8: Jo?
9: Znamená to, že dostat tímhle způsobem z jakéhokoliv politika faktickou odpověď, že je čím dál těžší?
8: Je to čím dál těžší a i ta schopnost položit tu správnou otázku je testována čím dál tím větší odolností těch politiků. Protože i když položíte, a to vy víte lépe než já, protože vy jste v této zemi založila ten žánr tvrdé zpravodajské interview, no je to pravda, nekruťte hlavou. A tak vy víte, že položit skvělou otázku je fajn, ale pořád to ještě neznamená, že z toho politika tu odpověď dostanete. On se dokáže vyvléknout, on dokáže říct něco trošku jiného, on dokáže použít takový ten termín, zeptej se mě, na co chceš, já odpovím, na co chci. A tohle je to, co jsem říkal, že se naučili. Mám pocit, že tohle umějí čím dál tím lépe. Vyvléknout se z toho, na co vy jste se ptala.
9: Jinými slovy, televizní nebo rozhlasový nebo vůbec mediální rozhovor s novinářem není už zdaleka něco, čeho by se měli bát, pokud mě umějí, jak říkáte, to vykroucení.
8: Přesně tak. A mám pocit, že už je to žánr, který začíná být historickým žánrem asi takovým, jako když někdo dneska v kavárně si čte noviny. Já si třeba v kavárně občas ještě čtu noviny, nejmenovaný sportovní deník si čtu a to už mám pocit, že občas chodí kolem mě lidé a dívají se na mě divně, proč ten člověk má v ruce obrovský kus papíru a
9: no, ale neříkají si ještě, co to má v ruce.
8: Ještě ne, ale už se tváří, protože vedle si hledají to samé na mobilu. Je to samé, jako když člověk jde po bytě. Nedávno jsem šel po bytě a říkal jsem si, Hergot, tady kdysi býval telefon, že jo, normální pevná linka. Taky to nezmizelo okamžitě, ale postupně. Tyhle věci a v dějinách komunikace se to fakt děje postupně, mizí postupně.
9: Ale teď mi řekněte, měl byste v téhle situaci, kterou jste popsal, vůbec chuť ještě se vrátit k takové té zpravodajsko-publicistické činnosti v televizi?
8: Vy dobře víte, paní redaktorko, že když vám někdo řekne, že jste položila dobrou otázku, tak musíte mít zdvižený prst, jestli jste neřekla blbou otázku. Ale tohle je fakt dobrá otázka, která se mi moc líbí, protože si ji kladu sám často. Sám si ji kladu často.
9: A teď ta odpověď,
8: a teď ta odpověď je taková, že já si úplně upřímně nejsem jistý. A možná spíš, protože ta otázka implikuje odpověď možná ne, tak možná spíš odpovídám možná ne. Protože by mě to možná už nebavilo. Protože bych si přesně řekl, já můžu položit sebe lepší otázku, ale on mi stejně uteče.
9: A Jakube, teď mi řekněte, protože vy současně s tím, že děláte historii ČS, tak ještě vychováváte, téměř jsem řekla, mladé kádry.
8: Mentoruju spíš, než vychovávám.
9: Mentoruju, a to je jedno.
8: Dobře, jasně.
9: Mentorujete úplně mladé novináře v České televizi. A když s nimi mluvíte o tom, kam ta novinářina vlastně jde, podobně jako jste teď to prozradil mě a našim posluchačům, tak jak se na to tváří ti úplně mladí novináři? Stále prostě jsou natěšení a mají chuť to dělat?
8: Já myslím, že proti sobě působí přesně v tomhle okamžiku, když se vzpomenu na poslední workshop, tak přesně působí dvě protichůdné síly. Jedna je ta, o které mluvíte, to znamená ta natěšenost, taková to, co my jsme všichni zažívali, když jsme začínali. Řeknu to otevřeně, já jim to teď ukážu, položím skvělou otázku, udělám fantastický rozhovor. A na druhé straně opravdu ne něco jako cenzura, to ne, ale něco jako obava, abych neudělal nějakou chybu, aby mě nadřízený neřekl, nepokládej takovouhle otázku, ale aby mě nadřízený neřekl, hele, polož tu otázku tak, aby náhodou nikdy, nikde, nikdo tohle. A tyhle dvě síly působí na ty lidi proti sobě. Takže je vám asi jasné, co já jim říkám. Já jim říkám, buďte sami sebou a nebojte se položit otázku, která třeba ve finále bude blbá, ale radši položte 5 otázek, z nichž jedna bude skvělá a jedna se nepovede.
9: Tak my oba myslím, že bychom si mohli dovolit říct, že jsme položili v průběhu našeho profesního života nespočetně blbých otázek.
8: 100%, ano.
9: Ale mě to stejně nedá, tahle ošemetná situace.
8: Ale já jsem vám odpověděl docela nevyhýbavě.
9: Ano, uznejte. Ne, já vás úplně chválím. Ale vy máte pocit, že atmosféra celková je pro ty novináře čím dál víc svazující, ať jsou to vnitřní jejich strachy nebo cokoliv jiného. A nebo naopak cítíte, jak ta svoboda prostě bují?
8: Máro, to je trošku jiná věc. Vy jste se předtím ptala na tu politiku a teď už se vlastně bavíme uvnitř. Je to vlastně otázka z jakési sociologie žurnalistiky. Naprosto s vámi souhlasím, že mám pocit, že ta obava, aby ten novinář neudělal nějakou chybu, je spíš větší. A je logické, že je větší i u nejlepších novinářů veřejnoprávních médií ve chvíli, kdy veřejnoprávní média se staly terčem ostřelování, a nebudu nikoho jmenovat, ale všichni víme, o kom je řeč, protože současná vládní koalice se rozhodla udělat to, co hlásala už před volbami, já to zdůrazňuji už před volbami, poctivě to říkala a poctivě se o to snaží, byť trošku klopotně, zrušit koncesionářské poplatky a de facto zestátnit tato média. Tak je logické, že v těch médiích bují spíš nervozita. To je naprosto logické.
9: A teď mi řekněte, ti mladí lidé jsou změnou, tou avizovanou zatím změnou modelu financování České televize. Jsou tím znepokojeni, anebo jsou ve věku a mají tak málo zkušeností, že si říkají, vždyť je to jedno, odkud k nám přijdou peníze?
8: Já si myslím, že generalizovat tu generaci úplně nejde, ale pokud já můžu soudit, tak jsou to spíš lidé inteligentní a zvídaví a přesně ti, kteří si kladou tu otázku, hele, ale to bude přece úplně jinak. Když nás bude platit v podstatě stát, tak to vlastně znamená, že budeme státní. To znamená, že vlastně a tak dále. Přesně ty otázky, které si kladu já.
9: Jasně, ale jak si vy sám odpovídáte v okamžiku, když zjistíte, že existují země demokratické, které tímto způsobem takto financují veřejná média.
8: Teď se vy neurazíte, ale je to přesně jako z komunikační karty jednoho nejmenovaného politického hnutí, které ty karty rozdává vedení toho
9: ale
8: hnutí.
9: Ale já jsem jí řekla bez karty.
8: Já vím, ale oni to mají na té kartě a kdykoliv se s někým z tohoto hnutí potkáte, tak vám v podstatě cituje přesně tuto kartu. A já říkám, nezlobte se, ale ano, je možné se o tom bavit velmi dopodrobna, ale chcete-li to v jedné minutě, tak vám to řeknu jednoduše. Opravdu se chceme porovnávat s demokratickými zeměmi na západ od nás? Já myslím, že země, se kterými se máme co porovnávat, jsou tady v našem vyšegrádském prostoru. To znamená Slovensko, Maďarsko, Polsko. A jsou tam média veřejné služby výkladní skříní demokratických médií? Nejsem si úplně jist. To je moje odpověď. Protože to jsou země, ke kterým bychom se měli, neříkám upínat, ale na něž bychom se měli dívat. A podívejme se, jak to tam dopadlo nebo dopadá, plus minus.
9: Existuje teď jako k méně závažným věcem, musím říct, existuje nějaká otázka, kterou byste rád politikovi, jakémukoli položil, ale po těch 30 letech, že víte, že vám na ní neodpoví vůbec žádný a už vás to netankuje, nebaví se ptát furt dokola.
8: Já mám na těch workshopech takové oblíbené pravidlo a je to pravidlo jedné dobré otázky. Vždycky říkám, zkuste si představit situaci, že byste měli k dispozici nějakého politika na 10 minut, tak si připravíte třeba 15 otázek pro jistotu. A pak přijde mluvčí a v lepším případě se omluví a řekne, nezlobte se, pan ministr má čas jenom na jednu otázku. A vy najednou musíte z těch 15 otázek 14 škrtnout, anebo třeba jenom dvě sloučit. Zkrátka najít tu jednu dobrou otázku.
9: Ano.
8: Většinou je to ta úplně nejjednodušší otázka. Konkrétně třeba měl jsem kdysi dělat rozhovor s jedním politikem, který se měl sejít se šéfem antimonopolního úřadu a úkolovat ho. A já jsem mu chtěl položit jednu jedinou otázku. Je pravda, že jste se s ním sešel, nebo to není pravda? A on, když zjistil, že budu moderovat já ten večer Události komentáře, tak nepřišel. Samozřejmě. Já jsem říkal, mám pro něj jednu jedinou dobrou otázku. Protože kdyby mi řekl, že ano, tak je to pro mě konec demokracie. Kdyby mi řekl, že ne, tak bych se ho zeptal a byl jste podat trestní oznámení na ty policisty, kteří tvrdí, že vás odposlouchávali a že tohle tam odposlechli. A už by byl na lopatě samozřejmě. Takže jsou určitě otázky, které bych chtěl položit. Ale vím, že na ně buď nedostanu odpověď, anebo ještě v lepším případě ten politik vůbec nepřijde. I po těch 34 nebo 33 letech, co dělám tuhle práci, jsou pořád otázky, které ale bych chtěl položit. Určitě.
9: Například?
8: No, tohoto typu. Udělal jste to? Neudělal jste to? Stalo se to? Nestalo se to? Úplně ty základní, úplně ty nejjednodušší otázky. Byl jste agentem státní bezpečnosti. Proč vás vedla státní bezpečnost jako agenta?
9: Já si vzpomenu, jak před lety došlo k té schůzce některých odpadlých sociálních demokratů.
8: No,
9: kdo to moderoval? A prostě pětkrát za sebou se tam stejná otázka. Pane Hašku, byl jste tam?
8: Opakuji, žádná schůzka se nekonala, paní redaktorko, žádná schůzka v Lánech u pana prezidenta se nekonala.
9: Nebyla,
8: žádná schůzka nebyla.
9: Přesně.
8: No, Daniel Drtinová, já tomu říkám drtinovská otázka, protože kdysi v BBC, tuším to bylo asi, Jeremy Paxman položil, tuším, 14krát jednu otázku. Úplně stejně.
9: Ano.
8: My máme ovšem jinou školu. Naše škola je položit tu otázku stejně, ale přeformulovat. To je taková ta naše česká chytrá škola. A Daniela tehdy položila tu otázku vážně asi 15krát. Furt dokola. To je samozřejmě učebnicový příklad. Navíc pan Hašek lhal, pak se za to omluvil, to je pravda, ale
9: no,
8: bylo
9: to fantastické.
8: No, proto
9: jí musela ano, dokola pokládat,
8: opakovat,
9: protože lhal.
8: Protože ona to věděla, že lže, samozřejmě,
9: tak,
8: ano.
9: Tak.
8: Ano.
9: Mimochodem s politikem, který sedí proti vám a lže, a vy to víte,
8: ano,
9: víte to.
8: Jasně.
9: Tak to je, jako můžete nakládat jinak, než takhle?
8: Ne.
9: Pořád dokola se ptát na to.
8: Pořád dokola. A bavíme se o politikovi, který je placený z veřejných peněz a bavíme se o politikovi, který v tu chvíli spolu rozhoduje o tom, jak bude vypadat vláda na příštích několik let. Tak to je dost zásadní. A to je úloha novináře veřejné služby. Mu tu otázku položit, jak říkal kdysi jeho guru, padni komu padni, jo?
9: A jméno jsme ani nepotřebovali
8: říct. Vy jste mi zakázala říkat jména, byť bývalých politiků.
9: Podle vás, když se podíváte na českou společnost jako celek, Máte pocit, že k dnešnímu dni je ta společnost citlivější? A teď myslím citlivější na to, co rozhodují ti politici za nás a jak to rozhodují. A nebo je prostě podrážděnější?
8: No já bych možná navrhl třetí variantu, jestli není částečně rezignovanější, jestli vlastně trošku nerezignovala a jestli vlastně neakceptovala, že něco, co by ještě před pár lety bylo nemyslitelné, ať už v projevech politiků nebo v různých aktivitách politiků, tak dneska bereme jako samozřejmost.
9: V momentu k rezignaci společnosti se dostaneme, ale jenom v okamžiku, kdy se média vyvíjí tak, jak se vyvíjí, politika se dělá tak, jak se dělá, nemuselo to takhle dopadnout? Muselo, ne?
8: Asi muselo, asi je to přirozený vývoj a já budu poslední člověk v této zemi, který se nenechá strhnout k tomu, že by řekl, všechno po 17. listopadu 89 bylo špatně. Ne, neřeknu to. Neřeknu to nikdy. Neřeknu to nikdy pro naše děti. Prostě to nemůžu nikdy udělat tohle, že bych rezignoval vnitřně na to, že to, co zažíváme za posledních 37 let, říkám to snad správně, to počítám, je lepší, než co jsme zažívali předtím. Nikdy tohle nepopřu.
9: Ale to asi žádný novinář, ne?
8: Nemáte pocit, že i z našeho novinářského stavu se už oddělilo pár lidí? Já sleduju dezinformační
9: scénu. Ale je to minorita.
8: No je to minorita, ale jsou to lidé, kteří byli třeba docela i v majoritě, hráli významnou roli ve významných médiích a dneska jsou to přední tváře dezinformační scény. Nebudu je jmenovat, ale je jich dost, opravdu.
9: A já nechci, Jakube, já nechci tímhle způsobem skončit. Takže teď dostanete úkol, počkejte, teď dostanete úkol v jedné větě říct, co od této země čekáte v následujících měsících až 2-3 letech třeba.
8: Očekávám, že ta část společnosti, která ví, že patříme na západ, že patříme k demokratickému světu, že bude stále silnější a že bude schopná přesvědčit i ten zbytek, že je dobré stát na té správné straně světa.
9: Vy to čekáte nebo si to přejete?
8: Já si to strašně moc přeju a věřím, že pořád je nás takových, kteří víme, kam patří tahle země, víc než těch druhých.
9: Jakub Železný, moderátor pořadu Historie CS České televize, byl mým dnešním svátečním hostem. Jsem tomu ráda a děkuju.
8: Já moc děkuji za pozvání, Báro, nashledanou.
9: A hezký zbytek svátečního Dne z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 3:45 odpoledne na Plusu.
4: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
10: Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje šéfka unijní diplomacie Kalasová. Sídlo vlády Strakova akademie se dnes otevřela veřejnosti. Cyklista Vacek si při pádu na mistrovství světa zlomil nos, možná přijde o evropský šampionát. Na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy je kolona a počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Rusko podle Kaje Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Cílem sabotáží ze strany Ruska je podle Kalasové hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat i zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Izrael slaví židovský svátek Sukot. Pro Palestince na západním břehu zavedl plošná omezení pohybu. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že podle jeho informací by měla být kontrolní stanoviště na celém území západního břehu zavřená až do soboty.
11: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
10: Úroda dýní je letos oproti loňsku menší. Farmáři odhadují, že mají ve srovnání s minulým rokem tykví asi o pětinu míň. A to se odráží i na ceně. Například farmář Martin Broš z Radňova na Havlíčkobrodsku kvůli tomu zdražil z 12 na 15 korun za kilo. Úrodě podle něj uškodilo hlavně sucho.
12: Dýně je méně než loni a bohužel je to poznat i na ceně. No. Nebylo ani jak zavlažovat, protože voda nebyla nikde. Já, když to řeknu hloupě, nedalo se brát právě z žádných vodotečí, z ničeho prostě.
10: Sídlo Úřadu vlády České republiky se otevřelo pro veřejnost. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, popisuje Filip Hlušička z Úřadu vlády.
13: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
10: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené taky ministerstvo financí.
14: Sport. Cyklista Matyáš Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
15: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch kruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
14: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 před Šmejkalkou a překážka na D35 u Holic. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Sázava se kolem 32. kilometru dojíždí do kolony. Osobním autem je to pak asi na půl hodiny na začátek omezení před Šmejkalkou. Po dřívější nehodě na 25. kilometru je neprůjezdný levý pruh. Na dálnici D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto pozorně u sjezdu na Holice na kilometru 144 má policie hlášený kus spoileru v jízdních pruzích. Na D35 se potom dál v novém úseku směrem z Litomyšle na Svitavy pozorně za Janovem na kilometru 193 stojí porouchaný kamion, zabraný je u něj pravý pruh. Na D11 se porouchaná auta zůstávají v dlouhém zúžení mezi sjezdy na Městec a Chlumec. Ve směru na Prahu je to na 60. kilometru pravý pruh, ve směru na Hradec 61. kilometr opět v pravém pruhu auto. Na silnici 57 Valašské Meziříčí Opava komplikace na průjezdu Kunínem. V křižovatce u Citroenu se srazilo auto s motorkou, zatím kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: L'Union européenne, il n'y a pas de raison majeure que on lui accorde plus de 5 milliards de contributions nettes. Cette contribution, elle s'est envolée dans les dernières années.
16: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
18: Těžkopádné rozhodovací mašině Evropské unie se letos na jaře částečně ulevilo, když Viktor Orbán po 16 letech prohrál maďarské volby a Evropská rada tak přišla o jednoho z nejčastěji blokujících hráčů. Unijní představitelé teď ale už s napětím hledí směrem k Francii. Blížící se prezidentské volby totiž mohou přinést zásadní zlom a do čela jedné z nejmocnějších zemí Unie přivést krajně pravicovou Marine Le Penovou. Nakolik by její vítězství otřáslo rovnováhou sil v Evropské unii? A jakou šanci mají v prezidentských volbách pro evropští kandidáti? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdenka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a na dálku do Prahy zdravím taky svého dnešního hosta, kterým je můj kolega a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, Martin Balucha. Ahoj a vítej opět po roce v bruselských chlebíčcích.
19: Ahoj Zdeně, děkuji za pozvání.
18: Martine, jak zásadní historický zlom by to podle tebe byl, kdyby se příští rok v dubnových volbách po odchodu Emmanuela Macrona krajní pravice skutečně dostala do Elizejského paláce?
19: Byl by to zvrat a určitě z pozice Lepenovců, nacionalistů, tedy Národního sdružení Marine Le Penové, by to bylo možná završení takového rodinného projektu, řekněme, protože její tatínek Jean-Marie Le Pen, tedy zakladatel té původní strany, ze které Národní sdružení vychází, tedy Národní fronty, tak on už usiloval o prezidentskou kandidaturu, respektive pokládal tu první prezidentskou kandidaturu, tuším v 70. letech. Takže po 50 letech Marine Le Penová třikrát neúspěšně kandidovala na prezidentku, takže z toho pohledu rodinného klanu Le Penovců by to bylo završení rodinného projektu. A
18: promiň, že tě skáču do řeči, ale Jean-Marie Le Pen, pokud jsem správně se dočetla, tak kandidoval dokonce pětkrát.
19: Přesně tak, přesně tak. Tuším, že poprvé v roce 1974 nebo 72, prostě v 70. letech, Marine Le Penová, jak jsem říkal několikrát, samozřejmě to byla úplně jiná doba, jiní politici, Jean-Marie Le Pen, ostatně Marine Le Penová, o tom si budeme povídat, se od svého tatínka distancovala. Pro Francii by to byl taky velký zvrat, protože neměla v čele nacionalistickou prezidentku, nikdo by řekl možná krajně pravicovou, tak jak ji nazývají anglosaská média, ale byl by to velký zvrat, protože by se změnila spousta věcí, změnila by se možná Francie, tak jak ji známe navenek, v zahraniční politice, v ekonomice, změnila by se možná taky v přístupu k cizincům, to všechno můžeme probrat, ale byl by to, abych odpověděl jednoduše, je velký zvrat.
18: No a je už jisté, že bude Marine Le Penová kandidovat, protože víme, že probíhal soudní spor ohledně zneužívání veřejných prostředků. Ona byla odsouzena, byla shledána vinou, nicméně kandidovat může. Nebo ještě do hry může vstoupit předseda její strany, tedy Národního sdružení, současný europoslanec Jordan Bardella.
19: To jsou vlastně dvě věci. Jednak ta její kandidatura už je jistá de facto od července, kdy odvolací soud rozhodl skutečně, že Marine Le Penová, nebo ten verdikt znamená, že může kandidovat v těch nadcházejících prezidentských volbách, které se budou tedy konat na jaře příštího roku v dubnu a v květnu. To druhé kolo, ten odvolací soud byl o tom, jestli Marine Le Penová nezneužila unijní peníze na vyplácení europarlamentních asistentů. Ona se tedy může ucházet, byť tedy ten její přístup byl trošku složitější. Ona říkala, že pokud by měla kandidovat a měla by mít zároveň na sobě ten, řekněme, vězeňský náramek, takže by od té kandidatury upustila. Dokonce to vypadá, že nakonec nebude muset kandidovat ani s tím vězeňským náramkem, nebo že tu kampaň nebude muset absolvovat s vězeňským náramkem, protože ona se odvolala ještě ke kasačnímu soudu. Takže pokud ten kasační soud vynese verdikt, tak nejdřív v dubnu, to znamená v horké fázi kampaně před prezidentskými volbami, ale spíš to vypadá, že až po těch prezidentských volbách, tudíž Marine Le Penovou neuvidíme na těch velkých mítincích, pravděpodobně tedy s vězeňským náramkem, což je pro ní jistě velká úleva. Jestli do hry může vstoupit Jordan Bardella, tak už víme, že a vlastně i ta logika nacionalistů Le Penovců byla hned ze začátku postavená tak, že Marine Le Penová by měla být prezidentskou kandidátkou a Jordan Bardella by měl být tedy jejím premiérem, pokud tedy Marine Le Penová v těch nadcházejících prezidentských volbách uspěje. Jestliže tahle ta logika měla nějaký zvrat nebo se trošku změnila, tak jenom z toho důvodu, že skutečně Marine Le Penová byla před tím soudem, ale teď to vypadá a navenek se snaží Le Penovci, tedy Jordan Bardella a Marine Le Penová vystupovat jednotně v tom smyslu, že ano, Marine Le Penová bude kandidovat na prezidentku a Jordan Bardella se staví do té pozice, že by tedy eventuálně byl premiérem. O Otázkou je, a skutečně i to tak je, že mezi těmi dvěma hráči, hlavními hráči Národního sdružení jsou velké rozpory, jak v otázce třeba řešení některých věcí ohledně migrace, začleňování, ohledně důchodů, ohledně ekonomiky, přístupu k firmám. Vlastně ten styl života Marine Le Penové i Jordana Bardelli navenek je velmi odlišný, takže i když oba dva vystupují navenek nebo snaží se vystupovat velmi jednotně, tak když se člověk podívá hlouběji, tak jsou tam vidět velké názorové rozdíly.
20: Takže je možné, že by jsme mohli očekávat do budoucna nějaký rozkol mezi těmito dvěma?
19: To si nemyslím. Pokud se Marine Le Penová a samozřejmě ty průzkumy jsou tak nastavené, že teď tedy uvádějí všechny ty průzkumy, že Marine Le Penová je horkou kandidátkou na prezidentku Francie. Neočekával bych, že Jordan Bardella by se vzpříčil, pokud by skutečně Marine Le Penová zvítězila, on by byl premiérem a on si velmi dobře uvědomuje, díky komu se dostal, řekněme, na výsluní, politické výsluní. Druhá věc je, že on se stal velmi schopným politikem, rétorem. Když já jsem objížděl mítinky jeho na jihu Francie, tak samozřejmě ty mladé ženy, dívky, tak si oblíbily pohledného muže se širokými rameny, s takovým krásným úsměvem. Na sociálních sítích velmi dobře fungují ty jeho videa. Otázkou, jestli když by se proti němu postavil nějaký kandidát, bývalý premiér, obsahově velmi silný, jestli by ustál to druhé kolo prezidentské volby, tu prezidentskou debatu, která je vždycky velmi sledovaná, ale pořád platí to, co platí ve světě, sociální sítě jsou silnější, takže on je tam taky velmi schopný a spoustě lidem stačí ten výstřih 20 vteřinový, 20 sekundový, kde se mu daří, kde to, jak se říká, natře tomu moderátorovi a vlastně už nejdou dál, nepodívají se, že třeba v dalších pasážích už tak silný třeba nebyl v těch odpovědích, ale na sociálních sítích je velmi silný.
20: Mimochodem, europoslanci ve Štrasburku a v Bruselu si těch jeho rétorických schopností úplně tolik neužívají, protože on velmi často v Evropském parlamentu chybí, má velký počet absencí. No a než se podrobněji zaměříme na Marine Le Penovou a její možnou budoucí roli v Evropské unii, tak si pojďme v rychlosti připomenout ty její protikandidáty. Ve většině průzkumů se v těchto týdnech na druhém místě umisťuje krajně levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, šéf strany Nepodajná Francie. Takže se, Martine, může stát, že v druhém kole prezidentských voleb se utká zástupce krajní pravice a krajní levice?
19: To je, řekl bych, z pozice současné vlády, režimu asi černý scénář, skutečně to, že by v tom druhém kole byli tito dva kandidáti, Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon. Je to možná varianta, dost bude záležet na strategii těch, řekněme, centristických, umírněných kandidátů, protože tam jich je víc, bývalý premiér, současný starosta Loavru, kandidát taky v těch prezidentských volbách Edouard Philippe, pak je tam Gabriel Attal, což je taky bývalý premiér, mladý politik, který zastával i funkci ministra školství, takže to je další kandidát. Pak se počítá taky s kandidaturou Bruno Retailleau, což je, řekněme, šéf republikánů, po tom, co republikáni prošli tím dynamickým vývojem, že se část z nich oddělila a připojila právě k Le Penovcům. Tahle ta větev je vedená Ericem Ciottim, což je teď tedy spojenec Le Penovců Jordana Bardelli, tedy předsedy strany Národního sdružení. A pak je tam celá řada kandidátů ještě nalevo, Rafael Glucksmann, což je levicový politik, pak je tam
20: europoslanec.
19: Přesně tak, taky europoslanec, je tam Marine Tondelierová, předsedkyně nebo šéfka zelených. Těch kandidátů je opravdu celá řada a dost bude záležet na tom, jestli si, řekněme, ty středoví kandidáti uvědomí, že je potřeba třeba odejít z té prezidentské soutěže a podpořit toho silnějšího kandidáta, ale pokud budou otálet, pokud budou chtít tlačit tu svou kandidaturu na úkor, řekněme, toho středového tábora, tak je jasné, že to posílí akorát ty extrémy. Ještě tam je jedna zajímavá věc, řekněme nalevo, protože ještě se čeká na kandidaturu Françoise Hollande, tedy současného poslance, bývalého prezidenta, levicového socialisty, který je tak trošku apár v tom levicovém táboře, ale tam se nepočítá s tím, že by měl schromáždit nějakou voličskou základnu, ale je to taky zajímavý aspekt těch nadcházejících prezidentských voleb. Ještě tuším, že v prostředí prosinci by se měl rozhodnout, jestli skutečně bude a nebude kandidovat.
20: Možná připomenu jen, že Emmanuelu Macronovi, současnému prezidentovi, končí druhé funkční období, politicky je v poměrně slabé pozici, ale i kdyby nebyl, tak on už znovu tedy kandidovat nemůže. Martine, který z těch kandidátů, které ty jsi vyjmenoval, z těch mainstreamových politických stran, tak který má podle tebe největší perspektivu nebo největší možnost vlastně sjednotit ty středové strany a čelit Marine Le Penové?
19: Zatím podle průzkumů v této roli by mohl vystupovat právě Edouard Philippe, bývalý premiér, jak už jsem říkal, starosta Le Havru, který je středopravicovým politikem a který by mohl mít tu schopnost shromáždit právě ty centristické voliče, voliče toho současného vládního tábora, možná si sáhnout i na některé, řekněme, ty pravicové voliče a otázku, jestli by dokázal ubrat třeba některé voliče Marine Le Penové, protože ona má velmi silné voličské jádro, ale říkám, tam opravdu záleží na strategii těch ostatních prezidentských kandidátů, jak dlouho budou otálet, jak dlouho zůstanou v té

0: 17 taky nebyl nějakým velkým favoritem, ona odehrála se spousta věcí, takže těch zvratů lze očekávat ještě spoustu, ale co by se změnilo pro Evropu, bylo by toho hodně, protože Francie teď zavedení, řekněme, prezidenta Emmanuela Macrona je silným zahraničním hráčem. Otázkou je, jestli by se trošku víc neuzavřela do sebe. Samozřejmě, co by se stalo, tak by se taky změnil vztah pravděpodobně Francie vůči Ukrajině. Otázkou je, jestli by pokračovala pomoc Francie v současné podobě Ukrajině. Dá se počítat s tím, že by se změnila velmi pravděpodobně, protože ale je to taky velká debata uvnitř národního sdružení. Někteří politici, jako třeba starosta Perpignanu Louis Alliot, v nedávné době řekl, že by bylo potřeba přiškrtit nebo zastavit ten kohoutek francouzské pomoci Ukrajině. Na to se ozvali ale i někteří členové francouzského národního sdružení, kteří tento výrok korigovali, například i Jordan Bardella, ale pravděpodobně by se tedy změnila vůbec ta podoba té pomoci. Taky je otázka, jakým způsobem by Francie vystupovala vůči Rusku. Někteří jsou otevřenější nějakému jednání s Ruskem, ale ty čelní představitelé, výroky Marine Le Penové v poslední době byly velmi kritické vůči Rusku. Vnímal jsem taky výrok bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvěděva, který je tuším teď místopředsedou bezpečnostní rady, ruské bezpečnostní rady, který řekl, že právě národní sdružení je dnes xenofobní, rusofobní stranou, takže ty vztahy nejsou zdaleka takové, jako byly v minulosti. Co by se určitě změnilo, aby byl přístup k unijnímu rozpočtu, protože Francie je jeden z těch největších přispěvatelů do společného unijního rozpočtu, hned tuším po Německu, tak je právě Francie, a Marine Le Penová otevřeně říká, že by se na tyto peníze, na tyhle ty příspěvky do společného unijního rozpočtu chtěla podívat a že by je chtěla přehodnotit. Je to tak, že by do tohohle ještě nadcházejícího rozpočtu mohla nějakým způsobem sáhnout a ovlivnit ho?
1: Je to tak, i proto ostatní členské státy velmi spěchají s dohodou na tom rozpočtu, aby se to i v ideálním případě dohoda na těch hlavních parametrech stihla ještě před těmi francouzskými volbami a případným nástupem Marine Le Penové do funkce. Ty jsi o tom mluvil, ona, strana Marine Le Penová, se v poslední době pokouší dostat tak trochu do politického mainstreamu, odstřihla se od německé AfD, distancovala se od ní, nesedí ani v Evropském parlamentu ve stejné politické frakci, jak víme, tak národní sdružení je ve stejné politické frakci jako hnutí ANO, tedy ve frakci patriotů, společně tu frakci zakládali. Tak daří se to dostat se Marine Le Penové postupně do mainstreamu? Nebude to tedy nakonec třeba tak, jak se vyvíjela situace kolem italské premiérky současné Giorgi Meloniové, u které se také mnozí obávali při jejím nástupu do funkce a poukazovali na její krajně pravicovou minulost, ale ve finále je to tak, že na té celoevropské úrovni celkem bez problému spolupracuje?
0: To je velká otázka. Velká otázka, jakým způsobem by Marine Le Penová jako prezidentka skutečně vystupovala, jakou politiku by razila, ale co je jisté, je, že Marine Le Penové se podařila ta politika, řekněme, dediabolizace, tak se o tom ve Francii mluví, to znamená odstřihnutí se od těch kořenů Národní fronty, svého tatínka Jeana Marie Le Pena, který byl otevřeně xenofobní, který byl rasistický, ostatně za to byl odsouzený, takže tohle se jí podařilo. Už zdaleka neplatí, že by Marine Le Penovou volili jenom na severu Francie, ty dělnické třídy, obyvatelé, kteří trpěli tím vypnutím těch fabrik, zrušením fabrik, výroby na severu Francie, ale dneska už jí volí střední třída, taky i vyšší střední třída, dokonce i některé, řekněme, podnikatelské elity. Víme, že Marine Le Penová má velmi blízko k konzervativním podnikatelům, když to řeknu eufemisticky, takže tady má velmi silné spoluhráče, řekněme. Co se týče AfD, tak to odstřihnutí bylo radikální. V roce 2024 vlastně v té kampani před europarlamentními volbami Marine Le Penová dala jasně najevo, že nechce spolupracovat s AfD, byť tedy ty dvě strany spolupracovaly, byly spřátelené. Ty výroky ze strany AfD, tuším tehdejšího šéfa té kandidátky před europarlamentními volbami, Maximiliana Krá, který mluvil o tom, že ne všichni příslušníci SS byli špatní nebo něco v tom smyslu, tak tohle to skutečně ve Francii zarezonovalo. Marine Le Penová jasně řekla, že tímto způsobem ne, takže ta spolupráce byla ukončená. A i dnes, když AfD má ty velké výsledky v Sasku-Anhaltsku v těch zemských volbách, Mecklenburg

0: Bursku, Pomořansku, tak Národní sdružení Lepenovci nějakým způsobem hned nepřispěchali rozhodně a že by gratulovali k úžasnému volebnímu výsledku. Tam bych řekl, že to je jasný rozkol nebo rozpřátelení a ta linka byla přerušena.
1: A jaký ona má vztah, Marine Lepenová, k dalším evropským lídrům? A sedí podle tebe to přirovnání k možné George Meloniové, tedy k političce, která ve finále na té evropské úrovni celkem konstruktivně spolupracuje?
0: Marine Le Penová má samozřejmě čilý vztah s mnoha politiky napříč Evropou. V Itálii je to Liga Matteo Salviniho, v Nizozemsku Geert Wilders, taky ve Španělsku nacionalisté.
1: V Česku SPD.
0: Přesně, SPD, Tomio Okamura. Takže ty vztahy, a ona to taky dlouhodobě budovala. Ostatně šéfem té europarlamentní frakce je i Jordan Bardella, právě současný šéf Národního sdružení, takže ona skutečně osiluje o tu mezinárodní spolupráci. Pokud jde o to srovnání s Georgiou Meloniovou, já upravně si nejsem jistý, jestli by tohleto srovnání obstálo. Je pravda, že skutečně Marine Le Penová Národní sdružení se snaží vystupovat jako klasická, řekněme, konzervativní. Ona se o ní mluví jako o krajně pravicové, anglosaská média ji popisuje jako krajně pravicovou stranu, ale která má levicovou ekonomickou politiku. V případě důchodů Marine Le Penová chce bojovat za snížení důchodů, zase v tomhle tom je střet s Jordanem Bardellou, předsedou toho Národního sdružení, který je opatrnější v tomhle tom smyslu. Takže ano, Marine Le Penová se snažila dediabolizovat, řekněme, znormálnit tu stranu, taky se jí to podařilo, získala nové voliče, ale otázkou je, jakým způsobem by se chovala na té Evropské unii. Říkal jsem, že co se týče unijního rozpočtu, chtěla by přehodnotit francouzské příspěvky do toho společného rozpočtu, chtěla by se taky nějakým způsobem postavit, chtěla by prioritizovat taky francouzské občany, což by mohl být taky problém, řekněme, s francouzským zákonem, unijním zákonem. Říká, že by francouzští občané měli mít prioritu, pokud jde o nějaké sociální dávky, sociální bydlení, taky co se týče toho ekonomiky, jakým způsobem by vystupovala, jestli by trošku neprosazovala nějaký protekcionismus, jestli by se Francie nestáhla víc do sebe za její vlády. To jsou všechno otázky, které zůstávají nezodpovězené a Jordan Bardella zase se staví do té role, řekněme, takového liberálnějšího politika, taky vede úplně jiný životní styl, na což poukázal v nedávném článku deník Liberation, že se obklopuje bohatými lidmi, že i vede takový bohatý styl života. On to ostatně chodí s aristokratickou přítelkyní z Itálie, pak Formule 1, Monaco, přátelé, vybrané podniky v Paříži, na Azorovém pobřeží. Tady se hraje skutečně o ten komunikační obraz taky Národního sdružení Jordana Bardelli a Marine Le Penové.
1: Pojďme ještě naskok k současnému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. To je jedna z nejvýraznějších tváří evropské politiky. V poslední době je ale doma ve Francii velmi nepopulární. Proč je vlastně Macron tak slabý? Co se stalo?
0: Ten důvod je jednoduchý, protože po volbách, po europarlamentních volbách v roce 2024 Emmanuel Macron se rozhodl rozpustit Národní shromáždění z toho důvodu, že Lepenovci uspěli velmi výrazně v těch europarlamentních volbách a on se rozhodl rozpustit to Národní shromáždění z toho důvodu, že chtěl vyjasnit tou politickou situaci, ale to se nepodařilo, řada politiků mu to vyčítala a výsledkem těch dalších parlamentních legislativních voleb ve Francii byl právě, řekněme, zablokovaný parlament, protože v parlamentu jsou v současnosti tři, řekněme, silné politické bloky. Jsou tam jednak, je tam jednak levice, která dřív se jí říkalo sjednocený levicový blok, který de facto, můžeme říct, vyhrál ty parlamentní volby. To je jeden ten tábor, pak jsou centristé, řekněme, ten současný vládní tábor prezidenta Emmanuela Macrona, který se místy dokáže větvit napravo, místy nalevo, a pak tam právě ta skupina Marine Le Penové Národního sdružení a jejich spojenců, to znamená Erika Ciottiho, té větve bývalých republikánů. A všechny tyhle ty tři bloky mají velkou sílu a de facto se nedaří najít konsenzus, nedaří se prosazovat jednotlivé reformy. I vlastně ta důchodová reforma, která prošla velmi bolestivě, tak je pozastavená a čeká se vlastně i na toho budoucího prezidenta. Některé věci se prezidentu Macronovi podařilo prosadit, ale jestliže je teď teď činnější, viditelnější a on byl vždycky viditelný v zahraniční politice, ale teď ke konci toho mandátu hodně funguje navenek, je možná, je určitě populárnější, má větší respekt v té zahraniční politice než doma, tak je to i z toho důvodu, že on skutečně v té domácí politice už toho moc prosadit nemůže, právě z toho důvodu, že hledat konsenzus v rámci tohohle parlamentu je velmi složité.
1: Macronovi je teď 48 let, do důchodu má daleko. Tak Martine, co s ním bude dál? Jaké má kariérní plány?
0: No, já jsem se na to díval a těch možností je spoustu. Tuším, že v roce 2032 by mu mělo být 54 nebo přes 50 let, protože on, když nastupoval v roce 2017, tak se stal nejmladším francouzským prezidentem v historii, takže spekuluje se o tom, že by mohl v roce 2032 znovu kandidovat ve volbách.
1: To může.
0: To může, protože ta ústava, tuším, šestý nebo sedmý článek, zakazuje kandidovat po třetí po sobě, ale když je to oddělený mandát, tak by ještě mohl kandidovat a některé ty jeho výroky na mítincích, že potřebuje podporu, bude ji potřebovat ještě za 10 let, tak tomu nasvědčují, ale zase na jiných místech, v jiných situacích Macron říkal, že už nebude chtít dělat tu domácí politiku, pak se taky spekuluje o tom, že by mohl mít výraznou roli v Evropské unii, třeba proč ne roli šéfa Evropské komise, o tom se taky spekuluje, jestli by něco takového mohl dělat, jestli by se vrátil třeba
1: do toho. To by si ale taky musel pár let počkat.
0: Přesně tak, protože Ursula von der Leyenová ještě ten mandát bude mít dlouhý a pak se taky spekuluje o tom, jestli by se třeba nevrátil do soukromého sektoru, protože on je bývalý bankéř, pracoval u Rothschildu, ale to já se sebe úplně si ne, že nedokážu představit, ale tuhle variantu nevím, jestli by potom po 10 letech v prezidentské funkci Emmanuel Macron zvolil, moc se mi to nehodí k dvojnásobnému prezidentovi, ale třeba se mýlím. A pak by se mohlo stát, že by se zachoval jako klasický bývalý prezident, že by sepsal své paměti, že by budoval ten svůj odkaz, který vždycky platí, že bývalí francouzští prezidenti nebo ještě ve funkci vlastně se snažili vytvořit nějaký odkaz. Máme Centrum Pompidou, máme knihovnu Jacquesa Chiraca, Mitterrand zase budoval Louvre, skleněnou pyramidu, zase těch hmatatelných odkazů v Paříži za Macrona, tak on samozřejmě bude říkat, že to je katedrála Notre Dame. Za jeho působení po tom požáru v roce 2019 se obnovila, on hodně tlačil na to, aby to bylo do těch 5 let, takže to je možná jeden z těch hmatatelných odkazů, ale těch odkazů by bylo asi víc, takže možná by mohl kultivovat ten svůj odkaz, tak jako bývalý francouzští prezidenti, ale přesně v roce 2032 Macronovi bude přes 50 let a úplně si nedovedu představit, že člověk jeho formátu, jeho síly, dynamiky, že by chtěl takovým rázným způsobem se stáhnout do ústraní. Myslím, že ho ještě čeká nějaká větší, nevím, jestli veřejná funkce, ale dokážu si ho představit ještě ve viditelných funkcích.
1: Uvidíme, budeme jeho kroky sledovat. Hostem bruselských chlebíčků byl novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii Martin Bolucha. Martine, díky moc za rozhovor.
0: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
1: A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Poslechnout si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus, v podcastových aplikacích nebo na webech Radiožurnálu a i rozhlasu. Loučí se s vámi Zdenka Trachtová a těším se zase někdy příště.
2: Finanční svět jasně a srozumitelně vám vysvětlí ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. A řečí peněz. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Rusko podle zjištění tajných služeb chystá hybridní útoky s použitím dronů a raket na evropské státy podporující Ukrajinu. Podle španělského deníku El Mundo se cílem mohou stát i středomořské země, kromě Španělska i Francie nebo Itálie. Co zpravodajské služby o ruských záměrech vědí? Zažijeme v průběhu podzimu a zimy dosud nejkritičtější momenty v ruské válce proti Ukrajině? O těchto otázkách jsem nedávno diskutoval s profesorem válečných studií na Leidenské univerzitě, jedním z předních evropských expertů v oboru, bývalým komodorem ministrem letectva a pilotem stíhacího letounu F-16 Francem Ousinchou. Náš rozhovor se setkal s velkým zájmem posluchačů a proto teď nabízíme jeho reprízu. Já jsem Viktor Daněk a tohle je Interview Plus.
2: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a jeden z předních evropských expertů v oboru, bývalý komodor letectva a pilot stíhacího letounu F-16 Franz Ousincha. Děkujeme, že jste přišel. Dobrý den. Varování polského premiéra přichází v době zvýšené intenzity bezpečnostních incidentů, jako jsou průniky ruských dronů, zmařený útok v Lipsku, anebo také cesta šéfa CIA Johna Radcliffa do Moskvy, kde měl podle médií údajně varovat Kreml před dalšími hybridními operacemi. Jak tento vývoj chápete? Měli bychom taková varování brát skutečně vážně?
5: Something is indeed afoot, as they call it. Another analyst actually agree with this.
6: Něco se skutečně děje a potvrzují to i ostatní analytikové. Ocitli jsme se v éře, jakou jsme nezažili od roku 1945. Rusko stupňuje agresivitu. Jistý švédský generál nedávno učinil správný postřeh, že Kreml těmito hybridními a sabotážními aktivitami dává najevo, že je ochotný postupovat stále vyšší politické riziko. Jde o vzorec jednání, který je tady s námi už od roku 2014, ale který po roce invaze na Ukrajinu zesílil. To, co přichází z Kremlu, je reakcí na rostoucí evropskou podporu Ukrajině. Moskva nás chce varovat, abychom přestali pomáhat. A my odpovídáme ani náhodou.
4: Takže podle vás ruská snaha odradit Evropu od intenzivnější podpory Ukrajiny Moskvě nevchází?
6: Rozhodně to nezabírá. Generální tajemník NATO Mark Rutte po incidentu v Lipsku jasně prohlásil, že se Ruskem zastrašit nenecháme. Hrozba s námi však zůstává a není dána pouze naší podporou Ukrajiny. Ze strany Moskvy jde současně o pokus otestovat soudržnost Severoatlantické aliance. Zkoušejí, jak Evropané kolektivně zareagují na narušení hranic, v tomto případě například na polském území. Je to tedy politický test naší soudržnosti. Většina zpravodajských služeb došla v roce 2024 k závěru, že Rusko má v následujících 5 letech okno příležitosti. Chceli být agresivní vůči některé z evropských zemí, rozšířit svůj vliv a rozbít NATO či Evropskou unii. Pokud jde o bezpečnost, jsme příliš závislí na Spojených státech. A jak známo, za působení Donalda Trumpa není americká podpora tak spolehlivá, jako jsme na to byli zvyklí za předchozích prezidentů. Víme také, že ruská válečná ekonomika zvládne v následujících 3 až 5 letech obnovit své ztracené vojenské kapacity a připravit se na rozsáhlé vojenské operace. Rusko se ale může rozhodnout jen otestovat soudržnost aliance malými vpády, ať už pomocí dronů nebo speciálních sil a za doprovodu ostatních hybridních aktivit, žhářstvím, sabotážemi v muničních skladech a továrnách, kybernetickými útokami, dezinformačními kampaněmi. Jde o vzorec, který je ruské strategii historicky vlastní, ale nyní se dostává do popředí.
4: Je samozřejmě velmi těžké předvídat, co se může stát, ale jak říkáte, kuchařka oblíbených ruských taktik je dobře známa. Kdybyste měl odhadnout, co by mohlo reálně nejpravděpodobněji nastat, co by to bylo?
6: Rusko má v oblibě operace pod falešnou vlajkou, v nichž si najdou záminku, kterou označí za agresi vůči Rusku a která si podle jejich mínění vyžádá reakci. Mohou vytvářet to, čemu říkají incidenty. Polsko loni v říjnu zaznamenalo 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony během jediného večera. Kreml na to řekne, omlouváme se, byl to omyl, to se stává, najdeme viníka. Současně si nás tím ale zkouší. Něco podobného bych považoval za věrohodný scénář, který může znovu nastat. Současně se ale odehrávají další incidenty, sabotáže, narušování kritické infrastruktury. Nejviditelnější zůstávají ale případy využití dronů.
4: Mluvíme spolu v době, kdy se v Rusku poprvé od invaze na Ukrajinu odehrávají takzvané volby do státní dumy. Náš rozhovor odvysíláme krátce po nich. Řada analytiků upozorňuje na spojitost s nimi. Moskva Moskva se podle nich může po volbách odhodlat k větší akci. Kremlu se totiž uvolní ruce. Vidíte v tom také spojitost?
5: I'm not sure. I mean, these are really fake elections, right? Everyone knows what the outcome will be. So he doesn't need.
6: Nejsem si tím jistý. Jde fakticky o sfalšované volby. Každý přece zná výsledek předem. Kreml ve volbách nemusí usilovat o zisk většiny. Vítězství je přece předem jasné. V Rusku neexistuje reálná opozice. Jde jen o jakýsi rituál. Vladimír Putin má v rukou všechny mocenské nástroje, které potřebuje. Faktem však je, že se Putinovi na Ukrajině nedaří. Na některých místech ruská armáda dokonce přichází o území. Černomořská flotila je v podstatě rozdrcená. Rusko ztratilo 1,5 milionu vojáků a každý den přichází o víc než tisícovku dalších, aniž by postupovalo. Moskva okupuje 22% ukrajinského území, tedy zhruba stejně jako v dubnu 2022. Putin ale nemůže válku zastavit. Pro udržení své mocenské pozice potřebuje trvale nepřítele. Svou důvěryhodnost uvnitř Ruska postavil na expanzionismu. Snaží se obnovit někdejší sféry vlivu. Usiluje v podstatě o návrat k dobám carského impéria. Proto potřebuje čas od času úspěchy, kterými může vedle peněz krmit elitu ve svém okolí. Vysoké náklady války může obhájit jen trvalou krizí. Za válčení na Ukrajině utrácí 40% státního rozpočtu. Potřebuje obhájit mobilizaci, pokud k ní dojde, a víme, že potřebuje dalších 800 tisíc vojáků. Takže volby představují jen jeden okamžik v celém dlouhém procesu.
5: The elections are just a moment in that whole process.
4: Hostem Interview Plus je bývalý pilot stíhacího letounu F-16, nyní profesor válečných studií na Leidenské univerzitě Franz Ousincha. Řekl jste, že se Rusku hybridními operacemi zatím nedaří naplnit hlavní cíl, tedy odradit od podpory Ukrajiny. Řekl byste tedy, že evropská reakce na incidenty z poslední doby byla správná?
6: Někteří by si přáli robustnější reakci. Evropa se podobně jako Spojené státy stala v posledních letech o něco rozhodnější, ale snažíme se neprovokovat eskalace ze strany Ruska. Hybridní operace neoznačujeme za válečný akt, ale za pouhou kriminalitu nebo sabotáž, kterou stačí řešit uvnitř dané země. Po případu hromadného narušení vzdušného prostoru Polska loni v říjnu a opakovaných vniknutích ruských stíhaček do Pobaltí, však vidíme rostoucí politickou ochotu jít v odpovědi o něco dále. Přispívají k tomu také stále častější případy přítomnosti dronů nad vojenskými objekty, dále v přístavech, na letištích, v datových centrech, v energetických zařízeních, tedy v místech, kde nemají co pohledávat. Pokud na mapu Evropy zakreslíte všechna místa, kde k těmto aktivitám došlo, uvidíte, že se rozprostírají napříč kontinentem jako deka. Znamená to ale, že máme překročit hranice a reagovat stejnou mincí? To by bylo příliš. Nechceme přiživovat ruský narativ, že je Moskva ve válce s NATO a že je aliance agresivní.
5: And that NATO is aggressive, because that's his narrative.
7: But there are other options. Ukraine is for a long time asking for more advanced weapons.
4: Existují však i jiné možnosti reakce. Ukrajina již dlouho žádá o pokročilejší zbraň a Evropa zůstává zdrženlivá. Německo nadále ku příkladu odmítá Ukrajině poskytnout rakety s plochou dráhou letu Taurus. A když zmiňujete obavy z provokace, tak se mi vybavil známý citát ze zesnulého amerického senátora Johna McCaina. Ten řekl, že nic neprovokuje Rusko víc než slabost protistrany.
7: More than seeing a weakness on
5: true,
7: the other side.
5: True. And I think we've actually not used some instruments.
6: Máte pravdu. V minulosti jsme nevyužili nástroje, které mohly Rusko od vpádu na Ukrajinu odradit. Někdejší šéf unijní diplomacie Josep Borrell půl roku po invazi na základě amerických zpravodajských informací připustil, že bylo možné zvýšit naši vojenskou přítomnost na Ukrajině. Mohli jsme v ukrajinském vzdušném prostoru vyhlásit bezletovou zónu pro ruské stroje. A mohli jsme takovou operaci spustit dokonce i po invazi, byť jen nad západní Ukrajinou. Což by však vyslalo velmi silný signál podpory. Drželi jsme se však zpátky. Totéž se týkalo střel s dlouhým doletem, dokud Francouzi a Britové neposkytli své Storm Shadow. Takže ano, byli jsme poněkud zdrženliví ze strachu z provokace Ruska. Dokud však Moskva věří, že se eskalace bojíme více než oni, bude se nás snažit tímto strachem vydírat. Měli bychom Ukrajinu skutečně podporovat robustněji. Možnost vytvoření bezletové zóny je stále na stole. Bývalý americký velvyslanec při NATO Ivo Dalder ve svém podcastu nedávno vyzval, abychom ve všech případech narušení vzdušného prostoru aliance reagovali okamžitým sestřelením. A možná bychom měli tuto operaci rozšířit na část Běloruska, odkud drony startují. Proč bychom měli čekat, až překročí polské hranice? Byli jsme dosud ale zdrženliví, a to z dobrého důvodu, abychom nepřeživovali narativ Kremlu, že my bojujeme proti Rusku.
4: Reakce jednotlivých zemí se však liší. Polsko, Pobaltí nebo Finsko se už delší dobu otevřeně připravují na všechny scénáře. My spolu ale mluvíme v Praze, vystoupil jste tady na konferenci Prague Defense Summit, nabyl jste tady dojmu, že střed Evropy vnímá situaci stejně vážně?
6: Z toho, co jsem zatím slyšel, se mi zdá, že debata o hrozbách Kremlu je poněkud vlažná. Nejste v tom však sami. Španělsko, Řecko a další země jihu Evropy například považují za naléhavější problém otázku migrace než válku na Ukrajině. To se však může změnit. Vím také, že váš prezident Pavel je silným podporovatelem Ukrajiny a NATO a chce ve vojenském vývoji Česko vysunout do popředí, aby bylo váženým členem aliance. Stejně je tak tomu i v mé zemi, ale vše závisí na politické tepotě v daném okamžiku. Vím také, že významně investuje do vojenských kapacit, například do nákupu letounů F-35. To je skutečně zásadní investice. Jsou velmi drahé, ale také mimořádně schopné. A v malých zemích, jako Česko i Nizozemsko, opravdu záleží na tom, zda můžete ke kolektivní obraně přispět kapacitami s významnou vojensko-strategickou hodnotou. Tu F-35 mají. Je pravda, že v Polsku, v Pobaltí a dalších zemích v dosahu Ruska není třeba společnosti příliš vysvětlovat, čemu čelí. Nedávno jsem byl ve Vilniusu. Litevské ministerstvo obrany nám ukázalo, co dělají pro zvýšení odolnosti. Vzali nás také do velké haly v nákupním centru, kde lidé vyráběli maskovací sítě pro Ukrajinu. Byli to mladí dobrovolníci, mezi nimi i středoškoláci. Utkali už 130 kilometrů čtverečních maskovacích sítí. Lidé v Pobaltí přesně vědí, jakému riziku čelí. Stejně tak v Polsku. Dovedu si představit, že pokud by došlo na další incidenty i v Rumunsku, Bulharsku nebo u vás, že se podobná debata rozhoří i u vás. Vyžaduje to však, aby političtí lídři jasně vysvětlili, v jaké se nacházíme situaci a jak by měla společnost být připravená. Finové a Švédové už v roce 2016 vyzvali domácnosti, aby se připravili na eventualitu, že jednoho dne nemusí do domu kvůli sabotážím téct voda, plyn ani elektřina. V naší zemi jsme měli silné politické lídry, kteří po roce 2022 přesně říkali, co se děje, že Ukrajina vede válku za nás a že její odpor kupuje Evropě strategicky významný čas, který bychom měli chytře využít k posílení našich vojenských kapacit. Silný a konzistentní narrativ pomáhá a ve vaší zemi nyní možná chybí.
4: Na to jsem právě narážel. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na Prague Defense Summitu vystoupil s projevem, ve kterém si stěžoval, že se příliš mluví o připravenosti obrany a válce a málo o míru. Znamená to podle vás, že si plně neuvědomuje vážnost situace?
6: Pravděpodobně si to uvědomuje, ale působí dojmem populistického typu politika a stejně jako ostatní populisté v Evropě má ten tendenci zlehčovat přímou hrozbu a vyhýbat se zodpovědnosti za reakci. Zajímavé na jeho projevu bylo, že mluvil o míru, o Donaldu Trumpovi a o nedostatku lídrů v Evropě. Opomněl ale zmínit fakt, že Evropa od začátku invaze na Rusko uvalila sérii rozsáhlých ekonomických sankcí. Evropa jasně ukazuje schopnost vést. Jsou tady lidé jako Kaja Kalasová, Ursula von der Leyenová nebo Mark Rutte. Instituce díky nim dělají svou práci a máme i silné politické lídry, jako Emmanuel Macron, Friedrich Merz nebo finský prezident Alexander Stubb. Nesouhlasím proto příliš s tím, co Andrej Babiš prohlásil. Zdá se mi velmi levné říkat, podívejte, musíme mluvit o míru. Ano, samozřejmě, ale jedinou zemí, která může v současné době rozhodnout o míru, je Rusko.
5: But the country that actually can determine peace right now is Russia.
7: I understand that he was also
4: Pochopil jsem to tak, že si Andrej Babiš stěžoval na nedostatečné lídrovství Evropy spíše, pokud jde o snahy jednat s Kremlem o příměří. Pokusy vidíme na lince Washington-Moskva, ale Evropa u jednacího stolu skutečně chybí. V tomto smyslu má český premiér přece pravdu, nebo ne?
8: Nesouhlasím. Odehrála se řada vyjednávacích kol, iniciovaných také Volodymyrem Zelenským, s cílem hledat možný rámec pro mír. Kreml však jednoduše nemá zájem o míru jednat. Mírová jednání připouští pouze v případě, že Zelenský Rusku odevzdá i území, která ruská armáda nedokázala obsadit vojensky. To je samozřejmě nepřijatelné. Obecně platí, že se k vyjednáváním o příměří přistupuje v případě, kdy jsou jedna nebo obě strany vyčerpány a mají dojem, že pokračování bojů nepovede k úspěchu, a tak dává větší smysl válku zastavit. Dalším předpokladem je důvěra. Strany konfliktu musí věřit, že pokud se dohodnou, dostojí protistrana skutečně svým závazkům. A taková důvěra v současnosti zcela chybí. A třetí podmínkou je mít politický prostor k manévrování. Zelenský však ví, že 75% obyvatel Ukrajiny není ochotno přistoupit ke kompromisům a Kreml zase nedosáhl žádného ze svých strategických cílů, zatímco ruská ekonomika masivně trpí. Rusko proto nemá zájem o mír. Je levné říkat, že málo mluvíme o míru. Pokud budeme Ukrajinu nadále podporovat, můžeme jedině doufat, že v určitém okamžiku situace Rusko donutí o míru uvažovat.
4: Hostem Interview Plus zůstává profesor válečných studií na Leidenské univerzitě a důstojník nizozemského letectva ve výslužbě Franz Ousincha.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Pojďme se věnovat evropské obranné politice. Zmínil jste nákup F-35, které si pořizuje i Česko. Je zajímavé od vás, jako od bývalého vojenského pilota, slyšet, jak důležité jsou pro udržení vzdušné nadvlády. Nicméně jejich nákup současně otevírá kontroverzní otázku závislosti na amerických technologiích. Ta Evropu stále více znervozňuje. Neprohloubí bitevníky F-35 tento problém ještě více?
5: As it stands right now, the US is still an alliance member.
8: Spojené státy stále zůstávají členem NATO a masivně přispívají společné obraně. V našem zájmu je mít takové kapacity, které umožní zcela hladkou spolupráci s Američany. Bitevníky F-35 nám s tím pomohou. Problém nežádoucí závislosti se netýká jen F-35. Pokud máme skutečně obavy z amerického softwaru, musíme se dívat také na systémy velení a řízení, komunikační zařízení, vesmírné kapacity, programy ve střelách s plochou dráhou letu nebo software v radarových systémech. Americké technologie používáme napříč obranou. Netýká se to zdaleka jen F-35. Debata, která se kolem toho náhle objevila, se mi proto zdá velmi podivná. Tvrzení, že bitevníky páté generace náhle příliš prohloubí naší závislost na Spojených státech, jednoduše není pravdivá. Navíc pokud usilujeme o vzdušnou nadvládu, jsme již nyní závislí na amerických systémech dlouhého dosahu. Výhodou F-35 je pokročilá technologie obtížné detekce. Bitevníky proto mohou operovat v prostředí vysokého rizika a nepotřebují tolik tyto podpůrné schopnosti dlouhého dosahu, které dokážou detekovat a ničit ruské rakety země-vzduch. Ve skutečnosti tak investice do F-35 nejen zjednodušuje cestu k vzdušné nadvládě, ale také snižuje závislost na amerických podpůrných technologiích.
4: V oblasti protivzdušné obrany se v Evropě teď upírají zraky na velmi zajímavý panevropský projekt Freya, vedený Ukrajinou, který by se mohl stát alternativou k americkým raketám Patriot, a to za zlomek jednotkové ceny. Česko se k němu odmítlo připojit. Andrej Babiš tvrdí, že bychom se měli raději vydat cestou licencované výroby Patriotů v Evropě. Kdybyste měl mezi těmito variantami zvolit, jaké by bylo vaše doporučení?
7: Both at the same time.
5: Redundancy in this is important, right? We want to have
8: available. Obě současně. Redundance je důležitá. Je třeba mít dostupné kapacity i hned, i v dlouhodobém horizontu. Musíme rychle vyřešit problém okna zranitelnosti. Takže Evropané po celém světě zadávají objednávky na rychlé dodávky tanků, bojových vozidel pěchoty, dělostřeleckých a raketových systémů nebo střel země vzduch. Nakupujeme v Jižní Koreji, Japonsku nebo Izraeli. A to kvůli rychlému dodání. Současně musíme mluvit o dlouhodobých projektech. Americký Patriot je nyní jediným efektivním protiraketovým systémem. Takže je správné chtít ho licencovaný vyrábět přímo v Evropě. Ale to už se děje. Německo s Nizozemskem a Rumunskem už u amerického zbrojaře Raytheon objednali 1000 střel Patriot pod podmínkou, že firma postaví výrobní závod v Německu. Je však v našem zájmu současně rozvíjet i evropské alternativy. Francouzský a italský Iris-T a Sempty a pak je tu Freya. Nesmíme být závislí pouze na jedné technologii, protože nepřítel může najít způsoby, jak ji eliminovat. Potřebujeme proto komplementární systémy ve vrstvené a integrované protivzdušné, protiraketové a protidronové obraně.
4: Česko loni nenaplnilo alianční cíl nejméně 2% HDP výdajů na obranu a nesplní ho ani letos. Poškozuje to důvěryhodnost Česka jako spojence?
5: It doesn't help. But we shouldn't be overly concerned on that.
8: Nepomáhá to, ale nezveličoval bych to. Po roce 2014 trvalo mé zemi celé desetiletí, než jsme dosáhli 2% hranice výdajů na obranu, a to jen kvůli naléhavosti války na Ukrajině. Souvisí to s kompozicí koaličních vlád, která rozhoduje o tom, jak silná bude ochota plnit 2% nebo nikoli. Po případě mířit až ke 3,5%, jak jsme se dohodli na summitu NATO v Hágu. Neplnit sliby nepomáhá. Uvnitř aliance pak nastává veřejné pranýřování. Ostatní země vyvíjejí tlak. A pokud očekáváte, že vás budou spojenci bránit, musíte kolektivní obraně také něčím přispět. Nezveličoval bych to však.
5: Overemphasize the fact that you haven't achieved 2% yet. However, you said yourself
4: there's this 5-year window. Sám jste však řekl, že Kreml má pětileté okno příležitosti, pokud by se chtěl o něco pokusit. Máme tedy skutečně luxus se zvyšováním výdajů na obranu otálet.
5: That is a very valid point. It would really help if all countries would actually.
8: To je validní protiargument. Skutečně by pomohlo, pokud by všechny země výdaje na obranu urychlili. Kremlu by tím dali jasný vzkaz, že během velmi krátké doby budeme mít všechny potřebné kapacity. V konečném důsledku ale nejde o ta 2%. Záleží na tom, jaké kapacity dokážete dát na stůl. Jsou to ony bitevníky F-35 a brigády, které Česko nyní vybavuje. S výrobou dronů, dělostřeleckými systémy, které přicházejí do hry, si myslím, že časem, byť možná nenutně s touto vládou, Česko 2% nejen dosáhne, ale překročí.
4: Ve své práci se specializujete také na vojenské využívání umělé inteligence, dronů a dalších moderních technologií, které zažívají rozmach. Zajímalo by mě, jak náročné je pro Evropu přizpůsobit se této nové realitě, kterou vidíme dennodenně na frontě na Ukrajině.
8: Udržet tempo je velmi složité, ale musíme jít pod povrch problému. Ano, drony jsou v podstatě novinkou, ale jejich rychlý rozvoj jsme očekávali poslední dekádu. Jde v podstatě o civilní technologii, ke které se může dostat leckdo, státy i nestátní aktéři. Vede to k demokratizaci násilí. Očekávali jsme, že jiní aktéři Západ doženou a naše technologická a vojenská převaha bude pomalu erodovat. Válka na Ukrajině tento vývoj výrazně Existuje přitom velké množství typů dronů. To, co vidíme na frontě, jsou malé taktické drony a ty rychle mění povahu pozemního válčení. Pak existují drony jako Shahed, které se chovají v podstatě jako střely s plochou dráhou letu. Na tom není nic nového. Víme, jak se proti nim bránit. A pak máte balistické střely. Nejde tedy jen o drony, je to celá rodina kapacit, které naráz ovládly bojiště. Nutí nás přehodnotit funkčnost tanků a ptát se, Jaká je teď jejich role na bojišti? Nebo jaká je role dělostřelectva? Pozemní verní války to ovlivnilo zásadně. Drony nenahrazují tradiční zbraně, ale mění jejich roli. Vidíme však také rychlý vývoj protidronových technologií a to nás vrací k paritě. Na bojišti nenastává asymetrie. Musíme přesto ještě hodně investovat.
4: Tam se i proto, že Evropa v oblasti vývoje umělé inteligence značně zaostává za Spojenými státy i Čínou. Má Evropa ještě šanci udržet krok?
8: Na to nejsem schopen kvalifikovaně odpovědět. Připomínám ale, že jde o civilní technologii. Naše znalostní základna v Evropě je neuvěřitelná. Počet patentů v oblasti AI je v Evropě enormní. Dosud jsme se však zdráhali tyto vývojové trendy militarizovat. Možná zaostáváme, ale protože se jedná o civilní software, ke kterému je možné si zajistit přístup, nemám z časové prodlevy 2 nebo 3 let příliš velké obavy.
4: Dnešním hostem Interview Plus byl profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a bývalý vojenský pilot Franz Ousincha. Mnohokrát děkujeme za váš čas. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Viktor Daněk.
2: Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den 30 minut popoledni a pak 6:30 večer na Plusu. V celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
2: Havel se ptá Peroutky.
10: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
11: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
10: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Je den české státnosti, patrona naší země, svatého Václava, připomíná národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Šéfka unijní diplomacie Kalasová varovala před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Čeští fotbalisti se chystají na druhé utkání Ligy národů s Angličany. Silnice 13 z Liberce na Nový Bor je v Rynolticích neprůjezdná a počasí bude většinou jasno, místy až oblačno a teploty až 24 stupňů. Je pondělí 28. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Dnes si připomínáme Den české státnosti i odkaz národního patrona svatého Václava. Tisíce lidí dorazili na národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy, kde svědce v roce 935 zavraždili. Tradiční poutní mši na Mariánském náměstí sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. A z místa se hlásí reportér Mikuláš Vochoska.
2: Mše skončila zhruba před půl hodinou. Poutníci se už pomalu rozcházejí, ale i tak je Mariánské náměstí stále plné lidí. Po mši, kterou letos celebroval poprvé Stanislav Přibyl, co by arcibiskup český, zazněla i státní hymna a svatováclavský chorál. Lidé tady v Boleslavi si budou moct kromě koncertu a dalšího kulturního programu přijít prohlédnout i lebku svědce, která letos poprvé nebyla součástí mše a nahradila ji takzvaná herma, která připomíná stříbrnou bystu svatého Václava s kouskem jeho kosti. Lebku lidé najdou v bazilice na Mariánském náměstí. Ze Staré Boleslavy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
3: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Platit začne od čtvrtka. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 halířích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře zároveň sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
4: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinerie pro letošní a příští rok.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Rusko podle informací od zpravodajských služeb plánuje v Evropě další sabotáže. Oznámila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová před jednáním ministrů obrany států 27 v Bruselu. Prohlásila, že Evropa musí být ostražitá a na základě zpravodajských informací nachystané sabotáže už předem reagovat.
5: Moskva podle Kalasové chystá sabotáže s cílem rozdělit a zastrašit evropskou společnost a odradit je od podpory Ukrajiny. Také finský ministr obrany Antti Häkkinen prohlásil, že hlavním důvodem narůstajících sabotáží je neúspěch Ruska na bitevním poli. Proto Moskva zvyšuje tlak na podporovatele Ukrajiny. Ministři obrany států 27 dnes projednají také zprávu o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Podle agentury Reuters z ní vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Rusko zaútočilo na obytné domy v ukrajinském Charkově. Podle tamních úřadů je zraněných 35 lidí, z toho 10 dětí.
6: Záchranou operaci v Charkově na místě koordinoval starosta města Ihor Terechov, který nařídil evakuaci obyvatel vysokopodlažního domu silně poškozeného po útoku raketodronem typu Banderol. Tři lidé zahynuli v kyjevské oblasti. Jeden z nich byl občanem Ázerbajdžánu a 8 lidí bylo zraněno, oznámila oblastní vojenská zpráva. V Kyjevě ruské drony zaútočily na další 2 čerpací stanice a asi 4 lidé byli zraněni. Dopoledne Rusko zasáhlo velkou kancelářskou budovu v centru Dnipra. Rusko také intenzivně útočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
7: Na dodávky upozornila policie jedna z farmářek, když se vracela z večírku domů. Trojice bílých aut byla podle ní podezřele zaparkovaná poblíž vojenské základny a nepatřila nikomu z místních. Po příjezdu farmářky se navíc muži dali na útěk. Policie je do několika minut zadržela a vozidla prozkoumal speciální robot na zneškodňování výbušnin. Okolí zůstává zavřené a hlídané maskovanými ozbrojenými muži. Evakuovaní obyvatelé Welfordu se nesmí vrátit domů. Vojenská základna ve Fairfordu zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Letiště se svolením britské vlády používají americké bombardéry k zasahování cílů v Iránu. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Má být zároveň jasno a bez deště. Místy ale může sílit vítr. Nejteplejším dnem má být podle Českého hydrometeorologického ústavu úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečné. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. V blízkosti Země prolétá kosmická sonda JUICE. Nejblíž bude dnes odpoledne namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
8: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
9: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
8: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
9: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srp, Radiožurnál.
10: Čeští fotbalisté si v podvečer naposledy zatrénují před druhým zápasem elitní skupiny Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí v úterý znovu v Edenu proti Anglii.
11: Angličané v sobotu vstoupili do nového ročníku Ligy národů domácí porážkou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Na letním světovém šampionátu výběr kouče Tuchla skončil třetí. O tom, co očekává od dalšího velkého zápasu, mluvil po prohře s Chorvaty reprezentační obránce Jiří Sláma.
12: Tak asi něco podobného, nejli ještě lepší soupeř, takže že i s tajkovýma týmama dokážeme hrát.
11: Čeští fotbalisté se s Anglií naposledy utkali ve skupině mistrovství Evropy před 5 lety, kde v londýnském Wembley podlehli domácímu favoritovi 0-1. Už tehdy Angličany vedl jako kapitán hvězdný kanonýr Harry Kane. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu v úterý ve 20:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
10: A hokejisté Sparty budou od 16 hodin hrát v 5. kole Tipsport Extraligy s Karlovými Vary. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasu přímý přenos.
13: Kolona na D1 před Šmejkalkou a neprůjezdná 13 v Rynulticích. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu opatrně dojíždějte do kolony kolem 31. kilometru. Táhne se to pak půl hodiny osobní auta na začátek zúžení před Šmejkalkou. Na 25. kilometru jsou po dopolední nehodě pobořená betonová svodidla a jede se proto jenom pravým pruhem. A silnice 13 Liberec Nový Bor je v Rynulticích uzavřená. Před křižovatkou na Janovice a Hrádek havarovala 3 auta. Objížďka po místní komunikaci kolem fotbalového hřiště není vhodná pro kamion. Čekejte kolonu před Rynulticemi směrem z Liberce už za Jitravou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekáme většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
14: Co bude současné výrazné zdražování cen energií na burze znamenat pro odběratele? Proč se měla stát terčem teroristického útoku americká letecká základna v Británii? A jak se v našich zemích vyvíjela v průběhu staletí svatováclavská tradice? To jsou naše témata. Do Staré Boleslavy u Prahy se dnes sjeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. I o tom budeme mluvit, ale začneme úplně jiným tématem. Ceny energií na burzách před zimou výrazně rostou a reagují na to i dodavatelé plynu a elektřiny. Už koncem srpna zdražily některé fixované smlouvy největší dodavatel elektřiny ČES a v půlce září i E.ON a minulý týden zdražovala pražská plynárenská. Na zdražení se musí připravit i domácnosti vytápěné teplárnami. Důvodem zdražování jsou válečné konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě. Vláda připouští, že v případě dalšího zhoršení situace může přistoupit k mimořádným opatřením. Podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové zvažuje několik variant, včetně zastropování ceny elektřiny. A o cenách teď budeme mluvit s energetickým analytikem portálu Ušetřeno.cz Tomášem Vrňákem. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Ceny plynu a elektřiny na burze hodně vzrostly v polovině září, teď šla cena mírně dolů. Jaký je ale ten celkový trend cen plynu a elektřiny před zimou?
15: Takhle, vývoj cen energie je teď opravdu potřeba sledovat. Například velkou obchodní burzovní cena, za kterou nakupují dodavatelé, vzrostla u plynu od začátku roku do srpna o téměř 80%. U elektřiny byl vývoj také kolísavý a za poslední měsíce vlastně sice spíše ten trend, že to poroste nahoru a určitě nejvíc to poroste nejpozději po novém roce.
14: A jak výrazně
15: na prvním čtvrtletí.
14: Rozumím, jak výrazně na to zdražení cen energií reagují dodavatelé a je tam nějaký rozdíl mezi tou reakcí malých a velkých dodavatelů plynu a elektřiny?
15: Určitě, tak do cen pro domácnosti se ovšem tyto změny nepromítají vlastně okamžitě, protože dodavatelé nakupují vlastně s předstihem. Takže na trhu ještě stále najdeme ceníky, které vychází z těch dřívějších, řekněme těch levnějších nákupů. Nebudou ovšem dostupné dlouhodobě, tyto atraktivní ceníky se postupně stahují a už, jak jste naznačila, někteří dodavatelé hraní už ty ceny upravují a ti další na to samozřejmě určitě nebudou dlouho čekat.
14: Nicméně nabízejí ještě někteří dodavatelé ty výhodné fixace nebo minimálně výhodné proti tomu, jaká je teď cena elektřiny na burze?
15: Ano, výhodné fixace ještě určitě nezmizely. I v současné době najdeme dodavatele, kteří nabízí stále zajímavé ceny na 1, 2, popřípadě 3 roky. Takže určitě nezmizely ještě.
14: No a s čím by měl počítat odběratel, který nemá zafixované ceny, ale má tu smlouvu na dobu neurčitou? O kolik procent by mohl tu letošní zimu zaplatit víc?
15: Tak vůbec největší chyba je nechat vlastně smlouvu běžet automaticky a několik let si ji nevšímat, neřešit, nebo jak říkáte, zůstávat na těch nefixovaných ceníkách. Minimálně jednou za rok, případně u té doby neurčité, co nejdříve, má smysl udělat si porovnání současné ceny s tím, co je aktuálně na trhu. Dodavatelé totiž rádi lákají nové zákazníky akvizičními ceníky, které bývají výhodnější než vlastně cena pro stávajícího klienta. Takže zákazník, který je u stejného dodavatele několik let, může zjistit, že nový zákazník má výrazně lepší cenu a rozdíl může být i několik tisíc korun mezi fixovaným a nefixovaným ceníkem.
14: No, zvýšení cen energií podle čerstvého průzkumu společnosti EPET teď očekává 60% lidí, ale zároveň více než 3/4 nezvažují změnu dodavatele. Tak liší se ty ceny u jednotlivých dodavatelů stále významně, nebo je to v současné době, ten rozdíl není až tak velký?
15: Tak určitě ty ceny se 100% liší, protože ti dodavatelé samozřejmě mají rozdílné strategie u toho nákupu těch energií. Upřímně neexistuje jeden dodavatel, který by byl nejlevnější pro každého. Záleží na spotřebě u toho spotřebitele, záleží na tom charakteru, jestli elektřinou například vytápí, nebo jí má pro běžné spotřebiče, nebo jestli využívá k vytápění plyn. Takže určitě vyplatí se 100% to pravidelně řešit bez ohledu na to, kterého dodavatele zákazník je.
14: Různí analytici doporučují ty srovnávače cen energií. Tak jak jsou přesné? Započítávají do cen energií třeba i ty různé bonusy a ty jednorázové slevy, které společnosti svým zákazníkům při uzavření nebo prodloužení smlouvy nabízí a které pak sníží tu výslednou cenu elektřiny?
15: Určitě mimo klasických bonusů, které vlastně nabízí samotní dodavatele, tak i ty srovnávače mají své, řekněme, bonusy a strategie, protože ten srovnávač jako takový je určitě skvělým nástrojem pro orientaci, jelikož nabízí nezávislý pohled a má k dispozici většinou, drtivou většinu těch akvizičních nabídek. Takže zákazník se nemusí orientovat a ztrácet čas a vyplatí se určitě člověku, který se tomu vlastně nevěnuje, nerozumí a díky tomu i vybraný srovnávač může za klienta udělat veškerou administrativu. Tudíž pokud člověk tomu vyloženě nerozumí nebo se v tom nějak nepohybuje, určitě srovnávač, nějaký ověření je určitě lepší variantou, než se do toho pustit na vlastní pěst, jelikož změna dodavatele je poměrně náročný proces.
14: Pokud teď porostou ceny a rostou speciálně ty ceny na tom spotovém trhu, tak nemůže ten růst cen způsobit problémy těm malým dodavatelům, kteří právě nakupují za ty spotové krátkodobé ceny?
15: Určitě může. Může to být jisté riziko u některých dodavatelů. Záleží zase na té strategii, pokud nakupuje dodavatel za aktuální ceny, vystavuje se určitě riziku, že jeho náklady výhledově vzrostou nad ceny, za kterou vlastně prodává ta společnost a tím pádem se mohou dostat do finančních problémů. Takže spíš než volit nějakého menšího dodavatele, je rozumnější volbou vybrat nějakou, řekněme, stabilní společnost a jak už jsem říkal, buď to je ideální mít někoho, kdo se v tom třeba vyzná, anebo využít například srovnávače, který velice rád samozřejmě pomůže s případným výběrem.
14: Říká Tomáš Varňák, energetický analytik portálu Ušetřeno.cz. Díky, naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
14: Britská policie dnes vyslýchá 5 mužů podezřelých z přípravy teroristických útoků. Zadrženi byli včera u letecké základny Fairford na západě Anglie. 85 domácnostem v okolí základny bylo doporučeno, aby se evakuovali. Na místě zasahovali armádní experti na odstraňování výbušnin, kteří prohledali několik podezřelých dodávek. My o tom budeme mluvit podrobněji se spolupracovníkem Českého rozhlasu v Londýně, Ivanem Kytkou. Dobré ráno.
16: Dobrý den.
14: Tady spíš dopoledne. Ví se něco o té pětici zatčených mužů, odkud pocházejí, co dělali na místě?
16: Tak ví se o tom, že zůstávají v policejní vazbě a v tomto případě může trvat až 14 dní, 2 týdny, než se objeví před soudem. Policie zveřejnila

0: podrobností není příliš mnoho. Na internetu, na sociálních sítích se objevila fotografie té pětice, pořízená ovšem během denního světla, což neodpovídá průběhu té policejní a vojenské operace. Ta se vlastně odehrála v noci ze soboty na neděli v nočních hodinách, takže je vyloučené, že by je byl někdo mohl vyfotit za denního světla, a existuje vážné podezření, že jde o nějaký podvrh, pokud jde o tu fotografii pořízený s pomocí umělé inteligence.
1: Víme, že na místě zasahovali armádní experti na odstraňování výbušnin, ale bylo potvrzeno, že se na místě opravdu nějaké výbušniny našly?
0: Pokud můžeme spoléhat na zdroje blízké tomu šetření, tak v těch třech bílých dodávkách, které parkovaly na silnici nedaleko té vojenské základny, byly skutečně nalezeny takzvané improvizované výbušniny, které snad měly nebo mohly být použity. Celá ta operace nebo celá ta akce je trochu zahalena tajemstvím, protože podle BBC a zdejších médií vlastně byla celá ta příprava operace odhalena díky farmářce, která se vracela v noci ze soboty na neděli z víkendové párty a zahlédla ty tři podezřelé zaparkované dodávky, zahlédla muže v maskách, takže se pokoušela vlastně v noci zalarmovat jednak policii, která přijela na místo, jednak také britské ministerstvo obrany, vzhledem k tomu, že šlo o vojenský objekt, a v obou těch případech byla ta reakce, alespoň podle místních obyvatel, velice, velice pomalá. Těch 80 plus domácností bylo vyzváno k evakuaci teprve 4 hodiny poté, kdy na místo přijela policie. Takže zatím provází to šetření také dohady nebo spíše opatrná kritika, jak už domácí kontrarozvědky služby MI5 a nebo také policie a armádních služek.
1: No je zajímavé, že se k tomu vyjádřil americký prezident Donald Trump, který řekl, že policie už dříve tyto muže sledovala a teď je tedy dostala. Tak to vypadá, že to je v rozporu s tím, co tvrdí ta paní farmářka, že to byla ona, kdo zburcoval policii.
0: Řekl bych, že to je jedno jaksi ze zmatečních prohlášení, které do celé té situace nevnoslo příliš jasno. I když je pravda, že podle britských novinářů, kteří se ta situaci nebo té základně věnovali a věnují blíže, tak upozornili na to, že už během týdne se u těch vjezdních bran, kterými zásobuje základnu velké nákladní vozy, objevily zábrany a vlastně velké zemědělské stroje, které měly zabránit tomu, aby někdo na tu základnu nečekaně nebo s nějakým robustním nákladním vozem vjel, což jakoby nahrávalo tomu, co říká americký prezident, že šlo o nějakou dlouhodobější sledovací akci, která z nějakého důvodu buď nevyšla, nebo byla odložena, a vlastně podle britských médií skutečně hrdinkou té noci byla nejmenovaná farmářka, dáma, která si zřejmě ze svých vlastních bezpečnostních důvodů přeje zůstat zatím v anonymitě.
1: Jakou souvislost tedy, pokud byly muži íránské národnosti, tak jakou souvislost má letecká základna Fairford právě s Íránem?
0: Tak ona patří Spojeným státům vlastně na základě pronájmu už od roku 1950, nějakých 670 let. Mimochodem je to základna, která se stala funkční a byla vybudována už v roce 1944, kdy se připravovalo vylodění spojenců v Normandii, tak tam odsud létaly podpůrná letadla té invaze tehdy. Během té hlavní fáze bombardování Spojených států a Izraele na iránské cíle, tak tam odtud vzlétaly ty prostulé americké bombardéry B-52, B-1 a B-2. Já jsem shodou okolností v té době, jsme tam byli na takové pěší túře, chodili jsme v okruhu asi 10 kilometrů a ten hluk, které ty startující bombardéry produkovaly, tak ten byl skutečně ohlušující a vím, že tamnějším obyvatelům to vyvolávalo to v nich určitou neboli. Je to považováno z hlediska strategie na hlavní americkou leteckou základnu, jaksi na pevné půdě, z čehož zřejmě také vyvírají ty obavy, že mohlo jít o skrytou íránskou akci.
1: Ivan Kytka, spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Hezký den.

0: V Boleslavi u Prahy se dnes jeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Letos mohli poprvé spatřit novou stříbrnou schránku ve tvaru bysty svatého Václava s jeho ostatkem. Do Staré Boleslavy byla lebka svatého Václava převezena z Pražského hradu v neděli večer. Svatý Václav byl zavražděn 28. září roku 935 svými odpůrci, mezi které patřil také jeho bratr Boleslav I. Někteří historici kladou jeho smrt už do roku 929. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století. Svatováclavský kult rozšířil po Evropě Karel IV. Státním svátkem je 28. září od roku 2000. Naším hostem je teď Petr Kubín, církevní historik z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobré poledne.
0: Tak jaké místo má svatý Václav mezi svatořečenými postavami českých dějin?
1: Zásadní, protože vlastně pro nás není žádný důležitější světec, než je on. Vlastně ani v baroku Jan Nepomucký nedosáhnul významu svatého Václava. To vidíme třeba teď na těch korunovačních klenotech vystavených, jakou to poutá pozornost, a že je to vlastně koruna svatého Václava, tedy to je pro nás symbol státu par excellence.
0: A proč je to právě kníže Václav, který je označován za zakladatele české státnosti a vybral si ho tedy i Karel IV., proč to není třeba jeho bratr Boleslav, který se postavil té vznikající německé říši a zajistil pro území, která ovládla, respektovaný status v rámci té říše?
1: Já bych jim trošku opravil to, co jste říkal na začátku, vlastně ten kult svatého Václava, ten významný, ten export do ciziny, je už mnohem starší než v době 12. či 14. století za Karla IV. To je vlastně už konec 10. století. U nás náš stát vlastně existuje od okamžiku, kdy přijal křesťanství, a hned na jeho začátku stojí svatý kníže. To je způsob, který je celkem běžný v nově christianizovaných zemích raně středověké Evropy. A vlastně takže ten náš stát, náš český stát, ke kterému se vztahujeme stále i v 21. století, se prostě vztahuje právě k tady této osobě, protože tak to vzniklo. To je jako základní kámen vlastně toho státu. Prostě my od začátku nemáme jiný identifikační symbol než právě svatého Václava. Teď se vám trochu uteklo z té otázky první, že jo?
0: Já se možná zeptám trošku jinak, proč vlastně Boleslav, který zřejmě nechal zabít svého bratra, potom cíleně budoval ten svatováclavský kult?
1: Ano, to je velmi zajímavé. Jak to, že to byl on? Já jsem se tou otázkou nedávno zabýval, dospěl jsem trošku k jinému závěru. Že to nebyl Boleslav, tak jak se většinou má za to. Boleslav pouze prostě pochopil, že je na tom stejně jako jeho bratr, kterého vlastně dal zabít. Že prostě říši, to znamená tu sousední velkou říši, nechci to nazývat přímo německém, protože to Německo nebylo, tak prostě je stejně v jejím dosahu mocensko-politickém, že není schopen se vymanit z její moci. Takže on potom litoval té vraždy, vlastně politicky pochopil, že to byla chyba, dal přinést jeho tělo zpátky do Prahy. Ale to ještě neznamená, že ten kult budoval. Já si myslím, že to bylo až vlastně po jeho smrti, protože kdyby to Boleslav I. budoval, tak by zničil na věky svoji pověst, což nakonec se stalo. Je to prostě bratrovrah, ať už má jakékoliv zásluhy jeho stát. Takže vlastně ten kult vybudoval až jeho syn Boleslav II. O tom jsem celkem přesvědčen.
0: Vůči svatováclavské tradici se, řekněme, částečně vymezovali zakladatelé československého státu v čele Tomášem Garrigue Masarykem. Proč to tak bylo?
1: Tak Masaryk byl antikatolík, samozřejmě, to je dobře známo. Masaryk měl konflikt s nunciem v roce 1925, diplomaticko-politický, a vlastně naopak je docela překvapivé, že už o 4 roky později, tedy v roce 1929, se zúčastnil velkolepých oslav svatého Václava, a že vlastně katolická církev, která po pádu království, tedy monarchie, byla na tom jaksi reputačně velmi špatně, tak už o pouhých 10 let později dokázala i během první republiky i za prezidentování TGM získat hodně bodů. To je vlastně překvapivé. Opravdu Masaryk se sám účastnil těch oslav v roce 1929, zaštítil je.
0: Tuhle tradici se pak snažili zneužít nacisté, připomenu protektorátní vyznamenání svatováclavské orlice. Komunistický režim se od ní distancoval. Dařilo se jí ale přesto udržovat v té době jako jakýsi symbol odporu vůči státní moci?
1: No tak já pamatuju tu dobu komunismu, teda jako pozdního komunismu, a pamatuju si, že jsme slavili svatého Václava jako takový symbol, řekněme i jeden ze symbolů, tedy ta naše oslava byla chápaná jako symbol odporu proti komunismu, tak jako vůbec chození do kostela, protože stát byl ateistický, že... Za nacismu to samozřejmě znám jenom z literatury, ale jak známo, pokusil se ho teda K.H. Frank zneužít tou slavnou svatováclavskou orlicí, ale já bych tady připomněl jiný příběh, a sice báseň Františka Halase Praze z roku 1938, tedy kde bronzový kůň Václavův se včera v noci třás. Myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál, čili to je jedna z nejkrásnějších básní, která byla napsána ve 20. století, která je aktuální stále dnes. Prostě svatý Václav je náš patron a náš ochránce.
0: Petr Kubín, církevní historik z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Díky, hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A za pár vteřin jsou tady aktuální zprávy.
2: Přesně v 12:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Tento týden začne v Česku znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Český rozhlas to zjistil od středočeských vodáren. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Rusko zaútočilo na obytné domy v ukrajinském Charkově. Podle tamních úřadů bylo zraněno 35 lidí, z toho 10 dětí. Záchrannou operaci na místě koordinoval starosta města Ihor Terechov. Ten nařídil evakuaci obyvatel vysokopodlažního domu silně poškozeného po útoku. Rusko taky intenzivně útočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Beresford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie. Po záplavách a následných sesuvech půdy na jihu Myanmaru zemřelo nejméně 8 lidí a další desítky lidí se pohřešují. Kvůli vytrvalým dešťům se ale nemůžou záchranáři dostat do zasažených oblastí. Pomoc navíc komplikuje občanská válka, která je v Myanmaru od vojenského převratu v roce 2021. Silné deště trápí taky Thajsko, kde kvůli povodním platí od víkendu stav nouze a zemřelo tam 8 lidí. Velká voda po celé zemi zasáhla asi 500 000 obyvatel. Začíná festival sci-fi filmu Future Gate. Na pražskou část programu dorazí taky režisér snímku ze světa Star Treku Nicholas Meyer a oscarový režisér Joe Walker. Teď je většinou jasno, na severu a západě Čech až oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách dnes nejčastěji kolem 16, na Šumavě o něco tepleji, tam naměří až 20 stupňů Celsia, slabý na Českomoravské vrchovině a místy i na jihu Moravy a severu Čech mírný jihovýchodní vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Noc bude polojasná nebo skoro jasná, ojediněle se vytvoří mlhy, teploty klesnou na 12 až 7, při uklidnění větru až na 5 stupňů Celsia, ojediněle se můžou podle meteorologů objevit i přízemní mrazíky. Na horách bude kolem 6 stupňů, v kotlinách výrazně méně. A zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 19, mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, bude večer většinou slábnout. To byly zprávy a tady jsou na Plusu sváteční názory a argumenty.
4: Návštěva italské premiérky v Praze, úvahy ministryně financí Schillerové o zvýšení některých daní, či jak v současnosti funguje Al-Kaida. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Petr Švárec.
3: Názory a argumenty.
4: Do Prahy v úterý přicestuje předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. S šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se potká už podruhé od jeho návratu do premiérského křesla. Nad tím, jak jim to spolu bude ladit, se zamýšlí analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
5: Když se Andrej Babiš s Giorgio Meloniovou potkal v únoru v Římě, došlo kromě politiky i na hudbu. Italské premiérce se nezapomněl zmínit, že na svých předvolebních mítincích rád nechává hrát svou oblíbenou italskou hitovku Sara Perché Ti Amo od popové legendy 80. let Ricky e Poveri. Těžko říci, zda se rozjuchanou pouťovou vypalovačkou, která vykalkulovaně posluchače hladí po srsti, trefil do vkusu své italské kolegyně. Řekl bych, že spíš ne. Giorgia Meloniová na svých mítincích pouští sice také ráda hity 80. let, ovšem z úplně opačného konce spektra. Jejím favoritem je antikomfortní outsider a rebel Rino Gaetano, který svým chraplákem a ironickými texty vždy záměrně vyrážel do střetu s většinovým míněním. Volba kampaňových hudebních motivů ovšem letos povídá o tom, jak kontrastními osobnostmi Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jsou. Rebelka, která si přízeň voličů získala svým charizmatem a marketingově vyladěný koncentrát středního proudu. Jedno je však spojuje. Oba jsou pragmatici. Ačkoliv by jim tedy společný duet teoreticky vzato příliš harmonicky ladit neměl, ani jeden nepřipustí, aby se jejich hlasy slily do kakofonie. Proč také, když je oba spojují názory na řadu otázek, kde si mohou při vyjednáváních vzájemně pomoci? Na prvním místě jde samozřejmě o migraci, kde oba patří do jestřábího tábora zastánců co nejpřísnějšího postupu vůči příchozím. Babiš i Meloniová rovněž spolupracují ve skupině tzv. Přátel koheze, kteří ve vyjednávání příštího víceletého unijního rozpočtu tlačí proti škrtům v tradičních dotačních kapitolách. A spojuje je i názor na budoucnost evropské konkurenceschopnosti nebo poměrně vstřícný vztah k současné americké administrativě. Udržovat těsné spojenectví mezi nimi tak dává smysl, odlišným tónům a politickým barvám navzdory. Od Andreje Babiše jde také o sázku do budoucna. Meloniová sice při nástupu do premiérského křesla čelila v Evropě despektu kvůli svým krajně pravicovým kořenům, rychle se ale vyšvihla mezi nejvlivnější evropské politiky a političky. Zasloužila se o to vedle svého charizmatu zejména schopností spojovat odlišné tábory a vyjednat přitom zdánlivě nemožné kompromisy. Důvěřuje jí totiž jak politický střed, tak okraje spektra, včetně někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána nebo až do nedávna na šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Vliv Meloniové může záhy ještě stoupnout. Německý kancléř Friedrich Merz se kvůli posilování AfD teď nejspíš místo evropských záležitostí bude muset koncentrovat na domácí politiku a své vlastní politické přežití. A ve Francii se už v květnu může dostat k moci krajně pravicové národní sdružení, což by Paříž nepochybně na evropské úrovni oslabilo. Při absenci tradičního franko-německého motoru se Meloniová může brzy stát přímo klíčovou hybatelkou evropské politiky. A pokud se potvrdí průzkumy, které jí zatím slibují jasné vítězství ve volbách, které Itálii čekají za rok, mohla by postupně co do vlivu a zkušeností vyrůst až do pozic, které kdysi držela Angela Merklová. Aby bylo jasno, mluvíme teď o vlivu v zahraničí, jinak není důvod si Meloniovou idealizovat. Pokud jde o domácí politiku, příliš se jí nedaří. Předlužená a byrokraticky zkostnatělá Itálie dekády ekonomicky stagnuje. Na zoufale potřebné reformy Meloniová v podstatě rezignovala. A přinejmenším diskutabilní jsou i její domnělé úspěchy v boji proti nelegální migraci. Přesto by Meloniová mohla a měla být českému premiérovi inspirací přinejmenším ve dvou oblastech. Za prvé v neochvějné podpoře Ukrajiny, ač v minulosti vyjadřovala sympatie vůči Moskvě a vyzývala dokonce k odstranění protiruských sankcí, po invazi na Ukrajinu okamžitě pochopila, o jak vážný otřes evropské bezpečnostní architektury jde a kde jednoznačně leží evropský zájem. Stala se proto jednou z nejvytrvalejších zastánkyní podpory Ukrajiny v Evropě, a to i navzdory tomu, s kým doma vládne. A za druhé, i když je Meloniová, podobně jako Babiš, kritická vůči EU a v minulosti často Brusel ostřelovala, pochopila, že v době geopolitického přeskupování moci Evropa bojuje o své místo na slunci a že evropské státy globální vliv nezískají, když se budou vzájemně ostřelovat, ale jedině tehdy, pokud budou svůj vliv projektovat skrze funkční a silnou Evropskou unii. Tak uvidíme. Třeba se Georgi Meloniové podaří zanechat v tomto smyslu pozitivní otisk na současné české vládní politice v EU. A klidně, ať přitom ve Strakovce hraje italský pop.
6: Co očekávat od návštěvy italské premiérky v Praze, rozebíral kolega Viktor Daněk. Ministryně financí Alena Schillerová v České televizi uvedla, že podle jejího názoru není možné se vyhnout zvýšení některých daní. Slibem nezarmoutíš daněmi, svoje voliče odradíš, říká k tomu analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
7: Jdu na jedno. Míněno pivo je v Česku tvrzení, u kterého se kdokoliv může vsadit, že je dotyčný na 99% poruší. V případě vlád je obdobným slibem nezvyšování daní. Platilo to jak v případě minulého kabinetu Petra Fialy, tak i současné vlády Andreje Babiše. Minulý kabinet přišel s konsolidačním balíčkem, který necelý rok a půl poté, co kabinet v programovém prohlášení uvedl, že, cituji, cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoli ze zvyšování daňové zátěže, konec citace, zvýšil daně právnickým osobám, daně z nemovitostí, spotřební a daň z přidané hodnoty. Vláda Andreje Babiše rovněž v programovém prohlášení uvedla, že chce stát, který místo zvyšování daní šetří na svém provozu a řádně vybírá daně stávající. Neuplynul ani rok a ministryně financí Alena Schillerová oznamuje, že se nebude možné vyhnout zvýšení některých daní. Se schodkem ve výši 386 miliard korun nejde o překvapivé oznámení. Naopak, zázrak by byl, kdyby se skutečně podařilo srovnat státní finance za pomoci potírání šedé ekonomiky, což je slib, který také opakuje každý politik. Nebo třeba propouštěním úředníků, což je další oblíbená mantra, která v praxi nikam nevede. Jak politici současné vládní koalice ANO, tak i bývalého kabinetu ODS nechtějí uznat svoji chybu, kdy společně zrušili takzvanou superhrubou mzdu, čímž z rozpočtu vypadlo zhruba 150 miliard korun. Celý deficit by sice její znovu zavedení nespasilo, nicméně by šlo o podstatný příjem. Na rozdíl od uvažovaného zdanění kratomů, nikotinu, investičních bytů či schválené mimořádné daně, kterou vláda uvalila na rafinérie. Protože posledně jmenovaná opatření celkem vynesou i podle odhadu ministerstva financí zhruba 10 miliard korun. Což je samozřejmě lepší než nic. Ve srovnání s uvažovaným schodkem je to ovšem podobné, jako kdyby se někdo snažil pliváním naplnit moře. Deficitní financování nutí vlády hledat daně, kterým je obtížné se vyhnout. V Česku má potenciál se takovou daní stát ta, kterou finance plánují pro majitele více bytů. Podrobnější informace zatím ministryně Schillerová nezveřejnila. Hlavní otázkou bude, kolik bytů může člověk vlastnit, aby spadl do nového daňového režimu. Pokud by se resort financí chtěl inspirovat například u České národní banky, platil by podstatně víc ten, kdo by měl tři a více nemovitostí. Na Slovensku je podobnou daní takzvaná transakční daň, tedy poplatek uvalený přímo na odchozí platby a peněžní převody z firemních či jiných účtů. Její zavedení kritizují nejen postižení, ale například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která upozornila, že vede k deformaci chování ekonomických subjektů. Tamní vláda ji sice původně chtěla zrušit, nakonec ji ale nechá. Sice vynáší méně, než se čekalo, pořád jde ale řádově o 100 miliony eur, které by slovenskému rozpočtu chyběly. Hlavním problémem rozpočtů posledních let je nejen jejich deficit, ale především minimální manévrovací prostor, který vlády mají, co se týká škrtů. pokud je 97% všech výdajů mandatorních neboli povinných. Potom platí, že se zbylými 3% velké divadlo žádná vláda neudělá. Rozpočet potřebuje konsolidaci, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Zatím místo velkých změn přichází průběžné záplatování a flikování, které kropí ekonomiku bez ohledu na finální důsledky.
6: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. O Al-Kaidě se v poslední době v Evropě mluví téměř výhradně v souvislosti s jejími minulými činy, například 25. výročím útoku na New York a Washington. Ve skutečnosti už tato organizace několikrát přežila svou smrt a funguje dosud. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Útoky z 11. září skutečně v mnoha ohledech byly vrcholem vývoje Al-Kaidy. V té době už měla za sebou pamětihodné operace, jako byl třeba útok na americké ambasády v Keni a Tanzánii v roce 1998. Ovšem teprve úder na americké půdě vyvolal silnou odezvu v Washingtonu a Američané se pokusili zničit Al-Kaidu v jejím tehdejším sídle, tedy Afghánistánu, kde už vládl Talibán. Al-Kaida ale fungovala dál a podařily se jí další pamětihodné atentáty, jako třeba ten na noční kluby na Bali. Usáma bin Ládin se ale musel začít skrývat a v roce 2011 ho Američané zabili v jeho úkrytu v Pákistánu. Nahradil ho méně charismatický spolupracovník Ayman al-Zawahiri, nyní už také po smrti. V době své smrti byl Usáma bin Ládin zastíněn Abu Bakrem Bagdádím, vůdcem Islámského státu. Obě organizace vyrůstaly z podobných kořenů, ale přece jen se lišily. Al-Kaida se soustředila na vzdálené nepřátele, jako byli Američané, a potrpěla si na okázalé útoky. Islámský stát zabíjel blízké nepřátele, umírněné sunity, šíity a příslušníky dalších odlišných větví islámu a také údajné heretiky, jako jsou jezídové. Šokovat chtěl hlavně okázalou krutostí. Měl ještě jednu odlišnost. Snažil se stát opravdovým státem s vlastním územím a institucemi. To se mu v sunnických oblastech Sýrie a Iráku dočasně podařilo. Obě organizace utrpěly značné neúspěchy poté, co se na ně zaměřila mezinárodní koalice, v obou případech vedená Američany. A obě se proto uchýlily k obdobné strategii přežití, rozdrobily se na regionální odnože a snížily své ambice dělat výrazné útoky. Od Al-Kaidy se také odštěpila Fronta An-Nusra, později přejmenovaná Hayat Tahrir al-Sham. Ta se podle svých vyjádření ideologicky umírnila a nakonec dobila moc v Sýrii pod vedením nynějšího prezidenta Ahmada Shary. Tato odnož vlastně dosáhla největšího úspěchu, protože stanula v čele mezinárodně uznaného státu. Teprve budoucnost ukáže, zda bylo umírnění trvalé nebo dočasné. Z Evropy a Ameriky se podařilo tento typ džihadismu z velké části vypudit, ale v jiných částech světa Al-Kaida nezmizela. Působí v asi 20 regionálních centrech, zejména v Sahelu, v Somálsku, ale i v Jemenu nebo v jihovýchodní Asii. Soustředí se na obsazování teritoria a získávání dlouhodobého vlivu, vždy podle místních specifik. Těží také z toho, že některé africké vlády vyměnily západní partnery za Rusko, což ve výsledku snížilo efektivitu boje s touto novou Al-Kaidou. Někde trvá i rivalita s Islámským státem. Oba soupeří o tytéž lidské zdroje, peníze i území. Al-Kaida sice existuje jako síť, ale nadále propojená. Tajné služby zaznamenaly přesuny peněz mezi jednotlivými i velmi vzdálenými pobočkami. Ty jsou někdy velmi pevně vrostlé do prostředí, kde působí, třeba i pod vlastní značkou. Příkladem může být somálský Al-Shabaab, který má kolem 15 000 mužů ve zbrani a rozpočet 100 až 150 milionů dolarů. Takové organizace dokážou získávat moderní drony a rostou jejich ambice. Dříve ostentativně sunnická Al-Kaida také vytváří překvapivé aliance, například prostřednictvím Talibánu zřejmě spolupracuje s šíitským režimem v Iránu. Dochází i k jiným paradoxům. V Afghánistánu je už 5 let opět u moci Talibán a na jeho území opět leží základny Al-Kaidy. Je možné, že s ohledem na své hostitele se Al-Kaida zatím zdržuje velkých útoků proti západním zemím. Jenže trvá i tlak ze strany konkurenčního Islámského státu. Tomu se daří lépe lákat mladé adepty, které lákají mediálně přitažlivé, spektakulární akce. A tak někteří odborníci varují, že se blíží doba, kdy se Al-Kaida znovu pokusí získat prestiž něčím novým, něčím, co si zatím západní země neumějí představit.
4: Současnost teroristické organizace Al-Kaida přiblížil kolega Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Minulý týden se na okraj zasedání valného shromáždění OSN sešli polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a jeho běloruský protějšek Maxim Ryženkov. Probrali choulostivou situaci na bělorusko-polské hranici a také otázky regionální bezpečnosti. K setkání ovšem došlo v době, kdy se autoritativní běloruský prezident Alexandr Lukašenko horečně snaží o zblížení se Západem a jeho americký protějšek Donald Trump má dost pragmatických důvodů pro to, aby podobné pokusy akceptoval. Více vysvětlí komentátor Libor Dvořák.
9: Hned úvodem je třeba zdůraznit, že k podobnému setkání došlo naposledy před 7 lety. O to bylo tentokrát důležitější a zaznamenání hodnější. Novináři se po schůzce na její smysl vyptávali hlavně Sikorského. Ten pak na dotaz, jestli to znamená, že polská vláda uznává a respektuje Lukašenka, diplomaticky odpověděl, že Polsko jakožto stát uznává jiné státy, nikoli jejich vlády. Když pak byl tázán, zda se tedy dá očekávat další jednání s oficiálním Minskem, změnil se téměř v básníka a poznamenal, že tato iniciativa je něco jako sněženka, která za příznivého počasí může rozkvést. Důležité ale jistě je, že podle tiskového mluvčího polského ministerstva Wewiora k setkání došlo z iniciativy běloruské strany. Schůzky si samozřejmě se zájmem všímali polští politologové. Například Kamil Klisinski z Varšavského centra východních studií ji chápe jako opatrnou kontrolu situace. Polská strana se podle něj snaží zjistit, nakolik je Bělorusko připraveno snížit napětí ve vzájemných vztazích. Politolog se přitom domnívá, že s ohledem na povahu minského režimu je takováto opatrnost zcela na místě. Bělorusko prý stále nutno chápat i v kontextu velkoruské politiky. A jakou roli v tom všem sehrává Donald Trump? Ten má jistě zájem na dalším propouštění politických vězňů, po němž Lukašenko poslední dobou v zájmu zlepšení se Západem sáhl. Jako mnohem důležitější se však v daném okamžiku, a Trump je vlastně otrokem okamžiku dnes a denně, jeví jeho zájem o běloruská umělá hnojiva. Ta totiž Spojené státy přestaly odebírat od Kanady, tedy od spojence, jehož Trump sám proměnil v nepřítele Ameriky. Takhle prosté to s největší pravděpodobností je. Inu účel světí prostředky.
4: Slyšeli jste komentář Libora Dvořáka. Před 40 lety na podzim roku 1986 vyšla v exilu klíčová kniha představující osobnost a názory pozdějšího prvního českého prezidenta Václava Havla Dálkový výslech, ve které Havel odpovídá na otázky Karla Hvížděly. K tomuto výročí připravil Český rozhlas Plus rekonstrukci vzniku knihy a této rekonstrukci se pro nás netradičně věnuje v následujícím příspěvku Ondřej Konrád.
10: O jiných pořadech této stanice obvykle nemluvíme, pouze se anoncují. Tentokrát ale činíme výjimku, již představuje 6-dílný seriál vzniklý v rámci rozsáhlého projektu Českého rozhlasu k 90 letům od narození prvého prezidenta po pádu totality Václava Havla. Má titul Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu a jde v něm o okolnosti vzniku rozhovorové knihy, která poprvé vyšla k Havlovým padesátinám v Londýně roku 1986 a pak v prosinci 1989 v Praze, kdy se podařilo enormně rychlým tempem uvést na trh 200 000 kusů dostupných i na novinových stáncích, aby byl Havel představen širší veřejnosti, která ho zatím neznala vůbec, nebo jenom co by samozvance a stroskotance podle komunistické propagandy. V dálkovém výslechu jehož vznik inicioval z německé emigrace novinář Karel Hvížďala, shodou okolností dlouholetý spolupracovník naší redakce, Havel otevřeně a každému srozumitelně hovoří o svém rodinném zázemí, formativních letech, příchodu do divadelního prostředí, vzniku prvních her a jejich úspěchu i na zahraničních scénách, o svém veřejném angažmá, které vedlo k zákazu činnosti po srpnu 68, o životě v disentu, vzniku Charty 77, opakovaném věznění, ale i o Havlových představách smysluplné svobodné společnosti. Zatímco ale ku příkladu při vzniku podobně koncipované knihy se Hvížďala scházel s také v emigraci pobývajícím filozofem Václavem Bělohradským přímo tét a tét, tentokrát mělo jít o dialog na dálku přes železnou oponu a tedy se spoustou překážek, protože s STB sledovaným Havlem se nedalo komunikovat běžnými způsoby. Bylo tedy třeba vymyslet jiné, bezpečně fungující, se systémem prostředníků, jakýchsi listonošů, a nalézt dokonce bezpečný úkryt, kde mohl Havel koncipovat odpovědi na množství položených otázek. Původní podoba byla jim namluvená na magnetofonové kazety, teprve později dostala kniha konečnou formu. Nicméně genezi dálkového výslechu je muž mimo jiné vtiskla název Havlova prvá manželka Olga, ale nebudeme dopředu prozrazovat. Stejně jako co o tehdejším Havlově rozpoložení a mnoha jiných souvislostech říkají v seriálu Pamětníci. Jeho autor, renomovaný publicista Pavel Kosatík, oslovil vyjma Hvížďalu a pro vznik knihy podstatného historika Viléma Prečana řadu Havlových blízkých osobně i pracovně, a to jak ve druhé polovině 80. let, tak později. A rozvíjí před námi příběh pozoruhodný, svým způsobem trochu dobrodružný a mimo jiné ukazující podstatné rysy Václava Havla coby výsostného a důsledně precizního autora. Možná je cosi jako podtitul kniha, která pomohla Václavu Havlovi nahrat, lehce nadnesený, ale do určité míry i pravdivý. A především se na historii dálkového výslechu dozvídáme lecos nového i překvapivého o nejdůležitější české postavě druhé poloviny 20. století.
11: To byl kolega Ondřej Konrád. A ani v dnešním svátečním vysílání nemůže chybět pravidelná pondělní závěrečná glosa spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje Nefa. Dnes o novinkách v autodopravě.
12: Máte automobil vybavený systémem Tesla FSD Supervised? Pak jste minulý týden strávili v oblaku radosti. Česko tento systém uznalo pro běžný provoz. O co jde? O další krok zavedení plně robotických automobilů. Do takového auta nastoupíte a řeknete mu, aby vás zavezlo, dejme tomu, do Vršovic. Co budete dělat vy? Třeba si budete číst noviny. Teď se omluvím, jsem pozůstatek dávných časů, kde se zprávy tiskly na papír. Navíc, až budou takhle dokonalé autonomní automobily, noviny nebudou existovat už dávno. Kdo ví, jestli lidé budou ještě umět číst. Takže co uděláte? Dáte si na hlavu přilbu virtuální reality a pojedete na virtuální výlet třeba do Istanbulu. Od toho stavu jsme daleko. Zmíněný systém Tesla FSD řídí sám, ale musíte přitom sedět jako pecka a sledovat provoz před sebou, a jakmile uhnete očima, systém vás pokárá a když se to bude opakovat, odmítne pokračovat v jízdě. Ano, podobné systémy jsou zavedené už dlouho. V autě to nemám. Chvála Bohu, dodám ještě. Ale když dávám auto na každoroční prohlídku, servis mi půjčuje náhradní auto a tam to mají. Je s tím velká legrace. Já samozřejmě sleduju provoz před sebou a taky za sebou a vedle sebe. Jenže jemu se pořád něco nezdá a pípá na mě a na displeji mi hrozí hlášku, abych dával pozor. Dělá to nevyzpytatelně. Vyzkoušel jsem ho. Odvrátil jsem hlavu, tváří k bočnímu oknu a koukal jen koutkem pravého oka. Buďte v klidu, měl jsem to pod kontrolou. Trvalo to jen takovou chvilku, aby mohl zapípat a pokárat mě. No a neudělal to. Prostě si nevšiml, že čumím na stranu. Pokrok se nedá zastavit. Onehdy jsem jel taxíkem. Řidič jel podle navigace. Na tom není nic divného, ani já neřídím auto jinak. V dopravní džungli se bez navigace neobejdete. Jenže ten můj řidič cizokrajného vzezření si gumičkou připevnil na palubní desku ještě tablet a koukal na něm na televizi. Takže to bylo skoro jako to samořídící auto, jak jsem se o tom zmínil z kraje. Volant řídí navigace, no a televize? Přilba virtuální reality to není, ale je k ní nakročeno. Minulý týden schválila sněmovna nový zákon. Města budou moct taxikářům nařídit zkoušky z češtiny a znalost místopisu. No, ono to ještě potrvá, než se to zavede. Co nastane pak? Legrační situace. Po městech budou jezdit plně automatická auta s pasažérem vyjeveně zírajícím kupředu a mezi nimi se budou proplétat taxikáři se znalostí češtiny a bez navigace.
11: Glosou Ondřeje Nefa končí pondělní sváteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
13: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Hovory.
14: Čím větší katastrofa, tím lepší historka, říká žena, která původně pracovala jako manažerka v IT, ale postupně začala psát, nejdříve blogy, následovaly novinové reportáže, fejetony a rozhovory a dnes má na kontě 9,5 knih. Píše také televizní scénáře pro soutěž Na lovu a živí se tedy mimo jiné tím, že vymýšlí vtipy, které pak říkají jiní lidé. Spisovatelka a scénáristka, pisatelka, jak sama říká, Zuzana Hubeňáková bude mým hostem.
13: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
2: Je 13 hodin.
13: Český rozhlas Plus.
2: Vláda v Česku bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Odstavené vrty pořád obsahují velké množství olova. A šéfka unijní diplomacie Kalasová varovala před dalšími ruskými sabotážemi v Evropě. Je pondělí 28. září. Dobré sváteční odpoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Vláda se od čtvrtka vrátí k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se taky spotřební daně na naftu. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda taky rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové ANO platit do konce října.
15: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinérií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
16: sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
2: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Rusko podle informací od zpravodajských služeb plánuje v Evropě další sabotáže. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová před jednáním ministrů obrany států 27 v Bruselu. Prohlásila, že Evropa musí být ostražitá a na základě zpravodajských informací na chystané sabotáže už předem reagovat.
18: Moskva podle Kallasové chystá sabotáže s cílem rozdělit a zastrašit evropskou společnost a odradit ji od podpory Ukrajiny. Také finský ministr obrany Antti Häkkinen prohlásil, že hlavním důvodem narůstajících sabotáží je neúspěch Ruska na bitevním poli. Proto Moskva zvyšuje tlak na podporovatele Ukrajiny. Ministři obrany států 27 dnes projednají také zprávu o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Podle agentury Reuters z ní vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
19: Na dodávky upozornila policie jedna z farmářek, když se vracela z večírku domů. Trojice bílých aut byla podle ní podezřele zaparkovaná poblíž vojenské základny a nepatřila nikomu z místních. Po příjezdu farmářky se navíc muži dali na útěk. Policie je do několika minut zadržela a vozidla prozkoumal speciální robot na zneškodňování výbušnin. Okolí zůstává zavřené a hlídané maskovanými ozbrojenými muži. Evakuovaní obyvatelé Welfordu se nesmí vrátit domů. Vojenská základna ve Fairfordu zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Letiště se svolením britské vlády používají americké bombardéry k zasahování cílů v Iránu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Sváteční pondělní odpoledne 28. září je většinou jasné, na severu a západě Čech může být až oblačno, teploty dnes přes den 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16, na Šumavě o něco tepleji až 20 stupňů Celsia. Zítra pak bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, teploty 20 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19 a vát má mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. To byly zprávy, posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: To nejlepší z hovorů.
20: Porušuje zavedenou představu, že víra dává jednoduché odpovědi na složité otázky. Mluví otevřeně o věcech, které jsou v církevním prostředí často tabu. Pracoval s mládeží, vedl sociálně pedagogickou školu Jabok, byl dlouhá léta vězeňským kaplanem. Má dnešní církev co nabídnout společnosti? Nebo má církev spoustu práce sama se sebou, s klesajícím počtem členů, slabým hlasem žen nebo s nedostatkem kněží? Hostem hovoru je katolický kněz a salesián Michal Martinek. Při poslechu našeho rozhovoru vás vítá Petr Vizina.
17: Hovory.
20: Mého hosta zdravím, dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Já musím přiznat, pane Martinku, že vás sleduju na Facebooku, kam věšíte své videokomentáře. Považuji to za dost nezvyklou, výjimečnou věc. Vy jste ročník 1958 a já bych vás zařadil mezi influencery. Počítáte se mezi ně?
21: No, asi budu muset se mezi ně počítat. O tom nerozhoduju já prostě. Pokud jsem takto vnímán, tak to asi bude pravda.
20: A když se díváte na sociální sítě, nejde vám hlava kolem, když vidíte tolik toho nemoderovaného obsahu, často věci, které nejsou hezké, které jsou lidé schopni napsat. Jakou v tom máte politiku? Hlídáte si, kdo je mezi vašimi přáteli a má přístup na vaše stránky? Cítíte se nějak zodpovědný za to, co lidé na vaše stránky píší?
21: Ano, to myslím si, hlídám už delší dobu, nebo nějak jsem se to učil, když jsem s tím začal postupně. A teď jednak si přátelé opravdu vybírám, neodklikávám každého a jednak na komentování mých z facebookových stránek nikoho jiného než ty přátelé nepouštím. Takže v tomto smyslu si to hlídám dost. Nicméně ty moje komentáře jdou i z dalších dvou facebookových stránek, pak jdou přes YouTube a tam už já ty komentáře tolik neohlídám.
20: A do jaké míry podle vás jsme tedy zodpovědní za ten prostor, který máme na sociálních sítích? On vlastně nám nepatří, my ho máme jako propůjčený vlastně, tak nějak zvláštně, sociální sítě na nás vydělávají. Jak to vnímáte vy?
21: No samozřejmě, že tu odpovědnost má každý za sebe. Za to, co já tam dám, samozřejmě nesu odpovědnost plnou a já se neskrývám pod nějaké anonymní profily. O mě každý prostě ví, kdo jsem. Myslím si, že to je jakási slušnost a korektnost takto vystupovat a pak tedy samozřejmě nesu plnou odpovědnost za to, co tam dám. Za to, co tam dají jiní a jak s tím mým obsahem potom ti druzí lidé nebo případně facebookové algoritmy, jak s tím zachází, za to už odpovědnost nenesu, aspoň to tak vnímám, ale zároveň, jak se postupně zvyšuje moje nějaká informovanost o tom, jak všelijak se dá i ten můj obsah zneužít, tak o tom čím dál víc přemýšlím a hledám nějaké cesty, aby nebyl zneužit, ale tomu ještě nerozumím.
20: Vy jste říkal, že na druhých zda vás považují za influencera, tedy za člověka, který nějak jako vykonává nějaký vliv prostřednictvím sociálních sítí, tak já bych, jestli dovolíte, vás považoval za influencera, mě jste tedy ovlivnil. Jestli vám to nevadí.
21: Ne, nevadí mě to.
20: Kde může influencer zapůsobit, nebo o co se snažíte?
21: Já jsem s tím začal, aniž bych se o cokoliv snažil. Já jsem s tím začal v době covidu, kdy jsem touto cestou chtěl oslovit své farníky v Teplici, kde jsem tenkrát působil. Takže v tom nebyl ještě tenkrát žádný záměr. Ten jsem si vlastně musel postupně nějak sám pro sebe formulovat v průběhu těch let, co to dělám. A vlastně mě to přicházelo jaksi zpětně s těch reakcí. Prostě jsem zjistil, že se obracím především na určitou část křesťanů, kteří mají jakési kritické myšlení, řekněme, kteří se snaží promýšlet víru vlastní hlavou, nebýt jenom závislí na nějakých vyjádřeních té své církve nebo těch svých duchovních. A vidí taky některé věci kriticky. Takže především tato skupina lidí mě poslouchá a logicky tedy potom především na tuto skupinu lidí se zaměřuju.
20: Když se ještě zdržím u toho vašeho posledního videokomentáře, vy tam máte dvě takové poznámky, které jsou podle mě zajímavé, protože mají obecnější platnost. Vy jste komentoval zjištění deníku N o aférách v arcibiskupském paláci v Praze. Řekl jste, že to sledujete s bolestí a s naštvaností. Tu snahu církve vše zakrývat, aby nestratila dobré jméno. Jak je na tom vlastně církev podle vás? Má dobré jméno ještě?
21: No, ona si myslí, že má, ale já si tím nejsem úplně jist. Já spíš, když se na to podívám z vnějšku, tak jak se na to dívá většina našich občanů, tak tam to dobré jméno moc nevidím a v podstatě si myslím, že minimálně od dob komunismu ho nikdy neměla. Možná s nějakým výkyvy, možná ty první léta po sametové revoluci, tam byla nějaká vlna zvýšené důvěry, která pak zase opadla. Takže tohle myslím, že, ale to je naše historická věc, ta církev ztratila důvěru už kdysi v době Jana Husa a od té doby se v tom stále nějak potácí.
20: Řekněte mi, vy jste taky přece církev, když s vámi mluvím, tak vy nemáte tu snahu všechno zakrývat, aby si lidi neřekli, že aby neměli nějaké temné podezření o vás. Tak je to těžké být otevřený pro církev?
21: Já vlastně nevím. Já se snažím takto otevřený být. Mně to jaksi nějaké je přirozené, já to jinak neumím. A samozřejmě zabolí mě a někdy naštve taky, nejenom to, že vidím nějaké zločiny, které se v tom církevním prostředí nebo její představitelé dělají, ale stejně mě zabolí a někdy naštve i to, když mě přímo někdo jaksi za mé názory považuje za odpadlíka, odsuzuje a tak dále. Tak To mě samozřejmě mrzí, ale těžko s tím můžu něco dělat.
20: Já jenom přemýšlím o tom, že vy jako kněz jste si jistě musel taky vyslechnout svoje. Určitě, že jste pánbičkář, to je asi ta nejmírnější nadávka. No a přesto jste otevřený, tak co k tomu člověk potřebuje, aby se neobrnil takovou horší kůží před tím, že svět člověka vidí kriticky. Co děláte vy, abyste neokoral?
21: Ano. Já myslím, že ta hlavní metoda nebo cesta spočívá v kontaktu s lidmi. V komunikaci, kde ty lidi skutečně vnímám, slyším to, co oni si myslí, to, co říkají, to, co cítí. A teď to myslím v nejširším měřítku. Ať už těmi křesťany, mezi kterými jsou jak ti, řekněme, takový pevní, kteří mají jasno, tak jak to ta církev říká, že to tak vždycky bylo, je a bude. A těm rozumím, protože jsem kdysi takto taky vyrostl a zároveň ale se snažím rozumět i těm, kteří spoustu těch věcí zpochybňují, mají úplně jiné zkušenosti a to mě vede k té otevřenosti. A potom podobně s těmi lidmi, kteří jsou mimo církev, pokud nějak v Boha nevěří, což je logické, když v tom nebyli nějak vychovaní a vedení, a přesto o těch věcech nějak přemýšlí, tak se snažím jaksi jít tou jejich cestou, nevnucovat jim zhora něco, co nemůžou v téhle chvíli přijmout.
20: No a když vás chytím za slovo, co můžete nabídnout lidem, kteří v Boha nevěří?
21: To já vlastně nevím, protože záleží na tom, po čem oni touží, co oni chtějí, co oni hledají. Takže pokud ti lidé mají nějakou touhu, teď nechci říct přímo po Bohu, po víře, ale po jakémsi duchovním zakotvení, nějaké spiritualitě, nějakém takovém širším jako smysluplnosti života, tak tam s nima můžu o tom velmi, velmi dobře diskutovat a můžeme si navzájem sdělovat zkušenosti, jak já tyhle věci mám nastavené, nebo jak je chápu jako křesťan, a jak je má on. Tam je ten prostor pro dialog, si myslím, velmi otevřený. Na druhé straně jsou lidé, kteří se mnou setkávají, ne protože by jaksi hledali duchovno, ale protože se setkáváme v nějakém profesním vztahu. To bylo typicky v té práci ve vězení. Tak tam oni ode mě někteří čekali tu víru a to duchovno, ale někteří spíš takové lidské doprovázení. Tak to jsem jim taky poskytnul.
20: Když vás tak poslouchám a začali jsme tím arcibiskupským palácem v Praze, byl jste někdy frustrovaný ze svých nadřízených? Protože když jsme my, civilové, frustrovaní ze svých nadřízených, tak změníme práci u kněze, to asi tak snadné nebude. Co děláte vy, když jste frustrovaný?
21: Já mám určitým způsobem štěstí, že vlastně většinu života nejsem přímým podřízeným žádného z biskupů, protože jsem řeholní kněz, tedy salesián. A mým nadřízeným je můj ředitel komunity a potom provinciál, který je pro všechny salesiány v České republice. A tady, jak samozřejmě, už se za můj život vystřídalo těch provinciálů asi 6 nebo 7 a každý byl jinačí, ne s každým jsem měl ty vztahy ideální, ale rozhodně to nebylo nikdy, že bych z někoho z nich byl frustrován. Takže já jsem vlastně naštěstí tento problém až tak nemusel řešit.
20: Řekněte mi, ještě jednou se vrátím k tomu vašemu videokomentáři na Facebooku a ono se to vlastně týká sociálních sítí. Vy tam zmiňujete událost, která se stala v Olomouci. Tamnější arcibiskup bez jasného důvodu zrušil pouť věřících menšinové sexuální orientace. Rozumím tomu správně, že on se lekl reakcí hlavně na sociálních sítích. Lidí, kteří s něčím takovým nesouhlasili, protože jim přijde, že prostě pro církev je sexuální orientace jako taková tabu. O tom se prostě nemluví. To je vlastně věc lidského soukromí, která se nemá větrat na veřejnosti. Je to tak?
21: No, pravděpodobně to tak je, protože já to nevím, já nejsem arcibiskup olomoucký, ale z toho vyjádření, které on dal, kde formoval něco v tom smyslu, že má obavy, aby to nevedlo v nějakým agresivním projevům, no tak se dá toto vysvětlení, které říkáte, se z toho dá odvodit. Já tomu tak rozumím. A pokud vím, tak člověk, můj spolubratr, který do toho nějak přímo vidí, který je brněnským biskupem pověřený pro pastoraci LGBT osob, Zdeněk Jančařík, ten si to taky takto vysvětlil a publikoval to v článku na Christnetu.
20: Když jste zmínil Zdeňka Jančaříka jako člověka pověřeného, řekněme, službou lidem té menšinové sexuální orientace, co může církev vlastně nabídnout lidem, kteří to o sobě zjistí? A my víme prostě, že to se člověk jako nevybírá podle všeho.
21: Tohle je rozporuplná otázka, to by vám měl odpovědět Zdeněk. Protože asi víme, že tady jde o dva momenty. Dneska už církev katolická aspoň celkem jednoduše a jednoznačně přiznává, že to si člověk nevybírá, že nemá smysl nějaká ta konverzní terapie a tak dál.
20: Od naučení se sexuální.
21: Že prostě člověk, který je takto orientovaný, no tak je potřeba se ho přijímat s touto jeho realitou, s plnou úctou jako každého jiného člověka. Tak toto církev teď už jako instituce ví nebo říká a chce to poskytovat, nicméně mnoho řadových věřících to ještě takto nevidí. A pak se chovají vůči těm gejům třeba trošku přezíravě. Tak tohle je jedna rovina, ale pak je ta druhá, kde prostě morální nauka církve říká, že jakýkoliv aktivní sexuální život těchto lidí je těžkým hříchem a tohle tvrzení já vidím jako problematické, ale tou součástí nauky církve to stále je.
20: Rozumím, to znamená, církev jim může nabídnout leda to životní celibát.
21: Ano.
20: Hostem hovoru je katolický kněz a salesián Michal Martinek.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: A já se přiznám, že jako influencera jsem si vás také oblíbil, protože jezdíte na kole. A vy jste letos na kole dojel daleko, vy jste dojel do Schengenu, je to tak?
21: Ano, je to tak.
20: Jsou to ty cyklopoutě součást nějakého vašeho životního stylu?
21: Ano, myslím, že jo. Jako ono se to vyvíjí. Součástí mého životního stylu je vlastně to, že po celý svůj život od

0: Trávíte čas sám, co vám to dává?
1: Vyčištění hlavy, odpočinek od lidí. Když introvert musí neustále pracovat s lidma, tak potřebuje nutně být někdy sám.
0: Čili vy jste introvert, přestože vás znám jako influencera z videa.
1: Ano.
0: Vy jste, jak už jsem řekl, dojel do Schengenu. To je téma Evropské unie, to je samozřejmě to jméno města, samozřejmě dneska znamená ten společný evropský prostor. Vaši kolegové v katolické církvi často Evropskou unii kritizují, že je byrokratická, dokonce bezbožná. Přidal byste se k téhle kritice?
1: No, že je byrokratická, tak to určitě je, ale každá instituce je byrokratická, to jinak nejde. A když se má navíc tolik států nějak mezi sebou slušně dialogicky domlouvat, no tak to nejde jinak. To si myslím, že to je celkem logická kritika, ale moc se s tím nedá dělat. A ta druhá věc, jak jste se ptal, že je nekřesťanská, nebo jak jste to říkal?
0: Bezbožná, dokonce slýchávám, nebo
1: no,
0: čtu.
1: No, tak tady já to mám, bych řekl, postavené trošku obráceně. Tak jak mnozí další moji kolegové, tady je taková ta rozpolcenost těch církevních názorů. Já jsem přesvědčen, že většina toho, co Evropská unie dělá a o co se snaží, ať už je to úcta k lidské důstojnosti, rovnoprávnost žen, rovnoprávnost migrantů, vzájemná tolerance mezi těmi jednotlivými státy, pomoc těch bohatších, těm chudším a tak dál a tak dál. Že tohle to všechno jsou hodnoty křesťanské, které křesťanství do Evropy přineslo. Křesťanství je po staletí de facto plnilo veškerou sociální práci, po staletí dělali církve. A teď vlastně toto naplňování těch křesťanských hodnot přebírá ta Evropská unie jako politický celek. A přitom většina členů, většina lidí v té Evropské unii skutečně ztrácí tu samotnou víru v toho Boha.
0: Rozumím.
1: Jo? Takže takhle já to mám postaveno.
0: Když už jsme u těch hodnot, tak já jsem si tady vybral, zacituju z jedné recenze, vaše úvahy vyšly v samostatné knize. A recenzent píše, že vy nikoho nesoudíte, nepoučujete, nezatracujete a neposmíváte se lidem. Hele, řeklo by se, že to by mělo být typické asi pro kněze, ale nejspíš není, když to na vás lidé tak oceňují, tak. Jak je to obecně, jakou máte zkušenost s vaší vlastní profesí? Jste na světě, abyste poučovali, zatracovali, možná soudili?
1: Já si myslím, že ne, ale rozumím tomu a souhlasím s tím, že mnozí moji kolegové to mají jinak. Myslím, že to zatracování a posmívání, to má v repertoáru málo kdo z duchovních katolické církve nebo obecně křesťanských. Pokud to někdo dělá, tak jsou to spíš úlety a sám se za to stydí. Ale to poučování a takové to přesvědčení o tom, že my máme tu jedinou pravdu a je naším posláním nějakým způsobem těm lidem předávat, to má v sobě asi hodně velká část.
0: Jak s tím zacházíte vy? Protože do jisté míry to přece platí, že máte co říct, já nevím, třeba k morálce současnosti, ke způsobu, jakým lidé žijí a tak. A přesto se ale zdá, že nikoho nesoudíte a nepoučujete. Dokonce často se v těch recenzích objevuje slovo vlídnost. Tak jak to žít, aby člověk nebyl chlácholivý, tak nějak lacině, ale zároveň nebyl ten sudič?
1: Já nevím, to já asi na to neumím odpovědět. Já myslím, že to jednak to je člověku trošku dáno, každý máme nějakou tu povahu. Jednak se to všichni nějak učíme. Já bych tady ještě připomněl, když říkáte to slovo vlídně, my máme jako saleziáni, používáme jedno velmi podobné slovo, a to je laskavost. Že Don Bosco vedl své následovníky k tomu výslovně, aby byli laskaví. Má na to krásné italské slovo amore volezza. Takže tu laskavost asi mám v sobě i jako z té formace nějaké saleziánské. Ale pak je další věc a to je ten způsob, jak mluvím. A tam si myslím, že důležitá je pro to pochopení, pro tu vlídnost. Zase ta zkušenost s lidmi, jak už jsem to říkal na začátku. Když se setkávám s lidmi, kteří vidí věci jinak než já, kteří mají jiné zkušenosti a já se snažím je pochopit a rozumět jim, tak pak jako musím být vůči nim laskavý.
0: No a vydrží vám to, i když vás někdo naštve a třeba vás chce naštvat, anebo když jste ve vězení a mluvíte s lidmi jejich životní příběhy a postoje jsou pro vás třeba nepřijatelné, tak jak si tu laskavost udržíte?
1: No tak samozřejmě, že v těch jednotlivých momentech vypěním. To zase jako udržovat si konstantní laskavost, to bych byl stroj asi. Ale pravidla, nebo myslím si, že téměř vždycky, se mě podaří to postupně zase nějak uklidnit, skorigovat, vyříkat si ty věci nějak v klidu a jít dál.
0: My jsme zmínili, že jste salesiánský kněz, čili patříte k řádu, který pracuje s mládeží. Zmínil jste zakladatele vašeho řádu Dona Bosco. A pro mě jste ten influencer, který jezdí na kole a má promluvy na internetu. Kdybyste byl, řekněme, biskupem, potom také některé recenze volají. Co byste udělal jako první? Oč byste stál? Jak by se církev měla změnit, aby byla prospěšná podle vás? Co by byla ta první změna, o kterou byste stál?
1: Já teď trošku přemýšlím, že by asi záleželo na tom, kde bych se stál tím biskupem.
0: No co třeba v Praze, kdybyste no tak, byl na tom Hradčanském?
1: Právě proto, protože tam bych si opravdu nevěděl rady.
0: Je to těžké?
1: To je opravdu hodně těžké a já držím palce Standovi Přibylovi, aby to nějak zvládl, ale zároveň se obávám, že je to i nad jeho síly a on to teď v tom posledním pastýřském listu sám dokonce tak to přiznal. Takže řešit tyto extrémní problémy v církvi, to je skutečně jako velmi, velmi náročná a pro mě nepředstavitelná věc.
0: Tak dobře, tak biskupem Brně řekněme.
1: Tak a když půjdeme do té normální roviny, tak tam si myslím, že ty věci jsou celkem dost jasné a jaksi, ale jenom jaksi, ne úplně řešitelné, protože hlavním problémem každého biskupa u nás v současné době je nedostatek kněží. A matematicky se dá celkem jednoduše spočítat, že za nějakých 10 let jich bude polovina oproti dnešku třeba, já to nevím tak přesně, ale prostě bude to teďka v blízkých letech, to bude prudce dolů. A on musí teď hledat způsob, jak těm věřícím, kteří jsou na ty kněze zvyklí, zajistit tu službu, i když tam kněží nebudou. A to znamená aktivizovat samotné věřící, to znamená přepromyslet nějak nově vůbec, v čem spočívá to kněžství, co všechno z toho, co dělá kněz, by mohl dělat ten laik, jestli nemá smysl ty podmínky pro kněžské svěcení nějak změnit, třeba zrušit tu povinnost celibátu nebo světit ženy na kněze. Čili tohle to jsou podle mě otázky, které klíčové, které ten biskup musí řešit pro zachování toho fungování té církevní organizace.
0: Já už jsem zmínil, že jste ročník 1958, vy byste vlastně klidně mohl být usedlý penzista, ale jezdíte tedy po světě na kole a jste stále aktivní. Jak si představujete církev za 10 let?
1: No, to je taky složitá otázka, protože zase záleží jednak na tom, jestli mám na mysli tu církev tady u nás, anebo církev celou světovou.
0: Zkusme tu, kde působíte, tu českou.
1: Tak, tu domácí, ano. To je asi trošku jednodušší. Ale taky si to moc představit neumím, protože nevím, co se stane jaksi v té trošku vyšší rovině, která ten náš život přímo, církevní život přímo ovlivňuje.
0: Bude potřebná?
1: Potřebná, teď myslíte?
0: Budou jí lidé potřebovat, bude jí společnost potřebovat?
1: Tu církev? No to taky nevím. Ti věřící, kterých dneska ještě je nějakých pár stovek tisíc, taky potřebovat budou. Přece jenom i těch mladých věřících jako nějaké procento je. Takže ti potřebovat budou, ale pravděpodobně se to množství bude zmenšovat. A jestli takovou církev, jakou teď známe, jaká teď tady je, jestli bude potřebovat obecně člověk za 50 let u nás, to si nejsem jist, ba dokonce tady se trochu obávám, že takovou to církev asi potřebovat nebude. Že bude hledat naplnění těch svých duchovních potřeb a otázek smyslu a dalších věcí spíš někde jinde, než v takové církvi.
0: A vy jste nikdy nelitoval, že jste vsadil na takovouhle církev?
1: Nelitoval, protože stále v ní mám své místo, stále v ní mám co dělat, stále v ní je spousta lidí, se kterými se můžu setkávat. A ta církev dělá spoustu jiných dobrých věcí, nejenom to, že se snaží nějak tady šířit to Ježíšovo evangelium. Já jsem většinu života strávil ve svého profesního života buď ve vzdělávání, nebo v té sociální pastoraci, 12 let ve věznicích. A to všechno jsou věci, které ta církev dělá, umí dělat, dělá je velmi dobře, je o ně i ve společnosti zájem. A v takovéhle církvi se mně dobře žije a dobře pracuje.
0: Hostem hovoru byl katolický kněz a salesián Michal Martinek. Já vám přeju, aby se vám takhle dobře žilo a pracovalo ještě dál mnoho let.
1: Děkuji vám.
0: Za pozornost děkuji Petr Vizina.
2: Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Dobré sváteční odpoledne, půl druhé.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře, taky sníží spotřební daň na naftu. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Předsedkyně švédských sociálních demokratů Magdalena Anderssonová oznámila, že teď není schopná sestavit vládu. Své rozhodnutí oznámí předsedovi parlamentu, který ji pověřil sestavením kabinetu. Anderssonová vede středolevý opoziční blok, který v parlamentních volbách na začátku září získal těsnou většinu. Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámili to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce dvojici rukojmích. Teroristi z Hamásu tehdy unesli celkem 251 lidí, přes 1200 dalších při útoku zabili. Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců ji čeká ještě jeden podobný průlet kolem Země. Obchody nad 200 metrů čtverečních v Česku musí dnes zůstat uzavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Pondělí je většinou jasné, na severu a západě Čech až oblačné, teploty dnes přes den 20 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16. Na Šumavě o něco tepleji až 20 stupňů Celsia. Slabý na Českomoravské vrchovině a místy i na jihu Moravy a severu Čech mírný jihovýchodní vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Dnes v noci čekáme jasnou anebo skoro jasnou oblohu, ojediněle se vytvoří mlhy, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru bude kolem 5 nad nulou. Ojediněle se můžou přidat přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude kolem 6 stupňů, v kotlinách pak výrazně méně. Slabý proměnlivý, místy hlavně na Českomoravské vrchovině a na severu Čech mírný jihovýchodní vítr. A zítra pak čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří kolem 16, na Šumavě až 19. Vát má mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, k večeru bude většinou slábnout, místy hlavně v severovýchodní polovině území bude vítr slabý. To byly zprávy, tady je Historie Plus.
4: Jde prý o vůbec nejdéle trvající spor českých historiků. V jeho centru stojí jeden středověký rukopis a nejasnosti kolem jeho pravosti. Řeč však nebude o známých rukopisech zelenohorském či královédvorském. V dnešním pořadu budeme hovořit o Kristiánově legendě a staletí trvajících diskuzích o době jejího vzniku. Pojďte se s námi ponořit do jedné historické a vlastně i současné detektivky. Při poslechu vás vítá Naděja Reváková.
2: Historie plus.
4: Patří k našim nejvýznamnějším literárním dílům. Latinsky psaná Kristiánova legenda popisuje život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily. Historik Josef Pekař ji označil za nejstarší českou kroniku. Zachycuje totiž samé počátky naší státnosti, křest knížete Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, jejich dětí a vnuků. Měla vzniknout na sklonku 10. století, v době, kdy, jak sám autor v předmluvě uvádí, ještě žili lidé, kteří skutky jejich na své oči byli viděli. Údajný autor, jistý mnich Kristián, nám navíc v úvodu zanechal mnoho dalších vodítek. Díky nimž je možné jeho dílo nejen datovat, ale i zjistit, komu bylo určeno.
5: Pánu a třikrát blaženému svaté pražské církve boží, druhému biskupu Vojtěchovi, bratr nejponíženější a ze všech mnichů ani názvu posledního nezasluhující, křesťan pouze podle jména, přeje v Kristu Ježíši hojnosti, zdaru a štěstí podle přání.
6: Ta legenda se vlastně, a to je v podstatě výjimečné, ona se sama vročuje.
4: Hovoří historička a archeoložka Naďa Profantová z Archeologického ústavu Akademie věd.
6: Ona se sama hlásí, protože tak řečený Kristián jí věnuje svatému Vojtěchovi za jeho života. To znamená, že musí vzniknout před rokem 997.
5: Uznal jsem za vhodno požádati vaši svatost, rodem z téže krve pocházející, abych z vašeho rozkazu i povolení směl předchozí skladby poopraviti, nebo chybí-li něco, vyptati se pozůstalých ještě z doby té kmetů, nebo kterýchkoli lidí nábožných, kteří skutky jejich buď na své oči byli viděli, nebo z doslechu od jiných se o nich dověděli, a tu doplniti.
4: Legenda nemohla vzniknout ani po vyvraždění Vojtěchových příbuzných slavníkovců na Libici v roce 995. Ostatně podle některých překladů označuje Kristián Vojtěcha za svého synovce. Nedá se tedy vyloučit, že pokud by byl jeho strýcem ze slavníkovského rodu, i on sám by na Libici zahynul. Tehdejší rody však byly příbuzensky propojené. Kristián mohl stejně tak patřit i do toho přemyslovského.
6: Pokud bychom uznali, a já jsem toho zastánce, to její stáří z konce 10. století, tak jí vlastně napsal zřejmě jeden z členů přemyslovské dynastie. Proto měl dobré znalosti a povědomí o tom pozadí, o těch rodinných záležitostech. A pokud by teda vznikla později, tak nemáme povědomí, kdo přesně by sepsal.
4: Přenesme se nyní do doby o řadu staletí mladší. Do doby, kdy se rozhořel spor o Kristiána. Jeho průběh nám popíše profesor Petr Sommer z Centra medievistických studií Akademie věd.
7: Novověká historie Kristiánova začíná v 17. století, kdy v 70. letech tu legendu objevil Bohuslav Balbín, známý jezuita, historik. V 18. století se jí zabýval jako pravým a velice významným pramenem k raným českým dějinám augustiniánský historiograf Páter Athanasius a Sancto Josefo. A pak naši velicí historici 19. století, nevím, Gelázius Dobner nebo Josef Dobrovský, se začali Kristiánem zabývat už s akcentem na to, jestli je nebo není to autentická písemnost, jestli tím, že se hlásí do 10. století, tak ji můžeme vzít jako jeden z nejstarších pramenů ke starým českým dějinám. Každý měl nějaký návrh, jak se na Kristiána dívat, každý měl podezření, že něco v tom textu nesouhlasím, takže například Dobrovskému se nezdála staroslovenská liturgie a křest Bořivojův na Velké Moravě. A každý prostě z těch historiků, který se zabýval Kristiánovým textem, měl nějaké námitky, proč ho dává nejméně do 12., ale i do 13., do 14. století. Ten spor pokračoval i do 20. století. Josef Pekář, velký český historik, se Kristiána naopak zastal, ale proti němu zase vystoupili další historici, kteří tvrdili, že prostě je tam plno nesrovnalostí.
4: Josef Pekář píše.
5: Důvodů promínění, že by dílo Kristiánovo bylo padělkem, není žádných a nikdy žádných nebude. Výklady těch, kteří ať z mylného nazírání věcného, ať z kombinace jeho, z vlivy osobní potřeby nebo národně politickými předsudky, vědomými a nevědomými, postihují takové předsudky zejména u česko-německých historiků a pseudohistoriků, dosud pravost sepsání Kristiánova popírají, rozpadnou se vniveč, jako rozpadly se doposud.
4: K odpůrcům pravosti patřil například Záviška Landra, mimochodem jeden z popravených v procesu s Miladou Horákovou. Ten časově řadil legendu až do století 14., protože podle něj autor
5: nebyl spokojen s tím, že život a umučení dvou svatých patronů české země, svaté Ludmily a svatého Václava, nalezl sepsán jen v roztroušených skládáních, jež podle jeho mínění byla neúplná a částečně i nesprávná. Chtěl je tedy svést v jeden veliký celek, důstojný obou světců a jejich národa. Jeho úmyslem bylo složit tyto staré kusy v nový celek, zvládnutý touhou oslavit ve všech jejich patronech českou vlast. V tomto patriotickém duchu opravil a upravil svoje předlohy tam, kde to pokládal za vhodné a nutné. Všude jinde je prostě převzal a složil z nich nepříliš dovedně svoji mozaiku. Jiných ambicí neměl.
4: Dnes už víme, že nejstarší dochovaná část textu Kristiánovy legendy pochází z poloviny 12. století. Je tedy jasné, že vznik ve století 14. můžeme vyloučit. Nicméně diskuze mezi příznivci 10. a 12. století probíhala i v druhé polovině století 20.
7: Jedním z těch velkých a vlastně v té nové době, řekněme, asi nejvýznamnějších byl Zdeněk Fiala. Známý český historik, který se snažil jít od bodu k bodu v Kristiánově textu a dojít k tomu, že jsou tam použity třeba detaily, které jsou anachronické, že neodpovídají době, dobové kultuře a že prostě se třeba jaksi nad tím textem opravdu definitivně rozhodnout, že prostě do 10. století nepatří.
4: A teď už se v našem rychlém přehledu blížíme do 80. a 90. let století minulého, kdy to vypadalo, že se spor definitivně uzavřel.
7: Potom Dušan Třeštík vlastně zase uchopil otěže té jízdy do vlastních pevných rukou a zase naopak dospěl k závěru, že samozřejmě není asi nikdy možné úplně na 100% říct, že je to tak nebo onak, ale sledoval tendenci argumentů, které s Kristiánem souvisejí, a prostě mu to vycházelo tak, že Kristián přece jenom autentický pramen z konce 10. století je.
5: Protože nebyly nalezeny žádné rozumné důvody proti pravosti Kristiánovy legendy, musíme mít za to, že vznikla opravdu v době, do níž se hlásí, to jest v letech 992 až 994. Jako s takovou s ní také budeme v dalším zacházet.
4: Mohlo by se zdát, že Dušan Třeštík udělal za sporem o pravost Kristiánovy legendy tečku. Jenže, jak víme, ani tečky nebývají definitivní. Třeštík zemřel v roce 2007 a tak už se nedočkal dalšího pokračování tohoto, zdá se, nekonečného příběhu.
7: Vy jste na začátku řekla, že je to jeden z nejdelších sporů v našich dějinách, no tak ano, pokračuje. V současnosti profesor Petr Kubín z Teologické fakulty zase hájí to, že jde o text, který má různé trhliny a nesouhlasí a že je třeba hledat lépe pasující dobu pro jeho vznik a on ji nachází v polovině 12. století.
4: Dejme nyní slovo profesoru Petru Kubínovi z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
8: Možným datem je polovina 12. století. To mi připadá nejpravděpodobnější, protože v té době se kult svaté Ludmily rozšířil z kláštera svatého Jiří do pražské diecéze, tedy rozumí se tehdy do celých Čech.
4: Spouštěčem tohoto rozšíření mohla být právě nová legenda, která se na oko tváří, že je tu vlastně už dlouho. A k jaké názorové skupině se kloní profesor Sommer? Je Kristián pravý či nikoliv?
7: Já jsem zastáncem jeho autentičnosti, jeho pravdivosti. A A to ne proto, že bych se chtěl opírat o výsledky těch dílčích diskusí, jestli jsou správné termíny, které se v Kristiánovi používají, nebo jestli jsou tam vysloveně historické omyly, kterých se dopustil falzátor, který už neuměl napodobit autentičnost vyprávění třeba z 12. století pro století 10. Já si myslím, že naopak ten Kristiánův text obsahuje obrovské množství autentických sdělení, která vycházejí ze znalosti kultury a světa a života lidí opravdu 10. století, že falzátor 12. a tož 13. nebo 14. století už by prostě neuměl napodobit tak dokonale vyprávění člověka z konce 10. století.
4: Vycházíme tedy z předpokladu, že ve 12. století by falzátor tak dokonale reálie století 10. neznal. Ale jak je můžeme znát dnes, kdy už je pro nás každá písemnost 10. století mimořádně vzácná? Nechme nyní písemné památky stranou. Historikové mají k dispozici ještě jedno vědecké odvětví, které má k legendě co říci, a tím je archeologie.
6: Archeologie přinesla minimálně 4 body, které ukazují, že z hlediska věcných informací má ta legenda pravdu a tudíž, že vlastně popisuje skutečně situaci 10. století.
4: Říká archeoložka a historička Naďa Profantová. A jaké body to jsou?
6: V jedné z legend se říká, že nechal Spytí Hněv jako Ludmilin syn postavit kostel na Budči. Tento kostel nejenom, že dodnes částečně stojí svatého Petra a Pavla, ale archeologie dokázala, že skutečně vznikl kolem roku 900, to znamená v době vlády Spytí Hněva, a že kolem byli pohřbeni významní příslušníci elity, kde bylo také děvče malé, které mělo křížek na krku a tento křížek byl vyroben v Mikulčicích. Tudíž ta vazba na moravské křesťanství, o které se Kristiánova legenda zmiňuje a popisuje křest Bořivoje, je tady určitým způsobem jaksi ilustrován, ale možná i přímo doložen archeologicky.
4: Bod číslo 2.
6: Další například, že prokázala existenci hradiště v dnešním Mělníku podle původního názvu zřejmě Pšova, tudíž jednoho z možných rodišť kněžny Ludmily.
4: Jaký třetí důkaz Kristiánovy pravdomluvnosti archeologové odkryli?
6: Kostel Panny Marie na Pražském hradě. Ten bych dokonce řekla, že je velmi významný, protože v Kristiánově legendě se podává vysvětlení, proč byl kostel Panny Marie založen, a je tam napsáno, že Bořivoj se modlil, aby se mohl vrátit jako v pozici knížete do Čech a že pokud Bůh jeho modlitby vyslyší, on nechá postavit kostel na počest Panny Marie. A to se vlastně stalo, to znamená, že kostel Panny Marie byl odkryt už Ivanem Borkovským na Pražském hradě v 50. letech, ale byl tam jeden problém na začátku, jak dokázat, že je opravdu tak starý. A tady pomohlo také trošku štěstí, protože kostel Panny Marie byl totiž téměř celý přestavěn v 11. století. To znamená, ty základy, které jsou na většině fotek, jsou toho mladšího kostela. Ale uvnitř kostela je taková kamenná hrobka, vlastně dvě hrobky, stratigraficky jedna je starší a jedna mladší. A ta nejstarší hrobka je bezpečně z toho začátku 10. století. A dokonce je pravděpodobné, že byla vybudována pro knížete Bořivoje, případně možná i Ludmilu, to nevíme, ale nakonec nevíme z jakých důvodů, co se stalo, ale byl tam pohřben pravděpodobně kníže Spytí Hněv se svojí ženou, jejíž jméno neznáme. A ta žena bezejmená je velmi důležitá, protože měla u sebe šperky a ty stříbrné šperky my můžeme datovat bezpečně do první čtvrtiny 10. století a víme, že Spytí Hněv umřel 915 a jeho žena podle antropologických poznatků byla do hrobu dána o něco později, řekněme 3 až 5 let, což nám dobře sedí v té chronologické řadě.
4: Pak je tu ještě čtvrtý bod. Ten už souvisí s momentem, kdy provizorní hrob kněžny Ludmily na Tetíně 4 roky po její smrti znovu otevřeli, aby její tělo převezli na příkaz jejího vnuka, knížete Václava, do Prahy. Co se tenkrát podle Kristiána odehrálo?
5: Mužové, kteří byli posláni, vykonávajíce rozkazy pána svého, vstoupili do baziliky, odkopali zemi A objevivše hrobku, shledali, že deska, kterou ctihodné ostatky byly přikryty, z části spráchnivěla. I báli se ji vyzdvihnout. Jestliže dřevo je práchnivé, tak mínili, oč spíše zetlelo to, co pod ním skryto. A chtěli s největší opatrností hrobku zase uzavříti. Úmyslu jejich však vzepřel se jeden z nich, kněz Pavel, pravě. Nikterak nestane se, jak pravíte, ale najdu-li třeba jen prach těla strouchnivělého, ten podle rozkazu knížete vezmu sebou. Ostatní, da všemu zapravdu, svorně desku uvolňovali. Když ji zdvihali, přelomila se a onen Pavel s hlínou padl na ležící tělo. Rychle vstal a hlínu spěšně odhrabal. Tu s druhy svými našel tělo svaté, všeho porušení uchráněné.
4: Tak a teď archeologu raď, jakýže to důkaz pravosti v této možná až trochu komické historce můžeme vidět?
6: Tam tedy je popisována taková situace, kdy ten hrob znovu otvírali a nad tím pohřbem byla deska, která strouchnivěla, a když se ji snažili zvednout, tak ona se zlomila a kněz tam zapadl vlastně do toho hrobu přímo. Takže to je taková historie, která vybočuje z těch schémat a je vidět, že se něco takového asi muselo stát a hlavně i ta dřevěná deska je způsob pohřbu, který odpovídá té době, kdy se ty hroby buď dávaly do celých dřevěných konstrukcí, anebo se dávala spodní a horní deska. To je zase takový detail, který jakoby nahrává tomu, že ty informace jsou věcné.
4: Autor poloviny 12. století by zkrátka nejspíš nevěděl, jak se pohřbívalo ve čtvrtině století 10. Proč tedy 4 archeologické důkazy nestačí k určení pravosti legendy?
6: Ona se v žádným údaji nevymyká podle současného stavu poznání, musíme vždycky říct, tomu, co o 10. století víme. Její rukopis nejstarší je až ze století 12. a proto tady vznikají ty pochybnosti o tom stáří.
4: A co říká Petr Kubín na argumenty archeologů, které před chvílí zazněly?
8: Tak já si myslím, že ty detaily, které tam jsou, že odpovídají i tomu, co mohlo být v polovině 12. století. Já vím, že se tam mluví o některých prvcích, které by měly být starší, ale myslím si, že nikdo nevyloučil to, že by se objevily ještě v polovině 12. století.
4: Podívejme se tedy na problém z opačné strany. Jaké jsou naopak důkazy proti pravosti? V textu legendy je nehledejme, ale v tom, co se dělo okolo ní.
8: My máme jasně doloženo, že kult svaté Ludmily začíná v klášteře svatého Jiří na Pražském hradě nad jejím hrobem. A zřejmě to bylo z podnětu první abatyše toho kláštera, tedy Mlady Přemyslovny, to znamená hned po založení kláštera, které můžeme datovat na konec 60. let 10. století. Tam byla nepochybně uctívána, o tom svědčí prostě i ty roucha, ve kterých byla pohřbená. Ale v diecézi, rozumí se jakoby vně toho kláštera, tak tam vlastně uctívána nebyla, protože máme k tomu dva doklady, které se objevují ve starých českých kronikách. Jedna je u Kosmy k roku 1100, že tehdejší pražský biskup, který se jmenoval Herman, chcete-li, tak že odmítal vložit ostatek svaté Ludmily do oltáře. A potom ještě o 42 let později, tedy v roce 1142, zase u prvního pokračovatele Kosmového máme zprávu o tom, že pražský biskup Ota také nechtěl uznat Ludmilinu svatost. No a kdyby bývali si přečetli, nebo kdyby bývali znali Kristiánovu legendu, kde se jasně mluví o tom, že pražský biskup, tedy Vojtěch, svatý Vojtěch, tuto legendu poručil sepsat a poručili šířit z diecezy, tak já si nedovedu představit, že by to ignorovali, ten příkaz.
4: A teď k samotnému textu. Jestli pak je v něm něco, co v profesoru Kubínovi budí pochyby?
8: Ten autor, kterému my říkáme Kristián, tak vypráví třeba velmi podrobně o ustanovení kultu svaté Ludmily, že byl povolán řezenský biskup, pod kterého jsme spadali tehdy 4 roky po Ludmilině smrti, čili 925, že jsem poslal svého zástupce, spolubiskupa, a ten vlastně tu Ludmilu uložil jí do hrobu. A to všechno vlastně je v takovém detailu, že je to až nápadné. A on chce vlastně ukázat, autor Kristiánovy legendy, ano, Ludmila je ta, která byla oficiálně kanonizována. Oficiálně svatořečena, ale my už víme dneska, že tomu takhle být nemohlo v tom roce 925, protože až mnohem později, o několik desetiletí později, vznikla legenda o svaté Ludmile, která začíná slovy Fuit in provincia Bohemorum, a ta ji líčí jako obyčejnou boží služebnici, jako takzvaná Dei Famula, žádná sankta, tedy světice nebo beáta. A nedovedeme si představit, že kdyby tedy byla někdy v roce 925 oficiálně svatořečena biskupem, takže by se o několik desetiletí později mluvilo o ní jenom jako o obyčejné boží služebnici. Takže rozhodně ne všechno, co říká Kristián, je věrohodné. To je prostě nějaký obraz, tak jak legendy prostě vznikaly. Je to obraz a příběh sloužící k propagaci kultu konkrétního světce nebo světice.
4: Jestliže by se skutečně ukázalo, že je Kristián mladší, stalo by se až tak mnoho? Co by to podle profesora Somra znamenalo pro českou historiografii?
7: Tam jde o to, jestli je skutečně Kristián autentickou textovou záležitostí z konce 10. století, která, když ji vyloučíme z provozu, řekněme, tak vlastně ztratíme opory pro chápání našich nejstarších dějin 10. století. Mnoho věcí budeme muset vyškrtnout, což by byla samozřejmě nějaká určitá destrukce v tom, co o 10. století v současnosti víme a povídáme, ale to bychom museli oželet, kdyby to tak bylo. Jenom tím naznačuju, co by se stalo, kdyby nějak definitivně ten spor skončil, kdyby bylo nějakým definitivním argumentem dokázáno, že Kristián je skutečně podvrch třeba z 12. století.
4: Možná by nám diskuze kolem Kristiánovy legendy mohly vzdáleně připomenout vášnivý spor, který se v 19. století točil kolem pravosti rukopisů Zelenohorského a Králové dvorského. Jak vidno, i Kristián budil a vlastně stále budí emoce.
8: Je to taková vzrušující debata o pravosti a nepravosti jedné památky, kterou asi nesmírně ceníme, a proto bychom ji nejraději měli co nejstarší. Nicméně platí tady padni komu padni, takže prostě když bude z 12. století, tak se podle mého názoru svět nezboří a bude to pravdivější.
4: Kolem rukopisů teda byly docela veliké boje, jestli pak jsou mezi historiky boje i kolem Kristiánovy legendy?
8: Jsou asi ne tak vášnivé, jako byly kolem rukopisů, ale kdo je vtažen do debaty o Kristiánovi, tak se prostě určitým emocím nevyhne. Ono to je totiž tím, že ta literatura, která je k tomu, je obrovská a je vlastně už zatížená, teď už po staletí můžeme říct, těmi emocemi. A já myslím, že se tomu vlastně asi nikdo z nás historiků úplně neubrání, že prostě tomu tak trošku jakoby propadne. Má to samozřejmě svůj obrovský půvab, protože když vstoupíte do té diskuze, tak jak si diskutujete nejenom s kolegy žijícími, ale i s těmi, kteří už dávno odešli na věčnost, ale oni vlastně s vámi nějakým způsobem skrze ty texty, které tady jsou, tak vlastně s vámi pořád diskutují. Musíte se prostě s tím vyrovnat, to, co napsal třeba, nevím, Záviš Kalandr nebo Josef Pekař. A to byli lidé nesmírně schopní. A vlastně v okamžiku, kdy s nima polemizujete, tak oni se stávají jakoby vašimi soupeři.
4: Uzavírá profesor Petr Kubín. Dejme ještě na závěr slovo profesoru Petru Somrovi. Co by se muselo stát, aby se celý spor konečně uzavřel?
7: Definitivní potvrzení pravosti by musel opravdu přinést nějaký nový pramen nebo nějaký nový objev, který by zjistil, že třeba část Kristiána je obsažena v nějakém spisu, který je výrazně starší než ty dosud známé z 12. století. A to se obávám, že zrovna moc reálné není. Že budeme asi neustále v takovém klinči skupiny, které brání Kristiána a skupiny, které v něm nacházejí trhliny, a budeme si neustále tříbit ostrov tip a budeme hledat nové a nové argumenty. S tím, že já bych teda dost trval na tom, že ten nápad, který mám já, že totiž tedy Kristián je nabitý, řekněme, líčením věcí a událostí, které jsou velice autentické v 10. století, že to je argument, který vlastně ještě příliš nezazněl, i když těmi jednotlivostmi už se různí historikové zabývali, A řekl bych, že to může patřit mezi ty nejsilnější argumenty pro Kristiánovu pravost, protože Kristián je buď geniální falzátor, který nemá obdoby v celém středověku, buď skutečně tedy překonal možnosti doby a myšlení doby a opravdu tedy vytvořil dokonalý padělek, ve kterém není možné najít nějakou skulinu, anebo je to prostě pramen konce 10. století.
4: Ať tajemný Kristián napsal své dílo ve století 10. či 12., génius byl každopádně, minimálně tím, jak dokázal generacím historiků zamotat hlavy. A i když by se mohlo zdát, že pro nás běžné smrtelníky není až tak zásadní, zda je nějaká středověká písemnost o 150 let mladší či starší, minimálně jeden současný námět k zamyšlení bychom v této souvislosti jistě našli. Čemu už má na tomto světě člověk věřit, pokud je i naše nejstarší kronika založená na podvodu a mystifikaci? V dnešní Historii Plus se loučí autorka pořadu Naďa Reviláková, režisérka Michaela Krčmová, od zvukového pultu Valérie Racmanová a výčet spolupracovníků uzavírá Ivo Tajmr, kterému patřil hlas z ukázek. Naslyšenou zase příště.
2: Jak to bylo doopravdy?
9: Do historie českých zemí se výrazně zapsali také jezuité.
10: Říká historik Martin Deutsch. Jak se sem ale jezuité dostali a jak se vůbec budoval jejich úspěch, nezávisel náhodou také na ženách, mecenáškách?
2: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové dnes po 8. hodině večer na Plusu.
3: Je 14 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve čtvrtek začnou platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech a supermarketech. Na den české státnosti platí zákaz prodeje. Maďarská prokuratura může vyšetřovat premiéra Maďara kvůli podezření z krádeže. Parlament ho zbavil imunity. Tady je sváteční Plus a zprávy s Ondřejem Látelem. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
11: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
12: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
11: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
13: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
11: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
3: Obchody nad 200 metrů čtverečních v Česku musí dnes zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek. Pokračuje Prouza.
14: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
3: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodal, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Maďarský parlament zbavil premiéra Petra Maďara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešťském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali. Postup prokuratury ale označuje za účelový.
11: Premiér Maďar před poslanci řekl, že žádný trestný čin nespáchal. Vyšetřování se ale bránit nechce.
15: Je jedno, jestli jde o dělníka v továrně, poslance nebo třeba premiéra. Před zákonem je odpovědný každý.
11: Vyšetřovatelé považují Maďárovo jednání z roku 2024 za krádež mimo jiné proto, že si telefon nějakou dobu nechal u sebe, než ho hodil do Dunaje. Maďarský premiér prokuratuře zároveň vyčítá, že jeho případ účelově staví vedle miliardových korupčních kauz dvou bývalých ministrů Orbánovy vlády. Imunity parlament zbavil i je. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Izrael během židovského svátku stánků na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Na základě doporučení armády to nařídil ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých palestinských obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu až do soboty 3. října.
16: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojedinělé vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16, na Šumavě až 19. A v Česku bude tento týden babí léto, meteorologové očekávají teploty většinou okolo 25 stupňů, bude zároveň jasno a bez deště. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu právě zítra. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně, má babí léto, ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. To byly zprávy, na Plusu pro vás teď máme portréty.
5: Jméno britského premiéra Chamberlaina se v českém kontextu vyslovuje zpravidla v jediné souvislosti. To když přijde řeč na nešťastné události podzimu 1938 na konferenci v Mnichově a připojení československého pohraničí k nacistickému Německu. Je to trochu málo, uvážíme-li, že Chamberlain byl ve vrcholné britské politice od konce první světové války. Vykreslit přeci jen poněkud pestřejší portrét tohoto muže se v následujícím pořadu pokusí historik Jan Adamec a dobrý poslech přeje David Hertl.
2: Portréty.
5: Historik Jiří Ellinger napsal v knížce o Neville Chamberlainovi, že Mnichov je naše nejoblíbenější traumatická epizoda moderních dějin. To je docela hezká formulace, která mě zaujala. A i on vysvětluje, že Chamberlainovo jméno je u nás synonymem politické hlouposti a hanby. Ale v Británii to prý má Chamberlain těžší. Tam je totiž vnímán rozporně. I u nás asi pořád ještě převažuje ta představa o omezeném biznismenovi, který mezinárodní politice nerozuměl, ale naráží na skutečnost, že rodina Chamberlainu hrála 60 let jednu z nejdůležitějších rolí v britské politice, protože 60 let byl někdo z rodiny členem vládního kabinetu. O tom všem bude řeč. Pojďme si na začátek z té knížky Jiřího Ellingera ocitovat ukázkou, která popisuje povahu Nevillea Chamberlaina. Možná to mnohé osvětlí.
17: Výrazné rysy samotářství a individualismu, vytrvalost, zarputilost a přesvědčení o správnosti vlastních rozhodnutí, když už k ním jednou dospěl, to vše jej charakterizovalo i během pozdějšího politického působení. Dominantní byla ostrá analytická inteligence, spojená se špatně skrývanou netrpělivostí vůči těm, kdo neuvažovali podobně rychle, avšak až příliš detailně zaměřená vždy na jednu část a nikoli přesná, pokud šlo o celkové strategické uvažování. Disciplinovanost a sebeovládání z něj nedělali příliš oblíbeného společníka. Přesto byl v rodinném kruhu schopen chovat se mnohem srdečněji a uvolněněji než na veřejnosti a během politického působení v němž opovrhoval používáním sentimentality a emocí. Jakkoliv byl v soukromí okouzlující, citlivý, milý a vřelý, jeho veřejná tvář byla ponurá a deprimující.
18: Napsal historik Jiří Ellinger a mně už nezbývá, než představit historika Jana Adamce, kterého vítám. Honzo, dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Neville Chamberlain se narodil v roce 1869 a v roce 1919 se stává poslancem Dolní sněmovny. To je 50 let, to je vlastně velký kus života. Co z téhle doby stojí podle vás za zaznamenání?
19: Já bych možná začal jeho otcem, protože ten je pro jeho kariéru nesmírně důležitý. Joseph Chamberlain patřil od 70. let 19. století mezi klíčové postavy britské politiky. Vydělal velké jmění v Birminghamu a v podstatě poté odešel do politiky finančně zajištěn. On pak vlastně až do přelomu 19. a 20. století byl velmi důležitou postavou, hlavně tedy té konzervativní strany. Na začátku byl takovým sociálním reformátorem a snažil se vlastně v rámci toho konzervativního rámce provádět sociální reformy. To vlastně zůstalo jeho synovi Nevillovi. Tato linie Nevillovy kariéry je pak důležitá v těch 20. letech. A zároveň v té své pozdější kariéře byl velmi zarytým zastáncem britského impéria, obhájcem britského impéria. Jeho velkým snem bylo třeba zavést ten systém imperiálních celních tarifů, kterým by vlastně vytvořil takovou tu celní tarifní imperiální říši. Jemu se to nepovedlo a je vlastně zajímavé, že jedním vlastně ze splněných přání, které syn mohl svému otci odkázat, bylo právě ten tarifní systém, který pak byl prosazen za Nevilla Chamberlaina. Ten zájem o sociální politiku a vlastně snahu přilákat ty chudší nebo dělnické vrstvy směrem ke konzervatismu, tak, aby se nestali obětí socialistů, laboristů nebo těch levicových tendencí a zároveň ta snaha o zachování a budování impéria, to jsou dva základní motivy, které Neville Chamberlain zdědil po svém otci a dalo by se říct, že je sledoval i ve své kariéře, ať už ministerské nebo premiérské. Co se týče jeho samotné kariéry, tak on trošku sledoval na začátku neúspěšně tu trajektorii svého otce, podnikal, ale pak našel první uplatnění jako starosta Birminghamu, kde vlastně těžil z té rodinné tradice a jména Chamberlain a tam vlastně se snažil pokračovat v té politice, prosazoval ty sociální reformy a projevily se tam ty pozitivní stránky, které pak uplatnil jako ministr nebo jako premiér. Taková pedantická, cílevědomá práce, projevil se jako velmi schopný úředník, organizátor, dalo by se říct i manažer v tomhle smyslu a získal si tam vlastně velkou podporu a solidní voličskou bázi, kterou pak přetavil i do politické kariéry. Možná bych tady ještě zmínil vlastně jednoho Chamberlaina, který je také důležitý pro Nevillovu kariéru a to je jeho starší bratr Austen Chamberlain, který byl politicky, dalo by se říct na začátku zase schopnější a možná zdědil více z toho politického talentu otce. S ním se pak setkáváme především ve 20. letech jako s ministrem zahraničí, který jedná za Velkou Británii, stojí za lokanskými dohodami z poloviny 20. let, jimiž se vlastně západní mocnosti dohodnou s Německem na těch západních hranicích a je to považováno za velký úspěch a velký pokrok vlastně od té Versajské mírové smlouvy k uklidnění situace nebo uklidnění vztahu mezi Německem a těmi vítěznými mocnostmi. Dostane dokonce za to Nobelovu cenu, takže i to je další vlastně úspěšný Chamberlain. Nicméně Nevillova politická kariéra v tom pravém slova smyslu začíná během první světové války, kdy se poprvé stane součástí válečného kabinetu Davida Lloyd George. Nicméně tam dlouho nevydrží, protože mu nevyhovují ty malé pravomoce a spory právě s velmi dominantním a prudkým a soupeřivým Davidem Lloydem Georgem, takže nakonec tu funkci opouští. Nicméně po válce je zvolen do Dolní sněmovny a tam vlastně začíná ta jeho skutečná politická kariéra.
18: On zastával i nějaké ministerské posty.
19: Já to jen pro jistotu vyjmenuji, protože tam je to dost komplikované a tady bychom zabředli do těch velmi turbulentních vnitropolitických změn britských vlád ve 20. 30. letech. On v podstatě byl jakýmsi v úzovkách ministrem odpovídajícím za poštovní služby v letech 1922 a 1923. Pak byl ministrem zdravotnictví v letech 1923, 1924 až 29 a pak krátce i v roce 1931. A pak, a to je to nejdůležitější z té éry před premiérským postem, byl několikrát ministrem financí, což, jak uvádí i historik Jiří Ellinger, byla druhá nejdůležitější funkce a vlastně ho trošku i předurčila pak té premiérské pozici. A tím ministrem financí byl v letech 1923 až 24 a pak 1931 až 37. A to je vlastně to nejdůležitější období v letech 1931-37, kdy se natrvalo etabluje v podstatě jako klíčová postava konzervativní strany a pak vlastně je určen a designován Stanley Baldwinem jako budoucí premiér Velké Británie. Poté, co je vyřešena ta obrovská vnitropolitická krize Británie, která souvisí vlastně s abdikací krále a nástupem nového krále, to je ta známá aféra s Wallis Simpsonovou. Že? A tak poté, co je vlastně tahle ta aféra vyřešena, tak Stanley Baldwin odchází jako konzervativní premiér a na jeho místo přichází Neville Chamberlain.
18: Jedním z mýtů kolem Chamberlaina je také ono tvrzení o nepřipravenosti Velké Británie na válku. Ta další ukázka z knížky Jiřího Ellingera, ta směřuje právě do období těsně před tím, než se Chamberlain stal premiérem. Už v té době, a my uslyšíme, o které letopočty šlo, se tedy velmi živě zajímal o budoucí obranu Velké Británie.
17: Na přelomu let 1936 a 1937 dokládal Chamberlain svůj posun k problematice zahraniční a vojenské, která patřila spíše do gesce šéfa vlády svým angažmá v debatě o roli pozemní armády v britské obranné strategii. Tu vyvolal v prosinci 1936 ministr války Alfred Cooper. Požadoval posílení britských expedičních sil, které se v případě nutnosti měly zapojit do bojů na kontinentě. Chamberlain návrhy ostře zkritizoval. Podle něj omezené prostředky, jež má Británie na zbrojní program, nutí pečlivě zvažovat pořadí priorit. Prvotní bylo samozřejmě loďstvo, ale to, jakkoliv silné, už nestačí pro obranu této země. Proto se na druhém místě musíme koncentrovat na leteckou sílu, především na výstavbu obranných stíhacích letounů. Investice do pozemní armády ve výši navrhované Cooperem odmítal jako v nesouladu se svou základní strategií rozvržení vojenských sil. Vláda nakonec přijala kompromis, který počítal s posílením pozemní armády na 5 divizí. Taktikou Chamberlaina byla preventivní diplomacie, jež spolu s odstrašujícími leteckými silami zabrání samotnému vypuknutí války a nikoliv investice do pozemních sil, jež nebudou při dobrém politickém vedení vůbec potřeba. Vojenské výdaje, které v roce 1935 činily 2,9% britského hrubého domácího produktu, Chamberlain zvýšil na 3,8% v roce 1937.
2: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
18: Do Portrétů jsem si dnes pozval historika Jana Adamce. Naším tématem je Neville Chamberlain. Honzo, my jsme tedy slyšeli, že ta schopnost předvídat budoucnost, nebylo to něco, co by Chamberlainovi chybělo, že zkrátka dost dobře asi tušil, do jakého období Evropa směřuje.
19: V podstatě, kdo aspoň trochu pozorně sledoval tu situaci v Německu a nemluví o četbě hlášení britského velvyslance a vůbec těch informací, které se zbíhaly do Londýna, tak od roku 1933 bylo jasné, že Německo směřuje k zásadní revizi toho versajského mírového systému, který držel jednak na té versajské mírové smlouvě, jednak na těch lokarnských dohodách. Teď jenom byla otázka, jak to s Hitlerem uhrát. Jaké má vlastně Británie možnosti, Británie a Francie, jak má vlastně Hitlera zadržovat nebo nějakým způsobem svrhnout, porazit, jak se vlastně s tím fenomenem hitlerovské revize srovnat. Bohužel se ukazovalo, že jakmile Hitler začal demontovat jeden ten pilíř té versajské mírové smlouvy za druhým, ať už to byla branná povinnost nebo budování německé armády nebo remilitarizace Poríní, což byl vlastně ten podle některých historiků ten zásadní bod zlomu, protože Hitler byl v tu chvíli slabý a v podstatě kdyby došlo k nějaké koordinované vojenské akci, koordinované ve smyslu Británie a hlavně Francie, kdyby ona opravdu vyrazila za tu svoji maženotovou linii a zabránila té remilitarizaci toho západního Porýní, tak by zřejmě došlo k vážné vnitropolitické německé krizi a Hitler by mohl být třeba i svržen vlastní armádou nebo prostě nějakým vnitřním pučem. Nicméně k tomu nedošlo a to samozřejmě Hitlera neustále povzbuzovalo. Další možností, kterou Britové zvažovali a snažili se oni, bylo zbavit Hitlera potenciálních spojenců. Takže do toho vlastně patří celá ta linie britské politiky, která se snaží naklonit Itálii. No a vlastně odstřihnout Mussoliniho od Hitlera, ať už se jedná vlastně o takovou tichou toleranci italského angažma v etiopské válce, to je velmi krvavé válce proti Habeši, nebo neintervence v občanské válce ve Španělsku. Na druhé straně Itálie a Německo tam velmi účinně dodávali zbraně a vlastně pomáhali frankistickým povstalcům proti té republikánské vládě. Takže tohle všechno byly nějaké možnosti, jak se Britové a Francouzi snažili, ale stále bylo jasnější, že nevědí, jak toho Hitlera zastavit. Takže dalším takovým pokusem bylo pokusy o kolektivní bezpečnost. Nějakým způsobem do toho zaangažovat Sovětský svaz. To byl taky jako důležitý moment. Zvlášť Francie se snažila, že v roce 34-35 smluvně vlastně jak zavázat Sovětský svaz a Stalin v té době na to slyšel, na tu kolektivní bezpečnost. Ale zase tady hrál velký odpor vůči Stalinovu režimu jako takovému. Často nebylo jasné, co je za horší diktaturu po tom velkém teroru a v letech 36-38, jestli je to Hitler nebo jestli je to Stalin. A možná ještě poslední zmínil, určitá část britské veřejnosti a britských politických elit nebyla nenakloněna vlastně nějakému smíru s Hitlerem. Vlastně oni považovali Hitlera za někoho, kdo dělá pořádek v Německu a ne, že by s ním přímo sympatizovali, ale neviděli ho jako bezprostřední nebezpečí, na rozdíl od toho bolševického Ruska. Takže tam hrálo roli spousta motivů a tyhle ty motivy nakonec dali dohromady takový amalgám toho appeasementu, který je vlastně takovou směsí legitimní snahy vyhnout se nějaké válce, vyhnout se konfrontaci a víc stříct jasnému volání britské a francouzské veřejnosti. Nechceme jít do zákopu, nechceme prostě krvavou válku, jako byla v letech 1914 a 18 a pojďme tomu zabránit za každou cenu. Nemůžeme si dovolit, aby zase jedna celá generace vykrvácela v zákopech ve Flandrech a v severozápadní Francii, protože ten scénář mohl být úplně stejný, jako byl v tom roce 1914. Velká Británie, Francie proti Německu, no a kde by se jim

0: nějaké Československo, Polsko, o tom už vůbec není řeč, ale že se zachráníme vůbec sami před tím Hitlerem.
1: A tím směřujeme k té další ukázce. Jiří Ellinger tady popisuje velmi zajímavě, jaký byl pohled Chamberlaina na Hitlera a na to, co chtěl od Hitlera dostat a co tedy do Londýna nakonec přivezl. Je to možná ten velký rozdíl mezi vnímáním Mnichovské dohody u nás a ve Velké Británii.
2: Chamberlain si před podpisem dohody o odstoupení československého území zajistil u Hitlera souhlas s dalším dvoustranným jednáním ráno 30. září. Právě tento rozhovor byl tím, jemuž Chamberlain připisoval největší význam, pokud jde o výsledky Mnichovského summitu. Chamberlain poznamenal, že by byla škoda, kdyby jediným výsledkem setkání nebylo nic víc než urovnání české otázky, a vyzval Hitlera, zda by byl ochoten podepsat společné prohlášení, které mu předložil. Tato britsko-německá deklarace byla sformulována v noci podle premiérových instrukcí. Podle Chamberlaina byl Hitler návrhem nadšen a souhlasil s podpisem. Deklarace konstatovala, že dohoda z předchozího dne spolu s britsko-německou námořní dohodou symbolizují touhu obou národů již nikdy spolu nevést válku a že oba státy souhlasí s metodou konzultací jako prostředkem řešení všech otázek. Oba muži prohlašovali, že jsou odhodláni pokračovat v úsilí odstraňovat možné zdroje neshod a tak přispět k zajištění míru v Evropě. Je nepochybné, že tato osobní dohoda s Hitlerem byla hlavním výsledkem, jehož si Chamberlain cenil. Dohoda o odstoupení československého pohraničí byla pro něj vedlejší. Její princip byl ostatně odsouhlasen před týdnem. Chamberlain byl přesvědčen, že dosáhl úspěchu tím, že jakoby na okraj jednání, jímž zažehnal na poslední chvíli ozbrojený konflikt v Evropě, jehož by se Británie též musela zúčastnit, dokázal navíc Hitlera přimět i k podpisu závažnější, obecnější a významnější deklarace, podle níž spolu Británie a Německo nehodlají řešit spory ozbrojeným konfliktem. Právě tato dohoda a nikoli partikulární a i pro Británii v celku nedůstojné ujednání o Československu byla o ním kusem papíru a mírem pro naši dobu z pozdějších Chamberlainových vystoupení. Byla to tato deklarace, co v jeho očích činilo Mnichov zásadním úspěchem a nikoli v dojednání technických detailů o odstoupení československého pohraničí Německu.
1: Honzo, dalo by se tedy říci, že je to rozdíl toho pohledu, možná na té straně české my neustále vidíme ty radující se Brity a máme pocit z toho, že oni se radují z toho, že Chamberlain v uvozovkách prodal československé pohraničí, ale oni se opravdu radovali z té naděje na mír.
0: To je prostě úplně jiný pohled na ty události z Londýna, z Paříže a z Prahy. Na druhou stranu je třeba podotknout, že tohle vlastně byla asi ta nejslabší část té Chamberlainovy politiky, vlastně to vyjednávání s Hitlerem. Ta radost nad tím, že vám Hitler něco podepsal, je jako když se radujete, že sedíte u stolu s gangstrem a on vám podepíše všechno, ale pod stolem má pistoli a když to podepíšete, tak by vás třeba zastřelil. Tady seděli proti sobě úplně jiné typy politiků s úplně jinou výchovou, úplně s jiným backgroundem a s úplně jinými motivy. Je pravda, že Hitler nebyl proti nějakému takovému uspořádání, že by se dohodl tedy s Velkou Británií na nějakém globálním uspořádání, kde by si uznali své sféry vlivu. To ale vlastně vyžadovalo, aby tedy Británie a Francie tedy řekli, OK, vám patří ta kontinentální Evropa v podstatě, ta střední a východní, a máte volné ruce třeba i k expanzi na východ, ať už je to Polsko nebo třeba potenciálně Sovětský svaz. Dá se říct, že pak Hitlera ten vstup Velké Británie do války mě překvapil. Když se pak dostáváme dál v tom čase, tak pro Chamberlaina přichází to zásadní vystřízlivění po vzniku protektorátu Čech a Moravy, obsazení zbytku Čech a Moravy a poté, co Hitler porušuje tu Mnichovskou dohodu a tím pádem je z té Mnichovské dohody trošku jako cár papíru.
1: Byla by škoda nevyužít archivu Českého rozhlasu. Máme i hlas Nevila Chamberlaina právě ze 17. března 1939, kde reaguje na vyhlášení protektorátu. Tahle událost ho zastihla v rodném Birminghamu.
3: It has been suggested that this occupation of Czechoslovakia was the direct consequence of the visits which I paid to Germany.

0: last autumn. And that since the result of these events has been to tear up the settlement that was arrived at Munich, that proves that the whole circumstances of those visits were wrong.
1: Honzo, je tohle už politický konec Nevillea Chamberlaina, nebo ještě nějakou roli na té britské politické scéně sehrál?
2: No, já myslím, že ještě sehrál velmi důležitou roli. On je v podstatě tím britským premiérem, který zahajuje válku, protože 3. září 1939 Velká Británie vyhlašuje válku Německu po tom útoku Německa na Polsko a vlastně je ještě více než půl rok válečným premiérem. Byť ne úplně úspěšným, protože vlastně jeho první období spadá do toho období podivné války, kdy vlastně Velká Británie a Francie vyhlásili válku Německu, ale nevědí, jak tedy proti sobě bojovat. A tím prvním velkým střetem se stane Norsko. Tento střet dopadne ve prospěch Německa, neukazuje to příliš dobré perspektivy pro tu britsko-francouzskou válečnou koalici. Nemluvě o tom, že v tom září Velká Británie a Francie prakticky vůbec nepomohly Polsku, ten jejich příspěvek byl takřka nulový v tomhle smyslu. Nicméně to norské fiasko, jak se tomu říká, je takovým katalyzátorem Chamberlainova pádu. Byť je paradoxní, že prvním lordem admirality byl Winston Churchill a vlastně za ty námořní operace z velké části zodpovídal právě Churchill, ale právě ta norská kampaň v podstatě vypukne ve stejnou dobu, kdy Hitler zahajuje útok na západní Evropu, to znamená ten útok na Benelux a na Francii. Nicméně ještě těsně předtím, těch pár dní předtím, vypukne velká vnitropolitická krize Velké Británie a Chamberlain je ostře kritizován za ten norský neúspěch. Byť mu sice není vyslovena nedůvěra, ale velká část konzervativní strany se od něj odvrátí, od těch poslanců, a to vyvolává politickou krizi, při níž vlastně se zvažuje několik variant, kdo bude tím premiérem. Chamberlain hraje vlastně o ten nový mandát, o novou vládu, která má být založena velké široké koalici, včetně labouristů. A právě labouristé se stanou tím jazyčkem na vahách, když vlastně v poslední fázi toho vyjednávání odmítnou jít do vlády přímo pod Chamberlainem. Takže nakonec tou jedinou volbou se pro konzervativce stává Winston Churchill a ten pak vlastně založí ten válečný kabinet. Ale je to v době už vlastně největšího ohrožení Velké Británie. V podstatě během několika měsíců padne Francie a hrozí bezprostřední útok a obsazení Velké Británie. V tuhle tu dobu je Chamberlain ještě stále členem kabinetu, toho nejužšího válečného kabinetu, je v podstatě jedním z klíčových mužů, stále ještě, i když je Churchill premiérem, a prokáže vlastně Velké Británie Churchillovi dvě klíčové služby, nebo ukáže se, že dvě klíčové. Jednak podporuje Churchilla a vlastně dokáže ho vlastně zaštítit v rámci konzervativní strany, tak aby nepadl, tak aby ho vlastně po těch dramatických neúspěších, jako je třeba Dunkirk a další, Churchill také nepadl, což viselo na vlásku a bylo to jednou z možností, že by Churchill mohl padnout. Podpoří ho také v tom jeho odhodlání neuzavřít s Německem separátní mír nebo nějakou formu vlastně ústupku. A v tom střednědobém z hledisku se ukáže, že vlastně Chamberlain pomohl zachránit Británii také těmi zvýšenými výdaji a například tím, že ještě za jeho vlády se v roce 1938 začaly budovat ty utajené továrny na stíhací letadla, to je ta páteř RAF, která pak v roce 1940 zachrání Velkou Británii a rozhodně neplatí, to je zase jeden z těch churchillovských legend, že by to málo zachránilo proti obrovské většině. Tady se ukazuje, že vlastně ten počet letadel, zvlášť těch stíhacích, byl nevyrovnaný, ale RAF byla schopna jako odolávat té Luftwaffe jako rovnocenný soupeř. To je vlastně to poslední, čím Chamberlain prospěl Velké Británii a dalo by se říct, že pomohl k její záchraně, ale rok 1940 je zároveň vlastně rokem jeho jednak politického konce a zároveň už je těžce nemocen a pak umírá na rakovinu.
1: 9. listopadu 1940 v Readingu, bylo mu 71 let. Tak to byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: Ukázky do dnešních portrétů přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a loučí se i David Hertl, naslyšenou.
3: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
4: Dobré odpoledne, 14:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Tento týden začne v Česku znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Český rozhlas to zjistil od středočeských vodáren. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Rusko zaútočilo na obytné domy v ukrajinském Charkově. Podle tamních úřadů bylo zraněno 35 lidí, z toho 10 dětí. Záchrannou operaci na místě koordinovala starosta města Ihor Terechov. Ten nařídil evakuaci obyvatel vysokopodlažního domu silně poškozeného po útoku. Rusko taky intenzivně útočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení posílila v Senátu a vytvoří vlastní frakci. Vyplývá to z výsledků nedělních voleb do dolní komory. Je to poprvé v historii senátních voleb, kdy se podaří bývalé Národní frontě vytvořit vlastní klub. Nejsilnější nadále zůstávají republikáni.
6: Šéf krajně pravicového národního sdružení Jordan Bardella to označil za historický úspěch a další krok před prezidentskými volbami příští rok v dubnu. V nich by podle průzkumu společnosti Ipsos ze září v prvním kole zvítězila kandidátka strany Marine Le Penová. Národní sdružení a jeho spojenci, například odpadlíci od republikánů, mají teď v Senátu 14 křesel z 348. Většinu stále drží středopravicová koalice vedená republikány a na silný klub můžou spoléhat i socialisti. Poprvé v historii křeslo taky získala krajně levicová strana Nepodrobená Francie. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotoudehová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudehová v Iránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
7: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
8: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
7: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
9: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
7: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
4: Zpěvačka Taylor Swift obdržela cenu hudební televize MTV za nejlepší videoklip roku. Ocenění Video Music Awards získala za klip k písni The Fate of Ophelia. Sošku při děkovné řeči věnovala zpěvačce Dolly Parton, která zemřela letos ve věku 80 let. MTV rozděluje ceny na základě hlasování fanoušků. V kategorii umělkyně roku uspěla Madonna, která byla oceněná i za svůj duet se Sabrinou Carpenterovou. A jak bude? V noci čekáme jasno anebo skoro jasno, ojedinělé se můžou vytvořit mlhy, ochladí se na 12 až 7 stupňů Celsia, při uklidnění větru bude kolem 5, ojedinělé se přidají přízemní mrazíky, v 1000 metrech na horách bude kolem 6, v kotlinách pak výrazně méně. Slabý proměnlivý místy, zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech, mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra pak čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojedinělé vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 16. Na Šumavě to bude až 19 stupňů Celsia. No a v Česku tento týden bude babí léto. Meteorologové celý týden očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Babí léto podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. To byly zprávy. Na plus. Plusu teď vysíláme reprízu reparátu.
3: Je pondělí 28. září, já jsem Markéta Vosková a tohle je reparát. O škole a školství jinak a lépe. Pořad vysíláme v repríze.
10: Škola, když už se vydá na cestu proměny, tak narazí na odpor zvenčí. Například i ze strany rodičů, kteří nerozumí dobře tomu, co se ve škole děje.
11: Dává spolupráce se základní školou a s ostatními rodiči velký smysl.
12: My když se bavíme o zapojování rodičů, tak se bavíme o občanské angažovanosti a ti lidé jsou velmi často aktivní na mnoha místech.
13: Pomáhají s výukou i fundraisingem, vyráží spolu na víkendové akce.
14: Se do toho zapojou a samotní děti vidějí, že se dají dělat věci ve volném čase a máme potom z toho nějaký výsledky, já myslím, že i velkou radost.
15: Pamatujete si na časy, kdy sdružení přátel a rodičů školy byly terčem vtipů a posměšků? Dnes je situace jiná, kdy si podceňované spolky mohou aktivně ovlivňovat kvalitu a budoucnost života ve školách i smysluplnost vzdělávání. Jak vypadá škola, která je otevřená rodičům? Mohou dobrovolnické spolky podpořit přípravu dětí na život a zlepšit úroveň vzdělávání? A co pomáhá školám a rodičovské veřejnosti dobře nastavit hranice spolupráce? Spokojení lišáci, větrník, archa, Educorn a desítky dalších spolků a společenství aktivních žen a mužů, kteří na bázi dobrovolnických aktivit spolutvoří se školami řadu projektů, plesů, výletů, komunitních zahrad a dalších, najdete na mapě Unie rodičů. Živá komunita nazvaná Síť Jsme v tom spolu je otevřená a každý bod na této mapě vede k rodičům, škole nebo aktivní skupině matek a otců, kteří se rozhodli s druhou stranou spolupracovat a souhlasili se zveřejněním vlastní činnosti s cílem inspirovat druhé. Dobré vztahy školy, žáků, učitelů a rodičů jsou jednou z priorit pedagogického sboru na základní škole Miroslav nedaleko Znojma, jak v reportáži Unie rodičů přibližuje ředitelka Jana Kadlecová.
16: Že právě ta spolupráce s těmi rodiči a to, že se známe a potkáváme se i na těch mimoškolních akcích, má samozřejmě velký vliv na to, jak se potom cítíme a chováme k sobě i v těch hodinách.
15: S čím konkrétně rodiče dětem v Miroslavi pomáhají, popsala Šačka čtvrté třídy.
17: Nebo když jsou různé akce a potřebují na to nějaký drahý nářadí nebo jako něco, co potřebují zaplatit, tak ty rodiče se toho ujmou, nebo když se dělá nějaký to pro paní učitelky, třeba teďka děláme jim adventní kalendář v pytlíku vlastně s těma jako číslicema každý den, tak ti rodiče to vymyslí, rozdají pytlíky a pak všechno je potom už na těch dětech a rodičích těch dětí. Ti rodiče, když oni jsou šťastní s těma učitelema, tak já taky vlastně.
15: Spolupráci s rodiči oceňuje i zástupkyně ředitelky a prvostupňová učitelka Jana Pavlů.
18: A pokud ti rodiče pochopí, že to děláme s láskou a že ty děti si z toho určitě něco odnesou a využijou to potom v praxi, tak velice rádi pomáhají, nabídnou tu pomoc samým, přijdou s novými nápady a to se pak přenáší vlastně na celé to klima té třídy.
15: Komunitní potenciál spolupráce rodičů a školy využívají v praxi na základní škole na Habru v Hořicích. Jana Šaržona, předsedu Montessori Hořice, jsem požádala, aby přiblížil příběh vzniku spolku, který také najdete na mapě Unie rodičů. Dobrý den.
19: Dobrý den, zdravím vás. Náš spolek Montessori Hořice už vzniknul asi před 7 lety, kdy vlastně bylo pár nadšených rodičů, kteří hledali jiný způsob, jak vzdělávat svoje děti. A ta cesta nebyla úplně jednoduchá, protože museli najít nejdřív školu, která by chtěla mít nějaký další vzdělávací směr, a v tomto případě Montessori. A to se jim nakonec podařilo. Našli pana ředitele při základní škole na Habru, pak našli nadšený první průvodkyně, s kterýma to rozjeli.
15: Vy na webu spolku píšete, že využíváte komunitní potenciál. Co si pod tím vlastně máme představit?
19: Snažíme se nějakým způsobem rodiče zapojit nejen tak, aby platili členský příspěvek a pak počítali s tím, že všechno se zařídí, ale snažíme se je zapojit, takže pořádáme různé brigády. Co můžu třeba zmínit, co jsme dělali, tak jsme vymysleli ve spolku, že zařídíme pro děti kuchyňku, aby mohli vařit a potom i svoje výrobky prodávat. Na to jsme udělali několik brigád a s rodičima jsme vybudovali vlastně plně vybavenou kuchyňku. Další akce, třeba co jsme dělali, tak jsme dělali tvrdé dílny pro děti, kde si můžou vyzkoušet různé nástroje a zapojili tam zase mnoho rodičů i dětí. Takže jsme našli staré ponky na školní půdě, ty jsme obrousili, natřeli a všechno dali do pořádku a teďka děti si to užívají.
15: To všechno jste dělali společně své pomocí, protože já si představuji, že přijdete do školy a nějakým způsobem se snažíte získat další rodiče, aby se zapojili do těchto aktivit. Tak jak vlastně získávat tu jejich důvěru? Jak se vám to daří? Co jsou třeba pro vás osobně nějaké osvědčené postupy?
19: My se snažíme s těma rodičima pracovat už od začátku, ještě předtím, než nastoupí do školy děti. Takže máme předškoličku a děti první vlastně rok ještě než nastoupí do školy, tak se seznamují s tím školním prostředím, chodí tam jednoukrát týdně, zveme potom na přednášky, mají možnost se podívat do školy, aby věděli, do čeho vůbec jdou. A my potom jako spolek je zveme na různé tmelící akce. Jedna z takových velikých, kterou pořádáme a měli jsme ji teďka v září, byla pro 150 lidí a bylo to na kempu Pecka, kde se každý rok sjíždíme a je to taková hezká akce, opékáme buřty, je to takový malý tábor, takže tam hrajeme etapové hry, zpíváme s kytarou a myslím, že si to užíváme, že se snažíme, aby si rodiče mezi sebou seznámili a nebyli z toho jenom nějak unavený.
15: Vy, kromě toho, že jste předseda spolku Montessori Hořice, také vyučujete na té škole na Habru, vyučujete informatiku.
19: Jednak vyučuju pár hodin na základní škole na Habru a potom vyučuju ještě v Montessori u nás, což jsme jakoby oddělený pracoviště, ale patříme pod stejnou základní školu. Jsme hrozně rádi, že patříme pod základní školu státní, takže nejsme soukromá škola. Je určitě skvělý, že mám nějaký vhled, mám samozřejmě těm průvodcům teďka blíž a mnohem líp se nám komunikuje a vidím i ty potřeby školy trošku jakoby jinak, jakoby zevnitř. A to, že jako rodiče někdy máme potřebu ty věci hodně třeba tlačit a posouvat rychle dopředu, tak najednou člověk vidí, že prostě to třeba ani opravdu jako nejde, ať to jsou nějaký legislativní věci, anebo to, že prostě lidi toho mají fakt moc. Takže potřebujeme trošku něčem zvolnit a rodiče, aby spíš jenom jako pomáhali, přicházela s nápadama a umožňovali ty věci, aby se zrealizovaly.
15: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste narazili na nějaké limity, překážky v souvislosti s tím, že prostě je potřeba, aby ten rodičovský spolek vyjednal určitá pravidla nebo hranice té spolupráce se školou.
19: Určitě nejvíc, co nás asi limituje, tak je čas. Kapacity lidí, kteří jsou ve výboru, tam je nás 7. Všichni to jsou aktivní rodiče, jsou zvolení vždycky jednou za 2 roky a všichni se snažíme nějakým způsobem posouvat ty věci kupředu. Všichni pracují zdarma ve volném čase a je samozřejmě trošku komplikovaný sladit ten čas pracujících rodičů a učitelů, tak je to někdy trošku náročný, ale jinak se snažíme, aby jsme si tu práci rozdělili a vymýšleli věci, jaký školy můžeme pomoct.
15: A vnímáte to jako určitý druh občanského aktivismu nebo občanské angažovanosti?
19: Určitě. My v tomhle vidíme ohromný smysl, že rodiče našich dětí se do toho zapojou a samotný děti vidějí, že se dají dělat věci opravdu ve volném čase, dají se dělat zadarmo a máme potom z toho nějaký výsledky. Já myslím, že i velkou radost a všichni asi, myslím, že to i baví. Nebo se snažíme tak, aby jsme to měli nějakým způsobem i zábavu a nejenom práci.
15: Co byste doporučil lidem, kteří by se rádi do života školy svých dětí zapojili někde jinde, v jiném prostředí, ale i třeba ne rodičovské veřejnosti, i třeba lidem, kteří by chtěli nějakým způsobem přinést nějakou inspirativní aktivitu do škol v sousedství?
19: Já si myslím, že tady je asi trošku potřeba, aby ta škola tomu šla naproti. U nás samozřejmě tomu jde hodně naproti a pomáhá tomu hrozně spolek, který vymýšlí spoustu akcí a snaží se ty rodiče propojovat. Ale myslím si, že stačí i poměrně málo jenom se koukat kolem sebe. Není potřeba si hnedka stát se předsedou spolku, jezdit úplně na všechny akce. Na druhou stranu je dobrý být nějakým způsobem aktivní, když nějaká akce je a člověk má čas, tak je super se jí zúčastnit, seznámit se s ostatníma rodičema, což si myslím, že nám funguje dobře a i mezi rodičema tam vznikají určité kamarádství, no možná i přátelství, takže tohle to je jedna věc. Dále se nám moc osvědčilo, že rodiče svoje expertízy, ať pracovní nebo koníčkový, nabízejí potom i ve škole, takže během dílem, kdy děti zkoušejí různé nové dovednosti, tak tam může přijít třeba maminka, může tam ukázat korálkování nebo nějaké vyšívání, nemůže to být práce v dílnách nebo na pozemku a podobně.
15: Konkrétní zkušenost s rodičovskou aktivitou přinesl do reparátu Jan Šaršon, předseda spolku Montessori Hořice. Já vám za to moc děkuju a ať se spolku daří.
19: Taky děkuju, nashledanou.
15: Jak vznikla myšlenka vytvoření živé mapy rodičovských aktivit a co všechno v ní najdeme? Na to se zeptám předsedkyně Unie rodičů Angeliky Gergelové. Dobrý den.
20: Dobrý den.
15: Jak vás napadlo vytvořit živou mapu sítě rodičovských aktivit a spolků?
20: My jsme chtěli ukázat, že spolupráce mezi školou a rodiči je něco, co může velmi dobře fungovat a co ve spoustě případů opravdu funguje, co je vlastně běžné nebo co by mělo být běžné na každé škole. A tím pádem jsme začali vyhledávat místa, kde se ta spolupráce daří. My tu mapu vnímáme jako takovou živou komunitu rodičovských spolků nebo skupin, které chtějí spolupracovat se školou a tím pádem přispívat i k lepšímu vzdělávání vlastních dětí. A zároveň jsou tam školy, které jsou otevřené spolupráci s rodiči, vnímají je jako partnery a mají chuť ukázat ostatním, jak to dělají.
15: Takže teď je tam kolik projektů a vy jste popisovala, že to jsou spolky nebo mohou se zapojovat i jednotlivci?
20: Teď je tam kolem 30 projektů, s tím, že jsou to jak spolky, tak školy. Dalších zhruba 10 je rozpracovaných, je to v podstatě ve fázi, kdy čekáme na nějakou autorizaci. Do mapy dáváme špendlíky skupinám rodičů. Nemusí to být formální spolek, může to být klidně neformální skupina, ale není to jednotlivec. Je to prostě už nějaká skupinka, která je při té škole nebo v místní komunitě aktivní, podílí se nějak na rozvoji vzdělávání, je partnerem pro školu, to většinou vyžaduje, aby šlo o víc lidí než jenom o jednotlivce, protože kdyby to mělo ležet na jednotlivci, tak ten vlastně může velmi brzy, velmi snadno vyhořet. Pokud je těch lidí víc, tak se ta spolupráce prostě dělá s nás.
15: Jak vy jako Unie rodičů ověřujete kvalitu těch projektů nebo tu reálnou praxi? Mm-hmm.
20: My jsme většinou s těmi lidmi, kteří se potom objeví jako součást nějakého spolku anebo té otevřené školy na mapě v kontaktu dlouhodoběji. S tím, že nakonec se s nimi propojuje naše redaktorka, která často na to místo vyrazí přímo, buď si teda telefonují a dají dohromady nějaký krátký medailonek, anebo na to místo vyrazí a udělá rozhovor, natočí reportáž, doptává se právě na to, jak pokud teda zůstáváme u rodičů, tak jak ten spolek funguje, na čem se podílí, jak jsou ti rodiče zapojení, jak třeba přizývají ke spolupráci další rodiče, co se jim daří, kde narážejí na nějaké překážky, jo, co se třeba nedaří a chtěli by v tom podpořit. Takže není to tak, že bychom si třeba někoho našli na internetu a v podstatě si vyměnili jeden e-mail, jestli je můžeme dát na mapu, ale bývá to tak, že se opravdu nějakým způsobem spojíme osobně, nebo jsme na nějaké veřejné akci, na vzdělávacím festivalu, konferenci.
15: A jaké jsou vaše zkušenosti s tím, jak na aktivní rodiče, kteří se snaží být partnery školy, jak jste to nazvala, jak ty školy na to pohlížejí, nebo jak oni sami pouštějí ty rodičovské aktivity do škol?
20: Samozřejmě ideální situace je, kdy jsou aktivní rodiče, už třeba je to opravdu nějaká skupinka, která chce být součástí té školní komunity. A na druhé straně je škola, která je té spolupráci otevřená, vnímá také rodiče jako partnery nebo vnímá, že když se dobře nastaví komunikace a spolupráce s rodiči, tak to bude fungovat především pro děti, protože o ty nám v tom celém vlastně jde. A v tu chvíli my vlastně můžeme se propojit i se školou a škole nabídnout nějakou podporu v tom, aby si pojmenovala, jak má vlastně z jejího pohledu komunikace a spolupráce s rodiči vypadat. Nastavila třeba nějaké hranice, nějaký rámec, aby se ten pedagogický tým zhodl na tom, k čemu chce vlastně rodiče přizvat, co by jim chtěl předat, v čem by od nich chtěl pomoct. Pokud je tam opravdu otevřenost z obou stran, tak je možné tu školu a rodiče propojit, třeba udělat nějaké facilitované setkání, vlastně nechat je už společně plánovat, jak ta spolupráce bude vypadat.
15: To vše, co popisujete, vyladění komunikace, nastavit si určitý rámec té spolupráce, tak na co narážíte? Je to prostě nedostatek času nebo prostor nebo lidí, kteří by dávali dohromady tyto komunity?
20: No, je to velmi často nedostatek času, protože pokud je ten člověk aktivní, je to aktivní rodič, tak on je často aktivní v mnoha dalších oblastech. Zapojení rodičů je takovým střípkem nějaké občanské angažovanosti, že my, když se bavíme o zapojování rodičů, podílení se vlastně na věcech, které se kolem vás dějí, jo, aktivní zasahování do nich, tak se bavíme vlastně o občanské angažovanosti a ti lidé jsou velmi často aktivní na mnoha místech, tím pádem toho času mají málo, ale když s nimi mluvíme, třeba s těmi jejichž příběhy máme teď na webu, na mapě, tak od nich zaznívá, že pro ně jako je velkou hodnotou ta síla komunity. Že je pro ně důležité být součástí komunity, poznat se s ostatními rodiči, potkávat se a dělat věci společně, měnit věci k lepšímu i podporovat tu školu. Oni opravdu, ti rodiče, často vlastně pomáhají škole s velmi praktickými věcmi. Někdo začne děti fotit, někdo pořádá neformální sportovní kulturní akce, jarmarky. Někde se rodiče zapojují do plánování, až třeba do tvorby vize školy nebo rozvojových plánů. Je to velmi různé, ale často je zatím jako ta motivace být součástí nějaké komunity a podpořit tu školu, protože když podpořím školu, tak současně podporuju svoje dítě.
15: A co myslíte, proč by se o takové téma, o takové aktivity měli zajímat i lidé, kteří rodiči nejsou, nechtějí být, nebo už mají třeba děti odrostlé? Jaké jsou vaše zkušenosti? Zapojují se taky do těchto aktivit, nebo je to úplně mimo jejich zájem?
20: Tak napadá mě skupinka prarodičů, babiček a dědečků. To jsou lidé, kteří se také přirozeně často zapojují, protože přece jenom tam ještě mají ta svoje vnoučata. Ale nejenom, vlastně možná navážu na to, co jsem zmínila, kdy tu participaci rodičů, že vlastně je tady přesah celospolečenský. A ty školy jsou velmi často součástí nějaké místní komunity nebo tvoří v podstatě jako centrum nějaké komunity, že to, co ty školy dělají, často nezůstává uvnitř škol, uvnitř té brány nebo budovy, ale prosakuje do obce, do městské části a vtahuje do dění i lidi z okolí. My třeba zase mezi těmi příklady máme školu, která se intenzivně podílí na organizaci tradičních hodů, nebo máme školy, které jsou napojené na řadu místních spolků, typicky hasiče, na veřejná místa, knihovny, kulturní domy a tak dále, že opravdu ty školy se snaží do svých aktivit vtahovat i širší veřejnost a otevírat se jí. A v tu chvíli je to něco, co se netýká jenom dětí a jejich rodičů, ale týká se to opravdu celé té obce.
15: Co dalšího nabízíte rodičovské veřejnosti a nejenom tedy té rodičovské?
20: Kromě toho, že zveme rodiče i školy k tomu, aby se připojili k naší mapě, k naší síti a tvořili tak takovou opravdu inspirativní skupinu, komunitu napříč Českou republikou, tak nabízíme v podstatě účast na online setkáních, na nějakém vzdělávání. Jak rodiče, tak školy se na nás mohou obrátit s žádostí o konzultaci, pokud chtějí právě konzultovat, ať už jak třeba obnovit rodičovský spolek, jak tu spolupráci ještě někam posunout, jak právě komunikovat se školou, když mají nějaký nápad nebo když tu spolupráci chtějí nově nastavit, případně jak postupovat, když mají nějaký problém. Toto se týká i jednotlivců. Jo? Samozřejmě se na nás mohou obracet rodičovské spolky nebo skupiny, které se třeba chtějí formalizovat, chtějí ten spolek založit, ale i rodiči jednotlivci. Nabízíme vzdělávání v podobě workshopů jak rodičům, tak pedagogickým týmům, protože to vnímáme tak, že mají-li se rodiče stát partnery škol, tak je potřeba nějaké otevřenosti na straně těch škol, aby je ty školy vlastně ke spolupráci přizvaly, ale tam je právě důležité dát té škole prostor, aby se sladila na tom, jak ta spolupráce s rodiči má vypadat, ideálně jakou ta škola má představu a kam až ty rodiče chce vlastně pustit nebo k čemu je chce pozvat a kde už je třeba nějaká hranice, kam ne. Potom samozřejmě nabízíme newsletter, rodiče i vyučující se mohou přihlásit k odběru newsletteru, sledovat naše sociální sítě, objevuje se tam každotýdenní inspirace s nějakými typy, co se zrovna kolem zajímavého v oblasti vzdělávání děje. A může to být zajímavé jak pro rodiče, tak pro vyučující. Je toho celá řada.
15: Pokud nás teď poslouchá někdo, koho zaujala mapa Unie rodičů, ale přesto potýká se s časovým tlakem, co byste mu řekla, jak se může zapojit? Má to alespoň zkusit, nebo co byste mu doporučila?
20: Určitě, pokud je to tak, že ho mapa té sítě naší zaujala a říká si, ale děláme fakt něco zajímavého, něco inspirativního, bylo by dobré to na tu mapu dostat. Stačí se ozvat, máme na webu kontaktní formulář, máme tam i proklik přímo na dotazník, který je možné vyplnit, vyplnit tam vlastně stručné informace o tom, co se daří, a my už se potom ozveme zpátky. Může to být otázkou krátkého telefonátu, kdy v podstatě dáme dohromady stručný medailonek, ověříme si některé věci, jak ta spolupráce reálně funguje. Může to být otázkou toho, že opravdu vyšleme naši kolegyni, která přijede a udělá třeba nějakou reportáž. Ale pokud je to člověk, který v tuto chvíli nemá ambice dostat to, co dělá na mapu, ale chce se třeba inspirovat, je možné si tu mapu projít, pročíst si příběhy, rozhovory, podívat se na reportáže, které k té mapě máme na blogu ve Školníkovi, a zároveň prostě sledovat náš web, naše sociální sítě, s tím, že pokud tam ten člověk najde něco inspirativního nebo se bude potřebovat poradit nebo s někým třeba propojit, s někým klidně z té mapy chtěl by se propojit, tak se nám může ozvat a my to nějakým způsobem zprostředkujeme.
0: A vy sama se zapojujete nějakým projektem do té mapy?
20: Ne, já se nezapojuju, my tam v podstatě, nebo tak, máme tam i projekty členů Unie rodičů nebo blízkých spolupracovníků. Já se na dění ve škole jako rodič podílím, ale není to něco, co by v tuto chvíli bylo součástí přímo té naší inspirativní mapy. Já ještě přemýšlím, vy jste se ptala, jak to vlastně vypadá na straně těch škol, a já jsem zmínila, že ten jako ideální případ je, kdy je i ta škola otevřená a nastavená, jo, té spolupráci. Mm-hmm. Samozřejmě narážíme i na to, že rodiče by třeba chtěli být aktivní a neví, jakým způsobem se zapojit, a neví, kam je ta škola pustí. Neví, jak tu podporu nabídnout. A v tu chvíli my se samozřejmě můžeme potkat s rodiči, můžeme je tím nějak provést, můžeme právě dát dohromady tu jejich představu o tom, jak by spolupráce se školou měla vypadat, co by oni chtěli a mohli nabídnout, ale tam je pak potřeba z našeho pohledu opravdu vtáhnout do té komunikace školu nebo vtáhnout do tady toho plánování školu a nabídnout jim nějakou podporu, která zpočátku může spočívat jenom v tom, že vlastně ošetřujeme jejich obavy. Že školy, prostě je spousta škol, které jsou té spolupráci s rodiči ještě uzavřené a mají z toho třeba obavu. A tam potom můžeme nabídnout nějakou podporu taky s tím, že se bavíme o těch rizicích, která vnímají, o těch obavách a o tom, jako co potřebují, aby ty obavy mohly nějak ošetřit. A často z toho vypadává, že je to potřeba nastavit si ty hranice, aby škola ten proces měla v rukou. Aby vlastně nějakým způsobem pojmenovala kompetence, aby rodiče nezasahovali do toho, do čeho nemají, nastavila hranice, co řeší škola, co je v záležitosti školy a k čemu vlastně zve rodiče nebo do čeho ti rodiče mohou vstupovat. Je to hodně o tom jako sladění se na úrovni pedagogického týmu a o nastavení si nějakých pravidel a hranic.
0: Říká Angelika Gergelová, předsedkyně Unie rodičů. Děkuju.
20: Děkuji za pozvání.
0: To už je z dnešního reparátu vše. Těší nás, pokud jsme vás inspirovali k zamyšlení nad tím, jakou roli mohou rodiče hrát ve školním prostředí a jak i další dobrovolníci mohou přispívat ke zlepšení vzdělávání ve svém okolí. Těšíme se na vás u další epizody reparátu. Od mikrofonu se za celý tvůrčí tým loučí Markéta Vosková.
21: Hovory. Čím větší katastrofa, tím lepší historka, říká žena, která původně pracovala jako manažerka v IT, ale postupně začala psát, nejdříve blogy, následovaly novinové reportáže, fejetony a rozhovory a dnes má na kontě 9,5 knih. Píše také televizní scénáře pro soutěž Na lovu a živí se tedy mimo jiné tím, že vymýšlí vtipy, které pak říkají jiní lidé. Spisovatelka a scénáristka, pisatelka, jak sama říká, Zuzana Hubeňáková bude mým hostem.
22: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Havel se ptá Peroutky.
23: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
24: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
23: příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 19 hodin, posloucháte odpolední sváteční plus, je pondělí 20. září, 28. září a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
1: Český rozhlas plus.
0: Jakým tématům se budeme věnovat podrobně? Denní cenové stropy, nižší spotřební daň nebo i regulace marží? Jaký se čeká pokles cen pohonných hmot? Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější iránský návrh na znovu otevření Hormuzského průlivu. Proč? A na Pražském hradě dnes skončí výstava Habsburkové 500. Součástí výstavy jsou i české korunovační klenoty. Jak výrazně do dnešní podoby klenotů zasáhly právě Habsburkové? I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy a Ondřej Látal.
2: Přeju dobré sváteční odpoledne. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petroliářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by ji podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
2: Opatření budou platit zatím do konce října. Vláda taky rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinérie. Uplatňovat se bude v letošním a příštím roce. Podrobnosti přidáme v odpoledním plusu už za několik minut. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek. V 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny. Vysvětluje Soukup.
4: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
2: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
5: Na dodávky upozornila policie jedna z farmářek, když se vracela z večírku domů. Trojice bílých aut byla podle ní podezřele zaparkovaná poblíž vojenské základny a nepatřila nikomu z místních. Po příjezdu farmářky se navíc muži dali na útěk. Policie je do několika minut zadržela a vozidla prozkoumal speciální robot na zneškodňování výbušnin. Okolí zůstává zavřené a hlídané maskovanými ozbrojenými muži. Evakuovaní obyvatelé Welfordu se nesmí vrátit domů. Vojenská základna ve Fairfordu zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Letiště se svolením britské vlády používají americké bombardéry k zasahování cílů v Iránu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisu neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev XIV. Taky zkritizoval rostoucí výdaje na obranu.
6: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
7: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
6: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Zbrojení podle papeže není řešení. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým.
8: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
9: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
8: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
10: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
8: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Jak bude? V noci čekáme jasno, anebo skoro jasno, ojedinělé se budou tvořit mlhy, teploty v noci klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia, při uklidnění větru bude chladněji kolem 5 stupňů a ojedinělé se můžou přidat i přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 6 nad nulou, v kotlinách ale výrazně méně. Slabý proměnlivý místy, zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech, mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra přes den pak čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Teploty 20 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách zítra kolem 16, na Šumavě naměří až 19 stupňů. Vát má mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, večer bude většinou slábnout. Místy zejména v severovýchodní polovině území vítr slabý do 4 metrů za sekundu po celé období. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
0: Hezké odpoledne, máme 7 minut po 15. Už tento týden se do Česka vrací opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Vláda ANO, SPD a motoristů o jejich zavedení rozhodla na své schůzi minulé pondělí. Platit budou od čtvrtka 1. října a zatím na jeden měsíc. Stát už letos ceny nafty a benzinu reguloval na jaře a začátkem léta. A detaily má teď ve studiu Marek Sedláček z domácí redakce. Hezký den.
11: Pěkné odpoledne.
0: Jaká opatření začínají ve čtvrtek platit?
11: Vrací se to, co už jsme zažili právě na jaře a v létě. Ministerstvo financí bude denně určovat maximální možné ceny benzínu i nafty. Stát zároveň zastropuje marže pumpařů, a to na 2,50 Kč za 1 litr. A znovu se taky sníží spotřební daň na naftu. Takhle to minulý týden komentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
12: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
11: No a nově taky kabinet uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Zdaňovat se bude polovina nárůstu jejich hrubé rafinerské marže oproti roku 2025. Podle Aleny Schillerové jde o reakci na její současný růst.
0: Jaké jsou reakce obchodníků a také sněmovní opozice?
11: Tak rozhodnutí vlády uvítalo sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Důvody vysvětlil Českému rozhlasu mluvčí sdružení Martin Felix.
13: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
11: Skeptičtější je naopak Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu a před možnými riziky opatření varuje její mluvčí Václav Loula.
14: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
11: Podle Louly se totiž může opakovat stejný scénář jako letos na jaře, kdy do Česka jezdili tankovat obyvatelé z okolních států, kde taková regulace neplatila. A zmíním i reakci opozičního hnutí STAN. Podle jeho poslance Jana Papajanovského je dobře, že kabinet na situaci reaguje, i když je to prý pozdě.
15: Co se týká zastropování těch cen a snížení spotřební daně, no tak tam zase je dle našeho soudu vidět chyba té Babišovy vlády, kdy ona jde cestou jednoduchých plošných řešení, kdy pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
11: Předseda ODS Martin Kupka vítá opětovné snížení spotřební daně na naftu, stropování cen ale považuje za neakceptovatelný zásah do trhu.
0: Vláda svými kroky reaguje na stále rostoucí ceny paliv kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Jak se vlastně v poslední době vyvíjejí?
11: Podle těch posledních dat společnosti CCS se například cena nafty teď blíží rekordním hodnotám z března 2022, kdy trh s pohonnými hmotami prudce reagoval na začátek ruské invaze na Ukrajinu. Minulou středu tankovali řidiči litr nafty v průměru za 49 korun a 52 halířů. Litr benzínu nabízeli čerpací stanice v průměru za 45 korun a 1,90 halířů. Dražší byla naposledy v létě 2022. Analytici oslovení Českou tiskovou kanceláří zároveň upozorňují, že ceny i tento týden zřejmě dál porostou.
0: Říká Marek Sedláček z domácí redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
0: A teď informace z Blízkého východu. Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější iránský návrh na znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení boju na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru. Trump na své síti True Social zopakoval, že Irán nesmí mít jadernou zbraň, což je hlavní důvod, jímž Spojené státy a Izrael zdůvodňují tuhle válku, kterou začali v únoru bombardováním Íránu. Írán Trumpův postoj zaznamenal, čeká však na oficiální sdělení vyjednavačů, uvedl íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Írán však trvá na naplnění svých požadavků, aby umožnil obnovení plavby v Hormuzském průlivu. A ve vysílání už je náš zahraničně politický analytik Milan Slezák. Krásné odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
0: Milane, co a proč se Donaldu Trumpovi na íránském návrhu nezamlouvá?
16: Tak Donald Trump zcela správně říká, že to, co navrhuje teď Irán, je v podstatě to, co navrhuje Irán již delší dobu a co není pro Američany přijatelné, protože kdyby to Američané přijali, tak je to jednoznačné vítězství Iránu a Američané se nedomnívají, že Irán je nyní v pozici, kdyby mohl diktovat podmínky, protože se myslí, že to je jejich blokáda námořní a jejich sankce uvalené na Irán i ty čerstvé zahnali Irán do kouta a že jenom otázka času, kdy Irán ustoupí a nabídne daleko výhodnější podmínky.
0: Co přesně obsahuje iránská sedmidenní cestovní mapa k míru?
16: Tak Irán si představuje, že by Hormuzský průliv otevřel až po těch 7 dnech, a to za předpokladu, že budou splněny všechny jeho ostatní požadavky. To znamená ukončení té námořní blokády jeho přístavu, konec sankcí na vývoz jeho ropy, rozmrazení jeho aktiv, které má v cizině a také příměří na všech frontách, to znamená i v Libanonu a v pásmu Gazy. Teprve potom by milostivě tedy dovolil otevřít Hormuzský průliv. Na druhou stranu ono to vypadá v současné době, že plavbu Hormuzského průlivu kontrolují spíše Spojené státy a Irán je samozřejmě stále schopen nějakých zásahů tankerů, které plují trasou, kterou mi nechce povolit, ale nyní už jsou to Spojené státy, které tomu průlivu bezpečně dominují. To se samozřejmě může velice brzy změnit.
0: Jak se obě strany, americká a iránská, staví v současné situaci nebo k současné situaci k tomu požadavku Spojených států, že Irán nesmí mít jadernou zbraň?
16: No, to je to nejdůležitější a to jakoby se odsouvalo do pozadí. Nevíme, jestli na tom Spojené státy stále trvají. Víme, že je to ten hlavní důvod, kvůli kterému po boku Izraele vstoupili do války a jejich cílem bylo zajistit, aby Irán si nikdy tu jadernou zbraň pořídit nemohl. Ale Irán tohle, to nejdůležitější, chce nechávat až úplně nakonec, až budou splněny ty jeho podmínky a kdo ví, co by nakonec toho bylo, zda by ta jednání dospěla k nějakému bodu, který by byl přijatelný nejenom prosím pro Spojené státy, ale také pro okolní státy, potažmo pro celý svět, protože Irán by opravdu neměl být zemí, které by mělo být dovoleno, aby si jadernou zbraň pořídila.
0: Jak moc může americkou pozici posunout to, že právě dnes do Washingtonu dorazil Faisal bin Farhan, ministr zahraničí Saudské Arábie, tedy klíčového amerického spojence mezi arabskými státy?
16: No, je to velká otázka, ale víme, že za prvé arabské státy z Perského zálivu si přejí co nejrychlejší otevření Hormuzského průlivu, jsou na tom samozřejmě ekonomicky závislé, protože potřebují bezpečně vyvážet ropu. a největší díl vyvážené ropy putuje právě Hormuzským průlivem, ale nechtějí, aby ten Hormuzský průliv nadále ovládal výhradně Irán. A nechtějí mu platit ty poplatky, o které si Irán přednedávnem řekl. Na druhou stranu, arabské státy z Perského zálivu si nepřejí, aby ta konfrontace dále eskalovala. Přejí si, aby všechno bylo vyřešeno jednáním. No a to by znamenalo, že by rozhovory, které byly přerušeny, znovu začaly. Mimochodem, ono se jednalo teď v New Yorku stejně mezi Iránem a Spojenými státy. Jenomže se nikam nepodařila ta jednání posunout, ale Donald Trump předpokládá, že budou obnovena již tento týden. Tak uvidíme, necháme se překvapit.
0: Donald Trump také tvrdí, že Irán chce dohodu především proto, že je na tom ekonomicky velmi špatně. Jak citelně dopadá uzavření Hormuzského průlivu na samotný Irán? Jak je na tom Irán teď ekonomicky?
16: No je na tom špatně, na tom samozřejmě hůře než předtím, protože ta blokáda, kterou na něj Američané uvalili, je účinná. A Irán potřebuje vyvážet ropu a zemní plyn, protože to jsou jeho nejvýhodnější exportní artikly a teď nemůže, což je pro něj samozřejmě velký problém. Iránská ekonomika měla velké problémy již před tou válkou. Ale na druhou stranu Američané říkají řadu měsíců, že Irán je ve velmi obtížné, tíživé, nemožné ekonomické situaci a že Iránci škemrají o dohodu, že jsou v koutě, ale on se to zatím, tyto předpovědi nepotvrdili, zatím vždycky Iránci zatěli zuby a odmítli přistoupit na nějaké větší kompromisy. Takže Irán určitě by tu dohodu potřeboval, ale hraje o čas, protože si říká, že Donald Trump je také tlačen blížícími se volbami, kde ho mohou voliči potrestat za ty vysoké ceny benzínu, způsobené válkou, kterou on rozpoutal. A proto si Irán myslí, že Trump by ještě před těmi volbami mohl přistoupit na nějaký kompromis. To se teď zdá jako spíše možnost, která nepadá v úhou.
0: A my to budeme sledovat. Spolupracovník Českého rozhlasu Milan Slezák, zahraničně politický analytik. Moc děkujeme, naslyšenou.
16: Hezký zbytek dne.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 17 minut po 15. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová varovala před dalšími ruskými sabotážemi v zemích Evropské unie. Moskva se podle ní hybridními útoky pokouší odradit evropské země od další podpory Ukrajiny. Kallasová to prohlásila v Bruselu, kde dnes jednali ministři obrany států 27. Rozhodli mimo jiné o uvalení sankcí na 10 osob a 17 subjektů v souvislosti s nezákonnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Jednání sledovala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Krásné odpoledne.
17: Dobrý den.
0: Na koho konkrétně míří tyto nové unijní sankce?
17: Evropská unie na sankční seznam nově zařadila například prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, který napomáhal nezákonným deportacím ukrajinských dětí do táborů právě v jeho regionu. Ty sankce se nově týkají také ministrů školství, sportu a cestovního ruchu na některých okupovaných územích. Ti podle Evropské unie přispívají k ideologické indoktrinaci těch unesených dětí. Sankce se nově vztahují také třeba na dvě ruské společnosti, které působí v oblasti dětské rekreace a zábavních služeb a také na dětské tábory a sportovní centra v Rusku. Vše ze stejného důvodu, právě protože tyto organizace podle Evropské unie se zaměřují na vzdělávání, které je založené na propagandě a vojenských a vlasteneckých aktivitách s cílem právě začlenit ty ukrajinské děti do ruské identity. Všichni lidé na tom sankčním seznamu tedy nově nesmí cestovat do Evropské unie a mají také v Evropě zmražený veškerý svůj majetek.
0: Ministři jednali také o dalších sabotážích a hybridních útocích Ruska v Evropě. S jakým výsledkem?
17: Kaja Kallasová, šéfka unijní diplomacie, už ráno při příchodu na to jednání mluvila o tom, že Rusko v Evropě plánuje další sabotáže a Evropa podle ní musí být ostražitá a na základě zpravodajských informací na ty sabotáže reagovat pokud možno už předem. Moskva podle Kallasové chystá sabotáže s cílem rozdělit a zastrašit evropskou společnost a odradit ji od podpory Ukrajiny. O tom před jednáním mluvili i někteří ministři obrany, například finský ministr Antti Häkkänen.
18: Hlavním důvodem, proč to Rusko dělá, je, že nemá úspěchy na bojišti. Proto zvyšuje tlak a zintenzivňuje hybridní útoky na země, které podporují Ukrajinu.

0: hybridní útoky. Podle Kaji Kallasové dnes ministři o tom tedy vedli debatu, vyjadřovali se, ovšem zatím v této věci nedospěli k žádným konkrétním závěrům.
1: Tématem jednání byla i budoucnost námořní unijní mise Aspides na Blízkém východě. K čemu ministři dospěli?
0: Kallasová prohlásila, že je nutné tuto misi posílit a vyzvala k většímu zapojení členských států, ale dosud prý neobdržela žádné konkrétní nové přísliby. Na tiskové konferenci po skončení jednání nicméně uvedla, že dvě země už naznačovaly, že by mohly přece jen poskytnout více lodí.
2: Postup Husíů v Rudém moři zvyšuje riziko pro námořní trasy. Operace Aspides pomáhá udržovat životně důležité vodní cesty otevřené. Abychom ji zefektivnili, musíme navýšit počet lodí. Pokud my si zadáme nějaký úkol, musíme jí k tomu dát i prostředky.
0: Kallasová také mluvila o tom, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost, aby splnila své cíle stanovené pro rok 2030. Ze zprávy Evropské obranné agentury, o které dnes právě jednali ministři obrany, podle agentury Reuters vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně.
1: Dodává naše bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu 22 minut po 15. už míříme na Pražský hrad. Na Pražském hradě dnes končí výstava Habsburkové 500. Součástí výstavy jsou i české korunovační klenoty. Jaký vztah měli Habsburkové ke svatováclavské koruně? Jaká rizika přináší případné rozhodnutí vystavovat tyto vzácné historické předměty každoročně? Téma podrobně probereme s Petrem Chotěborem z odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Letošní výstava připomněla 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn. Jaký měli Habsburkové vztah ke svatováclavské koruně? Vnímali ji jako mimořádnou historickou a duchovní relikvii českého království a nebo především jako jeden ze symbolů své panovnické moci?
3: Těžko říct, jak to vnímali, ale podle mého názoru byl vztah Habsburků ke svatováclavské koruně obdobný jako u panovníků jiných dynastií, to znamená, koruna představovala především symbol královské moci, toho královského titulu a vlády nad českými zeměmi. Jejich součástí se také nazývalo podle toho země české koruny. A na rozdíl od svatováclavské koruny, která byla starší, byla zhotovena už za Karla IV., tak ty ostatní součásti korunovačních klenotů toho souboru, jaký známe dnes, se postupně proměňovaly právě za vlády Habsburků.
1: A můžeme to ještě více přiblížit posluchačům, protože právě pod pojmem korunovační klenoty si možná většina z nás představí pouze svatováclavskou korunu, žezlo a jablko, jenže právě tyhle tři předměty původně jeden celek netvořily, tak jak výrazně do toho Habsburkové vstoupili?
3: Máte pravdu, původní žezlo a jablko, které patřily k té svatováclavské koruně v době Karlově, byly postupně vyměněny někdy v 16. nebo v 17. století. Došlo k jejich výměně, staly se ty původní součástí rakouských arcivévodských insignií, takže jsou dneska chovány ve Vídni. A součástí korunovačních klenotů českých se stalo žezlo a jablko, které byly původně pořízeny pro Ferdinanda I. jako jeho osobní insignie. To znamená, nebyly to insignie zemské. Ale protože byly zdobnější, bohatší, lépe odpovídaly asi vkusu, který se proměnil, a navíc barva drahokamů, kterými jsou tyto dvě insignie zdobeny, odpovídá barvě drahokamů na koruně, tak to byly asi důvody, proč došlo k té výměně. A další součást dnešního souboru, to je korunovační plášť se svými doplňky, tak to je také pozdější doplněk z roku 1653. Je to plášť pořízený pro Ferdinanda IV. Jako součást soupravy. Souprava byla tvořena královským pláštěm a kurfiřtským. A ten, co máme my v Praze, je právě ten původní kurfiřtský, protože byl lemován hermelínem a zase v 18. století pravděpodobně byl považován za zdobnější, důstojnější. Takže od roku 1723, kdy byl použit

0: poprvé tenhle za při korunovaci Karla VI., tak od té doby tradičně už ho používali další korunovaní čeští panovníci.
1: Prezident Petr Pavel plánuje korunovační klenoty veřejnosti zpřístupnit každý rok. Je ale takto časté vystavování z hlediska památkové péče vhodné? Přináší pravidelná manipulace s tak vzácnými historickými předměty přeci jen nějaká rizika?
0: Samozřejmě víte, že manipulace se řídí přísnými předpisy a že musí být co nejopatrnější, takže s klenoty manipulují pouze zaměstnanci nebo pracovníci odboru památkové péče a každoročně, když jsou tedy vystavovány před vystavením a před uložením, procházejí všechny klenoty restaurátorskou kontrolou. Bylo rozhodnuto učinit určitá mini opatření na to, aby manipulace se ještě zlepšila, to znamená, do pouzder jsou teď vloženy nové hedvábné vložky, které usnadňují tu manipulaci, ale to neznamená, že v době, kdy tam nebyly, že by tam hrozilo nějaké nebezpečí poškození.
1: A na závěr, klidně stručně, svatováclavská koruna byla vytvořena jako symbol, který měl přetrvat jednotlivé panovníky i celé dynastie. Co je na ní podle vás skutečně mimořádného?
0: No, já se domnívám, že je mimořádná už tím, že se vlastně od doby Karla IV. Významně její podoba nezměnila, až na jeden malý detail, že tam chybí pod vrcholovým křížkem jeden safír, který ještě na starších vyobrazeních koruny je. A ten se nedochoval, takže křížek je dneska upevněn trošku jinak. Ale jinak ty ostatní záležitosti, výzdoba, drahé kameny, perly.
1: Dobře, děkujeme. Zůstali. Děkujeme. V odpoledním plusu jsme mluvili s Petrem Chutěborem z odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Nejznámějším kouskem korunovačních klenot je tedy svatováclavská koruna. Byla vytvořena na památku svatého Václava, českého knížete a světce, hlavního patrona českého národa, který je zároveň symbolem české státnosti. V Čechách a na Moravě je postava svatého Václava dostatečně známá a netřeba ho připomínat, stejně jako jeho mučednickou smrt. Knížete Václava znají velmi dobře i v anglosaském světě. Tam je ale jeho jméno spojeno s vánočními svátky. Je tak také příkladem toho, jak náměty i melodie putovaly Evropou.
2: Good King Wenceslas, tedy dobrý král Václav, je oblíbená anglická koleda. V Británii a anglosaském světě vůbec ji zná naprosto každý.
3: První sloka představuje krále, který pozoruje chudého poddaného, jak za chladné zimní noci sbírá dříví na otop. Pověří své páže, ať připraví jídlo, pití a dřevo, a potom muži vše přinesou. Koleda končí výzvou křesťanům, aby měli soucit s chudými, neboť tak sami dojdou požehnání.
2: Vysvětluje kněz John Seaman. Jak se ovšem postava českého knížete a světce dostala do Británie?
4: Muže za to anglikánský kněz jménem John Mason Neal překládal antická a středověká díla i duchovní písně. Ty také sám psal. Píseň Good King Wenceslas byla koleda určená dětem a měla nabádat k dobročinnosti.
2: Říká historička Sara Daudiová. Tuto koledu vydal Neal poprvé ve sborníku náboženských písní v roce 1853. Text je přitom překladem německy psané básně českého básníka Václava Alojze Svobody Sankt Wenceslav und Podivín. Popisuje legendu, ve které Václav se svým sluhou Podivínem pomáhá v kruté zimě chudému poddanému. Svoboda ji vydal v roce 1847. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: 15 hodin 30 minut jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
6: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám paliv. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Při ruském útoku na ukrajinskou akademii věd v Kyjevě zemřela jedna žena. Zranění jsou čtyři. Na místě hořelo. Část historické budovy akademie je zničená. O ruském dronovém náletu informovali server Ukrajinská pravda a agentura AFP. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dron železniční most v Brianské oblasti na západě země. Předsedkyně švédských sociálních demokratů Magdalena Anderssonová oznámila, že teď není schopná sestavit vládu. Své rozhodnutí oznámí předsedovi parlamentu, který pověřil sestavením kabinetu. Anderssonová vede středolevý opoziční blok, který v parlamentních volbách na začátku září získal těsnou většinu. Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámili to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce dvojici rukojmích. Teroristi z Hamásu tehdy unesli celkem 251 lidí, přes 12 dalších při útoku zabili. Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců ji čeká ještě jeden podobný průlet kolem Země. Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes v Česku zůstat zavřené. Prodej na den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Dnešní noc slibuje jasnou anebo skoro jasnou oblohu, ojedinělé se můžou vytvořit mlhy, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Při uklidnění větru bude kolem 5 nad nulou a ojedinělé se můžou přidat přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude většinou kolem 6 stupňů, v kotlinách pak výrazně méně. Slabý proměnlivý místy hlavně na Českomoravské vrchovině a na severu Čech mírný jihovýchodní vítr. Zítra pak čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude večer většinou slábnout, místy hlavně v severovýchodní polovině území bude vítr slabý. To byly zprávy a tady je repríza Interview Plus.
7: Rusko podle zjištění tajných služeb chystá hybridní útoky s použitím dronů a raket na evropské státy podporující Ukrajinu. Podle španělského deníku El Mundo se cílem mohou stát i středomořské země, kromě Španělska i Francie nebo Itálie. Co zpravodajské služby o ruských záměrech vědí? Zažijeme v průběhu podzimu a zimy dosud nejkritičtější momenty v ruské válce proti Ukrajině? O těchto otázkách jsem nedávno diskutoval s profesorem válečných studií na Leidenské univerzitě, jedním z předních evropských expertů v oboru, bývalým komodorem letectva a pilotem stíhacího letounu F-16 Francem Ousinchou. Náš rozhovor se setkal s velkým zájmem posluchačů a proto teď nabízíme jeho reprízu. Já jsem Viktor Daněk a tohle je Interview Plus.
5: Interview Plus.
7: Hostem Interview Plus je profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a jeden z předních evropských expertů v oboru, bývalý komodor letectva a pilot stíhacího letounu F-16 Franz Ousincha. Děkujeme, že jste přišel. Dobrý den. Varování polského premiéra přichází v době zvýšené intenzity bezpečnostních incidentů, jako jsou průniky ruských dronů, zmařený útok v Lipsku, anebo také cesta šéfa CIA Johna Radcliffa do Moskvy, kde měl podle médií údajně varovat Kreml před dalšími hybridními operacemi. Jak tento vývoj chápete? Měli bychom taková varování brát skutečně vážně?
8: Something is indeed afoot, as they call it. Another analysts actually agree with this.
9: Něco se skutečně děje a potvrzují to i ostatní analytikové. Ocitli jsme se v éře, jakou jsme nezažili od roku 1945. Rusko stupňuje agresivitu. Jistý švédský generál nedávno učinil správný postřeh, že Kreml těmito hybridními a sabotážními aktivitami dává najevo, že je ochotný postupovat stále vyšší politické riziko. Jde o vzorec jednání, který je tady s námi už od roku 2014, ale který po roce invaze na Ukrajinu zesílil. To, co přichází z Kremlu, je reakcí na rostoucí evropskou podporu Ukrajině. Moskva nás chce varovat, abychom přestali pomáhat, a my odpovídáme ani náhodou.
10: Takže podle vás ruská snaha odradit Evropu od intenzivnější podpory Ukrajiny Moskvě nevychází?
9: Rozhodně to nezabírá. Generální tajemník NATO Mark Rutte po incidentu v Lipsku jasně prohlásil, že se Ruskem zastrašit nenecháme. Hrozba s námi však zůstává a není dána pouze naší podporou Ukrajiny. Ze strany Moskvy jde současně o pokus otestovat soudržnost Severoatlantické aliance. Zkoušejí, jak Evropané kolektivně zareagují na narušení hranic, v tomto případě například na polském území. Je to tedy politický test naší soudržnosti. Většina zpravodajských služeb došla v roce 2024 k závěru, že Rusko má v následujících 5 letech okno příležitosti. Chceli být agresivní vůči některé z evropských zemí, rozšířit svůj vliv a rozbít NATO či Evropskou unii. Pokud jde o bezpečnost, jsme příliš závislí na Spojených státech. A jak známo, za působení Donalda Trumpa není americká podpora tak spolehlivá, jako jsme na to byli zvyklí za předchozích prezidentů. Víme také, že ruská válečná ekonomika zvládne v následujících 3 až 5 letech obnovit své ztracené vojenské kapacity a připravit se na rozsáhlé vojenské operace. Rusko se ale může rozhodnout jen otestovat soudržnost aliance malými vpády, ať už pomocí dronů nebo speciálních sil a za doprovodu ostatních hybridních aktivit, žhářstvím, sabotážemi v muničních skladech a továrnách, kybernetickými útokami, dezinformačními kampaněmi. Jde o vzorec, který je ruské strategii historicky vlastní, ale nyní se dostává do popředí.
10: Je samozřejmě velmi těžké předvídat, co se může stát, ale jak říkáte, kuchařka oblíbených ruských taktik je dobře známa. Kdybyste měl odhadnout, co by mohlo reálně nejpravděpodobněji nastat, co by to bylo?
9: Rusko má v oblibě operace pod falešnou vlajkou, v nichž si najdou záminku, kterou označí za agresi vůči Rusku a která si podle jejich mínění vyžádá reakci. Mohou vytvářet to, čemu říkají incidenty. Polsko loni v říjnu zaznamenalo 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony během jediného večera. Kreml na to řekne, omlouváme se, byl to omyl, to se stává. Najdeme viníka. Současně si nás tím ale zkouší. Něco podobného bych považoval za věrohodný scénář, který může znovu nastat. Současně se ale odehrávají další incidenty. Sabotáže, narušování kritické infrastruktury. Nejviditelnější zůstávají ale případy využití dronů.
10: Mluvíme spolu v době, kdy se v Rusku poprvé od invaze na Ukrajinu odehrávají takzvané volby do státní dumy. Náš rozhovor odvysíláme krátce po nich. Řada analytiků upozorňuje na spojitost s nimi. Moskva se podle nich může po volbách odhodlat k větší akci. Kremlu se totiž uvolní ruce. Vidíte v tom také spojitost?
9: Nejsem si tím jistý. Jde fakticky o sfalšované volby. Každý přece zná výsledek předem. Kreml ve volbách nemusí usilovat o zisk většiny. Vítězství je přece předem jasné. V Rusku neexistuje reálná opozice. Jde jen o jakýsi rituál. Vladimír Putin má v rukou všechny mocenské nástroje, které potřebuje. Faktem však je, že se Putinovi na Ukrajině nedaří. Na některých místech ruská armáda dokonce přichází o území. Černomořská flotila je v podstatě rozdrcená. Rusko ztratilo 1,5 milionu vojáků a každý den přichází o víc než 1000 dalších, aniž by postupovalo. Moskva okupuje 22% ukrajinského území, tedy zhruba stejně jako v dubnu 2022. Putin ale nemůže válku zastavit. Pro udržení své mocenské pozice potřebuje trvale nepřítele, svou důvěryhodnost důvěryhodnost uvnitř Ruska postavil na expanzionismu. Snaží se obnovit někdejší sféry vlivu. Usiluje v podstatě o návrat k dobám carského impéria. Proto potřebuje čas od času úspěchy, kterými může vedle peněz krmit elitu ve svém okolí. Vysoké náklady války může obhájit jen trvalou krizí. Zaválčení na Ukrajině utrácí 40% státního rozpočtu. Potřebuje obhájit mobilizaci. Pokud k ní dojde a víme, že potřebuje dalších 800 tisíc vojáků. Takže volby představují jen jeden okamžik v celém dlouhém procesu.
10: Hostem Interview Plus je bývalý pilot stíhacího letounu F-16, nyní profesor válečných studií na Leidenské univerzitě Franz Ousincha. Řekl jste, že se Rusku hybridními operacemi zatím nedaří naplnit hlavní cíl, tedy odradit od podpory Ukrajiny. Řekl byste tedy, že evropská reakce na incidenty z poslední doby byla správná?
9: Někteří by si přáli robustnější reakci. Evropa se podobně jako Spojené státy stala v posledních letech o něco rozhodnější, ale snažíme se neprovokovat eskalace ze strany Ruska. Hybridní operace neoznačujeme za válečný akt, ale za pouhou kriminalitu nebo sabotáž, kterou stačí řešit uvnitř dané země. Po případu hromadného narušení vzdušného prostoru Polska loni v říjnu a opakovaných vniknutích ruských stíhaček do Pobaltí, však vidíme rostoucí politickou ochotu jít v odpovědi o něco dále. Přispívají k tomu také stále častější případy přítomnosti dronů nad vojenskými objekty, dále v přístavech, na letištích, v datových centrech, v energetických zařízeních, tedy v místech, kde nemají co pohledávat. Pokud na mapu Evropy zakreslíte všechna místa, kde k těmto aktivitám došlo, uvidíte, že se rozprostírají napříč kontinentem jako deka. Znamená to ale, že máme překročit hranice a reagovat stejnou mincí? To by bylo příliš. Nechceme přiživovat ruský narativ, že je Moskva ve válce s NATO a že je aliance agresivní.
8: And that NATO is aggressive, because that's his narrative.
11: But there are other options. Ukraine is for a long time asking for more advanced weapons.
10: Existují však i jiné možnosti reakce. Ukrajina již dlouho žádá o pokročilejší zbraň a Evropa zůstává zdrženlivá. Německo nadále ku příkladu odmítá Ukrajině poskytnout rakety s plochou dráhou letu Taurus. A když zmiňujete obavy z provokace, tak se mi vybavil známý citát ze zesnulého amerického senátora Johna McCaina. Ten řekl, že nic neprovokuje Rusko víc než slabost protistrany.
11: More than seeing a weakness on the other side.
8: True. And I think we've actually not used some instruments.
9: Máte pravdu. V minulosti jsme nevyužili nástroje, které mohly Rusko od vpádu na Ukrajinu odradit. Někdejší šéf unijní diplomacie Josep Borrell půl roku po invazi na základě amerických zpravodajských informací připustil, že bylo možné zvýšit naši vojenskou přítomnost na Ukrajině. Mohli jsme v ukrajinském vzdušném prostoru vyhlásit bezletovou zónu pro ruské stroje. A mohli jsme takovou operaci spustit dokonce i po invazi, byť jen nad západní Ukrajinou. Což by však vyslalo velmi silný signál podpory. Drželi jsme se však zpátky. Totéž se týkalo střel s dlouhým doletem, dokud Francouzi a Britové neposkytli své Storm Shadow. Takže ano, byli jsme poněkud zdrženliví ze strachu z provokace Ruska. Dokud však Moskva věří, že se eskalace bojíme více než oni, bude se nás snažit tímto strachem vydírat. Měli bychom Ukrajinu skutečně podporovat robustněji. Možnost vytvoření bezletové zóny je stále na stole. Bývalý americký velvyslanec při NATO Ivo Dalder ve svém podcastu nedávno vyzval, abychom ve všech případech narušení vzdušného prostoru aliance reagovali okamžitým sestřelením. A možná bychom měli tuto operaci rozšířit na část Běloruska, odkud drony startují. Proč bychom měli čekat, až překročí polské hranice? Byli jsme dosud ale zdrženliví, a to z dobrého důvodu, abychom nepřeživovali narativ Kremlu, že my bojujeme proti Rusku.
10: Reakce jednotlivých zemí se však liší. Polsko, Pobaltí nebo Finsko se už delší dobu otevřeně připravují na všechny scénáře. My spolu ale mluvíme v Praze, vystoupil jste tady na konferenci Prague Defense Summit, nabyl jste tady dojmu, že střed Evropy vnímá situaci stejně vážně?
8: Is that debate is somewhat underwhelming.
9: Z toho, co jsem zatím slyšel, se mi zdá, že debata o hrozbách Kremlu je poněkud vlažná. Nejste v tom však sami. Španělsko, Řecko a další země jihu Evropy například považují za naléhavější problém otázku migrace než válku na Ukrajině. To se však může změnit. Vím také, že váš prezident Pavel je silným podporovatelem Ukrajiny a NATO a chce ve vojenském vývoji Česko vysunout do popředí, aby bylo váženým členem aliance. Stejně je tak tomu i v mé zemi, ale vše závisí na politické teplotě v daném okamžiku. Vím také, že významně investuje do vojenských kapacit, například do nákupu letounů F-35. To je skutečně zásadní investice. Jsou velmi drahé, ale také mimořádně schopné. A v malých zemích, jako Česko i Nizozemsko, opravdu záleží na tom, zda můžete ke kolektivní obraně přispět kapacitami s významnou vojensko-strategickou hodnotou. Tu F-35 mají. Je pravda, že v Polsku, v Pobaltí a dalších zemích v dosahu Ruska není třeba společnosti příliš vysvětlovat, čemu čelí. Nedávno jsem byl ve Vilniusu. Litevské ministerstvo obrany nám ukázalo, co dělají pro zvýšení odolnosti. Vzali nás také do velké haly v nákupním centru, kde lidé vyráběli maskovací sítě pro Ukrajinu. Byli to mladí dobrovolníci, mezi nimi i středoškoláci. Utkali už 130 kilometrů čtverečních maskovacích sítí. Lidé v Pobaltí přesně vědí, jakému riziku čelí. Stejně tak v Polsku. Dovedu si představit, že pokud by došlo na další incidenty i v Rumunsku, Bulharsku nebo u vás, že se podobná debata rozhoří i u vás. Vyžaduje to však, aby političtí lídři jasně vysvětlili, v jaké se nacházíme situaci a jak by měla společnost být připravená. Finové a Švédové už v roce 2016 vyzvali domácnosti, aby se připravili na eventualitu, že jednoho dne nemusí do domu kvůli sabotážím téct voda, plyn ani elektřina. V naší zemi jsme měli silné politické lídry, kteří po roce 2022 přesně říkali, co se děje, že Ukrajina vede válku za nás a že její odpor kupuje Evropě strategicky významný čas, který bychom měli chytře využít k posílení našich vojenských kapacit. Silný a konzistentní narrativ pomáhá a ve vaší zemi nyní možná chybí.
10: Na to jsem právě narážel. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na Prague Defense Summitu vystoupil s projevem, ve kterém si stěžoval, že se příliš mluví o připravenosti obrany a válce a málo o míru. Znamená to podle vás, že si plně neuvědomuje vážnost situace?
9: Pravděpodobně si to uvědomuje, ale působí dojmem populistického typu politika a stejně jako ostatní populisté v Evropě má tendenci zlehčovat přímou hrozbu a vyhýbat se zodpovědnosti za reakci. Zajímavé na jeho projevu bylo, že mluvil o míru, o Donaldu Trumpovi a o nedostatku lídrů v Evropě. Opomněl ale zmínit fakt, že Evropa od začátku invaze na Rusko uvolila sérii rozsáhlých ekonomických sankcí. Evropa jasně ukazuje schopnost vést. Jsou tady lidé jako Kaja Kalasová, Ursula von der Leyenová nebo Mark Rutte. Instituce díky nim dělají svou práci a máme i silné politické lídry, jako Emmanuel Macron, Friedrich Merz nebo finský prezident Alexander Stubb. Nesouhlasím proto příliš s tím, co Andrej Babiš prohlásil. Zdá se mi velmi levné říkat, podívejte, musíme mluvit o míru. Ano, samozřejmě, ale jedinou zemí, která může v současné době rozhodnout o míru, je Rusko.
10: Pochopil jsem to tak, že si Andrej Babiš stěžoval na nedostatečné lídrovství Evropy spíše pokud jde o snahy jednat s Kremlem o příměří. Pokusy vidíme na lince Washington-Moskva, ale Evropa u jednacího stolu skutečně chybí. V tomto smyslu má český premiér přece pravdu, nebo ne?
9: Nesouhlasím. Odehrála se řada vyjednávacích kol, iniciovaných také Volodymyrem Zelenským, s cílem hledat možný rámec pro mír. Kreml však jednoduše nemá zájem o míru jednat. Mírová jednání připouští pouze v případě, že Zelenský Rusku odevzdá i území, která ruská armáda nedokázala obsadit vojensky. To je samozřejmě nepřijatelné. Obecně platí, že se k vyjednáváním o příměří přistupuje v případě, kdy jsou jedna nebo obě strany vyčerpány a mají dojem, že pokračování bojů nepovede k úspěchu a tak dává větší smysl válku zastavit. Dalším předpokladem je důvěra. Strany konfliktu musí věřit, že pokud se dohodnou, dostojí protistrana skutečně svým závazkům. A taková důvěra v současnosti zcela chybí. A třetí podmínkou je mít politický prostor k manévrování. Zelenský však ví, že 75% obyvatel Ukrajiny není ochotno přistoupit ke kompromisům a Kreml zase nedosáhl žádného ze svých strategických cílů, zatímco ruská ekonomika masivně trpí. Rusko proto nemá zájem o mír. Je levné říkat, že málo mluvíme o míru. Pokud budeme Ukrajinu nadále podporovat, můžeme jedině doufat, že v určitém okamžiku situace Rusko donutí o míru uvažovat.
10: Hostem Interview Plus zůstává profesor válečných studií na Leidenské univerzitě a důstojník nizozemského letectva ve výslužbě Franz Ousincha.
5: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Let's move to European defense. You've mentioned F-35. Czechia is among those countries.
10: Pojďme se věnovat evropské obranné politice. Zmínil jste nákup F-35, které si pořizuje i Česko. Je zajímavé od vás, jako od bývalého vojenského pilota, slyšet, jak důležité jsou pro udržení vzdušné nadvlády. Nicméně jejich nákup současně otevírá kontroverzní otázku závislosti na amerických technologiích. Ta Evropu stále více znervozňuje. Neprohloubí bitevníky F-35 tento problém ještě více?
11: Further.
8: As it stands right now, the US is still an alliance member.
9: Spojené státy stále zůstávají členem NATO a masivně přispívají společné obraně. V našem zájmu je mít takové kapacity, které umožní zcela hladkou spolupráci s Američany. Bitevníky F-35 nám s tím pomohou. Problém nežádoucí závislosti se netýká jen F-35. Pokud máme skutečně obavy z amerického softwaru, musíme se dívat také na systémy velení a řízení, komunikační zařízení, vesmírné kapacity, programy ve střelách s plochou dráhou letu nebo software v radarových systémech. Americké technologie používáme napříč obranou. Netýká se to zdaleka jen F-35. Debata, která se kolem toho náhle objevila, se mi proto zdá velmi podivná. Tvrzení, že bitevníky páté generace náhle příliš prohloubí naší závislost na Spojených státech, jednoduše není pravdivá. Navíc pokud usilujeme o vzdušnou nadvládu, jsme již nyní závislí na amerických systémech dlouhého dosahu. Výhodou F-35 je pokročilá technologie obtížné detekce. Bitevníky proto mohou operovat v prostředí vysokého rizika a nepotřebují tolik tyto podpůrné schopnosti dlouhého dosahu, které dokážou detekovat a ničit ruské rakety země-vzduch. Ve skutečnosti tak investice do F-35 nejen zjednodušuje cestu k vzdušné nadvládě, ale také snižuje závislost na amerických podpůrných technologiích.
10: V oblasti protivzdušné obrany se v Evropě teď upírají zraky na velmi zajímavý panevropský projekt Freya, vedený Ukrajinou, který by se mohl stát alternativou k americkým raketám Patriot, a to za zlomek jednotkové ceny. Česko se k němu odmítlo připojit. Andrej Babiš tvrdí, že bychom se měli raději vydat cestou licencované výroby Patriotů v Evropě. Kdybyste měl mezi těmito variantami zvolit, jaké by bylo vaše doporučení?
11: Both at the same time.
8: Redundancy in this is important, right? We want to have
9: available. Obě současně. Redundance je důležitá. Je třeba mít dostupné kapacity i hned, i v dlouhodobém horizontu. Musíme rychle vyřešit problém okna zranitelnosti. Takže Evropané po celém světě zadávají objednávky na rychlé dodávky tanků, bojových vozidel pěchoty, dělostřeleckých a raketových systémů nebo střel země vzduch. Nakupujeme v Jižní Koreji, Japonsku nebo Izraeli, a to kvůli rychlému dodání. Současně musíme mluvit o dlouhodobých projektech. Americký Patriot je nyní jediným efektivním protiraketovým systémem. Takže je správné chtít ho licencovaný vyrábět přímo v Evropě. Ale to už se děje. Německo s Nizozemskem a Rumunskem už u amerického zbrojaře Raytheon objednali 1000 střel Patriot pod podmínkou, že firma postaví výrobní závod v Německu. Je však v našem zájmu současně rozvíjet i evropské alternativy. Francouzský a italský Iris-T a Sempty a pak je tu Freja. Nesmíme být závislí pouze na jedné technologii, protože nepřítel může najít způsoby, jak ji eliminovat. Potřebujeme proto komplementární systémy ve vrstvené a integrované protivzdušné, protiraketové a protidronové obraně.
10: Česko loni nenaplnilo alianční cíl nejméně 2% HDP výdajů na obranu a nesplní ho ani letos. Poškozuje to důvěryhodnost Česka jako spojence?
8: It doesn't help. But we shouldn't be overly concerned on that.
9: Nepomáhá to, ale nezveličoval bych to. Po roce 2014 trvalo mé zemi celé desetiletí, než jsme dosáhli 2% hranice výdajů na obranu, a to jen kvůli naléhavosti války na Ukrajině. Souvisí to s kompozicí koaličních vlád, která rozhoduje o tom, jak silná bude ochota plnit 2% nebo nikoli. Po případě mířit až ke 3,5%, jak jsme se dohodli na summitu NATO v Hágu. Neplnit sliby nepomáhá. Uvnitř aliance pak nastává veřejné pranýřování. Ostatní země vyvíjejí tlak. A pokud očekáváte, že vás budou spojenci bránit, musíte kolektivní obraně také něčím přispět. Nezveličoval bych to však.
8: Overemphasize the fact that you haven't achieved 2% yet. However, you said yourself
10: there's this 5-year window. Sám jste však řekl, že Kreml má 5leté okno příležitosti, pokud by se chtěl o něco pokusit. Máme tedy skutečně luxus se zvyšováním výdajů na obranu otálet.
8: That is a very valid point. It would really help if all countries would actually.
9: To je validní protiargument. Skutečně by pomohlo, pokud by všechny země výdaje na obranu urychlili. Kremlu by tím dali jasný vzkaz, že během velmi krátké doby budeme mít všechny potřebné kapacity. V konečném důsledku ale nejde o ta 2%. Záleží na tom, jaké kapacity dokážete dát na stůl. Jsou to ony bitevníky F-35 a brigády, které Česko nyní vybavuje. S výrobou dronů, dělostřeleckými systémy, které přicházejí do hry, si myslím, že časem, byť možná nenutně s touto vládou, Česko 2% nejen dosáhne, ale překročí.
10: Ve své práci se specializujete také na vojenské využívání umělé inteligence, dronů a dalších moderních technologií, které zažívají rozmach. Zajímalo by mě, jak náročné je pro Evropu přizpůsobit se této nové realitě, kterou vidíme dennodenně na frontě na Ukrajině.
9: Udržet tempo je velmi složité, ale musíme jít pod povrch problému. Ano, drony jsou v podstatě novinkou, ale jejich rychlý rozvoj jsme očekávali poslední dekádu. Jde v podstatě o civilní technologii, ke které se může dostat leckdo, státy i nestátní aktéři. Vede to k demokratizaci násilí. Očekávali jsme, že jiní aktéři Západ doženou a naše technologická a vojenská převaha bude pomalu erodovat. Válka na Ukrajině tento vývoj výrazně urychluje. Existuje přitom velké množství typů dronů. To, co vidíme na frontě, jsou malé taktické drony a ty rychle mění povahu pozemního válčení. Pak existují drony jako Shahed, které se chovají v podstatě jako střely s plochou dráhou letu. Na tom není nic nového. Víme, jak se proti nim bránit. A pak máte balistické střely. Nejde tedy jen o drony, je to celá rodina kapacit, které naráz ovládly bojiště. Nutí nás přehodnotit funkčnost tanků a ptát se, jaká je teď jejich role na bojišti, nebo jaká je role dělostřelectva. Pozemní vedení války to ovlivnilo zásadně. Drony nenahrazují tradiční zbraně, ale mění jejich roli. Vidíme však také rychlý vývoj protidronových technologií a to nás vrací k paritě. Na bojišti nenastává asymetrie. Musíme přesto ještě hodně investovat.
10: Tam se i proto, že Evropa v oblasti vývoje umělé inteligence značně zaostává za Spojenými státy i Čínou. Má Evropa ještě šanci udržet krok?
9: Na to nejsem schopen kvalifikovaně odpovědět. Připomínám ale, že jde o civilní technologii. Naše znalostní základna v Evropě je neuvěřitelná. Počet patentů v oblasti AI je v Evropě enormní. Dosud jsme se však zdráhali tyto vývojové trendy militarizovat. Možná zaostáváme, ale protože se jedná o civilní software, ke kterému je možné si zajistit přístup, nemám z časové prodlevy 2 nebo 3 let příliš velké obavy.
8: Perhaps.
11: Profesor Franz.
10: Dnešním hostem Interview Plus byl profesor válečných studií na univerzitě v nizozemském Leidenu a bývalý vojenský pilot Franz Ousincha. Mnohokrát děkujeme za váš čas. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Viktor Daněk.
5: Radioservis představuje CD Gramo Tingle Tangle.
12: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
5: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
12: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
5: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin posloucháte odpolední sváteční plus, je pondělí 28. září a s vámi je Lenka Vahalová.
5: Český rozhlas Plus.
1: Co probereme podrobně až do 17 hodin? Britská policie zadržela podezřelé z útoku na leteckou základnu Fairford. Proč je základna tak důležitá a co víme o zadržených mužích? Kuvajt čelí stejné výzvě jako Česko. V zemi se rodí málo dětí. Snaží se Kuvajt a další země zálivu porodnost podpořit? Vysoký schodek státního rozpočtu nebo údajně nevyřešený střet zájmu premiéra Andreje Babiše za ANO? Jaké jsou další důvody, proč opozice svolává hlasování o nedůvěře vlády? I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy a Ondřej Látal.
6: Přeju dobré sváteční odpoledne. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
4: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
13: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
4: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
14: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
4: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michála Lagronová.
15: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
6: Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Rusko celý den útočí proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd, která je v plamenech. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a několika zraněných.
16: Kyjevské sociální sítě zaplavily záběry hořící historické budovy Akademie věd v centru Kyjeva a lidí v oknech, jak se pokoušejí zachránit. Nedaleko od akademie se nachází německé velvyslanectví, které ale poškozeno nebylo. Úřady v Brovarech u Kyjeva informovaly, že v důsledku ruského útoku došlo k úniku čpavku a vyzvali obyvatele, aby neotevírali okna. Nejméně 3 mrtvé a asi 15 zraněných si vyžádal ruský útok na centrum Dnipra, kde dron narazil do velké kancelářské budovy. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Izrael během židovského svátku stánku na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Na základě doporučení armády to nařídil ministr obrany Izrael Katz. Podle palestinských médií jsou zablokované vjezdy do některých palestinských obcí. Americké velvyslanectví v Jeruzalémě oznámilo, že dostalo informace o uzavření kontrolních stanovišť na celém území západního břehu, a to až do soboty 3. října.
17: Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Výjimku dostali klíčoví zaměstnanci, kteří pracují v izraelských průmyslových zónách. Osady většina zahraničních vlád považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Vstup ze západního břehu do Izraele má být Palestincům povolený pouze v humanitárních a zdravotních případech. Izraelská armáda posílila své jednotky na celém okupovaném území kvůli obavám z útoků. Očekává, že během svátku bude v oblasti více Izraelců, kteří budou navštěvovat poutní místa, přírodní parky nebo veřejné akce. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Po záplavách a následných sesuvech půdy na jihu Myanmaru zemřelo nejméně 8 lidí. Další desítky se pohřešují. Kvůli vytrvalým dešťům se ale nemůžou záchranáři dostat do zasažených oblastí. Pomoc navíc komplikuje občanská válka, která je v Myanmaru od vojenského převratu v roce 2021. Silné deště trápí taky Thajsko, kde kvůli povodním platí od víkendu stav nouze a zemřelo tam 8 lidí. Velká voda po celé zemi zasáhla asi 500 000 obyvatel. Tady jsou zprávy svátečního plusu. Začíná festival sci-fi filmu Futuregate. Na pražskou část programu dorazí taky režisér snímku ze světa Star Treku Nicholas Meyer a oscarový režisér Joe Walker.
18: Americký střihač Joe Walker spolupracoval třeba na trilogii Duna nebo pokračování sci-fi filmu Blade Runner 2049.
19: Joe Walker usedne i ve festivalové porotě a uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a příchozí.
18: Popisuje jeden z pořadatelů festivalu Philip Schauer.
19: A druhou osobou je režisér kultovního Star Trek Nicholas Meyer.
18: Festival Futuregate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Cenu Václava Havla za letošní rok získala iránská právnička Nasrin Sotoudiová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudiová v Iránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. A to navzdory dlouholetému vězení. Letos v dubnu byla znovu zatčena a v květnu propuštěna na kauci. I přesto se ale lidskoprávní organizace obávají o její bezpečnost. Zítra má být převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 16, na Šumavě bude tepleji, tam naměří až 19 stupňů Celsia. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední plus.
1: Hezké odpoledne, máme 7 minut po 16. Všichni muži, které britská policie zadržela kvůli podezření z útoku na leteckou základnu Fairford, jsou občané Velké Británie. Informovala o tom protiteroristická jednotka. Zásah označila za komplexní a rozsáhlý. Včera nad ránem kvůli třem podezřelým dodávkám policisté evakuovali vesnici Belfort. A podrobnosti o případu teď probereme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Hezký den.
20: Dobré odpoledne.
1: Co všechno víme o těch zadržených?
20: Tak víme, že se celkem zadrželi 5 mužů policisté, všechno jsou to mladí muži, jejich věk by se měl pohybovat mezi 23 a 25 lety. Všichni by měli být původem z Londýna, ale ne ze stejné čtvrti, měli by každý být z jiné londýnské čtvrti. Alespoň tak to tedy zmínila protiteroristická jednotka britské policie. Místní policie, teď už se bavíme o té základně Fairford, tak ta zadržela krátce po nahlášení podivných dodávek v blízkosti základny právě těch 5 mužů a vlastně od včerejška, od té doby jsou ve vazbě a podezřelí jsou tedy z plánování teroristického útoku.
1: Můžeš nám říct, jak celý zásah probíhal?
20: Policie vlastně v noci na neděli tak kontaktovala je jedna z obyvatelek nedaleké vesnice, farmářka, které ta situace se zdála být podezřelá. Ona viděla vlastně 3 velké bílé dodávky, které blokovaly jednu z těch příjezdových cest k té letecké základně. Navíc, když se k těm dodávkám přiblížila autem, tak muži tedy údajně začali z těch dodávek nebo z toho okolí utíkat. A tak žena raději napsala do sousedské skupiny na sociálních sítích a taky potom tedy preventivně vše nahlásila na policii. Policie přijela do několika minut a tu zmíněnou tedy už 5 mužů, o které jsme se bavili před chvílí, zadržela. Následně potom nařídila evakuaci asi 400 metrů v okolí místa těch dodávek. A včera se potom k těm dodávkám přiblížil takový speciální dron s ramenem pro práci s výbušninami, který postupně ta auta otevřel. A zkoumal jejich náklad. Na místě se od té doby, tedy od včerejšího rána, pohybují maskovaní ozbrojenci a hlídají, aby se tam nedostal nikdo, kdo tam nemá co dělat. A na celé té vojenské základně, letecké vojenské základně, navíc už tedy několik dní, tedy z doby ještě před tím včerejším incidentem, platí nejvyšší stupeň pohotovosti.
1: To naznačuje, že možná armáda něco tušila.
20: Potvrzují to vlastně i výpovědi místních. Jak píše britská BBC, která s několika obyvateli Welfordu mluvila, tak se v minulých dnech podle těch obyvatel výrazně zpřísnila bezpečnostní opatření v bezprostředním okolí té letecké základny. Před vjezdy do ní se objevily nové betonové zátarasy, které tam předtím nebyly, a taky za plotem přibylo velké těžké vojenské techniky. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje blízké tomu vyšetřování píše, že policisté pracují hned s několika vyšetřovacími verzemi. Jednou z nich je, že za tím plánovaným teroristickým útokem stojí Moskva, ale jako nejpravděpodobnější se podle Reuters jeví, že by byl do incidentu zapletený Irán. Teherán už totiž v minulosti uváděl, že základna ve Fairfordu je podle něj legitimní vojenský cíl.
1: A na závěr, proč je ta základna tak důležitá?
20: Tak ona je to vlastně jedna z největších leteckých základen v Evropě svého druhu, má velmi dlouhou, asi 3,5 kilometru dlouhou runway, a taky proto už několik desítek let slouží jako základna pro americké letectvo, pro americké těžké bombardéry. Britská vláda navíc letos Spojeným státům povolila, umožnila tu runway využívat jako základnu pro americké bombardování Iránu a cílů v Iránu. Teherán nicméně odmítá jakékoliv vazby na tento incident a alespoň tak to tedy píše Sky News s odvoláním na iránskou ambasádu v Londýně.
1: Dodává Jiří Chábara ze zahraniční redakce. Děkujeme. Naslyšenou.
20: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu už míříme do Kuvajtu. Kuvajťané mohli o víkendu vyrazit na mateřský veletrh. Na programu kromě desítek stánků byla třeba přednáška o rozvoji řeči nebo zubní hygieně u těhotných žen. Vybírat si mohli třeba také se nácviku první pomoci nebo workshopu pro matky, které mají problémy s kojením. Kuvajt čelí stejně jako Česko výzvě. V zemi se rodí málo dětí. Průměrný počet dětí připadajících na jednu ženu je podle dat OSN zhruba 1,5. A Kuvajt není zdaleka jedinou arabskou zemí se stejným trendem. Blíže ho rozebereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Hezké odpoledne.
0: Pěkné odpoledne.
1: Ve kterých arabských zemích je krize porodnosti nejvýraznější?
0: Tak na nejnižší čísla se dostaly Spojené arabské emiráty. Ty mají míru plodnosti 1,2 děti na ženu, což je ještě menší než v Česku. A podle poslední zprávy populačního fondu OSN je míra plodnosti ve všech arabských zemích 3,2 děti na ženu. Celkově se tak drží nad tou hranicí 2,1, tedy mírou potřebnou k tomu, aby se populace při nějaké dlouhodobě stejné úmrtnosti sama početně obnovovala. Jenže těch arabských států, které se pod tuto hranici propadly právě i na Blízkém východě v posledních letech přibylo. V zálivu je to tedy kromě Spojených arabských emirátů a Kuvajtu i třeba Bahrajn a Katar. A k té hranici se těsně přiblížila i Saudská Arábie. A některá data tam sice můžou být zkreslená tím, že míchají občany státu se zahraničními rezidenty a pracovníky, kteří v některých případech můžou mít nižší míru plodnosti a v některých státech zálivu tvoří významnou část těch lidí, kteří tam žijí, ale ten klesající trend se ukazuje i pokud se podíváme i na údaje jednotlivých států. Pro srovnání, třeba v roce 1960 byla průměrná míra plodnosti v Saudské Arábii zhruba 7 dětí na ženu. Podobně na tom byl třeba i Kuvajt. Saudská Arábie, tak tam ta čísla klesají už od 90. let, ale třeba v Kuvajtu ten výraznější pokles přišel teprve v posledních dvou dekádách. Pokud ještě na arabském ostrově zůstaneme, tak ta čísla sice klesající, ale ještě výrazně nad tou zmiňovanou hranicí zůstávají, například v Jemenu, ale třeba taky v Ománu.
1: A jak arabské státy vysvětlují, co stojí za těmito změnami?
0: Ta vysvětlení, se kterými přicházejí třeba i někteří arabští novináři, jsou velmi podobná tomu, co slyšíme v Evropě nebo i v jihovýchodní Asii, která výrazně čelí krizi plodnosti a porodnosti. Někteří autoři sice v arabských zemích zmiňují i vliv západních společenských norem. Dlouhodobě má ale velký vliv to, že v těch státech zálivu především většina populace, že ve městech a městská populace má celkově méně dětí, což je prakticky celosvětový trend. Podobně jako v Česku, tak i v některých zemích zálivu jsou často zmiňované rostoucí náklady na život a v arabských zemích do toho často výrazně promlouvají i náklady na vzdělání dětí. A v posledních desetiletích narostlo taky vzdělání žen a jejich zastoupení na trhu a celková jakási společenská změna vede i k tomu, že bývá později uzavírané manželství. Například našla jsem jordánský výzkum, který před dvěma lety zjistil, že tady v Jordánsku je průměrný věk, kdy vstupují ženy do manželství 29 let, u mužů je to 31 let. A já jsem opravdu v těch posledních týdnech potkávala mladé ženy, které o tom mluvily a mluvily o tom, že o manželství uvažují třeba až okolo věku 30 let.
1: My jsme zmiňovali ten kuvajtský festival zaměřený na matky a děti. Zavádějí ve státech zálivu nějaká opatření, kterými se snaží podpořit porodnost?
0: Jak jsem mluvila o té velmi nízké porodnosti a plodnosti ve Spojených arabských emirátech, tak tam jsou ta opatření nejvýraznější. Tento rok emiráty vyhlásily dokonce rokem rodiny, ale ty konkrétní politiky se často liší mezi těmi jednotlivými emiráty, jednotlivými regiony. Například Abu Zabí zavedlo jakýsi program na podporu porodnosti už před dvěma lety a zahrnuje různá opatření. Snadnější půjčky na svatbu, mateřskou dovolenou pro ženy v soukromém sektoru, nebo třeba i nějakou iniciativu, která zajišťuje návštěvy v domácnostech čerstvých rodiček a taky příspěvky na nájemné pro novomanžele. A dotýká se to i třeba splácení a doby splácení úvěru na bydlení u čtvrtého až případně šestého dítěte se dokonce rodina může dostat i na nějakou slevu na tom úvěru. A například Kuvajtská univerzita ale zkoumala, jestli finanční pobídky mají vliv na tu porodnost a na plodnost a zjistila, že ne tak výrazně, že plodnost i dále klesala. No a vstupují do toho i zdravotní aspekty, nesnižuje se plodnost jaksi jen sociálně, ale i ve státech zálivu si všímají, že se snižuje i biologicky. Takže například v Dubaji od letošního roku je povinný předmanželský genetický screening, pokud je tedy alespoň jeden z těch novomanželů občan Spojených emirátů. A taky se velmi rozšiřuje podpora umělého oplodnění. Lékaři v Dubaji i v Abu Zabí pozorují taky více žen, které vyhledávají ty služby na zmrazení vajíček většinou ještě před svatbou. Zároveň tady to může být velmi drahé i přes třeba státní podporu, takže obecně funguje tady i taky lékařská zdravotní turistika a právě třeba Jordánsko je jednou z těch destinací, za kterými arabské páry, ale případně třeba jenom arabské ženy vyráží na právě umělé oplodnění.
1: Nízkou porodnost jsme probrali s blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: Teď už máme 4:45 a čeká nás v odpoledním plusu další téma. Za vraždu a podobné těžké zločiny by mohly skončit ve vězení i pachatelé mladší 15 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce totiž u nejzávažnějších trestných činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Diskuze o takové změně už otevřel ve sněmovně. Pokud získá podporu vlády, chce takový návrh předložit poslancům v první polovině příštího roku. Jenže proti je opozice. Řada odborníků i samotná výchovná zařízení.
3: Ti pachatelé se mnohdy cítí jako beztrestní, mají pocit, že jim vše projde.
21: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. S návrhem na snížení trestní odpovědnosti na 13 let souhlasí i Renáta Vesecká za motoristy a předseda Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček, oba z ústavně právního výboru sněmovny. Podle Tejce roste hlavně násilná kriminalita dětí a také brutalita. Proto chce snížit odpovědnost u vraždy a všech trestných činů, kde je dospělému možné uložit výjimečný trest. Například dětských vrahů ale bývá podle údajů justice v posledních letech kolem 5 ročně. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci navíc podle jeho autorky Jany Hulmákové nárůst brutality neprokázal.
22: Po celé to sledované období ty počty jsou velmi nízké těchto případů s těmi specifickými způsoby provedení. Nemůžeme hovořit, že by se tam dal vysledovat nějaký velký trend, snad jenom s výjimkou vydírání ze zbraní.
21: Někteří poslanci už proto vyrazili do terénu, konkrétně do věznice Všehrdy, která má i oddělení pro mladistvé a výchovného ústavu v Boleticích, aby zjistili, jak se k tomu staví samotná zařízení. V obou byla i Vendula Svobodová z Pirátů.
2: V té věznici nám řekli, my nechceme mladší děti, nám to tady naruší práci s těma mladistvejma. A zároveň ve výchovňáku jsme se ptali, jestli vlastně se chcou těch nejproblémovějších dětí jakože zbavit v uvozovkách. A oni nám říkali, ne, my je tady chceme nechat, protože my s nimi umíme pracovat. My jenom potřebujeme posílit některé nástroje, když je dáme do té věznice, jsou vystaveny restriktivnímu systému, změní to úplně jako jejich chování.
21: Analýza z Ministerstva spravedlnosti upozorňuje i na řadu limitů stávajícího systému. Za nedostatečnou označuje například práci s rodinami dětí s delikventním chováním a chyby vidí i v předávání informací. S tím by mohl pomoci připravovaný Centrální úřad pro rodinu a ochranu dětí. Malí zločinci už by taky měli končit jen v ochranné výchově a ne dětských domovech, říká Svobodová.
2: Aby se nám ty děti tam nepotkávaly, protože každý má úplně jako specifický nároky, a pak taky posílit právě nástroj ředitelů v dětských domovech, ale výchovňácích a všude, aby na tu ústavní výchovu, aby třeba mohli ty děti kontrolovat, jestli jsou pod nějakýma návykovýma látkama, jestli něco nepronáší dovnitř, a mohli s nima fakt jako efektivně zpracovat.
21: Ministr Tejc k tomu říká.
3: Jsme se také potkali už s ministry práce, školství a zdravotnictví a řešíme to, jak upravit vůbec prevenci, otázku právě výchovy v těch ústavech, ale já jsem ministr spravedlnosti a tady je mým úkolem, pokud nefunguje ta prevence, zatáhnout za záchrannou brzdu v případě, že už dochází k ohrožení společnosti.
21: Podle bývalého náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka z hnutí STAN je problémem spíš nedostatek odborníků.
7: Ano, jsou zde i dětští vrazy, ale je potřeba se dívat i na ta velká čísla. To znamená to, že v případě těch dětských pachatelů máme vysokou recidivu. Není možné na ty děti pohlížet jenom jako na velké dospělé. Prostě i ten jejich stále se vyvíjející mozek reaguje na ty věci jinak.
21: Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva doporučil věk nesnižovat dostatovat

0: Domácí italské těstoviny v kombinaci s lahví červeného vína, takový obrázek na italských stolech se stává čím dál méně běžným. Italové pijí méně vína. Nejde o malou změnu nebo aktuální výkyv, ale o dlouhodobou tendenci. V 70. letech minulého století vypil průměrný Ital více než 100 litrů vína ročně. Dnes už je to jen přibližně 30 litrů. Vinařský průmysl zažívá dnes vážnou krizi a ve vysílání je Lupo Terani, předseda spolku La Dolce Vita, který představuje Itálii a její kulturu a gastronomii. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: Znamená tak výrazný pokles spotřeby, že Italové ztrácejí vztah k vínu, nebo se spíš mění jejich životní styl a konzumní návyky? Popřípadě, nakolik situaci italských vinařů dále komplikují americká cla?
1: Dále komplikuje co, prosím vás? Americká cla?
0: Jestli tu situaci s italskými víny komplikují americká cla na evropská vína, která zavedl Donald Trump?
1: Já si myslím, že tohle má úplně malý vliv. Já spíš si myslím, že ne, že Italové by přestali pít víno, ale pijou jiným způsobem. Protože víte, dříve bylo víno, řekněme, součástí každého jídla. Víno prostě na stole, jedlo se a pilo. A dneska je vztah vínu trošku jiný. I lidé přemýšlí o zdraví, o stravování, kaloriích, o méně alkoholu. A taky se změnil způsob našeho života, protože třeba obyčejná věc, auto. Jste v restauraci, si objednáte láhev a pak byste možná vypila tři, dvě, jednu skleničku. Ale protože potřebujete řídit, tak nepijete třeba nic, nebo si dáte jenom půl skleničky. Protože chcete se vrátit prostě domů s řidičákem. Co se týče, já si myslím, já jsem mluvil s několikama vináři a necítil jsem ten problém jako postat.
0: Mladá generace obecně omezuje konzumaci alkoholu. Platí to samé i v Itálii?
1: Víte co, ty mládí teď pijou úplně něco jiného, protože víno pije málo kdo. Oni spíš teď, víte, v Itálii spritz, koktejly, long drinky, pivo, to samozřejmě je ta lepší varianta, anebo různé aperitivy. Prostě je to takhle. Mají jiné zájmy a to víno není první volba. A taky se změnily podniky, protože v mnoha italských městech dneska je čím dál tím méně těch čistý starý bar, kam jsme třeba jako my mládí přišli, objednali si slenku vína a zůstali si povídat s majitelem. Teď máme podniky, které jsou stále porumnější mezi sebou a jsou zaměřeny na právě mladé publikum a víno pro ně není první volba. Prostě se změnila i místa, kde pijeme, a když se změní místo, změní si to taky, co pijeme.
0: No a převládá tedy kvalita nad kvantitou?
1: Kvalita nad kvantitou. Taky lidé si teďka začali přemýšlet to, co pijou, takže nechci tím říct, že ty staré selská vína byla jako špatná, ale teď lidé jsou spíš takový, že chtějí vědět přesně, co pijou, jaká odrůda, kdo to dělal, to víno, jakým způsobem to víno dělal. Takže ta kvalita určitě se zlepšila, ale všeobecně, protože taky lidé se naučili víc o tom víně, ale taky se naučili víc o tom víně ty, co vína dělají. Takže tím způsobem se zlepšila kvalita. Ale to, co říkáte, jakoby, že kvantita měla větší hodnotu, tak bych neřekl. To spíš bych řekl, že když si se pílo prostě víc.
0: Předpokládám, že znáte řadu malých italských vinařů. Jak na současný propad spotřeby reagují?
1: Teď je takhle, že vináři mají více tendenci dávat přednost bílým vínům, protože se prodávají víc. A to je právě ten problém těch červených vínek. A já nerád o tom mluvím, protože já strašně miluju červená tělná ta vína, ale vidím, že prostě, třeba já vám dělám jenom jeden malý příklad, Moje kamarády z Trentína mají vinárství takové malé a poslední jenom 10 let vyrazili z nabídky dvě červená vína a přidali jedno bílé.
0: Říká Lupo Terani, předseda spolku La Dolce Vita, který představuje Itálii a kulturu a také gastronomii. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
1: Já taky děkuji, naslyšenou.
0: A v odpoledním plusu už míříme do vesmíru. Na oběžnou dráhu Země se poprvé dostala kosmická loď Starship společnosti SpaceX. Z amerického Texasu odstartovala právě dnes. Při 6 obletech planety má na oběžnou dráhu vypustit satelity služby Starlink. Ve 1:45 hodinu před startem Starship byla naší planetě nejblíž kosmická sonda JUICE. Namířeno má k Jupiteru, ale než tam doletí, musí ještě několik let manévrovat sluneční soustavou.
2: Teď se to dostane na hodně výstřednou dráhu. Ta sonda JUICE těsně prolétne a potom se zase bude vzdalovat. Ano, musí získat energii z oběžné rychlosti Země.
3: Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vysvětluje, že sonda využívá takzvaný gravitační prak. Naše Země ji k sobě přitáhne na vzdálenost několika tisíc kilometrů a pak ji vymrští zase dál.
2: Tady ten úhel toho zahnutí té dráhy nebude příliš velký. Dojde hlavně k urychlení té sondy, což je ten princip, který tady potřebujeme, abychom tu sondu nakonec dostali na dráhu k Jupiteru.
3: Sonda má hlavně zkoumat 4 ledové měsíce Jupiteru a hledat na nich možné podmínky k životu.
2: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
3: Přístroj s českou účastí bude zaměřený hlavně na magnetické pole v okolí měsíců i samotného Jupiteru. To je signál, který tam skoro před půl stoletím naměřila sonda Voyager 1. Trochu se to podobá signálům z magnetického pole Země, které nás chrání před kosmickým zářením. Při průletech kolem Země proto vědci můžou přístroj znovu zkontrolovat a skalibrovat.
2: Náš přístroj by měl běžet až do 3. října.
3: Zkoušky přístrojů je mají hlavně připravit na misi k Jupiteru, ale v naměřených datech se dají neplánovaně najít i zajímavé objevy, říká Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry.
4: Kolegové z Itálie měřili nad Velikou Bouřkou v jihovýchodní Asii. Naměřili zajímavé jevy na vršku bouřkových oblaků. Bylo to první měření ve více spektrálních oblastech z oběžné dráhy. Žádné takové měření zatím okolo Země nelítá.
3: I na tomto objevu mají podíl čeští vědci, přestože nepochází z jejich přístroje.
4: Nikdo z nich neměl žádné zkušenosti s bouřkami a blesky, tak nás oslovili, jestli bychom jim neporadili, co to tam vlastně naměřili.
3: Blesky a další jevy na Jupiterových měsících bude sonda JUICE měřit od roku 2031, kdy tam podle plánu dorazí. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Vysoký schodek státního rozpočtu nebo údajně nevyřešený střed zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO. To jsou některé z důvodů, proč opozice na zítřek svolala hlasování o nedůvěře vládě. Má vůbec šanci kabinet svrhnout? Vše probereme krátce po zprávách s Anou Millerovou z domácí redakce. ...16.30 zprávy a Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
6: Tento týden začne v Česku znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí. Sloužil jí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Český rozhlas to zjistil od středočeských vodáren. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení posílila v Senátu a vytvoří vlastní frakci. Vyplývá to z výsledků nedělních voleb do dolní komory. Je to poprvé v historii senátních voleb, kdy se podaří bývalé Národní frontě vytvořit vlastní klub. Nejsilnější nadále zůstávají republikáni. Východní pobřeží Spojených států od Severní Karolíny po Novou Anglii od pátku bičuje neobvykle silná zářijová bouře. Přináší vichřici, přívalový déšť a záplavy na pobřeží. Guvernérka jednoho ze zasažených států New Jersey varuje, že bouře ještě není u konce. Kosmické lodě Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhala jeden ze 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď teď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. Na jaře příštího roku začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toků i břehů ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu určeného na nápravu důlních škod. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka bude řeka opět zdravá v druhé polovině roku 2028. Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle se budou tvořit mlhy, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru bude kolem 5 nad nulou, ojediněle se můžou přidat přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 6 stupňů, v kotlinách pak výrazně méně. Slabý proměnlivý, místy hlavně na Českomoravské vrchovině a na severu Čech. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra nás čeká převážně jasný den, v Čechách přechodně až polojasný. Zpočátku se v úterý budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 16, na Šumavě až 19. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu bude večer většinou slábnout. Zprávy Plusu Andřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A teď už máme 3:30. Necelé 2 týdny před volbami čeká vládu Andreje Babiše z hnutí ANO další zkouška. Opozice už po druhé v tomto volebním období svolala schůzi k vyslovení nedůvěře kabinetu. Hlasy k jeho svrhnutí ale pravděpodobně mít nebude. Co tedy od zítřejšího jednání čekat, tak to už probereme s Anou Millerovou z domácí redakce. Hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne.
0: Jak na svolání schůze reaguje vládní kabinet?
7: Podle poslanců ANO, SPD a motoristů je jasné, že k svržení kabinetu tu nedojde. Je k tomu totiž potřeba alespoň 101 hlasů a současná opozice jich má 92. Musela by tedy přesvědčit alespoň 9 koaličních poslanců, aby proti vládě vystoupili. To se ale podle premiéra Andreje Babiše nestane. On sám dokonce řekl, že se na schůzi těší.
8: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
7: Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD na schůzi vystoupí všichni členové vlády a taky předsedové koaličních stran i jejich poslaneckých klubů. Schůzi plánují využít jako rekapitulaci toho, co už ve vládě stihli.
0: Proč opozice hlasování vyvolala, když na svržení vlády nemá dost hlasů?
7: Jako hlavní důvod uvádí návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem 387 miliard korun, což je druhý největší deficit v historii Česka. Podle opozice je potřeba na zadlužování státu upozorňovat a hlasování o nedůvěře je nejsilnější nástroj, jaký na to má, říká předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
9: Teď, ať se ozve jejich svědomí, teď, když my vyvoláme tu schůzi, tak můžou ukázat, jestli teda opravdu svým voličům před volbami naprosto cynicky lhali, anebo zda mysleli svůj volební program vážně a vládu v tom případě nepodpoří.
7: Opozice vládu kritizuje taky za podle ní nevyřešený střet zájmů premiéra a jako další důvod uvádí údajné útoky kabinetu na instituce, jako jsou soudy nebo neziskový sektor. Koalice ale všechno tohle odmítá. Opozici naopak plánuje vyčíst její předešlé aféry, třeba dozimetr nebo takzvanou bitcoinovou kauzu.
0: Poslance tedy zítra čeká dlouhá debata. Kdyby mohlo dojít na samotné hlasování?
7: Pravděpodobně až ve středu. Schůze sice začne zítra ve 14 hodin. hodin. Právě kvůli očekávaným projevům koalice i opozice se ale zřejmě protáhne až do dalšího dne. Na závěr připomenu, že první hlasování o nedůvěře ustála vláda Andreje Babiše letos v únoru. Opozice tehdy schůzi vyvolala kvůli konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který na konci minulého roku odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí.
0: Domácí politiku jsme probrali s Anou Millerovou z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
7: Díky, naslyšenou.
0: A teď už míříme do Spojených států. Agenti umělé inteligence od firem OpenAI a Anthropic se dostali na internetové stránky několika amerických úřadů. Problém byl v tom, že jim to nepřikázal žádný člověk a agenti tak učinili sami od sebe. Firmy to přiznali až poté, co je odhalili nezávislí výzkumníci. Podle deníku Axios se jedná přitom jen o zlomek problému a experti už vyšetřují desítky tisíc podobných případů. Jak vážné to je a co s tím americká vláda hodlá dělat, tak to probereme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Hezký den.
10: Dobrý den.
0: Na které americké úřady agenti umělé inteligence zaútočili? Dostali se k něčemu citlivému?
10: Tak z těch dostupných informací se zdá, že zatím ne, ale musím říct, že to jen málo koho uklidňuje, protože firma OpenAI, ta, která spravuje ChatGPT, tak to potvrdila až poté, co to zjistil deník New York Times. Přiznala, že její agenti našli volně na internetu přihlašovací údaje, stáhli data z čítacího úřadu, který spadá pod ministerstvo obchodu, a potom data z webu burzovní komise přenesli jinam. Oni se pokusili proniknout i k datům úřadu pro občanská práva, to je zase na ministerstvu školství. To se jim ale nepovedlo. Nicméně úřady říkají, že to šlo o veřejně dostupná data, že tím pádem nic citlivého neuniklo, co by už na veřejnosti nebylo. Samozřejmě se ovšem nabízí otázka, proč to ti agenti vůbec udělali, co to znamená do budoucna a taky, jestli by to ty úřady vůbec přiznali, kdyby na to nepřišli novináři.
0: Jak na to reaguje Bílý dům? Chystá Donald Trump nějaké regulace?
10: Spíš naopak, protože Donald Trump měl minulý týden v OSN projev, ve kterém znovu zopakoval, že on odmítá regulaci umělé inteligence. Podle něj totiž hrozí riziko, že bude brzdit inovace takovéhle regulace a že americký náskok před Čínou by to také mohlo zpomalit. Nicméně uvnitř jeho vlastní administrativy zaznívá mnohem ostřejší tón. Například šéf Federální obchodní komise Ferguson říká, že agenti jsou jenom nástroje, takže za jejich škody, které by případně způsobily, odpovídají jejich vývojáři a u nich už je možné vymáhat nějaké škody nebo pravidla. Obavy ale mají také republikáni v kongresu, například spolupředseda poslaneckého výboru pro umělou inteligenci Jay Obernolte to označil za další příklad ztráty lidské kontroly.
0: Já jsem v úvodu řekla, že firmy prověřují desítky tisíc incidentů. Jedná se opravdu o tolik útoků?
10: Není to úplně tak, že by ti agenti 10 000krát zaútočili, Lenko, ale jsou to problematické případy a počet těchto případů, které oni evidují jak z interního testování, tak potom ze skutečného provozu. Já ti jenom řeknu, co třeba ti agenti dělají. Oni třeba obcházejí bezpečnostní pojistky nebo uniknou z prostředí testovacího, které ale mělo být zcela izolované, nebo si založí vlastní diskuzní fóra a tam si spolu diskutují a radí se, nebo se prostě jakkoliv snaží vyhnout dohledu. A i když podle většiny těch dostupných informací zatím nebyla způsobena skutečná škoda, tak jednak to samotné množství ukazuje, že problém je o řády složitější, než se veřejně ví. Ale samozřejmě také je tady předpoklad, že čím se AI bude stávat chytřejší, čím bude mít víc informací, tak tím víc roste pravděpodobnost podobných úniků.
0: A proč se agenti vlastně takhle takzvaně utrhnou? Je v tom nějaký zlý záměr? Chtějí něco nabourat?
10: Podle výzkumníků v tom ten zlý úmysl není. Ti agenti se podle nich snaží splnit úkol a prostě když narazí na překážku, tak hledají cestu kolem, i když to znamená porušit pravidla. Nejznámější je červencový příklad platformy, která se jmenuje Hugging Face. Tehdy stovky agentů se domlouvali přes vlastní nástěnku v takové diskuzní fórum, napadli cizí firmu a jenom proto, aby si zlepšili výsledek v kybernetickém testu. Takže tam nebyl úmysl někomu poškodit, ale vylepšit si svůj vlastní. vlastní výsledek. V Austrálii zase agent pronikl do portálu zdravotního pojištění, protože hledal statistiky výdajů na zdravotnictví a systém ho opakovaně odmítal. Takže není tam ten, je to trénink, není to ten, jim jde o výsledek a ta cesta je jim vlastně, ta pravidla na ně úplně nehledí.
0: Co s tím firmy dělají? Bude stačit třeba to, že OpenAI zastavila trénink svých nejvýkonnějších modelů?
10: To je zatím nejdrastičtější krok, ale i ten je dočasný. Nicméně dneska přišel s vlastním řešením i výrobce čipů Nvidia, to je nejhodnotnější firma světa, spustil bezpečnostní platformu, kterou mají firmy sledovat každý krok svých agentů a vymáhat ta pravidla, vymáhat to, co smí a nesmí. Podle šéfa firmy Jensena Huanga totiž není možné nechat agenty volně bloudit po firmě a je potřeba je držet v uzavřeném prostoru.
0: Agenty umělé inteligence jsme probrali s naší Washington zpravodajkou Janou Cíglerovou. Moc děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
0: Stále posloucháte Odpolední plus a my už míříme do Francie. Papež Lev 14. dnes po 4 dnech zakončí návštěvou Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech. O jeho apoštolskou cestu byl ze strany francouzských katolíků ohromný zájem. Jenom v ulicích Paříže jeho kroky během 2 dnů sledoval víc než 1 000 000 lidí.
11: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem jedinečným a nenahraditelným.
12: Papež na mši na náměstí Svornosti v Paříži taky řekl, že materiální věci ani zábava nedokážou zaplnit vnitřní prázdnotu člověka. Mši sledovali lidé taky na bulváru Champs-Élysées a přilehlých ulicích. Podle Vatikánu jich bylo až 800 tisíc, mezi nimi i Marie Joël, která přijela ze Štrasburku.
13: Už dlouho jsem nic takového nezažila. Líbilo se mi, že nás bylo tolik. Byl to duchovní okamžik, chvíle společenství a bratrství. Nejvíc si budu pamatovat to, že jsme mohli přivítat papeže ve Francii a zároveň jsme se my jako katolíci taky vydali na cestu.
12: Mezi nejočekávanější body papežovy návštěvy Francie patřilo setkání s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Po vyslechnutí jejich příběhů za zavřenými dveřmi papež znovu potvrdil svůj závazek bojovat proti sexuálnímu násilí páchanému kněžími v katolické církvi.
11: Církev musí mít odvahu začít sama u sebe, abychom uzdravili hluboké rány, nevěry a bolestivé chyby, ke kterým došlo v našich řadách.
12: Prohlásil papež na mši pro 200 tisíc věřících v Lurdách na jihu Francie předtím, než vyslechl příběhy 7 lidí, které jako nezletilé zneužili kněží nebo vychovatelé v katolických školách. Podle nezávislé vyšetřovací komise zneužili kněží, vychovatelé a nebo řeholníci ve Francii od 50. let 330 tisíc nezletilých. Papežovu návštěvu Francie provázel ohromný zájem věřících. Jeho cestu papamobilem po centru Paříže sledovali 100 000 lidí.
14: Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
13: Papeže obdivuji. Je to hlava církve, která nás vede a předává nám spoustu nesmírně důležitých poselství. O míru, o mladých lidech v církvi, ale taky o životě, protože je důležité se starat o svoje blízké, ať už jsou na začátku anebo na konci života.
12: Podle Emerancien byla papežova návštěva historickým okamžikem pro mladé francouzské katolíky. Mezi ně patří i Melissa.
15: Jsem katolička a poprvé vidím papeže v Paříži. Ještě jsem neměla to štěstí jet do Vatikánu. Je to opravdu velký okamžik. Je to dojemné a je to historický okamžik pro katolickou mládež ve Francii i v Evropě. Nikdy na to nezapomenu. Sice papež kolem nás jenom rychle projel, ale jak často vidíte papeže z takové blízkosti? A aspoň mám video na památku.
12: Právě na mladé katolíky Vatikán během cesty cílil a uspořádal pro ně i vigílii na fotbalovém stadionu na předměstí Paříže. Papež se ve Francii sešel taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a v Elizejském paláci varoval před umělou inteligencí, která by se mohla vymknout z rukou.
11: abychom nestratili svou lidskost kvůli ráji strojů, které pronikají do našeho každodenního života a utvářejí ho, je naléhavě nutné, abychom svou mysl dokázali vycvičit v etickém rozlišování, abychom dokázali rozpoznat, co je morálně dobré.
12: Papež taky nepřímo zkritizoval zákon o eutanázii, který francouzský parlament v létě schválil. Papež Lev XIV. Byl první hlavou katolické církve, která po téměř 20 letech navštívila Francii. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Máme 28. září a na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy dnes zamířili lidé z celé republiky. Připomněli si Den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili také slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
16: 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
17: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá. Trasa vede přes Káraný, je to asi 13,5 kilometrů.
16: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
17: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
16: Kolik to zhruba váží?
17: To nemám představu, ale určitě se to pronese.
16: Takže vy střídáte se s ostatními poutníky?
17: Určitě, a v to doufám.
16: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
17: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Takže samozřejmě všechny věci v životě jsou důležité, ale to nejdůležitější jsou ty hodnoty, které nám svatý Václav předal. Pomoc druhým, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
16: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
18: Bydlím tady ve Vinořích, šli jsme pěší poutí.
16: Jak daleko to zhruba teda máte?
18: 10 kilometrů a 300 metrů.
16: Přímo takhle to máte od vlastního domu?
18: Ano, ano. Tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
16: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
19: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
16: Křesťanské kořeny podle něj můžou být tím, co lidi v Česku i v Evropě spojuje.
19: Svatý Václav nám připomíná, že naše chápání lidské důstojnosti, odpovědnosti za slabé, ale i naše umění, i pojetí vlády, byly po staletí formovány biblickou a křesťanskou tradicí.
16: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: U svatého Václava zůstáváme. Naším hostem už je historik Jakub Izdný z Ústavu historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Hezký den.
20: Dobrý den.
0: Jak se v průběhu staletí proměňovalo vnímání svatého Václava českými historiky a českou společností?
20: Velice, protože je to přece jenom nějakých 1100 let a za tu dobu prostě se změnila ta společnost a s tou změnou společnosti se vždycky změnil obraz a vnímání všeho, včetně teda těch symbolů, jako byl právě svatý Václav. Na začátku to byl prostě ideální svatý, to znamená, až skoro by se řeklo mnich, který dává přednost vlastně těm věcem náboženství, modlitby, odříkání, který dělá různé symbolické věci, které z něj vlastně dělají takovou osobnost, která vlastně odpovídá tomu křesťanskému ideálu. Potom vlastně už někdy na konci 10., na začátku 11. století z něj začal být patron země, či čili osoba, která vlastně byla spojená s vládou nad tou zemí. Přidávaly se potom ty obrazy, které známe už poměrně dobře, jako jsou třeba ta rytířská figura. Ta tam nebyla od samého počátku, ta se objevuje až někdy ve 12. století kolem křížových výprav a kolem toho zázraku, kdy se vlastně měl poprvé zjevit v bitvě jakožto pomocník vlastně proti nepříteli. A ty proměny vlastně pokračovaly dál a dál. Karel IV. Ho vlastně povznesl už do toho naprosto jako precizně definovaného státního symbolu společně s několika dalšími svatými. Hodně výrazná proměna samozřejmě se odehrála na konci středověku s husitstvím, které si na svaté příliš nepotrpělo, ale svatý Václav jakoby tomuhle procesu unikl tím, že to byl přece jenom jako domácí hrdina a symbol, takže i potom v 15. 16. století byl poměrně jaksi ctěný a uctívaný i tou utrakvistickou částí společnosti. No a pak přišlo baroko, rekatolizace a od 18. 19. století zase ty nacionální trendy, takže z Václava se stal symbol toho moderního českého národa, což proměnilo i jeho obraz v rámci katolické církve. A ve 20. století z něj zase kdekdo udělal to, co zrovna potřeboval. Symbol státu, symbol spolupráce s Němci, pak symbol vlastně zaostalo a řekněme odtrženosti katolické církve od nějakého moderního vývoje a v dnešní době se k němu vlastně vracíme přes ten svátek české státnosti, čili takhle letem světem těch několik bodů, které se tam jaksi propsaly, těch změn bylo hodně.
0: Ale i tak, v čem byl podle vašeho vlastního expertního pohledu svatý Václav pro dějiny českého národa důležitý? Jakou symboliku nám zanechal?
20: Je to tak, že na samém počátku vlastně nebyla ta představa státu jako dneska, kdy to chápeme automaticky jako nějakou instituci, která existuje na základě něčeho, co moderní sociologie definovala jako společenská smlouva. Středověk prostě tyhle věci vnímal velmi sakrálně, tak se k ním obracel a Václav byl v podstatě věčným panovníkem země. On byl tím, kdo vlastně měl tu zemi neustále vlastně řídit a spravovat prostřednictvím svých zástupců, což byli jeho příbuzní vlastně členové panovnických rodin a jeho vlastně nepřímí potomci. Čili on byl v podstatě to, co definovalo tu českou státnost, když to tak řekneme v tom středověku, protože on byl tím vlastně jako věčným vlastníkem Čech. Což se samozřejmě jaksi potom transponovalo do těch novějších pohledů. A je to důležité, protože my to dneska už tak necítíme, ale člověk vlastně té předmoderní společnosti vnímal ty svaté poměrně výrazně jako nějaký, dneska bychom řekli, identitotvorný prvek. On se k ním prostě vztahoval, tady jsme doma, tady je svatý Václav, tady jsou jeho kostely, tady jsou jeho relikvie, tady se chodí na poutě do Staré Boleslavy, jak jsme teďka slyšeli, či tohle všechno vlastně tvořilo dohromady nějaké společenství. On byl jedním z těch, řekněme, státních symbolů, ale vlastně takových jako žitých. Jo?
0: A jak důležitou roli v budování jeho kultu sehrál nebo nesehrál jeho bratr Boleslav?
20: Rozhodující. On je na samém počátku. Nám to může vlastně přijít hrozně divný, ale on byl tím, kdo v podstatě toho Václava uvedl do téhleté role. Kdyby se byl býval rozhodl, že tomu v uvozovkách zatne tipec, tak by to s velkou pravděpodobností dokázal. Vládnul tady 30 let a on mohl prostě vzpomínku na svého bratra poměrně jako úspěšně potlačit, kdyby chtěl. Kontrola v uvozovkách tehdejších masmédií byla velmi jako výrazná. Takže stačilo málo a o Václavovi se nemuselo nic zásadního vědět. Ale on se rozhodl v podstatě zřejmě úplně opačně a řekl si, že vlastně z bratra a ze svého zločinu udělá symbol, který tahle jeho politiku vlastně bude poponášet dál a že který nějakým způsobem té zemi pomůže. Čili on vlastně na jednu stranu pravděpodobně v rámci nějaké kajícnosti, protože prostě okolo něj vznikaly ty svatostánky a to byl způsob, jakým tehdy vlastně se člověk snažil vlastně odčinit nějaké svoje hříchy, že zakládal prostě třeba instituce církevní, pokud na to měl. Na druhou stranu podle mě jednoznačně prostě věděl, že tohle bude pro jeho politiku dobrý bod, přínos, opora, které on se může nějakým způsobem stáhnout a která je i investicí do budoucna pro jeho potom, poznámky a ukázalo se, že to fungovalo naprosto skvěle. Jo, z Václava se stal ten symbol.
0: A já se ještě vrátím k tomu, o čem jste hovořil. Ke svatému Václavovi se hlásil Karel IV., národní obrozenci, první republika, ale jeho symboliku využívali právě i nacisté. Jak se mohl jeden historický příběh stát oporou různým směrům?
20: A to je dáno tím, že prostě, když je ten příběh tak starý a tak košatý, tak si z něj vždycky
0: něco
20: vyzobat to, co se vám zrovna hodí. Prakticky každá složka společnosti ve všech možných chronologických obdobích měla z Václava hrdinu, občas výjimečně hrdinu negativního. Ale to neznamenalo, že ho ignorovala. Jo? I v těch ostatních jakoby, případech to byl prostě člověk, ke kterému se nějakým způsobem odvoláváme, i když to třeba můžeme chápat nějakým způsobem negativně. Nebylo to ale tak jednoduché, protože některé ty složky té společnosti toho Václava až tak úplně nebrali. V 19. století byl Václav hodně silně symbolem právě českého katolictví. Ta část společnosti, která se odkazovala třeba k těm husitským tradicím, která se potom tady transformovala do nějaké vlastně třeba i husitské církve, tak ta Václava tak silně vlastně jaksi neuznávala, pro ní tak jako dobrým symbolem nebyl. Jo? A rodiče se odkazovali právě k hrdinům husitství, Žižkovi Husovi, Jiřímu z Poděbrad a podobně. Jo? Pak byl samozřejmě velký problém, co se stalo, když vlastně Němci z Václava udělali symbol té spolupráce s Čechů vlastně s Němci napříč vlastně staletími. To Václava silně vlastně diskreditovalo a celou druhou polovinu 20. století musel, řekněme, tenhle dluh trochu dohánět a samozřejmě do roku 89 nikdo nestál o to, aby očišťoval svatého Václava.
0: Jak nacisté Václava poškodili, nebo jak vypadalo to, že si ho vzali do úst a jak to očištění potom probíhalo?
20: Vlastně velmi nenápadně. Jo. Se na tom příběhu svatého Václava zdůraznil ten bod, kdy Václav teda uzavře dohodu s tehdejším panovníkem, vlastně ještě východofranské říše, Jindřichem Ptáčníkem a z interpretace vlastně nacionalistické historiografie jasně řekne, prostě my jsme podřízení. Jo, čili ten model, který tady vlastně byl, se dal krásným způsobem naroubovat na to, co Němci potom vytvářeli po roce 39, protektorát a dále. A pracovali s tou symbolikou vědomně vlastně ve smyslu český národ tu je v podřízeném postavení vůči národu německému a svatý Václav byl první, který to správně pochopil. Čili oni s ním v podstatě pracovali a pak už velmi jemně. I když byli připraveni i velký podniky, chystal se vlastně velkofilm, celovečerní, už zvukový, potom vlastně prvním němém filmu, který se vlastně nenatočil díky tomu, že Barrandov byl jaksi protknut tou národní myšlenkou, takže ty pracovníci tam dělali, co mohli, aby ten film prostě nedopadl, vzhledem k tomu, že byla válka, tak se to prostě jenom vleklo a celé to nakonec skončilo u ledu, ale máme z toho třeba i několik jako němých záběrů už natočených, takže skutečně se na tom pracovalo a pak tady byla symbolika trochu specifická, už vlastně skoro ke konci protektorátu přišly vlastně nacistické úřady s tím, že budou odměňovat vybrané Čechy za příkladnou spolupráci takzvaným čestným štítem protektorátu Čechy a Morava se svatováclavskou orlicí, čili prostě zjednodušeně řád svatováclavské orlice, který byl vlastně symbolem toho kolaborantství. Zajímavé je, že my to máme jako promítnuté do celé té doby, on se ve skutečnosti udílel snad až někdy od léta 44. Čili ti lidé, kteří ho dostali a neodvážili se ho odmítnout, tak ty už věděli, že prostě to, co jako přijde potom, bude problém. Ale i tak se báli.
0: Máme poslední minutku, ale potřebuju se zeptat. Jak byl Václav coby panovník významný v regionu střední Evropy a jak by se o něm teď mělo učit?
20: Asi tak, jak se o něm učí. Já si myslím, že se nám ten obrázek docela jako povedlo vyvážit. Byl to člověk, který vlastně přesáhl hranice českého knížectví, byl prvním vlastně svatým, který o něm už víme, že ho uctívali i vlastně mimo samotnou českou kotlinu, čili on byl takovým opravdu symbolem té země i navenek. Kdybychom se podívali na to, co byl jako reálná osoba, tak byl prostě panovníkem své země v dobách raného středověku a nemá to moc společného s tím svatým, vlastně s tou svatou figurou, jaký známe z těch legend. To si myslím, že se teďka připomíná. Jinak je líčený asi poměrně pragmaticky jako relativně proevropská a řekněme progresivní figura, protože zavádět křesťanství do české kotliny v téhleté době prostě chtělo za prvé určitou odvahu, postavit se některým jakoby konzervativnějším trendům a zároveň taky schopnost vlastně domluvit se a spolupracovat navenek. To tam vlastně je.
0: Říká historik Jakub Izný z Ústavu historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Moc vám děkujeme.
20: Já děkuji za pozvání.
0: A to už je z Odpoledního plusu. Vše za pozornost děkuje Lenka Vahalová.
6: A bylo 17 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Až 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Evropská unie uvalila sankce na bezmála 30 lidí a subjektů zodpovědných za unášení ukrajinských dětí do Ruska. Tady jsou zprávy Plusu. Dobré sváteční odpoledne vám přeje Ondřej Látal. Vláda se od čtvrtka vrátí k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda taky rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové ano, platit do konce října.
1: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
6: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinérií navíc podle nich může vést k vyšším cenám paliv. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Nabízím i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým. V prvním kole univerzita vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Do programu se můžou vědci ze všech oborů přihlašovat do 9. listopadu. Pokračuje Tereza Bůžková, výkonná ředitelka nadace The Kellner Family Foundation, která program spolufinancuje.
21: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost a vlastně jsou schopni se tady zasíťovat a přenést tady tu zahraniční zkušenost na své pracoviště.
6: Podobně láká experty tak České vysoké učení technické ve spolupráci s Bacala Foundation.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupovaná území Ukrajiny. Krok dnes v Bruselu schválili unijní ministři obrany. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center nebo na ministry školství a sportu v okupovaných regionech.
22: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: Jihokorejské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského charge d'affaires. Stěžuje si na zveřejnění informací o předání 2 severokorejských vojáků do Jižní Koreje. Informovala o tom agentura AFP. Soul kvůli tomu od Kyjeva požaduje vysvětlení a omluvu. Předání vojáků oznámil minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky na valném shromáždění OSN v New Yorku. Podle jihokorejského prezidenta Lee Jae-myunga se země dohodly, že informace zůstane tajná. Východní pobřeží Spojených států od Severní Karolíny po Novou Anglii od pátku bičuje neobvyklá silná zářijová bouře. Přináší vichřici, přívalový déšť a záplavy na pobřeží. V New Yorku padající strom zabil zaměstnance městské bytové správy. Guvernérka jednoho ze zasažených států New Jersey varuje, že bouře ještě není u konce.
2: Guvernérka Mikey Sherrillová varovala, že ještě dnes hrozí poslední záplavy. Bouře nejvíc zasáhla okolí New Yorku a Long Islandu, kde vítr v nárazech dosáhl 130 km za hodinu. V neděli bylo bez proudu téměř 150 tisíc domácností a firem. Nyní se jejich počet snížil zhruba na pětinu. Ve státě Massachusetts místy napršelo přes 170 mm srážek, byly zrušeny stovky letů. Nyní bouře už slábne. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Noc bude jasná anebo skoro jasná, ojediněle s mlhami, teploty 12 až 7, při uklidnění větru kolem 5 stupňů, ojediněle se můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty vystoupí na 20 až 24, v tisíci metrech na horách bude kolem 16 stupňů, na Šumavě až 19 a vát má mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. A v Česku bude celý tento týden babí léto, meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů, bude zároveň jasno a bez deště, místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu právě zítra. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečné, babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. To byly zprávy a na Plusu pro vás teď máme 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
3: Jaká překvapení mohou přinést senátní volby? Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v komunálních volbách? Jaká témata voliče zajímají a jaká se dá očekávat volební účast? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je politolog Michal Malý z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak se díváte na kandidaturu lidí z takzvané vysoké politiky v komunálních volbách? Dá se očekávat, že se v lokální politice budou v případě zvolení skutečně angažovat?
4: To se samozřejmě liší od různých příkladů, ale historicky vždy vysocí političtí činitelé kandidovali v komunálních volbách. Buď, to je ta jedna skupina, buď jenom proto, aby trošku zvedli povědomí o té kandidátce, protože zkrátka voliči, zejména ve velkých městech, neznají úplně všechny kandidáty, když je tam poslanec nebo ministr nebo senátor, tak to zvyšuje povědomí o té kandidátce jako takové, ale většinou pak se neúčastní té komunální politiky, pouze propůjčují to svoje jméno, tu svoji osobní značku. A ta druhá skupina těch politiků nebo těch kandidátů jsou také vysoce postavení politici, kteří ale na té komunální úrovni začínali, mají k tomu nějaký vztah, případně se jim z té komunální politiky ani po vstupu do té velké nechce odcházet, tak si tam aspoň ponechávají nějaký komunální mandát a zkrátka asi chtějí mít tu svoji obec tak nějak ještě pod kontrolou, chtějí s ním mít nějaký kontakt.
3: No ale pokud skutečně třeba přímo šéfové stran kandidují do obcí, a jak se říká často na oko, je to fér?
4: Není úplně obzvlášť, pokud když veřejně deklarují, což je třeba příklad motoristů, že ten mandát ani nepřevezmou, případně, že by byli zvoleni. Jasně, jak jsem už zmiňoval, zvedá to nějaké povědomí o té kandidáce, nicméně pro voliče je to takový signál, jako volte si nás, ale my tam stejně sedět nebudeme.
3: No a pomáhá skutečně taková kandidatura notoricky známých tváří?
4: Bez pochyby ano. Minimálně i to, že se, pokud se ten politik účastní pak té kampaně jako takové, to je poměrně důležité. Jenom jméno na kandidáce může sice zvednout to povědomí, ale nemusí mít žádný dopad, ale pokud se ten politik přímo účastní meetingu, nějakých setkání s voliči, rozdává noviny v ulicích a tak, tak to ten dopad mít může. A my to ostatně vidíme i u těch celostátních lídrů, kteří ne teda, že by kandidovali úplně na nějakou samosprávu, ale účastní se těch kampaní, objíždí zejména ta velká krajská města a voliči se s nima můžou vyfotit, můžou s nima nějakým způsobem komunikovat, tak tohle je zcela běžné. Ale že by šéfové velkých parlamentních stran kandidovali, tak to se moc často nestává.
3: Jak to je? Zabírají na voliče spíš, řekněme, osvědčení politici, anebo známá jména třeba ze showbiznisu, případně sportu?
4: Ono to je poměrně specifické. Samozřejmě pokud ten člověk, ať už je to vrcholný politik nebo člověk ze showbiznisu, je nějak známý v té své obci, a tady můžu zmínit příklad třeba hokejisty Schlegera, který pravidelně kandidoval v Litvínově, tak to nějaký efekt mít může. Pakliže se jedná o nějakou velkou obec a je to známá osobnost, která sice s ní nemá úplně moc společného, ale lidé ji znají, tak to taky může mít nějaký pozitivní efekt. Ale spíše už ta politika i ta komunální je tak personálně vyprázdněná, že se snaží ty kandidáti nebo ty, co skládají ty kandidátky, zkrátka na sebe nějak aspoň zajímavou formou upozornit.
3: A jakou roli hrají osobnosti těch konkrétních kandidátů?
4: Tak tou nejdůležitější věcí je podle mě nějaká větší legitimita té kandidátky. Pakliže ten člověk má nějaký zajímavý příběh, je spojen s nějakou pozitivní historií nebo tak, tak to té kandidátce dává nějaký punc důležitosti, nebo zkrátka ten člověk s ní spojuje své jméno, tak ta kandidátka asi nebude špatná, když dává všanc svoji pověst. Případně může to být i nějaká forma endorsementu nebo podpoření jiných kandidátů, když ta významná osobnost je spíše na nějakých spodních pozicích. Takže spíše zvedá to povědomí, dává to té kandidátce nějakou větší legitimitu a samozřejmě to přitahuje pozornost voličů, pakliže ta osobnost je známá.
3: A co bývá těžší, mandát nově získat anebo obhájit?
4: V České republice je samozřejmě vždycky těžší ten mandát obhájit. Češi obecně milují nové strany, nové kandidáty, nebo ani ne nové kandidáty, ale třeba nové značky nebo rebranding nějakých starých stran, tak prostě něco nového. Takže i vidíme to vlastně na té parlamentní úrovni nebo na té vládní úrovni. Češi zkrátka rádi dávají šance novým stranám a tak podobně. A my to vlastně vnímáme i u těch už zaběhnutých kandidátek, že někdy, když se třeba celostátně nedaří parlamentní straně, tak ta kandidátka třeba změní jméno, že se z toho vypustí ten celostátní název strany a změní se to například na Společně pro Třeboň nebo tak. Zkrátka, že se ta kandidátka více lokalizuje, odprostí se od té celonárodní politiky, ale může to být i naopak. Když se zkrátka té značce daří, tak toho využijete. Příkladem může být třeba hnutí ANO, kdy někdy vznikají kandidátky, kde vlastně skoro nikdo ty lidi nezná, ale jdou volit Andreje Babiše, jdou volit hnutí ANO a tak. Takže může to být různé.
3: Kandidáti v obcích se podle statistiků k politickým stranám moc nehlásí. Vy už jste možná z části i vysvětlil, proč, čím to tady podle vás je hlavně?
4: Důvodem je to, že český volič nebo průměrný český volič se moc nezabývá tou komunální ani vlastně krajskou politikou a během toho svého denního režimu se dostane skrze média do kontaktu primárně tou celostátní a touhle s tou optikou pak kouká i na ty komunální volby. Samozřejmě někoho zná, může znát starostu a tak podobně, ale povětšinou nebo nějakou tu významnou osobnost, ale povětšinou na to kouká tu optikou té celostátní politiky. A zkrátka, když se v rámci té celostátní politiky nedaří, tak se snaží ty lidé od toho nějakým způsobem odprostit.
3: Tradiční strany v menších městech a obcích se trvale oslabují. Do jaké míry lze ty nadcházející volby brát jako test těch klasických politických stran?
4: Je to trošku složitější. Rozhodně se nedá mluvit o nějakém, jak se často skloňuje ve veřejném prostoru, o nějakém referendu, o té celostátní politice nebo tak. Myslím si, že ty komunální volby jsou v tomhle jsou trošku specifičtější, aby to takhle bylo. Je to spíše než test nějakých celostátních stran, taky trošku test těch komunálních politiků, jakým způsobem se dokážou domluvit, jakým způsobem staví tu kandidátku a tak a zkrátka, jak se dokážou přizpůsobit těm lokálním podmínkám.
3: A podle čeho se voliči opravdu rozhodují? Zajímají někoho volební programy, ideje?
4: Tak to, co vidíme v těch posledních letech zejména, tak ty programy jsou skoro totožné, kdy jako nikdo vám nebude psát, že chce nedostupné školství nebo rozbité silnice. Víceméně ty programy jsou jsou skoro až identické, obzvlášť jakoby toto, tyto konkrétní volby, tak všude vidíme dostupné bydlení, dostupné sociální služby a tak podobně, takže ty programy jsou skoro napříč stranami stejné. Myslím si, že to hlavní, podle čeho se pak ty voliči rozhodují, ale taky nutno říct, že v těch komunálních volbách je poměrně malá volební účast a bavíme se zhruba o nějakých 35%, což je oproti parlamentním volbám zkrátka poloviční. Myslím si, že velkou roli v tomhle tom hraje ta vizuální kampaň, zkrátka kdo na sebe dokáže upozornit, teda zejména v těch větších obcích, ať už to jsou billboardy, ať už to jsou letáky, noviny, nebo nějakým způsobem veřejná setkání a tak podobně. Vidíme i, že se stále více z těch voleb stává taková až, nechci říkat show business nebo takhle, vidíme i objíždění různých aut, čepování piva, rozdávání zmrzliny a tak, takže nějakým způsobem takhle zaujmou, to bych řekl, že bude fungovat u toho většinového elektorátu a pak samozřejmě nějakou roli tam hraje i to, že někoho volím celostátně a pokud mě ta strana nesklame, tak ji půjdu volit i lokálně, ale už se moc třeba nebudu zaobírat tím, že tam jsou nějaké jednotlivé osobnosti. Zajímá mě spíš, no, může mě zajímat ta celostátní značka, ale tím, že ten rozsah velikosti těch obcí od těch nejmenších po ty největší je poměrně významný, máme spoustu obcí, spoustu voleb a tak podobně, tak hledat v tom nějaký pevný vzorec nelze a museli bychom to rozdělit na velikost těch jednotlivých obcí.
3: Politolog Michal Malý je hostem 20 minut Radiožurnálu. Překvapuje vás, že podle novinek.cz spousta voličů neví, jak se hlasuje v komunálních volbách?
4: Vůbec mě to nepřekvapuje. A obecně i v politologii se posledních 15 let na té české úrovni bavíme o tom, jakým způsobem ten komunální volební systém zreformovat, protože on je mimořádně složitý. Nepomáhá tomu vlastně ani to, že se v těch volbách dá takzvaně panašovat, takže vy můžete volit kandidáty nebo preferovat kandidáty napříč kandidátními listinami, vysvětlovat, že se nekroužkuje, ale křížkuje, jaký je rozdíl mezi malým křížkem, velkým křížkem a tak podobně, jak se pak ty samotné hlasy přepočítávají. Je v tom poměrně velká chybovost. Nelze se divit volebním komisím, že v tom často dělají chyby, protože ten systém je mimořádně složitý. A trošku jsem doufal, že do tady těch konkrétních voleb už se ten systém trošku změní, trošku zjednoduší. Nestalo se tak, ale myslím si, že by se určitě změnit měl nějakým způsobem.
3: A jaké omily tedy přetrvávají, třeba co se týče preferenčních hlasů?
4: To, co je nejproblematičtější, když to vezmu z pohledu té volební komise třeba, tak představte si Prahu nebo nějaké krajské město, kde ten volič dostane obrovskou plachtu, několikrát složenou, na které jsou všechny ty kandidující subjekty. Volič může rozdávat křížky, ale ta plachta je oboustranná, různě se skládá a tak, takže u toho sčítání těch preferenčních hlasů je problém už jenom ten samotný formát toho volebního lístku, protože se nejedná o nějaké jednotlivé listy, ale zkrátka o jeden velký. Co je dále problém, tak volič si často myslí, že tím, že dá někomu křížek, tak volí toho člověka, ale reálně dává nějaký hlas té straně. A proto vlastně my i teď vidíme u většiny těch politických stran, a už to začíná i na těch billboardech a tak se objevovat, dejte velký křížek té či oné kandidáce, nekomplikujte si to, dejte nám ten váš plný počet hlasů a bude to pro vás takhle jednodušší.
3: Kde se modelově zapojuje do těch komunálních voleb nejvíc voličů?
4: To je taky poměrně různorodé, zejména třeba velká volební účast může být v těch menších obcích, kde se zkrátka ty lidé znají, nebo kde je nějaké soupeření třeba, kdy často na těch malých úrovních vidíme souboj nějaké lokální kandidátky a sboru dobrovolných hasičů, tak zkrátka, kde se ty lidé znají a je tam nějaký souboj, tak tam ta vyšší účast, když se zkrátka bojuje o to, jestli se rozpočet využije na hasičárnu, nebo jestli se opraví chodník. Tak tam i tím, že se ty lidé znají, že vědí, kdo kandiduje a tak, tak tam může být ta účast velká. Naopak, kde se pak vytrácí, je zejména v případech obcí, kde je třeba jenom jedna kandidátka, což se bohužel v Čechách stává stále častěji, kdy zkrátka tam vlastně žádná soutěž není a tím, že je jedna kandidátka s přesným počtem kandidátů, který odpovídá počtu a mandátů zastupitelstvo, tak tam zkrátka není žádná soutěživost, takže tam ta účast je logicky nižší.
3: No až třetina voleb je fakticky předem rozhodnutá, protože kandiduje jenom jedno uskupení. Proč je ta angažovanost v místní politice zřejmě čím dál menší?
4: U tady těch věcí, je to zejména u těch menších obcí, tak zkrátka ta daná obec nemá jednak nějak velký úřednický aparát, který by se o to staral, který by nějak zajišťoval tu administrativní podporu tomu zastupitelstvu, tak zkrátka to je vlastně špatně placená práce navíc. A druhá věc, která si myslím, že hraje velkou roli tím, že v komunální politice nebo obecně nestavíte nebo neopravujete více na ně bez dotací, tak pak administrativa těch dotací, hlídání toho procesu a tak podobně, tak jste vlastně po celou dobu jednou nohou v kriminále, tak si zkrátka myslím, že pro ty lidi i s ohledem na to, že zejména v těch menších obcích ty odměny jsou poměrně malé, někdy si to zastupitelstvo odhlasuje, že vlastně žádné nejsou, tak proč by si člověk stěžoval život, když to udělá někdo jiný za něj. Ale vlastně to otvírá debatu, jestli potřebujeme skutečně tolik komunálních nebo obecních zastupitelstev, jestli bychom zkrátka neměli na té nejnižší úrovni to řešit nějakou jinou cestou slučování v těch zastupitelstvech nebo nějakou změnou toho volebního systému.
3: Jak je to se zastoupením žen v komunální politice? Stoupá?
4: Vzhledem k tomu, že klesá počet kandidátů, to je takový první bod, ne, obecně nestoupá. Byli jsme svědky v parlamentních volbách, že máme rekordní počet poslankyň, ale zase nelze v tom vidět nějaký vzorec, protože je to strašně, strašně moc komunálních zastupitelstev najednou, takže mohli bychom se bavit o nějakých trendech třeba v nějakých krajích nebo komparativně to porovnávat s předchozími roky, ale spíše ty komunální volby jsou o tom, kdo má čas a chuť, než aby jsme v tom hledali tohle.
3: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Michalem Malým z katedry politologie Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jakou důležitost bychom měli přikládat letošním volbám do Senátu? O co se tak říkajíc hraje?
4: Myslím si, že jsme svědky jednoho z mála momentů, kde ty senátní volby dostávají mnohem větší důležitost než ty volby komunální. A je to zejména tím bojem vlády a opozice. Vidíme například, že i Andrej Babiš trošku rezignoval jak na volby na pražském magistrátu, které pro něj byly historicky důležitější, a zaměřuje se více na ten senát, protože pakliže by v těch senátních volbách uspěl, určitě by to prodával jako vítězství hnutí ANO.

0: volby komunální a promítá se zkrátka do nich ten boj vlády a opozice.
1: A o čem vypovídá, že o 27 senátorských křesel se uchází 120 mužů a jen 34 žen?
0: Je to smutný obrázek české politiky, bohužel. Nicméně, když se koukneme na to, co je to za osobnosti a tak, tak zkrátka něco v Čechách funguje, něco v Čechách nefunguje. Funguje zejména to, když tím kandidátem je muž, doktor s doktorským titulem a tak podobně. Bohužel je to nějaká zaběhnutá tradice. Problémem taky samozřejmě je, že když se koukneme přímo na ty lidi, tak to jsou prostě nějací zkušení politici. Ve chvíli, kdy v těch předchozích parlamentních cyklech byla většina mužů, tak logicky prostě je vlastně na těch významných pozicích v krajských zastupitelstvech, tak bohužel tohle se pak propisuje i do těch senátních voleb, protože zkrátka ten člověk s tou politickou zkušeností, s nějakým backgroundem, tak na největší pravděpodobností bude muž. Je to vlastně výsledek toho dlouhodobého celostátního trendu.
1: Mimochodem, ten počet kandidátů je letos nejnižší od roku 1998. Je to jenom náhoda?
0: Nemyslím si, že to je náhoda. Myslím si, že je to částečně i výsledek nějaké té strategie netříštit ty hlasy ani v tom opozičním táboře, ani v tom koaličním táboře. Zároveň, když jsou tady nějaké ty sjednocovací tendence, tak zkrátka pro kandidáty, řekněme těch méně významných stran, kteří se nebyli schopni nějak dohodnout, tak to může být viděno jako nějaká ztráta času, ztráta zdrojů. Asi se pravděpodobně buď neúčastní těch voleb, nebo se spíše účastní těch komunálních, ale vnímám to spíše jako nějakou strategii netříštění těch hlasů a u toho zbytku zkrátka, že to je pro ně ztráta času.
1: Průměrný věk mužských kandidátů je 58,5 roku. Zvažují voliči i věk, nebo spíš ne?
0: A myslím si, že spíše ne. U těch senátních voleb tím, že ten člověk musí mít nějakou zkušenost v tom obvodu, aby byl známý, aby měl nějakou šanci na to znovu zvolení, tak, nebo na zvolení jako takové, tak si myslím, že tam ty voliči spíše preferují tu známost, tu zkušenost s tím člověkem, to, jakým způsobem se on působil nebo zapojoval v tom daném obvodě, než by to bylo tím věkem.
1: A věk senátora je limitován 40. Měla by existovat i ta horní hranice věku?
0: To je velice, velice bohužel kontroverzní, otázka jako taková kontroverzní není, odpověď už ano. Stejně tak, jestli by mělo být volební právo do nějakého typu voleb už od 16, ale jsem zastáncem, že nějaká horní hranice by existovat měla, protože se bohužel někdy setkáváme s tím, že ten, a bylo to například u senátora Čuby a tak, kdy zkrátka ten senátor nebyl schopen kvůli zdravotnímu stavu výkonu mandátu, takže i v tomhle tom bych nějakým způsobem otevřel debatu o tom, jestli by to nestálo za to. Vzorem nám tady může být katolická církev například.
1: Co podle vašich zkušeností rozhoduje ve druhém kole senátních voleb? Jsou to duely kandidátů, ať v rádiu nebo v televizi, anebo něco jiného?
0: Myslím si, že ty duely v rádiu nebo v televizi zase tak velkou roli nehrají. Obecně povětšinou, když bychom to vzali optikou té dnešní opozice a koalice, tak ty opoziční kandidáti mají větší šanci, protože ty voliči jsou disciplinovanější. Nicméně nemyslím si, že rozhoduje úplně ten mediální přesah. Spíše to, jestli ten kandidát využije ten týden k tomu, nebo ten čas mezi tím prvním a druhým kolem k tomu, že znova jde do těch ulic, znova pokračuje v té kampani, připomíná těm lidem, že je tady nějaké druhé kolo, ale myslím si, že taky bohužel jedním z těch hlavních faktorů je samozřejmě i počasí. Zkrátka strávit nějaký čas volbami za sebou, tak ne každému se chce, takže je hezky, tak se na to povětšinou spíše lidově vykašle, ale zkrátka myslím si, že spíše rozhoduje ta offline uliční kampaň a připomínání toho, že existuje to druhé kolo. A my vlastně vidíme i teď na té opozici, že dělá ty kroky, které dělá, ať už s tím vyslovením nedůvěry a tak, aby mobilizovala voliče jak do těch senátních voleb, tak zejména pak i do toho druhého, kde pravděpodobně spolíhá na to, že na té nízké volební účasti toho vládního tábora ty mandáty získá.
1: A jak důležitá je tedy v prvním a potom ve druhém kole senátních voleb ta voličská účast?
0: tom prvním kole vlastně až tak důležitá úplně není, nebo tak samozřejmě čím vyšší volební účast, tím jsou ty volby reprezentativnější. Důležitá je skutečně až v tom druhém kole. My jsme byli mnohokrát svědky toho, kdy nějaký kandidát v prvním kole vyhrál a ve druhém kole získal o třetinu hlasů méně, protože ta voličská účast se snížila někdy i o polovinu procent. Takže důležité je ta mobilizace do toho druhého kola.
1: A jaký účinek mají v senátních volbách sociální sítě?
0: Určitě jsou podstatné v tom, aby se ten kandidát vlastně dostal do veřejného povědomí. Tím, že do druhého kola postupují dva lidi, ty sociální sítě, pakliže jsou hlavně dobře zacílené, zvednou relevanci toho kandidáta a ty lidé se pokouší se dostat do této dvojky nebo této trojky, zkrátka těch relevantních zvažovaných kandidátů, upozornit na sebe a ukázat těm voličům, že ano, já jsem jeden z těch tří, o kterých byste měli přemýšlet a zkrátka vybojovat si to druhé kolo. Ale sociální sítě obecně ve volbách jsou dneska základem jakýchkoliv voleb, nejenom těch senátních, bez nich to zkrátka nejde.
1: A čím si vysvětlujete, že až 20% oprávněných voličů nikdy nevolí?
0: Kdybych měl na tohle otázku, tak nesedím na Karlově univerzitě, ale někde víš, ale zkrátka někdo nebo část společnosti je obecně z té politiky takovým způsobem znechucená a má takový ten pocit, že i kdyby šli volit, tak to změnit nelze, že ty strany už se nějakým způsobem dohodly a tak, že a nebo třeba k tomu nebyli ani nějakým způsobem vedení ve svém dětství nebo ve svém dospívání, že účastnice voleb je důležité, že zkrátka tohle práva nevyužijí.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Michalem Malým z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Děkuju a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Vám taky naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Dobrý podvečer, 17:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daň na naftu. Zprostředkovatelé mírových hovorů mezi Spojenými státy a Íránem budou s každou stranou zvlášť jednat o íránském návrhu na klid zbraní. Informovala o tom agentura Reuters. Teherán návrhu nabízí odblokování Hormuzského průlivu a jednání o svém jaderném programu výměnou za mimo jiné zastavení bojů a konec americké blokády íránských přístavů. Při ruském útoku na ukrajinskou akademii věd v Kyjevě zemřela jedna žena. Zranění jsou 4. Na místě hořelo. Část historické budovy akademie je zničená. O ruském dronovém náletu informovali server Ukrajinská pravda a agentura AFP. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. Podle ruských úřadů zasáhl ukrajinský dron železniční most v Brianské oblasti na západě země. Předsedkyně švédských sociálních demokratů Magdalena Anderssonová oznámila, že teď není schopná sestavit vládu. Své rozhodnutí oznámí předsedovi parlamentu, který ji pověřil sestavením kabinetu. Anderssonová vede středolevý opoziční blok, který v parlamentních volbách na začátku září získal těsnou většinu. Izrael zabil v pásmu Gazy muže, který se podílel na teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Oznámili to izraelská armáda a zpravodajská služba Shin Bet. Podle nich byl zabitý muž před 3 lety natočený na videu, jak z Izraele unesl na motorce dvojici rukojmích. Teroristi z Hamásu tehdy unesli celkem 251 lidí, přes 1200 dalších při útoku zabili. Zpěvačka Taylor Swift obdržela cenu hudební televize MTV za nejlepší videoklip roku. Ocenění Video Music Awards získala za klip k písni The Fate of Ophelia. Sošku při děkovné řeči věnovala zpěvačce Dolly Parton, která zemřela letos ve věku 80 let. MTV rozděluje ceny na základě hlasování fanoušků. V kategorii umělkyně roku uspěla Madonna, která byla oceněná i za svůj duet se Sabrinou Carpenterovou. Dnešní noc má být jasná anebo skoro jasná, ojediněle s mlhami, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru bude kolem 5 nad nulou, ojediněle se můžou přidat i přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách v noci většinou kolem 6 stupňů, v kotlinách pak výrazně méně. Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy, teploty 20 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů, na Šumavě naměří až 19. A vát má mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. K večeru bude většinou slábnout. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti plus.
4: Patřil k nejznámějším tvářím hlavních událostí České televize. Pak z obrazovky večer zmizel. Dnes moderuje historii CS. A bývalý televizní radní jeho přesun veřejně zařadil mezi změny, kterými se podle něj dařilo měnit kurz České televize. Kdo a jak ten kurz mění? Jak silný je politický tlak na veřejnoprávní média? A co dnes vůbec znamená být nestranným novinářem? Hostem sváteční Osobnosti plus je Jakub Železný. Vítejte, dobrý den.
5: Děkuji za pozvání, Báro.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost plus.
4: Když v těchto dnech čirou náhodou slyšíte znělku hlavních zpráv České televize, co se vám děje v hlavě?
5: Vy na mě jdete rovnou přes emoce. V té slavné scéně z Majora Zemana, kterou tak fantasticky sparodovali v České Sodě, sedí příslušníci bezpečnosti a dívají se na toho zločince, respektive Václava Klause v té České Sodě. A major Kalina, nebo plukovník Kalina, tam říká, jestli na něho půjdeš s emocema, tak pohoříš. Takže já se řídím touto moudrou radou dobrého plukovníka Kaliny, šéfa STB, a nedělám tohle, nebo nevnímám tohle přes emoce. Snažím se.
4: Ale
5: teda.
4: Vy většinu věcí jinak vnímáte přes emoce.
5: To je pravda, ale tohle je práce. Tohle je práce a zase tvrdit, že to se mnou vůbec nic nedělá, to bych lhal.
4: No tak čemu byste ten pocit, slyším znělku toho, kde jsem řadu let to uváděl, tak co
5: tak,
4: se děje?
5: Tak nostalgie třeba, trošku nostalgie tam je. To ano, to přiznávám.
4: Lítost?
5: To ne, to určitě ne. Je to práce. Báro, je to práce a člověk musí jít dál, přece se nemůžeme zaseknout, zastavit. Ano, to se lidem mého typu rakům, narozeným ve znamení raka stává, ale já se snažím s tím bojovat.
4: Víte, byly vlastně dvě vrstvy toho příběhu vašeho odchodu z Událostí. A připomeňme, že letos v zimě to už budou 3 roky. Tak, jedna vrstva byla to, co vy jste říkal tehdy.
5: Já jsem ale nikdy nelhal.
4: Ne, ale můžu to jenom dokončit. Jasně. Vy jste říkal v podstatě, že je to kvůli zdraví a že potřebujete kvůli zdraví vysadit. A pak jinde, později, jste říkal, že když jste se dozvěděl, že končíte v Událostech, byl jste hodně překvapen.
5: To je pravda.
4: Takže se ptám, jak to jde dohromady. Rozhodla to televize, rada... Nebo vy?
5: Tak rada určitě ne, ta do toho nemá vůbec co mluvit a mě moc těší, že už i současné, i bývalé vedení televize, aniž by přiznalo, že jsem to já léta všem vnucoval, pochopilo, že Rada České televize nemá co České televizi podle zákona do provozu mluvit.
4: No a všichni víme, že takový je zákon, ano. Ale realita bývá odlišná.
5: Dobře, ale zákon je zákon, duralex sedlex, no. Ale dobře, ale k tomu, co jste se ptala, Já myslím, že to jde dohromady. Já jsem potřeboval vysadit a opravdu jsem na tom zdravotně nebyl úplně ideálně. Zaplať pánbu klepu, to se víceméně vyřešilo.
6: Gratuluju.
5: Děkuju. A to, že jsem skončil v Událostech, pro mě bylo překvapení. To nepopírám. Ale na druhou stranu bral jsem to jako fakt a co s tím tak člověk může dělat? No?
6: Do této chvíle jste nikdy neměl podezření, že ve vašem přeřazení má prsty nějaký radní?
5: Jedna věc je, že můžete mít nějaké podezření, ale druhá věc, a já vím, že mi to nebudete věřit, ale trošku mě znáte, já jsem fakt vlastně strašně naivní. Já si to prostě neumím představit. Úplně vážně, Báro, úplně vážně si neumím představit, že by ten svět takhle fungoval. A nechci, aby takhle fungoval.
6: Víte, to je hezké, že vy si to nedovedete představit.
5: Já vím, že mě za to vypeskujete. Ne,
6: ale v okamžiku, kdy radní Matocha zveřejní veřejně... Tak to tak bývá, že zveřejňuje se veřejně, ale prostě napsal, že Jakub Železný, že moderuje bezvýznamný pořad ve srovnání s Událostmi a teď se řeší Václav Moravec, tak nemáte ani stín podezření, že to šlo právě o tamto?
5: Já bych si zase dovolil použít jeden citát, když jeden herec, který tehdy ještě nebyl členem komunistické strany, ale později do ní vstoupil, tak v roce 1977 na otázku, jak si vzpomíná na Václava Havla, tedy tehdy největšího nepřítele národa, tak řekl něco ve smyslu, ne tak já pana Havla neznám, já si ho nepamatuju, a přitom hrál ve všech jeho hrách v Divadle na zábradlí v 60. letech, tak já toho pána, kterého jste jmenovala, neznám, fakt ho neznám. Já jsem s ním v životě nemluvil a vím,
6: ale
5: jak vypadá.
6: To jsem si
5: já vím,
6: jako
5: že jste se
6: neptala.
5: Já vím, ale mě jeho vyjádření absolutně upřímně. Báro, absolutně nezajímá,
6: ne,
5: ale
6: proč...
5: ten stín tam je, OK, takhle.
6: Tak,
5: chcete-li tuto odpověď? Ano.
6: Právě víte, proč se proč se zrovna vás ptám?
5: No.
6: Je to, že vy jste vždycky byl takový purista, pokud jde o to, co rada může
5: ano.
6: a nemůže.
5: Ano.
6: A rozčilovalo vás vždycky, když své pravomoce překračovala.
5: Tak.
6: Takže jestli to není náhodou tenhle případ, já nevím, já se
5: to,
6: ptám.
5: Báro, já to taky nevím a ptáte-li se na ten stín pochybnosti, tak přiznávám, že ano. Druhá věc ale je, že opravdu toho člověka neznám, nezajímám se o něj a nechť on se nezajímá o mě. Ale pravda je, že když to takhle dáte dohromady, tak to skutečně tak vypadá. Jo, beru.
6: Tak, měli bychom taky říct v téhle souvislosti, že tento radní už není radní.
5: No jo, ale, to se tak v životě někdy stává, když si člověk pustí ústa na špacír. No.
6: Ale
5: když ho i jeho soukmenovci potom zaříznou, to je opravdu zajímavé. No.
6: Dělal jste si někdy bilanci po té době, kdy už tam nejste a po té době, co jste v historii CS? Co vám vlastně tenhle přechod vzal a co vám dal?
5: Když bych začal tím, co mi vzal, no tak vzal mi to, že už nejsem v 7 večer v hlavním vysílacím čase na obrazovce. Což samozřejmě je určitá prestižní role, určitá prestižní pozice. Nebudu tvrdit, že ne.
6: Čili ztráta prestiže?
5: Já bych to ale nenazval ztrátou, protože ztráta znamená, když řeknete slovo ztráta, tak to implicitně znamená, že jste jakože o něco přišla, něco, co vás trápí. Mě to fakt netrápí. Říkám, nostalgie určitě ano, ale nějaká lítost, to fakt ne. A co mi to dalo? Dalo mi to možnost pracovat v pořadu, který mě neuvěřitelně baví a který si společně s dramaturgií toho pořadu můžu víceméně utvořit tak, jak já si myslím, že by to mohlo být a baví mě to. Takže já se snažím v tom najít to dobré.
6: Jasně,
5: opravdu, vážně,
6: ne, a to
5: vážně.
6: Je správné, tam je to úplně logické, co říkáte. Ale jestli vám nevadí třeba to, že večer v 7 se na Českou televizi dívá obrovské množství lidí a na historii ČS daleka tolik ne.
5: Já se vám přiznám, že já jsem to kritérium sledovanosti nikdy nebral moc vážně. Já vím, že to nezní úplně věrohodně, ale fakt to tak je. Samozřejmě, že to respektuju a beru to, ale pro mě je podstatné dělat kvalitní obsah a ten, kdo se na něj dívá, ať si najde to, co se mu líbí. A jestli někdo se dívá na hlavní zpravodajskou relaci, tak je jasné, že to bude ten většinovější divák, samozřejmě. Ale že bych z tohohle nějak chodil doma a plakal, to fakt ne.
6: A jen pro zajímavost, když děláte pořad věnovaný historii, máte občas tendenci nebo chuť jakoby z té historie ano. vzkazovat něco dnešku?
5: No jasně, já jsem přesně věděl, pardon, ale tušil jsem, kam směřujete. Ano, určitě, určitě jo.
6: A kdy to bylo naposledy?
5: Naposledy to bylo, když jsme dělali pořad o 35 letech ODS a řešili jsme, jestli tam pozvat nebo nepozvat Václava Klause. A já jsem říkal, no musíme ho tam mít, a pak mi bylo řečeno ano, tak jsem říkal, dobře, s Cimrmanem řečeno, je to jako Hamlet bez Hamleta, kdyby tam nebyl. A tak jsme s ním dělali rozhovor, předtáčeli jsme ten rozhovor a tam mám pocit, že byly momenty, kdy to mělo přesah i do současnosti, a to mě samozřejmě bavilo.
6: Říká Jakub Železný, dnešní host sváteční osobnosti plus. Máte pocit, a teďko prosím, vzhledem k tomu, že zažíváme takovéto ostré období před volbami, tak bez názvů politických stran a bez konkrétních jmen politiků.
5: Já to řeknu tak, že to nikdo nepozná a nikdo nepochopí, jo? Takhle to uděláme.
6: No, tak jo.
5: Dobře,
6: ale
5: to.
6: Mě by zajímalo, jestli z vašeho pohledu se změnilo za poslední roky to, jakým způsobem politici odpovídají na dotazy novinářů.
5: To můžu říct naprosto obecně, aniž bych se pokusil pod Prahově kohokoliv jmenovat. Hodně se to změnilo. Oni se hodně vycvičili na jedné straně. Obsahově bych řekl, že ten politický diskurs velmi zhrubnul, velmi, ať se nikdo neurazí, zburanštěl občas. Mám takový pocit. To je ta obsahová stránka a ta formální. Vždycky, když se děly v historii nějaké změny, tak málo kdy se děly rovnou, že takhle spadl meteorit. Vždycky je to gradualistické, postupné. A v dějinách komunikace je to velmi typické. Myslím, že za pár let už způsob komunikace skrze rozhovor s nějakým televizním nebo rozhlasovým moderátorem bude téměř minulostí, protože oni pochopili, že ta dnešní forma, to znamená skrze sítě, skrze různé podcasty, které si mohou sami v podstatě na koleně doma vyrobit, je pro ně mnohem výhodnější. Takže to je ta druhá rovina.
6: Jasně, ale o tom pojďme se dohodnout takhle, protože o tomhle se všeobecně mluví, všichni vědí, že prostě když má politik svůj kanál, takže nemusí potom chodit na rozhovor.
5: Ale to je klíčové,
6: televize.
5: Podle mě.
6: Určitě, ale mě zajímá u těch politiků, kteří ještě jsou ochotni vůbec dávat rozhovory, tak vy jste řekl, oni už se to naučili.
5: Jo.
6: Znamená to, že dostat tímhle způsobem z jakéhokoliv politika faktickou odpověď, že je čím dál těžší?
5: Je to čím dál těžší a i ta schopnost položit tu správnou otázku je testována čím dál tím větší odolností těch politiků. Protože i když položíte, a to vy víte lépe než já, protože vy jste v této zemi založila ten žánr tvrdé zpravodajské interview, no je to pravda, nekruťte hlavou. A tak vy víte, že položit skvělou otázku je fajn, ale pořád to ještě neznamená, že z toho politika tu odpověď dostanete. On se dokáže vyvléknout, on dokáže říct něco trošku jiného, on dokáže použít takový ten termín, zeptej se mě, na co chceš, já odpovím, na co chci. A tohle je to, co jsem říkal, že se naučili. Mám pocit, že tohle umějí čím dál tím lépe. Vyvléknout se z toho, na co vy jste se ptala.
6: Jinými slovy, televizní nebo rozhlasový nebo vůbec mediální rozhovor s novinářem není už zdaleka něco, čeho by se měli bát, pokud mě umějí, jak říkáte, to vykroucení.
5: Přesně tak. A mám pocit, že už je to žánr, který začíná být historickým žánrem, asi takovým, jako když někdo dneska v kavárně si čte noviny. Já si třeba v kavárně občas ještě čtu noviny, nejmenovaný sportovní deník si čtu, a to už mám pocit, že občas chodí kolem mě lidé a dívají se na mě divně, proč ten člověk má v ruce obrovský kus papíru a
6: no, ale neříkají si ještě, co to má v ruce.
5: Ještě ne, ale už se tváří, protože vedle si hledají to samé na mobilu. Je to to samé, jako když člověk jde po bytě. Nedávno jsem šel po bytě a říkal jsem si, Hergot, tady kdysi býval telefon, že jo, normální pevná linka. Taky to nezmizelo okamžitě, ale postupně. Tyhle věci a v dějinách komunikace se to fakt děje postupně, mizí postupně.
6: Ale teď mi řekněte, měl byste v téhle situaci, kterou jste popsal, vůbec chuť ještě se vrátit k takové té zpravodajsko-publicistické činnosti v televizi?
5: Vy dobře víte, paní redaktorko, že když vám někdo řekne, že jste položila dobrou otázku, tak musíte mít zdvižený prst, jestli jste neřekla blbou otázku. Ale tohle je fakt dobrá otázka, která se mi moc líbí, protože si ji kladu sám často. Sám si ji kladu často.
6: A teď ta odpověď,
5: teď ta odpověď je taková, že já si úplně upřímně nejsem jistý. A možná spíš, protože ta otázka implikuje odpověď možná ne, tak možná spíš odpovídám možná ne. Protože by mě to možná už nebavilo. Protože bych si přesně řekl, já můžu položit sebe lepší otázku, ale on mi stejně uteče.
6: A Jakube, teď mi řekněte, protože vy současně s tím, že děláte historii ČS, tak ještě vychováváte, téměř jsem řekla, mladé kádry.
5: Mentoruju spíš, než vychovávám.
6: Mentoruju, a to je jedno.
5: Dobře, jasně.
6: Mentorujete úplně mladé novináře v České televizi. A když s nimi mluvíte o tom, kam ta novinařina vlastně jde, podobně jako jste teď to prozradil mě a našim posluchačům, tak jak se na to tváří ti úplně mladí novináři? Stále prostě jsou natěšení a mají chuť to dělat?
5: Já myslím, že proti sobě působí přesně v tomhle okamžiku, když si vzpomenu na poslední workshop, tak přesně působí dvě protichůdné síly. Jedna je ta, o které mluvíte, to znamená ta natěšenost, taková to, co my jsme všichni zažívali, když jsme začínali. Řeknu to otevřeně, já jim to teď ukážu, položím skvělou otázku, udělám fantastický rozhovor. A na druhé straně opravdu ne něco jako cenzura, to ne, ale něco jako obava, abych neudělal nějakou chybu, aby mě nadřízený neřekl, nepokládej takovouhle otázku, ale aby mě nadřízený neřekl, hele, polož tu otázku tak, aby náhodou nikdy, nikde, nikdo tohle. A tyhle dvě síly působí na ty lidi proti sobě. No, takže je vám asi jasné, co já jim říkám. Já jim říkám, buďte sami sebou a nebojte se položit otázku, která třeba ve finále bude blbá, ale radši položte 5 otázek, z nichž jedna bude skvělá a jedna se nepovede.
6: Tak my oba myslím, že bychom si mohli dovolit říct, že jsme položili v průběhu našeho profesního života nespočetně blbých otázek.
5: Stoprocentně, ano.
6: Ale mě to stejně nedá, tahle ošemetná situace.
5: Ale já jsem vám odpověděl docela nevyhýbavě.
6: Ano,
5: uznejte.
6: Já vás úplně chválím. Ale vy máte pocit, že atmosféra celková je pro ty novináře čím dál víc svazující, ať jsou to vnitřní jejich strachy nebo cokoliv jiného. A nebo naopak cítíte, jak ta svoboda prostě bují?
5: Máro, to je trošku jiná věc. Vy jste se předtím ptala na tu politiku a teď už se vlastně bavíme uvnitř. Je to vlastně otázka z jakési sociologie žurnalistiky. Naprosto s vámi souhlasím, že mám pocit, že ta obava, aby ten novinář neudělal nějakou chybu, je spíš větší. A je logické, že je větší i u nejlepších novinářů veřejnoprávních médií ve chvíli, kdy veřejnoprávní média se staly terčem ostřelování, a nebudu nikoho jmenovat, ale všichni víme, o kom je řeč, protože současná vládní koalice se rozhodla udělat to, co hlásala už před volbami, já to zdůrazňuji už před volbami, poctivě to říkala a poctivě se o to snaží, být trošku klopotně, zrušit koncesionářské poplatky a de facto zestátnit tato média. Tak je logické, že v těch médiích bují spíš nervozita. To je naprosto logické.
6: A teď mi řekněte, ti mladí lidé jsou změnou, tou avizovanou zatím změnou modelu financování České televize. Jsou tím znepokojeni, anebo jsou ve věku a mají tak málo zkušeností, že si říkají, vždyť je to jedno, odkud k nám přijdou peníze?
5: Já si myslím, že generalizovat tu generaci úplně nejde, ale pokud já můžu soudit, tak jsou to spíš lidé inteligentní a zvídaví a přesně ti, kteří si kladou tu otázku, hele, ale to bude přece úplně jinak. Když nás bude platit v podstatě stát, tak to vlastně znamená, že budeme státní. To znamená, že vlastně a tak dále a tak dále. Přesně ty otázky, které si kladu já.
6: Jasně, ale jak si vy sám odpovídáte v okamžiku, když zjistíte, že existují země demokratické, které tímto způsobem takto financují veřejná média.
5: Teď se vy neurazíte, ale je to přesně jako z komunikační karty jednoho nejmenovaného politického hnutí, které ty karty rozdává vedení toho
6: ale
5: hnutí.
6: Ale já jsem jí řekla bez karty.
5: Já vím, ale oni to mají na té kartě a kdykoliv se s někým z tohoto hnutí potkáte, tak vám v podstatě cituje přesně tuto kartu a já říkám, nezlobte se, ale ano, je možné se o tom bavit velmi dopodrobna, ale chcete-li to v jedné minutě, tak vám to řeknu jednoduše. Opravdu se chceme porovnávat s demokratickými zeměmi na západ od nás? Já myslím, že země, se kterými se máme co porovnávat, jsou tady v našem vyšegrádském prostoru. To znamená Slovensko, Maďarsko, Polsko. A jsou tam média veřejné služby výkladní skříní demokratických médií? Nejsem si úplně jist. To je moje odpověď. Protože to jsou země, ke kterým bychom se měli, neříkám upínat, ale na něž bychom se měli dívat. A podívejme se, jak to tam dopadlo nebo dopadá, plus minus.
6: Existuje, teď jako k méně závažným věcem musím říct, existuje nějaká otázka, kterou byste rád politikovi, jakémukoliv položil, ale po těch 30 letech, že víte, že vám na ní neodpoví vůbec žádný a už vás to netankuje, nebaví se ptát furt dokola.
5: Já mám na těch workshopech takové oblíbené pravidlo a je to pravidlo jedné dobré otázky. Vždycky říkám, zkuste si představit situaci, že byste měli k dispozici nějakého politika na 10 minut, tak si připravíte třeba 15 otázek pro jistotu. A pak přijde mluvčí a v lepším případě se omluví a řekne, nezlobte se, pan ministr má čas jenom na jednu otázku. A vy najednou musíte z těch 15 otázek 14 škrtnout, anebo třeba jenom dvě sloučit. Zkrátka najít tu jednu dobrou otázku. Ano. Většinou je to ta úplně nejjednodušší otázka. Konkrétně třeba, měl jsem kdysi dělat rozhovor s jedním politikem, který se měl sejít se šéfem antimonopolního úřadu a úkolovat ho. A já jsem mu chtěl položit jednu jedinou otázku. Je pravda, že jste se s ním sešel, nebo to není pravda? A on, když zjistil, že budu moderovat já ten večer Události komentáře, tak nepřišel samozřejmě. Já jsem říkal, mám pro něj jednu jedinou dobrou otázku. Protože kdyby mi řekl, že ano, tak je to pro mě konec demokracie. Kdyby mi řekl, že ne, tak bych se ho zeptal a byl jste podat trestní oznámení na ty policisty, kteří tvrdí, že vás odposlouchávali a že tohle tam odposlechli. A už by byl na lopatě samozřejmě. Takže jsou určitě otázky, které bych chtěl položit. Ale vím, že na ně buď nedostanu odpověď, anebo ještě v lepším případě ten politik vůbec nepřijde. I po těch 34 nebo 33 letech, co dělám tuhle práci, jsou pořád otázky, které ale bych chtěl položit. Určitě.
6: Například?
5: No, tohoto typu. Udělal jste to? Neudělal jste to? Stalo se to? Nestalo se to? Úplně ty základní, úplně ty nejjednodušší otázky. Byl jste agentem státní bezpečnosti. Proč vás vedla státní bezpečnost jako agenta?
6: Já si vzpomenu, jak před lety došlo k té schůzce některých odpadlých sociálních demokratů. A kdo to moderoval? A prostě pětkrát za sebou se tam stejná
5: Kdyby
6: otázka.
5: Pětkrát.
6: Pane Hašku, byl jste tam?
5: Opakují, žádná schůzka se nekonala, paní redaktorko, žádná schůzka v Lánech u pana prezidenta se nekonala.
6: Nebyla,
5: žádná schůzka nebyla.
6: Přesně.
5: No, Daniel Drtinová, já tomu říkám drtinovská otázka, protože kdysi v BBC, tuším to bylo asi, Jeremy Paxman položil, tuším, 14krát jednu otázku. Úplně stejně.
6: Ano.
5: My máme ovšem jinou školu. Naše škola je položit tu otázku stejně, ale přeformulovat. To je taková ta naše česká chytrá škola. A Daniela tehdy položila tu otázku vážně asi 15krát. Furt dokola. To je samozřejmě učebnicový příklad. Navíc pan Hašek lhal, pak se za to omluvil, to je pravda, ale
6: no,
5: bylo
6: to fantastické.
5: No, proto
6: jí musela dokola pokládat,
5: opakovat,
6: protože
5: přesně.
6: Lhal.
5: Protože ona to věděla, že lže, samozřejmě,
6: tak,
5: ano.
6: Tak.
5: Ano.
6: Mimochodem s politikem, který sedí proti vám a lže, a vy to víte,
5: ano,
6: víte to.
5: Jasně.
6: Tak to je. Jako můžete nakládat jinak, než takhle?
5: Ne.
6: Pořád dokola
5: pořád,
6: šeptáte.
5: Pořád dokola. A bavíme se o politikovi, který je placený z veřejných peněz a bavíme se o politikovi, který v tu chvíli spolu rozhoduje o tom, jak bude vypadat vláda na příštích několik let. Tak to je dost zásadní. A to je úloha novináře veřejné služby. Mu tu otázku položit, jak říkal kdysi jeho guru, padni komu padni, jo?
6: A jméno jsme ani nepotřebovali říct.
5: Vy jste mi zakázala říkat jména, byť bývalých politiků.
6: Podle vás, když se podíváte na českou společnost jako celek, Máte pocit, že k dnešnímu dni je ta společnost citlivější? A teď myslím citlivější na to, co rozhodují ti politici za nás a jak to rozhodují. A nebo je prostě podrážděnější?
5: No já bych možná navrhl třetí variantu, jestli není částečně rezignovanější, jestli vlastně trošku nerezignovala a jestli vlastně neakceptovala, že něco, co by ještě před pár lety bylo nemyslitelné, ať už v projevech politiků nebo v různých aktivitách politiků, tak dneska bereme jako samozřejmost.
6: V momentu k rezignaci společnosti se dostaneme, ale jenom v okamžiku, kdy se média vyvíjí tak, jak se vyvíjí, politika se dělá tak, jak se dělá, nemuselo to takhle dopadnout? Muselo, ne?
5: Asi muselo, asi je to přirozený vývoj a já budu poslední člověk v této zemi, který se nenechá strhnout k tomu, že by řekl, všechno po 17. listopadu 89 bylo špatně. Ne, neřeknu to. Neřeknu to nikdy. Neřeknu to nikdy pro naše děti. Prostě to nemůžu nikdy udělat tohle, že bych rezignoval vnitřně na to, že to, co zažíváme za posledních 37 let, říkám to snad správně, to počítám, je lepší, než to jsme zažívali předtím. Nikdy tohle nepopřu.
6: Ale to asi žádný novinář, ne?
5: Nemáte pocit, že i z našeho novinářského stavu se už oddělilo pár lidí? Já sleduju dezinformační scénu.
6: Ale je to minorita.
5: No je to minorita, ale jsou to lidé, kteří byli třeba docela i v majoritě, hráli významnou roli ve významných médiích a dneska jsou to přední tváře dezinformační scény. Nebudu je jmenovat, ale je jich dost, opravdu.
6: Já nechci tímhle způsobem skončit. Takže teď dostanete úkol, v jedné větě říct, co od této země čekáte v následujících měsících až dvou, třech letech třeba.
5: Očekávám, že ta část společnosti, která ví, že patříme na západ, že patříme k demokratickému světu, že bude stále silnější a že bude schopná přesvědčit i ten zbytek, že je dobré stát na té správné straně světa.
6: Vy to čekáte nebo si to přejete?
5: Já si to strašně moc přeju a věřím, že pořád je nás takových, kteří víme, kam patří tahle země, víc než těch druhých.
6: Jakub Železný, moderátor pořadu Historie CS České televize, byl mým dnešním svátečním hostem. Jsem tomu ráda a děkuju.
5: Já moc děkuji za pozvání, Báro, nashledanou.
6: A hezký zbytek svátečního dne z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Jeden české státnosti ve Staré Boleslavi se lidé sešli na tradiční svatováclavské pouti. Spolek Milion chvilek vyzval na demonstraci k účasti v nadcházejících volbách, kritizoval kroky vlády. Čeští fotbalisté naposledy trénují před zápasem s Anglií v Lize národů. Po nehodě je uzavřená silnice 56 Friedland Staré Hamry u Šancí. A zítra bude převážně jasno, přechodně až polojasno, teploty většinou do 24 stupňů. Je pondělí 28. září, hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Cousidisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou současné vládě. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
8: Senát je číslo jedna, no, v tuhle chvíli. Aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
9: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
10: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
9: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Radiožurnál.
7: Poslanci se zítra odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi podpořilo všech 92 opozičních poslanců. Jako důvod uvedli návrh rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolání schůze respektuje, považuje ji ale za předvolební gesto. Na svržení kabinetu opozice nemá dostatek hlasů. 14 významných osobností si před chvílí převzalo v Senátu stříbrnou medaili. Šéf horní komory Miloš Vystrčil z ODS jim ji udělil za přínos v jejich oboru a nebo reprezentaci Česka v zahraničí. Ve Valštejnském paláci ceremoniál sleduje reportérka Daniela Brichtová.
11: Stříbrnou medaili už od Miloše Vystrčila převzali například lidé, kteří se věnují otázce lidských práv. Konkrétně Elena Gorolová, která bojuje proti nedobrovolným sterilizacím romských žen. Zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo Ivana Součková, která se snaží o to, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí místo ústavní péče. Ocenění ale dostala i dvojice hokejistů Jakub Voráček a David Pastrňák za svůj přínos pro pacienty s roztroušenou sklerózou. In memoriam pak předseda Senátu vyznamenal Václava Bendu a také jeho ženu Kamilu za jejich boj za svobodu. Ocenění se při příležitosti svatováclavského svátku předává od roku 2012. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši.
12: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro. Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
13: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
12: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Na východní pobřeží Spojených států od Severní Karolíny po Novou Anglii udeřila neobvykle silná zářijová bouře. Přináší od pátku vichřici, přívalový déšť a záplavy na pobřeží. Guvernérka jednoho ze zasažených států New Jersey varuje, že bouře ještě není u konce.
14: Guvernérka Mikey Sherrillová varovala, že ještě dnes hrozí poslední záplavy. Bouře nejvíc zasáhla okolí New Yorku a Long Islandu, kde vítr v nárazech dosáhl 130 km za hodinu. V neděli bylo bez proudu téměř 150 tisíc domácností a firem. Nyní se jejich počet snížil zhruba na pětinu. Ve státě Massachusetts místy napršelo přes 170 mm srážek, byly zrušeny stovky letů. Nyní bouře už slábne. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Evropská unie uvalila sankce na skoro 30 lidí a organizací zodpovědných za únosy ukrajinských dětí. Postihy se nově vztahují například na několik dětských táborů a sportovních center v ruském okupovaných regionech. Sankce dnes v Bruselu schválili unijní ministři obrany.
15: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat bude po celou dobu svátku Sukot až do soboty. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
16: Několik stovek židovských věřících dnes a včera vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalémě, který židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu ráno vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Začal druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídl komentované procházky, vodácký závod anebo divadelní představení inspirované smetanovou mou vlastí. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody a sportu.
17: Čeští fotbalisté trénují naposledy před dalším zápasem Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
18: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
17: Hokejisté Sparty a Karlových Varů bojují v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy. Aktuální informace má Petr Kadeřábek.
19: Do konce třetí třetiny zbývá odehrát ještě 7 minut a 14 sekund a Karlovy Vary stále drží. Jednogolový náskok vedou totiž na ledě pražské Sparty 1-0. Z Prahy Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
20: Dálnici D10 z Turnova na Prahu čekejte nejdřív pomalu jedoucí kolonu v zúžení mezi sjezdy 56 Kosmonosy a 41 Bezděčín, je to na 10 minut a pak je na několik částí rozdělená další fronta mezi sjezdy 27 Benátky a 14 Stará Boleslav. Tenhle úsek se jede skoro půl hodiny. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chodce Rady je už jenom zbytek kolony z 27. kilometru do omezení na Šmejkalce na 25. do 10 minut. Silnice 56 Friedland nad Ostravicí Staré Hamry je tam úplně zastavený. Provoz za přehradou Šance v obou směrech v zatáčkách před Velkým potokem havarovala motorka. A na silnici tři kolony od Kaplice k nádraží Kaplice 20 minut, směrem na Prahu potom fronty i mezi Voticemi a Olbramovicemi, před a za Benešovem a znovu v zúžení mezi Čtyřkoly a Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru naměříme plus 3 a objeví se ojediněle taky přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Jak to bylo doopravdy?

0: Já jsem jednou byl nedávno na česko-rakouských hranic, v Horním Rakousku. Tam blízko Horní Plané, na české straně Horní Plana a Vltava a tak dále. A já jako starý Böhmerwäldler a milovník Šumavy jsem vstoupil na jedno z těch hor, z které se vidí tedy ten celý český kraj. A byla náhodou neděle. Pozoroval jsem, že téměř nekonečná procese lidí šla přede mnou na tu horu, na které je pouze malý takový vrchol, na který může stát pouze jedno nebo dva lidi, takže že museli vždycky pouze minutu tam mohli stát a dívat se do těch Čech. A já jsem řekl, co to jsou za lidé? Tak mě bylo řečeno, das sind Deutsche aus Böhmen, to jsou Němci z Čechách. Oni sem vandrují každou neděli, aby stáli tu jednu minutu na tom vrcholi a dívají se dolů do Čechách.
1: To je ovšem dojemné.
2: Archivní záznam rozhovoru publicisty Ferdinanda Peroutky s pražským německy píšícím spisovatelem, básníkem, esejistou a historikem umění Johannesem Urzidilem. V 60. letech ho v New Yorku natočila paní Slávka Peroutková a v roce 1968 byl odvysílán v několika částech na rozhlasové stanici Rádio Svobodná Evropa. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Němce sem nikdo nezval. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Ztráta domova je jistě mimořádně těžkým zásahem do života lidí. Stesk, který dotyčné provází po další léta. Pánové Peroutka a Urzidil byli také v dané době oba již exulanty. Co to ale vypovídá o dané situaci? To je otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je doktor Petr Pidhart.
1: To jsou pocity, myslím si, které lidé z přímořských zemí nemají. Takhle se vztahujeme ke své zemi, ke své vlasti, ke svému domovu, domovině. My tady, usedlíci ve středu Evropy, určitě Bavoři, Rakušani, my a samozřejmě ti Němci z Čech.
3: Koncem 12. století a ve 13. století začali čeští panovníci zváti Němce ze sousední říše ve velkém množství do země. Němečtí přistěhovalci zakládali u nás města, organizujíce v nich obchod a řemesla i hutnictví. Města na počátku neměla u nás toho kulturního a politického významu, jakého nabyla v pozdním středověku a jaký měla od starověku v Itálii. Kultura byla v moci šlechty, jež sídlila na hradech a ve dvorcích. Nic ze zpráv nenasvědčuje také tomu, že by se byli Němci cítili v zemi kolonisty po způsobu kolonistů anglických v Americe. To je dobyvateli země pro německou říši. Byli solidními spolupoddanými domácích panovníků, přinesli si do země své německé zvyky, měli je potvrzeny od krále. Od obyvatelstva mluvícího česky lišili se tedy tím, že měli jiná privilegia a jinou řeč.
2: Proč ale byli vůbec Němci do českých zemí zváni?
1: Do roku asi 900, všecko, co bylo prej na 400 metrů, už byla divočina, už tam nikdo nežil. Speciálně potom ty hory pohraniční, jak se říkalo les, a uprostřed lesa byla kdesi neurčitě hranice. To byl jeden důvod. Zkultivovat tu půdu, začít ji obdělávat. Zakládat města. No, uměli to oni lépe než my, protože ten pokrok, jako často v dějinách, šel málo platné prostě od západu k východu. Potřebovali je k tomu, abychom dokázali vytěžit ze země poklady, kterých měla česká země hojnost, stříbro, železné rudy a to všechno. Oni to uměli, my jsme to ještě neuměli. To je prostě normální. To není proto, že by oni byli Bůh ví jak lepší. Prostě ten pokrok šel takto pomalu od západu k východu.
2: Proč Emanuel Rádl hovořil ve svém textu o tom, že nebyli kolonisty po způsobu kolonistů anglických v Americe?
1: To je důležitá věta. Víte, tahle kniha, která vyšla v roce 27, šla úplně proti proudu tehdy. A Rádl byl prorok. On už tehdy řekl, že jestli my Češi nedokážeme najít modus vivendi, způsob soužití s našimi Němci, takže z toho bude světová válka. To řekl v roce 27. Protože kolonistou jste v první, ve druhé, možná ve třetí generaci, ale po 5-6 letech už nejste kolonista. Jste, cituji Rádla, solidní spolupodaní domácích panovníků.
3: Takzvaná kolonizační města, od počátku budovaná silami povolanými z Německa, vznikala pod vedením zkušených lokátorů, také Němců. Lokátor povolal cizí osídlence na základě kupní smlouvy a za podací poplatek, odvedený pak vrchnosti, přidělil měšťanům v regionu plánovaného města pozemek i půdu k obdělávání. Načas bývali měšťané osvobozováni od finančních břemen, aby se mohli zabydlet.
2: Popis, jak kolonizace probíhala, od Petra Hořejše z jeho Toulek českou minulostí. V čem byla práva pro německé kolonizátory jiná?
1: Prostě ve městě muselo platit jiné právo než na venkově. Tam, kde se těžilo, museli platit jiné kodexy. Oni si je sebou přivezli. Investiční pobídky dneska, co to je? Chceme tady kapitál, chceme tady zahraničního investora, tak mu uděláme daňové prázdniny. Moc se toho nezměnilo. Za Přemysla Otakara II. Bylo založeno 50 měst. A to byl německý živel v těch městech. Dlouho v těch městech oni měli převahu i na radnicích. O tom konec konců se rozhodovalo až v druhé polovině 19. století, že v řadě českých měst český živel převážil a že byl poprvé zvolen český burgmistr, český starosta. Dlouho šlo o to, kdo v tomto prostoru bude mít převahu, kdo bude tuto zemi řídit. A zase až koncem předminulého století to byl ten český živel. Do té doby se Češi a Němci pořád přetahovali. No ale my se dostaneme k tomu, kde se to zlomilo v nepřátelství, to přetahování, a to je něco trochu jiného.

0: Narodil jsem se u Rýna, rost v Rakousích, však Čechy vlast má jediná. Žel kvůli králi spíš, než kvůli zemi, ač je hezká. Král, země, dobré obojí, jen jedno mrzí mě. Mé verše obstojí, až když je schválí král, pak teprv zem též tleská. Kdybych se v království snad božím jednou ocit a nebyl anděli dost ctěn, tu měl bych pocit, že na mě páchá najest křivda velká. Co platen jest mi král? S ním vyhraju jen stěží, když těsem bez dámy a bez jezdců a věží, když nemám sedláka a natož koníka.
1: Báseň z období 13. století. Reinmar von Zwetter byl prvním básníkem, o kterém bezpečně víme, že vstoupil do služeb českého krále. A jak patřilo k dobrým dobovým zvykům, opěvoval a velebil toho panovníka, na jehož dvoře pobýval. Takže jsme slyšeli, narodil se u Rýna, vyrostl v Rakousích, ale Čechy považuje za vlast jedinou. Je to příběh zcela typický člověka, který vlastně nevnímá hranice států, tak jak to vnímáme my dnes naším dnešním pohledem.
2: Tohle to rozdělení a jednu dobu opravdu nepřátelství mezi Čechy a Němci, to tady dlouho nebylo. To se tady vyhrotilo až tehdy, kdy se uprostřed 19. století čeští Němci rozhodovali proto a rozhodli se proto být součástí Velkého Německa, takzvaní Velkoněmci. To byly ty slavné volby do Frankfurtu, kam Palacký napsal dopis, že Češi se toho neúčastní, protože chtějí zůstat v Rakousko-Uhersku, ale Němci čeští volili do Frankfurtu. Představte si to, najednou, a jsou to první volby, jedna část ulice jde volit, druhá část nejde. No, tady se to prostě najednou rozlomilo.
1: Ale idylická situace to nebyla ani v období středověku. Dokladem může být kronika tak řečeného Dalimila. Nejstarší česky psaná veršovaná kronika, kde nalézáme prvky jednak silného vlasteneckého cítění, ale také se objevuje despekt vůči Němcům. Možná, že právě proto se stala tak oblíbenou v době národního obrození.
3: Oselské kněžně Boženě. Chci žít s českou selkou skrovnou, spíš než s Němkou, s císařovnou. Pouto krve vždy je silné, Němka k Čechům sotva přilne. Vaše utrhačné řeči o hlouposti jenom svědčí, jak u Němky byste páni chtěli prosit o zastání. Čeleť z Němec mistři, Němkyně je na koni. A mé děti, synci bystří, německy jen švadroní. Vidím, jak zem vadne, chřadne, jak Čech právo nemá řádné.
1: Pokud se podíváme do dalších staletí, nalezneme bez pochyby řadu situací, kdy se vyhrocoval ten vztah Čechů vůči Němcům a někdy docházelo až úplnému popletení pojmů, no a pak vznikaly ty klasické další mýty.
2: Vždycky, když ve společnosti stoupá nějaké napětí, a většinou je to sociální napětí, tak velká část lidí přistoupí ochotně na černobílé vidění světa. Pokud tady nejsou barevní a bílí, tak je to jazyk, který nás rozdělí. A u nás se to vždycky vyhrotilo, to česko-německé napětí. Ačkoliv ten zdroj byl někde úplně jinde, to je typicky teda v husitské době. Teď to víme, jak dlouho bylo husitství traktováno jako skoro, jako by to byl boj Čechů s Němci. A ve skutečnosti šlo prostě o pokus obrodit, očistit katolickou církev. Ale to je pro mnoho lidí moc složité. Tak si to prostě překlopí do toho česko-německého sváru. A to se stalo mnohokrát v našich dějinách.
4: Od počátku svých dějin byli jsme závislí na moci německé i politicky. Zdenské zdatnosti

0: hrozil osud Slezska nebo Slovanů Polabských, tedy ztráta vlasti. Ba co více, vlastní bytosti.
1: Pohled historika Josefa Pekaře z jeho souboru textů Smysl českých dějin. Takže dle jeho názoru, díky tomu, že jsme se, jak píše, podrobili, jsme nejenže nestratili vlast, nebyli jsme vyzmizíkováni, nestratili jsme vlastní bytost. To je vlastně zcela jiný přístup.
2: Ten spor, který znovu a znovu řešíme, Václav a Boleslav. Václav se podrobil dobrovolně, přijal křesťanství, myslel to vážně, nejenom formálně, že to zároveň teda byl krok vstřícný k tomu pokroku, který přicházel ze západu, a tedy z oblasti, kterým říkáme Německo tenkrát. Žádné nebylo, to je jiná věc, ale já bych neřekl, že to bylo podrobení se. On to přece dělal z upřímnosti. My jsme měli dusky právodatné, neboli kodexy. V době, kdy, jak se to traktovalo, Germáni ještě žrali žaludy. No tak není to pravda. Není to pravda. Je to despekt, ale je to přebíjení nějakého pocitu, že jsou v lecčem před námi. To se nedá nic dělat.
1: Soužití Čechů s Němci bylo také oblíbeným námětem pro obrozenecké dramatiky. Jedním z nich byl Jan Nepomuk Štěpánek, autor komedie Čech a Němec. V roce 1816 byla uvedena na jevišti Stavovského divadla. Zdroj zápletek, jazykové hříčky. Postavy si jakoby nerozuměly. Zajímavostí ale je, že diváci rozuměli velmi dobře, poněvadž po staletí vedle sebe žili.
3: Zum Fickerment. Ich sag's halt immer. Ich und der Bandato willkommen halt nicht gut weg. Nichts rasu mich, sagt er. Ich rasu mich schon, licht sie.
4: Aber Georg, die Jirka, was machst denn du hier für einen Randal, dass du alle Weltses Pani budisch? Už je skoro 11 Uhr, 11. Komm doch lieber heim, ať si už lechnout.
3: Und ich bitte dich recht schön, Anschel, geh do mlína a sama si lehni. Verstanden?
4: No, no, ja to myslela pro tebe gut.
3: Geh, ich sag dir's und lass mich und dir pokoj.
4: Ist das der Dank für moje dobra vůle?
3: Geh.
4: Aber warte, warte nur, ich werde bald dahinter kommen. Ja už na to přišla, proč ty seit einigen Tagen na mě schlecht koukáš. Gewiss, ti vidli Dorotka od pana správce za motela Machovici.
3: Was?
4: So dumm bin ich nicht, wie du glaubst. Ale ať da pozor, di. Bemi še durlta, ta česká těvička, ta jedna dua.
3: Mach was dir gefällt, aber už běž.
4: Aber kake. Buď na mě wieder gut. Ich habe keine Ruhe, wenn du böse bist.
3: Ich sage dir zum letzten Mal, nech mě und geh, geh schlafen.
1: Zajímavostí je, že jedno z nastudování této hry bylo také v roce 1936, tedy v době už sílícího nacismu, tehdy to byl Václav Vidra.
2: To bylo úžasné gesto tenkrát. Do té doby německá kultura v Praze a česká žili úplně izolovaně, dokonce ani nereferovali ve svých denících o tom, co se hraje v německém divadle a v pražském. V tom 36. už pocítili, že začíná být zle. Já bych řekl, že to bylo pozdě. Bylo to úžasné, české role hráli Němci, německé role hráli Češi, ale už bylo pozdě, už byl 36. rok. Vymstila se nám ta izolace, která trvala celá desetiletí.
1: A znamenala tato hra, že si lidé rozuměli nebo nerozuměli?
2: Lidé si rozuměli, Pražané, Pražanky. Strašně rádi chodili do divadla. To byl obyčejný lid, často služebný. Pracovali u Němců, rozuměli samozřejmě a úžasně se bavili.
1: Pokud předně běží o Němce v našich zemích, je náš program znám dávno. Území obývané Němci je území naše a zůstane naším. Tak to řekl Tomáš Garrigue Masaryk 22. prosince roku 1918 ve svém poselství Národnímu shromáždění a pokračoval.

0: Opakuji, my jsme vytvořili náš stát. Tím se určuje státoprávní postavení našich Němců, kteří původně do země přišli jako emigranti a kolonisté. Je příznačné pro vznik samostatného Československa a uspořádání vztahů mezi tím takzvaně československým národem a národy či národnostmi ve státě žijícími právě tento projev Masarykův.
1: No, to byl docela kontroverzní projev, vyvolal veliké roztrpčení právě proto, že Masaryk použil ta slova emigranti a kolonisté. Tady jsme citovali Rádla, který říká, no tak kolonisté po půl tisíciletí, kdy tady žijí, to už přece nejsou kolonisté. Ale nějak se to nové Československo založit muselo a Masaryk to možná nemohl říct jinak. No, moc spravedlivé to nebylo. Ale řekněme si, teď my jsme na těch mírových konferencích tolik těch Němců nechtěli. Beneš přece nechtěl ty výběžky a chtěl, aby část Němců mohla odejít, ale řeklo se, vy jste na straně vítězů a nemůže poražený získat nějaká území, to přece je absurdní. Takže jsme přijali 3,5 milionu Němců a Masaryk to asi musel říct tvrdě. Ale mělo se to rychle začít napravovat. On už 23. den poté s celou vládou a s ministerským předsedou Kramářem se účastnili slavnostního představení v pražském německém divadle. Jako kdyby to bylo gesto, kterým zase teď jde trochu vstříc, jako kdyby včera jsem to řekl hodně silně, teď dávám najevo, že budeme spolu dobře vycházet.
0: Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda jsem Němce nikdo nezval. A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je doktor Petr Pithart.
1: Samozřejmě, že byli zváni, byli vítáni, zasloužili se o rozvoj českých měst, hornictví, hutnictví. O tom vůbec nemůže být sporu. Byli sem zváni a v těch letech, o kterých teď jsme mluvili naposled, už to nebyli žádní kolonisté.
0: Ale proč vůbec tento mýtus vzniknul a proč dál si žije svým vlastním životem?
1: No, nevím, jestli by dneska řekl někdo o těch Němcích, že jsou kolonisté. Poslouchali jsme, jak ti lidé, kteří museli z Čech odejít, stoupají na ty vrcholky a jsou dojati. To přece nejsou kolonisté. Dlouho jsme měli strach z Němců. Já doufám, že teď už ho nemáme. A přičinila se o to také česko-německá deklarace. Sudetští Němci už dneska dávno se zřekli svých požadavků, takže můžeme o tom mluvit klidně, ale dlouho to možné nebylo.

Loučení, loučení, což jest to těžká věc. Ach, jak srdce bolest cítí, když se musí odloučiti česká zem od Němec. Když jsme se loučili, oba jsme plakali. Němci přehořké žalosti, Češi srdečné radosti slze prolévali. Umřeš ty? Nebo já? Neumřem oba dva. Kdo vyhraje, bude pánem. Zaspívá druhému amen a pak ho pochová.

0: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Zajímá vás, jak to bylo doopravdy? Kupte si stejnojmenou knihu Ivany Chmel-Denčevové. 21 příběhů o tom, že jednoduché pravdy v historii neexistují. Knihu už teď prodává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Návštěva italské premiérky v Praze, úvahy ministryně financí Schillerové o zvýšení některých daní, či jak v současnosti funguje Al-Kaida. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím neušený poslech přeje Petr Švárec.
0: Názory a argumenty.
1: Do Prahy v úterý přicestuje předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. S šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se potká už podruhé od jeho návratu do premiérského křesla. Nad tím, jak jim to spolu bude ladit, se zamýšlí analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
2: Když se Andrej Babiš s Giorgiou Meloniovou potkal v únoru v Římě, došlo kromě politiky i na hudbu. Italské premiérce se nezapomněl zmínit, že na svých předvolebních mítincích rád nechává hrát svou oblíbenou italskou hitovku Sara Perché Ti Amo od popové legendy 80. let Ricky e Poveri. Těžko říci, zda se rozjuchanou pouťovou vypalovačkou, která vykalkulovaně posluchače hladí po srsti, trefil do vkusu své italské kolegyně. Řekl bych, že spíš ne. Giorgia Meloniová na svých mítincích pouští sice také ráda hity 80. let, ovšem z úplně opačného konce spektra. Jejím favoritem je antikomfortní outsider a rebel Rino Gaetano, který svým chraplákem a ironickými texty vždy záměrně vyrážel do střetu s většinovým míněním. Volba kampaňových hudebních motivů ovšem leccos vypoví o tom, jak kontrastními osobnostmi Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jsou. Rebelka, která si přízeň voličů získala svým charizmatem, a marketingově vyladěný koncentrát středního proudu. Jedno je však spojuje. Oba jsou pragmatici. Ačkoliv by jim tedy společný duet teoreticky vzato příliš harmonicky ladit neměl, ani jeden nepřipustí, aby se jejich hlasy slily do kakofonie. Proč také, když je oba spojují názory na řadu otázek, kde si mohou při vyjednáváních vzájemně pomoci? Na prvním místě jde samozřejmě o migraci, kde oba patří do jestřábího tábora zastánců co nejpřísnějšího postupu vůči příchozím. Babiš i Meloniová rovněž spolupracují ve skupině tzv. Přátel koheze, kteří ve vyjednávání příštího víceletého unijního rozpočtu tlačí proti škrtům v tradičních dotačních kapitolách. A spojuje je i názor na budoucnost evropské konkurenceschopnosti nebo poměrně vstřícný vztah k současné americké administrativě. Udržovat těsné spojenectví mezi nimi tak dává smysl, odlišným tónům a politickým barvám navzdory. Od Andreje Babiše jde také o sázku do budoucna. Meloniová sice při nástupu do premiérského křesla čelila v Evropě despektu kvůli svým krajně pravicovým kořenům, rychle se ale vyšvihla mezi nejvlivnější evropské politiky a političky. Zasloužila se o to vedle svého charizmatu zejména schopností spojovat odlišné tábory a vyjednat přitom zdánlivě nemožné kompromisy. Důvěřuje jí totiž jak politický střed, tak okraje spektra, včetně někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána nebo až donedávna na šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Vliv Meloniové může záhy ještě stoupnout. Německý kancléř Friedrich Merz se kvůli posilování AfD teď nejspíš místo evropských záležitostí bude muset koncentrovat na domácí politiku a své vlastní politické přežití. A ve Francii se už v květnu může dostat k moci krajně pravicové národní sdružení, což by Paříž nepochybně na evropské úrovni oslabilo. Při absenci tradičního franko-německého motoru se Meloniová může brzy stát přímo klíčovou hybatelkou evropské politiky. A pokud se potvrdí průzkumy, které zatím slibují jasné vítězství ve volbách, které Itálii čekají za rok, mohla by postupně co do vlivu a zkušeností vyrůst až do pozic, které kdysi držela Angela Merklová. Aby bylo jasno, mluvíme teď o vlivu v zahraničí, jinak není důvod si Meloniovou idealizovat. Pokud jde o domácí politiku, příliš se jí nedaří. Předlužená a byrokraticky zkostnatělá Itálie dekády ekonomicky stagnuje. Na zoufale potřebné reformy Meloniová v podstatě rezignovala. A přinejmenším diskutabilní jsou i její domnělé úspěchy v boji proti nelegální migraci. Přesto by Meloniová mohla a měla být českému premiérovi inspirací přinejmenším ve dvou oblastech. Za prvé v neochvějné podpoře Ukrajiny, ač v minulosti vyjadřovala sympatie vůči Moskvě a vyzývala dokonce k odstranění protiruských sankcí, po invazi na Ukrajinu okamžitě pochopila, o jak vážný otřes evropské bezpečnostní architektury jde a kde jednoznačně leží evropský zájem. Stala se proto jednou z nejvytrvalejších zastánkyní podpory Ukrajiny v Evropě, a to i navzdory tomu, s kým doma vládne. A za druhé, i když je Meloniová, podobně jako Babiš, kritická vůči EU a v minulosti často Brusel ostřelovala, pochopila, že v době geopolitického přeskupování moci Evropa bojuje o své místo na slunci a že evropské státy globální vliv nezískají, když se budou vzájemně ostřelovat, ale jedině tehdy, pokud budou svůj vliv projektovat skrze funkční a silnou Evropskou unii. Tak uvidíme. Třeba se Georgi Meloniové podaří zanechat v tomto smyslu pozitivní otisk na současné české vládní politice v EU. A klidně, ať přitom ve Strakovce hraje italský pop.
1: Co očekávat od návštěvy italské premiérky v Praze, rozebíral kolega Viktor Daněk. Ministryně financí Alena Schillerová v České televizi uvedla, že podle jejího názoru není možné se vyhnout zvýšení některých daní. Slibem nezarmoutíš, daněmi svoje voliče odradíš, říká k tomu analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Jdu na jedno. Míněno pivo je v Česku tvrzení, u kterého se kdokoliv může vsadit, že je dotyčný na 99% poruší. V případě vlád je obdobným slibem nezvyšování daní. Platilo to jak v případě minulého kabinetu Petra Fialy, tak i současné vlády Andreje Babiše. Minulý kabinet přišel s konsolidačním balíčkem, který necelý rok a půl poté, co kabinet v programovém prohlášení uvedl, že, cituji, cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoli ze zvyšování daňové zátěže, konec citace, zvýšil daně právnickým osobám, daně z nemovitostí, spotřební a daň z přidané hodnoty. Vláda Andreje Babiše rovněž v programovém prohlášení uvedla, že chce stát, který místo zvyšování daní šetří na svém provozu a řádně vybírá daně stávající. Neuplynul ani rok a ministryně financí Alena Schillerová oznamuje, že se nebude možné vyhnout zvýšení některých daní. Se schodkem ve výši 386 miliard korun nejde o překvapivé oznámení. Naopak, zázrak by byl, kdyby se skutečně podařilo srovnat státní finance za pomoci potírání šedé ekonomiky, což je slib, který také opakuje každý politik. Nebo třeba propouštěním úředníků, což je další oblíbená mantra, která v praxi nikam nevede. Jak politici současné vládní koalice ANO, tak i bývalého kabinetu ODS nechtějí uznat svoji chybu, když společně zrušili takzvanou superhrubou mzdu, čímž z rozpočtu vypadlo zhruba 150 miliard korun. Celý deficit by sice její znovu zavedení nespasilo, nicméně by šlo o podstatný příjem. Na rozdíl od uvažovaného zdanění kratomu, nikotinu, investičních bytů či schválené mimořádné daně, kterou vláda uvalila na rafinérie. Protože posledně jmenovaná opatření celkem vynesou i podle odhadu ministerstva financí zhruba 10 miliard korun. Což je samozřejmě lepší než nic. Ve srovnání s uvažovaným schodkem je to ovšem podobné, jako kdyby se někdo snažil pliváním naplnit moře. Deficitní financování nutí vlády hledat daně, kterým je obtížné se vyhnout. V Česku má potenciál se takovou daní stát ta, kterou finance plánují pro majitele více bytů. Podrobnější informace zatím ministryně Schillerová nezveřejnila. Hlavní otázkou bude, kolik bytů může člověk vlastnit, aby spadl do nového daňového režimu. Pokud by se resort financí chtěl inspirovat například u České národní banky, platil by podstatně víc ten, kdo by měl tři a více nemovitostí. Na Slovensku je podobnou daní takzvaná transakční daň, tedy poplatek uvalený přímo na odchozí platby a peněžní převody z firemních či jiných účtů. Její zavedení kritizují nejen postižení, ale například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která upozornila, že vede k deformaci chování ekonomických subjektů. Tamní vláda ji sice původně chtěla zrušit, nakonec ji ale nechá. Sice vynáší méně, než se čekalo, pořád jde ale řádově o 100 miliony eur, které by slovenskému rozpočtu chyběly. Hlavním problémem rozpočtů posledních let je nejen jejich deficit, ale především minimální manévrovací prostor, který vlády mají, co se týká škrtů. pokud je 97% všech výdajů mandatorních neboli povinných. Potom platí, že se zbylými 3% velké divadlo žádná vláda neudělá. Rozpočet potřebuje konsolidaci, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Zatím místo velkých změn přichází průběžné záplatování a flikování, které kropí ekonomiku bez ohledu na finální důsledky.
1: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. O Al-Kaidě se v poslední době v Evropě mluví téměř výhradně v souvislosti s jejími minulými činy, například 25. výročím útoku na New York a Washington. Ve skutečnosti už tato organizace několikrát přežila svou smrt a funguje dosud. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
4: Útoky z 11. září skutečně mnoha ohledech byly vrcholem vývoje Al-Kaidy. V té době už měla za sebou pamětihodné operace, jako byl třeba útok na americké ambasády v Keni a Tanzánii v roce 1998. Ovšem teprve úder na americké půdě vyvolal silnou odezvu v Washingtonu a Američané se pokusili zničit Al-Kaidu v jejím tehdejším sídle, tedy Afghánistánu, kde už vládl Talibán. Al-Kaida ale fungovala dál a podařily se jí další pamětihodné atentáty, jako třeba ten na noční kluby na Bali. Usáma bin Ládin se ale musel začít skrývat a v roce 2011 ho Američané zabili v jeho úkrytu v Pákistánu. Nahradil ho méně charismatický spolupracovník Ayman Azawahri, nyní už také po smrti. V době své smrti byl Usáma bin Ládin zastíněn Abu Bakrem Bagdádím, vůdcem Islámského státu. Obě organizace vyrůstaly z podobných kořenů, ale přece jen se lišily. Al-Kaida se soustředila na vzdálené nepřátele, jako byli Američané, a potrpěla si na okázalé útoky. Islámský stát zabíjel blízké nepřátele, umírněné sunity, šíity a příslušníky dalších odlišných větví islámu a také údajné heretiky, jako jsou jezídové. Šokovat chtěl hlavně okázalou krutostí. Měl ještě jednu odlišnost. Snažil se stát opravdovým státem s vlastním územím a institucemi. To se mu v sunnických oblastech Sýrie a Iráku dočasně podařilo. Obě organizace utrpěly značné neúspěchy poté, co se na ně zaměřila mezinárodní koalice, v obou případech vedená Američany. A obě se proto uchýlily k obdobné strategii přežití, rozdrobily se na regionální odnože a snížily své ambice dělat výrazné útoky. Od Al-Kaidy se také odštěpila Fronta An-Nusra, později přejmenovaná Hayat Tahrir al-Sham. Ta se podle svých vyjádření ideologicky umírnila a nakonec dobila moc v Sýrii pod vedením nynějšího prezidenta Ahmada Shari. Tato odnož vlastně dosáhla největšího úspěchu, protože stanula v čele mezinárodně uznaného státu. Teprve budoucnost ukáže, zda bylo umírnění trvalé nebo dočasné. Z Evropy a Ameriky se podařilo tento typ džihadismu z velké části vypudit, ale v jiných částech světa Al-Kaida nezmizela. Působí v asi 20 regionálních centrech, zejména v Sahelu, v Somálsku, ale i v Jemenu nebo v jihovýchodní Asii. Soustředí se na obsazování teritoria a získávání dlouhodobého vlivu, vždy podle místních specifik. Těží také z toho, že některé africké vlády vyměnily západní partnery za Rusko, což ve výsledku snížilo efektivitu boje s touto novou Al-Kaidou. Někde trvá i rivalita s Islámským státem. Oba soupeří o tytéž lidské zdroje, peníze i území. Al-Kaida sice existuje jako síť, ale nadále propojená. Tajné služby zaznamenaly přesuny peněz mezi jednotlivými i velmi vzdálenými pobočkami. Ty jsou někdy velmi pevně vrostlé do prostředí, kde působí, třeba i pod vlastní značkou. Příkladem může být somálský Al-Shabaab, který má kolem 15 000 mužů ve zbrani a rozpočet 100 až 150 milionů dolarů. Takové organizace dokážou získávat moderní drony a rostou jejich ambice. Dříve ostentativně sunnická Al-Kaida také vytváří překvapivé aliance, například prostřednictvím Talibánu zřejmě spolupracuje s šíitským režimem v Iránu. Dochází i k jiným paradoxům. V Afghánistánu je už 5 let opět u moci Talibán a na jeho území opět leží základny Al-Kaidy. Je možné, že s ohledem na své hostitele se Al-Kaida zatím zdržuje velkých útoků proti západním zemím. Jenže trvá i tlak ze strany konkurenčního Islámského státu. Tomu se daří lépe lákat mladé adepty, které lákají mediálně přitažlivé spektakulární akce. A tak někteří odborníci varují, že se blíží doba, kdy se Al-Kaida znovu pokusí získat prestiž něčím novým, něčím, co si zatím západní země neumějí představit.
1: Současnost teroristické organizace Al-Kaida přiblížil kolega Jan Fingerland.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Minulý týden se na okraj zasedání valného shromáždění OSN sešli polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a jeho běloruský protějšek Maxim Ryženkov. Probrali choulostivou situaci na bělorusko-polské hranici a také otázky regionální bezpečnosti. K setkání ovšem došlo v době, kdy se autoritativní běloruský prezident Alexandr Lukašenko horečně snaží o zblížení se Západem a jeho americký protějšek Donald Trump má dost pragmatických důvodů pro to, aby podobné pokusy akceptoval. Více vysvětlí komentátor Libor Dvořák.
5: Hned úvodem je třeba zdůraznit, že k podobnému setkání došlo naposledy před 7 lety. O to bylo tentokrát důležitější a zaznamenání hodnější. Novináři se po schůzce na její smysl vyptávali hlavně Sikorského. Ten pak na dotaz, jestli to znamená, že polská vláda uznává a respektuje Lukašenka, diplomaticky odpověděl, že Polsko jakožto stát uznává jiné státy, nikoli jejich vlády. Když pak byl tázán, zda se tedy dá očekávat další jednání s oficiálním Minskem, změnil se téměř v básníka a poznamenal, že tato iniciativa je něco jako sněženka, která za příznivého počasí může rozkvést. Důležité ale jistě je, že podle tiskového mluvčího polského ministerstva Wewiora k setkání došlo z iniciativy běloruské strany. Schůzky si samozřejmě se zájmem všímali polští politologové. Například Kamil Klisinski z Varšavského centra východních studií ji chápe jako opatrnou kontrolu situace. Polská strana se podle něj snaží zjistit, nakolik je Bělorusko připraveno snížit napětí ve vzájemných vztazích. Politolog se přitom domnívá, že s ohledem na povahu minského režimu je takováto opatrnost zcela na místě. Bělorusko prý stále nutno chápat i v kontextu velkoruské politiky. A jakou roli v tom všem sehrává Donald Trump? Ten má jistě zájem na dalším propouštění politických vězňů, po němž Lukašenko poslední dobou v zájmu zlepšení se Západem sáhl. Jako mnohem důležitější se však v daném okamžiku, a Trump je vlastně otrokem okamžiku dnes a denně, jeví jeho zájem o běloruská umělá hnojiva. Ta totiž Spojené státy přestaly odebírat od Kanady, tedy od spojence, jehož Trump sám proměnil v nepřítele Ameriky. Takhle prosté to s největší pravděpodobností je. Inu účel světí prostředky.
1: Slyšeli jste komentář Libora Dvořáka. Před 40 lety na podzim roku 1986 vyšla v exilu klíčová kniha představující osobnost a názory pozdějšího prvního českého prezidenta Václava Havla Dálkový výslech, ve které Havel odpovídá na otázky Karla Hvížďaly. K tomuto výročí připravil Český rozhlas Plus rekonstrukci vzniku knihy. A této rekonstrukci se pro nás netradičně věnuje v následujícím příspěvku Ondřej Konrád.
6: O jiných pořadech této stanice obvykle nemluvíme, pouze se anoncují. Tentokrát ale činíme výjimku, již představuje 6-dílný seriál vzniklý v rámci rozsáhlého projektu Českého rozhlasu k 90 letům od narození prvého prezidenta po pádu totality Václava Havla. Má titul Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu a jde v něm o okolnosti vzniku rozhovorové knihy, která poprvé vyšla k Havlovým padesátinám v Londýně roku 1986 a pak v prosinci 1989 v Praze, kdy se podařilo enormně rychlým tempem uvést na trh 200 000 kusů dostupných i na novinových stáncích, aby byl Havel představen širší veřejnosti, která ho zatím neznala vůbec, nebo jenom co by samozvance a stroskotance podle komunistické propagandy. V dálkovém výslechu jehož vznik inicioval z německé emigrace novinář Karel Hvížděla, shodou okolností dlouholetý spolupracovník naší redakce, Havel otevřeně a každému srozumitelně hovoří o svém rodinném zázemí, formativních letech, příchodu do divadelního prostředí, vzniku prvních her a jejich úspěchu i na zahraničních scénách, o svém veřejném angažmá, které vedlo k zákazu činnosti po srpnu 68, o životě v disentu, vzniku Charty 77, opakovaném věznění, ale i o Havlových představách smysluplné svobodné společnosti. Zatímco ale ku příkladu při vzniku podobně koncipované knihy se Hvížděla scházel s také v emigraci pobývajícím filozofem Václavem Bělohradským přímo tét a tét, tentokrát mělo jít o dialog na dálku přes železnou oponu a tedy se spoustou překážek, protože s STB sledovaným Havlem se nedalo komunikovat běžnými způsoby. Bylo tedy třeba vymyslet jiné, bezpečně fungující, se systémem prostředníků, jakýchsi listonošů, a nalézt dokonce bezpečný úkryt, kde mohl Havel koncipovat odpovědi na množství položených otázek. Původní podoba byla jim namluvená na magnetofonové kazety, teprve později dostala kniha konečnou formu. Nicméně genezi dálkového výslechu, jemuž mimo jiné vtiskla název Havlova prvá manželka Olga, ale nebudeme dopředu prozrazovat. Stejně jako co o tehdejším Havlově rozpoložení a mnoha jiných souvislostech říkají v seriálu Pamětníci. Jeho autor, renomovaný publicista Pavel Kosatík, oslovil vyjma Hvížďalu a pro vznik knihy podstatného historika Viléma Prečana řadu Havlových blízkých osobně i pracovně, a to jak ve druhé polovině 80. let, tak později. A rozvíjí před námi příběh pozoruhodný, svým způsobem trochu dobrodružný a mimo jiné ukazující podstatné rysy Václava Havla coby výsostného a důsledně precizního autora. Možná je cosi jako podtitul kniha, která pomohla Václavu Havlovi nahrát, lehce nadnesený, ale do určité míry i pravdivý. A především se na historii dálkového výslechu dozvídáme lecos nového i překvapivého o nejdůležitější české postavě druhé poloviny 20. století.
7: To byl kolega Ondřej Konrád.
8: A ani v dnešním svátečním vysílání nemůže chybět pravidelná pondělní závěrečná glosa spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje Nefa. Dnes o novinkách v autodopravě.
9: Máte automobil vybavený systémem Tesla FSD Supervised? Pak jste minulý týden strávili v oblaku radosti. Česko tento systém uznalo pro běžný provoz. O co jde? O další krok k zavedení plně robotických automobilů. Do takového auta nastoupíte a řeknete mu, aby vás zavezlo, dejme tomu, do Vršovic. Co budete dělat vy? Třeba si budete číst noviny. Teď se omluvím, jsem pozůstatek dávných časů, kde se zprávy tiskly na papír. Navíc, až budou takhle dokonalé autonomní automobily, noviny nebudou existovat už dávno. Kdo ví, jestli lidé budou ještě umět číst. Takže co uděláte? Dáte si na hlavu přilbu virtuální reality a pojedete na virtuální výlet třeba do Istanbulu. Od toho stavu jsme daleko. Zmíněný systém Tesla FSD řídí sám, ale musíte přitom sedět jako pecka a sledovat provoz před sebou, a jakmile uhnete očima, systém vás pokárá a když se to bude opakovat, odmítne pokračovat v jízdě. Ano, podobné systémy jsou zavedené už dlouho. V autě to nemám. Chvála Bohu, dodám ještě. Ale když dávám auto na každoroční prohlídku, servis mi půjčuje náhradní auto a tam to mají. Je s tím velká legrace. Já samozřejmě sleduju provoz před sebou a taky za sebou a vedle sebe. Jenže jemu se pořád něco nezdá a pípá na mě a na displeji mi hrozí hlášku, abych dával pozor. Dělá to nevyzpytatelně. Vyzkoušel jsem ho. Odvrátil jsem hlavu, tváří k bočnímu oknu a koukal jen koutkem pravého oka. Buďte v klidu, měl jsem to pod kontrolou. Trvalo to jen takovou chvilku, aby mohl zapípat a pokárat mě. No a neudělal to. Prostě si nevšiml, že čumím na stranu. Pokrok se nedá zastavit. Onehdy jsem jel taxíkem. Řidič jel podle navigace. Na tom není nic divného, ani já neřídím auto jinak. V dopravní džungli se bez navigace neobejdete. Jenže ten můj řidič cizokrajného vzezření si gumičkou připevnil na palubní desku ještě tablet a koukal na něm na televizi. Takže to bylo skoro jako to samořídící auto, jak jsem se o tom zmínil z kraje. Volant řídí navigace, no a televize? Přilba virtuální reality to není, ale je k ní nakročeno. Minulý týden schválila sněmovna nový zákon. Města budou moct taxikářům nařídit zkoušky z češtiny a znalost místopisu. No, ono to ještě potrvá, než se to zavede. Co nastane pak? Legrační situace. Po městech budou jezdit plně automatická auta s pasažérem vyjeveně zírajícím kupředu a mezi nimi se budou proplétat taxikáři se znalostí češtiny a bez navigace.
8: Glosou Ondřeje Nefa končí pondělní sváteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
0: Havel se ptá Peroutky.
10: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
11: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
10: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hovory.
12: Čím větší katastrofa, tím lepší historka, říká žena, která původně pracovala jako manažerka v IT, ale postupně začala psát, nejdříve blogy, následovaly novinové reportáže, fejetony a rozhovory a dnes má na kontě 9,5 knih. Píše také televizní scénáře pro soutěž Na lovu a živí se tedy mimo jiné tím, že vymýšlí vtipy, které pak říkají jiní lidé. Spisovatelka a scénáristka, pisatelka, jak sama říká, Zuzana Hubeňáková bude mým hostem.
0: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Ty vidělo během září na Pražském hradě zhruba 36,5 tisíce lidí, je to méně než loni. Maďarská prokuratura může vyšetřovat premiéra Maďara kvůli podezření z krádeže, parlament ho zbavil imunity. Fotbalisté Francie nastoupí v Lize národů v Belgii, Turecko čeká zápas s Itálií. Po vážné nehodě je stále neprůjezdná silnice 56 za přehradou Šance. A zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc méně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září, ale to připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, pokračuje Máchová.
14: I letos byl velký zájem ze strany škol, podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
13: Korunovační klenoty se zítra vrátí do katedrály svatého Víta. 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Maďarský parlament zbavil premiéra Petra Maďara poslanecké imunity. Prokuratura ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel, a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali. Postup ale označuje za účelový.
15: Premiér Maďar před poslanci řekl, že žádný trestný čin nespáchal. Vyšetřování se ale bránit nechce.
16: Je jedno, jestli jde o dělníka v továrně, poslance nebo třeba premiéra. Před zákonem je odpovědný každý.
15: Vyšetřovatelé považují Maďárovo jednání z roku 2024 za krádež mimo jiné proto, že si telefon nějakou dobu nechal u sebe, než ho hodil do Dunaje. Maďarský premiér prokuratuře zároveň vyčítá, že jeho případ účelově staví vedle miliardových korupčních kauz dvou bývalých ministrů Orbánovy vlády. Imunity parlament zbavil i je. Bára Vránová, Radiožurnál.
13: Na jaře začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehu ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janověka bude řeka opět zdravá ve druhé polovině roku 2028.
17: Ta řeka tím, že byla zatížena důlní činností, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar, a uvádíme k tomu, aby fungovala opět 100%. Vyčistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy. Tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
18: Fotbalisté Francie se podruhé představí pod vedením nového kouče Zinedina Zidana. Po výhře 1-0 v Turecku nastoupí večer v Bruselu proti Belgii. Při absenci zraněného Kyliana Mbappého by kapitánem 4. týmu z mistrovství světa měl být křídelník Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé. O tom, že může nastoupit i na hrotu útoku, mluvil před zápasem trenér Zidane.
19: On na téhle pozici už hraje, nic nového jsme neobjevili. Na hrotu úspěšně nastupuje i v PSG. Usman je hodně pracovitý, vždycky přinese obrovské množství energie a je schopný v tomhle tempu odehrát celý zápas.
18: Utkání Ligy národů mezi Belgií a Francií začne ve 20 hodin a 45 minut, stejně jako duel Turecko-Itálie. Čeští fotbalisté nastoupí v reprezentační soutěži zítra večer v pražském Edenu proti Anglii.
20: Zdržení na D10 u Staré Boleslavy i D11 za Poděbrady a neprůjezdná 56 u Šancí. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy ještě za Tuřicemi vzniká kolona z 20. kilometru, různě pomalu se sune až 25 minut k exitu 10 Brandýs. Na D11 z Hradce Králové na Prahu se dojíždí do kolony u exitu 39 Poděbrady, dál přes zúžení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká je to až na 20 minut. Silnice 56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Staré Hamry je za přehradou Šance už 2 hodiny úplně uzavřená v obou směrech. V zatáčkách před Velkým potokem havarovala motorka. Na silnici 44 z Mohelnice na Zábřeh se před Libivou po nehodě osobního auta projíždí Kyvadlově kolony obousměrně asi na 10 minut. Na silnici 9 z České Lípy na Mělník opatrně v zatáčkách mezi Dubou a Dešnou brzdí se tam po nehodě autobusu, řídí provoz Kyvadlově, teď už bez kolon. A ještě silnice 20 z Plzně na Písek opatrně za Sidlicemi, nechtěná nadílka.
21: Nám nějaký dobrák od GZD ztratil pětnou řádku hnoje, takhle 20 cm a kouže to.
20: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Ve věku 94 let zemřela v polovině září Ludmila Javorová, jedna z nejvýznamnějších postav československé tajné církve, která byla dokonce vysvěcená na kněze. Její dokumentární portrét natočil v roce 2021 Jan Hanák.
22: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.

0: Pojďte dopředu tady do kolečka, pojďte. Nebo kdo chcete.
1: Já chápu situaci, že lidé nejsou připraveni, toto bylo pro mimořádné okolnosti. Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Protože my jsme to vyšlo ven a my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Když jedu v takové, jo, a někde jezdíme. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
0: Můžeme začít.
1: Vatikán se to dověděl, no a Javorovou si potom podali. Poslali delegáta a ten mě donesl papír a podepsal. Ale já jsem teda na ten papír ale napsala, že se podřídím, že veřejně, že teda nemůžu sloužit. Jinak to nejde. Já nikdy nemůžu jít odspat se nebo mít nějakou legitimaci na něco. Takže jsem se podřídila tomuto, ale napsala jsem na ten papír, který oni nedají do rukou. Já jsem řekla, pane, já něco podepisuju a vy mě nic nedáte? To já třeba zapomenu. Tak co teď? Což je pravda. Já mohu dostat Alzheimer a zapomenu, co jsem tam napsala a půjdu do kostela. A řeknu kostelníkovi, aby mě oblíkat. Nešlo to, protože oni stále opakovali jedno a to tež. Žena v současné době není schopna přijmout. A tak vy o tom můžete rozhodovat. Zdali je nebo není schopna.

0: Já jsem Lída. Tykej mi. Řekla mi hned v prvních okamžicích našeho prvního setkání. Bylo mi to ženantní. Vždyť je to taková legenda. Navíc jednou tak stará, jak já. Já už také nejsem žádný mladíček. A ještě k tomu dáma. Ale záhy jsem zjistil, že to nejde jinak. Že je to tak přirozené, že to vlastně ani nejde jinak. O skryté církvi Koinoté jsem toho slyšel celkem dost. Možná taky proto, že má brněnské kořeny stejně jako já. Slyšel jsem dost o odvaze těchto katolíků v hlubokém utajení vůči vládnoucímu komunistickému režimu, stejně jako vůči viditelné církvi, představované mnohdy kolaboranty. Slyšel jsem dost i o kontroverzích jejich učení i činů, jak vůči režimu, tak vůči církvi, které způsobily, že jsou mnozí z nich nesnad přímo v utajení, ale v jakési alternativě dodnes. Zajímavý příběh a zároveň úlet. Přitahovalo mě to. A zároveň jsem byl dost ostražitý. Třeba kněžské svěcení žen, jakože emancipace, módní mainstreamová genderová agenda aplikovaná na tak bytostně nemainstreamovou Ježíšovu duchovní cestu. Podivnost.
1: Pro mě bylo těžké po revoluci vidět biskupa jako takhle obrčeného. Já jsem to zažila, já jsem z první republiky ještě, ale to ve mně bylo úplně už někde vykumováno. Já jsem zažila biskupa, když jsme si tykali, když jsme prostě byli jako spolu bratři. A tady šlo o určitou bezprostřednost. Ti biskupové se pohybovali mezi lidma. Byly tady otevřené vztahy. Nebyla žádný hierarchický odstup. Protože Bůh přece byl člověk. A dokonce mu říkám můj lidský bratr. Proto ho lidství přijal, aby nám byl blízko. Čili co bych... A tady teď dostal charisma pro druhé, aby ti druzí taky byli posvěceni, aby taky byli.

0: Byl tady strach a jedu dnes. Strach z ženy. Řekla mi Lída po nějakém čase. Vůbec to neznělo emancipovaně. Spíš mi to sahalo až kam si k ledvinám. K novému uchopování toho, kdo jsem já jako kněz. Ne náboženský představitel, teoretik, hlasatel konceptů, ale jako kněz.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Pán s vámi. Můj milý, uvěřme moci Ducha Svatého, že nás může proměnit v životu. A dejme mu moc, aby vytáhl z našeho srdce všechno zlé, to hříšné. Dejme mu moc, aby nás od tohoto osvobodil.
3: Tady teda udělám teď momentálně tečku a řeknu jednu věc. Pravidelně v neděli k nám chodívali na besedu kněži. Tatínkovi s námi přišli odpoledne, maminka je samozřejmě obsloužila, byl takový sváteční. No a po výměně názorů, debat, takže půjdou na procházku. Tak. Zaprvé si vzpomínám velmi dobře na Pátra Pokorného, který to byl nějaký hudební vědec, nebo kritik, už nevím, že si odložil v ložnici rodičů, kde teda většinou se dávali za stolem, tak si odložil biret. A maminka, jak je obsluhovala, tak já jsem maminku stále tahala za sukni, že bych chtěla na to sáhnout. No, maminka moc na to nereflektovala, ale Pátr Pokorný se zvedl a řekl, na to holčičky nesmí sahat. Tak já jsem zůstala trochu omráčená, ale pak jsem šla velmi opatrně a hezky jsem si na něj sáhla. Jenom prstičkem. To bylo, a to, kolik mě mohlo být let, nevím. Byla jsem malé děcko, tam 3, 4. Já jsem ráda chodívala s tatínkem na procházku, protože on vyprávěl. A bájil o světě. Kam všude půjdeme, až bude po válce, co všechno uvidíme. Prostě rozšiřoval moje obzory. My jsme doma odebírali časopis Hlasy svatohostinské. Já jsem samozřejmě četla všechno a jednou jsem přišla za tatínkem a řekla jsem, tati, tady jsem četla, to je zajímavé. Kluci si pořád hrají každou neděli na velebné pány. A já nemůžu ani ministrovat, protože oni je nechtějí ani kázat, oni káží tam, ale ze štokerlete mají kazatelnu udělanou. A já nemůžu vůbec nic. A tady jsem četla v těch Hlasech svatohostinských, že se někdo ptá, nějaká žena, jestli někdy v budoucnu budou také ženy svěceny na kněze. Tatínek začtenej v knihovně, něco tam četla a řekl, jo, tak se za to modli, ono to možná bude. To bylo všechno, ale já jsem byla děcko. Děcko, ve kterém toto pracovalo, že jsem si toho všimala. A to je, že víceméně jsem hledala nějaké souznění, jestli někdy někoho něco napadlo. Po válce, musím říct, že lidé byli velmi vstřícní. Pospolitost velká byla. Zpívalo se. Chtěli budovat společně. Oho, netrvalo to 2 roky a přišel komunismus a bylo po všem. Bylo po všem a to už byla další kapitola. Já jsem potom nastoupila do práce a dělala jsem si školu při práci. Ale to už začal komunismus a už se vědělo. A my jsme doma měli spoustu knih jako z revoluce ruské. Takže nás tatínek posílal ke známým, aby jsme jim ukázali, co všechno komunismus je. A oni namítali, ale depak, to tady tak nebude, my jsme inteligentní lidé. To se tady nikdy nestane a stalo se to už v 50. letech. Tak, no, tak a později jsem poznala jako saleziány, protože bratr, který byl zavřený, byl salezián, takže rodiny jsme se stykali, protože oni taky měli zavřené. Protože jsem čekala, že teda zbalí možná i mě, protože jsem taky chodila jako s holkama, kteří měli jsme takovou skupinu a to si nikdo nepředstaví, jaké ty počátky byly, jak jsme byli tvrdě sledovaní. U kostela se zastavit neexistovalo, ve skupině někde být neexistovalo, okamžitě se fotilo. Takže jsme s těma toho holkama se dali dohromady. To už byla taková, víc bych řekla, semknutá skupina. Jezdili jsme i po republice, čili jsme nabírali ostatní lidi. A teď to hledání začalo tady, protože já jsem věděla 100% svoji cestu. Že to nic jiného nebude léčit, jenom život s Bohem. No a jednoho dne jsem se teda rozhodla, že nastoupím do jednoho řádu, že tam budu sloužit jako civilní sestra, protože jsem měla odpraktikováno v úrazovce, takže já jsem papír od toho měla. A dala jsem výpověď. Dala jsem výpověď, tam jsem si to domluvila, že tam byly jiné holky, které byly jako civilní sestry a přitom do toho řádu vstoupily. Že já jsem ráno vstala, jsem měla jízdenku koupenou, práci výpověď a já jsem řekla, že nepůjdu nikam. Absolutně jsem neměla opodstatnění v sobě. Pouze jedinou věc. Já jsem věděla, že tam nemám být. Já jsem měla vnitřní jistotu, že tam není moje místo. A do tohoto přišel Davidek vlastně z kriminálu.

Napadá mě spousta otázek. Tak jako pro mě jsou velkou inspirací tyto chvíle s Lídou, tak pro ní to byl zjevně Felix Davídek, dávný rodinný přítel, později kněz brněnské diecéze, pár let po svém svěcení vězeň komunistického režimu na 15 let, pak zakladatel skryté církve Koinotes, tajně svěcený biskup, který sám světil jiné biskupy tajně, kněze tajně, spoustu ženatých kněží tajně i ženy, snad super tajně.

0: Pro mě tě posadím do křesla nebo na lavici. A nemám takovou malou židličku.
1: Štokrle. To je štokrle, ne? Takové krásné české slovo.
0: Necelých 15 let. Kolik mu chybělo do těch 15, to nevím přesně. Pouze vím, že když vyšel z kriminálu, takže nevěděl, na kterou stranu se má dát a zabloudil. A nastoupil potom někde do vlaku a když vystoupil tady v Brně, tak říkal, teď jsem si vlastně uvědomil, že nemám domov. Bratr byl ženatý, bydlel tam s rodinou, matka ještě žila, otec už nežil. Takže šel sice domů, ale ten první den přišel k nám. Když jsem mu přišla otevřít a první otázku mi položil, co děláš? A já jsem se domnívala, že se mě ptá, co dělám jako teď, že maminka v té době měla chřipku. Takže jsem byla u ní. No jo, co dělám teď? No, já jsem prostě měla takovou radost, že se vrátil. My jsme se dennodenně za něj modlili, dennodenně. A on mi položil otázku, co děláš? A já jsem řekla, no co dělám, teď jsem tady, ale já to nemyslím. Tak, co děláš ve svém volném čase? Tak to jsem byla ohromena, že mi pokládá takovou otázku. No ale celá rodina už čekala, takže jsme museli vejít dovnitř, tak jsem na to ani neodpověděla. Pak jsme se k tomu vrátili ještě ten týž večer a on řekl, já bych tě potřeboval. A já jsem chtěla vědět na co, nebo k čemu. Řekl bych, já ti to teď všechno nemohu říct, ale znáš někoho, kdo musel odejít ze semináře, anebo má touhu zdát se knězem a co takový hoch dělá, tak musíš k ním najít kontakt, to je první věc. Od té doby k nám začal chodit denně. A první neděli v tomto týdnu už měl schůzku s dvěma kněžími. No a tam jsem najednou poznala, že existuje nějaký program, který vlastně

0: šlo lehce uhlídat. Horší bylo potom, když tady toto skončilo a začali chodit jen v civilu. Jo. Kdy to poznat nebylo. My jsme stejně byli hlídaní, poněvadž jsem měla zavřeného bratra. Jo, protože tiskoviny náboženské rozdával a podobně. Takže on, co jsme věděli, a věděli jsme i kým v ulicích a ve čtvrtí a chodili až k nám na dvůr. Nám si říkali, co děláme. Ale v tu neděli jsem poprvé slyšela o tomto programu, že není úplný, ale začít se musí pracovat hned. Čili nachystat si určitý cyklus přednášek. A ti lidé, kteří budou ochotní riskovat, na ty přednášky přijdou.
1: Smiluj se nad námi, pane. Ukaž nám, pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám naše viny a přiveď nás do života věčného.
0: Já jsem slýchávala od kněží. Holky, rychle se vdejte, církev potřebuje dobré rodiny. A mě to zvedalo z židle. Proč pořád slyším jedno a to tež, když taky církev potřebuje něco jiného? Ale to něco jiného nebylo nikde na programu. Takže proto mě to tak hluboce oslovilo, když on přijdouc druhý den a už mi dává program a řekl, teď tě potřebuji pro sebe a uděláš to a to. Ty přednášky nebyly zaměřeny jenom duchovně, ale byly zaměřeny celolidsky. Vždycky tam byla politologie, protože nelze tomu uhnout. Žijeme v lidské společnosti a musíme v té společnosti žít a jako křesťané tam vnášet lidství, skrze které mluví Bůh. No a postupně se dávají otázky, jak to lidství formovat.
1: Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se. Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne, ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni, ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A ti to, moji učedníci, poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.
2: Řekni mi, čím tě ten Felix tak uchvátil? Čím tě zaujal, že jsi prostě za ním šla?
0: Zaujal mě tím, že měl program, to musím říct. Tím, že měl program, byl cílevědomý, okamžitě dokázal říct, co je potřeba teď v této době udělat. Jak jedinec, tak společnost. A to mě oslovovalo tak hluboce, protože to jsem slyšela poprvé. Já jsem nikdy, aby někdo mluvil soustavně o lidstvu, které čeká na osvobození a je to povinnost křesťanů, tak to pro mě bylo totální novum. Totální, to jsem nikde nezaznamenala. Já jsem najednou měla otevřené okno do světa. Do světa,

0: který nebyl nepřátelský, ale který na nás čeká, že my tam vneseme Boha, dá se říct. Každého život je svěrectvím, kdo žije s Bohem. My jsme skutečně formovaní a byli jsme formovaní na to, že je svět nepřátelský, plný hříchu, vyhýbat se, a ne tomu, že jsme posláni do světa, i když v textech to najdeme, ale de facto to nikdo nebylo moc zdůrazněno tady toto. To je vysoce dynamický proces. Tak jako v manželství se stávají jeden skrze druhého svatým. A v celibátu se stává kněz svatým tím, že posvěcuje lidstvo. Že se stará o druhé po stránce duchovní, ne o svoji svatost, ale o svatost druhých. V tom je smysl celibátu. Samozřejmě, že tím, že se stará o svatost druhých, je také skrze druhé posvěcován. Proto se vlastně vždycky mluvilo o lidstvu jako fenoménu, protože kněz je zodpovědný tady za tu složku lidskou. A vědělo se, že církev ji neplní. To řeknu otevřeně. Bylo to novum. Já to říkám jako generace, která tohle toto vůbec nikdy neslyšela až tam. A pro mě to bylo tak velké novum, že jsem prostě byla fascinovaná. Já kdybych stála u oltáře, tak mě by nikdo nezastavil. Já bych totiž s lidma mluvila. Teď je ten okamžik, kdy teda ty vaše balvany tady položte na paténu lásky. Kristus bude proměněn, ta hmota, a on promění i ty vaše těžkosti. Očima to neuvidíme nikdy. Ale je to ve věčnosti.
1: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti dnes přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Bože na
0: věky. Mám dojem, že žena má k tomuto blíž, poněvadž tím, že je v ní mateřství, které je stále nakročeno dopředu, tím má určitou tvořivost v sobě ta žena, což muž nemá. Mají to někteří, ale je to z charismatického daru, čili není to všeobecně. Toho jsem si všimla. A rozvíjet tady toto, rozvíjím totiž lidství v celém šíři, protože duch se neváže na čtyři stěny tady. A já do sebe přijímám to, že jsem jako křesťan zodpovědná za lidstvo. Neboť to je duchovní oblast, co dělám, tady je moje důvěra. Tady je moje důvěra, že to nezůstane tady mezi těma čtyřma stěnama. Ale že to je Boží duch, který působí skrze člověka. A to je moje krédo.
1: Ženské kněžství. Jak to Felix viděl, jaké to bylo, když...
0: Tam byla jedna věc a ta věc je nesmírně důležitá a nikde se nezdůrazně, jako biskup. Já jsem s ním jezdívala, no, všude jsem ho vlastně provázela. Byli jsme na generální vizitaci u Boromajek ve Znojmě, kde nás přijala matka Vojtěcha Hosmandová. No a při řeči ona poprosila otce Felixe a velmi hluboce soustředěně ho prosila: pane biskupe, udělejte něco pro ty ženy, které jsou zavřené. Protože kněži mají naprostý komfort, mají svátosti a ženy jsou ponechány naprosto ladem. Jsou sami a dovedete si představit to utrpení. No a samozřejmě, že na to okamžitě Davidek reagoval, zamyslel se a řekl, budu o tom uvažovat. A potom znovu se k tomu ona vrátila a znovu upozornila, nezapomeňte na to, já se za ně velice přimlouvám. A když jsme potom jeli domů, tak jsem se ptala, co chceš pro to udělat. No a právě tehdy začaly být semináře, které byly k tomu zaměřené. K rozdílu mezi mužem a ženou, jak myslí muž, jak myslí k celibátu jako takovému a co mě tam třeba hluboce oslovilo, bylo to, že celibát je jedna z forem vzdání se sebe pro druhého, pro široký okruh druhých. A že stejně ten člověk dozrává lidsky, i duševně, i duchovně. Je to charismatický dar, není pro každého, je potřeba to zkoumat. To mě hluboce oslovilo, tady tento moment. No a pak se začalo o tom mluvit víc. Vyústilo to v takových třech gremiích, které za tím účelem byly svolány. Byli k tomu vybraní lidé, kde se řeklo, o co se bude jednat, složila se přísaha už na těch gremiích, že je situace taková, že nelze o tom mluvit veřejně, kdo cítí, že by mu to dělalo potíže, ať si raději odejde. Vyzvání. Odejde, anebo prostě nějakým způsobem se k tomu to zná, aby se vidělo, jak se zařídit. Čili každý musel přistoupit ke stolu a přisahat na písmo, že souhlasí s tím, aby se začalo jednat o postavení ženy v církvi. Ne o kněžství. O postavení ženy v církvi. Že žena v současné církvi nemá žádné postavení.

0: Jeden můj přítel, taky kněz, Karel Satoria, mi před časem říkal, že nikdy neuchopím plnost kněžství, pokud nezažiju velké ženské přátelství. Co se mi v té chvíli docvaklo? A byl to jeden z důležitých momentů života, které se v čase objevují a postupně skládají ve srozumitelný obraz. A teď zase. Jako by mi Lída v mysli otevřela další dveře, o kterých jsem dosud měl jen nějaké tušení. Nečekané a žádoucí. Pak se mi požádal o požehnání. Bylo to po dlouhém natáčení, kdy jsme zůstali jen dva. S kamarádem Jirkou, kterého jsme mimochodem před časem křtili, s Honzou Špilarem, dalším mým přítelem a učitelem Jáhnem a Holičem. Požehnání nám Lída dala v mikropředsíni svého panelákového bytu na Staré Osadě, kterou za poslední půlstoletí prošlo snad celé Kojnotes, stejně jako spousta estébáků. Její požehnání mě přikovalo k zemi jako už dlouho nic. Ta síla procházející člověkem. Když jsem konečně otevřel oči, bylo mi jasné, že Jirka to má zrovna tak. Rozumové koncepty se možná příčí představě, že ona je kněz, ale duše v té chvíli prostě ví, že to tak je. Ono tady totiž nejde o emancipaci, ale o uchopování podstat, které nemohou spoutávat žádné lidské hranice. Nejen biologická, ale duchovní evoluce směřující k bodu omega, k rozhodnému času dějin. Pierre Teilhard de Chardin. Začal jsem nasávat učení tohoto nekonformního francouzského jezuity desítky let poté, co ho objevili jiní. Snad ne úplně s křížkem po funuse.
1: Jaká byla atmosféra v Kojnotes jako církve? Jo, dneska vidíme církev mnohdy jako církev institucí, církev forem.
2: Toto je věc, která tam nebyla, tam byl hluboce lidský a osobní přístup. Jo? Všichni si tykali, ne všichni na tom byli stejně, to je vždycky bylo a bude, ale co se týká hierarchie jako biskupové, tak to byli bratři. Já musím říct, že jsem se to učila. Protože pro mě otče biskupe prostě Felixi, on si to přál a byl mezi náma jako skutečně bratr. On to byl čas, kdy jsme byli tak plní, že jsme se nevešli. A když semináře jeli, že jsme třeba zvali i hosty. Ale postupem času, když se začalo utužovat, jako k tomu roce 70 začalo uchopovat. Největší rozkvět byl těch 68-70. To bych řekla, že byl takový největší rozkvět. Ale pak to začalo řídnout. A musím říct, že po tom roce 70, což je dodnes mé duši jako rána, velká, tak tam to prořídlo hodně. Mně to bylo tak hluboce líto.
1: Pozdravme se navzájem řádně, pozdravení pokoje.
2: Když to začalo, já jsem neřekla vlastně to podstatné, když jsme se sjeli k tomuto jednání do těch Komeřic na tu synodu, teda my jsme tomu říkali konci, ale tak my jsme jeli poslední, to bylo velmi náročné, organizačně velmi náročné. A když jsme přijeli my jako poslední, tak v předsíni vystoupili ti tři biskupové a řekli, že se to nekoná, ačkoliv místnosti byly plné lidí, ti, co tam byli pozvaní. Den předtím byl u mě jeden z hochů, kterého oni navštívili a řekl mě, prosím tě, odvolejte to. A já jsem chtěla vědět, proč. Já jsem nevěděla důvod, proč. by se to mělo odvolávat. Řekl, protože já mám strach, že z toho vznikne jako druhá nějaká jako odnož a že se roztřištíme, no, řekl, druhá nějaká podzemní církev. Já jsem to teda tlumočila, ale Felix to vůbec nebral na zřetel. A když tam přijel, tak oni mu teda zabránili vstupu, rozdělali ruce a řekli, nekoná se. No a tady teda on zasáhl a řekl, ale od toho jsem tady já a nikdo jiný. Jste pomocní biskupové. Na třech gremích jste souhlasili, že se bude projednávat otázka ženy v církvi, ne nějaké konkrétní svěcení. Pozor. Já, když jsem potom se k tomu vrátila, tak oni mi řekli až per post. No ale my jsme věděli, že to nikdo jiný nemal a v úvahu jenom ty, tak proto mě to bylo jasné. O to ta bolest byla větší. Já jsem zažila hroznou bolest a i potom to musím říct srdci. Hrozně veliko. A kdybych... Nechci to prožít znovu. Takže se to konalo, ale nebyl schopen uvést celou tu nachystanou přednášku. Oni neustále vpadali do řeči. V tom smyslu, co s náma bude, až se to dozví papež. A na to Felix odpověděl, vstoupili jste vědomně k této práci, to znamená do podzemní církve, které je rizikem, ale ne hazardem. Já jsem nikoho nenutil. Všichni získali svěcení, byli připraveni. Nelze se všemu naučit v textech. Musí tam být také charisma, musí tam být také práce ducha.
1: Vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.
2: Já jsem vyšla ven do mrazu, byla jsem po angině. Musím říct, že jsem velká celou bytostí jenom nad tím, jakým způsobem se to dělo. Kdyby se to mělo opakovat, už bych tam to nepřežila. Já jsem, tam nešlo o mě, já jsem ještě nevěděla nic, že bych byla svěcena, ale tam šlo o to, o ten postoj vůči ženě. Ten postoj vůči ženě bylo taková nepřeklenutelná skala, kterou já jsem cítila, jak je nepřeklenutelná. Žádné řečičky tomu nepomohly. Žádné řečičky.

Pak za několik dnů si mě tyhle chlapci vyžádali a jelo se na hráz a teď se do mě pustili otázkama. No, mučili mě svým způsobem, nebudu je jmenovat. Já jsem teda ochotně na všechno odpovídala, samozřejmě neporučila jsem nic, ještě jsem nic nevěděla, že bych byla svěcena, to bylo asi druhý nebo třetí den. No a Felix za mnou přišel, rozjeli jsme se a on v autě řekl, ale já vím, že to musím udělat. Je to moje povinnost jako biskupa zajistit svátosti tam, kde nejsou a kde se po nich touží. A já jinou možnost nemám, ale neřekl o mém jménu nic, nepadlo nic. Blaha jel s náma, seděl za ním a provolával teda, že to musí udělat. Ano, rozhodně se ještě ho podporoval v tomto. Já jsem se otočila v tom autě a řekla jsem mu, ty s tím nesouhlasíš, tak to neříkej. Já jsem to cítila. Večer potom, nebo v pondělí, teda po těch svátcích přišel ten Felix a řekl mě, já jsem rozhodnut. Podívej si, na to málo času. Ale já víc času nemám, prostor se uzavírá a jiná možnost není. Seš ochotna toto přijmout s tím rizikem, že půjdeš do Krymu? Ano, to jsem řekl. Nechaj mi prosím tě tento večer na rozmyšlenou. Já ti to řeknu zítra. Takže jsem mu zítra ten následující den řekla a on mi řekl, dobře, tak se připrav, protože vím, že to musím udělat. A já jsem řekla, a můžeš mě vysvětlit, jak s takovou jistotu získal? A on mi na to neodpověděl, nebo řekl, že to zjistím časem, nebo něco, co já už si moc přesně nepamatuju. Ale já ze svého života dneska mohu dodat, že skutečně jsou okamžiky v životě, kdy se rozhodnout musíš a musíš to riziko vzít na sebe a vědět, že ti to něco přinese třeba minusového, ale nelze jinak jednat. A tady jsem si já v jiných situacích potvrdila velmi výrazně mnohdy Boží řeč. Že Bůh promlouvá skrze události lidi, ale umět jí to zachytit. No a já jsem absolutně nevěděla, jakým způsobem budu pracovat, ale byla jsem připravována na to, že půjdu. Protože jsem všude byla u všeho přítomná, čili že do toho Krymu půjdu. Jestli mě ty ženy přijmou nebo nepřijmou, o tom jsem moc neuvažovala, protože v takových situacích věřím, že se potom dá přijmout i to, co se zdá, že je nepřijatelné. A z výsledku vím, že já jsem o tom nikdy nemluvila, nikdo to nevěděl doma, absolutně nedělalo mi to žádné potíže. Až potom jsem teda zůstala úplně sama a zákaz, jo, když se dobře se dostala ven, tak jsem tady řekla, ano, teď jsem k dispozici, ale plně k dispozici. Kněžství je nesmazatelný dar a je to dar. A je to veliký dar od tebe. Já ho chci donést. Takže teď všechno záleží na tobě. Tím já končím. A proto se nebojím o tom mluvit. Já jsem podepsala, když mi dávali zákaz, samozřejmě, že ty momenty byly drastické. Drastické, nechtějí to vůbec vidět. Tak jsem napsala a proškrtla jsem to. Žádný papír jsem do rukou nedostala. Kněžství je nesmazatelný dar a dar Boží, čili s tím já nemohu zacházet, jakože mi ho někdo vezme. Může ho vzít Bůh. Ale napsala jsem, že nebudu vykonávat veřejnou službu, ale že bych o tom nemluvila, nikdy nepodepíšu.
protože to bych popřela boží dar. A to neudělám. A dneska cítím stále víc a víc, jak ta potřeba je. Já už jsem nakročená jako uzavření života. Čili proto otevřeně teda mluvím o tom, že jsem přesvědčena, že tento dar existuje i pro ženy.

Víš, že se známe, řekla mi po nějaké době Lída. Bylo mi tehdy 17, nedlouho po listopadu. Lída přišla učit náboženství na můj gimbl. Nespomínám si na to. Dostala na mě tip jako na prý zajímavého mladíka. Vešel jsem tehdy do třídy, beze slova prošel kolem ní a zase odešel. Z toho něco bude, řekla si tehdy. Fakt si na to nevzpomínám. Honza Špiller ví, jak mě to karnevalové pojetí církve stále víc odpuzuje. Rigidní, zakonzervovaný karneval. A jak mám rád jeho a mnohé další, v čele s Františkem v Římě, kteří v církvi představují milující svobodu. Nebo nevím, jak jinak to říct. Kteří se nebojí hledat, kteří vnímají, že duch vane kudy chce a nelze ho spoutat, že nejistota cesty zároveň nemá omezujících stropů. Jednou při stříhání zbytků mých vlasů jsem Honzovi říkal o tom setkání s Lídou 17, na které si vůbec nevzpomínám. S tím, že jsem byl tupý blázen, protože jsem mohl církev, která mě tak otevírá, poznat už tehdy. No jo, ale to by tě pak oficiálně nevysvětili, opáčil Honza. No jo, to má pravdu. Duch vané, kudy chce.

0: nerada mluvím o víře, protože víra je takový první, ano, my věříme. Všichni něčemu věří, každý něčemu věří. Ale důvěra je něco naprosto jiného. Je to spolehnutí, získává zkušenosti, určitou jemnost a spolupráci s Bohem. A ta boží řeč vane kolem jako vzduch, ale člověk ji neumí zachytit, protože s tím neumí pracovat. A můj názor je ten, že tak jako má žena k životu blízko, tak má blízko i k této tvorbě, neboť ona to žije a už tím to vlastně předává. Je to dar. Je to dar boží a já ten... Na mě to působí tak, že je záměrně odložen. Proč? Já se ptám, proč Bůh stvořil člověka? Člověka. Jako muže a ženu. Stejné hodnoty. Proč odkládáme toto? My jsme ho nepoznali. A proč jsme ho nepoznali? Protože jsme se báli. A já to tak cítím. Byl tady strach a je dodnes strach z ženy. Žena nemá využití toho bohatství, kterého dostala. Ona čím víc dává, tím víc se stává. A po ní to nikdo nechce, aby to dávala. Mně to je líto, že to muselo zůstat zavřené pro nepochopení některých, poněvadž oni chtěli pochopit jen právo, ale duch nejde skrze právo. Duch je volnost. Duch vane, kde chce. A nemůžeš ho spoutat. A potom ta boží řeč, já jsem zůstala prostě potom po těch všech zákazech a peripetích, jsem řekla, tak co teď? A tady mi pomohla ta důvěra. Dostala jsem dar, čili teď jsem vlastně ponechána jen tobě, pane Bože. Koho mi pošleš, s ním budu pracovat, poznám kněžství i z jiné strany, neboť to není jenom nastrojená služba, ale je to služba lidu. Lidu, který ty miluješ. No a on to splnil.
1: Mockrát děkuju vám všem za společné slavení a jsem taky moc rád a velice se toho vážím, že tady může s náma být Ludmila Javorová zase po čase. Že jsme tady dneska byli dva v kněžské službě, všichni v té královské a dva v té služebné kněžské roli. Děkuju moc. A tak, no, jsem úplně dojatý. Moc jsi mi dala v životě a ještě dáváš. Děkuju. Tak, dobrý večer. Otevřme se Duchu Svatému. Pán s vámi. Ať nám všem žehná náš dobrý Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Jdeme ve jménu Páně.

0: Slyšeli jste dokument Jana Hanáka Ona je kněz o Ludmile Javorové a jejím vysvěcení v takzvané skryté církvi Koinotes.
1: Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8. hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Spolek Milion chvilek v Praze demonstroval proti vládě. Papež vyzval k ukončení války v Evropě a kritizoval rostoucí výdaje na obranu. Čeští fotbalisté se připravují na domácí zápas v Lize národů, utkají se s Anglií. A zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spolek Milion chvilek dnes na Staroměstském náměstí v Praze uspořádal demonstraci proti vládě. Zástupci vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám a do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Milion chvilek varoval hlavně před koncentrací moci kvůli premiérově střetu zájmu. Ten Babiš dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO demonstraci odmítli komentovat. Lidé při ní naplnili Staroměstské náměstí z větší části. Odhad počtu účastníků, ale organizátoři nezveřejnili. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončil návštěvu Francie. Lev XIV. Taky kritizoval rostoucí výdaje na obranu.
3: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
4: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
3: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Už 20 tůní vybudoval ve svých porostech největší soukromý majitel lesů na Žďársku. Důvodem je lepší zadržování vody v krajině v období sucha. Zatím poslední dvě vodní plochy vznikly v lokalitách u obcí Cikháj a Kocanda. A kromě udržené vláhy by mohly být do budoucna k dispozici i hasičům. Pokračuje Jan Sovák z Lesní rady společnosti Lesy Kinský.
5: Tyto tůně jsou do určitý míry i možností získání protipožární vody. Takže v tomto ohledu, když prostě máme tady možnost ve své blízkosti nabrat vodu a potom asi tak má to obrovský dopad na rychlost a na ten průběh toho požáru. Takže to jsou věci, které bereme jako klíčové a bereme to prostě komplexně.
6: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas sezóny Ligy národů. Po porážce 1-2 s Chorvatskem zítra večer znovu v Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofenzivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán Ladislav Krejčí.
7: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
6: Zápas Česka s Anglií ve fotbalové lize národů začne v Edenu zítra ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport utkání odvysílají v přímém přenosu. Hokejisté Sparty ani na podruhé v nové sezóně Tip Sport Extraligy nevyhráli doma. Karlovým Varům podlehli 0-1, když se jako jediný prosadil ve 25. minutě Ondřej Beránek.
8: Na dálnici D1 u Ostravy nehoda a na Benešovsku kolona. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska na sjezdu na Hrušov havarovala motorka. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí, vyjela tam policejní hlídka, zatím omezený průjezd nehlásí. Na D1 z Benešovska do Prahy za sjezdem na Chocerady překáží odstavené auto. V omezení u Šmejkalky blokuje pravý pruh. Kolona zhruba od 27. kilometru prodlužuje se, aktuální zdržení 20 minut. Silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut mezi odbočkami do města. Vypadá to, že se objíždí přes Hodonín. Naopak 56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Bílou u přehrady Šance podle policie opět průjezdná. Uzavírka po vážné nehodě motorky skončila. Jede se Kyvadlově, ale v obou směrech stále ještě zhruba kilometrové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude většinou jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Těžištěm činnosti jezuitů nebylo ani tak hájení vlastní katolické věrouky, jako zájmů papežského stolce. Více než vojáky Krista stali se příslušníci tovarištva vojáky Říma. Zatímco jiní řeholníci skládali tři sliby Bohu, totiž slib duchovní čistoty, skromnosti a poslušnosti, jezuity vázali ještě čtvrtý. Přísahali sloužit také viditelnému zástupci Boha na zemi. Takže cokoliv papež poručí, ve všem všudy a bez váhání a výmluv uposlechnou. Druhým podstatným rysem byla absolutní disciplinovanost ve všem. Vojensky strohý, přitom náročný pracovní, studijní i kázeňský režim noviců i scholárů, tedy studentů, byl dirigovaný od hodiny k hodině, ve dne i v noci. Fungovaly tam principy subordinace jako v armádě. Generál řádu, doživotně volený takzvanou kongregací, požíval naprosté autority. Přičemž žebříček slepé poslušnosti vedl přes superiory a provinciály dolů, až do ubytoven noviců a scholárů.
1: Těmito slovy publicista Petr Hořejš popsal principy fungování církevního řádu jezuitů ve svých toulkách českou minulostí a pokračuje.
0: Třetím podstatným rysem řádu tovarištva Ježíšova byly ve své době nejlépe propracované učební osnovy. Jezuité se nebáli zavádět nové výchovné a pedagogické metody. Z jezuitských škol vycházeli mimořádně vzdělaní, připravení, energičtí a aktivní lidé. Už duchovní otec řehole Ignác z Loyoli vypracoval systém cvičení tří mohutností – paměti, rozumu a vůle. Je nepopiratelnou skutečností, že jezuité sehráli roli katolických fanatiků v boji s reformací. Současně však platí, že přispěli významnou hřivnou do vývojového procesu vědy a kultury, zejména svou osvětovou, pedagogickou a vzdělávací činností.
1: A na všechny tyto aktivity bylo zapotřebí mít peníze a majetek. A s tím také souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Úspěch jezuitů nezávisel i na ženách mecenáškách. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdy se vůbec na scéně objevují jezuité? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Martina Dojče.
2: Jezuité se objevují v první polovině 16. století a zcela zásadní osobností byl zakladatel jezuitského řádu Ignác z Loyoli.
1: Kdy se dostávají do českých zemí?
2: První jezuité přicházejí do českých zemí roku 1556, konkrétně do Prahy pod vedením blízkého spolupracovníka Ignáce z Loyoli Petra Canisia.
1: Kam se posléze dostávají po Praze?
2: Přicházejí do Olomouce a do Brna.
1: Z čeho žili, kde přebývali, jaké vůbec měli materiální zázemí, poněvadž představme si zcela v praxi, jak jenom někam doputovali jsme v 16. století.
2: Oni přicházeli na pozvání často katolické elity v českých zemích, a to jak už v Čechách, tak na Moravě, a zpočátku žili hlavně v biskupských domech nebo ve zrušených klášterech.
1: Měli zájem mít svoje vlastní nemovitosti, svoje vlastní zázemí?
2: Zcela jednoznačně na tom vlastně byla postavená ta jejich aktivita a často právě vzhledem k tomu, že se jednalo o městský řád, tak měli zájem zůstávat ve městech, ideálně poblíž hradeb, kde většinou nacházíme právě koleje jezuitů.
1: Jak vypadala jejich běžná každodenní činnost výjima toho, co jsme slyšeli úvodem v textu publicisty Petra Hořejše?
2: Jednalo se o vzdělávací činnost, o náboženské zajištění věřících, také o misijní činnost, to je naprosto zásadní a klíčová aktivita jezuitského řádu, působnost po celém světě, řídili se takzvaným motem pomáhat duším ke spáse, v přeneseném slova smyslu, aktivně šířit evangelium všude, kam vkročila lidská noha.
1: Ignác Loyoli, zakladatel řádu, měl za sebou velmi turbulentní život. Po řadu let to nevypadalo, že by se stal nejen zakladatelem nového církevního řádu, ale vůbec tak výraznou a významnou osobností křesťanství.
2: On původně vůbec neplánoval stát se duchovním, byl vojákem po zranění v bitvě u Pamplony, ale prošel jakýmsi velkým obrácením, řekněme, nasměroval se na tu duchovní dráhu, vytvořil duchovní cvičení, čtyřdenní exercicie, meditace individuální, které byly právě pro raně novověkou katolickou společnost velmi inspirativní.
1: Jistá výjimečnost jezuitského řádu, jak jsme také slyšeli, souvisela s naprostou poslušností vůči papeži. Slyšeli jsme v Hořejšově textu, že cokoliv papež poručí, ve všem všudy a bez váhání a výmluv jezuité uposlechnou. Co jim poroučil, jaké byly příkazy a jak se to projevovalo v jejich běžném životě?
2: Můžeme si to představit tak, že pokud papež v rámci korespondence dopisu napsal členovi řádu, že ho vysílá na misi do Mariánských ostrovů, což je na východě Tichého oceánu, tak zkrátka tam musel se vypravit. A další podobné úkoly.
1: Jakoliv byl jezuitský řád řádem ryze mužským, tak současný americký jezuita James Wright ve své studii uvádí, že s ženami Ignác z Loyoli také spolupracoval.
3: Spolupráce Ignáce s ženami na společném poslání probíhala ve třech klíčových rovinách. V oblasti patronátu, v níž ženy finančně zaštiťovaly různá apoštolská díla, v oblasti zprostředkování vlivu, kde Ignác vyhledával jejich pomoc k prosazení pastorační činnosti, a v rovině aktivní spolupráce, kde se ženy sami podílely na apoštolské službě. Mnohé z těchto rolí se překrývaly. Některé ženy byly zapojeny do všech tří, jiné pouze do dvou nebo do jedné.
1: Možná překvapivá informace, že představitel, zakladatel jezuitského řádu spolupracoval se ženami. Někdy máme zkreslené představy či předsudky, že žena žijící v 16. 17. století byla zcela ve vleku muže a své vlastní aktivní role nezastávala.
2: Bylo to přesně naopak, v tomto případě ženy od počátku hrály naprosto zásadní úlohu v jezuitském prostředí, když například už od počátku financovali Ignácova studia v Barceloně a Paříži a po schválení jezuitského řádu v roce 1540 se výrazně angažovali při zakládání prvních řádových kolejí v Římě nebo v Messině na Sicílii.
1: A byly to ženy různých sociálních vrstev?
2: Byly to primárně ženy z aristokratických, to znamená těch úplně nejvyšších vrstev, a ty první byly z těch španělských a portugalských kruhů, ale pokud se pohybujeme v rámci tohoto tématu ve střední Evropě, tak se to přeneslo i sem, takže i zde převažovaly ženy aristokratky.
1: Britská historička Olwen Houghton, která se věnovala ve své studii prvním jezuitům a také jejich ženským patronkám, uváděla, že přestože to byly ženy, které měly veřejnou roli, a to naplněnou především světskými starostmi, tak jim byla nabídnuta a oni posléze přijali svou účast a úlohu na onom díle reformy a obnovy. Ale, nemylme se, měli úkoly, které byly přesně vymezené a od úkolů samotných jezuitů, členů tovarištva Ježíšova, se lišily. Sama Olwen Houghton píše, cituji, ženy pod křížem, ty, které finančně podporovaly učedníky na jejich kazatelských cestách či hrdinky starého zákona, se staly inspirativními obrazy. Objevovaly se pak v jezuitské literatuře a sloužily jako vzory hodné následování. Konec citace. Byla obdobná situace také v českých zemích, jak v tom obecném rázu popisovala historička Houghton?
2: Ano, ale ještě je tady jedna zajímavost, málo vzpomínaná. Ignác z Loyoli byl totiž patronem šťastného porodu a těhotných žen a tím se pro ty rodiny budoucí matky primárně stal naprosto zásadním patronem a před oltáři tohoto světce se konaly potom děkovné bohoslužby za šťastné narození potomků.

0: Kritériem výběru pro ženy žijící na sklonku 16. a v průběhu 17. století byl jejich ctnostný život, projevující se například v každodenní modlitbě, v častém přijímání svátostí, četbě duchovní literatury, péči o chudé, ve fundátorské činnosti, ale především v setrvání ve vdovském stavu až do sklonku svého života, čímž naplňovali doporučení svatého Pavla z dob prvotní apoštolské církve.
1: Konstatuje církevní historička Petra Oulíková, autorka studie o Marii Maximiliáně ze Šternberka, a píše tak o ženách, které byly jezuity vybrány ke spolupráci a podpoře. Jednou z významných mecenášek jezuitů byla šlechtična Františka Slavatová z Megau. Kateřina Lešová, autorka diplomové práce, o ní píše.
2: Díky ctnostem, kterými Františka Slavatová vynikala, původu a příbuzenskému vztahu s Vilémem Slavatou, si ji císař Ferdinand III. Vybral za vychovatelku svého druhorozeného syna Leopolda, pozdějšího císaře Leopolda I. První Františčina odpověď na tuto nabídku byla odmítavá. Tento její postoj byl pravděpodobně velmi výrazně ovlivněn dobovým ideálem vdovy, který by měla splňovat. Do Vídně tak zaslala společně s odmítnutím odůvodnění, které ji k tomuto rozhodnutí vede. Zdůrazňuje svou touhu odejít do ústraní, kde by mohla věnovat svůj čas Bohu a ve skromnosti, zbavena všeho světského rozptýlení, strávit zbytek života.
1: Jak významnou ženou byla Františka Slavatová z Megau, když si ji sám císař rakouské země vybral za vychovatelku svého syna?
3: Byla to velmi významná žena, byla proslulá svými ctnostmi, jako zejména pokorou a zbožností a také příkladným vdovským životem. Tuto roli mohla zastávat osobnost, v tomto případě žena z aristokratických kruhů, která se těšila na prosté důvěře císařského dvora a která naplňovala veškeré dobové představy o ctnostném životě, především v oblasti morálky.
1: Řekněte, když se takhle vybírala vychovatelka pro syna, mohl to být i následník trůnu, jak ten výběr probíhal? Bylo těch čekatelek na takové oslovení větší množství?
3: Já bych řekl, že v tomto případě hrála roli hlavně pověst Františky Slavatové, kterou ocenili ve svých textech jezuité jako Bartolomeus Christelius nebo Bohuslav Balbín.
1: Slyšeli jsme, že první nabídku císařovou Františka Slavatová odmítla. Změnilo se to?
3: Ano, změnilo se to a tím důvodem byla snaha udržet vazby na císařský dvůr a potom taky zaopatřit svých 7 potomků a ve Vídni nakonec působila až do roku 1657 a potom se rozhodla ale už plně věnovat a zaměřit se na jezuitské prostředí.
1: Jakým způsobem?
3: Přesídlila do Telče, kde bylo rodové panství. Zde se zaměřila hlavně na to duchovní osebrání a na vdovský život, ale především jsem pozvala jezuitský řád.
1: A o jezuitech v Telči historici Kateřina Bobková-Valentová a Ondřej Hnilica píší.
0: Jezuitská kolej v Telči sloužila také jako takzvaný dům třetí probace, kterým prošli mimo jiné misionář Augustin Štrobach či kazatel a autor náboženské literatury Antonín Koniáš. Pro stavbu koleje, která se uskutečnila v letech 1651 až 4, byly u zámku vykoupeny pozemky, na kterých dříve stály stará budova fary, školy a 2 domy se zahradami. Bohatá vnitřní stavební struktura odrážela potřeby členů jezuitského řádu a zahrnovala například kapli svaté Anny, lékárnu a tiskárnu.
1: Dodejme, že to nešlo tak jednoduše, že Františka Slavatová jen tak pozvala jezuity do Telče, přestože byla mecenáškou a nabídla jim nemovitosti a možnost, kde mohou působit. Ona sama musela o povolení požádat olomouckého biskupa. Pojďme si ještě říci, co byl onen dům třetí probace, o kterém jsme v textu slyšeli.
3: Bylo to místo, kde jezuité podstupovali třetí fázi duchovní přípravy, což znamená, že po studiích filozofie a teologie a kněžském svěcení následně zde právě skládali poslední sliby.
1: Putovali i do vzdálenějších krajů tamní misionáři?
3: Ano, byli vysíláni do všech vzdálených končin světa, jako například do Číny, do Indonésie, na Filipíny. A jedním z těchto významných misionářů byl jihlavský rodák Augustin Štrobach.
1: Jezuitský řád se nezaobíral pouze duchovní činností, teologickým studiem, byť to bylo to hlavní poslání, ale k jejich aktivitám patřila také, jak už jste zmiňoval, pedagogická činnost, také, připomeňme si, hráli divadlo v ulicích, věnovali se vědecké práci a slyšeli jsme v předchozím textu, že také založili v Telči například lékárnu, tiskárnu a také meteorologickou stanici nebo základy meteorologické stanice dodnes působící nedaleko Telče. Byla to právě ta výjimečnost toho propojení jezuitů s tímto, řekněme, klasickým sekulárním světem?
3: Jednoznačně ano, a takovým nejlepším dokladem je, že právě za jejich působení například v Číně nebo Japonsku ty tamní obyvatele a ty místní elity hodně okouzlovali tím, že měli znalosti matematiky, fyziky, všech možných vědních oborů a právě na čínském císařském dvoře působili převážně jako astronomové nebo hudebníci.
1: Šlechtičná vdova Františka Slavatová z Megau, která sídlila na svém zámku v Telči pouhých pár kroků od nově vzniklé jezuitské koleje, ve svých darech a ve své podpoře a ve svých mecenášských aktivitách nepolevovala. V diplomové práci o tom píše také Kateřina Lešová.
2: Františka jezuitům věnovala také původní budovu zámecké sladovny. Na jejímž místě byl roku 1668 postaven konvikt svatých andělů. Rektor jezuitské koleje v Telči Bartolomeus Krystl líčí Anežku jako velmi pobožnou a ctnostnou ženu, která veškerý čas strávený na zemi nepromrhala a každou chvíli ve svém životě věnovala svým povinnostem, ať pro blaho svých bližních, Boha, anebo své duše.
1: Souviselo to s životem, který začíná narozením, následně křtem, končí posledním pomazáním a zádušní bohoslužbou, stejně jako ritualizace roku, která vytváří svátky a milníky života? Byla to součást společenské konvence a třeba i života lidí na venkově, mimo šlechtické kruhy?
3: Jednoznačně ano, a v této době bylo naprosto nemyslitelné, aby jakýkoliv člověk stál mimo tento rámec náboženského života nebo náboženského vyznání.
1: Františka Slavatová z Megau, žijící v Telči, měla samozřejmě i své další oblasti, kterým se aktivně věnovala. I o tom píše ve své diplomové práci Dagmar Lašová.
2: Manžel Františky Slavatové, Jáchym Oldřich, zemřel poměrně mladý a zanechal po sobě kromě vdovy i své nezletilé děti. Na Františku tak přešlo celé břímě jejich výchovy. Místo bytí se rozhodla dětem ukázat, jak se dobře chovat, a rozhodla se jim jít příkladem různými dobrými skutky, pobožností a pokorou. Zapojovala děti do dobročinných aktivit a modliteb, jak je vidět i z jejich denního plánu. Krystl ji líčí jako vzornou matku, která by měla být příkladem všem matkám. Své děti vnímala jako dar od Boha a domnívala se, že jemu ručí za jejich výchovu a zároveň od něj také žádala pomoc, aby je správně vedla a vychovávala ve víře. V jedné z modliteb si zapsala: Můj pane, ty jakožto vševědoucí víš dobře, zdali některé z mých dítek se nezdaří. Pročež prosím tebe co nejpokorněji, vezmi si je, dokaváde neviny jsou, k sobě. Já svého mateřského práva k ním propouštím.
1: Ohledem

0: třeba neumějí oni sami vysvětlit ani ho uchopit?
1: Může to být bráno, jako cokoliv špatné se mně přihodí, a tak to jsou vlastně úkoly, kterých se máme chopit a které máme být schopni tady překonávat. Něco jako taková zkouška, kterou před nás Bůh staví, a je na nás, jak se k ní postavíme. Zdali s důvěrou v Boha, nebo zdali se otočíme zpět.
0: Dagmar Lašová ve své diplomové práci uzavírá životní příběh Františky Slavatové.
2: Marie Františka Slavatová, rozená hraběnka z Megau, umírá 22. září roku 1676, několik dní poté, co oslavila své 66. narozeniny. 30. září byla pohřbena v kryptě jezuitského kostela v Telči vedle ostatků svého manžela. Přála si, aby její tělo bylo uloženo do rakve v nejprostším šatu, bez kázání vychvalujícího její dobré skutky a beze vší slávy. Místo investice peněz do drahého oděvu pro její mrtvé tělo určila peníze na almužny. Ve své poslední vůli stanovila i částku 1000 zlatých, která měla být vyplacena jezuitům v Telči na výlohy spojené s pohřbem.

0: Také císař Leopold I. na svou vychovatelku z dětství nezapomněl a v rámci kondolence jejímu synovi napsal: Vaše velebnosti, smrtí vaší matky ztratil jsem věrnou služebnici, ano přítelkyni, kterou už za svou matku považovati mohu, protože za své vychování toliko jí, co děkovati mám. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je úspěch jezuitů nezávisel i na ženách, mecenáškách, a stejná otázka také pro hosta pořadu, historika doktora Martina Dojče.
1: Celá jednoznačně závisel, protože bez jejich podpory by nemohli rozvíjet vzdělávací ani náboženské aktivity, ani misijní činnost. A zdůraznil bych, že bez nich bychom navíc ani nemohli obdivovat krásu a rozmanitost jezuitských staveb a jejich uměleckého vybavení.
0: Existují jisté předsudky i v současné společnosti, že ženy té doby, pohybovali jsme se v 16., 17. století, téměř nerozhodovali o ničem?
1: Ano, 19. století vytvořilo tento mýtus o ženě, která je podřízená muži a spravuje domácnost a neřeší nic jiného. Možná to byla součást tehdejší politiky a řekněme nějakého mužského ega a ješitnosti, které se dostávaly do popředí v rámci určitých politických bojů, ale my jsme tady viděli, že v rámci 16. 17. století ženy hrály naprosto mimořádnou roli, zajišťovaly ekonomické, hospodářské zázemí, v tomto případě jezuitského řádu, a angažovali se také navíc velmi kreativně jako umělkyně například, kdy sami šili liturgická rucha, která potom věnovali právě těmto řádovým společenstvím.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

Aktuální dění v Rusku a na Ukrajině, politická situace v postsovětských zemích nebo svéráz východní kultury. To vše přinášejí Josef Pazderka a Ondřej Soukup v podcastu Na východ. V novém čase ve středu po

0: 14. hodině dopoledne. V plné verzi ho najdete také na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Česku začnou tento týden znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli rostoucím cenám benzínu a nafty. Od 1. října marže obchodníků bude zastropovaná na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Ministerstvo financí pak bude každý pracovní den určovat maximální ceny benzínu a nafty. Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili potom, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Základnu použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Polští armádní piloti budou moci rychleji sestřelovat drony anebo rakety, které do vzdušného prostoru přiletí z Ruska. K jejich zlikvidování nově postačí údaje z radarů. Oproti dřívěšku se k ním piloti nebudou muset před palbou nejprve přiblížit a určit, o co jde. Polský vzdušný prostor od vypuknutí invaze na Ukrajinu v únoru 2022 několikrát narušili ruské drony. A na Baťův kanál letos přijelo zhruba 90 tisíc lidí. Ukazují to první odhady správců vodní cesty. Přesná data budou ještě počítat. Hlavní plavební sezóna tam dnes skončila. Letos v létě ji ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla nižší než loni. Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili 6-4 Zlín, pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je Obot za Pardubicemi Vsetín po výhře 4-1 nad Táborem.
2: Zdržení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice 55 u Hodonína. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Barrandov a Ořech znovu jede jen jedním pruhem. Kilometry 16 až 19, jak kde jedničce, tak na Ruzyni kolona. Kolony mají zhruba přes kilometr, tvoří se z obou směrů od sjezdů na Lohkov a Stodůlky, zdržíte se zhruba 10 minut. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska na sjezdu na Hrušov havarovala motorka. Nehoda je na exitu 365 po dálnici a omezuje průjezd. Na D48 se z Nového Jičína do Frýdku místku za Příborem hlásí naše zpravodajka Srnky u dálnice kilometry 33 až 34.
3: Hněď u dálnice a nedostanu se zpět do lesa, protože z jedné z druhé strany je opotěně.
2: Silnice 55 u Hodonína, trasa Břeclav Strážnice neprůjezdná, uzavírka je po nehodě 2 osobních aut. Vypadá to, že se objíždí přes Hodonín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci bude převážně polojasno, ochladí se na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru naměříme plus 3 a ojediněle se taky můžou objevit přízemní mrazíky. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je pondělí 28. září, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Pořad vysíláme v repríze.
5: Škola, když už se vydá na cestu proměny, tak narazí na odpor zvenčí. Například i ze strany rodičů, kteří nerozumí dobře tomu, co se ve škole děje.
6: Dává spolupráce se základní školou a s ostatními rodiči velký smysl.
7: Když se bavíme o zapojování rodičů, tak se bavíme o občanské angažovanosti a ti lidé jsou velmi často aktivní na mnoha místech.
8: Pomáhají s výukou i fundraisingem, vyráží spolu na víkendové akce.
9: Se do toho zapojou a samotní děti vidějí, že se dají dělat věci ve volném čase a máme potom z toho nějaký výsledky, já myslím, že i velkou radost.
4: Pamatujete si na časy, kdy sdružení přátel a rodičů školy byly terčem vtipů a posměšků? Dnes je situace jiná, kdy si podceňované spolky mohou aktivně ovlivňovat kvalitu a budoucnost života ve školách i smysluplnost vzdělávání. Jak vypadá škola, která je otevřená rodičům? Mohou dobrovolnické spolky podpořit přípravu dětí na život a zlepšit úroveň vzdělávání? A co pomáhá školám a rodičovské veřejnosti dobře nastavit hranice spolupráce? Spokojení lišáci, Větrník, Archa, Educorn a desítky dalších spolků a společenství aktivních žen a mužů, kteří na bázi dobrovolnických aktivit spolutvoří se školami řadu projektů, plesů, výletů, komunitních zahrad a dalších, najdete na mapě Unie rodičů. Živá komunita, nazvaná Síť, jsme v tom spolu, je otevřená a každý bod na této mapě vede k rodičům, škole nebo aktivní skupině matek a otců, kteří se rozhodli s druhou stranou spolupracovat a souhlasili se zveřejněním vlastní činnosti s cílem inspirovat druhé. Dobré vztahy školy, žáků, učitelů a rodičů jsou jednou z priorit pedagogického sboru na základní škole Miroslav nedaleko Znojma, jak v reportáži Unie rodičů přibližuje ředitelka Jana Kadlecová.
10: Že právě ta spolupráce s těmi rodiči a to, že se známe a potkáváme se i na těch mimoškolních akcích, má samozřejmě velký vliv na to, jak se potom cítíme a chováme k sobě i v těch hodinách v té
4: výuce. S čím konkrétně rodiče dětem v Miroslavi pomáhají, popsala Šačka čtvrté třídy.
11: Nebo když jsou různé akce a potřebují na to nějaký drahý nářadí nebo jako něco, co potřebují zaplatit, tak ty rodiče se toho ujmou, nebo když se dělá nějaký to pro paní učitelky, třeba teďka děláme jim adventní kalendář v pytlíku vlastně s těma jako číslicema každý den, tak ti rodiče to vymyslí, rozdají pytlíky a pak všechno je potom už na těch dětech a rodičích těch dětí. Ti rodiče, když oni jsou šťastní s těma učitelema, tak já taky vlastně.
4: Spolupráci s rodiči oceňuje i zástupkyně ředitelky a prvostupňová učitelka Jana Pavlů.
12: A pokud ti rodiče pochopí, že to děláme s láskou a že ty děti si z toho určitě něco odnesou a využijou to potom v praxi, tak velice rádi pomáhají, nabídnou tu pomoc sami, přijdou s novými nápady a to se pak přenáší vlastně na celé to klima té třídy.
4: Komunitní potenciál spolupráce rodičů a školy využívají v praxi na základní škole Na Habru v Hořicích. Jana Šaršona, předsedu Montessori Hořice, jsem požádala, aby přiblížil příběh vzniku spolku, který také najdete na mapě Unie rodičů. Dobrý den.
13: Dobrý den, zdravím vás. Náš spolek Montessori Hořice už vzniknul asi před 7 lety, kdy vlastně bylo pár nadšených rodičů, kteří hledali jiný způsob, jak vzdělávat svoje děti. A ta cesta nebyla úplně jednoduchá, protože museli najít nejdřív školu, která by chtěla mít nějaký další vzdělávací směr, a v tomto případě Montessori. A to se jim nakonec podařilo. Našli pana ředitele při základní škole Na Habru, pak našli nadšený první průvodkyně, s kterýma to rozjeli.
4: Vy na webu spolku píšete, že využíváte komunitní potenciál. Co si pod tím vlastně máme představit?
13: Snažíme se nějakým způsobem rodiče zapojit nejen tak, aby platili členský příspěvek a pak počítali s tím, že všechno se zařídí, ale snažíme se je zapojit, takže pořádáme různé brigády. Co můžu třeba zmínit, co jsme dělali, tak jsme vymysleli ve spolku, že zařídíme pro děti kuchyňku, aby mohli vařit a potom i svoje výrobky prodávat. Na to jsme udělali několik brigád a s rodičema jsme vybudovali vlastně plně vybavenou kuchyňku. Další akce třeba, co jsme dělali, tak jsme dělali tvrdé dílny pro děti, kde si můžou vyzkoušet různé nástroje a zapojilo se tam zase mnoho rodičů i dětí. Takže jsme našli staré ponky na školní půdě, ty jsme obrousili, natřeli a všechno dali do pořádku a teďka děti si to užívají.
4: To všechno jste dělali společně své pomocí, protože já si představuji, že přijdete do školy a nějakým způsobem se snažíte získat další rodiče, aby se zapojili do těchto aktivit. Tak jak vlastně získávat tu jejich důvěru? Jak se vám to daří? Co jsou třeba pro vás osobně nějaké osvědčené postupy?
13: My se snažíme s těma rodičima pracovat už od začátku, ještě předtím, než nastoupí do školy děti. Takže máme předškoličku a děti první vlastně rok ještě než nastoupí do školy, tak se seznamují s tím školním prostředím, chodí tam jednoukrát týdně, zveme potom na přednášky, mají možnost se podívat do školy, aby věděli, do čeho vůbec jdou. a my potom jako spolek je zveme na různé tmelící akce. Jedna z takových velikých, kterou pořádáme a měli jsme ji teďka v září, byla pro 150 lidí a bylo to na kempu Pecka, kde se každý rok sjíždíme a je to taková hezká akce, opékáme buřty, je to takový malý tábor, takže tam hrajeme etapové hry, zpíváme s kytarou a myslím, že si to užíváme, že se snažíme, aby se rodiče mezi sebou seznámili a nebyli z toho jenom nějak unavený.
4: Vy, kromě toho, že jste předseda spolku Montessori Hořice, také vyučujete na té škole na Habru, vyučujete informatiku.
13: Jednak vyučuju pár hodin na základní škole na Habru a potom vyučuju ještě v Montessori u nás, což jsme jakoby oddělený pracoviště, ale patříme pod stejnou základní školu. Jsme hrozně rádi, že patříme pod základní školu státní, takže nejsme soukromá škola. Je určitě skvělý, že mám nějaký vhled, mám samozřejmě těm průvodcům teďka blíž a mnohem líp se nám komunikuje a vidím i ty potřeby školy trošku jakoby jinak, jakoby zevnitř. A to, že jako rodiče někdy máme potřebu ty věci hodně třeba tlačit a posouvat rychle dopředu, tak najednou člověk vidí, že prostě to třeba ani opravdu jako nejde, ať to jsou nějaký legislativní věci, a nebo to, že prostě lidi toho mají fakt moc. Takže potřebujeme trošku něčem zvolnit a rodiče, aby spíš jenom jako pomáhali, přicházela s nápadama a umožňovali ty věci, aby se zrealizovaly.
4: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste narazili na nějaké limity, překážky v souvislosti s tím, že prostě je potřeba, aby ten rodičovský spolek vyjednal určitá pravidla nebo hranice té spolupráce se školou.
13: Určitě nejvíc, co nás asi limituje, tak je čas. Kapacity lidí, kteří jsou ve výboru, tam je nás 7, všichni to jsou aktivní rodiče, jsou zvolení vždycky jednou za 2 roky a všichni se snažíme nějakým způsobem posouvat ty věci kupředu, všichni pracují zdarma ve volném čase a je samozřejmě trošku komplikovaný sladit ten čas pracujících rodičů a učitelů, tak je to někdy trošku náročný, ale jinak se snažíme, aby jsme si tu práci rozdělili a vymýšleli věci, jaký škole můžeme pomoct.
4: A vnímáte to jako určitý druh občanského aktivismu nebo občanské angažovanosti?
13: Určitě, my v tom nevidíme ohromný smysl, že rodiče našich dětí se do toho zapojou a samotný děti vidějí, že se dají dělat věci opravdu ve volném čase, dají se dělat zadarmo a máme potom z toho nějaký výsledky. Já myslím, že i velkou radost a všichni asi, myslím, že to i baví. Nebo se snažíme tak, aby jsme to měli nějakým způsobem i zábavu a nejenom práci.
4: Co byste doporučil lidem, kteří by se rádi do života školy svých dětí zapojili někde jinde, v jiném prostředí, ale i třeba ne rodičovské veřejnosti, i třeba lidem, kteří by chtěli nějakým způsobem přinést nějakou inspirativní aktivitu do škol v sousedství?
13: Já si myslím, že tady je asi trošku potřeba, aby ta škola tomu šla naproti. U nás samozřejmě tomu jde hodně naproti a pomáhá tomu hrozně spolek, který vymýšlí spoustu akcí a snaží se ty rodiče propojovat. Ale myslím si, že stačí i poměrně málo jenom se koukat kolem sebe. Není potřeba si hnedka stát si předsedou spolku, jezdit úplně na všechny akce. Na druhou stranu je dobrý být nějakým způsobem aktivní, když nějaká akce je a člověk má čas, tak je super se jí zúčastnit, seznámit se s ostatníma rodičema, což si myslím, že nám funguje dobře a i mezi rodičema tam vznikají určité kamarádství nebo možná i přátelství, takže tohle to je. Jedna věc, dále se nám moc osvědčilo, že rodiče svoje expertízy, ať pracovní nebo koníčkový, nabízejí potom i ve škole, takže během dílen, kdy děti zkoušejí různé nové dovednosti, tak tam může přijít třeba maminka, může tam ukázat korálkování nebo nějaký vyšívání, nemůže to být práce v dílnách nebo na pozemku a podobně.
4: Konkrétní zkušenost s rodičovskou aktivitou přinesl do reparátu Jan Šaršon, předseda spolku Montessori Hořice. Já vám za to moc děkuju a ať se spolku daří.
13: Taky děkuju, nashledanou.
4: Jak vznikla myšlenka vytvoření živé mapy rodičovských aktivit a co všechno v ní najdeme? Na to se zeptám předsedkyně Unie rodičů Angeliky Gergelové. Dobrý den.
14: Dobrý den.
4: Jak vás napadlo vytvořit živou mapu sítě rodičovských aktivit a spolků?
14: My jsme chtěli ukázat, že spolupráce mezi školou a rodiči je něco, co může velmi dobře fungovat a co ve spoustě případů opravdu funguje, co je vlastně běžné nebo co by mělo být běžné na každé škole. A tím pádem jsme začali vyhledávat místa, kde se ta spolupráce daří. My tu mapu vnímáme jako takovou živou komunitu rodičovských spolků nebo skupin, které chtějí spolupracovat se školou a tím pádem přispívat i k lepšímu vzdělávání vlastních dětí. A zároveň jsou tam školy, které jsou otevřené spolupráci s rodiči, vnímají je jako partnery a mají chuť ukázat ostatním, jak to dělají.
4: Takže teď je tam kolik projektů a vy jste popisovala, že to jsou spolky nebo mohou se zapojovat i jednotlivci?
14: Teď je tam kolem 30 projektů s tím, že jsou to jak spolky, tak školy. Dalších zhruba 10 je rozpracovaných, je to v podstatě ve fázi, kdy čekáme na nějakou autorizaci. Do mapy dáváme špendlíky skupinám rodičů. Nemusí to být formální spolek, může to být klidně neformální skupina, ale není to jednotlivec. Je to prostě už nějaká skupinka, která je při té škole nebo v místní komunitě aktivní, podílí se nějak na rozvoji vzdělávání, je partnerem pro školu, to většinou vyžaduje, aby šlo o víc lidí než jenom o jednotlivce, protože kdyby to mělo ležet na jednotlivci, tak ten vlastně může velmi brzy, velmi snadno vyhořet. Pokud je těch lidí víc, tak se ta spolupráce prostě dělá s nás.
4: Jak vy jako Unie rodičů ověřujete kvalitu těch projektů nebo tu reálnou praxi?
14: My jsme většinou s těmi lidmi, kteří se potom objeví jako součást nějakého spolku anebo té otevřené školy na mapě v kontaktu dlouhodoběji. S tím, že nakonec se s nimi propojuje naše redaktorka, která často na to místo vyrazí přímo, buď si teda telefonují a dají dohromady nějaký krátký medailonek, anebo na to místo vyrazí a udělá rozhovor, natočí reportáž, doptává se právě na to, jak pokud teda zůstáváme u rodičů, tak jak ten spolek funguje, na čem se podílí, jak jsou ti rodiče zapojení, jak třeba přizývají ke spolupráci další rodiče, co se jim daří, kde narážejí na nějaké překážky, jo, co se třeba nedaří a chtěli by v tom podpořit. Takže není to tak, že bychom si třeba někoho našli na internetu a v podstatě si vyměnili jeden e-mail, jestli je můžeme dát na mapu. Ale bývá to tak, že se opravdu nějakým způsobem spojíme osobně, nebo jsme na nějaké veřejné akci, na vzdělávacím festivalu, konferenci.
4: A jaké jsou vaše zkušenosti s tím, jak na aktivní rodiče, kteří se snaží být partnery školy, jak jste to nazvala, jak ty školy na to pohlížejí, nebo jak oni sami pouštějí ty rodičovské aktivity do škol?
14: Samozřejmě ideální situace je, kdy jsou aktivní rodiče, už třeba je to opravdu nějaká skupinka, která chce být součástí té školní komunity. A na druhé straně je škola, která je té spolupráci otevřená, vnímá také rodiče jako partnery nebo vnímá, že když se dobře nastaví komunikace a spolupráce s rodiči, tak to bude fungovat především pro děti, protože o ty nám v tom celém vlastně jde. A v tu chvíli my vlastně můžeme se propojit i se školou a škole nabídnout nějakou podporu v tom, aby si pojmenovala, jak má vlastně z jejího pohledu komunikace a spolupráce s rodiči vypadat. Nastavila třeba nějaké hranice, nějaký rámec, aby se ten pedagogický tým zhodl na tom, k čemu chce vlastně rodiče přizvat, co by jim chtěl předat, v čem by od nich chtěl pomoct. Pokud je tam opravdu otevřenost z obou stran, tak je možné tu školu a rodiče propojit, třeba udělat nějaké facilitované setkání, vlastně nechat je už společně plánovat, jak ta spolupráce bude vypadat.
4: To vše, co popisujete, vyladění komunikace, nastavit si určitý rámec té spolupráce, tak na co narážíte? Je to prostě nedostatek času nebo prostor nebo lidí, kteří by dávali dohromady tyto komunity?
14: No, je to velmi často nedostatek času, protože pokud je ten člověk aktivní, je to aktivní rodič, tak on je často aktivní v mnoha dalších oblastech. Zapojení rodičů je takovým střípkem nějaké občanské angažovanosti, že my když se bavíme o zapojování rodičů, podílení se vlastně na věcech, které se kolem vás dějí, jo, aktivní zasahování do nich, tak se bavíme vlastně o občanské angažovanosti a ti lidé jsou velmi často aktivní na mnoha místech, tím pádem toho času mají málo, ale když s nimi mluvíme, třeba s těmi jejichž příběhy máme teď na webu, na mapě, tak od nich zaznívá, že pro ně jako je velkou hodnotou ta síla komunity. Že je pro ně důležité být součástí komunity, poznat se s ostatními rodiči, potkávat se a dělat věci společně, měnit věci k lepšímu i podporovat tu školu. Oni opravdu, ti rodiče často vlastně pomáhají škole s velmi praktickými věcmi. Někdo začne děti fotit, někdo pořádá neformální sportovní kulturní akce, jarmarky. Někde se rodiče zapojují do plánování, až třeba do tvorby vize školy nebo rozvojových plánů. Je to velmi různé. Ale často je zatím jako ta motivace být součástí nějaké komunity a podpořit tu školu, protože když podpořím školu, tak současně podporuju svoje dítě.
4: A co myslíte, proč by se o takové téma, o takové aktivity měli zajímat i lidé, kteří rodiči nejsou, nechtějí být, nebo už mají třeba děti odrostlé? Jaké jsou vaše zkušenosti? Zapojují se taky do těchto aktivit, nebo je to úplně mimo jejich zájem?
14: Tak napadá mě skupinka prarodičů, babiček a dědečků. To jsou lidé, kteří se také přirozeně často zapojují, protože přece jenom tam ještě mají to svoje vnoučata. Ale nejenom, vlastně možná navážu na to, co jsem zmínila, kdy tu participaci rodičů, že vlastně je tady přesah celospolečenský. A ty školy jsou velmi často součástí nějaké místní komunity nebo tvoří v podstatě jako centrum nějaké komunity. Že to, co ty školy dělají, často nezůstává uvnitř škol, uvnitř té brány nebo budovy, ale prosakuje do obce, do městské části a vtahuje do dění i lidi z okolí. My třeba zase mezi těmi příklady máme školu, která se intenzivně podílí na organizaci tradičních hodů, nebo máme školy, které jsou napojené na řadu místních spolků, typicky hasiče, na veřejná místa, knihovny, kulturní domy a tak dále. Že opravdu ty školy se snaží do svých aktivit vtahovat i širší veřejnost a otevírat se jí. A v tu chvíli je to něco, co se netýká jenom dětí a jejich rodičů, ale týká se to opravdu celé té obce.
4: Co dalšího nabízíte rodičovské veřejnosti a nejenom tedy té rodičovské?
14: Kromě toho, že zveme rodiče i školy k tomu, aby se připojili k naší mapě, k naší síti a tvořili tak takovou opravdu inspirativní skupinu, komunitu napříč Českou republikou, tak nabízíme v podstatě účast na online setkáních, na nějakém vzdělávání. Jak rodiče, tak školy se na nás mohou obrátit s žádostí o konzultaci, pokud chtějí právě konzultovat, ať už jak třeba obnovit rodičovský spolek, jak tu spolupráci ještě někam posunout, jak právě komunikovat se školou, když mají nějaký nápad nebo když tu spolupráci chtějí nově nastavit, případně jak postupovat, když mají nějaký problém. Toto se týká i jednotlivců. Jo? Samozřejmě se na nás mohou obracet rodičovské spolky nebo skupiny, které se třeba chtějí formalizovat, chtějí ten spolek založit, ale i rodiče jednotlivci. Nabízíme vzdělávání v podobě workshopů jak rodičům, tak pedagogickým týmům, protože to vnímáme tak, že mají-li se rodiče stát partnery škol, tak je potřeba nějaké otevřenosti na straně těch škol, aby je školy vlastně ke spolupráci přizvaly, ale tam je právě důležité dát té škole prostor, aby se sladila na tom, jak ta spolupráce s rodiči má vypadat, ideálně jakou ta škola má představu a kam až ty rodiče chce vlastně pustit nebo k čemu je chce pozvat a kde už je třeba nějaká hranice, kam ne. Potom samozřejmě nabízíme newsletter, rodiče i vyučující se mohou přihlásit k odběru newsletteru, sledovat naše sociální sítě, objevuje se tam každotýdenní inspirace s nějakými tipy, co se zrovna kolem zajímavého v oblasti vzdělávání děje. A může to být zajímavé jak pro rodiče, tak pro vyučující. Je toho celá řada.
4: Pokud nás teď poslouchá někdo, koho zaujala mapa Unie rodičů, ale přesto potýká se s časovým tlakem, co byste mu řekla, jak se může zapojit? Má to alespoň zkusit, nebo co byste mu doporučila?
14: Určitě, pokud je to tak, že ho mapa té sítě naší zaujala a říká si, ale děláme fakt něco zajímavého, něco inspirativního, bylo by dobré to na tu mapu dostat, stačí se ozvat, máme na webu kontaktní formulář, máme tam i proklik přímo na dotazník, který je možné vyplnit tam vlastně stručné informace o tom, co se daří a my už se potom ozveme zpátky. Může to být otázkou krátkého telefonátu, kdy v podstatě dáme dohromady stručný medailonek, ověříme si některé věci, jak ta spolupráce reálně funguje. Může to být otázkou toho, že opravdu vyšleme naši kolegyni, která přijede a udělá třeba nějakou reportáž. Ale pokud je to člověk, který v tuto chvíli nemá ambice dostat to, co dělá na mapu, ale chce se třeba inspirovat, je možné si tu mapu projít, pročíst si příběhy, rozhovory, podívat se na reportáže, které k té mapě máme na blogu ve Školníkovi a zároveň prostě sledovat náš web, naše sociální sítě s tím, že pokud tam ten člověk najde něco inspirativního nebo se bude potřebovat poradit nebo s někým třeba propojit, s někým klidně z té mapy, chtěl by se propojit, tak se nám může ozvat a my to nějakým způsobem zprostředkujeme.
4: A vy sama se zapojujete nějakým projektem do té mapy?
14: Ne, já se nezapojuju, my tam v podstatě, nebo tak, máme tam i projekty členů Unie rodičů nebo blízkých spolupracovníků. Já se na dění ve škole jako rodič podílím, ale není to něco, co by v tuto chvíli bylo součástí přímo té naší inspirativní mapy. Já ještě přemýšlím, vy jste se ptala, jak to vlastně vypadá na straně těch škol, a já jsem zmínila, že ten jako ideální případ je, kdy je i ta škola otevřená a nastavená o té spolupráci. Mm-hmm. Samozřejmě narážíme i na to, že rodiče by třeba chtěli být aktivní a neví, jakým způsobem se zapojit a neví, kam je ta škola pustí. Neví, jak tu podporu nabídnout. A v tu chvíli my se samozřejmě můžeme potkat s rodiči, můžeme je tím nějak provést, můžeme právě dát dohromady tu jejich představu o tom, jak by spolupráce se školou měla vypadat, co by oni chtěli a mohli nabídnout, ale tam je pak potřeba z našeho pohledu opravdu vtáhnout do té komunikace školu nebo vtáhnout do tady toho plánování školu a nabídnout jim nějakou podporu, která zpočátku může spočívat jenom v tom, že vlastně ošetřujeme jejich obavy. Že školy, prostě je spousta škol, které jsou té spolupráci s rodiči ještě uzavřené a mají z toho třeba obavu. A tam potom můžeme nabídnout nějakou podporu taky s tím, že se bavíme o těch rizicích, která vnímají, o těch obavách a o tom, jako co potřebují, aby ty obavy mohly nějak ošetřit. A často z toho vypadává, že je to potřeba nastavit si ty hranice, aby škola ten proces měla v rukou. Aby vlastně nějakým způsobem pojmenovala kompetence, aby rodiče nezasahovali do toho, do čeho nemají, nastavila hranice, co řeší škola, co je v záležitosti školy a k čemu vlastně zve rodiče nebo do čeho ti rodiče mohou vstupovat. Je to hodně o tom jako sladění se na úrovni pedagogického týmu a o nastavení si nějakých pravidel a hranic.
4: Říká Angelika Gergelová, předsedkyně Unie rodičů. Děkuju.
14: Děkuju za pozvání.
4: To už je z dnešního reparátu vše. Těší nás, pokud jsme vás inspirovali k zamyšlení nad tím, jakou roli mohou rodiče hrát ve školním prostředí a jak i další dobrovolníci mohou přispívat ke zlepšení vzdělávání ve svém okolí. Těšíme se na vás u další epizody reparátu. Od mikrofonu se za celý tvůrčí tým loučí Markéta Vosková.
0: Pro a proti.
15: Neplatičům alimentů by opět mohlo hrozit vězení. Se zpřísněním trestů počítá novela vládních poslanců, kterou projednává sněmovna. Přiměje hrozba vězení nezodpovědné rodiče k placení výživného nebo naopak povede k růstu dluhu na alimentech? Zeptám se ředitelky Asociace neúplných rodin Ivety Novotné a předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jany Smigl-Skavkové.
0: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Ruská revolucionářka Alexandra Kolontajová byla významnou postavou socialistického a feministického hnutí počátku 20. století. Do širšího povědomí vstoupila především jako vůbec první žena zastávající roli velvyslance.
17: Narodila se v roce 1872 do bohaté a konzervativní petrohradské rodiny. Vystudovala v Curychu ekonomii a statistiku, znala se s předními německými socialistickými politiky, například Rózou Luxemburkovou či Karlem Kautským. Horlivě se účastnila stávkového hnutí v západních zemích a podněcovala vznik levicových ženských organizací. Věřila, že ženy mají být sociálně nezávislé a ve všech ohledech rovné mužům. Totéž se snažila prosazovat i politicky.
16: Revoluce v Rusku způsobila převratné změny a výrazně proměnila vnímání ženy v tamní společnosti. Krátce po jejím vypuknutí se konala ženská konference, kterou svolali Alexandra Kolontajová, Inesa Armandová, Leninova Milenka a Naděžda Krupská, jeho manželka.
17: Na setkání mohly stovky žen mluvit o svých problémech a požadavcích. Diskutovali otevřeně o potřebě volného času na kojení či mateřskou péči. Trápila je těžká práce, kterou museli vykonávat na poli a v továrnách místo mužů, kteří padli v první světové válce. Ostatně v roce 1917 tvořili jen v Petrohradě téměř polovinu pracovní síly právě ženy.
16: Kolontajová působila v letech 1917 až 1918 na postu ministryně pro sociální péči. Stala se tak první ženou v ruské dělnické radě s politickou funkcí. V prvních porevolučních letech zavrhovala tradiční manželství, které označovala za buržoázní přežitek. Tvrdila, že pohlavní styk je pro ni totéž, jako vypít sklenici vody. V následující dekádě se ale rozešla s dělnickou opozicí, postupně přestala obhajovat i volnou lásku a vstoupila do diplomatických služeb jako vůbec první žena na postu velvyslance na světě.
17: Sovětský svaz zastupovala v Mexiku, Švédsku a stala se i členkou sovětské delegace ve Společnosti národů. Na přelomu 40. a 50. let pracovala jako poradkyně na ministerstvu zahraničí. Zemřela v Moskvě v roce 1952.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Ruský dron zasáhl Akademii věd v Kyjevě. Hokejisté Sparty prohráli v extraligové dohrávce s Karlovými Vary 0-1. A zítra bude skoro jasno, přechodně až polojasno, teploty až 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
18: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro. Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
19: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
18: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Rusko celý den útočilo proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a několika zraněných.
20: Kyjevské sociální sítě zaplavily záběry hořící historické budovy Akademie věd v centru Kyjeva a lidí v oknech, jak se pokoušejí zachránit. Nedaleko od akademie se nachází německé velvyslanectví, které ale poškozeno nebylo. Úřady v Brovarech u Kyjeva informovaly, že v důsledku ruského útoku došlo k úniku čpavku a vyzvali obyvatele, aby neotevírali okna. Nejméně 3 mrtvé a asi 15 zraněných si vyžádal ruský útok na centrum Dnipra, kde dron narazil do velké kancelářské budovy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Uherském Brodě dnes odhalili sochu Přemysla Otakara II. Tento významný český panovník totiž Uherský Brod v roce 1272 povýšil na královské město. Podrobnosti přidává městský architekt Jiří Kolouch.
21: Je to vlastně uctění památky tady tohoto významného okamžiku a vlastně je to splacení jakéhosi dluhu historického, protože máme tady sice ulici Přemysla Otakara II., ale nějakou další upomínku na tuto historickou osobnost vlastně ve městě nemáme.
1: Bronzová socha, jejímž autorem je akademický sochař Radim Hanke, je i s podstavcem vysoká téměř 5 metrů. Umístěná je na Hradním náměstí.
22: Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V dohrávce 5. kola Tip Sport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře Sparty.
23: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
22: Karlovy Vary se po vítězství posunuli na 4. příčku, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas na ledě Hradce Králové.
2: Nebezpečí na dálnici D11 do Prahy a nehoda na dálnici D10 u sjezdu na Starou Boleslav. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně, zhruba od sjezdu na Městec Králové od 50. kilometru, jsou ve směru na Prahu na vozovce kusy dřeva.
3: Po D11 jede oktávka s vozíkem naložený s polínkama a ztrácí to z toho. Jsou polínka po dálnici různě rozházený.
2: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs se srazila dvě osobní auta. Kilometry 13 až 14, čekejte omezený průjezd, k nehodě vyjeli záchranáři. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chodce Rady stojí neoznačené auto. Kilometr 31,5 v pravém pruhu.
5: Stojí ve stoupacím pruhu neosvětlený kamion, řidič tam pobíhá
2: a na pražském okruhu mezi sjezdy na Barandov a Ořech provoz opět stáhli do jednoho pruhu, kilometry 16 až 19, kde jedničce i na Ruzyň. Ve směru od D1 se zdržíte 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle taky mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Světoznámý český orientalista, arabista a cestovatel Alois Musil patřil k nejvýznamnějším světovým vědcům přelomu 19. a 20. století v oblasti výzkumu Blízkého východu. Připomene ho repríza pořadu Portréty, který připravil Jan Sedmidubský. A po něm dostane slovo Karel Tejkal, který vás pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu k repríze jeho Rádia na kolečkách, aby vzdal hold průkopníkům rozhlasu i muži, v jehož fantazii se rozhlas objevil už v 17. století.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
24: Hezký večer, milí posluchači. Vítá vás při poslechu dnešního pořadu z cyklu Českého rozhlasu nazvaného Portréty. Dnešní osobnost je z rodu těch, které jsou známy více za hranicemi než doma, což by samo o sobě nebylo tak zvláštní. Jenže muž, o kterém bude řeč, se proslavil především v končinách poněkud atypických, v Arábii počátku minulého století. Řeč bude o českém spisovateli, arabistovi a diplomatovi a také knězi Aloisi Musilovi. Ve studiu vítám našeho stálého hosta, historika Petra Kouru. Dobrý večer, Petře.
25: Dobrý večer.
24: A spolu s ním je tu i arabista Pavel Ťupek.
26: Dobrý večer.
24: Tak hezký večer vám, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Jan Sedmidubský.
0: Portréty.
24: Skutečnost, že Alois Musil je tak málo známý, překvapuje, neboť byl jedním z nejpozoruhodnějších mužů našeho století a jeho život byl v mnoha směrech velmi významný. Tato slova pronesl o profesoru Musilovi další významný český vědec, který se proslavil v zahraničí, sociální antropolog Ernst Gellner, typicky české jméno. Tak na úvod nejprve několik faktů. Alois Musil se narodil 30. června 1868 v Richtářově u Vyškova na Moravě v české rolnické rodině. Jeho bratrancem z druhého kolena byl známý rakouský spisovatel Robert Musil, autor proslulého románu Muž bez vlastností. Po absolvování gymnázia v Kroměříži začal Alois Musil studovat teologický seminář v Olomouci. Pak se přihodilo, že se normální český bohoslovec propracoval nakonec ke studiu islámu a dosáhl světové proslulosti. Jak to, Petře?
25: Tak Alois Musil pocházel z velice skromných rodinných poměrů. Z pěti dětí byl nejstarším a už vůbec jeho přijetí na gymnázium v Kroměříži bylo poměrně dramatické, protože ředitel gymnázia ho odmítal přijmout, protože jeho vybavení po stránce znalostí nebylo takové, jak si tehdy představovali, což bylo ovšem důsledkem úrovně školy, kterou Alois Musil navštěvoval, nikoliv tedy jeho schopností. A byl přijat jaksi na podmínku s tím, že jestli se osvědčí, že bude moci na tom gymnáziu studovat. Po dvou měsících ovšem pan ředitel musel konstatovat, že Alois Musil je nejlepším žákem ve třídě. To znamená, že on od počátku byl velice pilný student, tou svojí pílí a houževnatostí doháněl to, co mu chybělo, to znamená potřebné finanční zázemí. A když nastoupil na ten kněžský seminář, začala ho zajímat biblistika, studium tedy Bible, biblických postav a zejména geografie svaté země. A musel zatoužil navštívit tato místa, poznat je, vidět na vlastní oči taková místa jako hora Sinaj, Genezaretské jezero a podobně. A tím tedy se dostal ke studiu této oblasti.
24: Nebylo studium těchto krajů tehdy vlastně zcela mimo módní trendy?
25: Samozřejmě, arabistika byla tehdy doslova v plenkách. Ovšem zajímavý je potom ten přerod z té biblistiky ke studiu tedy islámu, protože musel toužil potom poznat život toho Mojžíšova biblického lidu. A vlastně tehdejší civilizace, která žila na podobné úrovni jako starověcí Izraelité, byli pouštní beduíni. Takže musel se vlastně studiem života pouštních beduínů snažil dopracovat k tomu, jak žil biblický izraelský národ.
24: Když to ještě trochu zobecníme na té rovině státu, jaké byly vůbec vztahy Rakousko-Uherska s arabskými oblastmi?
25: Tak vlastně ty arabské oblasti byly tedy součástí Osmanské říše a s nimi tedy Rakousko-Uhersko mělo před první světovou válkou poměrně korektní vztahy, protože to byl tedy potenciální a poté i faktický spojenec v první světové válce.
24: Alois Musil, když se tam vydal, tak poměrně brzy objevil mimo jiné významnou archeologickou památku. Byl to zámeček Kusajr Amra. Jak to byl významný objev pro tehdejší vědeckou obec?
7: Byl to velice významný objev a stojí za zmínku, že tento zámeček objevil v podstatě náhodou, že se o tom dozvěděl od jednoho beduína a vypravil se tam a objevil tam nevídanou věc, nástěnné fresky, malby, které zobrazovaly živé bytosti. Musel být rozhodně překvapen, protože, jak víme, islámská tradice zakazuje zobrazování živých bytostí. Často v mešitách dnes vidíme výzdobu geometrickou nebo rostlinnou prostou výzdobu nebo citáty z Koránu. A tady právě v tom zámečku, který pocházel z doby umajovské, ten zámeček zřejmě pocházel ze 7. století, tak byl překvapen. Musel to zdokumentoval, jenomže poněvadž se nacházel na území nepřátelského kmene, tak se stalo to, že se mu ty materiály při útěku rozbily a nemohl v podstatě ve Vídni dokázat, co objevil. Ve Vídni mu nikdo nevěřil, protože tam byl velice konzervativní profesor, mimochodem taky českého původu, jmenoval se von Karabacek, čili Karabáček. Nevěřili mu a doslova se mu vysmáli.
24: Tady začíná taková série v podstatě tak trochu cimermanovských rysů Musilovy osobnosti. Jak se vlastně stalo, že to, že o ty filmy přišel, oni ho přepadli, nebo to šlo k nějakému poškození těch materiálů?
7: No, to bylo ještě na začátku jeho cest do Arábie, takže nebyl tolik znám a ještě neměl vybudovanou takovou pevnou pozici třeba u těch náčelníků nejvýznamnějších kmenů, což je paradox, tedy cimermanovský, jak jste říkal, že ten kmen, který ho vyhnal, tak to byl kmen Rovala, což byl významný kmen na severu. Dneska kmen Rovala žije v dnešním Jordánsku na hranicích s dnešní Saudskou Arábií, takže se stal vlastně nejlepším přítelem toho nejvyššího náčelníka kmene Rovala a dokonce napsal velice významnou monografii, ve které Musil popisuje život beduína, v podstatě všechny zvyky, jak náboženské i nenáboženské. Píše tam o písních, má to velikou cenu pro etnologii třeba. Je to velice významný díl, takže to je paradox, že vlastně vyhnal kmen.
24: Musil se tedy vrátil na to místo, k tomu zámečku, zdokumentoval ten objev znovu, je to tak?
7: Ano.
24: Uspěl tentokrát už?
7: Uspěl a byl to první úspěch, nebo jeden z jeho prvních úspěchů. Zdokumentoval to, vrátil se hrdě do Vídně a...
24: To jsme přibližně v kterém roce?
7: Tento zámeček, to bylo na konci 19. století.
24: Musilovi se dostalo tedy uznání jako vědci, ovšem začal být taky využíván jako diplomat kvůli svým, řekněme, nadstandardním vztahům v tamnější oblasti. Takže co o tom víme, jak to začalo?
25: Tak víme, že roku 1906 byl Alois Musil požádán britským ministrem zahraničí Edwardem Greyem, aby zakreslil hranici mezi Egyptem ovládaným Británií a Osmanskou říší. Vidíme tedy, že Britové, kteří tedy byli v napjatých vztazích s Rakouskem-Uherskem, požádali rakouského státního příslušníka Aloise Musila, aby jim vytýčil hranici, což svědčí tedy o tom, že požíval jisté autority v oblasti geografie Blízkého východu.
24: A tak je to jistý paradox, když si uvědomíme, že Musil potom o pár let později pracoval tedy za války proti britským zájmům v té oblasti.
25: Samozřejmě, k tomu se ještě dostaneme později.
24: Teď bychom si měli poslechnout úryvek ze studie, kterou napsal o Aloisi Musilovi český historik Jan Galandauer.
8: Při cestě v letech 1908 až 1909 převládl u Musila nad výzkumem biblicko-historickým zájem o současnost. Profiloval se jako encyklopedista, komentátor moderního orientu a dokonce jako politik. Nebyl už jen profesorem starozákonních biblických studií na výzkumných cestách, ale především hlavním představitelem rakousko-uherských zájmů v oblasti, jejíž význam v mezinárodní politice rostl a měl se v nedaleké budoucnosti stát klíčovým. Musil jasně rozpoznal napětí mezi oživeným arabským nacionalismem a osmanskou centralizovanou autokratickou vládou. V elaborátu určeném pro rakousko-uherské ministerstvo zahraničí informoval o politické situaci v oblasti, varoval před nebezpečím arabských povstání a byl přitom velmi kritický k turecké politice. Zároveň předložil plán k pacifikaci území. Jeho podstata spočívala v tom, že osmanská vláda se opře o beduíny v čele s jeho pokrevním bratrem Núrím. O politických a hospodářských poměrech v arabském orientu Musil promluvil 29. ledna 1910 v budově ministerstva k asi 300 vybraných osobností z řad správní špičky habsburské monarchie. První osoba z habsburské rodiny, která se zajímala o Musilovu osobu a jeho znalosti, byl následník trůnu František Ferdinand d'Este. Svou neúnavnou cestovatelskou činností si Musil dobil osobní vědeckou reputaci a vliv. Po vypuknutí války dal, tak jako znalci arabského orientu v jiných zemích, své znalosti regionu do služeb svého státu. Díky literárnímu a filmovému zpracování proslul příběh Thomase Edwarda Lawrence, známého jako Lawrence of Arabia. Tomu je připisováno, že podnítil povstání hidžázských Arabů proti Osmanské říši. Naproti tomu Musil se při svých cestách, které podnikl nejdříve v prvních měsících války a potom ještě jednou v roce 1917, pokusil usmířit znepřátelené beduínské kmeny, zlepšit poměr Arabů k turecké vládě, popřípadě přimět beduíny k útoku proti britským zájmům. Vystupoval přitom jako poradce tří císařů. Míněni byli císař rakousko-uherský, německý a sultán turecký. Jakkoliv se mu při nebezpečné misi podařilo díky osobnímu nasazení přispět k uklidnění oblasti a posílení prestiže habsburské monarchie, byli to nakonec Britové, kteří dokázali využít elementární síly arabského nacionalismu proti Turecku. Portréty.
24: Ptám se teď historika Petra Koury. Je možné považovat činnost Aloise Musila za války v arabských zemích za něco, čemu bychom dneska říkali zpravodajská služba?
25: Já si myslím, že určitě svědčí o tom fakt, že Alois Musil byl jmenován civilním generálmajorem rakousko-uherské armády, tedy byla to hodnost polního podmaršálka, velice vysoká. A svědčí to tedy o tom, že to jeho poslání bylo skutečně strategicky důležité z vojenského hlediska.
24: Kde se vzala ta přezdívka Lawrence of Moravia?
25: Pokud vím, tak to pojmenoval Aloise Musila sociální antropolog Ernst Gellner na konferenci, která probíhala k výročí Musilova úmrtí v roce 1994. Poměrně se tato přezdívka ujala, protože si myslím, že je dosti výstižná.
24: My se ještě k tomuto projevu Ernsta Gellnera za chvilku vrátíme, ale zeptám se ještě na opačnou stranu. Měli a mají Musila rádi dodnes Arabové?
7: No, ještě než odpovím na vaši otázku, tak bych rád doplnil, že Musilovi se také říkalo Musa, Arabové mu sami jako říkali Musa, což znamená arabsky Mojžíš. Musil Musa, jako znělo to podobně, a Musil je velice znám, pokud vím z vlastní zkušenosti, tak v Saudské Arábii je znám, pořádali se dokonce konference, je o něj veliký zájem, poněvadž je na co navazovat, na ty věci etnografické i na to poselství Aloise Musila, vlastně na tu toleranci jeho, že se snažil poznat život těch Arabů bez předsudků.
24: My bychom si mohli vlastně na ilustraci toho, co říkáte teď, pustit jenom krátkou ukázku z názoru Aloise Musila právě na život v arabské zemi.
8: Mé výzkumy v arabské poušti vyžadovaly, abych se do ní dostal a v ní pohyboval nikoliv jako cizinec, ale jako domorodec. Nesměl jsem se za domorodce vydávat, musel jsem jim být. K tomu bylo třeba znát dobře řeč a stát se členem nějakého kmene. V Arábii není vláda ani policie, život zajišťuje příbuzenstvo. Řízením Aláhovým jsem byl přijat za člena dvou mocných kmenů, Beni Sachr a Ruala. Pro sebe sama jsem si z pouště odnesl vědomí povinnosti dívat se na každého člověka jako na bratra a prokazovat mu dobré nikoliv pro věčnost, pro odměnu, ale pro klid vlastní duše.
24: Tolik Alois Musil o Arabech. Tak a teď pro srovnání, jak na ně pohlížel slavný Lawrence z Arábie.
8: Beduové byli zvláštní lidé. Angličan s nimi těžko obstál, neměli trpělivost širokou a hlubokou jako moře. Byli naprostými otroky svých choutek, ničím se nedali zadržet. Chlemtali kávu, mléko, vodu, cpali se dušeným masem a nestydatě žebrali o tabák. Snili celé týdny před svými vzácnými pohlavními akty i po nich a dny mezi tím dráždili sebe i své posluchače oplzlými příběhy. Kdyby jim to byly životní okolnosti dopřáli, bývali by pouhými požitkáři. Kdyby se jim vnutil civilizovaný život, propadli by i oni jeho chorobám, nízkostem, zhýralství, surovostem, šejdířství a úskokům právě tak, jako každá divošská rasa. A jakožto divoši, kteří proti nim nejsou imunní, strádali by jimi nadmíru. Portréty.
24: V roce 1994 byla na popud prezidenta Václava Havla uspořádána Ústavem Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy konference k 50. výročí úmrtí Aloise Musila. Takže teď si poslechněme část příspěvku sociálního antropologa Ernsta Gellnera. Týká se právě vztahu obou mužů, jejichž slova jsme tu před chvílí vyslechli.
8: Nejdramatičtější, ač konec konců nikoli nejdůležitější, bylo v Musilově životě to, že byl za první světové války Lorencovým protějškem na straně ústředních mocností. Byl patrně výkonnějším a úspěšnějším vojákem než Lorenc, nejen proto, že získal vyšší hodnost generálmajora, tedy hodnost polního podmaršálka, ale proto, že s menšími prostředky a s menší podporou dosáhl více než Lorenc. Musilovým cílem bylo usmířit severoarabské kmeny a šejky bojující vzájemně mezi sebou nebo proti Turkům a pokud se to podaří, přimět je, aby se postavili proti Angličanům a jejich spojencům. Zdá se, že toto se mu povedlo. Sama skutečnost, že Turci udrželi Medinu až do konce války, že po hidžázské dráze supěly vláčky, občas přepadávané Lorencovými muži, a že Lorencovi úspěchy přišly ve válce tak pozdě a příliš neovlivnili její výsledek, svědčí o Musilově zdaru. Oba muži o sobě věděli. Lorencovi neušlo, že se dějí divné věci, že Rakušan, jak mu říkal, radí tureckému generálnímu štábu v Damašku. Lorenc trpce dodal, že si myslí, že Turci využívají Musilových znalostí lépe než Angličané vlastních. Musil měl příležitost vyslovit názor na Lorence roku 1935 v Českém rozhlase poté, co se Lorenc zabil na motocyklu. Ve svém projevu ho nazval legendou a přesto nebyl k němu nekritický. Musil se zmiňuje o tom, že Lawrence neovládal příliš arabštinu a že sice tvořil pravé křídlo britské armády v Palestíně a za Jordánsku, avšak nikdy nevstoupil do vlastní Arábie. Byl tam neznámý. Stoupence mu získávalo spíše zlato než charisma a když přítok zlata ustal, stoupenci ho opouštěli. Musil svého soka určitě neobdivoval. Lorencova sláva předčila Musilovu, který Lorence uznával jako spisovatele a soudil, že ve svém žánru se od napoleonských válek nevyskytlo nic tak dobrého.
24: Pánové, kněz Alois Musil v Arábii. Jak to jde dohromady?
7: Jde to dohromady velice, protože to, co přivedlo Musila ke studiu islámu, byl právě jeho zájem o biblistiku, o biblická studia. Domníval se, že Když bude studovat život beduínů v poušti, tak dojde poznání, jak žili kmeny za doby patriarchů, židovských patriarchů. A skutečně našel mnoho společných rysů. Ku příkladu, že beduíni, obyvatelé pouště, věří v jednoho neosobního boha, který je všudy přítomný, je milosrdný a někdy dokáže být i zlý.
25: Já bych tomu ještě podotkl, že Musil říkal, že do pouště odchází hledat pravdu, že tedy je to místo, kde se může člověk vnitřně usebrat, kontemplovat v tom křesťanském slova smyslu a může tedy poznat něco nového, což tedy byl princip, který lze vstáhnout i na ten islám. A také bych podotkl, že Musil byl propagátorem křesťanské tolerance. To znamená, že tu jinou kulturu je třeba poznat, ne tedy jednoznačně odsoudit, a myslím si, že tudy vede i cesta k tomu dnešnímu porozumění s arabským světem, přesto jeho vnitřní poznání, jak to právě ukázal Musil.
24: No, na svou dobu to byl, bezpěná se říct, trochu

0: Ty dnes o českém knězi, orientalistovi, diplomatovi Alojzi Musilovi. Je čas vrátit se domů, protože Alojz Musil za první světové války rozhodně nepůsobil jen v Arábii, ale i u císařského dvora jako šedá eminence. Petr Koura?
1: Ano, zejména tedy po nástupu nového císaře Karla I., jehož spovědníkem Alojz Musil byl, jeho vliv u Habsburského dvora dosti vzrostl. Bývá někdy srovnáván s Grigoriem Rasputinem, pravoslavným mnichem, který měl podobně veliký vliv u carského dvora v Petrohradě. Ovšem to srovnání je dosti nemístné, protože způsob nebo životní styl obou těchto mužů byl velice rozdílný. Musil byl tedy tím vědcem, byl zdrženlivým člověkem, na rozdíl tedy od mužika Rasputina se silným charizmatem.
0: V čem spočíval Musilův největší přínos pro císařský manželský pár Karla a Zitu?
1: Jeho největším angažmá za první světové války byla takzvaná Sixtova aféra. Jednalo se o tajné jednání Karla I. o uzavření separátního míru s Francií za územní odstupky na úkor Německa. A tato jednání probíhala tak, že bratr císařovny Zity, princ Sixtus Bourbonský, který působil jako důstojník belgické armády, přijel tajně v březnu 1917 do Rakouska, setkal se s Karlem a odvážel si dopis.
0: Tak na téma z takzvané Sixtovy aféry nám prozradil historik Jan Galandauer ve své knize o císaři a králi Karlu I. toto.
2: Po desetiletí se diskutovalo o okolnostech, za kterých tento první dopis císaře Karla vznikl. Vyjadřoval stanovisko císaře Karla, ale například ředitel císařovy kanceláře, který Karlův způsob psaní dobře znal, tvrdil, že je vyloučeno, aby napsal dopis sám. Karel uměl francouzsky dobře, nicméně ve stylizaci takovýchto dokumentů cvik neměl. Nečekané rozuzlení je zcela nedávného data. Vídeňský historik a archivář Peter Broucek objevil dokumenty, které ukazují, že tím, kdo dopis podle Karlových myšlenek koncipoval, byl významný orientalista, kněz, univerzitní profesor Alojz Musil. Tento znalec orientu a jazykový génius před válkou provázel bourbonské prince Sixta a Xaviera po cestách na Středním východě. Měl k císařskému páru velmi blízko, Karel i Zita měli k němu naprostou důvěru, snad byl i jejich spovědník. Pomyslíme-li na kampaň, která se na jaře 1918 v souvislosti s prozrazením tohoto dopisu rozvinula, lze pochopit, proč Karel a Zita neprozradili, kdo proslulý dopis stylizoval. Německo-nacionální agitace Karla a Zitu obviňovala, že se paktují s nepřítelem pod katolickým a pod českým vlivem. Pro takovéto paranoidní představy se profesor Alojz Musil výborně hodil. Byl kněz a ještě k tomu jezuita. Byl Čech, narodil se v Rychtářově. Kdyby vešlo ve známost, že to byl právě on, kdo stylizoval nenáviděný dopis, byl by to kapitální příspěvek k již tak rozvinuté legendě o ráně dýkou do zad, kterou zasadili bojujícímu Němectvu Habsburci, navedení parmskou rodinou, klerikály, jezuity, Čechy.
1: Já bych ještě doplnil, že zveřejnění tohoto dopisu císaře Karla I. naformulovaného Alojzem Musilem, ke kterému došlo v únoru 1918, vedlo ve svém konečném důsledku právě k zničení rakousko-uherské monarchie. Německo od té doby začalo podřizovat velení rakousko-uherské armády plně německým zájmům a dohodové mocnosti se odvrátily od myšlenky nechat při životě Rakousko-Uhersko.
0: Říká historik Petr Koura. Takže nakonec šedá eminence zničila Rakousko, když to dovedu ad absurdum.
1: Ano, proti své vůli.
0: Ještě jedno angažmá Alojze Musila je podstatné za války, což asi také málo ví. On se přičinil o osvobození jistých dvou významných osobností, o kterých už jsme v tomto pořadu také hovořili.
1: Já myslím, že si k tomu můžeme pustit ukázku historika a orientalisty Eduarda Gombára.
2: Musil rovněž sehrál významnou politickou roli při podpoře českých politických osobností. Na jaře 1915 byli zatčeni čeští politici Karel Kramář a Alojz Rašín a odsouzeni k smrti. Císař Karel po nástupu na trůn z popudu Musila zmírnil rozsudek na 15 let žaláře. Musil rovněž přiměl císaře k důležitému politickému rozhodnutí, vyhlášení všeobecné amnestie 2. července 1917. Na jejímž základě byli z vězení propuštěni

0: Kramář, Rašín a dalších 2593 politických vězňů. Po útocích na svou osobu ze strany českých nacionalistů napsal Musil svému bratru v dopise z 30. března 1919, že kdyby nebyl měl styky s dvorem, nebyl by mohl pomoci tisícům spoluobčanů, včetně doktora Kramáře a Rašína. Kromě toho Musil sehrál důležitou roli v případě povstání v Boce Kotorské v únoru 1918. Když veškerá úsilí pomoci obviněným námořníkům vyšla na zmar, Alois Musil 5. října 1918 intervenoval u císaře a proces proti 348 námořníkům byl zastaven.
1: Otázka na dnešní hosty pořadu Portréty Petra Kouru a Pavla Ťupka. Alois Musil a Československá republika. Jak se k sobě měli?
2: Tak zpočátku Alois Musil po rozpadu Rakouska-Uherska chtěl setrvat ve Vídni. Tam ovšem byly mírně nacionalistické nálady, které jej jakožto tedy příslušníka německého národa neakceptovaly, tak přesídlil do Československa. V únoru 1919 jej navštívil osobně prezident T.G. Masaryk a vyzval jej k zapojení se do služeb pro nový stát Československo. Musil, přestože tedy v té době si ho již žádali do Vídně, nakonec přijal československé občanství a stal se tedy profesorem na Karlově univerzitě, profesorem arabistiky.
1: Čili pokud tomu dobře rozumím, tak Musil byl natolik respektovaná postava, že vzdor tomu, že tedy stál na úplně opačné straně za války, přesto prezident Masaryk ho ctil a stál jaksi o spolupráci s ním.
2: Přesně tak, dokonce i takový nacionalista jako Karel Kramář navrhoval, že by Alois Musil měl být členem československé delegace na Versajské konferenci a stejně tak v roce 21 T.G. Masaryk, když svým spolupracovníkům předložil plán jakési tajné československé státní rady, která by měla jaksi ovlivňovat československou politiku, tak mezi členy, potenciálními členy této rady jmenoval právě i Musila.
1: Stal by o to Musil sám, Pavle Ťupku?
3: V této době se profesor Alois Musil spíše věnoval vědě. Stál u zrodu orientálního ústavu, který měl zpočátku dvě sekce, hospodářskou a kulturní. Usiloval o to, aby nově vzniklé Československo rozvíjelo styky hospodářské s arabským světem a právě nově vznikla Československá republika mohla využít jeho osobních kontaktů s velice významnýma osobnostma tohoto regionu. Jenomže Musil třeba, že stál u zrodu orientálního ústavu, věnoval se vědě a příliš už se v něm dále neangažoval. Odjel do Ameriky, kde vydal v šesti svazcích dílo v angličtině. Vyšlo to i u nás v takové zjednodušené formě i pro českého čtenáře. Pro mládež hlavně.
1: Asi měli dodat, že psal cestopisy, knihy o zahrádkářství, pohádky.
2: No, já bych podotkl, že jeho bibliografie čítá neuvěřitelnou tedy položku přes 1000 kusů, včetně tedy časopiseckých studií a článků.
3: Psal česky, anglicky, německy a ovládal snad 25 severoarabských nářečí, snad všechny evropské jazyky, byl to člověk neuvěřitelně vzdělaný.
1: Přesto o něm dnes u nás téměř nikdo nic neví. Doufejme, že jsme přispěli
3: Bohužel.
1: K opaku. Pánové, já vám děkuji. Hosty v dnešním pořadu Portréty byli historik Petr Koura a orientalista Pavel Ťupek. Já vám děkuji. Milí přátelé, náš pořad končí. Dnes jsme věnovali pořad Portréty o životním osudům českého kněze, arabisty, diplomata a snad i zpravodajce Aloise Musila. Loučí se s vámi a na příští setkání se těší Jan Sedmidubský.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
5: A teď už dostane slovo Karel Tejkal, který vás pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu k repríze jeho rádia na kolečkách, aby vzdal hold průkopníkům rozhlasu i muži, v jehož fantazii se rozhlas objevil už v 17. století.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
1: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
2: Kominský uměl dělat divadelní hry. Uměl navsat divadelní hru zábavnou. Poslechněte si úryvek. Kdo užije zvláštních přístrojů k vysílání a přijímání hlasu, bude moci rozmlouvat i s přáteli v určitých hodinách i na vzdálenost 100 mil. K tomu máme radiožurnál s přesným označením.
3: Haló, haló, zde vysílací stanice radiožurnálu Vekbelích u Prahy.

0: Zákonité úpravy pro všeobecné vysílání tehdy ještě nebylo. A tak jsme vysílali Zeg Bell, tak říká je na černo.
1: Setkávám se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladí lidi mají rádi, a nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
2: Možná jsem si dovolil hodně, začít Komenským a skončit Fajksem. Prvého, doufám, představovat není třeba. O druhém budiž sděleno, že v časech normalizačních Květoslav Fajks řídil zpravodajskou stanici tehdy jménem Hvězda. A tímto vystoupením na jednom komunistickém aktivu předběhl Jakešův kůl v plotě skoro o 20 let. Vaši laskovou pozornost jsem mínil náležitě oslaviti, vsadil jsem tedy na mírný šok, ale zůstaneme u Komenského a u rádia na kolečkách. O Komenského vizích, včetně rozhlasové, slyšeli posluchači v roce 1932. Rychle spočteno před 75 lety, právě v době, kdy se hudební skladatel Josef Suk tak radoval z vynálezu rádia, až se dostal do zněl řadu. O 5 let později oslavoval Československý rozhlas 1,000,000. Posluchače. Vypravme se teď za těmi, kdo Komenskému dali činy za pravdu. V rychlém sledu to budou první hlasatelka Míla Kočová, jeden ze zakladatelů rozhlasu u nás Miloš 14., první technici Karel Koníček a Jan Velík a programový šéf Karel Boleslav Jirák. Měli s tím rádiem kopu radosti i starostí, naštěstí jiných než ideologických. Zvu vás zabáječnými lidmi, věrnými Komenského rozhlasovými žáky.
3: Komenský uměl dělat divadelní hry. Uměl napsat divadelní hru zábavnou. Poslechněte si úryvek. Na jeviště vystoupí švižný šviháček, krásně nastrojený a hodně samolibý. Jak je krásný můj nový šat, jak je krásný všechno, co mám na sobě. Nenajde se druhý, jenž by se mi mohl rovnat. A co pak teprve moje vnitřní cnosti má moudrost. Opravdu já jsem hoden obdivu. Lidé si mne váží, propůjčili mi vynikající hodnosti, ale já jsem si vědom, že mi patří ještě lepší a vyšší hodnosti, než ty, co mi propůjčili. Nesmím čekat, až mi lidé budou hodnosti nabízeti. Vždyť ani nejsou schopni, aby mne náležitě ocenili. Já sám musím vznést se na přední a vyšší místa. A poté se začne ohlížeti a shlednu v balkon v prvním patře, bez schodiště. I hned se tam chce dostat, aby ho lidé lépe viděli. Ohlíží se a spatří žebřík, zajásá, v radosti přehlédne, že chytil žebřík rozlámaný a chatrný, leze chvatně a nedočkavě do výše, leč v zápěti se svalí i se zlomeným žebříkem. Ostatní osoby v této divadelní hře, ukryté až do té doby, propuknou smích a domýšlivý švihák, z pozorovav je utíká s hambou z jeviště. Komenský výslovně radí, aby ten, kdo se hrne do učení jen z domýšlivosti a z touhy po dobrém bydle, byl vyprovozen posměchem a pohrdáním. Toto místo přijali z Komenského do svých konstitucí angličtí zednáři, praví.

0: Bude-li se k vám někdo hornout jenom ze všetečnosti, anebo jako zráce, vy provoďte jej posměchem a pohrdáním. Tady máte doklad, jak životně a lákavé byly divadelní hry Komenského. Po domýšlivém švihákovi uvedl Komenský na jeviště všetečku, jenž ve hře sluje Ardílio a vkládá mu do úst povrchní touhu po novinkách. Byl jsem tak zaměstnán, že jsem ani na krok nemohl vytáhnout i paty. Kdo mi poví, co je nového? Co se stalo u sousedů? Bylo by proti mému zvyku, kdybych nevěděl o nejnovějších novinkách. Na to se k němu připojí kuriózus. Podivín. Ten se dovídá, proč Ardílio nemohl být ani na krok na ulici a vyloží mu, že včera dostal latinskou knížku, z níž se dovídá o podivných, skoro zázračných věcech. O čem kdysi snil Raimundus Lullius, to byl španělský mystik ve 12. století, to se za našich dnů uskutečňuje. Lullius tvrdil, že pomocí zvláštních kruhů, kompasů, můžeme se lehko zmocnit kdejaké vědy, anebo kdo užije zvláštní koupele, tisíce věcí pochopí. A do třetice, kdo užije zvláštních přístrojů k vysílání a přijímání hlasu, bude moci rozmlouvat i s přáteli v určitých hodinách i na vzdálenost 100 mil. K tomu máme radiožurnál s přesným označením. Pomocí zvláštního optického zařízení bude moci vidět, praví Lullius, i v nejtmavější noci, co se děje ve vzdálenosti 100 mil od nás. Vypravují o nové lodi, která bude plynout i bezpečně nejen nad vodou, ale i pod vodou. O novém stroji mluví. Ve hře se mluví o zvláštní skříni, schráně, jež bude způsobila, aby v ní lítali vzduchem, kam nám bude libo. Do Afriky, do Asie. A Ardílio se táže pochybovačně. Řekneš snad, že budeme moci lítat až do měsíce?
1: Haló, haló, zde vysílací stanice radiožurnálu Vekbelích u Prahy.

0: zákonité úpravy pro všeobecné vysílání tehdy ještě nebylo. A tak jsme vysílali Zegbel, tak říká je na černo. A operátor sousední stanice, pan Vlach, denně hlásil.
1: Halo, halo, zde radiostanice OKS Vegbelích. Prozatímní vysílací stanice radiožurnálu v Praze 2, Národní třída 26, který organizuje vysílací službu československou a vysílá každodenně v 19 hodin 15 minut na vlně 1150 hudební a zpěvní produkce umělců a sportovní zprávy z celého světa a předpověď státního meteorologického ústavu.
2: Asi 10 metrů vedle dřevěného domku s vysílačem postavil tehdy radiožurnál si plátěný velký stan, ve kterém vlastně bylo naše první studio. No, jaké zařízení ve studiu? Bylo to několik beden, dvě židle a byl tam vypůjčený klavír. Když hrozilo nebezpečí, že by někdy silnější vítr nám odnesl celý stan, anebo stalo se, že například do stanu jsme slyšeli, jak kolem štěkají psi, což rušilo teda produkci účinkujících, dostali jsme bývalou montážní dílnu ve dřevěném domku vysílače.
3: Haló, haló, zde vysílací stanice radiožurnálu Vegbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
4: V Jablonci to bylo, kdy ke mně po skončení koncertu z Londýna v jednu hodinu v noci přišli dva strýci a ptali se, kde mám ten gramofon. A žádali, abych jim dovolil to zařízení prohlédnout. No představte si to gaudium obecenstva, když oni lezli pod stoly, sahali do těch dlouhých reproduktorů a hledali ten gramofon, ovšem, že ho nenašli. Když jsem se pak ptal, proč to žádali, tak mě prozradil jeden, že se vsadili o jeho chalupu, že tam gramofon je. V rozhlase bylo prvním úkolem provádět propagaci. Prováděli jsme ji různými způsoby, někdy takřka cirkusovými způsoby, například z paluby lodi, z jedoucího auta a tak dále a tak dále. Vysílání bylo reprodukováno v kinu Sanssouci v přestávkách představení. Situace pro příjem v kinu Sanssouci nebyla právě příznivá, páč v okolí bylo mnoho rušicích zdrojů, které se nedaly všechny odrušit. Takže po uplynutí asi 4 týdnů se od tohoto způsobu propagace upustilo.
2: Naše první hlasatelka i potom později první hlasatel Adol Dobrovolný koupili si v Praze večerníky a denní listy, z níž sami si vybrali aktuální zprávy a ty potom hlásili jako zprávy radiožurnálu.
3: Jak oznamuje Reuters Teheránu, bylo zničeno přes 30 obcí a zahynulo přes 3000 lidí. Německo. Zmatek v Německu stále roste. Marka zaznamenala další pokles. Dělnictvo žádá vyšší mzdy a státní zaměstnanci vyšší platy. Z domova. Mezinárodní rozhraničovací komise pro hranice Rakousko-Československé skončila v těchto dnech své práce. Načež se komise rozešla. Radiožurnál Praha končí dnešní vysílání a přeje všem svým posluchačům doma i za hranicemi dobrou noc. Uslyšíte nás opět zítra večer o 19. hodině 30 minutách na stejné vlně. Dobrou noc a hezké sny.

0: milionového rozhlášení přednosta administrativního rozhlasového oddělení vrchní odborový rada dr. Alois Burza. Jak se zdá, údaje na vylosované sozovací pozdrávce jsou napsány nezřetelně a bude trvat několik okamžiků, než budou rozluštěny. Mějme tedy ještě malý okamžik strpení, než přítomný úřední zástupce bude moci učinit tak napjatě očekávané prohlášení.
1: Pane Rem, dáte mi znamení.
2: Jako milionký koncesionář a účastník československého rozhlasu byl vylosován pan Julius Richter, bytem Bohusudově, poštovní úřad Bohusudov. Koncesní listinu vystavil mu poštovní úřad Bohusudov. Přijímací přístroj značky Philips, prodala mu rádiová prodejna Gustav Rolle a Karel Roberger Bohusudově. Zdravím jménem ministerstva pošta telegrafů a československého rozhlasu pana Julia Richtera a blahopřeji mu čestnému označení milionkého koncesionáře. Jménem rozhlasové společnosti Radiožurnál Hopal Zvu, aby se na její náklad dostavil v neděli dne 19. prosince před 19. hodinou do ředitelství této společnosti, aby se promluvil do mikrofonu a pozdravil rozhlasem své přátelé a známé a celou milionkou podob československého rozhlasu.
3: Do milionkého byli uchystány tyto dary. Československo dal předsednictva ministerské rady a národa bezpadné zasílání doplňku tohoto díla v hodnotě 800 korun. Za pomocí dal firmy Philips a si ho až počet zpráze 5000 korun. Jak snímač Triumf, je set, je a jednolampový super o firmy Triumf Radio i Falštajnou země v ceně 2890 korun. Náhradníka na lampu Sunstram v ceně 800 korun. Poukázka na tříletý bezplatný poslech rozhlasu od firmy Radio Váka v Praze 360 korun. Elektrický

0: 120 korun. Diplom Svazu radiopodniků Československé republiky.
1: Haló, haló. Jako milý nový koncesionář i účastník Čehoslováckého rádia byl vylosovaný pán Julius Richter z Bohosudova.
2: Haló, das Los hat entschieden. Millionster Teilnehmer des Tschechoslowakischen Rundfunks wurde Julius Richter aus Mariastein.
3: A Csehszlovák rádió milliomodik előfizetője és résztvevője sorsfutás útján Richter Gyula, Bohosudovi lakos lett.

ale málo. Neptený hromadlo polámalo. Proti proudu se to těžko pluje, nová doba vyžaduje, pozrok není na škodu. Slabí káře stoupí za staralé, peňa, hovno, děti malé, marlo,

Již starý Komenský pravil, synu pojď a uč se moudrým víti, a vynalezl Orbis Pictus. Na základě této anekdoty vznikla kultura, která se těší všeobecné vážnosti. Za vzdělání děkujeme té staré české škole s podložkovými střechami, kde jsme se opravdu naučili číst a psát, byť jen ze slabikářů. A této staré, zlaté době školy české, starému panu řídícímu, starým slabikářům je svěnována první epocha písní pedagogických o metodě slabikální. Zaspívají žáci 4. B, u klavíru doprovází žák 2. měšťanky Dunda Jan s kocourkou.

0: Vážení posluchači, v těchto dnech vyjde opět program Československého rozhlasu pro první tři měsíce roku 1938. Akce o dosažení milionu posluchačů rozvířila opětně tu a tam víceméně bouřlivou debatu o tom, podává-li náš rozhlas dosti lidových programů a jsou-li naše zábavné pořady takové, aby uspokojili posluchače. Opakoval bych jen známé věci, kdybych se opětně dovolával statistik, kterými mohu přesvědčit každého, kdo se přesvědčit dát chce, že v našem programu je i ve večerních hodinách, tedy v době od 19. do 21. hodiny, naprostá převaha hudby populární a lehké. Jeden zjev se však opakuje téměř stále. Nespokojenci hubují na dnešní programy a vzpomínají, že dříve byly prý programy lepší. Teď se například píše, že ještě před dvěma lety byly programy lidovější. A přece právě před dvěma lety jsme zažili nejprudší kampaň jednoho pražského časopisu, který vytýkal, že náš program je málo lidový. Tenkrát se zase psalo, že programy byly lidovější o několik let předtím. Podle toho by se zdálo, že před nějakými 8 lety byly programy naplněny vůbec jen samou dechovou a lidovou hudbou. A přece právě tehdy, před 8 lety, jsme také prožili jedno z nejostřejších hnutí proti tomu, že prý programy jsou příliš učené a umělecké a málo lidové. Zábavu si ovšem každý představuje jinak. Uveďme jen za příklad známé komiky Voskovce a Wericha. Někdo v jejich produkcích vidí vrchol zábavy, jiné zase uvádějí přímo vzuřivost. Humor je vůbec v Československu vzácné koření. Kolik pak máme například humoristických románů? Určitý druh humoru přináší také určitá doba. Ve válce a po válce jsme měli výborné kabarety. Dnes už nejsou. A kdybychom se pokoušeli je vzkřísit, ukázalo by se, že by málo bavili a že by spíše podněcovali ještě k novým protestům. Ujišťuji, že nikdo v rozhlase není nepřítelem lidového programu. Naopak, žádnému úseku programovému nevěnujeme tolik pozornosti a péče. Až zase za 3 roky se bude v novinách psát, že před 3 lety byl program lepší a lidovější, pak teprve zase poznáme, že to bylo právě letos.
1: Pochopitelně i rozhlas je místem, jak ostatní milí posluchači sami víte, kde se líhne spousta všelijakých podivuhodných věcí. Nejčastěji jsou to přeřeknutí hlasatelů nebo reportérů. Ta bývají někdy tak osudné, že se to prostě nedá z takového přeřeknutí vymotat. Tak jednoho zachmuřeného podzimního odpoledne hlásila jedna z pražských hlasatelek. A teď, milí posluchači, já chci mít děťátko od Járy Beneše. Znamenalo to ovšem, že se bude hrát deska s hudbou Járy Beneše a že ta písnička na ní se jmenuje Maminko, já chci mít děťátko. Pohotový kolega hlasatel poslal kolegyni lístek. Milostivá, musí to být zrovna Jára Beneš?
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Jižní Korea chce ukrajinskou omluvu za vyzrazení předání severokorejských zajatců. Čeští fotbalisté nastoupí zítra v Lize národů proti Anglii a bude převážně jasno, přechodně až polojasno. Teploty zítra až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje velké množství olova. Radiožurnálu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
4: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
3: Příčina znečištění podle Soukupa zatím jasná není. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Jižní Korea žádá Ukrajinu o omluvu za to, že vyzradila předání dvou severokorejských válečných zajatců. Jejich předání z Ukrajiny do Jižní Koreje minulý týden oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN. Jeho korejská prezidentská kancelář teď požádala o oficiální vysvětlení i omluvu. Uvedla, že vyzrazení mohlo ohrozit rodiny zajatců. Podle Soulu se obě země dohodly, že informaci o výměně nezveřejní. To Kyjev popírá. Na jaře začne povodí Odry v Ostravě s obnovou řeky Lučiny. Říční koryto v minulosti poškodila těžba černého uhlí ve Slezské Ostravě. Náklady na obnovu toku i břehů ve výši 130 milionů korun zaplatí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka bude řeka opět zdravá ve druhé polovině roku 2028.
5: Ta řeka tím, že byla zatížena důlní činnost, tak my jí zdáváme vlastně znovu její život, tvar. A uvádím ji k tomu, aby fungovala opět 100%. Čistí se koryto, zpřístupní se svahy, bermy. Tím samozřejmě, jak se to koryto zvětší, tak bude i průtočnější.
3: Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. Tři dny po prohře 1-2 s Chorvatskem je zítra znovu v Edenu čeká Anglie. Ostrované vstoupili do elitní skupiny soutěže domácí prohrou 2-3 s mistry světa ze Španělska. Utkání studoval i trenér české reprezentace Santi Denia.
6: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
3: Čeští fotbalisté rozehrají utkání s Anglií ve 20:45. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos.
7: Kolona na pražském okruhu u sjezdu na Lochkov. Pražský okruh ve směru k dálnici D1 u Lochkovského tunelu opět průjezdný. Na 14. kilometru před tunelem průjezd na chvíli zastavilo nadrozměrné vozidlo. Už je mimo pruhy v zálivu. Na pražském okruhu ve směru na Ruzyni zhruba na kilometru hustý provoz kolona. Mezi sjezdy na Barandov a Ořech kilometry 16 až 19 se jede jen jedním pruhem obousměrně. Kolona je od sjezdu na Lochkov zdržení 5 až 10 minut. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs 13. kilometru. Už zřejmě následky nehody odklidili, úsek je už plynule průjezdný a odklizeno policie hlásí taky na silnici 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Průjezd několik hodin blokovala srážka dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů Celsia, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky. A zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Čím větší katastrofa, tím lepší historka, prohlásila kdysi. Vystudovala ekonomii, pracovala jako manažerka v IT, ale během mateřské zjistila, že jí stejně nejvíc baví psát. Začala blogem, následovaly novinové reportáže a fietony a dnes má na kontě 9,5 knih. Tu půlku odečítá deníčku Moderního páru, který napsala společně s Dominikem Lanzmannem. Její nejnovější kniha se jmenuje Zralá, co hodně žrala. Píše také televizní scénáře a živí se tedy mimo jiné tím, že vymýšlí vtipy, které pak říkají jiní lidé. Dnes je se mnou ve studiu osobně spisovatelka a scénáristka, která doufám bude mluvit sama za sebe, Zuzana Hubeňáková. Vítej, dobrý den.
9: Ahoj a děkuji za pozvání.
8: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
2: Hovory.
8: Protože se Zuzanou známe, tak si i v rozhovoru budeme tykat, ať se nemateme v tom rozhovoru. Zuzko, když se ti něco přihodí, říkáš si, to bude dobré pro zpracování do knížky nebo do nějakého fejetonu?
9: No, teď už kolikrát, jo. Někdy jsem i ráda, že se mi dějou dramatické věci, protože si říkám, aspoň bude materiál.
8: Dějou se ty dramatické věci, anebo i v běžných věcech vidíš věci dramatické?
9: Je to možné, že jsem taková drama queen, že to vidím i tam, kde nejsou. Ale myslím si, že mám asi nadlimitní počet historek, které jsou lehce na hraně. Žádné opravdové drama, ale z čeho je čerpat, se jako mi děje nějak víc.
8: Dokážeš si vysvětlit, čím to je?
9: Nevím, já mám pocit, že možná to nějak přivolávám.
8: No, protože mně se líbí ten tvůj výrok, který si pronesla v jednom rozhovoru před 5 lety, že čím větší katastrofa, tím lepší historka, tak jsem přemýšlel, jestli tvůj život by se dal shrnout jako tragikomedie.
9: Asi se nechci rouhat až takhle daleko. Myslím si, že mám hezký život a že bych za něj měla být vděčná. Tu a tam se něco jako úplně nepovedlo, ale to asi každému, ale já doufám, že je to spíš komedie.
8: Když je člověk profesí spisovatelka a scénáristka, je to tak, že i v těch nejběžnějších, nejnudnějších věcech, jakože když jde na oběd a donesou mu, nevím, studené jídlo nebo něco takového, se snaží vidět něco extrémně dramatického, zajímavého, vtipného, že se snaží z toho komára dělat velblouda v každé situaci?
9: Ano. To rozhodně. A myslím si, že to máme i v rodině, protože můj tatínek je podobná drama queen. On taky, když něco vypráví, tak je potřeba to dělit mnohonásobně. A ten koeficient se mění, takže vlastně nikdy úplně přesně nevíme, jak to bylo ve skutečnosti, ale nač si kazit dobrou historku.
8: Pravdou. Jak jsou na tom tvoje děti?
9: Moje děti měly takovou tu fázi dětskou, kdy se pokoušeli testovat hranice toho, co jim projde, takže si občas taky vymýšleli.
8: Takže přišli ze školky s tím, že tam kouřili cigarety a něco podobného.
9: No, jasně, ale teď si myslím, že úplně až tolik si nevymýšlejí, ale tak zase máme pubertu, tak jistě, co se týče třeba konzumace alkoholu a podobných věcí.
8: Nebo si vymýšlejí tak sofistikovaně, že ty ano, jako matka to nejsi schopná odhalit.
9: Ano, to je možné.
8: Když se stane nějaká věc, třeba nepříjemná, máš to tak, že místo, aby jsi řekla, tyjo, to je průšvih, si řekneš, to bude dobrá historka, to musím napsat?
9: Tak pořád jsem jenom člověk, takže v první chvíli se řeknu, tyjo, to je průšvih. Ale později zpětně asi mi to tam taky prolítne hlavou, že to vlastně můžu aspoň vytěžit.
8: Ty jsi řekla, že ten počet těch mimořádných událostí je v tvém životě zřejmě vyšší, než je běžné procento podivných událostí, které se děje běžným normálním lidem. Vyprovokováváš ty situace nějak cíleně? Když někde cítíš, že by z toho mohlo něco vyrašit, popíchneš to schválně?
9: To jsem asi nikdy u sebe nepozorovala, ale asi je to spíš opravdu o tom talentu to vidět a z té zdánlivé banality vytáhnout tu dobrou historku, kterou si pak otestuju doma vyprávěním na někom a případně, když to funguje, nebo to sama cítím, že to funguje, tak to napíšu. Ale mě opravdu jako není den, kdyby se mi něco nestalo a vždycky, když mi třeba soutěžící na lovu, kde pracuji jako scénáristka, řeknou, že nemají jedinou dobrou historku ze života, tak tomu nemůžu uvěřit, protože mě třeba cestou na to natáčení spadla paní na mě při jízdě na schodech. Jo. Takže...
8: Dokážeš to z těch soutěžících potom vytáhnout? Protože ty píšeš ty scénáře pro Ondřeje Sokola. Existuje nějaký jako předrozhovor, nebo jak i z těch lidí, ano, kteří ti řeknou, nám se nic vtipného neděje, nebo mně se nic vtipného neděje, dokáže to z nich vytáhnout a říct, ale děje, počkejte.
9: No, někdy jo, někdy je vidět, že ty lidi jenom mají tu perspektivu, že mají pocit, že to musí být něco obrovského, ale pak najdeme nějakou relativní drobnost, která je vtipná. Ale do toho mi tam chodí lidi, kteří si myslí, že mají hromadu vtipných historek, a pak se dozvídám spoustu fekálních záležitostí, které třeba ani jako jsem nepotřebovala slyšet.
8: Rozumím, takže přílišné sdílení je taky špatně. Děje se ti takové to běžné úskalí komiků nebo vtipných lidí, že kamkoliv přijdou na rodinné setkání, do hospody s kamarády nebo jedou na dovolenou, že to okolí od nich vyžaduje, aby byli vtipní, zábavní a neustále bavili společnost?
9: Asi jo, ale já s tím vlastně nemám problém. Já i když chodím na, třeba chodím tancovat závodně, což je absurdní, tak já prostě, mě to baví rozbíjet ten trénink nějakýma hláškama a rozčilovat trenérku, protože se ty lidi smějou a to je asi taková nějaká droga, kterou potřebuju mít.
8: No. Když jsi zmínila to tancování, tak udělám odbočku a potom se vrátíme k tomu, jak se píšou vtipy a jak vzniká humor. Ty ses po 40 dostala na mistrovství světa ve street dance, pokud jsem se správně dočetl. O své účasti na světovém šampionátu si psala reportáž do novin. Na mistrovství jste se s týmem kvalifikovali přes ty různé české soutěže a šampionáty, tak proč člověk po 40 začne závodně tančit street dance a hip-hop?
9: No to já nevím. Já jsem chtěla pohyb a chtěla jsem tancovat a napsala jsem do taneční školy, která je u nás v Liberci, jestli bych mohla přijít na kurz, který se jmenoval Ladies. Přišlo mi, že lady už jsem dost na to, abych teda mohla jít na tenhle ten styl. A trenérka mi napsala, že jestli mi nevadí, že nejstarší lady tam je 16, tak ať klidně přijdu. Ale že ať se podívám, co to znamená. A to je takový ten styl, který tancuje Beyoncé, kde jsou polonahé holky, které se svíjejí v takových skoro plavkách. Tak to mě pobavilo, ta představa, že bych někde dělala. A ta trenérka mi v podstatě nabídla kurz hip-hop pro rodiče, což byl další okamžik, který mě velice pobavil, protože jsem si říkala, proč prostě pro rodiče, co to znamená. A ona tím jenom jako definovala tu věkovou strukturu, takže jsme tam všichni podobného věku a je to veliká krása.
8: Takže mým hostem v dnešních hovorech je spisovatelka, scénáristka, ale také závodní tanečnice, jak jsme se právě dozvěděli, Zuzana Hubeňáková.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Kdy jsi zjistila, že jsi vtipná?
9: No, já nevím. Já si myslím, že ty sklony k tomu jsem měla asi odjakživa. A vždycky jsem ráda bavila lidi, vždycky jsem měla ráda, aby se lidi kolem mě smáli.
8: Dá se to využít při práci v IT firmě?
9: Dá, hodně jsem to využívala, protože já jsem byla manažerka poměrně velkého týmu, kde byla spousta národností. Takže když mi Italové něco vyprávěli, tak jsem si myslela, že mi nadávají, ale oni jenom
8: prostě
9: takhle prostě normálně na mě ječeli, jak jsou zvyklí z domu. A bylo potřeba to nějakým způsobem zvládnout na všechny strany, včetně nějakých jako menšin a náboženských jako věcí, které bylo potřeba vzít jako v potaz. A mě už tam ten humor hodně pomáhal. Plus jsme měli v týmu kluka, který hodně kouřil trávu, takže ten třeba nepoznával svoje kolegyně. A to jsem opravdu jako... A nešlo se ho zbavit, jo? No to není tak jednoduché jako vyhodit.
8: Takže jediné varování, doma to neskoušejte?
9: No toto doma opravdu neskoušejte. A s tím jsme si užili teda opravdu jako hodně srandy a já jsem se vždycky každý problém snažila přetavit ve srandu.
8: Byl ten humor přenositelný i takto mezinárodně? Protože mám někdy pocit, že ta jazyková bariéra je problém a že některé národnosti mají úplně jiný humor, než máme my Češi.
9: No, to je pravda určitě. A já jsem zjistila, že mi i funguje mozek jinak v angličtině než v češtině. A některé fóry nejdou přeložit, ale vytvořila jsem si nějakou jako vlastní formu v té angličtině a docela to fungovalo, takže asi nějak to šlo.
8: Ty když jsi pracovala v té IT firmě, tak si během toho a během mateřské vlastně respektive začala psát blog. Uh-huh. A To jsem ani nevěděl, že v roce 2014 si vyhrála blogerku roku na iDNESu a rozhodla se, že když se nikdo neozve s nabídkou na to napsat knihu, takže se někomu ozveš ty sama, což se stalo, protože si skutečně zavolala do nakladatelství. Takže mě napadlo, jestli vlastně člověk musí jít, řečeno slovy klasiků, štěstíčku naproti.
9: No, já jsem šla, protože mně přišlo, že když vyhraju blogera roku, takže ten telefon bude drnčet od rána do večera.
8: A nestalo se.
9: Nestalo se vůbec nic, což jsem jako dodnes nepochopila. Tak jsem se rozhodla, že teda jim zavolám, abych jim to usnadnila a vecpala jsem se tam násilím.
8: No ale za těch 12 let je to 9,5 knih, jak sama říkáš, to je poměrně úctyhodné číslo, to je v podstatě co rok to kniha.
9: Jo, takhle zhruba to nějak vychází. No.
8: A opravdu to pnutí během té mateřské bylo tak velké, že tě to přeorientovalo z té dráhy korporátní na dráhu spisovatelskou a volnonožskou?
9: Volnonožskou, hezké slovo. No, já jsem totiž se přestěhovala, já jsem jako manažerka pracovala v Praze a přestěhovali jsme se do Liberce. Liberec je takové studené město. Nejen počasím. A mě tam vlastně bylo smutno, jak jsem byla s těma dětma pořád doma, tak jsem psala dlouhé maily svým kamarádkám, kde jsem se pokoušela být vtipná a podle jejich reakce to asi i vycházelo, takže oni mi sami řekli, piš, někam to dej.
8: Protože to jsem psala jenom úskalí obyčejný života opuštěné e-mail. Matky v Liberci.
9: Je to tak, je to tak. Jen jsem popisovala takový ten běžný den a je to bavilo a tak jsem si říkala, no tak možná by to mohlo bavit i víc lidí a zkusila jsem ten blog. A první jsem napsala v listopadu a vlastně hned následující jaro jsem šla pro skoka na roku, myslím si.
8: Kdy ses začala představovat jako spisovatelka?
9: Asi když to o mě začali lidi říkat. Asi když se
8: po které knize to je? Nebo kdy to nastane ten okamžik? Protože takhle, může být člověk spisovatelem, i když napsal 9,5 knih, a nebo ani s takovým kvantem knih nemusí být i spisovatelem.
9: To je zajímavé, že když někdo profesionálně peče housky, tak se bere jako pekař. Ale když někdo vydává knihy a živí se psaním, tak hrozně často slýchám takovou tu nejistotu, jsem já vlastně spisovatelka nebo ne. Já nevím, no když čistím komíny, tak jsem asi komíník, když mi vychází knížky, tak jsem asi spisovatelka. Je to jenom jedna z mých prací a asi nevím.
8: Je pravda, že tady ty pochyby mají často, mi přijde, jak o tom mluvíš, třeba herci, kteří něco napíšou, třeba jednu, dvě knihy a někdo pak tomu, že je herec, přidává i spisovatel a oni možná mají trochu pocit se od toho distancovat, aby ze sebe nedělali zase něco, co nejsou. Ale u tebe se opravdu spisovatelka dá říct prostě s plnou vážností a s plným vědomím, protože se tím prostě živíš.
9: No, musím psát víc věcí, takže se o mě spíš dá říct, že jsem pisálek.
8: Pisálek je tedy nadkategorie pro spisovatelku, scénáristku a na povel vtipnou ženu, je to tak.
9: Pojďme to tak říct.
8: Takže pisálek v ženském rodě pisálkyně?
9: Třeba.
8: Zuzana Hubeňáková je mým hostem v hovorech. Velmi hezká a zajímavá je vaše spolupráce s Dominikem Lanzmannem, autorem velmi populárního a i sfilmovaného deníčku Moderního fotra. A vy jste spolu napsali deníček Moderního páru, proto to je ta půlka knihy, jak jsem zmínil na úvod. A dočetl jsem se, že tě prý oslovil ke společné knize s takovým velmi romantickým vysvětlením, že nezná jiné spisovatelky.
9: Ano.
8: Je to tak?
9: Je to tak.
8: Jak moc lichotivé to bylo pro ženu spisovatelku?
9: Já jsem za to byla ráda, protože Dominik opravdu byl schopen hledat Boženu Němcovou na Facebooku, jestli by mu náhodou neodpověděla. On se netají tím, že nečte zásadně, takže byla velká čest, že mě vůbec zná a pozor, tady jsme zase zpátky, znal mě jenom díky tomu, že jsem se mu vecpala. Já jsem vlastně
8: ho pozvala na křest.
9: Je to tak, já jsem ho pozvala na křest, protože on v tu dobu hrozně frčel. Mně se velice líbil jeho humor a vlastně jsem i vybrala nakladatelství podle něj. Protože jsem se jenom podívala na druhou stranu jeho knížky a říkala jsem si, jo, to, jestli je baví tohle, možná bych je mohla bavit i já. A proto, když jsem křtila první knížku, tak jsem pozvala jeho a ještě nutno podotknout, že moje druhá kmotra byla Alena Monštajnová. A ta tam tenkrát...
8: Velké jméno české literatury.
9: No, jenomže ona tam tenkrát stála s krátkýma vlasama v takovém roláčku A říkala mi, Zuzko, nepomohla bys mi nějak s propagací. Já jsem teď mi vycházejí knížky, nebo jestli měla tenkrát jenom slepou mapu. A je to velmi vtipné, když si srovnáme naše kariéry teď.
8: Spisovatelka a scénáristka Zuzana Hubeňáková je hostem v Hovorech. Ty si před 11 lety v rozhovoru pro iDnes řekla, že nechceš zaměňovat ohleduplnost za svazující strach z nesouhlasu čtenáře. Máš pocit, že se ti to nějak za těch 11 let posunulo?
9: No, to je zajímavé, že jsi to takhle vytáhl, to už jsem úplně zapomněla, ale vlastně to téma jsem dost řešila, protože když jsem začala psát, tak jsem se hodně bála té zpětné vazby.
8: A ty jsi dokonce řekla v tom roce 2015, při psaní blogů často přemýšlím, koho by se dané téma mohlo dotknout a jestli je ten text dost dobrý na to, aby za to stál. Nechci být další z mnoha, co hrozivě vymává pěstičkami a tepe nešvary hlava nehlava, nebo se má smíchy potrhat nad tím, jak někoho rozlítil. Mm-hmm. Konec citace.
9: No, to cítím asi pořád podobně, že já jsem taková i v osobním životě, že mi vlastně nestojí za konflikt spousta věcí, takže jsem třeba děti od vozila v úplně debilním kočárku, protože jsem neměla jako nějak potřebu řešit, že je nevhodný a nosila jsem spoustu věcí, které se mi nelíbily, jenom protože mi je někdo dal a asi jsem takový
8: typ. Aby se člověk zavděčil.
9: No, že vlastně asi se tomu konfliktu spíš vyhnu.
8: A v tom humoru, protože komici někdy říkají, že ten prostor pro humor se zužuje, na druhou stranu někdo to může zazbrát jako, dejme tomu, větší citlivost, náročnost těch čtenářů a konzumentů, nebo to, že i ti autoři by měli být nápaditější a chytřejší, než třeba jenom nějakými lascivními vtipy bavit publikum. Jak ty to vnímáš?
9: No, to je hrozně zajímavá věc, protože my se s tím třeba setkáváme právě na Lovu, s Ondrou Sokolem, kdy máme vlastně zadání být na hraně. A nebo zadání. Prostě produkce je odvážná a nebojí se malilinko ty hranice posouvat. Ale pořád tam je potřeba mít brát v potaz, že jsou lidi, kterých se to může dotknout a to my vlastně jakoby nechceme. Nechceme nikomu ublížit, ale humor, který je úplně bezpohlavní, tak zase tolik nefunguje. Takže tady tato hranice, tu si myslím, že hledá jako spousta lidí, co dělá humor.
8: Kdo má větší korektiv nebo tu kontrolku? Je to tak, že Ondřej Sokol přijde za tebou jako scénáristkou a řekne, hele, tohle už je možná moc, anebo naopak říká, přidej.
9: No, my máme vlastně jako jednu zásadní věc, takové ty urážky na začátku pořadu, které jsou míněné samozřejmě ve vtipu a jsou mířené na lovce. A ten výběr probíhá tak, že já jich napíšu víc a Ondra si ráno vybere. A vždycky, když se zasměje na hlas, tak je to opravdu na hranici toho, jestli to do té televize může nebo ne. A je to zase jakoby na nás, respektive na něm, jako on si vybírá, tak je to takové, že ty věci, u kterých se jenom pousměje, ty jsou bezpečné, ty tam můžou, ale největší sranda je prostě to, co je překvapivé, co už je víc a já rozhodně nemusím jako korigovat Ondřeje Sokola, to on má jako velice naskoušené za ty roky a za ty svoje zkušenosti.
8: Ale sedíte pak třeba spolu nad tím scénářem a říkáte si, je to už moc, nebo to použijem?
9: No, ono je tam jako poměrně málo času, takže v začátcích, kdy jsme hodně jako dopodrobna ty scénáře procházeli, tak on si to tak nějak rovnou v zaběhu v té hlavě poskládal tak, aby to za něj fungovalo. A on samozřejmě dostane jenom první nálevku a pak musí reagovat na ty soutěžící, takže to, na to se připravit úplně nedá.
8: Spisovatelka, scénáristka Zuzana Hubeňáková je hostem v Hovorech. Nejnovější kniha Zralá, co hodně žrala je soubor fejetonů a reportáží postavený na sebeironii, rodině, vlastním těle, dětech a představě, že skutečný život většinou nejde podle plánu. Když se chytnu toho titulu, v čem jsi zralá a v čem jsi ještě nedozrála?
9: Zralá jsem v občance, to už je bolestné, ale je potřeba postavit se pravdě a nebát se to jako pojmenovat. Už jsem taková jako hodně jako by až naměklý plot. A co se týče zralosti nějaké osobnostní, tak si myslím, že to je taky jako součástí toho věku, že už mě jen tak něco nerozhodí a na spoustu věcí už nehodlám plýtvat energií.
8: Pro posluchače, aby to nevyznělo, že přede mnou sedí nějaká 80-letá žena. Zuzana je, to snad můžeme prozradit, jako 40-tnice. Abychom jenom upřesnili třeba tu dekádu, byť u ženy se věk nemá prozrazovat, ale ty ten věk i vlastní tělo vlastně hodně tematizuješ, tak doufám, že jsem si to mohl dovolit alespoň takto upřesnit. Protože z toho sebeironického popisu by někdo mohl naznat, že tady sedí nějaká zasloužilá umělkyně.
9: Jo, to je pravda, no. Tak nejsem ještě tak stará, ale už. Já myslím, že je o tom nějaká píseň, na některé věci už je pozdě, na některé jsem prostě nestihla, no, je to.
8: Když si děláš právě legraci i z toho věku nebo z vlastního těla, má podle tebe společnost větší problém?

0: regionální vyrovnávání a jenom všechny tyhle věci stojí asi miliardu, což jako v souvislosti s tím, že třeba ještě vyděláváme míň, je prostě hrozně smutný příběh. A stejně jsme prostě jako škaredší, že?
1: A je to stárnutí větší tabu u žen? Protože já bych řekl, že ano, ale vlastně nevím proč, nebo čím to je? Jako, žijeme v roce 2026.
0: Nastavili jsme si to tak, že žena se šedinami je neupravená a muž se šedinami je
1: George Clooney.
0: Interesantní, že? Hmm. To je věc společnosti, myslím si.
1: Ještě jedna věc mě zajímá. Živí se něčím, co nahradí umělá inteligence? Jsou spisovatelé a scénáristé ohrožený druh?
0: Asi se to může stát. Je potřeba asi to takhle nějak začít vnímat. Nicméně já mám ještě jednu práci. Já jsem vedoucí redakce v jedné marketingové firmě a stále ta AI nestačí a má tak jednoznačně poznatelné prvky, že ten lidský dotek tam je pořád potřeba.
1: A v tom humoru při psaní vtipů, ne při říkání, jako pořád si myslím, že budeme potřebovat toho zmíněného Ondřeje Sokola, že si ho tady bereme takhle na paškál. Ten bude pořád, si myslím, potřeba, ale to, kdo mu ty vtipy bude psát a připravovat nebo s ním konzultovat scénář?
0: Zatím je AI zoufale nevtipná. Zatím to neumí dobře.
1: Což je dobrá zpráva.
0: Ano, to je pro mě dobrá zpráva. Otázka, kolik času ještě mám?
1: Je humor jednou z posledních lidských disciplín, kterou ještě umíme lépe než stroje, nebo si to namlouváme, anebo umělá inteligence předstírá, že není vtipná a přitom jenom chystá útok, kterým nás ovládne?
0: Je to možné, že nám dává šanci, aby nás potom všechny obklíčila. No, myslím si, že ten humor je asi něco, co nás odlišuje a co se právě špatně naprogramuje. Že je asi těžké tomu modelu říct, jak ten humor funguje. Protože já, když třeba jsem jako zoufale zkoušela, jestli by mi nepomohl s těma představovačkama lovců, tak on má třeba 5 nějakých modelů, které toho vtipu, kdy jako to dá do té formičky a jede pořád dokola. Takže on teda rozhodně na tu hranu nepůjde. Ještě ke všemu je vždycky korektní.
1: Říká spisovatelka a scénáristka, kterou zatím nenahradila a nenahradí umělá inteligence, Zuzana Hubeňáková, která byla mým hostem v hovorech, a já ti za to, Zuzano, moc děkuju.
0: Já taky moc děkuju, toto uteklo.
1: Toto uteklo, je tomu tak, a já děkuju posluchačům, doufám, že to uteklo i vám. Můžete si nás pustit nejenom ve vysílání Českého rozhlasu Plus, ale i ve všech podcastových aplikacích. Od mikrofonu Plusu se loučí Michal Rosypal.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Na konci září 1975 začal přesun kostela Na nebevzetí Panny Marie v Mostě. Unikátní technickou operaci připomene repríza Historie Plus.
4: Lidé nadávají, když v zimě se vypíná elektřina. Jsou těžkosti s plynem a i v závodech museli jsme vypínat. Doháníme, alebo nějak odstraňujeme, řekl bych, staré hříchy. Tento rok ještě věci nevyřešíme. V průběhu 2-3 let, protože elektrárnu nikdo neumí vybudovat za pár měsíců, ani ty miliony tun zemin odhrnout a připravit těžbu uhlí. V průběhu 2-3 let měly by být tyto problémy překonány a měli bychom se dostat víceméně do normálního stavu.
5: V kalendáři byl pátek 10. září 1971 a Gustáv Husák v Mostě sliboval horníkům, že do 3 let bude nová elektrárna i přístup k dalším milionům tun uhlí, které bylo zatím pod zemí. Tou dobou už se několik let postupně budovalo nové město Most, místo toho starého, které mělo být zlikvidováno právě kvůli rozšiřování těžby hnědého uhlí. Symbolem likvidace Mostu a zároveň pomyslným spojovacím článkem mezi starým, dnes už neexistujícím městem a tím současným je děkanský kostel Na nebevzetí Panny Marie. Jako jediná stavba z bývalého města byl totiž přesunut na okraj toho nového. Stěhování mohutné stavby začalo 15. září 1975. Jak probíhalo? Co si o tom tehdy lidé mysleli? A co se děje s kostelem dnes? Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět pořad Historie Plus, u jehož poslechu vás vítá David Hertl.
6: Víte, mě to netrápilo, té době člověk byl mladý, já jsem se těšila na to nové město, až nebudu muset topit, bude týct teplá voda, budu mít svůj pokoj. Jo. Takže pro mě v té době jsem si říkala, ať to zbouraj, budeme mít krásný nový. Člověk až teprve s odstupem let mi došlo, že babička tam bydlela, narodila se tam a vůbec jsem nechápala, proč pláče. A pak mi to teprve všechno došlo až po hodně letech, když si to člověk uvědomí, o co jsme vlastně přišli. Ale říkám, v té době my mladí jsme byli nadšený, jo. Smutný, ale bylo to tak.
7: Já jsem v tom Starém Mostě pracoval dlouhá léta a ten most byl ohromně zanedbaný. Ovšem u něj byly zanedbaná i ostatní města a obce. Plno se toho likvidovalo a pokud se o tom mluvilo, tak lidé ze Starého Mostu, mezi nimi starousedlíků bylo málo, se víc na to stěhování těšili, než z toho měli obavy. Protože tady byla viděna, že ze starého půjdou do nového, ze starého, kde nebyly koupelny a nechci říct, že by nebyly splachovací záchody, ale moc k tomu jako nechybělo. Jo, a najednou viděna prostě čistých paneláků se vším, řekl bych, takovým tím hygienickým komfortem. Jo, tak taková atmosféra tenkrát byla a v plném rozsahu jsem si to začínal uvědomovat teprve, když jsem se z toho rekultivátora pomalu vykloubával do normálního občana, který se kouká taky hodně dozadu, do historie. A začal jsem to staré, ošklivé město vnímat jako zanedbané královské město. Ale stejně to bylo v takovém období, kdy existovala naprostá beznaděj se proti tomu bouřit. Byli určitý jednotlivci, že jo, kteří spíš takovým opatrným způsobem a náznakově a zašifrovaně se o tom jednalo, ale ten totalitní režim prostě byl tak nastaven, že prakticky každému bylo jasné, ať se bouříš nebo nebouříš, tak si to stejně udělají.
1: Ekolog a odborník na rekultivace Stanislav Štýs a před ním i kastelánka přesunutého mosteckého kostela Ludmila Klimplová vystihli asi nejlépe atmosféru počátku 70. let v Mostě. Socialistický stát se nedokázal postarat o bytové domy, odebrané po roce 1948 vlastníkům a nechal je schátrat. Tak to vypadalo v každém městě v republice. Pouze obyvatelům Mostu se ale nabízelo řešení v podobě výstavby nového moderního města. Bylo málo těch, kteří dokázali nesouhlasit. Historik a památkář Ludvík Losos byl počátkem 60. let ředitelem okresního muzea v Mostě. Jak reagoval, když se dozvěděl, že historický most má být zbourán?
8: Jednoznačně si bohužel člověk uvědomil, že je to škoda. Ale ono to nepřišlo náhle. Vleklo se to dost dlouho. Rozhodně tedy jsme si říkali s některými kolegy, nebo, že je to velká škoda, že teda v podstatě zbourat město je rozhodnutí, které není zrovna jaksi šťastný. Že jo? Zvlášť teda, když šlo do město středověký, raně středověký. A to se v podstatě tehdy ještě nevědělo, do jaké míry ta historická substance je zachovaná v tom Mostě, protože most prošel v 19. století takovou přestavbou v důsledku toho, že se tedy tam otevíraly doly. Ten most v 19. století se stal v podstatě takovým průmyslovým městem ze středověkého města, v podstatě se zemědělským zázemím se najednou proměnilo v průmyslový město. Vznikla tam ocelárna, cukrovar, lihovar, prostě průmysl a to uhlí.
9: Jakou formou bylo vůbec možné projevit nesouhlas s tím rozhodnutím zbouráme most?
8: No tak ono se to dalo, že jo, takovou jako polemikou, prostě v novinách poukazovat na ty hodnoty a tak dále, že jo, to jako nebylo možné říct dost, nechte toho, že jo, ale spíš jako poukazovat, jestli to není příliš velká ztráta, že to město přijde vniveč a tak dále.
9: Bylo vás takovýchhle hodně, kteří si vlastně troufli aspoň naznačit nesouhlas nebo projevit nějakým způsobem rozpaky z toho rozhodnutí?
8: Hlavně to byl profesor Šmahel, který se v této věci taky kromě mě angažoval. Já jsem proto získal teda tu Mladou frontu, v které se dalo jak tehdy to vyjádřit. A to samozřejmě byla celá řada lidí, kteří taky byli téhož názoru a třeba neměli odvahu to publikovat, nebo to prostě říkali na veřejných fórech i v Mostě, no ale to asi tak bylo všechno.
9: S jakými reakcemi jste se tehdy setkával?
8: Samozřejmě byly reakce takové pragmatické. Ten pragmatický přístup asi byl ten, který převládl posléze. Je tam uhlí, že jo, a město je starý, to uhlí potřebuje republika, se tím vždycky jako argumentovalo. A je tam kvalitní uhlí a máme prostředky na to, abychom to provedli a když chcete, tak ty nejcennější památky zachováme.
5: Tím, co nakonec z původního mostu zůstalo, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Provází mne jím kastelánka Ludmila Klimplová.

0: jsem tu pozamykaný jak v pevnosti.
1: Čtvrtý zámek, jestli dobře počítám.
0: Ano, čtvrtý. Ale už konečně můžete podívat se na tu krásu.
1: Možná bychom měli zajít na nějaké místo, jestli takové místo máte, které je vám tady nějak blízké, nebo kde to máte ráda v téhle stavbě, ale...
0: To se ani nedá říct, protože já můžu říct, že jsem ten kostel nejvíc obdivovala a zamilovala jsem se do něho, když po přesunu ještě nebyl vůbec vybaven mobiliářem. Tady nestál oltář a to vám byla tak obrovská nádherná stavba, že když jsem sem tenkrát přišla se ucházet o práci, tak jsem úplně žasla prostě. Bylo to neuvěřitelné, máme ještě pár pohledů z té doby, jako když tady nic nebylo. Potom ta nová instalace, co byla, bylo to ještě době před revolucí, tak tady oltář nebyl, samozřejmě bylo tady spoustu tady z toho umění, jsou to svozy vlastně ze severozápadních Čech, ale byly instalovány tak, aby to spíš bylo jako koncertní sál a v žádném případě to nemělo připomínat kostel. Proto tu vůbec nebyly ani ty svatí na sloupech, ani oltář, nic. To se všechno změnilo až po revoluci, když bylo rozhodnuto, že vlastně firma Transfera, která kdysi stěhovala kostel, tak se přihlásila, oni už vlastně se znovu jakoby obnovili, protože oni tím, jak kostel přesunuli, firma skončila, ale po změně režimu vlastně oni znovu se spojili a rozhodli, že vrátí ten oltář a bylo to obdivuhodné, kdybyste viděli, jak vytahali ty bedny a jak to tam bylo, přestože se tenkrát už vědělo, že se sem nevrátí, jo, že to prostě nebude a oni to tak pečlivě nařezali a udělali, popsali, že vlastně potom šlo to znovu postavit a složit. Přímo tady stál takový jeřáb, který oni vymysleli pro tady Hans tu stavbu, takže jako klobouk dolů, ono ty české ručičky, něco na tom bude, že jsou fakt šikovný.
2: Mostecký kronikář Michal Vavroch listuje kronikou města Mostu a pročítá zápisy z února 1975.
3: My zaměstnanci Transfery, zúčastnění jako zástupci investora a generálního projektanta na stavbě přesunu kostela v Mostě, si uvědomujeme, že včasné uskutečnění přesunu kostela odkryje našemu národnímu hospodářství téměř 3 miliony tun kvalitního hnědého uhlí a tím přispěje ke zmírnění napětí palivo-energetické situace a k vytvoření lepší základny pro zvládnutí náročných úkolů 6. pětiletého plánu.
2: Historie přesunu Mosteckého kostela začíná v roce 1964, kdy vláda rozhodla o likvidaci starého a vybudování nového města. Současně s tím se řešila otázka, co s nejvýznamnější památkou, tedy děkanským chrámem. Navrhována byla jeho likvidace, ale v roce 65 vláda rozhodla o jeho zachování a po 6 letech i o přestěhování celé budovy najednou. Místo běžné metody válečků a vozíků vypracovali čeští inženýři unikátní technologii. Pro vyrovnání terénních nerovností vyvinuli speciální vozy s hydraulickými válci. Dokonalého vyvážení stavby bylo dosaženo systémem vodovách a čidel umístěných na každém voze. Projekt přestěhování kostela vypracovala organizace Transfera. V pondělí 15. září 1975 byl kostel vyzvednut a takzvaně naložen na transportní zařízení a o 2 týdny později, v úterý 30. září, se vydal na cestu. Československý rozhlas měl tehdy na místě reportéra, kterým byl Bohumil Brádle.
4: Děkanský chrám v Mostě byl postaven v 16. století. A právě v této chvíli se dal tento kolos vážící 9660 tun do pohybu. Po 6 letech příprav, kdy bylo potřeba vypracovat nesčetné projekty, propočty, ty pak konzultovat s odborníky z Moskvy, Varšavy, Drážďan a dalších evropských měst a smělé záměry z papíru pak realizovat, přistoupili pracovníci Transfera k uskutečnění velkolepého technického projektu, který nemá obdoby a příkladu jinde na světě. Děkanský chrám v Mostě, jeden z vrcholů pozdně gotického stavitelství u nás, se vydal na svoji pouť. Pozvolna, rychlostí přibližně 3 cm za minutu, se vzdaluje od místa, kde byl před více jak 450 lety postaven. Při rozhodování o jeho osudu se znovu potvrdila starostlivá péče našeho socialistického státu o historické památky.
0: V té době jsem vlastně maturovala a to byla událost, že celé město se tady scházelo u toho přesunu. Takový se dělali různé značky na ty koleje s tou rtěnkou, jenomže bohužel tenkrát mi vůbec nedošlo, že to vlastně nemůžu podle toho pozorovat, protože pak jsem se teprve dozvěděla, že vlastně oni jak popojal, tak je hned odmontovali, zase je dali dopředu, tak nás akorát zmátli, že žádné značky nám nepomohly. A byla jsem poctěná, když jsem potom vlastně nastoupila památkovému ústavu a mohla jsem se setkat přímo s ředitelem transfery, panem inženýrem Otakarem Novákem, který vlastně byl autor toho projektu, toho přesunu. A on mi vyprávěl takový ty různý příběhy, co se tady vždycky nasmáli, když byly ty kontrolní dny, tak jak to vždycky bývá, zrovna se to nepovede a přijela z té vlády ta komise se na to podívat a oni, když spustili všechny ty systémy, protože dřív počítač zabíral celou místnost, že jo, ještě další místnost, co se týkalo kostela, tak všechno mělo svítit a ono, jak to všechno najednou zapli, tak ono se to přetížilo a ty to všechno vyplo. A teď oni potřebovali vlastně to hlášení toho stavu, ty pohyby, ty, jak se to nadzvedává, kontrolovala se výška, tak pět chlapů prý dokola tam obíhalo a hlásili ty stavy. A říkal inženýr Otakar, že tam seděl, tvářil se jako, že tak je to má být. A bylo to. Další potom říkal, že bylo hrozný, když vlastně už se přesouval kostel a byli v tom velíně a najednou selhaly ty brzdy, protože vždycky jedny vozíky to tlačily a z druhé strany to brzdily ty vozíky. No a ty brzdy to selhalo, se to začalo rozjíždět, ale říkal, že to byla taková hrůza, že chtěli vyskákat z toho velína ven. Ale naštěstí, protože je to tady samý horník a kolem samá šachta, tak se to rozhodli zastavit jako vlaky a házeli tam takový ty čuby na ty koleje a nakonec jim to povedlo, že skutečně ten kostel zabrzdili. No a pak se muselo teda změnit, že se přidali další ty brzdný vozíky, které měly fungovat, aby už se to nikdy nestalo.
2: A zatímco maturantky si dělali rtěnkou značky na koleje, aby zjistili, o kolik metrů kostel popojel, jiní lidé využili přesouvaného kostela k získání suvenýru, vzpomíná Stanislav Štýs.
5: Víte, když jste se podíval na ten jedoucí kostel, tak jste to nepoznal, protože on jel zhruba rychlostí 2,5 cm za minutu. Já bych vám teď mohl ukázat 2 korunu.
1: Máte ji u sebe.
5: Mám dojem, já vám ji potom ukážu, která byla přejata kostelem. Takže
1: jste strčil na ty kolejnice.
5: To se právě poznalo a nebyl jsem sám, který to takhle dělal. Dělali jsme si tam čárky a teprve, když jste to chvilku pozoroval, tak bylo zřejmé, že ten kostel jede. Víte, já to velmi často jako rekultivátor připodobňuji průběhu rekultivací. Ta se dělá na ohromném území, kam lidi většinou už nechodí, protože tam přestaly fungovat komunikace. Jo, celá generace tam prostě nechodila, ale dělá se tam. Nikdo to nevidí a najednou je tam kus nové krajiny. Tady to taky nebylo vidět, ale za necelý měsíc ten kostel byl 841 metrů a 10 cm dál.
4: Pozdně gotický stavitelský skvost bude zachráněn. Uvažovalo se nechat jej stát na pilíři uhlí na starém místě, nebo jej rozřezat a po částech přemístit jinam. To by se ale porušila staletá struktura této stavby. A tak zvítězil projekt transfery. Celý kolos, 60 metrů dlouhý, skoro 30 metrů široký a 31,5 metrů vysoký, přemístit po kolejích na nové místo vzdálené více jak 840 metrů. Podél obvodového zdiva, vně i uvnitř chrámu, jsou vedeny 4 kolejové dráhy, usazené na mohutných nosnicích a železobetonových panelech. Chrám veze 53 čtyřnápravových vahadlových vozů, každý o nosnosti 400 tun. Mohutná ocelová konstrukce z travers zajišťuje zdivo proti výkyvům. Zatím, co vám toto všechno povídám, posunul se chrám ze starého místa o prvních 9 cm.
2: Pojďme teď s Michalem Vavrochem opět nahlédnout do Mostecké kroniky.
3: Mostecký kostel se již do 9. října 12 hodin v poledne téměř neviditelnými kroky přesunul na nové stanoviště o 308 metrů a překonal už více než třetinu plánované trasy. Nejvyšší posun za 24 hodin dosáhl 42,88 metrů. Pracovníci transfery, kteří přesun řídí, postupují nyní většinou průměrnou rychlostí 2,9 až 3 cm za minutu. Vytváří tím i potřebný náskok pro případ, že by se přestěhování kostela zdrželo pro nepřízeň počasí. Celý prostor kolem přesunovaného objektu je nyní schůdný, kostel se dá obejít, zpřístupněno je i jeho původní stanoviště. Dokonale toho využili o jasné neděli stovky turistů, kterým se tak naskytla brzy již neopakovatelná podívaná. Od 10. října, kdy organizace transfera potvrdila zprávu průbuje o tom, že se smí fotografovat, nastala v Mostě vyznavačům tohoto koníčku velká žeň.
2: Mimořádně zajímavé snímky z přesunu Mosteckého kostela pořídil tehdy i fotograf Vilém Vodrážka. Vstoupili do dějin a jsou součástí mnoha publikací, které transfer Mosteckého chrámu přibližují. Jednu z fotek kostela mi během natáčení ukázal.
6: No, mám ho před sebou zrovna. No, tehdy to byla ohromná senzace, strašně lidí kolem toho. Mně to ani tak nějak moc nepřišlo, protože když v něčem žijete a je to pořád kolem vás, tak ani vás to tak nechytne, jako třeba ty turisty, kteří se na to jezdili dívat. No, ale samozřejmě fotil jsem to taky. A říkám, snažil jsem se, aby to trošku vypadalo, aby ten obrázek byl učesaný a krásný a takový ty různý detaily, ty nemám. No, mám spíš celky.
0: My jsme museli přece jenom, tam byl takový zábrany stát dál, ale nebyl problém se tam jako proplíct trošku a prostě nechávali si přejíždět peníze lidi, jo. To šlo o to, když tam byl někdo, že někdo někoho znal, tak jo, dělej, tak dělej, než přijde tamten. A já teda žádnou minci nemám, což mě mrzí, měla jsem být chytřejší, ale lidi je mají.
1: Viděla jste mince přejeté kostelem?
0: Když jsme dělali první setkání po 20 letech tady, zvali jsme i ty pamětníky, tak se jich hodně chlubilo, právě ukazovali, co z toho mají.
1: Díváme se na ty fotky, možná je důležité říci to, co třeba ne každý ví nebo tuší, že kostel, jak vy říkáte, utíkal nebo ujížděl bez věže.
0: Ano, věž se zbourala, ona byla velice nekvalitní z 19. vlastně století, kdy byla přestavována, ale říkám velice nekvalitně, a průzkumem se zjistilo, že kdyby ty otřesy, které přece jenom trošku jsou při tom rozjezdu, že by mohla spadnout a vlastně by zničila to, co bylo nejvzácnější v tom kostele, ty klenby, proto byla zbourána a potom nově postavená. Výškově je úplně stejná, ty patra taky, proto takový i ty schody atypický, ale nemáme zde hodiny, které byly ve věži ve Starém Mostě, ale máme tu zvony. Tady vidíte, jak vedle kostela stála zvonice, ta bohužel se zbořila a lidi víc chtěli než ty hodiny ty zvony. Takže nakonec se sem dali zvony, i když s tím byl hrozný problém, protože když jsme začali jako pravidelně, každý den jsme si říkali, zazvoníme v poledne, ale ona nám začala ta věž praskat, protože na to nebyla přizpůsobená. Takže jsme museli honem rychle přestat zvonit. Věž se musela zevnitř znovu vystužit, víc obezdít, zpevnit. A teď už teda, i když jako by to mělo držet, tak já se bojím docela. Zvoníme jenom na svatbách a takových těch slavnostních příležitostech. Už prostě každý den nezvoníme, protože ona to rezonuje, tak... A navíc by se nemohli chodit lidi. Jedna kolegyně, kde si tu byla, když se spustili ty zvony, ona úplně šílená, utíkala dolů, protože myslela, že se zblázní, jak prostě to duní úplně, takže jenom takhle.
4: Stojím tady na Velíně, s inženýrem Petrem Barešem, kandidátem věd, který řídí celé přemístění tohoto chrámu. Soudru inženýre, jak je zajištěna ta přeprava celá?
7: Kromě normálního ručního ovládání všech 53 vozů jsme z důvodu bezpečnosti navrhli a realizovali automatizované nivelační zařízení, které zcela automaticky udržuje výchozí polohu těch hydraulických válců v původním stavu s přesností plus minus 1 mm, nezávisle na tom, jak se pod velkou váhou kostela pohybujícího se po pružném podloží dráha deformuje.
4: Soudru inženýre, tam vidím, že ty koleje asi po 200 metrech končí. Jak to bude tedy dál s tím přemisťováním?
7: Vzhledem k tomu, že kolejový svršek je poměrně velmi nákladný, rozhodl se generální projektant k tomu, že nebuduje dráhu v celku, ale pouze její zhruba jednu pětinu, a dráha po uvolnění zadních panelů za kostelem bude znovu plynule přemístěvána před kostel, a tak se ušetřilo zhruba asi 12 milionů korun.
4: Teprve budoucnost plně ocení velkolepou záchranu mosteckého děkanského chrámu. Spočíne přibližně za 5 týdnů na nových základech připravovaném památkovém areálu. Lidé budou jednou v úctě hovořit nejen o jeho gotické kráse, ale i o projektu, který jim tuto krásu zachoval. Tolik tedy z Mostu.
2: Na pozemek, který byl pro kostel vyhrazen, na prostranství mezi dnešním zimním stadionem a obchodním centrem, kostel nikdy nedojel. Než se stačil přiblížit k místu definitivního usazení, jiné stavební firmy přetěly trasu přesunu kostela dopravním koridorem pro rychlíkovou trať, rychlostní silnici a inženýrské sítě. A tak kostel stojí dnes tam, kde stojí, na severním okraji Mostu, nedaleko nově napuštěného jezera. Přesun stál v roce 1975 celkem 135 milionů korun. Zdá se vám to hodně? Po roce 89 projektanti říkali, že jen prvomájová výzdoba Prahy stála rok co rok 200 milionů. Jenže přesunem to v roce 75 neskončilo. Dalších 13 let trvaly stabilizační a restaurátorské práce. Teprve v listopadu 88 byl kostel zpřístupněn. Až po roce 1990 se do interiéru vrátil původní oltář, varhany a roku 93 byl znovu vysvěcen. Dnes je běžně přístupnou národní kulturní památkou. Pokud se do Mostu vydáte, možná vás kostelem provede třeba právě Ludmila Klimplová, které jsem se zeptal, co z inventáře kostela je podle ní nejcennější.
0: Já miluju tady tu jednu Madonu.
1: Pojďme se na ní podívat.
0: Tady vidíte, to je Bečovská Madona. Patří k tomu nejhodnotnějšímu vůbec, co tady v kostele v Mostě máme. A já ji říkám cestovatelka, protože ona je tak zvláštní, že neběží žádná výstava ve světě gotiky, kde by nebyla. Takže ona byla v New Yorku, v Paříži, Amsterdamu, samozřejmě nechyběla na výstavě Karla IV. V Praze. A víte, co je zajímavé, tam na ní všude stojí zástupy, aby se podívali, a podívejte se u nás. Si tady v klidu sami povídáme. A přitom je to skvost. Ona je totiž zvláštní tím, že v té době, když byla vytvořena, tak vlastně Madony se tvářily tak jako odtažitě. Oni tak nebesky koukali, ale tato Madona, ta si vlastně hraje se svým děťátkem. Ona je celá taková rozevlátá a tím je vlastně zvláštní.
1: Já bych řekl, že se i usmívá.
0: Ano, usmívá. Vidíte, právě to materství v ní je úžasná. Jinak říkám, ostatní ty Madony v té době všechny jen tak stojí, jsou tak esovitě jenom prohnutý, že jo, koukaj, ale tahle ta Madona je prostě jiná.
1: Říkala jste Bečovská, chápu, Bečov u Mostu?
0: Ano.
1: Ví se něco o tom, kdo mohl být autorem toho díla, jak je staré?
0: Jak je starý, to je kolem roku 1300, ale kdo byl autor, to jako mám nepovím.
2: Přeložení kostela v Mostě bylo unikátní technickou operací, která u nás nemá obdoby. Nejtěžší v celku přenesenou stavbou na světě však mostecký kostel už není. V roce 2004 jej podle Guinnessovy knihy rekordů trumfnul přesun budovy v čínském městě Wuzhou, která vážila 15 140 tun. A i když transfer Mosteckého kostela byl úspěšnou akcí, historik Ludvík Losos neskrývá určité rozpaky.
8: Já považuji za největší škodu vůbec, že třeba o tom transferu kostela nevyšla monografie. To je naprosto ztracená příležitost, protože to byla jednak unikátní záležitost z hlediska technického a vlastně se to všechno jako rozplyzlo v níveč. Oni prostě nevyužili té možnosti, že by ta transfera dál nabídla ty své služby, že jo, ty unikátní podvozky prostě někde zůstaly, zrezavily a pak došly do šrotu. Vůbec nevím, jestli se nějaký zachoval, což je tragédie, paž ten by měl být v Národním technickém muzeu jako exponát, paž to byla úžasná věc, že jo. Ten kostel vlastně jel na podvozky, které automaticky vyrovnávaly nivelety, změny té nivelety, té dráhy, což bylo řízeno tím počítačem umístěným v kostele. A jako myslím si, z hlediska techniky to bylo velmi důmyslné a velmi originální řešení. Navíc sama konstrukce toho kostela, která byla vlastně bouda, trojlodník, velmi obtížné jako k tomu, že ho zabalit nějakým způsobem, aby se teda nepopraskaly klenby zdi a tak dále. Tohle všechno se ale podařilo, že jo.
2: Dnešní pořad Historie Plus, ve kterém jste mohli slyšet nejen pamětníky přesunu Mosteckého kostela, ale také nahrávky zvonů z jeho věže, pro vás připravil a od mikrofonu se loučí David Hertl.
9: Za mlada miloval Masaryka, ve stáří Stalina. Zdeněk Nejedlý, nazývaný Rudý dědek. Komunistický ministr školství, v české historii zapsaný hlavně jako směšný stařík, blábolící cosi o Slovanech a Sovětském svazu. Historik Jiří Křesťan o něm napsal poutavou monografii Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění. Popisuje ho jako historika, muzikologa, aktivního politika, ale také muže se svérázným vztahem k ženám.
10: Tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
9: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
11: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
9: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka vědce ze zahraničí. Papež Lev XIV. Vyzval k ukončení války v Evropě a zkritizoval rostoucí výdaje na obranu. Hokejisté Sparty prohráli v extralize i druhý domácí zápas. Karlovým Varům podlehli 0-1. A zítra bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty do 24 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké nabízí prestižní univerzity v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
14: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
13: Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev XIV. Taky zkritizoval rostoucí výdaje na obranu.
15: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset sledovat slevit ze svých pozic.
16: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
15: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
13: Kosmické lodi Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden z 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. Na Baťově kanálu dnes skončila hlavní plavební sezóna. Podle prvních odhadů správců vodní cesty přijelo letos na kanál zhruba 80 až 90 tisíc lidí. Sezónu ovlivnilo sucho a horko. Návštěvnost tak byla mírně nižší než loni, říká ředitel společnosti, která koordinuje provoz na Baťově kanálu, Vojtěch Bártek.
17: Baťův kanál byl celou dobu v provozu, pouze některé úplně nejkritičtější období s omezeníma. Nás v letošní sezonu potkali rekordní teploty. Není to úplně počasí, které láká na palubu lodí a spíš vodě na koupání nebo někde do stínu.
13: Hokejisté Sparty nezískali před domácím publikem v nové sezóně Tipsport Extraligy zatím ani bod. Po prohře s Mladou Boleslaví tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen jednu branku.
18: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si půjdeme zahrát.
19: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Břeclavi. Na Pražském okruhu směr Ruzině, stále pozorněji za sjezdem z ulice k Barandovu. Na kilometru 16,5 v připojovacím pruhu stojí osobní auto a vypadá to na odtahovku. Na silnici 55 na výjezdu z Břeclavi do Vídně havarovalo osobní auto mimo vozovku u věznice. Úsek je teď průjezdný, jako skoro vždy se to změní během vyprošťování vozidla. Na silnici 6 u Karlových Varů odklidili z pruhů pneumatiku. Ležela mezi Vary a odbočkou na Olšová Vrata. A na Jablonecku čerstvá nehoda mezi Frýdštejnem a obcí Ranové. V jedné ze zatáček se srazila 2 osobní auta. Dejte pozor, je to opravdu nepřehledný úsek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus. Návštěva italské premiérky v Praze. Úvahy ministryně financí Schillerové o zvýšení některých daní, či jak v současnosti funguje Al-Kaida. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárec. Názory a argumenty. Do Prahy v úterý přicestuje předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. S šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se potká už podruhé od jeho návratu do premiérského křesla. Nad tím, jak jim to spolu bude ladit, se zamýšlí analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
20: Když se Andrej Babiš s Giorgiou Meloniovou potkal v únoru v Římě, došlo kromě politiky i na hudbu. Italské premiérce se nezapomněl zmínit, že na svých předvolebních mítincích rád nechává hrát svou oblíbenou italskou hitovku Sara Perché Ti Amo od popové legendy 80. let Ricky e Poveri. Těžko říci, zda se rozjuchanou pouťovou vypalovačkou, která vykalkulovaně posluchače hladí po srsti, trefil do vkusu své italské kolegyně. Řekl bych, že spíš ne. Giorgia Meloniová na svých mítincích pouští sice také ráda hity 80. let, ovšem z úplně opačného konce spektra. Jejím favoritem je antikomfortní outsider a rebel Rino Gaetano, který svým chraplákem a ironickými texty vždy záměrně vyrážel do střetu s většinovým míněním. Volba kampaňových hudebních motivů ovšem leccos vypovídá o tom, jak kontrastními osobnostmi Giorgia Meloniová a Andrej Babiš jsou. Rebelka, která si přízeň voličů získala svým charizmatem, a marketingově vyladěný koncentrát středního proudu. Jedno je však spojuje. Oba jsou pragmatici. Ačkoliv by jim tedy společný duet teoreticky vzato příliš harmonicky ladit neměl, ani jeden nepřipustí, aby se jejich hlasy slily do kakofonie. Proč také, když je oba spojují názory na řadu otázek, kde si mohou při vyjednáváních vzájemně pomoci? Na prvním místě jde samozřejmě o migraci, kde oba patří do jestřábího tábora zastánců co nejpřísnějšího postupu vůči příchozím. Babiš i Meloniová rovněž spolupracují ve skupině tzv. Přátel koheze, kteří ve vyjednávání příštího víceletého unijního rozpočtu tlačí proti škrtům v tradičních dotačních kapitolách. A spojuje je i názor na budoucnost evropské konkurenceschopnosti nebo poměrně vstřícný vztah k současné americké administrativě. Udržovat těsné spojenectví mezi nimi tak dává smysl, odlišným tónům a politickým barvám navzdory. Od Andreje Babiše jde také o sázku do budoucna. Meloniová sice při nástupu do premiérského křesla čelila v Evropě despektu kvůli svým krajně pravicovým kořenům, rychle se ale vyšvihla mezi nejvlivnější evropské politiky a političky. Zasloužila se o to vedle svého charizmatu zejména schopností spojovat odlišné tábory a vyjednat přitom zdánlivě nemožné kompromisy. Důvěřuje jí totiž jak politický střed, tak okraje spektra, včetně někdejšího maďarského premiéra Viktora Orbána nebo až donedávna na šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Vliv Meloniové může záhy ještě stoupnout. Německý kancléř Friedrich Merz se kvůli posilování AfD teď nejspíš místo evropských záležitostí bude muset koncentrovat na domácí politiku a své vlastní politické přežití. A ve Francii se už v květnu může dostat k moci krajně pravicové národní sdružení, což by Paříž nepochybně na evropské úrovni oslabilo. Při absenci tradičního franko-německého motoru se Meloniová může brzy stát přímo klíčovou hybatelkou evropské politiky. A pokud se potvrdí průzkumy, které zatím slibují jasné vítězství ve volbách, které Itálii čekají za rok, mohla by postupně co do vlivu a zkušeností vyrůst až do pozic, které kdysi držela Angela Merklová. Aby bylo jasno, mluvíme teď o vlivu v zahraničí, jinak není důvod si Meloniovou idealizovat. Pokud jde o domácí politiku, příliš se jí nedaří. Předlužená a byrokraticky zkostnatělá Itálie dekády ekonomicky stagnuje. Na zoufale potřebné reformy Meloniová v podstatě rezignovala. A přinejmenším diskutabilní jsou i její domnělé úspěchy v boji proti nelegální migraci. Přesto by Meloniová mohla a měla být českému premiérovi inspirací přinejmenším ve dvou oblastech. Za prvé v neochvějné podpoře Ukrajiny, ač v minulosti vyjadřovala sympatie vůči Moskvě a vyzývala dokonce k odstranění protiruských sankcí, po invazi na Ukrajinu okamžitě pochopila, o jak vážný otřes evropské bezpečnostní architektury jde a kde jednoznačně leží evropský zájem. Stala se proto jednou z nejvytrvalejších zastánkyní podpory Ukrajiny v Evropě, a to i navzdory tomu, s kým doma vládne. A za druhé, i když je Meloniová podobně jako Babiš kritická vůči EU a v minulosti často Brusel ostřelovala, pochopila, že v době geopolitického přeskupování moci Evropa bojuje o své místo na slunci a že evropské státy globální vliv nezískají, když se budou vzájemně ostřelovat, ale jedině tehdy, pokud budou svůj vliv projektovat skrze funkční a silnou Evropskou unii. Tak uvidíme. Třeba se Giorgii Meloniové podaří zanechat v tomto smyslu pozitivní otisk na současné české vládní politice v EU. A klidně, ať přitom ve Strakovce hraje italský pop.
5: Co očekávat od návštěvy italské premiérky v Praze, rozebíral kolega Viktor Daněk. Ministryně financí Alena Schillerová v České televizi uvedla, že podle jejího názoru není možné se vyhnout zvýšení některých daní. Slibem nezarmoutíš daněmi, svoje voliče odradíš, říká k tomu analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
21: Jdu na jedno. Míněno pivo je v Česku tvrzení, u kterého se kdokoliv může vsadit, že je dotyčný na 99% poruší. V případě vlád je obdobným slibem nezvyšování daní. Platilo to jak v případě minulého kabinetu Petra Fialy, tak i současné vlády Andreje Babiše. Minulý kabinet přišel s konsolidačním balíčkem, který necelý rok a půl poté, co kabinet v programovém prohlášení uvedl, že, cituji, cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoli ze zvyšování daňové zátěže, konec citace, zvýšil daně právnickým osobám, daně z nemovitostí, spotřební a daň z přidané hodnoty. Vláda Andreje Babiše rovněž v programovém prohlášení uvedla, že chce stát, který místo zvyšování daní šetří na svém provozu a řádně vybírá daně stávající. Neuplynul ani rok a ministryně financí Alena Schillerová oznamuje, že se nebude možné vyhnout zvýšení některých daní. Se schodkem ve výši 386 miliard korun nejde o překvapivé oznámení. Naopak, zázrak by byl, kdyby se skutečně podařilo srovnat státní finance za pomoci potírání šedé ekonomiky, což je slib, který také opakuje každý politik. Nebo třeba propouštěním úředníků, což je další oblíbená mantra, která v praxi nikam nevede. Jak politici současné vládní koalice ANO, tak i bývalého kabinetu ODS nechtějí uznat svoji chybu, když společně zrušili takzvanou superhrubou mzdu, čímž z rozpočtu vypadlo zhruba 150 miliard korun. Celý deficit by sice její znovu zavedení nespasilo, nicméně by šlo o podstatný příjem. Na rozdíl od uvažovaného zdanění kratomů, nikotinu, investičních bytů či schválené mimořádné daně, kterou vláda uvalila na rafinérie. Protože posledně jmenovaná opatření celkem vynesou i podle odhadu ministerstva financí zhruba 10 miliard korun. Což je samozřejmě lepší než nic. Ve srovnání s uvažovaným schodkem je to ovšem podobné, jako kdyby se někdo snažil pliváním naplnit moře. Deficitní financování nutí vlády hledat daně, kterým je obtížné se vyhnout. V Česku má potenciál se takovou daní stát ta, kterou finance plánují pro majitele více bytů. Podrobnější informace zatím ministryně Schillerová nezveřejnila. Hlavní otázkou bude, kolik bytů může člověk vlastnit, aby spadl do nového daňového režimu. Pokud by se resort financí chtěl inspirovat například u České národní banky, platil by podstatně víc ten, kdo by měl tři a více nemovitostí. Na Slovensku je podobnou daní takzvaná transakční daň, tedy poplatek uvalený přímo na odchozí platby a peněžní převody z firemních či jiných účtů. Její zavedení kritizují nejen postižení, ale například i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která upozornila, že vede k deformaci chování ekonomických subjektů. Tamní vláda ji sice původně chtěla zrušit, nakonec ji ale nechá. Sice vynáší méně, než se čekalo, pořád jde ale řádově o 100 miliony eur, které by slovenskému rozpočtu chyběly. Hlavním problémem rozpočtu posledních let je nejen jejich deficit, ale především minimální manévrovací prostor, který vlády mají, co se týká škrtů. Pokud je 97% všech výdajů mandatorních neboli povinných, potom platí, že se zbylými 3% velké divadlo žádná vláda neudělá. Rozpočet potřebuje konsolidaci, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů. Zatím místo velkých změn přichází průběžné záplatování a flikování, které kropí ekonomiku bez ohledu na finální důsledky.
5: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková. O Al-Kaidě se v poslední době v Evropě mluví téměř výhradně v souvislosti s jejími minulými činy, například 25. výročím útoku na New York a Washington. Ve skutečnosti už tato organizace několikrát přežila svou smrt a funguje dosud. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Útoky z 11. září skutečně mnoha ohledech byly vrcholem vývoje Al-Kaidy. V té době už měla za sebou pamětihodné operace, jako byl třeba útok na americké ambasády v Keni a Tanzánii v roce 1998. Ovšem teprve úder na americké půdě vyvolal silnou odezvu Washingtonu a Američané se pokusili zničit Al-Kaidu v jejím tehdejším sídle, tedy Afghánistánu, kde už vládl Talibán. Al-Kaida ale fungovala dál a podařily se jí další pamětihodné atentáty, jako třeba ten na noční kluby na Bali. Usáma bin Ládin se ale musel začít skrývat a v roce 2011 ho Američané zabili v jeho úkrytu v Pákistánu. Nahradil ho méně charismatický spolupracovník Ayman Azawahri, nyní už také po smrti. V době své smrti byl Usáma bin Ládin zastíněn Abu Bakrem Bagdádím, vůdcem Islámského státu. Obě organizace vyrůstaly z podobných kořenů, ale přece jen se lišily. Al-Kaida se soustředila na vzdálené nepřátele, jako byli Američané, a potrpěla si na okázalé útoky. Islámský stát zabíjel blízké nepřátele, umírněné sunity, šíity a příslušníky dalších odlišných větví islámu a také údajné heretiky, jako jsou jezídové. Šokovat chtěl hlavně okázalou krutostí. Měl ještě jednu odlišnost. Snažil se stát opravdovým státem s vlastním územím a institucemi. To se mu v sunnických oblastech Sýrie a Iráku dočasně podařilo. Obě organizace utrpěly značné neúspěchy poté, co se na ně zaměřila mezinárodní koalice, v obou případech vedená Američany. A obě se proto uchýlily k obdobné strategii přežití, rozdrobily se na regionální odnože a snížily své ambice dělat výrazné útoky. Od Al-Kaidy se také odštěpila Fronta An-Nusra, později přejmenovaná Hayat Tahrir al-Sham. Ta se podle svých vyjádření ideologicky umírnila a nakonec dobila moc v Sýrii pod vedením nynějšího prezidenta Ahmada Shary. Tato odnož vlastně dosáhla největšího úspěchu, protože stanula v čele mezinárodně uznaného státu. Teprve budoucnost ukáže, zda bylo umírnění trvalé nebo dočasné. Z Evropy a Ameriky se podařilo tento typ džihadismu z velké části vypudit, ale v jiných částech světa Al-Kaida nezmizela. Působí v asi 20 regionálních centrech, zejména v Sahelu, v Somálsku, ale i v Jemenu nebo v jihovýchodní Asii. Soustředí se na obsazování teritoria a získávání dlouhodobého vlivu, vždy podle místních specifik. Těží také z toho, že některé africké vlády vyměnily západní partnery za Rusko, což ve výsledku snížilo efektivitu boje s touto novou Al-Kaidou. Někde trvá i rivalita s Islámským státem. Oba soupeří o tytéž lidské zdroje, peníze i území. Al-Kaida sice existuje jako síť, ale nadále propojená. Tajné služby zaznamenaly přesuny peněz mezi jednotlivými i velmi vzdálenými pobočkami. Ty jsou někdy velmi pevně vrostlé do prostředí, kde působí, třeba i pod vlastní značkou. Příkladem může být somálský Al-Shabaab, který má kolem 15 000 mužů ve zbrani a rozpočet 100 až 150 milionů dolarů. Takové organizace dokážou získávat moderní drony a rostou jejich ambice. Dříve ostentativně sunnická Al-Kaida také vytváří překvapivé aliance, například prostřednictvím Talibánu zřejmě spolupracuje s šíitským režimem v Iránu. Dochází i k jiným paradoxům. V Afghánistánu je už 5 let opět u moci Talibán a na jeho území opět leží základny Al-Kaidy. Je možné, že s ohledem na své hostitele se Al-Kaida zatím zdržuje velkých útoků proti západním zemím. Jenže trvá i tlak ze strany konkurenčního Islámského státu. Tomu se daří lépe lákat mladé adepty, které lákají mediálně přitažlivé spektakulární akce. A tak někteří odborníci varují, že se blíží doba, kdy se Al-Kaida znovu pokusí získat prestiž něčím novým, něčím, co si zatím západní země neumějí představit.
5: Současnost teroristické organizace Al-Kaida přiblížil kolega Jan Fingerland.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Minulý týden se na okraj zasedání valného shromáždění OSN sešli polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a jeho běloruský protějšek Maxim Ryženkov. Probrali choulostivou situaci na bělorusko-polské hranici a také otázky regionální bezpečnosti. K setkání ovšem došlo v době, kdy se autoritativní běloruský prezident Alexandr Lukašenko horečně snaží o zblížení se Západem a jeho americký protějšek Donald Trump má dost pragmatických důvodů pro to, aby podobné pokusy akceptoval. Více vysvětlí komentátor Libor Dvořák.
7: Hned úvodem je třeba zdůraznit, že k podobnému setkání došlo naposledy před 7 lety. O to bylo tentokrát důležitější a zaznamenání hodnější. Novináři se po schůzce na její smysl vyptávali hlavně Sikorského. Ten pak na dotaz, jestli to znamená, že polská vláda uznává a respektuje Lukašenka, diplomaticky odpověděl, že Polsko jakožto stát uznává jiné státy, nikoli jejich vlády. Když pak byl tázán, zda se tedy dá očekávat další jednání s oficiálním Minskem, změnil se téměř v básníka a poznamenal, že tato iniciativa je něco jako sněženka, která za příznivého počasí může rozkvést. Důležité ale jistě je, že podle tiskového mluvčího polského ministerstva Wewiora k setkání došlo z iniciativy běloruské strany. Schůzky si samozřejmě se zájmem všímali polští politologové. Například Kamil Klisinski z Varšavského centra východních studií ji chápe jako opatrnou kontrolu situace. Polská strana se podle něj snaží zjistit, nakolik je Bělorusko připraveno snížit napětí ve vzájemných vztazích. Politolog se přitom domnívá, že s ohledem na povahu minského režimu je takováto opatrnost zcela na místě. Bělorusko prý stále nutno chápat i v kontextu velkoruské politiky. A jakou roli v tom všem sehrává Donald Trump? Ten má jistě zájem na dalším propouštění politických vězňů, po němž Lukašenko poslední dobou v zájmu zlepšení se Západem sáhl. Jako mnohem důležitější se však v daném okamžiku, a Trump je vlastně otrokem okamžiku dnes a denně, jeví jeho zájem o běloruská umělá hnojiva. Ta totiž Spojené státy přestaly odebírat od Kanady, tedy od spojence, jehož Trump sám proměnil v nepřítele Ameriky. Takhle prosté to s největší pravděpodobností je. Inu účel světí prostředky.
5: Slyšeli jste komentář Libora Dvořáka. Před 40 lety na podzim roku 1986 vyšla v exilu klíčová kniha představující osobnost a názory pozdějšího prvního českého prezidenta Václava Havla Dálkový výslech, ve které Havel odpovídá na otázky Karla Hvížďaly. K tomuto výročí připravil Český rozhlas Plus rekonstrukci vzniku knihy. A této rekonstrukci se pro nás netradičně věnuje v následujícím příspěvku Ondřej Konrád.
1: O jiných pořadech této stanice obvykle nemluvíme, pouze se anoncují. Tentokrát ale činíme výjimku, již představuje šestidílný seriál vzniklý v rámci rozsáhlého projektu Českého rozhlasu k 90 letům od narození prvého prezidenta po pádu totality Václava Havla. Má titul Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu a jde v něm o okolnosti vzniku rozhovorové knihy, která poprvé vyšla k Havlovým padesátinám v Londýně roku 1986 a pak v prosinci 1989 v Praze, kdy se podařilo enormně rychlým tempem uvést na trh 200 000 kusů dostupných i na novinových stáncích, aby byl Havel představen širší veřejnosti, která ho zatím neznala vůbec, nebo jenom co by samozvance a stroskotance podle komunistické propagandy. V dálkovém výslechu jehož vznik inicioval z německé emigrace novinář Karel Hvížďala, shodou okolností dlouholetý spolupracovník naší redakce, Havel otevřeně a každému srozumitelně hovoří o svém rodinném zázemí, formativních letech, příchodu do divadelního prostředí, vzniku prvních her a jejich úspěchu i na zahraničních scénách, o svém veřejném angažmá, které vedlo k zákazu činnosti po srpnu 68, o životě v disentu, vzniku Charty 77, opakovaném věznění, ale i o Havlových představách smysluplné svobodné společnosti. Zatímco ale ku příkladu při vzniku podobně koncipované knihy se Hvížďala scházel s také v emigraci pobývajícím filozofem Václavem Bělohradským přímo tét a tét, tentokrát mělo jít o dialog na dálku přes železnou oponu a tedy se spoustou překážek, protože s STB sledovaným Havlem se nedalo komunikovat běžnými způsoby. Bylo

0: historika Viléma Prečana řadu Havlových blízkých osobně i pracovně, a to jak ve druhé polovině 80. let, tak později. A rozvíjí před námi příběh pozoruhodný, svým způsobem trochu dobrodružný a mimo jiné ukazující podstatné rysy Václava Havla coby výsostného a důsledně precizního autora. Možná je cosi jako podtitul kniha, která pomohla Václavu Havlovi nahrát, lehce nadnesený, ale do určité míry i pravdivý. A především se na historii dálkového výslechu dozvídáme lecos nového i překvapivého o nejdůležitější české postavě druhé poloviny 20. století.
1: To byl kolega Ondřej Konrád. A ani v dnešním svátečním vysílání nemůže chybět pravidelná pondělní závěrečná glosa spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje Neffa. Dnes o novinkách v autodopravě.
2: Máte automobil vybavený systémem Tesla FSD Supervised? Pak jste minulý týden strávili v oblaku radosti. Česko tento systém uznalo pro běžný provoz. O co jde? O další krok k zavedení plně robotických automobilů. Do takového auta nastoupíte a řeknete mu, aby vás zavezlo, dejme tomu, do Vršovic. Co budete dělat vy? Třeba si budete číst noviny. Teď se omluvím, jsem pozůstatek dávných časů, kde se zprávy tiskly na papír. Navíc, až budou takhle dokonalé autonomní automobily, noviny nebudou existovat už dávno. Kdo ví, jestli lidé budou ještě umět číst. Takže co uděláte? Dáte si na hlavu přilbu virtuální reality a pojedete na virtuální výlet třeba do Istanbulu. Od toho stavu jsme daleko. Zmíněný systém Tesla FSD řídí sám, ale musíte přitom sedět jako pecka a sledovat provoz před sebou. A jakmile uhnete očima, systém vás pokárá a když se to bude opakovat, odmítne pokračovat v jízdě. Ano, podobné systémy jsou zavedené už dlouho. V autě to nemám. Chvála Bohu, dodám ještě. Ale když dávám auto na každoroční prohlídku, servis mi půjčuje náhradní auto a tam to mají. Je s tím velká legrace. Já samozřejmě sleduju provoz před sebou a taky za sebou a vedle sebe. Jenže jemu se pořád něco nezdá a pípá na mě a na displeji mi hrozí hlášku, abych dával pozor. Dělá to nevyzpytatelně. Vyzkoušel jsem ho. Odvrátil jsem hlavu tváří k bočnímu oknu a koukal jen koutkem pravého oka. Buďte v klidu, měl jsem to pod kontrolou. Trvalo to jen takovou chvilku, aby mohl zapípat a pokárat mě. No a neudělal to. Prostě si nevšiml, že čumím na stranu. Pokrok se nedá zastavit. Onehdy jsem jel taxíkem. Řidič jel podle navigace. Na tom není nic divného, ani já neřídím auto jinak. V dopravní džungli se bez navigace neobejdete. Jenže ten můj řidič cizokrajného vzezření si gumičkou připevnil na palubní desku ještě tablet a koukal na něm na televizi. Takže to bylo skoro jako to samořídící auto, jak jsem se o tom zmínil z kraje. Volant řídí navigace, no a televize? Přilba virtuální reality to není, ale je k ní nakročeno. Minulý týden schválila sněmovna nový zákon. Města budou moct taxikářům nařídit zkoušky z češtiny a znalost místopisu. No, ono to ještě potrvá, než se to zavede. Co nastane pak? Legrační situace. Po městech budou jezdit plně automatická auta s pasažérem vyjeveně zírajícím kupředu a mezi nimi se budou proplétat taxikáři se znalostí češtiny a bez navigace.
1: Glosou Ondřeje Neffa končí pondělní sváteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Díl 2. Na vrcholu.

0: Statisíce lidí čekajících na Václavském náměstí už od rána zpívali snad po desáté Internacionálu. Náhle vypukl jásot. Díky našim štaflím, které už každý znal, jsme se dostali až k tribuně. Tvořilo ji obyčejné nákladní auto. Snad by ho měli odvést rovnou do muzea. Vedle předsedy strany se opírali o postranici Slánský, Zápotocký, Kopecký, velitel milicí Pavel, celý revoluční štáb. Soudružky a soudruzi, právě jsem se vrátil z hradu. Pan prezident emisi přijal. Pomyslel jsem si, že není větší štěstí nad to, které právě prožívají ti popelaví, ale vítězní mužové. Tak zachytil atmosféru 25. února 1948 spisovatel Pavel Kohout. Na korbě nákladního automobilu na Můstku stál také Zdeněk Nejedlý. V únoru 1948 se ocitl na vrcholu. Jak k němu dospěl? A jak blízko je z vrcholu na dno? Zdeněk Nejedlý se do Prahy 10. května 1945 vrátil jako ministr školství a národní osvěty. V této funkci se trval ovšem jen do voleb v roce 1946. Po nich byl postaven do čela rezortu sociální péče. Na původní post jej vrátilo únorové vítězství komunistické strany v roce 1948 a setrval na něm do konce ledna 1953. Několik měsíců zastával funkci náměstka předsedy vlády. Od poloviny září 1953 se mohl honosit titulem ministra bez portfeje. V literatuře se setkáváme s obrazem Zdeňka Nejedlého, disponujícího neomezenou mocí. Detailnější pohled, poodhalující mocenské vztahy, tuto představu koriguje, byť její spolupracovníci lichocením udržovali v iluzi vlastní velikosti. Jeho denní programy byly přeplněny veřejnými projevy, schůzemi a shromážděními, oficiálními setkáními a audiencemi, recepcemi, kladením věnců, vítáním občánků, návštěvami kulturních podniků. Pomineme-li tyto úkoly, vyvstává potřeba posoudit dopady legislativních změn, jež je možno spojovat s jeho působením v ministerských funkcích. Stejně jako v jiných oblastech, také u školství, jež lze považovat za Nejedlému nejbližší, se setkáváme se směsicí legislativních opatření k nápravě válečných škod, kroků obecně modernizačních i ideologicky motivovaných. Klíčovou normou, která ovlivnila podobu školství na několik desetiletí, se stal zákon číslo 95 z roku 1948. Školský zákon byl schválen až po vítězném únoru. V jisté míře odrážel moderní trendy pedagogiky. Eduard Táborský, blízký spolupracovník Benešův, s odstupem let ocenil, že reforma z roku 1948 chtěla využít zkušeností československého školství a zachovat jeho vysokou úroveň i za cenu, že v něm budou moci působit osobnosti z buržoazní éry. Školský zákon z roku 1948 se brzy stal terčem nelibosti. Na schůzi širšího předsednictva UVKSČ 8. listopadu 1948 požadoval Gustav Bareš, aby systém škol umožnil přemandlovat, přeměnit lidi v duchu nového světového názoru. Zajímavý je zejména jeho atak na autonomii vysokých škol a nesesaditelnost profesorů. Bareš rovněž požadoval přijmout opatření k nástupu dělnických kádrů na vysoké školy a masovému náboru dělnického dorostu. Rudolf Slánský dával na stejném zasedání ke zvážení zkrátit povinnou školní docházku po sovětském vzoru tak, aby končila ve 14 letech. Nejedlý byl v defenzívě. Na veřejnosti však nespochybnil ani represálie, jimž byly po únoru 1948 a v 50. letech vystaveni učitelé i studenti. Se zvláštním pocitem čteme jeho výměr, jímž zbavil 5. března 1948 na návrh akčního výboru Národní fronty ministerstva školství výkonu vysokoškolských funkcí Miloslava Hýska, Otakara Machotku, Zdeňka Kalistu i svého někdejšího asistenta a docenta hudební vědy Josefa Hutera a dokonce kolegu z vlády a někdejšího spolupracovníka ze Společnosti pro hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem Huberta Rybku. Deník Nejedlého zetě Jaroslava Kojzara dokládá, jak tuhý odpor Zdeněk Nejedlý kladl přípravě nového školského zákona, jenž byl posléze schválen v roce 1953. Popisuje, co prý Nejedlý ostře řekl Zdeňku Firlingrovi v létě 1952, když jej přijel navštívit do Turnova. Jednotná škola je jeho a jen přes jeho mrtvolu s ní dovolí hýbat. Na zasedání předsednictva UVKSČ 15. září 1952, kde se projednávala zpráva o problémech výchovy nové inteligence, již předložili Firlinger a Kopecký a k jejíž přípravě nebylo ministerstvo školství vůbec přizváno, se Nejedlý nedostavil s odůvodněním, že, jak sdělil Kojzarovi, nemá chuti se hádat v předsednictvu. Vojtěchu Pavláskovi, jenž se s ostatními náměstky místo něho schůze účastnil, však Nejedlý vzkazoval, aby všichni byli pevni a rozhodni. Nejedlému se nelíbilo chystané zkrácení povinné školní docházky, likvidace gymnázií a pedagogických fakult i úprava celého systému podle sovětského vzoru. To se však již krátili i dny, jež měl Nejedlý strávit ve funkci ministra školství. Na konci ledna 1953 byl zbaven ministerského postu a jmenován do mocensky bezvýznamné funkce náměstka předsedy vlády. Čtenář zajímající se o vývoj v Československu po roce 1945, jenž by začal četbou pamětí literárního kritika Václava Černého, by patrně ztratil chuť se Zdeňkem Nejedlým a podrobnostmi jeho myšlenkového vývoje zabývat. Předkládá se tu obraz muže ideově sterilního a mravně vyprázdněného. Autorovi spolu s Kopeckým reprezentuje nejoblubnější symbol českého stalinismu a viníka obecné a všestranné pohromy, jež postihla českou kulturu. Kulturní politiku KSČ po roce 1945 lze rozdělit do dvou údobí, přičemž mezníkem je revoluce v únoru 1948. Historik Jiří Knapík charakterizoval první etapu takto. V předúnorovém období byla kulturní politika KSČ vůči komunistickým kulturním pracovníkům v zásadě tolerantní a ideologové se vcelku neodvážili někoho nutit, jak a co tvořit. I když jistý pozitivní model v podobě socialistického realismu byl vytyčen. Útočné ostří směřovalo proti skutečným i domnělým pomahačům fašismu a domácí reakci jako podhoubí kolaborace. Pokud se vyskytly signály o represivní povaze kulturní politiky v Sovětském svazu, někteří k radikalismu inklinující komunisté je přijímali se sympatiemi, stranické vedení je však přecházelo mlčením. Důvod umírněnosti KSČ vůči kulturní sféře a především vůči jejím sympatizantům je na snadě. Každý projev nesnášenlivosti a agresivity by využili političtí rivalové. Komunistická strana měla zájem na tom, aby co nejširší okruh lidí byl ochoten podpořit nebo alespoň tolerovat její mocenský vzestup. Pragmatismus KSČ ve vztahu ke kultuře přetrvával po určitou dobu i po únoru 1948. Na podzim toho roku se však vzedmula vlna radikalismu. Alexej Kusák, Jiří Knapík i většina autorů, kteří zkoumali podrobněji vývoj po roce 1948, zařazují Nejedlého k umírněnějšímu křídlu kulturní politiky. Naopak Jana Neumannová shledává v Nejedlého projevu na červnovém plénu UVKSČ v roce 1948 první signál konfrontačního přístupu, jenž se potom prosadil na plénu listopadovém. Převážně negativně hodnotí Nejedlého také Jaromír Hořec. Zařazení Zdeňka Nejedlého jednoznačně k umírněné linii kulturní politiky KSČ po roce 1945 a zejména po únoru či listopadu 1948 je komplikované z toho důvodu, že nemáme co dočinění s ideově vyhraněnými skupinami. Hodnotit pozici Zdeňka Nejedlého je obtížné i proto, že se veřejně nekonfrontoval s názory uvnitř komunistické strany, se kterými nebyl vnitřně srozuměn. Téměř nikdy se neodvážil střetu s jejich zastánci a neodhodlal se k jejich kritice. V jeho projevech nalezneme ústupky vládnoucí linii i v době, kdy dominovala koncepce podřízení kultury politickým cílům. Přesto můžeme sledovat náznaky toho, že si uchoval jistou soudnost a zpochybňoval nástup radikalistických tendencí. Jako příklad poslouží stať o realismu pravém a nepravém. V ní, nedlouho po vítězném únoru, rozebral kánon Ždanovovské kultury, pojem socialistického realismu. V rozporu s levičáky, kteří stavěli nadevše zásadu, že kultura má především sloužit společnosti a tomu má odpovídat její obsah, Nejedlý vyjádřil pohrdání, řečeno jeho slovy, neuměním, neplodností, nemohoucností, netvořivostí, jež se podle něj skrývají pod nálepkou realismu. Realismus v jeho pojetí není strnulé, hotové dogma a má být naplňován různými způsoby. Není bezduchým kopírováním skutečnosti, ale i touhou namířenou do budoucna. Nejedlý vyslovil nespokojenost s diktátorstvím a s frazérstvím. Později, po skončení stranické konference Pražského kraje v květnu 1953, se Kojzarovi přiznal, že nemohl snést stálou kritiku v referátech a ve své řeči zdůraznil, že, cituji, je třeba k lidem lidsky, ne stále mentorovat. Výkladní skříní Nejedlého názorů se stal v roce 1948 obnovený časopis VAR. Na něm si zakládal. Když mu Gustav Bareš nabídl, aby VAR zastavil a psal články do tvorby, reagoval podrážděně. To je jako když to hodím do studny. Rád bych věděl, kdo přečetl tvorbu. Někteří autoři na základě analýzy VARu dospěli k názoru, že na rozdíl například od zmíněné tvorby se VAR nejednou dostával do rozporu s levičáckými vulgarizacemi a dogmatickými koncepcemi přenášenými kulturními úderníky mechanicky ze Sovětského svazu. Na VARu oceňovali snahu o uchování kulturních hodnot minulosti, zejména umění 19. století v době, kdy kulturní nihilismus významně ovlivňoval politiku KSČ. VAR oživoval vzpomínku na meziválečnou avantgardu i ve chvílích, kdy byla zavrhována a její představitelé napadáni. Na druhou stranu se ale i v tomto časopise objevily příspěvky poplatné stalinskému dogmatismu. Na minovém poli, na němž se odehrávaly po roce 1948 kampaně proti nekonformním umělcům, se Zdeněk Nejedlý pohyboval s maximální opatrností. Nechtěl zavdat příčinu k tomu, aby se stal sám objektem útoku. Často vyčkával a postoje s dobou měnil. Názory, jež vyjadřoval v soukromí, se též lišily od těch, jež přednášel z tribun. Ladislav Štol přednesl na plenární schůzi Svazu československých spisovatelů 22. ledna 1950 referát, v němž stanovil normu pro hodnocení moderní české poezie a vytyčil směr nové tvorby. Již na ustavujícím sjezdu Svazu československých spisovatelů 6. března 1949 bylo jisté, že právě on bude zvolen vůdcem Normy. Nejedlý jej tehdy vyzval, aby se ujal úkolu stát se vůdcem socialistické kritiky a vyjádřil obdiv k tomu, jak, citujme, široko obzírá dnešní literární problémy v úzkém styku s politickými a sociálními proudy i vede druhé, naše mladé, na prvním místě. Také později Nejedlý Štola vyzdvihl jako, opět přesně jeho slovy, filozofa a filozoficko-politického zkoumatele naší literatury, všeho našeho umění, všeho našeho kulturního života, který zabírá nejvyšší pásma naší národní kultury, jak to vyjádřil v dopise ke Štolově 50. 26. června 1952. Nedlouho poté však mezi blízkými vyjádřil obavy, zda tento, Nejedlý řekl přesně, autodidakt, vědecky moc skromný, zdrženlivý, naplní velké nároky, jež na něho klade Kopecký, jemuž navíc příliš podléhá. O rok později Nejedlý před Kojzarem zopakoval, co se o Štolovi mezi lidmi říkalo, že má obě ruce levé. Vztahy k představitelům moci v kultuře nebyly jednoduché ani tam, kde se zdálo, že Nejedlého úsilí je úspěšné a souzní s linií vedení. Za úspěch lze považovat například takzvanou Jiráskovskou akci, již vyhlásil 10. listopadu 1948 sám Klement Gottwald. Akce měla mnoho významových vrstev. Vyhlášení byl kromě ministrů Nejedlého a Kopeckého přítomen předseda společnosti Alojze Jiráska Albert Pražák, předseda České národní rady z května 1945. I tento fakt před očima veřejnosti symbolizoval přihlášení komunistů k národnímu kulturnímu dědictví. Můžeme to podle historika Petra Šámala pokládat za akt stvrzující komunistickou orientaci na kulturní kontinuitu. Za zvážení stojí ale podle něho i názor historiků, pro něž je Jiráskovská akce příznakem konzervativního obratu, odvádějícího kulturu od zdrojů avantgardního umění. Samotný smysl Jiráskovské akce zůstával vzdálen radikálům v KSČ. Podle Alexeje Kusáka bylo aparátníkům nepochopitelné, proč je taková pozornost věnována bývalému národně demokratickému senátorovi. Nebohého Jiráska překřtili mezi sebou na Čuráska. Termín Čuráskova akce pak vyvolával bujné veselí. Zdeněk Nejedlý se příliš nevěnoval kultuře 20. století. Jeho příklonu ke klasikům 19. století odpovídaly i jeho směrnice, slova k různým oblastem kulturního života, k divadelnictví, filmu, výtvarnictví, lidové tvořivosti, novinářství, o úkolech literatury, o filozofii či náboženství. Ubývalo jich, jak po nich klesala poptávka. A slova se ujímali mladší. Také v proslovech k hudbě šlo především o návraty. Skladatele 27. září 1948 nabádal. Naše hudba může být pokračováním našich velkých mistrů. Zdůraznil přitom, že světová kultura vyrůstá z národní báze. Nesmlčel, že současný stav pokládá za, jak řekl, nejvíc neuspokojivý za 100 let života a vývoje české hudby. Muzikologovi Pavlu Ecksteinovi se prý jednou svěřil, že za ideální by považoval, kdyby se v Národním divadle dávala pouze prodaná nevěsta. Každé 3 či 4 roky by se nově inscenovala a mohl by tak vidět i ten nejposlednější chalupník. Svět mládí Zdeňka Nejedlého odcházel a on si to uvědomil při posledním rozloučení s velkým přítelem Josefem Bohuslavem Förstrem, jenž zesnul 29. května 1951. Olga Förstrová vzpomínala. Na rakev, spočívající již v hrobce, položil pan ministr květ a přistoupil ke mně. Nepromluvil, ale slza, kterou viděli kolem stojící přátelé kanouti po jeho tváři, mi teprve dnes, při znovu prožívání té chvíle, napovídá, že se v té kruté, bolestné chvíli ozvalo jeho mládí, kdy hudba Förstrova souzněla s jeho citem, srdcem, s celou jeho bytostí žijící pro umění a krásu, pro jejichž naplnění jezdil k Förstrovi do Vídně. Jak odcházeli blízcí lidé, cítil Nejedlý větší potřebu splynout s jednotným kolektivem pochodujícím vpřed. Vytýkal intelektuálům jejich individualismus. Na ustavujícím sjezdu Svazu spisovatelů 6. března 1949 řekl: jdou dělníci vpřed jako celek, jdou i rolníci. Jen inteligence, vědci a umělci jdou za nimi jako neuspořádaný houf a proto stále ještě tak těžce se uplatňují v samém vývoji národa. Kolektivita, jednota neznamená uniformitu. Je zde celek, něco, co poutá spisovatele určité doby i směru, ale v jeho rámci se vyvíjejí jednotlivé spisovatelské individuality velmi rozmanitě. A výhružně dodal: u nás, právě v kultuře, jsou stále ještě dvě fronty, socialistická a reakční. I tu je hlavní otázka, na čí straně barikády kdo stojí.
1: Dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Portréty.
2: První československý samostatný polní prapor, který se proslavil v bitvách druhé světové války u Sokolova či Kyjeva, začal v Buzuluku na hranici kazašské stepy a úpatí Uralu fungovat v únoru 1942. Organizaci a výcvik jednotky dostal na starost Ludvík Svoboda, prvováleční legionář, který měl zkušenosti už s velením dobrovolnické jednotky z Polska. A kdo byli čeští vojáci na východě? Historik Roman Šter popírá, že by šlo o bolševiky, kteří v roce 45 přinesli na svých bodácích do osvobozeného Československa komunismus.
3: Jednak to byli volinští Češi, druhou velkou skupinou byli podkarpatští Rusíni. O těch volinských Češích já hovořím z toho důvodu, že to většinou byli právě lidé, kteří neměli kladný vztah k sovětskému režimu, protože zažili již v roce 1939 násilnou kolektivizaci, kdy jim jejich statky, na kterých pracovali po několik generací, byly vlastně sebrány. Podkarpatští Rusíni, stejně jako volinští Češi, neměli kladné zkušenosti se sovětskou vládou. V podstatě většina z nich odcházela s úmyslem začít ze nový život. Následovalo začení a několika leté věznění v sovětských pracovních táborech, takzvaných gulazích. Čili tyto dvě skupiny, jak volinští Češi, tak podkarpatští Rusíni, neměli kladné zkušenosti se sovětským režimem a nemůžeme tedy říct, nemůžeme tvrdit, že by ta jednotka byla zbolševizovaná.
2: Československá vojenská jednotka v Sovětském svazu se do bojů druhé světové války poprvé zapojila při obraně ukrajinské vesnice Sokolovo. 8. března 1943 tam čerstvě vycvičení Čechoslováci stanuli tváří v tvář zkušeným německým vojákům z tanky. Tankovou podporu sovětských jednotek měli mít i Čechoslováci. Problém byl v tom, že sovětské tanky nakonec do bojů nezasáhly.
3: Ta podpora sovětských tanků tam byla, jednalo se o 10 tanků, které měly vyrazit již v průběhu toho 8. března, v průběhu bojů o Sokolovo, tak měly vyrazit do útoku. Bohužel, ale již začalo vlastně jarní tání, začalo být velmi teplo a ten led začal praskat. Takže pod prvním z těch tanků, které měly vyrazit na podporu bojující první roty Otakara Jaroše, tak pod tímto tankem se probořil led a ty tanky se již za tu řeku vlastně nedostaly.
2: Čechoslováci se tak ocitli ve vesnici Sokolovo sami proti německým tankům. Této skutečnosti později šikovně zneužila nacistická propaganda. Němcům se podařilo zajmout několik československých vojáků a 5 z nich představili v Praze na tiskové konferenci. Například desátník Imrich Kuric, po válce odsouzený k 10letému žaláři, popisoval v listopadu 43 v protektorátním rozhlasu situaci u Sokolova takhle.
4: Měli jsme dohromady 2 protitankové kanony. Jeden byl umístěn na konci, na tom, odkud přišly tanky, a druhý byl úplně na druhém konci, který měl skrýt vchod z druhého konce věsnice. Několik bylo protitankových pušek s malou ráži.
5: Takže jste vlastně neměli zbraně, kterými byste mohli německým tankům čelit.
4: Ale vůbec tam nebylo dostatečné obrany proti tankům, poněvadž ani jedného tanku jsme neměli, ani žádného dělostřelectva jiného.
2: Mezi československými vojáky, kteří se u Sokolova vyznamenali, byl i zástupce velitele čety Hynek Voráč a velitel roty Jan Kudlič. Oběma bylo 28 let. Voráč zadržel se svou četou nápor Němců a pobil několik desítek nepřátel. Strhnul tak útok nepřítele na sebe a umožnil odsun raněných z jiných míst bojiště. Při dalším útoku německých vojáků ale padl. Jan Kudlič pro změnu dobil se svou rotou 16 opevněných domů, zničil 4 kulometná hnízda a 3 tanky a pobil několik desítek nepřátelských samopalníků. Útok jeho roty zastavil až příjezd 13 německých tanků. Ze Sokolova ustoupil Kudlič teprve na rozkaz nadřízených. Zemřel druhý den při transportu do nemocnice, kde si měl léčit zranění. I když byla bitva u Sokolova po roce 1948 ideologicky zneužívána, podle historika Romana Štéra šlo o důležité vystoupení našich vojáků.
3: Byla to zásadní událost nejen pro náš východní odboj, je to samozřejmě první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě, ale zároveň je to první bojové vystoupení spojenecké pozemní jednotky na východoevropském válčišti. Výjimečné je také tím, že vlastně Čechoslováci bojovali proti velmi dobře vycvičeným jednotkám, které měly dlouhodobé zkušenosti z boji na frontě. A samozřejmě nejlepší hodnocení bojů je vždycky, když vás hodnotí ten nepřítel. A my víme, že Němci byli velmi překvapení tím, že vlastně ti Čechoslováci bojovali velmi statečně, že ty boje byly velmi tuhé, velmi náročné. A dokonce je překvapením, že si mysleli, že proti ním stojí mnohem početnější nepřítel. Dokonce udávali, že se v Sokolovu nachází celý jeden prapor, tedy 900 mužů přibližně, což nebyla pravda, protože Sokolov hájila pouze část praporu, tedy první rota.
2: Říká Roman Štér.
1: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Schůzi podpořili všichni opoziční poslanci. Evropská unie uvalila sankce na bezmála 30 lidí a subjektů zodpovědných za unášení ukrajinských dětí do Ruska. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií a dnes bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Je úterý 29. září, začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření státu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Kabinet hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k jeho svržení dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jenom o předvolební gesto.
7: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
6: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Spolek Milion chvilek vyzval na pondělní demonstraci v Praze, aby lidé přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k současné vládě. Demonstranti zaplnili velkou část pražského staroměstského náměstí.
8: Senát je číslo jedna v tuhle chvíli, aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
9: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali taky chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
10: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
9: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Radiožurnál.
6: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
11: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
6: Příčina znečištění podle Soukupa zatím jasná není. Vodárny už ale podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 organizací v souvislosti s násilnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska a na okupovaná území Ukrajiny. Krok v Bruselu schválili unijní ministři obrany. Sankce se nově vztahují na několik dětských táborů a sportovních center nebo na ministry školství a sportu v okupovaných regionech.
12: Evropská unie zařadila na sankční seznam nově také prezidenta Republiky Tatarstán Rustama Minichanova, a to za napomáhání nelegálním deportacím ukrajinských dětí do táborů v jeho regionu. Ministři obrany států 27 jednali také o ruských hybridních útocích v Evropě. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové Moskva chystá další sabotáže a snaží se tak evropské státy odradit od pomoci Ukrajině. Kalasová také prohlásila, že Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svoji obranu, aby tak splnila své cíle k roku 2030. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radio Žurnál.
6: Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
13: Několik stovek židovských věřících vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Předseda Senátu udělil na Den české státnosti stříbrné medaile 17 osobnostem za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba stovky nominací. Ocenění jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
14: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
6: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
15: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
6: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Radio Žurnál. Tisíce lidí v pondělí dorazili do Staré Boleslavy na národní svatovaclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
16: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro. Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
17: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
16: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
6: Do katedrály svatého Víta se dnes vrátí české korunovační klenoty. V 9 hodin dopoledne se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, tedy prezident Petr Pavel a taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Machové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. České fotbalisty čeká druhý zápas sezóny Ligy národů. V Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofensivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
18: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
6: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin 45 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport utkání odvysílají v přímém přenosu. A hokejisté Sparty prohráli v Tipsport Extralize s Karlovými Vary 0-1. Spadli tak na 7. příčku tabulky. Naopak Karlovy Vary si díky výhře posunuli na 4. místo.
19: Omezení na dálnici D1, jedno u Brna, další na Vysočině. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy, kilometru 2,5, odklidili z pravého pruhu nehodu střed dvou osobních aut. V místě ještě stojí osobní auto na krajnici. Na D1 směr Praha se objíždí několik odstavených aut mezi Vyškovem a Brnem u Rohlenky. Ten na kilometru 207 stojí nákladní auto. Další stojící vozidlo pak čekejte na D1 z Brna do Prahy za Velkou Býteší, kilometr 159. Kolem obou vozidel projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Jaká překvapení mohou přinést senátní volby? Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v komunálních volbách? Jaká témata voliče zajímají a jaká se dá očekávat volební účast? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je politolog Michal Malý z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Jak se díváte na kandidaturu lidí z takzvané vysoké politiky v komunálních volbách? Dá se očekávat, že se v lokální politice budou v případě zvolení skutečně angažovat?
21: To se samozřejmě liší od různých příkladů, ale historicky vždy vysocí političtí činitelé kandidovali v komunálních volbách. Buď, to je ta jedna skupina, buď jenom proto, aby trošku zvedli povědomí o té kandidátce, protože zkrátka voliči, zejména ve velkých městech, neznají úplně všechny kandidáty. Když je tam poslanec nebo ministr nebo senátor, tak to zvyšuje povědomí o té kandidátce jako takové, ale většinou pak se neúčastní té komunální politiky, pouze propůjčují to svoje jméno, tu svou osobní značku. A ta druhá skupina těch politiků nebo těch kandidátů jsou také vysoce postavení politici, kteří ale na té komunální úrovni začínali, mají k tomu nějaký vztah, případně se jim z té komunální politiky ani po vstupu do té velké nechce odcházet, tak si tam aspoň ponechávají nějaký komunální mandát a zkrátka asi chtějí mít tu svoji obec tak nějak ještě pod kontrolou, chtějí s ním mít nějaký kontakt.
20: No ale pokud skutečně třeba přímo šéfové stran kandidují do obcí, a jak se říká často na oko, je to fér?
21: Není úplně, obzvlášť pokud když veřejně deklarují, což je třeba příklad motoristů, že ten mandát ani nepřevezmou. případně, že by byli zvoleni. Jasně, jak jsem už zmiňoval, zvedá to nějaké povědomí o té kandidáce, nicméně pro voliče je to takový signál, jako volte si nás, ale my tam stejně sedět nebudeme.
20: No a pomáhá skutečně taková kandidatura notoricky známých tváří?
21: Bez pochyby ano. Minimálně i to, že se, pokud se ten politik účastní pak té kampaně jako takové, to je poměrně důležité. Jenom jméno na kandidáce může sice zvednout to povědomí, ale nemusí mít žádný dopad, ale pokud se ten politik přímo účastní meetingu, nějakých setkání s voliči, rozdává noviny v ulicích a tak, tak to ten dopad mít může. A my to ostatně vidíme i u těch celostátních lídrů, kteří ne teda, že by kandidovali úplně na nějakou samosprávu, ale účastní se těch kampaní, objíždí zejména ta velká krajská města a voliči se s nima můžou vyfotit, můžou s nima nějakým způsobem komunikovat, tak tohle je zcela běžné. Ale že by šéfové velkých parlamentních stran kandidovali, tak to se moc často nestává.
20: Jak to je? Zabírají na voliče spíš, řekněme, osvědčení politici, anebo známá jména třeba ze showbiznisu, případně sportu?
21: Ono to je poměrně specifické. Samozřejmě pokud ten člověk, ať už je to vrcholný politik nebo člověk ze showbiznisu, je nějak známý v té své obci, a tady můžu zmínit příklad třeba hokejisty Schlegera, který pravidelně kandidoval v Litvínově, tak to nějaký efekt mít může. Pak, že se jedná o nějakou velkou obec a je to známá osobnost, která sice s ní nemá úplně moc společného, ale lidé ji znají, tak to taky může mít nějaký pozitivní efekt. Ale spíše už ta politika i ta komunální je tak personálně vyprázdněná, že se snaží ty kandidáti nebo ty, co skládají ty kandidáty, zkrátka na sebe nějak aspoň zajímavou formou upozornit.
20: A jakou roli hrají osobnosti těch konkrétních kandidátů?
21: Tak tou nejdůležitější věcí je podle mě nějaká větší legitimita té kandidátky. Pakliže ten člověk má nějaký zajímavý příběh, je spojen s nějakou pozitivní historií nebo tak, tak to té kandidátce dává nějaký punc důležitosti, nebo zkrátka ten člověk s ní spojuje své jméno, tak ta kandidátka asi nebude špatná, když dává všanc svoji pověst. Případně může to být i nějaká forma endorsementu nebo podpoření jiných kandidátů, když ta významná osobnost je spíše na nějakých spodních pozicích. Takže spíše zvedá to povědomí, dává to té kandidátce nějakou větší legitimitu a samozřejmě to přitahuje pozornost voličů, pakliže ta osobnost je známá.
20: A co bývá těžší, mandát nově získat anebo obhájit?
21: V České republice je samozřejmě vždycky těžší ten mandát obhájit. Češi obecně milují nové strany, nové kandidáty, nebo ani ne nové kandidáty, ale třeba nové značky nebo rebranding nějakých starých stran, tak prostě něco nového. Takže i vidíme to vlastně na té parlamentní úrovni nebo na té vládní úrovni. Češi zkrátka rádi dávají šance novým stranám a tak podobně. A my to vlastně vnímáme i u těch už zaběhnutých kandidátek, že někdy, když se třeba celostátně nedaří parlamentní straně, tak ta kandidátka třeba změní jméno, že se z toho vypustí ten celostátní název strany a změní se to například na Společně pro Třeboň nebo tak. Zkrátka, že se ta kandidátka více lokalizuje, odprostí se od té celonárodní politiky, ale může to být i naopak. Když se zkrátka té značce daří, tak toho využijete. Příkladem může být třeba Hnutí ANO, kdy někdy vznikají kandidátky, kde vlastně skoro nikdo ty lidi nezná, ale jdou volit Andreje Babiše, jdou volit Hnutí ANO a tak. Takže může to být různé.
20: Kandidáti v obcích se podle statistiků k politickým stranám moc nehlásí. Vy už jste možná z části i vysvětlil, proč, čím to tady podle vás je hlavně?
21: Důvodem je to, že český volič nebo průměrný český volič se moc nezabývá tou komunální ani vlastně krajskou politikou a během toho svého denního režimu se dostane skrze média do kontaktu primárně s tou celostátní a touhle s tou optikou pak kouká i na ty komunální volby. Samozřejmě někoho zná, může znát starostu a tak podobně, ale povětšinou nebo nějakou tu významnou osobnost, ale povětšinou na to kouká tu optikou té celostátní politiky. A zkrátka, když se v rámci té celostátní politiky nedaří, tak se snaží ty lidé od toho nějakým způsobem odprostit.
20: Tradiční strany v menších městech a obcích se trvale oslabují. Do jaké míry lze ty nadcházející volby brát jako test těch klasických politických stran?
21: Je to trošku složitější. Rozhodně se nedá mluvit o nějakém, jak se často skloňuje ve veřejném prostoru, o nějakém referendu, o té celostátní politice nebo tak. Myslím si, že ty komunální volby jsou v tomhle jsou trošku specifičtější, aby to takhle bylo. Je to spíše než test nějakých celostátních stran, taky trošku test těch komunálních politiků, jakým způsobem se dokážou domluvit, jakým způsobem staví tu kandidátku a tak a zkrátka, jak se dokážou přizpůsobit těm lokálním podmínkám.
20: A podle čeho se voliči opravdu rozhodují? Zajímají někoho volební programy, ideje?
21: Tak to, co vidíme v těch posledních letech, zejména, tak ty programy jsou skoro totožné, kdy jako nikdo vám nebude psát, že chce nedostupné školství nebo rozbité silnice. Víceméně ty programy jsou skoro až identické, obzvlášť jakoby tyto konkrétní volby, tak všude vidíme dostupné bydlení, dostupné sociální služby a tak podobně, takže ty programy jsou skoro napříč stranami stejné. Myslím si, že to hlavní, podle čeho se pak ty voliči rozhodují, ale taky nutno říct, že v těch komunálních volbách je poměrně malá volební účast a bavíme se zhruba o nějakých 35%, což je oproti parlamentním volbám zkrátka poloviční. Myslím si, že velkou roli v tomhle tom hraje ta vizuální kampaň, zkrátka kdo na sebe dokáže upozornit, teda zejména v těch větších obcích, ať už to jsou billboardy, ať už to jsou letáky, noviny, nebo nějakým způsobem veřejná setkání a tak podobně. Vidíme i, že se stále více z těch voleb stává taková až, nechci říkat show business nebo tak, ale vidíme i objíždění různých aut, čepování piva, rozdávání zmrzliny a tak. Takže nějakým způsobem takhle zaujmou, to bych řekl, že bude fungovat u toho většinového elektorátu. A pak samozřejmě nějakou roli tam hraje i to, že někoho volím celostátně a pokud mě ta strana nesklame, tak ji půjdu volit i lokálně, ale už se moc třeba nebudu zaobírat tím, že tam jsou nějaké jednotlivé osobnosti. Zajímá mě spíš, no, může mě zajímat ta celostátní značka, ale tím, že ten rozsah velikosti těch obcí od těch nejmenších po ty největší je poměrně významný, máme spoustu obcí, spoustu voleb a tak podobně, tak hledat v tom nějaký pevný vzorec nelze a museli bychom to rozdělit na velikost těch jednotlivých obcí.
20: Politolog Michal Malý je hostem 20 minut Radiožurnálu. Překvapuje vás, že podle novinek.cz spousta voličů neví, jak se hlasuje v komunálních volbách?
21: Vůbec mě to nepřekvapuje. A obecně i v politologii se posledních 15 let na té české úrovni bavíme o tom, jakým způsobem ten komunální volební systém zreformovat, protože on je mimořádně složitý. Nepomáhá tomu vlastně ani to, že se v těch volbách dá takzvaně panašovat, takže vy můžete volit kandidáty nebo preferovat kandidáty napříč kandidátními listinami, vysvětlovat, že se nekroužkuje, ale křížkuje, jaký je rozdíl mezi malým křížkem, velkým křížkem a tak podobně, jak se pak ty samotné hlasy přepočítávají. Je v tom poměrně velká chybovost. Nelze se divit volebním komisím, že v tom často dělají chyby, protože ten systém je mimořádně složitý. A trošku jsem doufal, že do tady těch konkrétních voleb už se ten systém trošku změní, trošku zjednoduší. Nestalo se tak, ale myslím si, že by se určitě změnit měl nějakým způsobem.
20: A jaké omily tedy přetrvávají, třeba co se týče preferenčních hlasů?
21: To, co je nejproblematičtější, když to vezmu z pohledu té volební komise třeba, tak představte si Prahu nebo nějaké krajské město, kdy ten volič dostane obrovskou plachtu, několikrát složenou, na které jsou všechny ty kandidující subjekty. Volič může rozdávat křížky, ale ta plachta je oboustranná, různě se skládá a tak, takže u toho sčítání těch preferenčních hlasů je problém už jenom ten samotný formát toho volebního lístku, protože se nejedná o nějaké jednotlivé listy, ale zkrátka o jeden velký. Co je dále problém, tak volič si často myslí, že tím, že dá někomu křížek, tak volí toho člověka, ale reálně dává nějaký hlas té straně. A proto vlastně my i teď vidíme u většiny těch politických stran, a už to začíná i na těch billboardech a tak se objevovat, dejte velký křížek té či oné kandidáce, nekomplikujte si to, dejte nám ten váš plný počet hlasů a bude to pro vás takhle jednodušší.
20: Kde se modelově zapojuje do těch komunálních voleb nejvíc voličů?
21: To je taky poměrně různorodé, zejména třeba velká volební účast může být v těch menších obcích, kde se zkrátka ty lidé znají, nebo kde je nějaké soupeření, třeba kdy často na těch malých úrovních vidíme souboj nějaké lokální kandidátky a sboru dobrovolných hasičů, tak zkrátka, kde se ty lidé znají a je tam nějaký souboj, tak tam ta vyšší účast, tam je ta vyšší účast, když se zkrátka bojuje o to, jestli se rozpočet využije na hasičárnu nebo jestli se opraví chodník. Tak tam i tím, že se ty lidé znají, že vědí, kdo kandiduje a tak, tak tam může být ta účast velká. Naopak, kde se pak vytrácí, je zejména v případech obcí, kde je třeba jenom jedna kandidátka, což se bohužel v Čechách stává stále častěji, kdy zkrátka tam vlastně žádná soutěž není a tím, že je jedna kandidátka s přesným počtem kandidátů, který odpovídá počtu mandátů zastupitelstvo, tak tam zkrátka není žádná soutěživost, takže tam ta účast je logicky nižší.
20: No až třetina voleb je fakticky předem rozhodnutá, protože kandiduje jenom jedno uskupení. Proč je ta angažovanost v místní politice zřejmě čím dál menší?
21: U tady těch, jestli je to zejména u těch menších obcí, tak zkrátka ta daná obec nemá jednak nějak velký úřednický aparát, který by se o to staral, který by nějak zajišťoval tu administrativní podporu tomu zastupitelstvu, tak zkrátka to je vlastně špatně placená práce navíc. A druhá věc, která si myslím, že hraje velkou roli tím, že v komunální politice nebo obecně nestavíte nebo neopravujete víceméně bez dotací, tak pak administrativa těch dotací, hlídání toho procesu a tak podobně, tak jste vlastně po celou dobu jednou nohou v kriminále, tak si zkrátka myslím, že pro ty lidi i s ohledem na to, že zejména v těch menších obcích ty odměny jsou poměrně malé, někdy si to zastupitelstvo odhlasuje, že vlastně žádné nejsou, tak proč by si člověk stěžoval život, když to udělá někdo jiný za něj. Ale vlastně to otvírá debatu, jestli potřebujeme skutečně tolik komunálních nebo obecních zastupitelstev, jestli bychom zkrátka neměli na té nejnižší úrovni to řešit nějakou jinou cestou slučování v těch zastupitelstvech nebo nějakou změnou toho volebního systému.
20: Jak je to se zastoupením žen v komunální politice? Stoupá?
21: Vzhledem k tomu, že klesá počet kandidátů, to je takový první bod, ne, obecně nestoupá. Byli jsme svědky v parlamentních volbách, že máme rekordní počet poslankyň, ale zase nelze v tom vidět nějaký vzorec, protože je to strašně, strašně moc komunálních zastupitelstev najednou, takže mohli bychom se bavit o nějakých trendech třeba v nějakých krajích nebo komparativně to porovnávat s předchozími roky, ale spíše ty komunální volby jsou o tom, kdo má čas a chuť, než aby jsme v tom hledali tohle.
20: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Michalem Malým z katedry politologie Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jakou důležitost bychom měli přikládat letošním volbám do Senátu? O co se tak říkajíce hraje?
21: Myslím si, že jsme svědky jednoho z mála momentů, kde ty senátní volby dostávají mnohem větší důležitost než ty volby komunální. A je to zejména tím bojem vlády a opozice. Vidíme například, že i Andrej Babiš trošku rezignoval jak na volby na pražském magistrátu, které pro něj byly historicky důležitější a zaměřuje se více na ten senát, protože pakliže by v těch senátních volbách uspěl, určitě by to prodával jako vítězství hnutí ANO, které posílilo v senátu a ten senát, který on sám Andrej Babiš říká, že moc neumí, tak by to prostě prezentoval jako výhru. A to samé vidíme i u těch opozičních stran, kde byla i nějaká snaha o, když se to ne vždycky povedlo, mít nějakou schodu na těch kandidátech, aby si zkrátka netříštili ty hlasy a vlastně i po sezbírání hlasů a snaze o vyvolání nedůvěry vládě, tak tam i ten boj o senát byl akcentovaný jako jeden ze způsobů, jak vlastně ukázat té vládní koalici, že s ní voliči nejsou spokojeni. Takže ty senátní volby podle mého názoru teď mají větší důležitost než ty volby komunální a promítá se zkrátka do nich ten boj vlády a opozice.
20: A o čem vypovídá, že o 27 senátorských křesel se uchází 120 mužů a jen 34 žen?
21: Je to smutný obrázek české politiky, bohužel. Nicméně, když se koukneme na to, co je to za osobnosti a tak, tak zkrátka něco v Čechách funguje, něco v Čechách nefunguje. Funguje zejména to, když tím kandidátem je muž, doktor s doktorským titulem a tak podobně. Bohužel je to nějaká zaběhnutá tradice. Problémem taky samozřejmě je, že když se koukneme přímo na ty lidi, tak to jsou prostě nějací zkušení politici. Ve chvíli, kdy v těch předchozích parlamentních cyklech byla většina mužů, tak logicky prostě je vlastně na těch významných pozicích v krajských zastupitelstvech zastupitelství.

0: pravděpodobně buď neúčastní těch voleb, nebo se spíše účastní těch komunálních, ale vnímám to spíše jako nějakou strategii netříštění těch hlasů a u toho zbytku zkrátka, že to je pro ně ztráta času.
1: Průměrný věk mužských kandidátů je 58,5 roku. Zvažují voliči i věk, nebo spíš ne?
0: A myslím si, že spíše ne. U těch senátních voleb tím, že ten člověk musí mít nějakou zkušenost v tom obvodu, aby byl známý, aby měl nějakou šanci na to znovu zvolení, tak, nebo na zvolení jako takové, tak si myslím, že tam ty voliči spíše preferují tu známost, tu zkušenost s tím člověkem, to, jakým způsobem se on působil nebo zapojoval v tom daném obvodě, než by to bylo tím věkem.
1: A věk senátora je limitován 40. Měla by existovat i ta horní hranice věku?
0: To je velice, velice bohužel kontroverzní, nebo otázka jako taková kontroverzní není, odpověď už ano. Stejně tak, jestli by mělo být volební právo do nějakého typu voleb už od 16, ale jsem zastáncem, že nějaká horní hranice by existovat měla, protože se bohužel někdy setkáváme s tím, že ten, a bylo to na příkladu senátora Čuby a tak, kdy zkrátka ten senátor nebyl schopen kvůli zdravotnímu stavu výkonu mandátu, takže i v tomhle tom bych nějakým způsobem otevřel debatu o tom, jestli by to nestálo za to. Vzorem nám tady může být katolická církev například.
1: Co podle vašich zkušeností rozhoduje ve druhém kole senátních voleb? Jsou to duely kandidátů, ať v rádiu nebo v televizi, anebo něco jiného?
0: Myslím si, že ty duely v rádiu nebo v televizi zase tak velkou roli nehrají. Obecně povětšinou, když bychom to vzali optikou té dnešní opozice a koalice, tak ty opoziční kandidáti mají větší šanci, protože ty voliči jsou disciplinovanější. Nicméně nemyslím si, že rozhoduje úplně ten mediální přesah. Spíše to, jestli ten kandidát využije ten týden k tomu, nebo ten čas mezi tím prvním a druhým kolem k tomu, že znova jde do těch ulic, znova pokračuje v té kampani, připomíná těm lidem, že je tady nějaké druhé kolo, ale myslím si, že taky bohužel jedním z těch hlavních faktorů je samozřejmě i počasí. Zkrátka strávit nějaký čas volbami za sebou, tak ne každému se chce, takže je hezky, tak se na to povětšinou spíše lidově vykašle. Ale zkrátka myslím si, že spíše rozhoduje ta offline uliční kampaň a připomínání toho, že existuje to druhé kolo. A my vlastně vidíme i teď na té opozici, že dělá ty kroky, které dělá, ať už s tím vyslovením nedůvěry a tak, aby mobilizovala voliče jak do těch senátních voleb, tak zejména pak i do toho druhého, kde pravděpodobně spolíhá na to, že na té nízké volební účasti toho vládního tábora ty mandáty získá.
1: A jak důležitá je tady v prvním a potom ve druhém kole senátních voleb ta voličská účast?
0: V tom prvním kole vlastně až tak důležitá úplně není, nebo tak samozřejmě čím vyšší volební účast, tím jsou ty volby reprezentativnější. Důležitá je skutečně až v tom druhém kole. My jsme byli mnohokrát svědky toho, kdy nějaký kandidát v prvním kole vyhrál a ve druhém kole získal o třetinu hlasů méně, protože ta voličská účast se snížila někdy i o polovinu procent. Takže důležité je ta mobilizace do toho druhého kola.
1: A jaký účinek mají v senátních volbách sociální sítě?
0: Určitě jsou podstatné v tom, aby se ten kandidát vlastně dostal do veřejného povědomí. Tím, že do druhého kola postupují dva lidi, ty sociální sítě, protože jsou hlavně dobře zacílené, zvednou relevanci toho kandidáta a ty lidé se pokouší se dostat do té top dvojky nebo té top trojky, zkrátka těch relevantních zvažovaných kandidátů, upozornit na sebe a ukázat těm voličům, že ano, já jsem jeden z těch tří, o kterých byste měli přemýšlet a zkrátka vybojovat si to druhé kolo, ale sociální sítě obecně ve volbách jsou dneska základem jakýchkoliv voleb, nejenom těch senátních, bez nich to zkrátka nejde.
1: A čím si vysvětlujete, že až 20% oprávněných voličů nikdy nevolí?
0: Kdybych měl na tohle tu otázku, tak nesedím na Karlově univerzitě, ale někde výš, ale zkrátka někdo nebo část společnosti je obecně z té politiky takovým způsobem znechucená a má takový ten pocit, že i kdyby šli volit, tak to změnit nelze, že ty strany už se nějakým způsobem dohodly a tak, že a nebo třeba k tomu nebyli ani nějakým způsobem vedeni ve svém dětství nebo ve svém dospívání, že účastnice voleb je důležité, že zkrátka tohle práva nevyužijí.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Michalem Malým z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Vám taky naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Jméno britského premiéra Chamberlaina se v českém kontextu vyslovuje zpravidla v jediné souvislosti. To když přijde řeč na nešťastné události podzimu 1938 na konferenci v Mnichově a připojení československého pohraničí k nacistickému Německu. Je to trochu málo, uvážíme-li, že Chamberlain byl ve vrcholné britské politice od konce první světové války. Vykreslit přeci jen poněkud pestřejší portrét tohoto muže se v následujícím pořadu pokusí historik Jan Adamec a dobrý poslech přeje David Hertl.
0: Portréty.
1: Historik Jiří Ellinger napsal v knížce o Neville Chamberlainovi, že Mnichov je naše nejoblíbenější traumatická epizoda moderních dějin. To je docela hezká formulace, která mě zaujala. A i on vysvětluje, že Chamberlainovo jméno je u nás synonymem politické hlouposti a hanby. Ale v Británii to prý má Chamberlain těžší. Tam je totiž vnímán rozporně. I u nás asi pořád ještě převažuje ta představa o omezeném biznismenovi, který mezinárodní politice nerozuměl, ale naráží na skutečnost, že rodina Chamberlainu hrála 60 let jednu z nejdůležitějších rolí v britské politice, protože 60 let byl někdo z rodiny členem vládního kabinetu. O tom všem bude řeč. Pojďme si na začátek z té knížky Jiřího Ellingera ocitovat ukázkou, která popisuje povahu Nevillea Chamberlaina. Možná to mnohé osvětlí.
2: Výrazné rysy samotářství a individualismu, vytrvalost, zarputilost a přesvědčení o správnosti vlastních rozhodnutí, když už k nim jednou dospěl, to vše jej charakterizovalo i během pozdějšího politického působení. Dominantní byla ostrá analytická inteligence, spojená se špatně skrývanou netrpělivostí vůči těm, kdo neuvažovali podobně rychle, avšak až příliš detailně zaměřená vždy na jednu část a nikoli přesná, pokud šlo o celkové strategické uvažování. Disciplinovanost a sebeovládání z něj nedělali příliš oblíbeného společníka. Přesto byl v rodinném kruhu schopen chovat se mnohem srdečněji a uvolněněji než na veřejnosti a během politického působení v němž opovrhoval používáním sentimentality a emocí. Jakkoliv byl v soukromí okouzlující, citlivý, milý a vřelý, jeho veřejná tvář byla ponurá a deprimující.
1: Napsal historik Jiří Ellinger a mě už nezbývá, než představit historika Jana Adamce, kterého vítám. Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Neville Chamberlain se narodil v roce 1869 a v roce 1919 se stává poslancem dolní sněmovny. To je 50 let, to je vlastně velký kus života. Co z téhle doby stojí podle vás za zaznamenání?
3: Já bych možná začal jeho otcem, protože ten je pro jeho kariéru nesmírně důležitý. Joseph Chamberlain patřil od 70. let 19. století mezi klíčové postavy britské politiky. Vydělal velké jmění v Birminghamu a v podstatě poté odešel do politiky finančně zajištěn. On pak vlastně až do přelomu 19. a 20. století byl velmi důležitou postavou, hlavně tedy té konzervativní strany. Na začátku byl takovým sociálním reformátorem a snažil se vlastně v rámci toho konzervativního rámce provádět sociální reformy. To vlastně zůstalo jeho synovi Nevillovi. Tato linie Nevillovy kariéry je pak důležitá v těch 20. letech. A zároveň v té své pozdější kariéře byl velmi zarytým zastáncem britského impéria, obhájcem britského impéria. Jeho velkým snem bylo třeba zavést ten systém imperiálních celních tarifů, kterým by vlastně vytvořil takovou tu celní tarifní imperiální říši. Jemu se to nepovedlo a je vlastně zajímavé, že jedním z vlastně ze splněných přání, které syn mohl svému otci odkázat, bylo právě ten tarifní systém, který pak byl prosazen za Nevillea Chamberlaina. Ten zájem o sociální politiku a vlastně snahu přilákat ty chudší nebo dělnické vrstvy směrem ke konzervatismu, tak, aby se nestali obětí socialistů, laboristů nebo těch levicových tendencí a zároveň ta snaha o zachování a budování impéria, to jsou dva základní motivy, které Neville Chamberlain zdědil po svém otci a dalo by se říct, že je sledoval i ve své kariéře, ať už ministerské nebo premiérské. Co se týče jeho samotné kariéry, tak on trošku sledoval na začátku neúspěšně tu trajektorii svého otce, podnikal, ale pak našel první uplatnění jako starosta Birminghamu, kde vlastně těžil z té rodinné tradice a jména Chamberlain, a tam vlastně se snažil pokračovat v té politice, prosazoval ty sociální reformy a projevily se tam ty pozitivní stránky, které pak uplatnil jako ministr nebo jako premiér. Taková pedantická, cílevědomá práce, projevil se jako velmi schopný úředník, organizátor, dalo by se říct i manažer v tomhle smyslu, a získal si tam vlastně velkou podporu a solidní voličskou bázi, kterou pak přetavil i do politické kariéry. Možná bych tady ještě zmínil vlastně jednoho Chamberlaina, který je také důležitý pro Nevilleovu kariéru, a to je jeho starší bratr Austen Chamberlain, který byl politicky, dalo by se říct na začátku, zase schopnější a možná zdědil více z toho politického talentu otce. S ním se pak setkáváme především ve 20. letech jako s ministrem zahraničí, který jedná za Velkou Británii, stojí za lokanskými dohodami z poloviny 20. let, jimiž se vlastně západní mocnosti dohodnou s Německem na těch západních hranicích, a je to považováno za velký úspěch a velký pokrok vlastně od té Versajské mírové smlouvy k uklidnění situace nebo uklidnění vztahu mezi Německem a těmi vítěznými mocnostmi. Dostane dokonce za to Nobelovu cenu, takže i to je další vlastně úspěšný Chamberlain. Nicméně Nevilleova politická kariéra v tom pravém slova smyslu začíná během první světové války, kdy se poprvé stane součástí válečného kabinetu Davida Lloyd George. Nicméně tam dlouho nevydrží, protože mu nevyhovují ty malé pravomoce a spory právě s velmi dominantním a prudkým a soupeřivým Davidem Lloydem George. Takže nakonec tu funkci opouští. Nicméně po válce je zvolen do dolní sněmovny a tam vlastně začíná ta jeho skutečná politická kariéra.
1: On zastával i nějaké ministerské posty.
3: Já to jen pro jistotu vyjmenuji, protože tam je to dost komplikované a tady bychom zabředli do těch velmi turbulentních vnitropolitických změn britských vlád ve 20. 30. letech. On v podstatě byl jakýmsi v úzovkách ministrem odpovídajícím za poštovní služby v letech 1922 a 23. Pak byl ministrem zdravotnictví v letech 1923. 1924 až 29 a pak krátce i v roce 1931 a pak, ale to je to nejdůležitější z té éry před premiérským postem, byl několikrát ministrem financí, což, jak uvádí i historik Jiří Ellinger, byla druhá nejdůležitější funkce a vlastně ho trošku i předurčila pak té premiérské pozici. A tím ministrem financí byl v letech 1923 až 24 a pak 1931 až 37. A to je vlastně to nejdůležitější období let 1931-37, kdy se natrvalo etabluje v podstatě jako klíčová postava konzervativní strany a pak vlastně je určen a designován Stanley Baldwinem jako budoucí premiér Velké Británie poté, co je vyřešena ta obrovská vnitropolitická krize Británie, která souvisí vlastně s abdikací krále a nástupem nového krále, to je ta známá aféra s Wallis Simpsonovou. Že? A tak poté, co je vlastně tahle ta aféra vyřešena, tak Stanley Baldwin odchází jako konzervativní premiér a na jeho místo přichází Neville Chamberlain.
1: Jedním z mýtů kolem Chamberlaina je také ono tvrzení o nepřipravenosti Velké Británie na válku. Ta další ukázka z knížky Jiřího Ellingera, ta směřuje právě do období těsně před tím, než se Chamberlain stal premiérem. Už v té době, a my uslyšíme, o které letopočty šlo, se tedy velmi živě zajímal o budoucí obranu Velké Británie.
2: Na přelomu let 1936 a 1937 dokládal Chamberlain svůj posun k problematice zahraniční a vojenské, která patřila spíše do gesce šéfa vlády svým angažmá v debatě o roli pozemní armády v britské obranné strategii. Tu vyvolal v prosinci 1936 ministr války Alfred Cooper. Požadoval posílení britských expedičních sil, které se v případě nutnosti měly zapojit do bojů na kontinentě. Chamberlain návrhy ostře zkritizoval. Podle něj omezené prostředky, jež má Británie na zbrojní program, nutí pečlivě zvažovat pořadí priorit. Prvotní bylo samozřejmě loďstvo, ale to, jakkoliv silné, už nestačí pro obranu této země. Proto se na druhém místě musíme koncentrovat na leteckou sílu, především na výstavbu obranných stíhacích letounů. Investice do pozemní armády ve výši navrhované Cooperem odmítal jako v nesouladu se svou základní strategií rozvržení vojenských sil. Vláda nakonec přijala kompromis, který počítal s posílením pozemní armády na 5 divizí. Taktikou Chamberlaina byla preventivní diplomacie, jež spolu s odstrašujícími leteckými silami zabrání samotnému vypuknutí války a nikoli v investice do pozemních sil, jež nebudou při dobrém politickém vedení vůbec potřeba. Vojenské výdaje, které v roce 1935 činily 2,9% britského hrubého domácího produktu, Chamberlain zvýšil na 3,8% v roce 1937.
0: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: Do portrétu jsem si dnes pozval historika Jana Adamce. Naším tématem je Neville Chamberlain. Honzo, my jsme tedy slyšeli, že ta schopnost předvídat budoucnost, nebylo to něco, co by Chamberlainovi chybělo, že zkrátka dost dobře asi tušil, do jakého období Evropa směřuje.
3: V podstatě, kdo aspoň trochu pozorně sledoval tu situaci v Německu a nemluví o četbě hlášení britského velvyslance a vůbec těch informací, které se zbíhaly do Londýna, tak od roku 1933 bylo jasné, že Německo směřuje k zásadní revizi toho versajského mírového systému, který držel jednak na té versajské mírové smlouvě, jednak na těch lokarnských dohodách. Teď jenom byla otázka, jak to s Hitlerem uhrát. Jaké má vlastně Británie možnosti, Británie a Francie, jak má vlastně Hitlera zadržovat nebo nějakým způsobem svrhnout, porazit, jak se vlastně s tím fenoménem té hitlerovské revize srovnat. Bohužel se ukazovalo, že jakmile Hitler začal demontovat jeden ten pilíř té versajské mírové smlouvy za druhým, ať už to byla branná povinnost nebo budování německé armády nebo remilitarizace Porýní, což byl vlastně ten podle některých historiků ten zásadní bod zlomu, protože Hitler byl v tu chvíli slabý a v podstatě kdyby došlo k nějaké koordinované vojenské akci, koordinované ve smyslu Británie a hlavně Francie, kdyby ona opravdu vyrazila za tu svoji mažinotovou linii a zabránila té remilitarizaci toho západního Porýní, tak by zřejmě došlo k vážné vnitropolitické německé krizi a Hitler by mohl být třeba i svržen vlastní armádou nebo prostě nějakým vnitřním pučem. Nicméně k tomu nedošlo a to samozřejmě Hitlera neustále povzbuzovalo. Další možností, kterou Britové zvažovali a snažili se oni, bylo zbavit Hitlera potenciálních spojenců. Takže do toho vlastně patří celá ta linie britské politiky, která se snaží naklonit Itálii. No a vlastně odstřihnout Mussoliniho od Hitlera, ať už se jedná vlastně o takovou tichou toleranci italského angažma v etiopské válce, to je velmi krvavé válce proti Habeši, nebo neintervence v občanské válce ve Španělsku. Na druhé straně Itálie a Německo tam velmi účinně dodávali zbraně a vlastně pomáhali frankistickým povstalcům proti té republikánské vládě. Takže tohle všechno byly nějaké možnosti, jak se Britové a Francouzi snažili, ale stále bylo jasnější, že nevědí, jak toho Hitlera zastavit. Takže dalším takovým pokusem bylo pokusy o kolektivní bezpečnost. Nějakým způsobem do toho zaangažovat Sovětský svaz. To byl taky jako důležitý moment. Zvlášť Francie se snažila, že v roce 34-35 smluvně vlastně jak zavázat Sovětský svaz a Stalin v té době na to slyšel, na tu kolektivní bezpečnost. Ale zase tady hrál velký odpor vůči Stalinovu režimu jako takovému. Často nebylo jasné, co je za horší diktaturu po tom velkém teroru a v letech 36-38, jestli je to Hitler nebo jestli je to Stalin. A možná ještě poslední zmínil, určitá část britské veřejnosti a britských politických elit nebyla nenakloněna vlastně nějakému smíru s Hitlerem. Vlastně oni považovali Hitlera za někoho, kdo dělá pořádek v Německu a ne, že by s ním přímo sympatizovali, ale neviděli ho jako bezprostřední nebezpečí, na rozdíl od toho bolševického Ruska. Takže tam hrálo roli spousta motivů a tyhle ty motivy nakonec dali dohromady takový amalgám toho appeasementu, který je vlastně takovou směsí legitimní snahy vyhnout se nějaké válce, vyhnout se konfrontaci a víc vstříct jasnému volání britské a francouzské veřejnosti. Nechceme jít do zákopu, nechceme prostě tu krvavou válku, jako byla v letech 1914 a 18 a pojďme tomu zabránit za každou cenu. Nemůžeme si dovolit, aby zase jedna celá generace vykrvácela v zákopech ve Flandrech a v severozápadní Francii, protože ten scénář mohl být úplně stejný, jako byl v tom roce 1914. Velká Británie, Francie proti Německu, no a kde by se jinde bojovalo. Proto i ty myšlenky na ty expediční sbory. A pak vlastně přijetím té reality, že no tak vlastně my s tím nemůžeme nic moc dělat, tak pojďme to nějak uhrát. A nakonec vlastně, jak se blížily ty základní konfrontace, tak už to bylo jako každý sám za sebe. To znamená Británie za sebe, pojďme tedy aspoň bránit tu Velkou Británii, když už bylo jasné, že tedy nejenom střední a východní Evropu není možné ubránit, ale že to vypadá, že ani té německé dominanci v Evropě nelze zabránit. Takže ten appeasement je v tomhle smyslu taková zajímavá směsice dobrých motivů nebo legitimních a ospravedlnitelných motivů a vědomí slabosti a získávání, kupování času. Nakonec je to v podstatě už jenom vlastně kupování času pro nevyhnutelnou válku, která dříve nebo později nastane, ale třeba z pohledu Londýna nebo Paříže je to kupování času tak, aby jsme se vůbec ubránili my sami. Ne, že zachráníme nějaké Československo, Polsko, o tom už vůbec není řeč, ale že se zachráníme vůbec sami před tím Hitlerem.
1: A tím směřujeme k té další ukázce. Jiří Ellinger tady popisuje velmi zajímavě, jaký byl pohled Chamberlaina na Hitlera a na to, co chtěl od Hitlera dostat a co tedy do Londýna nakonec přivezl. Je to možná ten velký rozdíl mezi vnímáním Mnichovské dohody u nás a ve Velké Británii.
2: Chamberlain si před podpisem dohody o odstoupení československého území zajistil u Hitlera souhlas s dalším dvoustranným jednáním ráno 30. září. Právě tento rozhovor byl tím, jemuž Chamberlain připisoval největší význam, pokud jde o výsledky mnichovského summitu. Chamberlain poznamenal, že by byla škoda, kdyby jediným výsledkem setkání nebylo nic víc než urovnání české otázky, a vyzval Hitlera, zda by byl ochoten podepsat společné prohlášení, které mu předložil. Tato britsko-německá deklarace byla sformulována v noci podle premiérových instrukcí. Podle Chamberlaina byl Hitler návrhem nadšen a souhlasil s podpisem. Deklarace konstatovala, že dohoda z předchozího dne spolu s britsko-německou námořní dohodou symbolizují touhu obou národů již nikdy spolu nevést válku a že oba státy souhlasí s metodou konzultací jako prostředkem řešení všech otázek. Oba muži prohlašovali, že jsou odhodláni pokračovat v úsilí odstraňovat možné zdroje neschod a tak přispět k zajištění míru v Evropě. Je nepochybné, že tato osobní dohoda s Hitlerem byla hlavním výsledkem, jehož si Chamberlain cenil. Dohoda o odstoupení československého pohraničí byla pro něj vedlejší. Její princip byl ostatně odsouhlasen před týdnem. Chamberlain byl přesvědčen, že dosáhl úspěchu tím, že jakoby na okraj jednání, jímž zažehnal na poslední chvíli ozbrojený konflikt v Evropě, jehož by se Británie též musela zúčastnit, dokázal navíc Hitlera přimět i k podpisu závažnější, obecnější a významnější deklarace, podle níž spolu Británie a Německo nehodlají řešit spory ozbrojeným konfliktem. Právě tato dohoda a nikoli partikulární a i pro Británii vcelku nedůstojné ujednání o Československu byla o ním kusem papíru a mírem pro naši dobu z pozdějších Chamberlainových vystoupení. Byla to tato deklarace, co v jeho očích činilo Mnichov zásadním úspěchem a nikoli v dojednání technických detailů o odstoupení československého pohraničí Německu.
1: Honzo, dalo by se tedy říci, že je to rozdíl toho pohledu, možná na té straně české my neustále vidíme ty radující se Brity a máme pocit z toho, že oni se radují z toho, že Chamberlain v uvozovkách prodal československé pohraničí, ale oni se opravdu radovali z té naděje na mír.
3: To je prostě úplně jiný pohled na ty události z Londýna, z Paříže a z Prahy. Na druhou stranu je třeba podotknout, že tohle vlastně byla asi ta nejslabší část té Chamberlainovy politiky, vlastně to vyjednávání s Hitlerem. Ta radost nad tím, že vám Hitler něco podepsal, je jako když se radujete, že sedíte u stolu s gangstrem a on vám podepíše všechno, ale pod stolem má pistoli a když to podepíšete, tak by vás třeba zastřelil. Tady seděli proti sobě úplně jiné typy politiků s úplně jinou výchovou, úplně s jiným backgroundem a s úplně jinými motivy. Je pravda, že Hitler nebyl proti nějakému takovému uspořádání, že by se dohodl tedy s Velkou Británií na nějakém globálním uspořádání, kde by si uznali své sféry vlivu. To ale vlastně vyžadovalo, aby tedy Británie a Francie tedy řekli, OK, vám patří ta kontinentální Evropa v podstatě, ta střední a východní, a máte volné ruce třeba i k expanzi na východ, ať už je to Polsko nebo třeba potenciálně Sovětský svaz. Dá se říct, že pak Hitlera ten vstup Velké Británie do války nepříjemně překvapil. Když se pak dostáváme dál v tom čase, tak pro Chamberlaina přichází to zásadní vystřízlivění po vzniku protektorátu Čech a Moravy, obsazení zbytku Čech a Moravy a poté, co Hitler porušuje tu Mnichovskou dohodu a tím pádem je z té Mnichovské dohody trošku jako cár papíru.
1: Byla by škoda nevyužít archivu Českého rozhlasu. Máme i hlas Nevilla Chamberlaina právě ze 17. března 1939, kde reaguje na vyhlášení protektorátu. Tahle událost ho zastihla v rodném Birminghamu.
4: It has been suggested that this occupation of Czechoslovakia was the direct consequence of the visits which I paid to Germany last autumn. And that since the result of these events has been to tear up the settlement that was arrived at Munich, that proves that the whole circumstances of those visits were wrong.
1: Honzo, je tohle už politický konec Nevilla Chamberlaina, nebo ještě nějakou roli na té britské politické scéně sehrál?
3: No, já myslím, že ještě sehrál velmi důležitou roli. On je v podstatě tím britským premiérem, který zahajuje válku, protože 3. září 1939 Velká Británie vyhlašuje válku Německu po tom útoku Německa na Polsko a vlastně je ještě více než půl rok válečným premiérem. Byť ne úplně úspěšným, protože vlastně jeho první období spadá do toho období podivné války, kdy vlastně Velká Británie a Francie vyhlásili válku Německu, ale nevědí, jak tedy proti sobě bojovat. A tím prvním velkým střetem se stane Norsko. Tento střet dopadne ve prospěch Německa, neukazuje to příliš dobré perspektivy pro tu britsko-francouzskou válečnou koalici. Nemluvě o tom, že v tom září Velká Británie a Francie prakticky vůbec nepomohly Polsku. Ten jejich příspěvek byl takřka nulový v tomhle smyslu. Nicméně to norské fiasko, jak se tomu říká, je takovým katalyzátorem Chamberlainova pádu. Byť je paradoxní, že prvním lordem admirality byl Winston Churchill a vlastně za ty námořní operace z velké části zodpovídal právě Churchill. Ale právě ta norská kampaň v podstatě vypukne ve stejnou dobu, kdy Hitler zahajuje útok na západní Evropu, to znamená ten útok na Benelux a na Francii. Nicméně ještě těsně předtím, těch pár dní předtím, vypukne velká vnitropolitická krize Velké Británie a Chamberlain je ostře kritizován za ten norský neúspěch. Byť mu sice není vyslovena nedůvěra, ale velká část konzervativní strany se od něj odvrátí, od těch poslanců, a to vyvolává politickou krizi, při níž vlastně se zvažuje několik variant, kdo bude tím premiérem. Chamberlain hraje vlastně o ten nový mandát, o novou vládu, která má být založena velké široké koalici, včetně labouristů. A právě labouristé se stanou tím jazyčkem na vahách, když vlastně v poslední fázi toho vyjednávání odmítnou jít do vlády přímo pod Chamberlainem. Takže nakonec tou jedinou volbou se pro konzervativce stává Winston Churchill a ten pak vlastně založí ten válečný kabinet. Ale je to v době už vlastně největšího ohrožení Velké Británie. V podstatě během několika měsíců padne Francie a hrozí bezprostřední útok a obsazení Velké Británie. V tuhle tu dobu je Chamberlain ještě stále členem kabinetu, toho nejužšího válečného kabinetu, je v podstatě jedním z klíčových mužů, stále ještě, i když je Churchill premiérem, a prokáže vlastně Velké Británie Churchillovi dvě klíčové služby, nebo ukáže se, že dvě klíčové. Jednak podporuje Churchilla a vlastně dokáže ho vlastně zaštítit v rámci konzervativní strany, tak aby nepadl, tak aby ho vlastně po těch dramatických neúspěších, jako je třeba Dunkirk a další, Churchill také nepadl, což viselo na vlásku a bylo to jednou z možností, že by Churchill mohl padnout. Podpořil také v tom jeho odhodlání neuzavřít s Německem separátní mír nebo nějakou formu vlastně ústupku. A v tom střednědobém z hledisku se ukáže, že vlastně Chamberlain pomohl zachránit Británii také těmi zvýšenými výdaji a například tím, že ještě za jeho vlády se v roce 1938 začaly budovat ty utajené továrny na stíhací letadla, která je ta páteř RAF, která pak v roce 1940 zachrání Velkou Británii a rozhodně neplatí, to je zase jeden z těch churchillovských legend, že by to málo zachránilo proti obrovské většině. Tady se ukazuje, že vlastně ten počet letadel, zvlášť těch stíhacích, byl nevyrovnaný, ale RAF byla schopna jako odolávat té Luftwaffe jako rovnocenný soupeř. To je vlastně to poslední, čím Chamberlain prospěl Velké Británii a dalo by se říct, že pomohl k její záchraně, ale rok 1940 je zároveň vlastně rokem jeho jednak politického konce a zároveň už je těžce nemocen a pak umírá na rakovinu.
1: 9. listopadu 1940 v Readingu, bylo mu 71 let. Tak to byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání.
1: Ukázky do dnešních portrétů přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a loučí se i David Hertl, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
5: Je až skoro neuvěřitelné, že Japonsko, země dnes tak prosperující, bylo kdysi obchodu a stykům s ostatními zeměmi téměř úplně nepřístupné. Za jeho otevření se světu v 19. století děčíme z velké části komodoru Perrymu, veliteli americké námořní flotily v Tichomoří.
6: Matthew Culbright Perry měl mořeplavbu v krvi. Jeho otcem byl totiž námořní kapitán Christopher Perry. Už v 15 letech roku 1809 začal sloužit na americké lodi Revenge pod vedením svého staršího bratra. V raném věku získal i válečné zkušenosti. Prošel si totiž válkou mezi Spojenými státy a Britským královstvím v roce 1812. Potom, co válka skončila, byl Matthew Perry vyslán do afrických vod, aby zde bojoval proti pirátství a obchodu s otroky. V této době mu také byla nabídnuta funkce důstojníka v ruské flotile, kterou ale odmítl.
5: Matthew Perry se velmi zasloužil o modernizaci americké flotily a lepší výcvik jejich námořníků. Byl totiž jedním z odborníků, kteří pomáhali sestavovat nové učební osnovy pro námořní akademii Spojených států. Zásadní okamžik ale přichází v roce 1840, kdy získal vytoužený titul komodora. Komodor je námořní důstojnická hodnost vyšší než kapitán a pro Perryho její zisk znamenal, že už nevelel jenom jedné lodi, ale hned několika.
6: Vrchol kariéry zažil komodor Perry v 50. letech 19. století. Roku 1852 ho americký prezident Millard Fillmore pověřil důležitým úkolem. Měl donutit Japonce, aby otevřeli své přístavy americkému obchodu. Matthew Perry vyrazil 24. listopadu 1852 z přístavu Norfolk ve Virginii se svou vlajkovou lodí Mississippi. K japonským ostrovům se dostal v květnu dalšího roku. V hlavním městě Edu, dnešním Tokiu, sice Japoncům ukázal bílou vlajku, zároveň jim ale pohrozil, že Američané nebudou váhat je vojensky napadnout. Místní obyvatelstvo Perryho nemohlo brát na lehkou váhu, protože jeho lodě byly silně vyzbrojené.
5: Obě strany tak začaly jednat. Po dlouhých debatách skrz tlumočníky se nakonec shodli na tom, že si má komodor přijet pro odpověď až za rok. Když se pak Perry vrátil do Japonska, pokusil se mu vládce šogún ještě nějaký čas vzdorovat, nakonec si ale Spojené státy vydobily své. V roce 1854 byla podepsána takzvaná Kanagavská smlouva, která otevírala japonské přístavy americkému obchodu.
6: Matthew Perry se stal hrdinou. Americký kongres mu poskytl odměnu, se kterou mohl žít život na vysoké noze. Moc dlouho si ji ale neužil, zemřel už v roce 1857. Dodnes je ale na komodora Perryho vzpomínáno jako na člověka, který otevřel Japonsko světu.
0: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Škola v Újezdě nad Lesy zůstává zavřená. Vedení chystá pro nemocné děti online výuku. Rusko chce podle Kyjeva zvýšit počet naverbovaných cizinců. Hokejisté Karlových Varů zvítězili na ledě Sparty 1-0 a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávili, jak říká starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
8: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. O tom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
7: Jihokorejské ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského šarže d'affaires. Stěžuje si na zveřejnění informací o předání dvou severokorejských vojáků do Jižní Koreje. Informovala o tom agentura AFP. Soul kvůli tomu do Kyjeva požaduje vysvětlení a omluvu. Předání vojáků oznámil minulý týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na valném shromáždění OSN v New Yorku. Podle Soulu se země dohodly, že informace zůstane tajná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle Zelenského nasadit víc cizích žoldnéřů.
9: volá dopověď hůr.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky hůr. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Hodonínská zoologická zahrada zahájila sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Z výtěžku zoo přispěje třeba Spolku pro ochranu tygrů ptačímu parku Kostaliska u Dubně na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v pátém kole Tipsport Extraligy na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól Západočechů dal Ondřej Beránek. Velký podíl na výhře má ale brankář Dominik Frodl, který čelil hned několika šancím soupeře a všechny pochytal.
11: Byl to zvláštní zápas v tomhletom ohledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny na to skóre těch střel, protože tady Holtučku to ukazujou a Spartek měl 12, měl asi 6, ale vybavil se, že Sparta měla třeba 6 gólovek z toho, takže byl prostě nebezpečných šancí. Co jsem nevěděl, tak kluci zblokovali, takže ideální pondělní večer. No.
7: Karlovy Vary se díky výhře posunuli na 4. místo tabulky. Sparta naopak spadla na 7.
12: Komplikace na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou a uzavírka v Brně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se v omezení za Chlumcem nad Cidlinou vytvořila kolona. To omezení je mezi kilometry 63 až 53. Je možné, že úsekem projíždí nadměrný náklad. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy na kilometru 2,5 už odklidili odstavené osobní auto. V Brně Bystrci u Přehrady je nově neprůjezdná přístavní a hrázní ulice, a to jak pro auta, tak pro pěší. Omezení potrvá do prosince příštího roku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Přes den čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Svatováclavská tradice sehrála v českých národních dějinách neobyčejně významnou roli a není sporu, že po staletí to byla role pozitivní. Václavovo jméno šeptali lidé v modlitbách za dob nejtemnějšího temna. Pojilo generace, konkretizovalo národ a jeho staleté tradice, vytvářelo pocit soudržnosti. V kritických časech za válek, hladomorů i ve staletích germanizace se jméno Václavovo vynořovalo vždy znovu jako symbol národa a vlasti. Mělo svou magii. Ale na druhé straně, a to nelze přejít úplně mlčením, býval svatováclavský kult zneužíván i k prosazování méně ušlechtilých myšlenek a postojů. Rozporuplnost Václavovy osobnosti to umožňovala.
1: Byl svatý Václav opravdu rozporuplnou postavou, jak uvedl Petr Hořejš ve svých toulkách českou minulostí? Právě osobnost svatého Václava je dnešním tématem, jak to bylo doopravdy. Odpovídat si totiž budeme na otázku. Byl svatý Václav kolaborantem? Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. V čem spočívá údajná rozporuplnost této postavy? Tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je profesor Jan Rojt.
2: On se vlastně rodí do doby, která je docela přelomová. Je to doba nastupujícího křesťanství v naší zemi. Jeho otec byl Vratislav, matka Drahomíra, pocházeli vlastně z rozdílného prostředí. Vratislav do zrodu Přemyslovců, byl mladším synem Ludmily a Bořivoje, tedy těch, kteří přijali křest. A na straně druhé je tam vlastně ten moment toho příbuzenství s Drahomírou, která byla z kmene Havolanů. A to je taky další zvláštní věc, protože ti Havolané byli právě pronásledovaní. To jsou ti polapští Slované, jejíž města, osady a tak dále sahaly až na Rujánu, kde byla na Kap Arkóně svatyně Boha Svintovita. A ona, Drahomíra, začala být svědkem toho velkého pronásledování právě Jindřichem Ptáčníkem. Takže to je ta zvláštní situace těchto dvou.
3: Statný král německý Jindřich I. Přijímým sužoval Slovany polapské, zejména Bodrce, Lutice, Dalemince, Ratary a jiné, krutými válkami tak, že pomalu všichni jemu a říši německé se podrobili. Zdá se, že Drahomíra ve všeslovanském boji poslala pomoc jakousi krajanům svým stodoranům, kmenu lutickému, kterýž králi velmi silný odpor činil. Aspoň neví se o jiné příčině, pro kterou král onen počal Čechy stíhat válkou. Sebrav zajisté ze všech krajin německých silné vojsko, přitáhl s ním roku 928 až ku Praze. Zde mezitím Václav, ačkoliv teprve asi 20letý, sám se vlády byl ujal. Zdali a jak chránil zemi a město před mocí tak náramnou, o tom nemáme žádné zprávy. Poddav se, jak se zdá, bez krvavého boje, zavázal se k roční dani 500 hřiven stříbra i 120 volů a slíbil králi německému věrně oddán být.
1: Pohled Františka Palackého z 19. století z jeho knihy Z dějin národu českého nás uvádí, dnes bychom řekli, do tehdejší mezinárodně politické situace. Takže německý král Jindřich I., který získal jednak Bavorsko a útočil na Václavovo knížectví. Václav sám byl zvyklý ale bojovat, například on porazil kouřimského knížete. Já bych tak řekla velmi zjednodušeně, pane profesore, vraždili se mezi sebou a ti nejsilnější tedy zvítězili a opanovali to.
2: Tenhle ten tribut pácis, daň míru, platili vlastně Čechové už údajně od roku 806 a nebyla to pro bohaté Čechy zas taková daň. veliká.
1: Zastavme se ještě u toho 10. století, v jaké rovnováze či nerovnováze vznikající státní útvary byly tedy Václavovo Přemyslovské české knížectví a území, kde vládl Jindřich I. Ptáčník.
2: Tady si musíme uvědomit, že církevně správně Čechy náležely pod Bavorsko a Čechy zprvu také měli spíše afinitu k Bavorsku, tedy k Arnulfovi. A teprve, když Jindřich Ptáčník jeho moc převážila nad právě tím bavorským Arnulfem, tak se vyhrotila ta situace. Ještě jedna věc, a to jsou války s kočovnými Maďary. Ty tam také hrají roli, protože 927 došlo k jakémusi míru, smíru tedy s Uhry, a toho využil pak právě Jindřich Ptáčník ke vpádu do Čech.
3: Ale proč byl Václav vojenským tažením krále Jindřicha k poplatku, nebo lépe slibu věrnosti, donucen? Upozorním předem, že zpráva Vidukindova o nějakém donucení, o nějakém boji a násilí nedí vlastně ničeho, ač bezprostředně předtím zmiňuje se o krvavém vítězství Jindřichově nad kmeny slovanskými na sever od Čech. Od let 49. století, tedy po více než 80 let, nepočítáme-li dobu svrchovanosti Svatoplukovi, kdy čeští Slované, jak dí jeden pramen, byli násilím vytrženi z moci Bavorů, byli vykonavateli a představiteli římsko-německé moci říšské vůči českým kmenům. K bavorské diecézi řezenské byli Čechové také připoutáni církevně. Boj o svrchovanost v době Václavově, byl-li vskutku boj takový, byl bojem mezi nároky Sasů a nároky Bavorů. Boj Sasa s Bavorem, ne s Čechy.
1: Otázky, které si kladl ve svém textu svatý Václav, historik Josef Pekař, napsal v roce 1929 svou studii celou o smyslu českých dějin a to její součást, jsou otázky, které si můžeme klást i dnes. Ale řekněme si, jaké prameny k tehdejším událostem máme. Josef Pekař zmiňoval například jeden z pramenů kronikáře 10. století Vidukinda.
2: To je jeden z nejdůležitějších historických pramenů. Pak bohužel k té otázce svatováclavské máme prameny svatováclavské legendy. A legenda je literární útvar, který je interpretuje tu kterou dobu. Takže tam se lecos dovídáme, ale musíme interpretovat ten pramen.
1: Poněvadž informace tam obsažené měly sloužit k nějakému i propagandistickému sdělení.
2: Přesně tak. Například právě v době, kdy vznikají ty nejstarší svatováclavské legendy, ať už je to Kristia nebo první staroslověnská legenda, Gumpoldova legenda, tak to duchovní milie Evropy je pod vlivem klinického hnutí, takové té zbožnosti, kde panovník je také tedy ten, který propouští otroky, vyučuje, který vzdělává vinici a tak dále. Tak tyto vlastnosti měl svatý Václav.
1: Alespoň podle legend. Ale přesto, Josef Pekař uvádí, že tedy vůbec nešlo primárně o české knížectví, ale právě o ten boj mezi Bavory a Sasy. Takže Václav se do toho jenom tak zapletl, poněvadž církevně spadal směrem do Bavorska.
2: Někteří historici uvádí, že právě ten boj s tím Radslavem, a to jméno Radslav je až u Dalimila, je bojem, který souvisel právě s tím problémem sporu s Jindřichem Ptáčníkem. Radslav byl zřejmě exponentem té bavorsko-saské politiky.
1: Tady se se svatým Václavem pohybujeme v první polovině 10. století. Klíčovým prvkem pro vznik těchto států bylo právě křesťanství. Svatý Václav je také symbolem. Znamenalo to tedy nejen státnost, ale také rozvoj kulturního a vzdělanostního života, samozřejmě pod taktovkou římské církve. Co můžeme v tomto smyslu říci právě o postavě Václavově?
2: Já bych tady použil slova vynikajícího českého historika Dušana Třeštíka. Ten napsal, že když obdržel svatý Václav rámě svatého Víta od Jindřicha Ptáčníka, tak jsme vešli v jakési duchovní příbuzenstvo právě se Sasy. Najednou jsme byli ti křesťané, a kteří tedy vlastní ostatky. A proto možná jsme unikli osudu polabských Slovanů. To je jedno velké pozitivum tohoto aktu.
1: To rámě svatého Víta si Václav vyžádal k založení kostela na Pražském hradě. To je jedna ze stop, které my jednoznačně po Václavovi nalézáme. Které další to jsou v oblasti kultury a rozvoje daného území?
2: Můžeme říci, že víme o tom, že svatý Václav byl vzděláván na Budči, kde byla také rotunda. Ta rotunda je dneska považována za opravdu asi tu nejstarší svatyni v Čechách, kde Václav byl vyučován. To je taky další zvláštní věc, že svatý Václav byl muž vzdělaný. On se učil slovanskému písmu podle legend Ludmilou a latinskému písmu na Budči. To je taky něco zvláštního.
1: Bylo to výjimečné v té době?
2: Bylo to výjimečné. Když se podíváme ještě dále, třeba mnoho francouzských králů neumělo číst a psát a tady jsme vlastně v 10. století a jsou zmínky o tom, že Václav se v těchto věcech vyznal.
1: Můžeme si trochu zaspekulovat, zda bylo jeho panování v knížectví už tehdy, dejme tomu v období 10. století, za jeho života či krátce po jeho smrti považováno za tak přínosné pro rozvoj daného území, nebo to přichází to ocenění až mnohem později?
2: Já si myslím, že to ocenění přichází až trošku později, protože když ho konfrontujeme s jeho bratrem Boleslavem, ostatně jaksi, který ho poručil zabít, nebo ho dokonce sám podle jedné verze legendy zabil, tak ten Boleslav je považován za velmi úspěšného panovníka, který rozšiřuje české knížectví, který pochopil význam ale svého bratra a v podstatě jaksi způsobil jeho kanonizaci tím, že byly přenezeny jeho ostatky ze Staré Boleslavy do Prahy.

0: milý Heidrichu. Víte, že já bývám na pochvaly skoupý, ale musím konstatovat, že vy jste pro mě v protektorátu nenahraditelný.
1: Děkuji, můj vůdče. Sloužím a říším.
0: A sloužíte dobře. Postupujete brutálně proti odboji. A to se mi líbí.
1: S nepřáteli říše nemám slitování.
0: Správně. Nejdrzejší jsou vždycky ti, se kterými se zachází nejschovývavěji. Hned si myslí, že jsme slabí nebo hloupí.
1: Generála Eliáše máme pod zámkem. A je jen otázka času, kdy půjde

0: před popravčí chatu. Chystáme proti němu další proces. Frank hledá důkazy v té aféře otravy novinářů loajálních Říši. Nepochybujeme, že to Eliáš celé zorganizoval.
1: Eliáš je zatracený nacionalista. Znám Čechy dobře. Pamatujte si, že každý Čech je rozený nacionalista, co podřizuje svým zájmům všechny ostatní povinnosti.
0: Myslím si, můj vůdče, že někteří už pochopili, že přežijí jenom ve svazku s Velkoněmeckou říší. Například takový Moravec je naprosto loajální.
1: Nemylte se. Čím víc se Čech ohýbá, tím je nebezpečnější. Němec ze Staré říše se rozplývá, když něco takového vidí.
0: Vím, jaký je můj úkol. Moravec mi osobně předal klíče od klenotnice, kde přechovávají svatováclavskou korunu. Nevidíte v tom symbol?
1: Mě tyhle staré symboly nedojímají. Je to historická veteš.
0: Rozumní Češi vnímají svatováclavský kult jako důkaz odvěké spojitosti s Velkoněmeckou říší. Myslím, že když ho budeme rozumně podporovat, získáme část Čechů na svoji stranu.
1: Snad byste nenaletěl na tuhle směšnou státoprávní konstrukci. Kult. To jsou všechno směšné formálnosti.
0: Ne, ne. Můžeme tím Čechy názorově rozdělit na dva nesmířitelné tábory. A tím snadněji je ovládnout.
1: V tom případě prezidenta Háchu musíme prezentovat jako jednoho z největších mužů světa, pokud nechá Čechům závěť, která bude znamenat jejich konec. Právě jeho jméno musí být vyslovováno jedním dechem se jménem toho jejich krále Václava, aby se na něho mohl odvolat každý zbabělec.
2: To jsme se ocitli o 11 století později. Právě tehdy se svatý Václav stal tématem rozhovoru na berlínském říšském kancléřství mezi Adolfem Hitlerem a Reinhardem Heydrichem. Setkání se uskutečnilo 30. ledna roku 1942. Hitler nazýval svatého Václava králem. Je to jistá zajímavost?
3: Já si myslím, že Hitler nebyl zrovna zběhlý v českých dějinách. On měl jisté znalosti vojenství, ale myslím, že tady se značně mýlil.
2: Heydrich tam dokonce tvrdil, cituji, rozumní Češi vnímají svatováclavský kult jako důkaz odvěké spojitosti s Velkoněmeckou říší. To byl ten hlavní záměr nacistů.
3: Třeba i Habsburkové využili svatováclavského kultu ke své legitimizaci. Považovali se za údy rodiny svatého Václava. Dokonce, jak si máme i příklady ve výtvarném umění. Tady si myslím, že další pokračování té tradice. A tady musíme být ještě jednom opatrní, že to nebylo jenom z té německé strany, ale tajemník Háchy, doktor Kliment, sepsal takové pojednání, ve kterým spojuje právě tu svatováclavskou tradici s říší. Takže tohleto si uskutečnili sami Češi. Z toho pak vzniká také to vyznamenání svatováclavská orlice, že, které je takovým viditelným znamením kolaborace.
2: 3. července roku 1942 se sešlo shromáždění na pražském Václavském náměstí u pomníku svatého Václava. Říšský protektor Reinhard Heydrich byl už mrtev, lidice byly vypáleny, stovky lidí byly povražděny v souvislosti s vyšetřováním útoku československých parašutistů právě na Heydricha a končí stané právo.
4: Sešli jsme se tu dnes v tak hojném počtu také proto, abychom vyjádřili vděk zastupujícímu říšskému protektoru, který dnes odvolal stané právo. Žádný poctivý Čech nemůže a také nesmí v budoucnosti dopřát nejmenšího sluchu nepřátelům říše, nejméně však úhlavnímu nepříteli českého národa zaprodanci Benešovi. Celý svět má slyšet, že se jednotně známe k Velkoněmecké říši a svorně zatracujeme její nepřátele. A nyní předávám slovo panu ministru školství a národní osvěty Emanuelu Moravcovi.
5: A děkuji svému předřečníkovi, panu ministerskému předsedovi Krejčímu. A dodávám, v jednom však nikdo z vás nesmí být na pochybách. Zrušení výjimečného stavu neznamená, že říše by zítra zde u nás přihlížela k novým rejdům zrádců a Benešových agentů. Kdyby došlo u nás ještě jednou k šíleným podnikům proti říši, znamenalo by to neodvratný konec českého národa. Velkoněmecká říše má dosti sil k tomu, aby se spravila s národem, který v jejím týlu tropí přes všechna vážná varování neplechu a je nenapravitelný. Češi a Češky, pan státní prezident Hácha svolal vás sem před pomník svatého Václava úmyslně ve chvíli, kdy se mu podařilo vůdce přesvědčit, že český národ vcelku nemá nic společného s Benešovými vrahy a jejich ojedinělými pomahači. Říše uznala naši snahu a proto ti národe český vrátila starý klid a poskytla možnost další plodné práce. Zde pod pomníkem českého patrona, který dobře viděl vývoj, který začal tu nejsprávnější českou politiku před tisíciletím. Zde si slibme všichni věrnost. Zde si slibme, že každý z nás při každém svém kroku bude napříště stále myslit na osud svého národa a na sílu velkoněmecké říše. Jejíž pevná ruka znovu nám byla podána.
2: Stejný leitmotiv, svatý Václav a jeho podřízenost německé říši, to se opět objevilo ve vystoupení nenáviděného a pronacistického ministra Emanuela Moravce. Bylo to příznačné pro demagogické zneužívání této historické postavy? Otázka na profesora Jana Rojta, hosta dnešního Jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si na otázku, zda byl svatý Václav kolaborant.
3: V té starší době se toto nikdy neobjevuje, dokonce ani v souvislosti s Habsburky ne, ale vlastně s tím přišel a naznačil to František Palacký. Oni vlastně zdůrazňují něco, co tady bylo a co bylo lehce uchopitelné.
2: Postava a také kult svatého Václava se vždy s jistou naléhavostí objevovalo v naší historii. Místem zhromažďování ve 20. století se stávalo Pražské Václavské náměstí a samotná Myslbekova socha svatého Václava na koni.
6: Jenom ne strach, jen žádný strach. Takovou fugu nezahrál sám Sebastián Bach, co my tu zahrajem, až přijde čas, až přijde čas. Kůň bronzový, kůň Václavův, se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal. Myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál.
2: Ve sbírce Torzo naděje je právě tato báseň Františka Halase Praze. Je to zajímavé, že na straně jedné se nám svatý Václav objevuje jako symbol naděje, ochrany, státnosti, ale na straně druhé pak i jako symbol beznaděje, podřízenosti a jisté malosti.
3: Ano, je to tak, ale co je zajímavé, že právě Václavské náměstí, původně Konský trh, byl takovým shromaždištěm spíše naděje. Už v roce 1848, tehdy ještě u sochy Jana Jiřího Bendla, barokní, se vlastně shromáždili lidé a pak tedy došlo ke známým událostem. Socha Myslbekova pak byla takovým trošku symbolem zmáhajícího se češství. Ostatně je strašně zajímavé, že byli vybíráni zvláštním způsobem ti, kdo tam smí být na tom pomníku. Například tam nemohl být Jan Nepomucký nebo svatý Zikmund. A později tedy opět je spíše symbolem naděje v roce 1938, se tam také 1918 nesmíme zapomínat, ale také bohužel v roce 1948 se tam odehrávaly a později tedy různé události komunistické. Takže to vědomí toho náměstí s tím svatým Václavem hraje docela důležitou roli.
2: A mohli bychom připomenout rok 68, 69, 80. léta, Jana Palacha a tak dále. Proč?
3: Já si prostě myslím, že skutečně jsou místa, která mají určitý genius loci a ta osobnost svatého Václava tam hraje přesně tu roli, o které jsme dneska hovořili. Je to na jedné straně ten světec, který je patronem země české, na druhé straně světec, který může být zneužívan, ale za to svatý Václav nemůže.
2: Byl svatý Václav opravdu kolaborant?
3: Je to muž, který sehrál obrovskou roli v tom, že tady křesťanství nalezlo svoji půdu, křesťanství, které přineslo duchovní život a kulturu, a byl to muž, jehož tradice hraje naprosto

0: Zajímá vás, jak to bylo doopravdy? Kupte si stejnojmenou knihu Ivany Chmel-Denčevové. 21 příběhů o tom, že jednoduché pravdy v historii neexistují. Knihu už teď prodává vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natalie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc. Polští armádní piloti budou moct rychleji sestřelovat drony nebo rakety, které do vzdušného prostoru přiletí z Ruska. K jejich zlikvidování jim nově postačí údaje z radarů. Oproti dřívějšku se k nim piloti nebudou muset před palbou nejprve přiblížit a určit, o co jde.

0: americké obranné agentury vyplývá, že Unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. V říjnu by se o zprávě mělo debatovat na summitu Evropské unie. Dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může mít člověk, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup už promítá do preventivních prohlídek. Lékaři při nich hledají nejen riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a ledvinami. Fotbalistům Španělska se připojí obránce Robin Lenormand. Měl by tak zasáhnout i do duelu s Českem. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil Erika Garciu z Barcelony, který si při rozcvičování před sobotním utkání v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa přivítají českou reprezentaci ve Španělsku v sobotu 3. října.
1: Zavolejte. Pražském okruhu a taky na dálnici D11 u sjezdu na Kolín. Dálnice bez nahlášených nehod kolon. Pražský okruh se v nočním omezení mezi sjezdy na Barandov a Ořech ucpává jen nárazově. Jako před chvílí směr Ruzině už se jede. Připomínáme, že mezi kilometry 16 až 19 a to jak k D1 i na Ruzině je průjezdný jeden pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady a Kolín v noci opravují značení. A proto mezi kilometry 38 až 39 je zavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Poslední fáze

0: Závislosti byla vyloženě destruktivní. Pil jsem a bral cokoliv, co přišlo pod ruku a najednou jsem cítil, že buď přestanu nebo umřu. Ať už dobrovolně, nebo mě to zabije, říká o své závislosti adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus. Může se člověk ze závislosti léčit a vyléčit sám? A jak najít správnou hranici pečující výchovy tak, aby dětem nezačala škodit? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
0: Máte za sebou 15 let závislosti, 15 let abstinence. Co jste se za tu dobu o sobě dozvěděl?
1: No, spoustu věcí. Nevždy hezkých, teda musím přiznat, ale spoustu věcí. A myslím si, že hlavně jsem se dozvěděl, že o sobě, že mám nějakou cestu, po který můžu jít a můžu být spokojený. Tak to je takový jako možná trochu kliše, ale je to tak. Jako.
0: Kdy vám bylo za těch 30 let nejhůř?
1: No, to, na to se těžko odpovídá a myslím si, že asi jedno z těch nejhorších období opravdu bylo v momentě, kdy jsem vlastně se rozhodoval, jestli půjdu anebo nepůjdu si nechat pomoc odborně. Tak to bylo období, který fakt já ve svém životě považuji za hodně jako obtížný.
0: Stýská se vám někdy po drogách nebo po alkoholu?
1: Jasně, neustále. Nebo nechci říct neustále, už je to mnohem lepší, ale občas ano, v těch těžkých situacích, ale i v těch radostných situacích se to děje.
0: Mimochodem, už jste se zbavil závislosti na nikotinu?
1: Ne, nezbavil.
0: Vy jste začal pít už ve 13. Co byl důvod?
1: No, myslím, že těch důvodů bylo víc, ale takovým tím hlavním důvodem bylo, že já už jsem ve 13, že to je věk, kdy člověk dospívá a řeší hodně vztahy s těma vrstevníkama a já jsem měl velký komplex ze svého těla, protože jsem byl takový, i teď jsem takový trošku jako větší, prostorově jinak řešený, jak by bylo se dalo říct, ale měl jsem různý takový komplexy a zjistil jsem, že ten alkohol mi umožňuje vlastně být v té společnosti s těma lidma a necítit ten stůd, necítit tu úzkost. A to mě strašně oslovilo. Takže to byl ten důvod.
0: Po jak dlouhé době se z toho stala závislost?
1: Úplně docela rychle si myslím, protože mě to fakt jako oslovilo hodně, ale protože já mám 13, 14 let, takže jako nemáte tolik možností, tolik přístupů, že jo, a máte za sebou rodiče, že jo, takže který nějakým způsobem to korigovali, ale myslím si, že po 2-3 letech už jsem vykazoval nějaký známky závislosti určitě, no.
0: A kde přišly drogy?
1: Drogy přišly celkem rychle po tom alkoholu. To šlo v ruku v ruce. Dokonce si myslím, že třeba u té marihuany to bylo vlastně možná i dřív, že ta marihuana mě jak je oslovila vlastně tak celkem rychle, tak si myslím, že to bylo hodně souběžně. No.
0: Rodiče tušili? Co máte za problém?
1: Nemyslím si, že úplně takhle z kraje, protože jsem to uměl docela dobře skrývat, ale potom později určitě si toho nějakým způsobem všímali a myslím si, že trochu tušili.
0: Kdy vám začalo docházet, na jak tenkém ledě jste, co všechno se může stát? Předpokládám, že jako teenagerovi to asi úplně nedochází.
1: Přesně tak, nedochází. Myslím si, že až v momentech, kdy mě čekaly takové těžší životní zkoušky, typu dokončit školu, nastoupit do práce, založit rodinu, tak to byly všechno momenty, kdy jsem věděl, kdy jsem se víc dotýkal té reality toho, že hele, Karle, tohle co tě hodně limituje v tom to jako nějak jako udělat dobře. A, no, takže tam jsem to cítil hodně.
0: Jste říkal, že vám drogy a alkohol pomohly cítit se ve společnosti dobře, i když jste sám ze sebe dobrý pocit neměl. Bylo tam ještě něco víc, co vám přinášely drogy a alkohol?
1: No, oni mají spoustu pozitivních vedlejších účinků, že jo, tak myslím si, že všichni z nás zkusili alkohol a tak člověk se prostě v určitý fázi toho pití cítí dobře, to je prostě proto to lidi dělají, jo. Ale sebevědomí, sílu, energii, stav uvolnění.
0: A co vám vzali drogy a alkohol?
1: Spoustu věcí. Určitě na čas. Zdraví, to cítím i teď po těch 15 letech a snažím se

0: sebe pečovat. Vzali mi na nějaký čas moje blízké vztahy, což považuji úplně za to nejhorší, co se mohlo stát. A no, vzali mi tenkrát nějakou chuť do života.
1: Vy jste asi ve 30 se rozhodl, že s tím skončíte. Jak dlouhá cesta vedla k tomu uvědomění si, že buď umřete, anebo s tím musíte něco udělat? To je těch celých 15 let, jste si to uvědomoval, nebo to bylo až ta poslední destruktivní fáze?
0: Ne, až ta poslední fáze. Dokud člověk to sám před sebou schovává a vlastně jako popírá to, že nějaký problém má, tak tohle si vůbec nepřipouští, neuvědomuje. Ale pak už, když už je to nevyhnutelný a ta srážka s tou realitou je, tak se člověku vlastně jako uleví, že si uvědomí, že prostě je na tom fakt blbě. A je zajímavý, že on se ten život jako diametrálně nezměnil v tu chvíli. On byl už docela dlouhou dobu dost podobný a stejný, ale prostě nějakou umíme to schovávat před sebou, umíme schovávat to, že jsme na tom fakt špatně. No a v tu chvíli jsem si vlastně jako uvědomil, že to takhle dál nechci, no, že prostě potřebuji změnu.
1: Vy jste měl ale docela štěstí na to, že vás přijali velmi brzy do léčebny v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Je to tak?
0: Já jsem si to vynutil, no. Tak trochu.
1: Jste tam seděl na lavičce a čekal.
0: Jak to víte?
1: Vy jste čekal a šla kolem paní doktorka, se kterou jste předtím mluvil o tom, že by vás mohli přijmout, ale že to bude trvat díl a vy jste se rozhodl, že si to tam vysedíte. Takže jste si to vyseděl.
0: Přesně tak. Seděl jsem si to tam, zní to hrozně zvláštně. Ani to nebyla lavička, jsem tam seděl na zemi, ale vyseděl jsem si to, no. Já jsem měl úplně jako naivní představu o tom, že když přijedu do Bohnic, tak že prostě najednou jako všichni padnou na prdel, vezmou mě tam.
1: Že vás vezmou do pokojíčku.
0: A oni mě nejdřív odvezli na záchytku, kde jsem strávil 24 hodin, abych se dostal do nějakého druhu stavu, že jsem měl přes 3 promile tenkrát. A ještě jsem jako čekal, že pro mě jako přijedu na tu Bulovku, že se mě odvezl do těch Bohnic, to se taky nestalo. Jsem říkal, sakra, co já budu dělat? No, tak jsem došel k těm Bohnicím, tam jsem si set a čekal jsem, ale ne dlouho, pár hodin, takže dobrý.
1: Kina teď promítají dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, ve kterém režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela svého bratra Davida a 2 bratrance, kteří žijí na ulici se závislostí, a ptá se sama sebe, jestli má svého bráchu pořád zachraňovat, nebo ho má nechat jít a mít ho ráda i s jeho závislostmi. Může člověk zachránit někoho, kdo to sám nechce?
0: Ne. Jednoduchá odpověď.
1: Jak těžké dilema je tohle pro rodiny závislých?
0: Je to hrozný, musí to být hrozný, nebo je to hrozný vlastně koukat na někoho, kdo se v tom životě nějak trápí a vědět, že ho nemůžu zachraňovat, když mu chci pomoct.
1: Taky se vás snažil někdo zachránit, i když jste nechtěl?
0: Spousta lidí, de facto všichni blízký okolo mě, se mi v určitou chvíli snažili nějak pomoct, ale já to nechtěl.
1: A když se ohlédnete za těmi 15 lety závislosti, věděl jste, co prožívají vaši nejbližší, nebo je tohle v alkoholovém a drogovém opojení člověku úplně jedno a nevnímá to?
0: Je to součást toho popírání. Vy si to nepřipouštíte, že byste mohli ubližovat. To až potom, v momentě, kdy si vlastně jako, kdy jsem si připustil to, že mám problém, kdy jsem dokázal vystřízlivět, kdy jsem nějakou dobu byl trochu funkční a už jsem mi vracelo nějaký to, chci říct, jako svěžejší myšlení, tak jsem si začal uvědomovat, co všechno to vlastně, jaký to měl dopad, což je teda hrozně, jako pro mě to bylo hrozně náročný, silný pocity viny a vyrovnat se s tím nebylo úplně jednoduchý. No.
1: A vzpomenete si, co byl ten poslední bod, ten moment, kdy jste si řekl, končím, začnu žít normálně, bez závislosti?
0: No, ten moment byl...
1: Ty 3,5 promile?
0: Ne, to už... To bylo pár dní předtím. Ty 3,5 promile pro mě byla asi taková běžná startovací dávka, nebo respektive v 3,5 promile jsem ještě nebyl opilej, a tak jsem, jako cítil jsem se dobře, což zní hrozně, protože 3,5 promile už je dávka, při který některý lidi můžou umřít. Ale já jsem si to uvědomil někdy mnohem dřív. Myslím si, že jsem stál na nějaký opilosti, ne teda s úmyslem se zabít na nějakým vysílače, kam jsem vylez. A tak jsem jako koukal na to malý městečko, v kterém jsem žil, a na ten dům, kde byly ty moje děti. Tenkrát říkal jsem si, sakra, ne, ty je prostě chceš vidět vyrůstat. Ty s nima chceš být. A to byl ten moment.
1: Dokáže člověk se závislostí skončit sám, nebo to jsou spíš výjimečné případy?
0: Nemyslím si, že jsou to výjimečné případy. Myslím si, že hodně lidí dokázalo skončit se závislostí sami. Ale potřebujete k tomu jako...
1: Podporu?
0: Tak
1: odbornou.
0: Určitě. Ne. Já si myslím, že odborná podpora je fajn, ale je spousta lidí, kteří se ze závislosti dostali sami bez své pomocí, pomocí přátel, pomocí rodiny, ale jde to, jo, určitě. No.
1: Může si někdo jako vydat třeba ještě skleničku vína nebo pivo, nebo je to pořád, nebo je to už doživotní abstinence?
0: No dát si asi může, ale jak to bude mít následek, nevím. Já to takhle mám. Já to mám jako doživotní abstinenci, protože já se opravdu bojím toho, že bych se v tomhle ohledu vlastně jako vrátil někam, kam jako jde už prostě
1: být. Že by vás to zlákalo?
0: No jasně, jasně. Jako vlastně se bojím sám sebe, jo, té reakce. Ale nemyslím si, že to takhle musí mít všichni. A no... No, ale to se jako úplně nevylučuje s tím, že se jako, já mám kladný vztah k návykovým látkám a ke změněným stavům vědomí, takže to dokážu udělat i jinak.
1: Češi a Češky se dlouhodobě drží na předních příčkách světových žebříčků ve spotřebě alkoholu. Podle zprávy Úřadu vlády o závislostech pije rizikově alkohol odhadem 1,5 milionu lidí. Proč se o škodlivosti a závislosti na alkoholu mluví míň než o závislosti na jiných drogách?
0: Je to kulturně podmíněná záležitost. Proto se o tom mluví míň, protože prostě alkohol je u nás dominantní látku, psychoaktivní látku, kterou používáme a asi si těžko umíme představit, že by jsme měli omezený přístup k alkoholu, že by jsme, i přesto, že víme, že třeba tohle jsou v principy, které fungují, tak je to pro nás nějak těžko představitelný, jako pro obecně pro lidi prostě.
1: Míra tolerance k alkoholu je v Česku vysoká. Přibližně polovina Čechů a Češek podle průzkumu věří, že pití malého množství alkoholu je zdraví prospěšné. Je?
0: Ne.
1: Nebo ne?
0: Ne, rozhodně ne. Víme, že alkohol způsobuje spoustu negativních zdravotních dopadů, jak pro jednotlivce, tak pro to širší okolí a je prokazatelně karcinogenní, takže ne.
1: Vy jste byl závislý i na lécích. Jak velký problém v české populaci zneužívání léků je?
0: Velký. Myslím si, že o něco míň, no o něco, těch číslech, kdyby jsme hledali, tak si myslím, že těch lidí je o něco míň, ale je u nás spousta, teď z hlavy nevím, spousta lidí, kteří užívá nebo nadužívá léky, ať už s nějakým psychiatrickým účinkem nebo nějakým účinkem třeba proti bolesti.
1: Zabývá se tím někdo?
0: Myslím si, že nedostatečně, ale teď jsem zaznamenal nějakou aktivitu na ministerstvu zdravotnictví, kde vznikla nějaká pracovní skupina, která se před tím zabývá, chce a asi i bude, takže.
1: Říká adiktolog Karel Količ, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vaše závislost vás nakonec přivedla ke studiu adiktologie. Působíte jako terapeut, založil jste první online českou adiktologickou platformu. Myslíte si, že díky své zkušenosti rozumíte klientům líp?
0: Ne. Nemyslím si. Já jsem si to původně myslel, že to tak bude, ale myslím si, že v některých věcech možná malinko víc, ale já osobně si myslím, že ten předpoklad toho, že když někdo prošel tou zkušeností, tak bude jako lepší adiktolog, lepší terapeut, jako úplně neplatí. A možná, že jsem si to tak jako trochu v duše, v koutku duše přál, ale není to tak. Myslím si, že dobrý člověk, nebo dobrý člověk, který pracuje v pomáhající profesi, ať už jako adiktolog, poradce, psycholog, terapeut, potřebuje úplně jiný kompetence. Dokonce někdy ta zkušenost trošku brání tomu procesu.
1: Jak dlouhá cesta vedla k tomu, než jste se ze závislého na alkoholu a drogách stal člověkem, který pomáhá a je vystudovaný adiktolog?
0: No, dlouhá, ale já jsem člověk, který ač byl takhle závislý a měl vlastně celkem jako silnou závislost, si myslím, tak jsem vždycky jak inklinoval k tomu se učit a mě to učení baví, takže já jsem se prostě rozhodl, že se musím někde nějak vzdělávat, aby mě to jako udržovalo nějaký jako spokojenosti. No a řekl jsem si, že vlastně jako to, čemu rozumím, je trochu to stavebnictví, z kterého jako jsem přešel, a pak ty drogy. No,
1: tak jste se rozhodl, že budete.
0: Takže to byla ta cesta docela krátká.
1: Mluvíte se svými klienty o své zkušenosti, svěřujete se svým příběhem, nebo ne?
0: Nikdy jsem s tím jako úplně záměrně nepracoval. Nikdy jsem to o sobě neprohlašoval. Až teď v poslední době jsem to vlastně nějak jako veřejně řekl. Takže se to sem tam klienti dozví a když se mě na to zeptají, tak s nima o tom mluvím. Ale že bych zpracoval ze svých zkušeností jako nějak jako explicitně, to ne.
1: A našel si vás někdo právě proto, že máte tu zkušenost a že si člověk třeba řekl, tak ten mi pomůže, protože ví, jak na to?
0: To,
1: neřekl vám to nikdy?
0: Nikdo mi to neřekl, ale protože já pracuji v neziskové organizaci Sananim, kam prostě ty lidi přichází, protože fakt potřebují pomoc, tak se moc jako neptají. Mm-hmm. Potom možná časem se zjistí, kdo vlastně jste, ale no, tak jako tam pracuji jako nejvíc, takže a nemyslím si, že by někdo přišel do stacionáře, protože do té organizace, protože mám zkušenost, ale myslím si, že to je úplně kvůli něčemu jinému. A v soukromí praxi nevím, musel bych se zeptat.
1: Jak často se vám klienti vracejí s tím, že to nezvládli?
0: No, poměrně často a my jsme za to strašně rádi, že se vracejí, protože víme, že to je ta jediná možná cesta, která vede k tomu nějaký trvalý spokojenosti toho člověka.
1: A co lidi k vám nejčastěji přivádí? Už nemůžou dál, nemůžou pracovat, zasahuje jim to do vztahu, do života, nebo co je ten motiv, že si najdou člověka, který jim může pomoct?
0: Všechny, který jste vyjmenovala, a není žádný, který by převládal, ale většinou je to fakt už moment, kdy ten člověk začíná prostě přicházet o vztahy, přicházet o nějakou jistotu, přicházet o bydlení a přicházet o zdraví, nebo svým způsobem už to má nějaký reálný dopad na to zdraví, tak to jsou všechno problémy, proč to lidi přichází.
1: Mění se s věkem i závislosti, nebo člověk zůstává většinou u toho, na čem ujede hned na začátku?
0: Když ujede na něčem na začátku a vydrží u toho a stane se opravdu závislým, tak se to rozhodně bude nějakým způsobem vyvíjet a měnit. Jsou lidi, kteří dokážou vydržet u té jedné látky. Ten alkohol je jasným důkazem, protože vlastně myslím si, že spousta jako lidí má obavu z toho užít nějakou jinou návykovou látku, protože drogy, že myslím si, ještě nedávné doby měli takovou pověst jako něčeho strašně nebezpečného.
1: Strašák.
0: Takže spousta lidí zůstane u toho alkoholu. Ale z mýho pohledu a z těch, když koukám kolem sebe a vidím to u klientů, tak to má vždycky nějaký vývoj. A je úplně běžný, že člověk skočí z nějaký látky do nějaký látky.
1: Vy máte děti. Sám jste začal jako dítě pít alkohol, brát drogy. Jak s nimi mluvíte o svojí závislosti, o závislostech obecně, o tom, co je čeká, když něco zkusí?
0: Úplně otevřeně. S nima úplně od začátku, vlastně přiměřeně věku, jsem jim vlastně nějakým způsobem o sobě, oni to zažili. Část těch dětí to zažila prostě, tím přímým přenosu. Takže oni tomu byli vystaveni. Takže jsem s nima o tom jako musel mluvit a chtěl mluvit. A teďkom s nima o tom jejich experimentování se snažím taky otevřeně mluvit. Ví, že za mnou můžou přijít, ví, že mi to můžou říct a děje se to. A jsem za to strašně rád, protože to je jediný způsob, jak toho člověka dobře informovat a předejít nějakým průšvihu.
1: Co teď frčí mezi dětmi?
0: No, frčí nejvíc asi syntetický kanabinoidy, což je takový to, co se prodává v těch různých shopech a automatech.
1: Vláda se teď rozhodla, že zakročí proti kratomu. Jak velký problém je kratom v Česku?
0: Oproti ostatním látkám jako marginální, jo? Nebo ne marginální, to bych možná trochu přehnal, ale jako svým způsobem problém je to je, protože nějakou dobu kratom prostě tady byl jako v nějakým volným jakoby prodeji a lidi nevěděli, co to vlastně je.
1: A co to vlastně je?
0: Je to látka, která působí na stejný receptory jako jiný opioidní látky nebo jako jiný drogy nelegální, jako je heroin. a může vyvolat závislost. Jo. Mm-hmm. A to je to, co, s čím my se setkáme i v té praxi, že přes přichází lidi, který, studenti třeba, který v rámci zkouškového potřebovali zůstat vzhůru a potřebovali se učit a začali to nějakým způsobem užívat a mysleli si, že to je prostě zelený bezpečný prášek, který jako mača, který prostě až ho nebudou chtít užít, tak ho nebudou užívat, ale zjistili po určitý době, že to prostě nejde.
1: Po jak dlouhé době na tom může vzniknout závislost?
0: To je hodně individuální a záleží, jaký množství ten člověk bere a taky záleží, jaký má predispozice pro to, aby se ta závislost rozvinula. To je hrozně důležitý. Takže to nejde úplně říct, ale myslím si, že celkem rychle, že v momentě, kdy se do toho člověk pustí a začne užívat určitý větší množství, tak během řádově možná nižších měsíců by se mohla rozvinout, ale to je fakt hodně individuální.
1: Kabinet chce posunout hranici prodeje kratomu na 21 let a chce zakázat taky online prodej a přísnější by měl být i prodej ve specializovaných obchodech. Je to správná cesta?
0: Něco z toho správná cesta možná je. Já třeba u toho prodeje 21 let jsem vlastně celkem za, ale přijde mi to hrozně nefér, kdy teda dělíme látku, která teda má podstatně nižší rizikový profil než třeba alkohol a alkohol by brala 18 a kratom od 21 let. To je jedna věc. Myslím si, že už teď, jak je nastavená regulace, tak je této látky, protože my ji regulujeme, tak je nastavená jako skvěle. A nesouhlasím s online prodejem, se zákazem online prodeje, protože to vlastně může, jako může se stát to, že část těch uživatelů, kteří nemají tu možnost dojet si do toho kamenného obchodu, si začne vlastně vytvářet nějakou novou cestu a
1: černý trh.
0: A to je přesně to, co nechceme. No.
1: Jak kratom v těle funguje? Co to dělá?
0: No, on je takzvaný, má bifázický jako účinek. To znamená, že on v nižším množství vlastně ten jako stimuluje to tělo. On funguje trošku jako kofein nebo něco takového. Dokáže prostě jako člověka pozbudit a stimulovat. A to je lákavý pro ty studenty a pro lidi, kteří se chtějí jako udržovat svěží. No a velká jako výhoda a nevýhoda téhle látky vlastně je, že ve vyšším účinku působí sedativně. Jo, a takže tohle to on s tím tělem umí dělat. Myslím, že můžete hezky regulovat to, jestli chcete být jakoby svěží, nakopnutá nebo nakopnutý. A nebo jestli chcete být potom utlumený. Takže stačí si jenom trošku víc a člověk může jít spát.
1: A dá se přesně určit ta míra toho, kdy to funguje jako stimulant a kdy vás to spíš utlumí?
0: U každého člověka to zase bude jinak, tam záleží na konstituci a na mnoha jiných věcech, ale ano, dá se to určit. Každý si to tam nastaví. Myslím si, že každý ten člověk, který začne užívat, tak to pozná, jaká ta dávka je.
1: V rozhovoru pro časopis Glance jste řekl, že jedním z nejrizikovějších stylů výchovy na vznik závislosti na alkoholu je hyperprotektivní výchova. Jak to?
0: No, úplně hodně zjednodušeně a ve zkratce je to proto, že vlastně my jako jedinci v rámci toho psychosociálního vývoje musíme procházet takovýma zkouškama jakoby. A musíme se učit, musíme se spálit od ty kamna, když bych to řekl hodně zjednodušeně. Musíme si prostě míry nabít tu hubu. No a v momentě, protože to jsou důležité zkušenosti, a v momentě, kdy nás od toho někdo někoho chrání, tak tuhle zkušenost nezískáváme a ona nám potom chybí v té dospělosti.
1: Takže to pak děti svádí k tomu víc zkoušet a experimentovat? Nebo když budu své dítě víc ochraňovat, tak má větší předpoklady, že jednou ujede na nějaké droze nebo alkoholu?
0: No, takhle bych to úplně nespojil. To je taková jako hrozná zkratka.
1: Hrozná zkratka.
0: Je to hrozná zkratka. Ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, když budete svoje děti hodně ochraňovat, což je pochopitelné. Já jsem rodič, takže vím, jaký to je, jako koukat se na to dítě, že když trpí. Ono je rozdíl mezi jako podporou a ochranou. A když budete přehnaně to dítě ochraňovat, tak to na něho bude mít nějaký důsledek, to dítě prostě nebude mít zkušenosti, jak
1: nebude
0: se
1: odolné.
0: Nebude odolné, přesně tak.
1: A kde najít tu správnou hranici, aby se dítě vyzkoušelo tu frustraci, aby se takzvaně spálilo o ta kamna, ale aby to přežilo?
0: No, to je hrozně, to je hrozně těžká otázka. Děkuju za ní. Strašně rád bych to věděl, i když si myslím, že v mém případě už je trochu pozdě. Protože už mám to velké děti, který... to je těžký. No. To je hodně individuální. A já jako rodič bych se koukal a pozoroval bych to u toho dítěte, co ještě je schopný nějak pojmout, kontejnovat prostě nějak jako... No,
1: A nějaké první příznaky toho, že už je to mimo tu běžnou frustraci a kdy už se něco děje, tak tam první nějaký náznak je co?
0: No, teď bych potřeboval být trochu konkrétnější, jako ve vztahu...
1: A nebo že třeba dítě jede v drogách, tak co je ta první, mě mělo varovat, když přijdu domů?
0: No, myslím si, že to jsou věci, které v určitý věku toho dítěte jsou těžko rozeznatelné, protože adolescenti se jako týhle fázi tak jako přirozeně trošku oddalují od rodičů.
1: Chovají se trošku jinak,
0: ale to oddálení může být trošku jako výraznější. A ten člověk, pokud vlastně jako on musí něco začít skrývat. A to si myslím, že ten rodič často může jako vycítit. Ale pak jsou to takové jako jednoduché věci, kdy najednou v noci spí, nespí, kdy se začnou ztrácet doma peníze, nebo začne být větší poptávka po penězích z nějakého důvodu, začne se víc kupovat oblečení a najednou se ztrácí to oblečení a různý jiné věci. Tak to jsou známky, že můžou být známky toho, že to dítě začíná experimentovat. No.
1: Říká adiktolog Karel Količ, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslance čeká jednání o nedůvěře vládě. Rusko pohrozilo NATO ozbrojeným střetem v případě blokády Kaliningradu. Čeští fotbalisté nastoupí proti Anglii v Lize národů a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanci se dnes odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
4: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
3: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Lidé z okolí Odoleny vody by dál neměli pít z vodovodu. Podle středočeských vodáren se nadlimitní množství olova v pondělí ráno objevilo v nádrži Máslovice. Pracovníci teď vodojemy napouštějí už jen 100% čistou vodou a proplavkují distribuční síť, aby se zbavili usazeného olova. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci před vojenským konfliktem v případě blokády Kaliningradské oblasti. Napsala to agentura TASS s odkazem na velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO. Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím. Dodali ale, že v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO tuto oblast izolovat, Moskva nasadí všechny nezbytné síly a prostředky. Kaliningradská oblast je ruská enkláva vklíněná mezi území Polska a Litvy. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy nebo na Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezídia Ondřeje Moravčíka od těch reálných špatně rozeznatelné.
5: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
3: České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání s Anglií už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
6: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
3: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin a 45 minut.
7: Nehoda na silnici 3 na Táborsku a uzavírka v Českém Krumlově.